0: Tam spory mezi inteligentními lidmi mohou až zajít a silně rezonuje u mě ten výrok paní soudkyně, že více sebereflexe od obžalovaných by určitě tou satisfakcí bylo.
1: Obžalovaní Malý a Raška k jednání nepřišli, už dřív vinu odmítli. Jejich obhájci rozsudek nechtěli komentovat. Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País píše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. Železniční dopravu v Praze a okolí dlouhodobě ovlivňuje nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jsou kvůli tomu přeplněné.
2: Pravidelně je to jenom jedna souprava místo dvou. Prostě ty soupravy jsou poruchové a jsou porouchané, no tak nejedou. Víme to všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo? Jako.
3: Říká pan Michal, který jel vlakem z Milovic do Prahy po 7:30 ráno. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové dnes chybí kvůli technickým závadám nebo instalaci bezpečnostních systémů 8 souprav City Elephant. V pondělí to bylo přes 20.
4: Dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaku, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem.
3: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ve Státním úřadě pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října ve 64 letech. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do své první sezóny Ligy mistrů porážkou. Na úvod skupiny nestačili v Pardubicích na německé šampiony z Alby Berlín, kterým podlehli 86-110. Důvody hledal kapitán Martin Kříž.
5: Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečném skóre obdržených 110 bodů, 86 bodů v útoku. Není úplně špatný, ale jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.
1: Hokejisté Pardubice si v Lize mistrů připsali čtvrtou výhru z 5 zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux otočili z 0-2 na konečných 5-2. Vítěznou branku dal Lukáš Sedlák. V tabulce jsou svěřenci kouče Pešána třetí.
6: Nehoda na D35 se u sjezdu na Litovel a u zavírky na silnici 68 na Frýdecko-Místecku. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice po půlnoci havarovalo nákladní auto. Za sjezdem na Litovel na kilometru 246. Kolona se v místě nehody netvoří. V Praze z Horních Počernic na Smíchov vezou mostní konstrukci. Tam místy brzdí provoz. Naposledy se pohybovali na jižní spojce směr Barandovský most za odbočkou na Vídeňskou ulici. Na silnici 68 Střince na Slovensko jsou nová omezení u hranic. U Jablunkova se kvůli opravám vozovky do konce října pojede na třech místech kivadlově. Teď bez dalšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Během noci od západu přibývá oblačnosti, ochlazuje se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den pak bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. A nejvyšší čtvrteční teploty od 16 do 23 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Andrea Slováková je dokumentaristka, filmová teoretička, pedagožka, nakladatelka a také dramaturgyně sekce experimentálních snímků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava. 4 roky vedla FAMU, kde například prosadila funkci ombudsmana, což vyvolalo silné reakce. Zajímá ji ale také, jak posunout umělecké vzdělávání v Česku a proč je důležitá filmová věda. Andrea Slováková je hostem hovoru. Dobrý den.
9: Krásný den.
8: Od mikrofonu vás zdraví Lenka Buriánková.
7: Hovory.
8: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava začne 23. října. Letos je jubilejní 30. ročník. Mě by zajímalo, jaký význam pro vás osobně má právě ta dramaturgie experimentálních filmů.
9: Pro mě je hrozně důležité, že každý rok můžeme v rámci festivalu přivážet filmy, které diváctvo nemá možnost vidět nikde jinde. A ty experimentální dokumenty jsou ty, které velmi odvážně a často třeba i riskantně nebo kontroverzně prozkoumávají ten způsob vyjadřování, což vlastně tu estetiku. Protože ve všech sekcích Jihlavského festivalu najdete filmy, které mají důležitá témata, společensky důležitá nebo nějak objevná, ale zároveň se vždy díváme na to, jak stylisticky a esteticky to téma je stvárněno, jaký autorský rukopis v tom filmu je. A ta experimentální část dokumentární kinematografie prozkoumává právě to, jak vůbec může vypadat nové, další, jiné, opravdu v něčem jako odvážnější vyjadřování.
8: Jaký je tedy současný experimentální film? Vy už jste to trošku naznačila, jaké máte priority, jaké jsou znaky pro vás, proč zařadit ten film do jihlavského programu, ale čím se tedy řídíte a jestli byste mohla říct možná i nějaký příklad autora dokumentu, který vás v poslední době nesmírně oslovil?
9: Každý rok se vyjeví několik takových tendencí, protože abyste měli představu o tom množství filmů, tak já vidím zhruba 1400 experimentálních dokumentů za rok. Většinou jsou to krátké filmy. A v nich se vyjeví, teď třeba samozřejmě se hodně experimentuje s používáním umělé inteligence, ale musím říct, že je to kolikrát tak klišovité, tak strašně v začátcích, nebo až takové trošku vlastně směšné. A zároveň s tím jde taková nostalgie po filmovém materiálu, takže to je vlastně druhý takový jako velmi tam výrazný proud. Ale se snažím právě najít ještě jakoby jiné polohy, vlastně filmy, které jsou třeba i napomezí mezi filmem a tím galerijním prostorem, takže mohou fungovat i jako videoinstalace, protože z toho výtvarného umění zase pronikají takové vlivy třeba toho důrazu na obrazové plány, na detaily, které z různých úhlů pohledů můžou působit jinak. Že tam jsou vlastně takové strategie, které mohou hodně obohatit tu kinematografii. Takže jako dobrý příklad můžu uvést tvorbu Mikea Hulbuma, kanadského předního experimentátora a zároveň člověka, který o tom experimentu hodně píše a přemýšlí. Tak on vlastně typicky dlouhá léta dělal takzvané found footage filmy, to znamená filmy, které jsou sestavené z archivů různého druhu, i osobních archivů, politických, béčkových filmů, opravdu jako velmi, velmi různých zdrojů, protože vycházel z té premisy, že cokoliv už bylo jednou natočeno a někde vlastně zveřejněno, odvysíláno. Takže to vlastně nějaká jakoby public domain, nějaké veřejné, společné vlastnictví, s kterým můžeme nějak nakládat, protože ty obrazy už vstoupily do našeho kolektivního vědomí. Ale vlastně v těch posledních letech i Mike Hulbum, který ty první filmy natočil na začátku 80. let, tak experimentuje s umělou inteligencí, ale velmi vlastně subtilně a zároveň co je to důležité a co je pro mě jedna vlastně z těch priorit sebereflexivně. To znamená, že mě strašně zajímají filmy, které dokáží v sobě zároveň reflektovat způsob, jak byly udělané, nebo reflektovat tu technologii nebo tu metodu, kterou vznikaly.
8: Takže kdyby vám někdo nabídl film o umělé inteligenci, o jejím vlivu právě na tvorbu filmovou, to byste tedy přijala, pokud by byl tedy ten dokument kvalitní?
9: Mě by to určitě velmi zajímalo, ale to, co bych od něj požadovala taky, by bylo, aby mi v tom filmu samotném ten tvůrce, tvůrkyně zprítomnili, jak vznikal tento konkrétní film. Je o umělé inteligenci, čili patrně nějak v její spolupráci. Ale v jaké a jak konkrétně? A vlastně tato sebareflexivita těch děl je něco, co je nesmírně fascinující, protože nám to vlastně poskytuje nějakou další úroveň transparentnosti. My se díváme na ten film, ale zároveň můžeme přemýšlet nad tím, jak vznikl, jak byl udělaný. To znamená, jakým způsobem si bere tu realitu a jak ji stvárňuje.
8: Takovou asi základnou pro Jihlavský festival dokumentárních filmů mohou být také absolventi nebo studenti FAMU, Filmové a televizní fakulty Akademie muzických umění. Vy jste byla na FAMU děkankou v letech 2020 až 2024. Jak teď tím časovým odstupem tedy vidíte své působení v této funkci?
9: Já jsem zpětně hrozně nadšená a vděčná za to, co se povedlo z toho, co jsem měla vlastně i ve své děkanské koncepci, kde v podstatě tím jádrem byl především mentoringový program, protože si to jako to nejdůležitější, co mi přišlo na té mojí misi na FAMU, bylo propojit to české audiovizuální prostředí už právě v době toho vzdělávání se zahraničím a s tou vlastně opravdu jako vrcholnou tvorbou současnou. V rámci toho mentoringového programu za ty 4 roky, i když jsme z toho rok měli covid, přijelo, nebo během covidu na dálku, bylo 42 filmařů a filmařek. A všech profesí. Takže třeba...
8: Mohla byste některé zmínit, připomenout.
9: Ano, velmi ráda. Vzpomínám třeba na kameramanku Anes Godár, která přímo natáčela se studentstvem, rozdělila si je do skupin a vlastně opravdu mentorovala přímo na place. Samozřejmě nejdražší mojí vzpomínkou na mentoringový program je Béla Tár, kterou kinematografii jsem milovala úplně od teenagerských let. A Béla Tár byl dokonce celý semestr, vyučoval na FAMU a byl z toho velmi nadšený, protože on nejdřív přijel na 2 týdny a pak jsme domluvili ten celý semestr a on měl 16 studentů a studentek, kteří natáčeli pod jeho vedením krátké filmy. On jel na každý plac. I když někdo natáčel v noci, tak on i při své nemoci, při svém věku dojel tam na ten plac a tam s nimi pracoval na místě. A to je vlastně, to je tak vzácné, že vy můžete opravdu přemýšlet v takovéto interakci přímo s tím člověkem, který má za sebou opravdu velkou tvorbu. A to propojení s tím zahraničím, tam vlastně nejde o to, abychom my třeba kopírovali něco, co se někde dělá, nebo co dělá konkrétní nějaký autor. Tam jde o to, abychom vlastně my ten svůj mentální prostor, abychom ho rozšířili o to další poznání, o to, jak jinak může vypadat ta kinematografie za našimi hranicemi.
8: No, ale na FAMU jste se také zasloužila o další věc. Zřízení institutu ombudsmana. Bylo to v roce 2020. Vyvolalo to poměrně silnou debatu na škole, ale i mimo ní v médiích. Byly tam určité pochybnosti u některých vyučujících, jestli tato funkce je zapotřebí. Jste tedy teď vy přesvědčená po těch letech o smysluplnosti a nutnosti takového člověka vůbec obecně na vysoké škole mít?
9: Naprosto. A to je jedna vlastně z dalších takových radostí, když vidím, jak ty ombudsmanské pozice vznikají na spoustě dalších fakult a univerzit. A my jsme tu funkci tvarovali, definovali, zakládali společně s Klárou Šimačkou Lavrenčíkovou, která má na tom opravdu obrovský podíl, na tom, jaké standardy práce třeba ta pozice má. A musím říct, že už během prvního roku působení ta ombudsmanka řešila několik desítek podnětů. A opravdu výrazně těm lidem pomáhala. A tam může jít o situace, které jsou náročné pracovně, ale taky o situace, které jsou náročné osobně, jak u studentstva, tak u vlastně těch zaměstnaných osob. A

0: edukácii, prevencii, ktorá je taký vlastne strašne dôležitá. A ja musím říct, že ja som na začátku měla takovou představu, že možná ta proměna vnitřní kultury, která si myslím, že na těch vysokých školách byla a je velmi zapotřebí, že vlastně bude uskutečnitelná jakoby rychleji. Z tohoto omylu mě ty odbornice hned na začátku vyvedly a říkali mi, ne, taková proměna té kultury, která pracuje s nějakými vžitými zvyklostmi té instituce a zároveň s nějakými vžitými vzorci těch lidí, kteří tu instituci utváří, se prostě nemůže proměnit v řádu měsíců. To je práce na několik let. A ta práce, která začala ombudsmanskou pozicí, tak pak ještě za toho mého období vyvrcholila tím, že jsme připravili etický kodex, který, myslím, je hodně komplexní a který vytvářela taková pracovní skupina reprezentující všechny možné skupiny lidí v rámci té fakultní komunity. Už během toho mého období já jsem viděla některé ty změny, byť třeba byly v drobnostech toho chování nebo vyjadřování nebo k toho, jak lidi k sobě přistupovali.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Hostem hovoru je dokumentaristka, filmová teoretička, pedagožka a nakladatelka Andrea Slováková. Vy sama jste v jednom z rozhovorů řekla, že umělecké školy by neměly jen vzdělávat, ale měly by mít i podpůrnou funkci. Co jste tím myslela?
0: Tady by se ta odpověď dala rozdělit do dvou základních okruhů. Jednak jde o tu otázku právě ty jakési vnitřní kultury nebo nějakých priorit nebo návyků, které si osvojí studentstvo a pak je přenese do té praxe. A to se týká zejména těch témat, které rozvíjela, prosazovala ombudsmanka, jako je právě rovnost zacházení a podpora žen ve filmovém průmyslu a vzdělávání i v měkkých dovednostech. Ale taky se to týká třeba environmentálních přístupů. A k tomu jsme taky vlastně začali vyvíjet vzdělávání jak pro studentstvo na fakultě, tak pro tu industry, pro vlastně profesionály a profesionálky z praxe, kteří mají teď k dispozici 5 celoživotních kurzů, na které můžou se přihlásit a získat mikrocertifikát, protože právě to environmentálně ohleduplné natáčení se sice už v Česku prosazuje, je skvělé, že jsou s tím na palubě i velké produkce a vysílatele, ale vlastně prosazuje se to velmi postupně, pozvolně a tady to vzdělávání v té oblasti je potřeba. Takže to je třeba velmi důležitá podpůrná funkce. A pak ta podpora je míněná také v tom, jak přemosťovat tu oblast vzdělávání a tu prax. Protože já jsem se i jednou podívala na čísla, srovnala jsem čísla, kolik, teď to uvedu na příkladě žen, kolik žen studovalo jednotlivé obory na FAMU a pak kolik žen bylo žadatelkami na tehdy ještě státním fondu kinematografie. A zjistila jsem, že mezi školou a praxí se ztratí z těch jednotlivých profesí 1 až 2/3 těch žen. Tady my přicházíme k tomu, že vlastně neexistuje infrastrukturní podpora, která by alumni, to vlastně absolventstvo těch škol, přivedla do té praxe takovým způsobem, aby byl braný větší ohled na tu jakoby tvůrčí svobodu, ještě určité jako experimentování, ještě určité navazování na to hledání svého jazyka, které by mělo probíhat na té škole. A toto je vlastně motiv, který byl důležitý pro mě, ale který je velmi klíčový pro Davida Čeňka a na kterém teď pracuje i právě z hlediska té infrastruktury, vlastně jak vytvořit ten most opravdu nějakou jako reálnou podporu i třeba praktickou anebo finanční. A pak je to také o tom, jaké to prostředí vytváříme například proto, aby se mohly uplatnit ženy a sladit tu profesi s mateřstvím, anebo taky samozřejmě muži a sladit to s otcovstvím. A jak vůbec pracovat na nějakém balancu mezi osobním životem a tou prací. To je i pro mě osobně, je to v podstatě takové celoživotní téma, že tu rovnováhu hledám a častokrát v tom selhávám. A mám tu nerovnováhu, která pak způsobuje různé třeba neklidy, ale rozhodně i z právě praxí třeba jiných států, jdeme tomu skandinávských států, můžeme vidět, že dosažení té rovnováhy v té praxi je možné.
2: A napomohlo by tomu i více žen ve vedení kateder, třeba na FAMU nebo i jiných uměleckých školách?
0: Přesně tak. Celkově ve vedoucích pozicích. A tam vedle vedoucích kateder ještě sehrávají roli garanti nebo garantky těch studijních programů, protože oni právě mají rozvíjet ty studijné programy i tak, aby byly v souladu s tou současnou praxí. Vy neustále na té akademické půdě narážíte na to, že málo žen má odpovídající akademické tituly, které potřebují na některé ty vedoucí funkce. A to opět souvisí s tím určitým upozaďováním potřeb těch žen. Takže velmi jsem se snažila motivovat více žen k tomu, aby si udělali docenturu, profesuru. Povedlo se to v jednotkách pouze. Je to opět práce na spoustu let a vlastně musí to být opravdu deklarovaná priorita.
2: Vy ale nevyučujete genderovou problematiku na uměleckých školách, ne. Ale filmovou vědu například, nebo tedy film, dokumentární, experimentální. Co může tedy o filmu prozradit taková filmová věda? Ptám se i s ohledem na to právě, nakolik vlastně důležitá je ta teorie, ten teoretický základ pro budoucí adepty, tedy toho filmařského řemesla.
0: Já myslím, že ty praktické školy by neměly být přehlcené teorií, ale jsem naprosto zastánkyní toho, že studentstvo na uměleckých školách má mít základní humanitní, sociálně vědní přehled. A ta filmová věda, tu nevnímejme pouze jako teorii. Ona obsahuje taky historii a obsahuje taky kritické analytické myšlení o filmech. A dívat se na starší filmy je nebo může být tak nesmírně inspirativní. K tomu, aby vy jste se dokázali na ta díla dívat analyticky, tak je velmi dobré mít ve výbavě nějaké postupy a metody, jaké otázky si klást. Čili v podstatě největší, nejsilnější funkci filmové vědy vůči praktikům a praktičkám vidím v tom, že jim může pomoct formulovat otázky, které je mohou dovést k tomu, že pak i v tvorbě jiných lidí, ať už současné nebo historické, mohou najít inspiraci.
2: Takže ten vlastně váš osobní zájem o filmovou teorii, to je to třeba, co vás vedlo i k založení nakladatelství Nová beseda. Že vy jste tam sama přispěla publikací, co je nového ve filmové vědě, že film nežije pouze v kinech, je to, což jste teď deklarovala.
0: Ano, je to tak. Já si opravdu myslím, že kvalitní tvorba má být spojená s přemýšlením o filmu samotném, jakožto médiu, jakožto souboru vyjadřovacích prostředků, jakožto prostoru pro styl a pro umění. Čím v žádném případě neříkám, že řemeslo by bylo něco, co toho součástí není, je to přesně naopak. To řemeslo je naprostý základ, úplné jádro, které musí každý ovládnout a pak může postoupit dál a vlastně hledat ten svůj vlastní jazyk a k tomu mu může pomáhat i to, že dokáže nějak analyticky, reflektivně uchopit díla jiných. V tomto opravdu může napomoct i literatura. To moje nakladatelství Nová beseda je orientováno na širší pole věd a praxí, takže třeba ta edice, co je nového, to jsou opravdu knihy, které jsou designované tak, abyste je přečetli za jedno odpoledne a oni vám dali přehled, co je to nejnovější v přemýšlení různých vědných oborů nebo oblasti praxe, takže třeba fyzika, historie, sociologie, média. už vůbec jako příklady. Ale když se vrátím k tomu filmovi v jednému uvažování, vlastně to moje, v mojí pedagogické praxi, to, co jsem učila naposledy, já jsem filmovou vědu taky vystudovala a vystudovala jsem i FAMU, takže mě ta teorie zajímá i jako hlouběji, prostě profesně. A to poslední, co jsem vyučovala, byl kurz, který jsme vytvořili s Terezou Hadravovou, estetičkou, a bylo to film a filozofie. Skrze přípravu tohoto kurzu se i mně otevíraly další a nové perspektivy. I poté, co jsem to vystudovala, poté, co tu filmovou teorii čtu, protože mě strašně baví a těší, tak i poté můžete nacházet nové a nové ty perspektivy, jak se na kinematografii dívat.
2: Jenže my se bavíme o teorii dokumentárního filmu, o filmové vědě, ale vy jste také vystudovala dokumentární tvorbu právě na FAMU, také jste to teď zmínila. Takže co vaše aktuální dokumentární tvorba, ta praktická, máte na ní vůbec čas? Chtěla byste si natočit nějaký hezký dokument?
0: Teď už po FAMU ano, takže ano, vyvíjím dokument a zároveň teď aktuálně dělám postprodukci střihového filmu, který jsme vytvorili s Jankou Vlčkou. Je to taková esej sestavená z archivních materiálů, které jsou v Jihlavském festivalu za těch 29 uplynulých let. A ten název zní Myslet filmem, což je heslo festivalu od jeho čtvrtého ročníku. Ten film nevypráví historii festivalu, nebo že by to byl nějaký pomníček. Já jsem opravdu strašně antipomníčkoidný typ. Takže je to kompozice myšlenek filmařů a filmařek, kteří byli v Jihlavě, o dokumentárním filmu. A je to tak fascinující poslouchat tyto úžasné osobnosti, které mají za sebou takovou tvorbu, jak oni myslí filmem.
2: Tak to bude taková báseň o Jihlavě, o festivalu.
0: Ano.
2: Já ptám se na to proto, protože vy jste také autorkou básnické sbírky Vně. Tak kdy se můžeme těšit na nějakou další básnickou sbírku?
0: Mám, jsem asi v polovině a musím tady k tomu říct, že jak já jsem i nakladatelka, tak hodně citlivě vnímám i to, jak se vlastně i ti nakladatelé chovají a tu moji první sbírku i tu teď nasledující budou publikovat Větrné mlýny a jejich přístup je tak nesmírně otevřený. Je to velmi podnětný dialog s nimi a je to opravdu krásná práce.
2: Říká dokumentaristka, filmová teoretička, pedagožka a nakladatelka, která je i dramaturgyní blížícího se Jihlavského festivalu dokumentárních filmů. Andrea Slováková byla hostem hovoru. Děkuji a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, krásný den.
2: Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Buriánková.
1: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy. Vláda v druhé půlce října projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu více zapojit. V Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních stále mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Krava. A těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou zhruba na 500 000 000 korun. Na Vltavě ale by ve středních Čechách platí nově kvůli dlouhodobému suchu stav nedostatku vody. Krajská komise tím umožnila snižování minimálního odtoku z vltavské kaskády u Vraného z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Odběry vody zatím úřady neomezují. A na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí český spisovatel Jaroslav Rudiš. V rámci programu Čtení všemi smysly se bude nejen pro zrakově postižené předčítat z Rudišovy knihy Návod k použití železnice, vydané v Brailově písmu. Návštěvníky čekají i debaty s autory Jáchymem Topolem nebo Dorou Kaprálovou. Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále proti sobě totiž nastoupí Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. A české derby začne v Číně krátce po 9. ranní hodině našeho času.
3: Omezení na dálnici D1 u Brna a následky nehody v Praze. Dálnice teď bez kolon, plynule se jezdí i nočním omezením na D1 z Brna do Vyškova. Za Rohlenkou u sjezdu na Slavkov v noci opravují značení mezi kilometry 210 až 211. Byl nejprve zavřený levý pruh, teď zavřeli pravý. V Praze ve Vídeňské ulici včera havaroval jeřáb. Je zaseklý pod železničním mostem za jižní spojkou směr Kunratice. Do rána bude v místě neprůjezdný levý pruh a provoz řídit světelná signalizace. A v Praze na městském okruhu počítejte s úplnou uzavírkou. Pravidelná údržba zavřela Strahovský tunel směr Smíchov, Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Během noci se od západu přibývá oblačnost, ochladí se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší čtvrteční teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 a na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: 3 roky od vpádu vraždících ozbrojenců hnutí Hamas na izraelské území. Jak vážná je hrozba návratu inflace? Kdo v obci trvale nebydlí, ten nevolí. Protesty středoškoláků zachvátily celou Francii? A nebo o co jde v Moskvě v africkém Sahelu? Jen o tom bude řeč ve středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet jim ze studia bude, respektive už to dělá, Ondřej Konrád, dobrý den.
1: Názory a argumenty.
5: Izrael si připomíná, že před 3 lety, 7. října 2023, vnikli na jejich území státu ozbrojenci teroristického hnutí Hamas a jeho spojenců a pozabíjeli okolo 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Poslední živá rukojmí se vrátila minulý rok v říjnu. Izrael následně zahájil proti Hamasu rozsáhlou vojenskou a v podstatě zatím ještě neukončenou operaci. A hovořím o tom všem s kolegou Petrem Švarcem. Buď zdrav.
6: Dobrý den.
5: Pořád se hovoří a právě při příležitosti toho výročí o tom, že ve skutečnosti měla izraelská vláda a ozbrojené složky informace o tom, že něco takového Hamas chystá.
6: To je zatím nepotvrzené, byť se o tom hovoří, a izraelská opozice žádá nezávislé vyšetřování, které současný premiér Netanyahu odmítá. Ovšem to je hodně dané i tím, že v Izraeli se blíží volby, budou už tento měsíc, ano, a samozřejmě ten předvolební boj velice je vyostřený už z toho důvodu, že strany současné Netanyahuovy koalice a současné opozice mají podle průzkumů natolik pouze sil, aby nesestavili každá vládu. Je to opravdu zatím velice nejisté, jak ty volby dopadnou, a samozřejmě v rámci předvolebního boje se používají různé věci. To ovšem neznamená, že Netanyahu ty informace neměl. To v této chvíli pouze nevíme.
5: Mm-hmm. Jak už bylo řečeno, následně po tom vpádu před 3 lety zahájila izraelská armáda v rozsáhlou operaci v pásmu Gazy proti Hamasu s cílem vyvrátit to teroristické hnutí z kořenů, aby se tak řeklo, ale to se tak úplně nepovedlo.
6: Ne, to se opravdu nepovedlo a je otázka, jestli se to vůbec mohlo povést. Dnes třeba izraelský velvyslanec Weisbrod v Novinkách měl velmi zajímavý rozhovor. Hovořil o tom, že stále nechápe logiku toho útoku. Ona ta logika opravdu je velice těžce pochopitelná, protože ten útok zcela určitě vedl k tomu, že vlastně nejvíce trpělo obyvatelstvo Gazy, které Hamas takzvaně zastupuje. Ovšem, Hamas je apokalyptické hnutí. Je to opravdu hnutí, které jde podle hesla čím hůře, tím lépe. Smysl toho útoku byl jednoznačně založen na tom, že se zastaví proces jakési normalizace vztahů Izraele s arabskými státy, který postupně pokračoval. A připomeňme, že onen útok přišel vlastně v době, kdy se jednalo o normalizaci vztahů Izraele se Saudskou Arábií. Ovšem zároveň musel být připravován poměrně hodně dlouho dopředu, takže nereagoval přímo asi na toto. Ale onen apokalyptický moment opravdu hlavně zhoršit situaci.
5: Protože musela být Hamasu jasné, že ta odveta přijde a bude razantní.
6: Ano, právě. A tím cílem zcela určitě bylo tu situaci ještě více vyostřit, tak, aby vlastně nebyla žádná cesta zpátky a aby Hamas mohl dále prosazovat své antisemitské heslo From the river to the sea, to znamená od řeky k moři, musí být
5: zlikvidovat stát Izrael.
6: Zlikvidovat stát Izrael, ano.
5: To byl Petr Švarc, díky mnohokrát.
6: Díky, naslyšenou.
5: Do České republiky se vrací inflace a je to vážné? No, možná si ještě můžeme počkat do konce roku, až se temné vize o drahé elektřině a másle začnou opravdu naplňovat, říká mimo jiné ve svém příspěvku publicista Petr Holub.
7: Možná už zase nastal čas propadnout panice, může člověk usoudit po přečtení zprávy, jaká byla v září inflace. Taková panika má výhodu v tom, že člověk ještě stihne nakřičkovat dostatečný objem zboží za aktuální, tedy relativně nízké ceny. Na druhé straně tím zvyšuje možnost, že se obavy z prudkého růstu cen opravdu naplní. Ovšem tomu nemusí vadit, pokud se už stihl zásobit. Důvodem k této obskurní úvaze jsou ovšem skutečná čísla, nemluvě o pochmurné náladě ve společnosti, která nastala jako vždy společně s návratem z prázdnin. Statistický úřad skutečně vydal předběžný odhad, podle kterého v září vyrostly ceny v průměru o 2,5%, a to je o 0,6% víc než v srpnu. Možná nemá smysl tento odhad přeceňovat. Ve srovnání s Evropou to je pořád druhá nejnižší inflace. Zároveň má zvýšení inflační laťky jediný důvod, totiž zdražení pohonných hmot v důsledku války v Perském zálivu. Až se poměry uklidní a uklidnit se musí, pak budeme opět cestovat za přijatelnou cenu. Lehké mrazení v zátylku jako příznak blížící se paniky však člověk může cítit při vzpomínce na rok 2021, kdy se poměry koncem léta a začátkem podzimu vyvíjely úplně stejně jako letos. Ceny začaly průběžně růst v červenci a zastavovalo se to až o rok a 3 měsíce později na 18%. Také tehdy ze všeho nejdřív zdražily pohonné hmoty, pak se ale začaly přidávat i další komodity, od energií pro domácnost přes služby a běžné průmyslové zboží, a poslední ránu hospodyňkám pak zasadilo zdražení potravin. To se může klidně opakovat, jak lze předvést třeba u energií pro domácnost. Dnes za ně podle Českého statistického úřadu platíme méně než před rokem. Za to však vděčíme výhradně tomu, že vláda Andreje Babiše domácnosti osvobodila od příplatků za obnovitelné zdroje. Tento efekt se však vyčerpá nejpozději v lednu. Za nízkou inflaci ve srovnání s Evropou mohou také levné potraviny, u kterých v Česku a jen v pár dalších zemích ceny dokonce klesají. Tady není třeba litovat obchodníků ani rolníků už vzhledem k tomu, že se v loňském roce zisky zemědělských firm navýšily o 120%, a letošní pokles je tedy sotva může zničit. Ovšem není pochyb, že právě zemědělci začnou na ceny opět tlačit a nejpozději také v lednu. Jednou větou, mírné panice můžeme propadnout už dnes, přesto s ní ještě můžeme počkat do konce roku, až se temné vize o drahé elektřině a másle začnou opravdu naplňovat. Varování vyplývající z čísel Českého statistického úřadu by pořád šlo zlehčovat, kdyby se scénář z roku 2021 neopakoval ještě v jednom rozměru. Jak upozornila viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová, inflaci může rozjet nepřiměřené navýšení platů ve veřejných institucích, které umožní značné části populace utrácet i při rostoucích cenách. Před 5 lety vyrostly čisté mzdy ve veřejné sféře o 20%, letos to v druhém čtvrtletí bylo o 8 až 9% s výjimkou zdravotnictví, kde se museli spokojit s 5%. Tak tedy zní argument, podle kterého jsme opravdu na šikmé inflační ploše. Vyšší zářijová inflace se tím stává vážným argumentem, proč by se měla vláda při navyšování platů státních zaměstnanců chovat uměřeně? Přesněji řečeno, proč by je v rozpočtu na 2027 vůbec zvyšovat neměla?
5: Říká Petr Holub. Zatímco ziskuchtivý úředníček carského Ruska Pavel Čičikov z Gogolova satirického a velice slavného románu Mrtvé duše vykupoval od statkářů už jen papírově existující nevolníky, na které pak mohl dostat přidělenou půdu, v blížících se českých komunálních volbách se zase vyskytují případy záhadně přibývajících duší nahlášených k trvalému bydlišti v některých obcích. Nikoli poprvé, ale letos zase. A to ne z důvodu jaksi altruistických. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
8: Komunální volby mají přímý dopad na život v daném městě nebo obci. Není proto divu, že se jich může zúčastnit pouze člověk, který by měl mít k danému místu úzký vztah. Pro občany České republiky to směrem ke komunálním volbám znamená především trvalý pobyt. Platí to pro lidi, kteří někoho chtějí podpořit, nebo naopak hodlají sami o přízeň spoluobčanů usilovat. Kdo v dané lokalitě trvale nebydlí, ten nevolí a nemůže být ani zvolen. První varianta platí také pro obyvatele, kteří se z různých důvodů v době voleb nezdržují v místě svého trvalého bydliště, byť tam dlouhodobě a prokazatelně skutečně žijí. Volební průkaz jim tentokrát vydán není a korespondenční volba se na tento typ hlasování rovněž nevztahuje. Přihlášení k trvalému pobytu v obci není samo o sobě zárukou toho, že jde o člověka, který se v daném místě hodlá usadit. Může za to v uvozovkách volební turistika. Pár měsíců nebo týdnů před konáním komunálních voleb jsme někde svědky podivné touhy trvale bydlet například na ubytovně nebo pod jednou střechou ve třech místnostech s dalšími až desítkami osob, případně v domě, který připomíná ruinu a žít v něm lze jen obtížně. V některých obcích lidé, kteří chtějí prosadit svou, zkrátka spoléhají na pomoc zvenčí. Tedy od osob, které nemají k danému místu prakticky žádný vztah a trvalý pobyt si přihlásili pouze s vidinou pomoci danému člověku k volebnímu vítězství. Ten potom může uskutečnit svůj plán, který naráží na odpor většiny starousedlíků. Pochopitelně pod podmínkou, že takováto taktika bude shledána v souladu s pravidly. Příslušný soud totiž může výsledek komunálních voleb zrušit. Existují místa, kde se volby kvůli tomu musely opakovat. Šlo však o výjimečné případy. Zároveň nelze vyloučit, že v uvozovkách volební turistika nepřinesla jejich organizátorům v některých dalších místech přece jenom úspěch. Pokud totiž nikdo výsledek voleb u soudu nespochybní, není důvod se tímto nešvarem zabývat. Zároveň není jednoduché odepírat v uvozovkách volebním turistům možnost přihlásit se k trvalému pobytu, byť za určitých okolností to není zcela nemožné. Neutralizovat jejich dopad na výsledek lze především masivní účastí starousedlíků, kteří účelově příchozí dokáží přehlasovat. Byť ve velmi malých obcích se to nemusí podařit. Potom už zbývá pouze obrátit se na soud a doufat, že ho přesvědčí o tom, že desítky lidí netouží žít v jejich obci, ale pouze pomoci někomu prosadit plány, které většina obyvatel odmítá. Nebylo by proto překvapením, kdyby v některých obcích letos neskončily komunální volby sečtením hlasů, ale uzavřeli je až pravomocný verdikt soudu.
5: Hovořil Petr Hartmann.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V úterý proběhla už třetí etapa blokád a demonstrací středoškolských studentů v několika francouzských městech. Liceisté požadují zvýšení finančních prostředků ve školství. K protestům se připojili odbory i rodiče studentů. Celkem mělo jít o asi 450 tisíc osob. Přičemž v Paříži, ve Štrasburku a také v Lyonu došlo ke střetům s policií. Podstatu celé věci vysvětluje někdejší český vyslanec ve Francii Petr Janiška.
9: Protesty francouzských středoškoláků nespadly z čistého nebe. Někteří starostové z lidových předměstí říkali, že se diví, že nepřišli už dřív, že si o to situace říkala. Televizní záběry pár hořících popelnic a potyček mezi demonstranty a policií, která na ně stříká slzný plyn, neukazují zdaleka celou realitu a už vůbec ne to podstatné. Širší kontext je takový, že ve Francii se za několik posledních let velmi zhoršila úroveň veřejných služeb, školství, zdravotnictví. Vláda tam škrtala výdaje a obyvatelstvo to vidí a pociťuje, včetně mladých. Není nic výjimečného, že když dnes jdete v Paříži na pohotovost, čekáte několik hodin, než vás vezmou. Rozevírají se sociální nůžky i rozdíly mezi školami v dobrých čtvrtích a těmi v lidových předměstích, a to jak co se týče stavu budov a vybavení, tak i úrovně výuky. Dnešní protesty se týkají obojího. Studenti vesměs žádají opravit školní budovy, včetně toho, aby tam nebylo při slunci 40 stupňů, jak tomu bylo letos, zajistit dost profesorů na výuku, upravit rozvrhy, aby byly racionálnější a změnit neprůhledný digitalizovaný systém přijímání na univerzitu. A také a především, aby se na jejich požadavky reagovalo a byly bráni vážně. V pondělí jejich představitelé naformulovali 10 bodů, jež zaslali premiérovi, aby je zohlednil v rozpočtu na příští rok. Symbolické je, že se k mládeži z lidových předměstí přidali i někteří studenti z bohatší čtvrtí, které jsou na tom materiálně dobře, což znamená, že je spojují stejné obavy a stejná generační naštvání. Protesty měly tentokrát jinou povahu, než jaké Francie znávala. Šlo o spontánní reakci středoškoláků, tedy dospívajících 15 až 18 let, bez vlivů politických stran, často bez precizních požadavků. Byl v tom i trochu happening, omámení svobodou veřejně vystoupit, říci nebo křičet, co má kdo na srdci, zaskvět se před spolužáky. Ve valné většině šlo o nenásilné akce, někde i s podporou profesorů. Francie má 3700 středních škol s víc než 2 miliony studentů a násilných činů byla jen nepatrná část. Někde ovšem došlo i k útokům na pedagogy a na ředitele a na několika místech se objevily plameny ve vstupech škol způsobené zapalenými popelnicemi. Bylo nicméně šokující, že vláda reagovala velmi tvrdě a na dorůstající mládež, která na někoho neútočila a nevzdalovala se od svých škol, poslala zásahové jednotky vybavené zbraněmi, jako by šlo o agresivní chuligány. Možná tak ale zabránila něčemu horšímu. Došlo ovšem k několika vážným zraněním teenagerů, jednomu utrhl granát ruku, jeden má zničený obličej po výstřelu z blízkosti, jeden přišel o oko. Včera v úterý se konaly první velké manifestace v Paříži i v regionech. Středoškoláky přišli podpořit i vysoké školy a odbory pracovníků veřejného sektoru. Dohromady 300 až 400 tisíc osob v celé zemi. Průběh byl většinou pacifistický, rozbíjení a násilností málo. Od začátku protestu bylo podle premiéra zraněno 200 žáků, 85 pedagogů a přes 700 policistů. Protesty se samozřejmě snaží pro sebe využít politické strany, levice i pravice. Za 7 měsíců se konají prezidentské volby a vláda je krajně nervózní. Kdyby se objevil nějaký mrtvý, může vzplanout celá země. A průběh protestů bude mít jistě vliv na část hlasů u uren.
5: Tolik Petr Janiška. Evropský parlament v úterý schválil nový unijní obranný program Agile, který reaguje na akutní dronové a další hybridní hrozby týkající se řady členských států. A vážně se o nich počíná mluvit také u nás. Podle zahraničně politického analytika Filipa Nerada je to dobře, že program vzniknul, i když není samospásný, no ale zase může nastartovat něco ještě důležitějšího.
10: Je jen otázkou, kdy se v Česku zase něco stane, tvrdí mi lidé z bezpečnostní komunity. Bylo by s podivem, pokud by se naší zemi vyhnuly případy, kterým jsou v poslední době vystaveni mnozí naši spojenci v EU a NATO. Ať už to byly opakované dronové incidenty v Pobaltí, Rumunsku nebo Německu, sabotáže kritické infrastruktury v Polsku a Bulharsku nebo zvýšené množství kybernetických útoků napříč aliančními státy. Jejich společným jmenovatelem je, že jsou jim vystaveni podporovatelé Ukrajiny a že podezření padá na Rusko. Otázkou tak asi opravdu není jestli, ale kdy se něco podobného přihodí také u nás. Že takové akutní nebezpečí existuje, naznačují i nedávné výroky našich nejvyšších představitelů, varování tajných služeb a mnohem viditelnější výskyt bezpečnostních složek na veřejných místech. Je určitě chvályhodné, že stát tyto hrozby řeší a nepodceňuje je. Jak fatální mohou být, jsme si na vlastní kůži už vyzkoušeli při explozi muničního skladu ve Vrběticích. Podobné zkušenosti, i když

0: Když třeba bez ztrát na životech a jen s materiálními škodami, má už většina unijních zemí. Jaká ale má být evropská odpověď? Loni se nejskloňovanějším projektem stala dronová zeď. Ta měla pokrývat východní členy 27 a chránit je před opakujícími se průniky bezpilotních strojů z území Ruska a Běloruska. Vybudování této evropské protidronové hradby bylo dokonce jedním z highlightů loňského projevu o stavu EU šéfky komise Ursuly von der Leyenové. A výsledek? Místo společného štítu chránícího východní křídlo, mozaika národních opatření. Jako tradičně se achilovou patou takového plánu stala rychlost realizace. Ta je ostatně alfou a omegou každé reakce na tyto hrozby. Jak ukazuje válka na Ukrajině, technologický vývoj a nutnost reagovat na změny taktiky protivníka se zkrátily na maximálně pár týdnů. Ukrajinci si tuto schopnost pod tlakem permanentní ruské agresi osvojili a dnes v ní vynikají. Unie a evropské státy se zdlouhavými akvizičními a schvalovacími procesy zatím na něco takového připravené nejsou. Administrativně ani mentálně. Agile má být první vlaštovkou, která to má změnit a naučit Evropany rychle vyvíjet a schvalovat obranné projekty i malých a středních firem nebo startupů bez nutnosti se spojovat do přeshraničních konglomerátů. A to v inovacích protidronové a protivzdušné obrany, komunikačních a sledovacích systémů nebo autonomních a vesmírných technologií. Tedy v oblastech, ve kterých se vede boj v současnosti nebo povede v budoucnu. Ne žádná příprava na minulé války, jak to Evropa tak často činí. Zatím je to ale pilotní projekt s financováním jen na příští rok. A jsou v něm v přepočtu celkově jen nějaké 3 miliardy korun. Evropskou obranyschopnost tedy nezachrání. Může to být ale začátek tolik potřebné změny uvažování o naší obraně a nutnosti rychlejšího rozhodování a konání. Bez toho v současné mezinárodní konfrontaci a stále se zhoršujícím bezpečnostním prostředí neobstojíme. Stejně jako bez plného uvědomění si, že Rusko už nějakou dobu vede válku i proti nám. Jen jinými prostředky a zatím bez tolika obětí jako na nedaleké Ukrajině. To však neznamená, že by byla pro Evropu i Česko méně nebezpečná.
1: Říká Filip Nerad. Rusko nabízí vojenským chuntám v Sahelu na africkém severu ochranu a současně si v regionu buduje pozice v těžbě a zpracování strategických surovin, zejména zlata a uranu. Získává tím politický vliv i ekonomické příležitosti a zároveň se vytváří další cesty, které mohou snižovat účinnost západních sankcí. Více už Tereza Němečková, která je vedoucím Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
2: Když se na konci srpna vzbouřili vojáci na základně v nigerském hlavním městě Niamey, místní vojenská junta povolala na pomoc Rusko. Jednotky Afrika Korps, přímo podřízené ruskému ministerstvu obrany, pomohly spouru potlačit. Šlo přitom o dosud nejvážnější vnitřní hrozbu režimu generála Tianiho od července roku 2023, kdy svrhl demokraticky zvoleného prezidenta Bazuma. Niger tím završil trojici vojenských režimů v bývalých francouzských koloniích Mali, Burkina Faso a Nigeru. Všechny tři země zpřetrhaly bezpečnostní vazby se Západem, vytlačili západní vojáky a obrátili se na Rusko, které do regionu vyslalo stovky vojáků s deklarovaným cílem pomáhat v boji proti džihadistickým skupinám a povstalcům. Událost v Němej ale ukázala, že role Ruska přesahuje oficiálně deklarovanou pomoc v boji proti džihadistům. Nasazení Afrika Korps na obranu Tianiho chunty naznačuje, že z ruských jednotek se stává svého druhu pretoriánská garda tamních vojenských režimů. Moskva jejich vládcům nabízí něco možná ještě cennějšího než pomoc v boji s terorismem. Pojistku proti vlastnímu svržení. Paradoxně tak chunty, které svůj odklon od Francie a dalších západních partnerů zdůvodňovaly snahou obnovit národní suverenitu, vytvářejí novou bezpečnostní závislost, tentokrát na Rusku. Otázka zní, co z toho Rusko má. Jednou z odpovědí jsou přírodní zdroje. Vojenská spolupráce s Ruskem není zadarmo a například Mali vynakládá na ruské bezpečnostní služby značné prostředky. Zkušenost s dřívějším působením Wagnerovy skupiny v jiných částech Afriky navíc ukazuje, že bezpečnostní služby mohou být propojeny s přístupem k nerostnému bohatství. Současně v Sahelu posilují ruské firmy. Firma Nordgold získala loni licenci na těžbu zlata v Burkině Faso. V Mali se ruská společnost Jadran nově podílí na budování státní rafinérie zlata. A nejde jen o zlato. V Nigeru se Rusku otevírá přístup k uranu. Po převratu v roce 2023 začala nigerská junta vytlačovat francouzskou společnost Orano, která v zemi působila desítky let. Do vznikajícího prostoru vstupuje ruský Rosatom. Jeho dceřiná společnost podepsala s nigerskou státní společností dohodu o spolupráci, která počítá s průzkumem a budoucí těžbou uranu. Součástí širšího zbližování je také nigerský zájem o ruskou pomoc při rozvoji jaderné energetiky. Vedle samotných surovin jsou snad ještě důležitější alternativní obchodní a finanční struktury, které mohou Rusku pomáhat tlumit dopady západních sankcí. V obchodu se zlatem hrají významnou roli Spojené arabské emiráty, mimochodem čerstvě jedna z členských zemí BRICS, tedy platformy sdružující země jako je Rusko, Čína nebo Indie. Emiráty patří k největším dovozcům zlata z Afriky. V případě Burkina Faso dokonce v loni předstihly tradičně největšího dovozce Švýcarsko. Je to zejména Dubaj, která patří k hlavním světovým centrům obchodu se zlatem. Podle mezinárodních organizací se na tamní trh dostává také zlato nelegálně vyvážené z některých afrických zemí. Pro Moskvu je existence takovýchto obchodních uzlů strategicky zajímavá. Zlato z různých zdrojů může být obchodováno, rafinováno a přetavováno, čím se může stížit dohledání jeho původu. Výnosy z prodeje lze navíc využít mimo tradiční západní finanční centra. Přístup k africkému zlatu tak může Rusku rozšiřovat možnosti financování zahraničních operací a přesouvání hodnoty v prostředí západních sankcí. Vzniká tak svého druhu výměnný obchod. Moskva nabízí vojenským režimům v Sahelu zbraně, vojáky a pojistku proti jejich svržení. Na oplátku získává politický vliv v zemích, kde po desetiletí dominoval Západ, a lepší přístup ke strategickým surovinám a obchodním sítím. Současně posiluje závislost místních režimů na Rusku. A možná to je právě její největší zisk. Udržovat u moci režimy, které na oplátku otevírají dveře ke zlatu, uranu a alternativním cestám do globální ekonomiky.
1: A to už je vše ze středečních názorů a argumentů, jimiž provázel Ondřej Konrád.
3: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
4: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
5: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
6: Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat.
7: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
3: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
8: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Zítra začnou komunální a senátní volby. Prezident republiky dál trvá na tom, že volit nebude. Francouzský premiér Le Corny slíbil plán na řešení krize ve školství. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz a má první světovou medaili. Dnes bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Úřady přijaly ve středu poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila také lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit.
10: Změny na kandidátkách volební úřady oznámí písemně přímo ve volebních místnostech, aby případné hlasy pro kandidáty nepropadly. Hlasovací lístky totiž už byly všem voličům rozeslané v minulých dnech. Prezident Petr Pavel podle Pražského hradu dál trvá na tom, že letos kvůli soukromé cestě v komunálních volbách hlasovat nebude. Kritizují ho za to zástupci vlády i opozice. Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová. Stát podle ní lidem neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku, i když termín voleb do zastupitelstev tentokrát pevně stanovil zákonem. Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
11: V letošním druhém prázdninovém měsíci rostl průmysl o 2,6%, stejně jako v červenci, tak růst zpomalil, informoval o tom Český statistický úřad. Mezi červencem a srpnem se produkce zvýšila o 0,3%, a to i přes celozávodní dovolené v automobilovém průmyslu. Podle statistiků měla největší podíl na růstu výroba kolejových vozidel. Zvýšila se ale i výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o necelých 6%, pozitivně se do toho promítly hlavně zakázky ze zahraničí. Francouzský premiér Sébastien Lecornu odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty a slíbil, že vláda do konce října předloží plán řešení krize. Studenti protestují třeba proti přeplněným třídám nebo zanedbaným budovám a kritizují vládu, že dlouhodobě nedává na vzdělání dost peněz. Protestující se ale na řadě míst střetli s policisty, ti už zadrželi přes 6600 lidí. Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu skoro vyschla a zůstává v ní už jen 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů Povodí Vltava. A vodohospodáři už budou z přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
12: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se to ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
13: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav je teda opravdu ubohé.
12: Ředitel Povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Radiožurnál.
11: Judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronz a má první medaili ze světových šampionátů. A v posledním zápase v Baku porazila v nastaveném čase takzvaném golden score Maďarku Anu Grizovou. O duelu plném zvratu mluvila Zachová pro Radiožurnál Sport.
14: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je. Ze začátku tam začala jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak jak začalo to golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky a jsem ráda, že to vyšlo.
11: Mistrem Evropy v časovce na šampionátu silničních cyklistů ve Slovensku se stal poprvé v kariéře domácí závodník Primož Roglič. Mezi ženami triumfovala po páté švýcarka Marlene Reusserová. Češky ani Češi v elitní kategorii nestartovali.
15: Nová uzavírka na Pražském okruhu a omezení na trojce u Benešova. Nehody na dálnicích teď hlášeny nejsou. Na Pražském okruhu směr dálnice D1 je nově zavřený exit 82 Jesenice, sjezd i nájezd. To omezení potrvá týden. Objíždí se přes vedlejší exity 3 Vestec, 5 Písnice, případně 76 Modletice. V Praze z Horních Počernic na Smíchov v noci převážejí mostní konstrukci. Brzdit provoz mohou na městském okruhu i mimo něj. Na Smíchov pojedou přes Barandovský most a po Strakonické ulici. Na trojce z Prahy od D1 do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz nové omezení. A to v obou směrech. Je u odbočky na Neveklov, jede se Kyvadlově a aktuálně se v místě déle nezdržíte. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami. A teploty od 16 do 23 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Ondřej Soukup.
17: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do Srbska. Nedávný pohřeb válečného zločince Radka Mladiče znovu připomněl, jak tato země, aspirující na vstup do Evropské unie, stále vězí v traumatech minulosti a silných vazbách na Rusko.
16: Vláda v Bělehradu sice otevřeně nepodporuje krvavou agresi vůči Ukrajině, ale současně se netají obdivem ke kremelskému režimu. Odkud se srbská náklonnost k Moskvě vzala a proč je pořád tak silná?
17: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
18: V 19. století podpořilo Rusko vznik samostatného Srbska, které tehdy bylo součástí Osmanské říše. V roce 1914 potom srbští separatisté, bojující proti rakousko-uherské monarchii, přiměli Moskvu vstoupit do první světové války. Ke konci té druhé zase Rudá armáda přispěla k osvobození Bělehradu a celé tehdejší Jugoslávie. A na přelomu tisíciletí se Kreml postavil na stranu samostatného Srbska, které odmítlo uznat nezávislost Kosova. Jakou podobu mají tyto nadstandardní historické vazby dnes?
17: Ondro, já tady mám na začátek k povídání o Srbsku takovou mapičku a je to průzkum amerického Gallupova institutu z letošního září, kde je podpora nebo popularita Vladimira Putina v evropských státech. V drtivé většině z nich tento vůdce Kremlu je velmi nepopulární, ale existuje jedna jediná země, na které vyskakuje to číslo do plusu a je to nepřekvapivě Srbsko.
19: Opravdu
17: hodně. Plus 37, což je pro mě šokující, ale zároveň je to připomínka toho, že ty ruské vazby v Srbsku jsou opravdu silné.
19: A oni jsou nejrůznější. Mně to přijde právě o to absurdnější, že do Srbska odjela minimálně 100 000 Rusů, kteří se rozhodli prostě emigrovat právě po začátku velké války na Ukrajině. A když se podíváš na výsledky hlasování do státní dumy na velvyslanectví v Bělehradu, tak jednotné Rusko, ta vládnoucí strana, tam dostala 4,09%. To je úplně jako nejméně v Evropě.
17: No a protože chceme být co nejvíc konkrétní a rozumět tomu, tak jsme si do studia pozvali naši bývalou rozhlasovou kolegyni, nyní reportérku Respektu Magdu Fajtovou, která se Balkánem a konkrétně Srbskem zabývá dlouhodobě. Magdo, vítej ve studiu.
20: Děkuju za pozvání.
17: Magdo, tebe to číslo popularity Vladimira Putina asi nepřekvapuje.
20: Nepřekvapuje a zároveň bych mu nepřikládala asi takový význam, jaký možná spousta lidí přikládá, protože si umím představit, že kdybych otázku máte rádi Vladimira Putina v Bělehradě položila, tak dostanu většinou kladnou odpověď a zároveň vlastně to neukazuje úplně, co to přesně znamená, jaký ten vztah vlastně doopravdy je, jaký má kořeny, jak je hluboký a jak vlastně reálně vypadá, jak se projevuje na nějakém vlivu Moskvy třeba v Srbsku a tak dále. Je to čistě taková trošku možná i vzpůrná odpověď Srbů vůči tomu člověku, který přišel ze západu a ptá se na tuto otázku, na kterou lze odpovědět jenom ano nebo ne.
17: A o tomhle všem si chceme povídat, nechceme být černobílí a chceme tomu trošku porozumět. Já bych možná začal obecně tou srbskou reakcí na plošnou ruskou invazi na Ukrajinu. V únoru 2022 drtivá většina států ostře přehodnotila svůj dosavadní liknavý postoj ke Kremlu, Německo, Francie, kdokoliv další, Itálie, ale v tom Srbsku minimálně z úst třeba toho srbského prezidenta, dlouhodobého lídra srbské politiky Aleksandra Vučiče, to znělo tak jako ano, něco se stalo, my úplně tu agresi nepodporujeme, ale nadále považujeme Rusko za garanta naší bezpečnosti, úzké vojenské, zpravodajské vazby a tak dále. Takže ta srbská reakce na plošnou ruskou invazi byla jaká?
20: Jak už vlastně zaznělo, tak v zásadě oficiálně odsoudili útok Ruska na Ukrajinu, ale nepřidali se k protiruským sankcím.
21: Srbija je jediná strana v Evropě, která nevela nikakých sankcí proti Rusijské federaci.
20: Nadále je Srbsko důležitou zemí pro působení ruských tajných služeb v Evropě a samozřejmě Srbsko je do velké míry závislé na ruských energiích, takže v tomhle vidím i nějaký kalkul, jak si úplně nerozbít vztahy s tím historicky zároveň velmi dlouhodobým partnerem Srbů, což jsou tedy Rusové.
22: Srbsko není nárazníková zóna, ale most. Mosty spojují, nikoli rozdělují. Proto bych jako prezident Srbska nabídl poprvé Bělehrad, naše hlavní město, jako místo pro dialog o všech konfliktech světa.
17: Asi bych pro kontext připomněl, že Srbsko
0: byť je kandidátskou zemí Evropské unie, tak stále není v Evropské unii. Není taky členem Severoatlantické aliance. Trošku si říkám, že je to přesně ten příklad té evropské země, když se tady hodně bavíme o tom, jak musíme mít politiku všech vektorů, tak to je přesně Srbsko. Každému bych teda doporučoval zajet si na sídliště do Bělehradu a srovnat ho se sídlištěm tady v Praze nebo v jiném českém či moravském městě a vidět, jak to reálně potom vypadá. A když jsem se připravoval na tenhle díl, tak já jsem byl úplně vlastně zaskočen, jaký to současné Srbsko je pořád takový pomyslný ruský ostrůvek uprostřed Evropy. Ono je obklopené řadou členských zemí Evropské unie. Ty vazby jsou opravdu intenzivní a jestli se nepletu, tak je tam, jak Ondra říkal, velká ruská komunita, ale zároveň jsou tam taky velmi pravděpodobně výcvikové tábory, ve kterých se školí lidé nejrůznějších národností pro různé diverzní akce a nechci vědět úplně kde. Nedávno jsem četl dokonce článek o tom, že za tím plánovaným teroristickým útokem v Lipsku může být taky srbská stopa, už minimálně tím, že Rusové něco vymyslí, zadají to někomu v Srbsku a ten buď to převeze, nebo se strojí nějaké zařízení a tak dále. Takže ty linky jsou opravdu intenzivní.
19: No a je tam i samozřejmě ekonomická závislost. Já jsem byl překvapen, kolik tam bylo reklama Gazpromu třeba. Srbští podnikatelé, třeba stavebníci, tak ty byli tradičně vlastně už do Sovětského svazu velcí a do dneška tam vydělávají velké peníze samozřejmě a jsou tam i v Rusku i někteří lidé prostě z té bývalé elity. Myslím, že Miloševičův bratr stále žije v Moskvě a zjevně se mu daří velmi dobře, takže ta síť nejrůznějších kontaktů, biznisových, vojenských, paramilitárních, mimochodem ve válce v Bosně taky byli i ruští dobrovolníci, mám takovou knížku memoáru Šedí vlci si říkali, což potom třeba také znamenalo, že Srbové šli bojovat na Donbas v roce 2014. Jo.
0: A po plošné ruské invazi taky ta, už jsme to tady zmínili, některá ta rekrutační centra byla opravdu v Srbsku, že nabírání a tak dále. Magdo, kdybych se vrátil k tomu tvému příměru toho, že bychom se zeptali toho běžného Srba v Bělehradu, jestli podporuje Putina a on tak trošku tomu západňákovi to vmete do tváře. Co je teda podle tebe pod tím? Co jako vlastně za tou odpovědí, která není úplně černobílá, co tam teda je?
20: Srbové vždycky posledních minimálně 150 letech a možná i předtím, stejně jako ostatní národy bývalé Jugoslávie na Balkáně, měli jako obrovskou nevýhodu v tom, že byli právě na tomhletom kusu světa, které tak nějak od historie, kterou dokážeme jako vysledovat, je místem soubojů mnoha velmocí. Začalo to s Římskou říší postupně přes vliv Uher, přes Osmanskou říši, která byla samozřejmě 400-500 let vlivná na Balkáně, Rakousko-Uhersko a pak samozřejmě moderní dějiny, které už tak nějak třeba i lidé tady více znají. Tak pozice těch zemí jednotlivých nebo těch národů v tomhletom šílenství historickém byla vždycky dost složitá. A řekněme takové dědictví i Jugoslávie a možná snahy Tita udržet tolik národů v jednom velkém státě pohromadě, aniž by se začaly zase mydlit, tak byla taková trochu nevyhraněnost vůči těm partnerům a těm externím silám. Samozřejmě během studené války známá roztržka Tita se Stalinem. Jugoslávie byla tak nějak mezi západem, východem. A tady tohoto dědictví Srbsko si udržuje do dneška, protože to je pro něj zkrátka výhodné. Je výhodné nebýt vazalem Ruska, je výhodné nebýt v Evropské unii, která by možná měla dost otázek ohledně různých věcí, jako jsou veřejné zakázky, hospodaření státu, korupce a tak dále. Je výhodné nebýt v NATO, protože samozřejmě Srbové nechtějí být v NATO, minimálně už jenom proto, že v 99. roce NATO bombardovalo Bělehrad.
1: Pouze několik hodin prý zbývá do zahájení leteckých úderů NATO proti vojenským sílům ve svazové Jugoslávii. V Bruselu dnes zasedala Rada aliance na úrovni velvyslanců, ale žádný oficiální čas pro zahájení operace zveřejněn nebyl.
2: Jsou tady ozvěny dnes datem 25. března. Severoatlantická aliance pokračuje v leteckých úderech na jugoslávské vojenské cíle.
23: The first bombing of its kind in NATO history. Western nations carried out their threat against Serbia.
1: Severoatlantická aliance zahájila třetí vlnu leteckých úderů proti Jugoslávii. Rusko dnes definitivně přerušilo vztahy se Severoatlantickou aliancí, když vypovědělo její informační misi.
20: A ta pozice Srbů tak nějak mezi vším je zkrátka dobře nějak historicky daná a je výhodná pro současnou politickou elitu, pro Alexandra Vučiče a mít vlastně toho partnera v Rusku do určité míry je spíš symbolická věc, protože Rusko sice má obrovský vliv na energetickou stránku věci, protože Gazprom je majoritním vlastníkem srbské naftové industrie, což je taková národní firma
0: něco
20: distribuující.
0: Něco jako srbský ČES?
20: Něco takového. A právě kvůli americkým sankcím se teď řeší, co s ním bude, protože se Srbové pokouší prodat ho MOLu nebo někomu jinému, aby nebyli tak vlastně závislí na těch sankcích, kterých
0: velké
20: se neučili.
0: Velké nevoli Kremlu, který přesně to tak, nechce. Že?
20: Ale Rusko jinak, co se týče obchodu, tak není zas tak významným partnerem Srbska. Zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem Srbska je Evropská unie. Zdaleka. A samozřejmě nadále roste vliv Číny, která je takovým tichým důležitým partnerem Srbska, na kterého se hodně zapomíná, ale který je daleko významnější, co se týče obchodu a spolupráce, než dneska Rusko. Rusko je spíše takovým tím symbolickým trochu

0: Vlastně Srbska určitě ano, že tady ten sentiment přežívá. Spousta Srbů má pocit, že války, které souvisely s rozpadem Jugoslávie, je primárně připravovaly o jejich vlastní vlivové území, takže ta ztráta toho vlivu a té velikosti je samozřejmě pro spoustu Srbů velkou bolestivou vzpomínkou.
1: Je z tvé zkušenosti skutečně pravda, že když se podíváš do drtivé většiny srbských médií, tak tam to rámování toho světa na zlý západ a hodné Rusko jako furt ve velkém přetrvává, že i tohle vlastně krmí ty sentimenty v té společnosti, kde nepřekvapivě asi velká většina těch Srbů pořád vnímá ty Rusy ne úplně jako nepřátele?
0: Myslím si, že většina Srbů nevnímá Rusy jako nepřátele rozhodně. Asi jsem nepotkala moc Srbů, kteří by řekli, že Rusové jsou jejich nepřátelé, když tak jsou to lidé, kteří jsou vyloženě hodně prozápadně orientovaní a jsou třeba i ochotní přiznat Kosovu nezávislost a tak. Ale myslím si, že velká část společnosti to tak nevnímá, ale zároveň to přátelství, já bych neřekla, že to je zas tak jako velká věc, jak se zdá. Jako zaprvé, sice se teď do Bělehradu přestěhovalo spousta Rusů, takže spousta Srbů se třeba naučila rusky, ale do války na Ukrajině v zásadě člověk nepotkal Srba, který by uměl rusky. Mně se to nepovedlo teda nikdy. A ty vazby nebo ta kulturní vzájemnost taky není zas tak silná. Byť spousta lidí ze Srbska odjíždí a stěhuje se do Moskvy, řekněme dobře, tak jako drtivá většina lidí, kteří odchází ze Srbska, tak jdou na západ za lepší prací a za lepším životem. Takže je to podle mě hodně symbolická otázka, která má své kořeny v různých oblastech, ať už se bavíme o nějakém vývoji konstituce Srbska jako samostatného státu, ale jinak politicky nebo obchodně Rusko není tak významné, jak se může zdát.
2: Já jsem teďka potkal nedávno jednoho svého známého, který žije v Bělehradu, a on říkal, že když jezdí taxíkem, takže v životě, ani když žil v Rusku, neslyšel tolik pochvalných slov na adresu ruského prezidenta. Říkal, že se připadá prostě jak v absurdním dramatu, protože jemu ten taxikář vypráví, jak je Putin skvělý a jak to tomu západu natřel a tak dále. A vlastně jako neví, že beze člověka, který kvůli tomu Putinovi musel z Moskvy odjet a patrně se tam dokonce při nejmenším Putinova života nevrátí. Ale taky vlastně říkal, že je to do značné míry takovýto bravádo. Teď jo, my jsme teda s váma a my jsme to tomu západu, my jsme se nepokořili a podobně, no.
0: Mně se stala úplně podobná věc, že jsem před pár lety byla v Bělehradě s kamarády z Česka, bavili jsme se česky a přistoupili k nám nějací Srbové a ptali se, odkud jsme. Samozřejmě přišla okamžitě debata na Ukrajinu. My jsme říkali, že jsme zastánci Ukrajiny, že by bylo fajn, kdyby nám neříkali takové věci, které nám říkali, že Putin je osvoboditel. Někteří ty kamarádi byli úplně v šoku, že to nechápali, říkali, to říkáte nám, teď nás okupovalo Rusko nebo Sovětský svaz samozřejmě. Takže tohle byla taková složitá výměna. Nic se nestalo, protože nebudeme se prát samozřejmě kvůli takové věci. Ale když jsme se pak přesunuli do jiné hospody, kde jsem shodou okolností potkala kamaráda, který žil dlouho v Moskvě a teď tady žije v Bělehradě. A byl tam se svými ruskými kamarády z Moskvy. Tak jsme jim říkali tady tuhle historku a ten kamarád Rus se postavil a nahlas na celou hospodu zakřičel sláva Ukrajině. Takže tohle mi přišlo jako hodně v podstatě všeříkající obrázek o tom, jak vypadá tady ten světonázor Srbů versus těch Rusů, kteří odešli z Ruska a žijí teď tady v Evropě, třeba i v Bělehradě.
1: Já se chci dostat ještě kratice na závěr k současné srbské politice, protože v říjnu čekají Srbsko volby.
3: Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes večer abdikuje. Odstoupení z funkce a vypsání nových voleb slíbil posílících protestech, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu.
4: Aleksandar Vučić se vzdá prezidentského úřadu ve 20 hodin. Slíbil, že své rozhodnutí občanům vysvětlí. Jako prezident by nemohl kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které budou 25. října.
5: Kritici obvinují z autoritářství a korupce.
1: Možná i tam se trošku po těch 5 letech plošné ruské invaze a problémů, které se vážou s ní i směrem do Srbska, ukáže se jako určitý lakmusový papírek, jak ty nálady teď vypadají. Ale ještě se chci zeptat, Srbsko takhle různě lavíruje, dostává se do čím dál větší taky izolace, i ty americké sankce vůči energetickým společnostem v Srbsku jsou velké, dopadá to. A přece ti Srbové jezdí třeba do Chorvatska nebo do Slovinska a vidí realitu vlastní a realitu země, která nedávno vstoupila do Evropské unie a posouvá se dopředu, vidí Slovinsko a tak dále. ani tohle vlastně není nějaký motor pro tu společnost, že by si řekla, něco asi není úplně dobře, že se tak držíme stranou. Ty si, Magdo, někdy nedávno řekla v rozhovoru o tom pohřbu Radka Mladiče, že Srbsko v nejbližší době určitě do Evropské unie nevstoupí. Tak nehraje tady tohle nějakou roli, že ti lidé prostě vědí, že vedle se žije líp a že to souvisí s tou Evropskou unii?
0: Určitě, oni vědí samozřejmě, že v Evropské unii by se jim žilo lépe, ale zároveň vědí, že by je to stálo spoustu složitých rozhodnutí. Samozřejmě první věc, která by se musela vyřešit, je Kosovo. Takže tam vzhledem tomu, že nevypadá to, že bychom v následujících letech dospěli k nějakému smíření vztahu mezi Bělehradem a Prištinou.
1: Míněno, že by Srbsko uznalo nezávislost Kosova.
0: To se určitě nestane v následujících letech. Tak to by byla jedna věc, ale samozřejmě zmínil si Chorvatsko a Slovensko, tak oni vnímají, že tyhle země se hrozně posouvají od té doby, co jsou v Evropské unii. A myslím si, že to je pro ně dost bolestivá věc, protože oni proti ním bojovali a vnímají to tak, že Západ Chorvatům a Slovencům v zásadě odpustil spoustu věcí, které Srbům dneska vyčítá, včetně třeba válečných zločinů nebo nějakých vojenských výpadů. V zásadě v té válce bojovali všichni o svoje území, ono je to hodně složité potom a Srbové mají pocit, že se Západ postavil zkrátka dobře na stranu jejich nepřátel, takže tohle je pro ně hodně bolestivé vidět, jak se v Chorvatsku žije lidem vlastně dneska hrozně dobře. Ale já si myslím, že v tuhle tu chvíli ta evropská integrace vlastně není zas takové téma. Všichni vědí, že to není vůbec dosažitelná meta v následujících letech a co teď chtějí vyřešit, je ta jako složitá vnitropolitická situace, která souvisí právě s vládou Alexandra Vučiče, který je u moci spoustu let a který podle velké části společnosti, a to je úplně jedno, jestli pro západně orientovaná nebo spíš třeba pro rusky orientovaná, tam je to opravdu jedno, tam se to stírají ty rozdíly, tak je on tím hlavním důvodem, proč ta země nefunguje dobře, proč korupce a klientelismus rozhodují o tom, kdo bude stavět jaké důležité projekty v Srbsku, což často potom končí tím, jak jsme třeba viděli v roce 2024 v Novém Sadu.
3: Ve městě Novi Sad na severu Srbska spadl betonový přístřešek u vlakového nádraží a zemřelo 8 lidí. Nejméně další 4 jsou vážně zranění.
6: Na úlazu u železničku stanicu u Novom Sadu danas se urušio deo nadstrešnice. Mediji navode
7: to da desilo, su na licu... Odjednom iznenada ljudi su samo čuli neki zvuk pucanja i sve je ovo palo. U pitanju je zapravo...
8: Tisíc lidí požadovalo v srbském Bělehradě demisi ministrů. Protest se sešel 2 dny po zřícení střechy nádraží v Novém Sadu. Při neštěstí zemřelo 14 lidí. Trojice zraněných je stále ve vážném stavu.
9: Srbští studenti plánují na 24 hodin zablokovat důležitou silniční křižovatku v Bělehradu. Pokračují tak v protestech, které se konají po celém Srbsku už několik týdnů.
10: Zvanično pozvala građane Novog Sada da se na Trgu Slobode, centralnom gradskom trgu, okupe u 8 sati.
9: Podle demonstrantů za neštěstí může korupce, nepotismus a odbyté stavební práce při nedávné rekonstrukci.
0: A stát vlastně není schopen doložit, kdo by teda měl nést tu odpovědnost za takovou tragédii, protože pravděpodobně se ty smlouvy vlastně táhnou až do toho nejvyššího politického vedení. A tohle jsou věci, které ty Srby dneska oprávněně rozčilují. Byly proti tomu dlouhé protesty studentské.
11: Ludi nazývaně mustašama, fašistima. Valda su dosad mogli promeniti ovaj političku priču i shvatiti da je ovde većina naroda i da je očigledno potrebna promena.
0: A teď tedy nás čekají volby, v nichž by měla kandidovat právě ta studentská, ten studentský list, což je kandidátka, kterou navrhla právě ta studentská organizace Moto hnutí a která má poměrně velkou šanci dostat docela dost hlasů. Takže uvidíme, jak dopadnou volby, jestli se Srbům podaří sesadit Alexandra Vučiče, nastolit, řekněme, nějakou přechodnou vládu, která by třeba vedla k demokratizaci té země a teprve potom asi bude na místě řešit, jestli se Srbsko přidá k západu anebo k východu. Myslím si, že teď to opravdu není taková otázka.
1: Chtěl jsem právě zmínit, jestli ty vidíš to studentské hnutí odvíjející se od těch protestů kvůli tragédii v Novém Sadu jako něco jako srbský Majdan, vlastně tak trošku analogii s Ukrajinou, která v roce 2014 řekla, už teda nechceme korupci, nechceme klientelismus, nechceme orientaci na Rusko, chceme víc do Evropy. Je na něco podobného zaděláno v Srbsku nebo je to přehnané?
0: Myslím si, že asi záleží na tom, jak vlastně ty volby dopadnou, pokud se ukáže, že to studentské hnutí skutečně zvládlo zmobilizovat obrovskou část populace k tomu, aby se postavilo v určité vládě, tak si myslím, že to bude důležitý krok v historii Srbska, klidně se tomu může i říkat srbský Majdan, byť si myslím, že ty okolnosti jsou vlastně hodně odlišné, ale řekněme v tom smyslu té demokratizace, která jde z dola od lidí, tak tam určitě tu podobnost vidím. Já si pořád trochu obávám toho, jak to ale bude pokračovat dál, protože podobně to bylo při pádu Miloševiče, který padl po rozsáhlých protestech, vedených taky ze spoda studenty, opozičními, řekněme, lídry a tak dál.
1: Jenom připomínáme, Slobodan Miloševič, srbský prezident.
0: Přesně tak.
1: V době, kdy došlo k válce v Kosovu.
0: A doufalo se, myslím si, že nejenom populace v Srbsku, ale i asi Západ do velké míry doufal, že to povede k demokratizaci té společnosti a k tomu, že se Srbsko časem přiblíží, řekněme, tomu ideálu té demokratické země evropského střihu. Bohužel to k tomu nevedlo. Dneska Srbsko skutečně nelze označit za transparentní a dobře fungující demokratickou společnost. Nicméně, abych se vrátila k tomu pádu Miloševiče, tak právě to, že jeho nástupci, byť tedy po něm přišel premiér Zoran Džinđić, který byl hodně proevropsky orientovaný a který zemřel při atentátu v roce 2003, tak vlastně po těchto událostech úplně nepřišel nikdo dostatečně silný na to, aby tu zemi razantně nasměroval na tu nebo onu stranu. A otevřelo to prostor pro populisty, kterými je tedy rozhodně Aleksandr Vučić, a kteří v zásadě chtějí hlavně získat co nejvíc pro sebe a teprve až možná na druhé až třetí koleji se zajímají o to, jak bude prosperovat Srbsko. Takže já jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet v takovém případě a jestli budou schopni ty nové strany nebo to studentské hnutí třeba i opustit tu pozici a nechat prostor potom už standardním stranám, které mají nějakou jasnou politickou agendu.
1: Tak tolik Magda Fajtová, reportérka Respektu, bývala naše rozhlasová kolegyně, která sleduje nejenom Srbsko, ale celý Balkán. Magdo, moc děkujeme, že jsi přišla za námi do studia a těšíme se, že si o tom, jak dopadnou říjnové srbské volby, budeme povídat i v dalších pořadech Plusu. Moc ti děkujeme za návštěvu.
0: Taky moc děkuju.
1: Tak to je pro dnešek všechno. Tento již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Připomínám, že nás nově slyšíte v premiéře vždycky ve středu v pravidelném čase po 11. hodině.
2: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
1: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
2: i své blízké.

0: 15:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País píše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Dále neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní líp řídit množství vody v nádržích. A podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. A europoslanci podpořili důraznější politiku Evropské unie vůči Číně. 27 by podle nich měla víc chránit své zájmy ve vztazích s Pekingem a musí se snažit vyrovnat vzájemný obchodní deficit. Schválený dokument upozorňuje taky na porušování lidských práv v Číně a požaduje propuštění politických vězňů. Házenkářky mistrovské Slavie Praha prohrály v předehrávce 6. kola Interligy v hale Dunajské Stredy souboj o čele tobolky 29-33 a po třetí porážce v sezóně klesly Pražanky na 4. místo v tabulce a posunul se před ně Most, který zvítězil v Plzni 35-24 a Baník poskočil na 2. místo o skóre za Dunajskou Stredu.
3: Nehoda na dálnici D1 na Vysočině a omezení na 53 u Znojma. Na dálnici D1 z Prahy do Brna mezi sjezdy na Velké Meziříčí policie hlásí nehodu. Kilometry 146 až 147 na kamerách následky vidět nejsou a kolona se teď v úseku netvoří. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic stojí porouchané vozidlo mezi odbočkami na obec Práče a Lechovice a blokuje krajnici. V Praze už skončila noční uzavírka Strahovského tunelu směr Smíchov. Připomínáme zmíněnou nebezpečnou situaci na D46 u Vyškova směr Brno mezi 3. a 2. kilometrem. Hlásil náš zpravodaj na silnici pohyb velkých psů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den bude oblačno i zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak na měří 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Hodnocení Václava Havla českou společností se postupem času mírně zlepšuje. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, pořízeného u příležitosti jeho nedožitých 90. Češi vnímají Havla převážně pozitivně. Mezi staršími lidmi a mezi voliči vládních stran jsou ale početné skupiny těch, kteří se k bývalému prezidentu stavějí kriticky. Nakolik Václav Havel současnou společnost spojuje a nakolik rozděluje? Co má smysl si z jeho odkazu připomínat? A je pro dnešní politiku stále inspirativní?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Jsem tomu rád, že našimi hosty přímo tady ve Studiu Plusu v Praze na Vinohradech jsou někdejší spolupracovník a poradce Václava Havla, dnes europoslanec ODS Alexandr Vondra. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Ano, dobrý den všem.
4: A šéfredaktor deníku Alarm, literární kritika, novinář Jan Bělíček. Dobrý den, taky u nás vítejte.
6: Dobrý den.
4: Pane Vondro, začněme od vás. Jak dobře podle vás ty současné připomínky vystihují Václava Havla a samozřejmě i jeho odkaz?
5: Já nevím, tak tady probíhá nějaký týden, kdy je celá řada akcí a jsme teprve v pondělí, že na začátku. Já sám dneska se účastním několika takových rozhovorů a pak večer odjíždím autem do Štrasburku, takže zbytek už vlastně nezažiju, neuvidím. Teď jsem byl v Senátu třeba, kde Miloš Vystrčil s dalšími odhalovali takovou pamětní desku, citát Havla tam, co řekl na téma Senátu. Bych řekl skromně, nepatetické, civilní, za mě v pohodě. Myslím si, že jako je to asi přiměřené.
4: Zaznělo tady, že je teprve pondělí, to proto, že ten pořad ve skutečnosti v pondělí předtáčíme. Souhlasil byste, pane Bělíčku, s tímto hodnocením těch převažujících připomínek Václava Havla v současnosti?
0: Je to výročí 90. nebo nedožitých 90. let Václava Havla. Václav Havel je jeden z nejdůležitějších politiků a myslitelů českých 20. století. Myslím si, že poměrně ambiciozní připomínání Václava Havla je na místě.
4: Nejsme dnes někdy, pane Vondro, svědky toho, že čeští politici pracují s tím odkazem Václava Havla, aniž by ho jakkoliv promýšleli, prostě jenom proto, že se jim to hodí do krámu, abych tak řekl, protože vědí, že na to budou slyšet jejich voliči?
5: Tak samozřejmě, že co si budeme, ale to není jako něco, co by bylo přímo souviselo s Václavem Havlem, to vidíme v historii opakovaně, nevidíme to konec konců jenom v Česku, vidíme to prostě v jiných, přinejmenším demokracích, kde se nějaké můžeme poměřovat, že když je tu nějaký odkaz výrazné osobnosti, která se zasloužila o stát, tak to v případě Václava Havla nepochybně platí to také o Masaryka, tak vlastně i v obě, Masaryk to je úplně stejné, že jo. Čili jasně, já na tohle vždycky, když dostávám tu klasickou otázku, co by tomu řekl Václav Havel, tak nemůžu odpovědět, to by musel říct on. Není na mě, abych já říkal, co by on, ale samozřejmě zároveň, myslím, a to je tak na každém z nás, tu nějaký odkaz je, já taky nevím, jestli je nějaký univerzální úplně, ale určitě si každý z něj můžeme jako něco odnést, protože nepochybně osobnost jeho formátu v dnešní politice chybí nejenom v Česku, ale bych řekl i v Evropě obecně. Takže jasně, prostě každý má nějaké záměry a každý patník na cestě se k tomu hodí, ale to jako nemá cenu nad tím jako želet. Co jako já považuji za už pak to hraniční, kdy se z toho stává takový kýč, jako jo, a myslím si, že to je to poslední, co by si jako Václav Havel, tak jak já jsem ho znal, přál, aby se s jeho odkazem stávalo nějaké melodrama nebo kýč.
4: Není to ale pochopitelné, jak naznačil Alexandr Vondra, že si Václava Havla jakožto takto významnou osobnost, abych tak řekl, přisvojuje kde kdo, neděje se to vlastně u všech podobně významných osobností, nejenom našich dějin.
0: Tak určitě zároveň je tady politický tábor, který se vůči dědictví Václava Havla rozhodně vymezuje. Už jsme tady mluvili o tom průzkumu STEMu a často jsou to právě voliči současných vládních stran, takže na to bychom neměli zapomínat. Já vlastně myslím, že stojí za to si Havla připomínat kvůli jeho odvaze, kvůli jeho nebanálnímu myšlení, které často šlo proti srsti. Pro mě je vlastně inspirativní třeba i ta schopnost vytvářet nějaké jako spojenectví a koalice napříč, myslím teď především v časech normalizace, napříč názorovým spektrem. Určitě je to něco, co je poučné a pravděpodobně by bylo pro nás i potřebné v současné době. A z toho výzkumu třeba s tému je zajímavý, že pravděpodobně časem bude Václav Havel vnímaný čím dál víc pozitivně. Především u nejmladší generace, která možná si Havla idealizuje, nebo naopak v něm vidí třeba něco jiného, než to, co sleduje v současné politice. Taky samozřejmě nesmíme zapomenout na nějakou nonkonformitu Václava Havla, autenticitu, to je něco, co určitě mladé lidi k Havlovi přitahuje. A pak u té starší generace, tam mě to překvapilo, výrazně negativní názory, které se tam, myslím, že se tam konkretizují ve dvou větách. Havel může za všechno špatného, co se stalo po roce 1989, a potom, že je tam věta, šel příliš na ruku Spojeným státům a Západu. To je možná něco, o čem se můžeme taky pobavit.
4: Zaměřme se možná na výsledky toho průzkumu, ta agentury STEM. Jaké vy proto, pane Vondro, máte vysvětlení, že sice pravda, většinově česká společnost, konkrétně 3/4, vnímají přínos Václava Havla pozitivně, ale když se potom zaměříme zvlášť na lidi starší 60 let nebo na voliče stran současné vládní koalice, tak tam potom jsou početnější skupiny těch, které jsou k Havlovi velmi kritičtí.
5: Hele, mě to nepřekvapuje. Zase, že představa, že by jako tady bylo nějaké univerzální, pozitivní, jednomyslné hlasování, že jo, jako to jsme měli za totality a bylo velmi neupřímné, jo, bylo vynuceno tím strachem, jo. Takže 89. rok nebo 90. ty velké společenské změny, jako všechny změny mají prostě své vítěze a své poražené. Jo, nikdy nebudou vítězi úplně, všichni to slibují komunisti a pak nakonec je výsledku, že není spokojen nikdo skoro. Jo. Jde o to, aby bylo maximální množství těch, kteří jsou jako se cítí spokojeni a minimální množství těch, kteří jsou frustrováni, ale vždycky nějaký budou, mimo jiný část těch bývalých bolševiků, část lidí, že jo, kteří nějakým způsobem jako neuspějí a cítí se prostě omezováni nebo frustrováni. To mě jako nepřekvapuje, že tyhle ty hlasy víc sbírají ty, co dneska vládnou, než ty, co jsou v opozici. Mi taky nepřekvapuje, to je přeci z těch průzkumů úplně jasný. Hele, ten Havlův odkaz, já bych řekl 3 slova, jo, za prvý odvaha. On skutečně, nebyl to žádný Rambo, Jáchym Topol, jsem teď četl krásný rozhovor vlastně s Jáchymem, který ho taky znal někde v deníku N, nechci dělat mu reklamu, ale tady je jako dobrý rozhovor, to doporučuji. Že vlastně tenhle nebyl Rambo, že jo, velmi prostě fyzicky jakoby vlastně slabý člověk, jako nebo žádnej prostě svalovec, měl tu odvahu se jako postavit tomu režimu a pikat za to, jít do toho kriminálu. Za druhý odpovědnost, jo, že cokoliv, co dělám, je nějakým způsobem poměřováno v té vertikále prostě svědomí, že jo. To jako v obě se teď svoboda dostává na frak, bych řekl trochu, jako ta odvaha lidská té odpovědnosti se taky moc nedostává. Pak třetí, úplně nejdůležitější vlastnost, on měl takovou tu schopnost nadhledu sebeironie, prostě se nebral vážně, dneska se všichni politici berou strašně vážně a je to někdy trapný.
4: Tak já jsem rád, pánové, že jste si vyměnili názor i na to, co by se podle vás mělo z Václava Havla dnes připomínat především. Ale abychom ještě doprobrali ty výsledky z tému, když se tady, pane Bělíčku, slyšel to vysvětlení Alexandra Vondry, čím to je, že v těch dvou skupinách, ve skupině starších 60 let a ve skupině vládních voličů, jsou početnější skupiny těch, kteří jsou kritičtí k Václavu Havlovi. Jaké vysvětlení byste k tomu dodal vy?
0: Já bych řekl, že to jsou lidé, a trochu tady zaznělo právě i od pana Vondry, nespokojení s vývojem po roce 89. A mám pocit, že Václav Havel trochu v mé perspektivě prohrál politický souboj, dejme tomu, s tržními fundamentalisty, jako byl Václav Klaus, a stal se pro spoustu lidí symbolem právě toho porevolučního vývoje.
4: Možná řekněte, co přesně podle vás prohrál?
0: No, jakože v podstatě se dění po roce 89 ubíralo trochu jiným směrem. Když se podíváme třeba na texty Václava Havla ještě za normalizace, tak tam často samozřejmě kritizuje autoritářský reálný socialismus, ale zároveň je kritikem i konzumního způsobu života nebo právě nějakého volnotržního fundamentalismu. A to myslím, že se po roce 89 v jeho myšlení trošku začíná vytrácet, což je podle mě příznakem toho, že právě nedokázal konkurovat tomu modelu ekonomickému, který jakoby v tom politickém souboji, který tady zavládnul. Samozřejmě měl třeba slavný projev o mafiánském kapitalismu a tak dále.
4: Právě, on byl opakovaně kritický k tomu, jakým způsobem probíhala ekonomická transformace.
0: Ale nepropsalo nějak do moci a do podoby české politiky. Ale myslím si, že je to zrovna zároveň i nespravedlivé v tom smyslu, že on opravdu nebyl hybatelem těch změn. Takže mám pocit, že ani iniciátorem, takže mám pocit, že je to trošku nespravedlivé, že se stal symbolem.
4: Pane Vondro, připustil byste, že Václav Havel v 90. letech v té diskusi o to, jak má vypadat ekonomická transformace, tahal za ten kratší konec a že tento souboj s Václavem Klausem, jako tom hovořil Jan Bělíček, prohrál?
5: Ne, to ne, to bych nesouhlasil samozřejmě. Jako jsou tam dvě období, že jo? Jedno bylo to vlastně období československého prezidentství, čili od, řekněme, 1. ledna 1990 až do léta 92, kdy on abdikoval, že jo, v souvislosti s deklarací Slováků o nezávislosti a začala jednání o rozdělení Československa, tak to bylo první období, kde možná prohrál to Československo takhle, ale zase byl
0: ekonomickou
5: to
0: realist... transformaci, ne?
5: Ne. On zaštítil naopak tu ekonomickou transformaci, že jo. Tam byly tehdy boje Walter Komárek, takový ty gradualisti na straně jedný a ti, kdo chtěli jet rychle, Václav Klaus, Tomáš Ježek, Karel Dyba a mnohozí další, Vladimír Dlouhý mimochodem. A já si myslím, že on naopak zaštítil tu partu nebo tu skupinu lidí, která chtěla jet rychlejc. A jestli něco prohrál, tak to bylo Československo, protože ho chtěl udržet, ale zároveň věděl, že to nejde za každou cenu. Prostě neposlal tanky na Slovensko, a velmi správně tam neposlal ty tanky.
0: Ještě bych se, promiňte, s dovolením doptal v návaznosti na to, co říkal Jan Bělíček. Kam se poděla Havlova kritika toho tržního modelu, kterou tady připomínal Jan Bělíček a byla přítomná, pokud se nepletu, například v tom slavném eseji Moc bezmocných?
5: Jako, já myslím, že každý si najde v Havlovi, co chce. Jo? Já tam zrovna bych byl schopnej a bylo teď Tomáš Sedláček zase někde v jiných novinách teď publikoval něco, požádal, aby napsal něco o Havlovi, nechtěl nic psát, aby nedostal kartáčem po tom, co se stalo s knihovnou, tak vlastně ten jeho celostránkový článek byl o tom, že si vybral citáty z jeho různých knih a tam jako je pozoruhodný, že tam jsou třeba i citáty jako bezvýhradného příklonu k tržní ekonomice. Jo. Takže každý si najde, co potřebuje. Ale já si ty diskuze pamatuju a chtěli třeba odstřelit Klauze, že jo, v tom prvním prezidentském období udělat z něj někde šéfa centrální banky a na tohle on prostě nešel. A pak bylo to druhé období českého prezidenta.
0: Prosím stručně.
5: Kdy si vzít se méně, že jo, Klaus byl premiér, on byl prezident, si tak jako trochu rozdělili ty úkoly, že tu výkonnou transformační část ekonomiky měl na starosti Klaus, budování té demokratické politiky a Havel měl to zahraniční kotvení a nějaký ten morální rozměr. A bylo velké požehnání, a tohle chci říct, jako pro náš stát, že přesto, že byli každý jiný, trochu jako den a noc a neměli se rádi, že jo, tak dokázali tu osobní animozitu překonat tehdy a bylo to ve prospěch tohoto státu.
0: Pane Bělíčku, to byste uznal, že každý si vybere z Havla tak trochu, co chce, co v něm vidí a že něco jiného bude zdůrazňovat pravicový politik a něco dalšího levicový novinář?
6: To jistě, to samozřejmě, ale zároveň to tam skutečně v těch textech je a zároveň po roce 89 se tato dimenze přemýšlení mnohem vlastně kritičtější z jeho praxe tak trochu vypařila. Přesunul se víc do sféry právě zahraniční politiky nebo do otázek morálních, často i transcendentních, což možná taky nahrává té, jak to nazvat, teologii pravdy a lásky, kterou tady vidíme v poslední době nejlépe reprezentuje právě Tomáš Sedláček, už zmiňovaný. A já musím přiznat, že to je zrovna taková fáze výkladu Havla, která je pro mě hodně ezoterická, nesrozumitelná. Místy to působí až jako parodie, ale zároveň je to věc, která není nějak škodlivá, zlá nebo tak, ale myslím, že trošku přispívá k vyprazňování toho odkazu.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že...
5: Já tady souhlasím. To je jako, tohle bych podepsal, ty větičky o tom Ezu a o tom, to je ten kýč. Jo?
0: Tak Tomáše Sedláčka tady nemáme, nemůže se bránit, tak já jenom připomenu, že našimi hosty jsou šéfredaktor deníku Alarm, novinář Jan Bělíček a europoslanec ODS, někdejší spolupracovník Václava Havla, Alexandr Vondra.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Václav Havel bezesporu platil za velkého zastánce transatlantické spolupráce, tedy úzkých vztahů Evropy a Spojených států. Obstál by, pane Vondro, s tímto svým postojem ještě dnes, po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, kdy se ty vztahy mezi Evropou a Amerikou, řekněme, hodně přehodnocují?
5: Já myslím, že určitě ano, jako určitě by nezačal rušit na to, jako jo, to si myslím, že v žádném případě. Myslím si, že jako třeba by mohl být asi kritický k lecčemu, co jako na tom západě vidí, ale tohle jako kotvu českého zahraničně politického směřování by určitě držel, jo? Jako nebyl by ten, kdo by ji nějakým způsobem jako vytrhával. Jako jeden z jeho největších, bych řekl, zahraničně politických přínosů do toho roku 97, kdy se rozhodovalo všechno, že jo? To je to druhé jeho prezidentské období. On nejvíce všech tady jako se zasloužilo to naše ukotvení na západě a to, že jako nějakým způsobem jsme západ, patříme na západ, to si myslím, že jako on, i celý ten rod jeho, který nějakým způsobem reprezentoval táta, dědeček, že v tomhle tomu oni měli jasno.
4: Pane Biličku, když jste tady vy sám před chviličkou narážel na ty úspěchy Václava Havla v zahraniční politice, tak připouštíte nebo uznáváte, že toto je možná ta hlavní zásluha Václava Havla po listopadu 89, jak se zasloužil o ukotvení Česka v Alianci i v Evropské unii?
6: No tak samozřejmě zároveň je tam jeden moment, který je pro mě osobně asi největší kaňkou na tom odkazu Václava Havla, to je podpora George W. Bushe v americké invazi do Iráku, reprezentovaná tím dopisem 8 evropských státníků podporující George W. Bushe. Ta invaze podle mě porušovala mezinárodní právo, tedy principy, s kterými si Havla do dneška spojujeme. Byla postavena na vyfabrikovaných důkazech, destabilizovala celý ten region, zemřeli spousty lidí, takže to je obrovská kaňka, která se dá možná trochu přisoudit tomu jako až velmi pozitivnímu vztahu ke Spojeným státům.
4: No myslím si, že mohla... Promiňte, zastěňuje to Havlovy zásluhy o to, že jsme v Severoatlantické alianci?
6: Já si myslím, že to nezastěňuje ty zásluhy. Zmiňuji to jako největší podle mě kaňku na tom odkazu z mé perspektivy. A zároveň by mě opravdu zajímalo, teda jako, jakým způsobem on by dnes přistupoval právě k tomu, co předvádí Donald Trump, k té destabilizaci celého mezinárodního řádu, který samozřejmě nespůsobuje jenom Spojené státy, ale i Rusko a Čína. Jakým způsobem by se k těmhle věcem stavěl, by mě extrémně zajímalo, ale jo, myslím si, že v tomhle ohledu nesmíme zapomenout na ten Irák a to, že jsme na to a nějakým způsobem za to může Václav Havel, tak to já samozřejmě nespochybnuju.
4: Pane Vondro, nechá vás na to pochopitelně zareagovat. S odstupem času byla to chyba, že se Václav Havel postavil tak jednoznačně za invazi do Iráku v roce 2003 a bylo to v rozporu s postojem tehdejší vlády premiéra Vladimíra Špidly?
5: Podívejte, tak NATO je o tom, že Američani jsou v Evropě, když odejdou, tak končí NATO, jako zůstane nějaká prázdná skořápka, takhle to prostě jako je, jako jo, i když může někdo namítat, že tady zůstane dalších 20 kolik členských států, ale je to o vztahu Ameriky s Evropou a když ty Američani po 11. září prostě potřebovali nějakou pomoc, krátce po té, co oni jako vlastně ty záruky nám dali, tak je nekopneme do zadku prostě. Ano, Špidla kličkoval tehdy jako premiér sociálně demokratický, on ani pro, ani proti, tak jako se tvářil taková jako leklá ryba trochu, no tak ano, já jsem tehdy zavolal Václava Havla, který se loučil někde zrovna v Bratislavě v Národním divadle, protože vlastně měl těsně před koncem období a nabídnul jsem mu, aby ten dopis podepsal, on se rozhodl, že ho podepíše. Jako byli tam Poláci, byli tam Maďaři, byli tam Španělé, byli tam Portugalci, byli tam Britové, byli tam Holanděni, byli tam Dánové, to nebyla špatná společnost. A že pak Američani udělali chyby při té operaci, jo, že jako si nestanovili nějaké cíle, že se to táhlo příliš dlouho, to už je jako jiná věc, ale to myslím není česká jako vina.
4: Pane Bělišku, stručná reakce na tento protiargument. Nebyl ten tehdejší postoj Václava Havla pochopitelný, vzhledem k tomu, co říkal Alexandr Vondra? Prosím opravdu o stručnost.
6: Já vzhledem k tomu, co pro mě v té mezinárodně zahraniční politice reprezentuje Václav Havel, považuji za nepochopitelný. Myslím si, že to byla jedna z věcí, která otřásla celým tím mezinárodním řádem a trochu se z toho léčíme do dneška. A prostě je to ještě z pozice Česka, z pozice malých států je mezinárodní právo a ochrana lidských práv něco, co nám garantuje to, že nás velké mocnosti, ať už Čína, ať už Rusko, ať už Spojené státy nějakým způsobem neschramstnou a měli bychom je hájet a bojovat za ně, ať už je aplikujeme na kohokoliv.
7: Dobře. Jo,
6: vlastně nestranně a důsledně.
7: Pánové, ještě jedno téma související s odkazem Václava Havla bych s vámi rád probral, a to je samozřejmě Evropa. Uvedu tady dva kratoučké citáty z Havlova projevu z roku 96, z projevu jménem Evropa jako úkol, ve kterém hovoří o hodnotách, které přesahují náš okamžitý zájem a zdůrazňuje potřebu vytvořit strukturu Evropy jako jediné politické entity. Souzníte s tím, pane Vondro?
5: Tak on nikdy nešel moc do detailu. I když měl jeden velký projev ve Štrasburku, kde jako strukturoval nějakou představu, asi evropský federalista by mohl jako tady tvrdit, že Václav Havel byl federalista, i když on se evropský, když on se takhle nikdy jako nedeklaroval sám. Ale on hlavně, a to psal neustále, byl to Evropan, jo, a zároveň neustále poukazoval na to, že musíme jako to poměřovat zase z nějakého hlediska trošku vyššího principu a ne se jako utápět v těch denních prostě šílených regulacích a byrokracích a podobně. Jo. A v tom já s ním jako souhlasím a ten problém Evropy je v tom, že ta legislativní smršť těchto jako operativních nároků, povinností, regulací způsobuje to, že víc a víc lidí v Evropě dneska z toho jako frustrováno a mám docela obavu o ten projekt jako takový, protože samozřejmě je to pro nás dobrá věc, jako ten kooperativní model jako v rámci Evropské unie, a když se to rozpadne, tak státy jako my, že jo, menší, které víc vyrobí, než tady skonzumují, takže potřebují ten přístup na ty vnější trhy, tak by to nebylo dobré, že jo, my jsme strašně zbohatli díky tomu. Ale neznamená to, že prostě máme jako bezmyšlenkovitě přijímat všechno, co se v tom Bruselu peče, ale kriticky to neustále dnes a denně hodnotit a zápasit o to, abychom nevydláždili prostě třeba i někdy dobrými úmysly cestu nakonec do pekel. A v tomhle si myslím, že tohle si Václav Havel jako uvědomoval.
7: Pane Běličko, nakolik bylo Havlovo uvažování o sjednocené Evropě, nebo nakolik je aktuální ještě dnes podle vás?
6: Mně přijde, že největším problémem Evropské unie v současnosti je možná i nedostatečná integrace, jestli je to správné slovo, pokud by Evropa nebyla takhle roztříštěná, měla společnou armádu, měla jednotný kapitálový trh, byla akceschopnější, tak by mohla tvořit poměrně silný geopolitický blok. Neříkám, že to je úplně důsledek toho, co říkal Havel v tom projevu Evropa jako úkol z roku 1996, ale mluví tam o třeba o nové politické architektuře, která by překonala soupeření národních států a tak dále. To mně přijde vlastně inspirativní, zajímavý.
7: Pane Vondro, není to tak, že Havel chtěl evropské integrace víc, ne míň?
5: No, on chtěl lepší, jo, jako víc nemusí být znamenat lépe, jo, jako a tohle, když si fakt pozorně čteme ty jeho texty, tak tam najdeme lépe, jo, spíš než více, jo, protože znovu říkám, já, jako cesta jako do pekel může být dlážděna i těmi nejšlechtětnějšími úmysly a v tomhle on byl samozřejmě jednak idealista, jako nepochybně, ale zároveň měl v sobě jako takovou tu schopnost určité skepse právě, protože že Česko a vůbec osud té střední Evropy historicky jako takové to, jak se občas tady jako někdo pro něco natchnul a jak to pak dopadlo, že jo. Čili já jako nechci tady jako zase vytrhávat něco jako z kontextu, říkat, co by on teď jako konkrétně říkal, protože fakt to by nebylo fér. Ale myslím si, že by si občas také jako povzdychnul, zamumral, co všechno, jako se to tam na nás jako valí. Ale zároveň by v žádném případě jako to nevedlo k tomu, že by říkal, že Evropská unie nemá smysl, ale měl by tendenci bojovat o to, aby to nedopadlo
7: aby
5: nějakou katastrofou, ale byla lepší.
7: Tolik europoslanec ODS Alexandr Vondra, který diskutoval s literárním kritikem, šéfredaktorem deníku Alarm, Janem Bělíčkem. Pánové, děkuju vám oběma, že jste přišli.
6: Díky.
5: Díky za pozvání.
6: Mějte se.
7: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Zájem o přihlašování nových lidí k trvalému pobytu ve Švindlerově mlýně pár desítek hodin před volbami roste. Američanka odsouzená k trestu smrti má po nepovedené popravě zápal plic. Basketbalisté Slávie prohráli na úvod Ligy mistrů v Pardubicích s Albou Berlín 86-110. A dnes bude od západu postupně pršet a teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravě až na 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Úřady přijaly ve středu poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila také lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit. Radnice ve Špindlerově Mlýně dostává další žádosti o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, tvrdí, že jde o účelovou snahu ovlivnit výsledky nadcházejících voleb a chce kvůli tomu podat trestní oznámení.
8: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat.
9: Potvrzuje zájem nezávislý starosta Martin Jandura, který celou situaci považuje za účelovou a bere ji jako snahu ovlivnit volby.
8: Je tady spoustu zájmových a vlivových skupin, jsou tady miliardové projekty, jsou tady změny územního plánu, jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to s právním týmem a určité páky na to jsou.
9: Do 15 členného zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což v tomto horském městě roky nebylo. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
2: Ve středních Čechách kvůli dlouhodobému suchu nově platí stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření bude platit do konce dubna příštího roku. Má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody podle ministerstva zemědělství povodí Vltavy a Středočeského kraje zatím zůstávají bez omezení. Američanka Krista Pajková odsouzená k trestu smrti má po nepovedené popravě zápal plice nemůže polikat. Oznámili to její právníci. Podle nich je žena naštvaná a zmatená, ale plně si uvědomuje, co se stalo. Soud nařídil uchovat co nejvíc důkazů souvisejících s nepovedenou popravou. A 50-letá Pajková dostala nejvyšší trest za vraždu spolužačky v 90. letech. Minulý týden přežila dvě smrtící injekce. Zatím není jasné, jestli bude nařízena nová poprava. Právníci už dřív opakovaně požádali guvernéra státu Tennessee, aby ženě zmírnil trest na doživotní vězení. Na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí český spisovatel Jaroslav Rudiš a v rámci programu Čtení všemi smysly se bude nejen pro zrakově postižené předčítat z Rudičovy knihy Návod k použití železnice vydané v Brailově písmu. Návštěvníky čekají i debaty s autory Jáchymem Topolem nebo Dorou Kaprálovou. Basketbalové Slávii se vstup do Ligy mistrů nepovedl. Před svými fanoušky v Pardubicích prohrála s jedním z favoritů celé soutěže Albou Berlín 86-110. Pokračuje reprezentant a křídelník pražského celku Vojtěch Hruban.
10: Až tady můžeme být sami na sebe, my jsme ten zápas nezvládli, my jsme nebyli dobrý, nebo Alba byla prostě lepší, nám ukázala, jak to v té Champions League chodí a myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět, nás prostě přehráli, jsme nedokázali zastavit. Není důvod v tuhle chvíli panikařit, že je to první zápas, není čas na to věšet hlavy, spíš se z toho trochu poučit a koukat dál. Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru.
2: Opavští basketbalisté při vstupu do evropského poháru FIBA prohráli s chorvatským týmem KK Split 68-74. Zápas rozhodla dramatická koncovka, ve které se domácí Slezané dostali do vedení o bod, ale v poslední minutě už skórovali pouze hosté.
3: Na D1 na Vysočině nehoda a v Brně překážka. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdy na Velké Meziříčí se srazila dvě vozidla. Mezi kilometry 147 až 148 je to střed osobního auta s nákladním, opatrně blokují levý pruh, místo je označené. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava za sjezdem na Mikulov stojí kamion. 195. kilometr blokuje pravý pruh, je to kousek před omezením přejezdem do protisměru. Na silnici 68 Střince na Slovensko vás i v noci chvíli zdrží nová omezení u hranic. Od Jablunkova se kvůli opravám vozovky na třech místech jede kivadlově. Zdržení krátké, teď do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Jak koncem prosince 1989 probíhala volba Václava Havla československým prezidentem a byl Václav Havel opravdu autorem výroku humanitární bombardování, který mu bývá občas připisován? V Havlovském týdnu v návratech časem si poslechněte reprízy pořadu Archiv Plus Pavla Hlavatého a jak to bylo doopravdy Ivany Chmeldenčevové.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Náš první rozhovor je z Kladna.
1: Tam se dnes sešlo shromáždění občanů a kromě Kladeňáků na něm byl také milý host z Prahy. Rozhovor s ním do našeho vysílání přivezl Antonín Pečenka.
2: V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Volba prezidenta Václava Havla. Na slzy není čas, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Je 21. prosince 1989 a do volby Václava Havla prezidentem chybí ještě 8 dní. Ukázka pochází z rozhlasového vysílání Občanského fóra.
3: U mikrofonu mám pana Václava Havla, který dnes navštívil Kladensko. Jaké jsou dojmy z přijetí v tomto průmyslovém a hornickém městě?
4: Jsem velmi dojat a raduji se z toho krásného přijetí, ale to dojetí musím zároveň jaksi kontrolovat, mít pod svou vládou, protože na slzy jednak není čas a jednak slzících státníků jsme už měli dost.
3: Vy jste vynikajícím dramatikem a spisovatelem, ale také jste dlouhá léta těžce pracoval. Takže co byste popřál těm, kteří vás dnes sem přišli pozdravit, horníci, hutníci a tak dále?
4: Psal bych jim, aby se splnilo to, co jim mnohokrát bylo slibováno, ale co se nikdy nestalo, totiž, aby ty fabriky byly opravdu jejich.
3: Vysíláme pro Občanské fórum Československého rozhlasu, takže co vzkážete? To je poslední otázka ještě našim kolegům.
4: Občanské fórum pozdravuji a jsem rád, že vznikají ta občanská fóra takto spontánně a zdola. Přesně tak to bylo myšleno. Není to centrálně řízená, strukturovaná organizace, je to jakási jednota v různosti a je fantastické, že to všude a i hned všichni občané pochopili. Svědčí to o vysoké občanské kultuře, která dřímala, neprojevena v našich národech.
3: Děkuji pěkně za rozhovor a za pracovníky Československého rozhlasu. Vám přeji pevné zdraví, hodně pevné nervy a v životě hodně úspěchu.
4: Děkuji vám.

0: K slzám, které dali našemu pořadu název, se dnes ještě vrátíme. Krátký reportážní vstup o kladenské návštěvě prezidentského kandidáta Václava Havla z 21. prosince zazněl ve vysílání Občanského fóra o den později.
1: I přes blížící se Vánoce neumdlévá aktivita jednotlivých občanských fór. Pořádají různé mítinky, na které si zvou zajímavé hosty. Na jedno takové shromáždění vás nyní zavede Petr Hartmann.
2: Je 15 hodin, čtvrtek 21. prosince. K radnici se blíží pan Václav Havel. Jaká je atmosféra na náměstí? Revoluce můžete slyšet sami.

0: Co přivedlo studenta Šimona Pánka právě na Kladno?
1: No, podívat se na Kladno, promluvit k lidem z Kladna, protože si myslím, že konečně nastal čas, kdy ten klín, který mezi nás studenty a mezi dělnictvo a dělnickou mládež byl vrážen těch 40 let, je možno nějakým způsobem vyrazit a postarat se o to, aby tady už nikdy nebyl. Myslím, že všichni to cítíme, že celé roky tady byla uměle budována nějaká přehrada mezi dělníky, dělnickou mládeží a studentstvem, a to byla chyba. Já doufám, že my do těch fabrik, tak jako jsme jezdili doteď, budeme jezdit i dál, a naopak dělníci budou jezdit k nám na školy.
0: Jaké základy vaší stavby, tedy iniciativy Most, hodláte položit zde na Kladně? To se ptám pana Kocába.
2: My už jsme teďko v podstatě na čas tu iniciativu opustili, pačte, v tenhle ten moment nemá žádný zvláštní smysl. Takže tady na Kladně o tom mluvit nebudu samozřejmě, a v budoucnosti se možná ukáže, že to ještě potřeba, možná ne. No.
0: S jakým poselstvím teda přicházíte sem na Kladno?
2: Já jenom doprovázím Vaška Havla jako šofér. No, v podstatě mám jedinou myšlenku podpořit kandidaturu Václava Havla na funkci prezidenta republiky. To myslím je to nejdůležitější v této době a je to jediná záruka skutečně nejen demokratického, hlavně dynamického a nenásilného rozvoje naší republiky.
0: Nejvýznamnějším a zároveň nejmilejším hostem, kterého jsem si pozval k mikrofonu, byl pan Václav Havel. Jako apoštol sametové revoluce jste zavítal sem na Kladno. Proč právě sem?
3: Zavítal jsem sem proto, že považuji Kladno za velmi důležité. Je velmi blízko Prahy a zároveň je to velký zdroj energie. Jsou tady veliké závody, hutě, doly. Je to vlastně kousek od Prahy, a když se ukázalo, že mám 2 hodiny času, tak samozřejmě jsem toto pozvání rád přijal.
0: Blíží se 29. prosinec. Co pro vás toto datum znamená?
3: 29. prosince bude volen prezident republiky. Kdo bude zvolen, nevím, ale budu-li to já, pak bude platit to, co jsem slíbil tady na tom náměstí.
0: Blíží se Vánoce. Co byste vzkázal našim posluchačům nebo popřál k těmto svátkům klidu, míru a pohody?
3: Já sám se obávám, že moc klidu, míru a pohody o svátcích mít nebudu, ale o to víc si přeju všem svým spoluobčanům.
4: Díky normalizační informační blokádě nebyla osobnost Václava Havla většině občanů známa. Dny před prezidentskou volbou tak pro něj znamenaly velké množství obdobných výjezdů a vystoupení. Důležité ovšem bylo Havla představit alespoň ve zkratce také jako autora. Následující ukázka zazněla ve vysílání Občanského fóra 27. prosince.
5: A nejprve Divadlo moudrosti, díl 6. U mikrofonu je Jiří Zahradník.
6: V minulých dílech jsme si ukázali některé tvůrčí postupy absurdního divadla u nás v 60. letech. Oficiální názory na leckteré věci byly však v tehdejší společnosti natolik absurdní, že tomuto druhu dramatu stačila mnohdy jen nepatrná nadsázka, aby dialog dostal groteskní, absurdní charakter, jako diskuse o rozvoji techniky ve hře Václava Havla Zahradní slavnost. Plzák. Je jistě dobře, že vás pálí otázka umění. Nesmíte však umění zas nějak jednostranně přeceňovat, abyste neupadli do nezdravého a duchu našich zahradních slavností hluboce cizího estétství. Jako bychom neměli například v takové technice ještě celý pytel set sakramentsky palčivých problémů. Tajemník, zrovna jsem chtěl převést řeč na techniku. Plzák, technika, tomu říkám slovo do pranice. Tvrdím totiž, že žijeme v technickém století. Magnet. Telefon, magnet, no o tom se nesmělo ani Wernerovi. Tajemník, četl jsem nedávno 20 000 mil pod mořem. Plzák, a my dokážeme brzo číst ještě hlouběji pod mořem. Tajemník, o objevech kapitána nemá. Plzák, nemá, ani potuchy nemá Werner o objevech našich kapitánů vědy. Kolegové z průmyslu jistě dobře vědí, proč plánují zavedení strojů už od příštího kvartálu. Tajemník, správně, hned na příští poradě likvidačně metodické sekce navrhnu, abychom se znovu zamysleli o možnostech chemizace likvidační praxe. Plzák, je jistě dobře, že vás pálí otázka techniky. Nesmíte však techniku zas tak nějak jednostranně přeceňovat, abyste neupadli do zhoubného technicismu, který mění člověka v mechanickou součástku odličtěného světa bezduché civilizace. Jako bychom neměli například v takovém umění ještě celý pytel set sakramensky palčivých problémů.
4: Nyní se však přesuňme na Pražský hrad, kde 29. prosince 1989 probíhá volba prezidenta. Jednání zahajuje předseda federálního shromáždění Alexander Dubček. Poslancem je teprve několik hodin, ale již byl zvolen, znovu po 20 letech, předsedou tohoto orgánu. Jeho předchozí působení v této funkci, tedy v roce 1969, bylo přitom také díky podpisu Pendrekových zákonů opravdu tristní.
7: Vážené federální shromáždění, vážené poslankyně a poslanci, vážení hostia, všetkých vás srdečně vítám. Otváram 21. společnou schůzi sněmovně ľudu a sněmovně národů 5. volebného období federálního shromáždění Československé socialistické republiky. V jméně všech poslanců vítám členů federální vlády, členů předsednictví České a Slovenské národní rady, členů vlád České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, představitelů rozhodujících politických síl, církví, kultury a sportu, studentů vysokých škol, jednotlivých krajů, Československé lidové armády a dalších milých hostí. Vážené poslankyně, vážení poslanci, po včerajších schôdzach obidvoch snemovní bylo federálne zhromaždenie doplnené novozvolenými poslancami za tých, ktorí rezignovali na svoju funkciu. Rovnako boli zvolení noví členovia predsedníctva a ďalší funkcionári federálneho zhromaždenia. Tým boli splnené zákonom predpísané podmienky a môžeme pristúpiť k nášmu programu. Pre dnešnú spoločnú schôdzu snemovni navrhlo predsedníctvo federálneho zhromaždenia tento program. Za prvé, voľba prezidenta Československej socialistickej republiky. Za druhé, sľub prezidenta Československej socialistickej republiky. Má niekto z poslancov k navrhovanému programu doplňujúce návrhy alebo pripomienky? Nie je tomu tak. Zistím, že podľa účasti

0: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní zákony.
1: Z vystoupení Alexandra Dubčeka je znát lítost nad tím, že nebyl zvolen on sám. A přestože tento muž stál téměř po celou dobu normalizace mimo stranický aparát, mnohé fráze v jeho jazykovém projevu zůstaly.
2: Vážený pan prezident, blahoželám vám v jméně všech přítomných a všetkého nášho ľudu k zvoleniu do čela nášho štátu. Prajem vám dlhé roky života, pevné zdravie a radosť z úspechov našej spoločnej práce pre rozkvet našej vlasti, pre trvalý a spravodlivý mier. Blahoželám vám. Vážené poslankyně a poslanci, vážení hostia, ďakujem vám všetkým za účasť a končím spoločnú schôzu 5. volebného obdobia Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej

0: Tu je opäť Pražský hrad, tretie nádvorie. Československá socialistická republika má od 10. hodiny 20. minúty hlavu štátu, prezidenta, predstaviteľa zvrchovanosti našej vlasti. Je ním Václav Havel. V týchto chvíľach sa očakáva jeho prejav k tisícom ľudí, ktorí ho prišli pozdraviť na tretie nádvorie Pražského hradu.
1: Pán prezident stojí u mikrofonu.
2: Milí.
1: Začíná hovořit. Slyšíte ještě skandované pokřiky, skandování všech přítomných tady na třetím Hradčanském náměstí, kteří zdraví svého prezidenta. A je to taková chvilka, kdy vlastně lidé svého vyvoleného prezidenta, dalo by se říct, ani nechtějí pustit ke slovu a říkají mu, že děkuju.
2: Milí přátelé, před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen federálním shromážděním za prezidenta naší republiky. Děkuji vám všem, Čechům, Slovákům i příslušníkům jiných národností za vaši podporu. Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.

0: Poprvé od roku 1948 se při prezidentské volbě konala slavnostní bohoslužba.
1: Této bohoslužby se Václav Havel zúčastnil spolu s manželkou a členy rodiny. Po uvítání biskupy a dalšími církevními hodnostáři se prezident odebral do svatováclavské kaple, kde se poklonil ostatkům českých patronů svatého Václava a svaté Anežky. Slavnostní obřad Te Deum sloužil arcibiskup pražský a primas český František kardinál Tomášek, který novému prezidentu republiky požehnal. Po skončení obřadu se zcela zaplněná staroslavná katedrála rozezněla svatováclavským chorálem, do jehož tónu se rozezvučily všechny zvony chrámu svatého Víta. V bohoslužbě byli přítomni předseda československého parlamentu Alexander Dubček, premiér Marián Čalfa a další účastníci společné schůze obou sněmoven federálního shromáždění, na níž byl zvolen prezident republiky.
0: Z vysílání občanského fóra těsně po prezidentské volbě jsme vybrali tři bezprostřední reakce. V první hovoří vnučky prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Anna a Herberta.
2: Spojujete teď s osobou Václava Havla na Pražském hradě třeba nějakou soukromou naději?
3: No to je soukromou. Já bych řekla, že klidně. On má tak něco za sebou, právě Havel. Čili on zase může velice, velice rozumně a velice moudře tam být a přitom být aktivní jaksi. Dědeček nezasahoval, poněvadž prezidentství nesmí moc zasahovat, ale věděl toho tolik a tak měl ten národ rád, že to šlo. No, tak ten Havel by mohl taky být takový.
4: Já považuji Havla za nesmírně slušného člověka. Je to ideální spojení vrozené inteligence, intelektu, vzdělání a nadání. Dobrý srdce, tak to všechno jsou předpoklady, které by mohly udělat skutečně prezidenta, který by prospěl tomuto státu, zvlášť v této době. Že nás čeká velká práce. Teprve teď začneme vidět, co to je dělat od začátku, jak si od úplně mravenčí práce. A to bude muset někdo držet pohromadě, no nebude to lehký.
0: Ve druhé ukázce hovoří režisér Luboš Pistorius, který Václava Havla v 60. letech učil.
5: A Havel mě už tenkrát velice zaujal, nejen jako neobyčejný talent, ale i jako nevšední člověk, který vždycky s určitou skromností a noblesou uměl zůstat svůj. Víte, jako člověk s takovým mimořádně bystrým intelektem a schopností okamžitě vždycky rozlišit podstatné od nepodstatného. A hlavně vždycky s takovým velice věcným, nepředpojatým, kritickým přístupem k jakémukoliv protinázoru. Mně se nejméně líbilo, že to byl člověk politicky sice velice myslivý, ale přitom naprosto antiideologický. Že jeho zkoumání nesvazilo nikdy nic nějak a priorního. A že pro jeho důslednou kritičnost zůstalo vždycky všecko naprosto otevřené.

0: cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Volba prezidenta Václava Havla. Na slzy není čas, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. A na závěr poslední zvuková ukázka z 29. prosince 1989. Ve vysílání Občanského fóra hovoří herec Miloš Kopecký.
1: Já neříkám, že ho znám. Já se s ním znám velmi povrchně, znám ho dlouhá léta. Já ho pamatuju, když dělal kulisáka v divadle ABC u Wericha. Jednoho dne mi přinesl svoji první hru Vyrozumění, abych si ji přečet. Nikdy mi to nevymizí z paměti. Tento člověk, který dneska už jsem se s tou představou tak zžil, že si ani neumím a nechci představit někoho jiného než Václava Havla. Já nejsem agitátor, nejsem jeho příbuzný, nemám s ním žádné osobní svazky, jen je to brouček, který ho obdivuju, který ho v pravý slova smyslu, promiňte, snad miluju. On je rozkošný člověk. To, že není demagog, že není, jak to Jan Kačer, režisér, ve své proklamaci přesně a skvěle vyjádřil, nemá vlastnosti táborového řečníka. To je přece krásný. Nemá takzvaný akční rádius na masy v tom špatném slova smyslu, nevyjadřuje se. A všichni poctiví lidé a všichni pracující. To je člověk, který může všechno zachránit. Jestliže chce být pracovním prezidentem, není to nádherné. Jedno je jisto. Je mu naprosto možno věřit, když říká, že to není jeho životní sen se stát prezidentem, že se daleko lépe bude cítit v divadle na Zábradlí, odkud vyšel, a že bude psát. To tak je záhodno, aby psal. Lidé, kteří ho neznají, no tak to nemohou vůbec pochopit. To je tak morálně čistý člověk, že se před ním stydím. Taky se nesrovnává. Já celoživotní poseroutka z Babělec se svými sporadickými záchvaty statečnosti, které vždycky trvaly dva dny. Hned v zápětí se dostal strach a úzkost. Se nemohu porovnávat s člověkem, který si mohl žít jak pámbu ve Frankreichu, jak praví lidové úsloví, mohl vést bezstarostný život kdekoliv na světě, zavalen penězi a zvolit cestu být ve své vlasti, nebýt emigrantem. Tady, odtud vyšel, to je jeho země, to je vlastenec pravém slova smyslu a on to slovo nikdy nevyslovil o sobě. A on zvolí, co se nechat zavírat a být v lochu, ten co úžasný. Řekněte mi, kdo je takový druhý.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Václavu Havlovi jsou občas připisovány výroky, které nepronesl, případně jsou některá jeho prohlášení vytrhována ze souvislostí a prezentována v jiném kontextu. Jak to bylo s tím, čemu prý Havel říkal humanitární bombardování? Téma pro reprízu pořadu Jak to bylo doopravdy Ivany Chmeldenčevové.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Jak to bylo doopravdy?
4: Dne 29. dubna 1999 uvedl Václav Havel pro francouzský deník Le Monde toto. Domnívám se, že během zásahu NATO existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat. Nálety. Bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární. Opravdu nevkusné.
5: Tato slova řekl v diskusním pořadu televize Nova Sedmička, bylo to 23. května roku 1999, tehdejší senátor a také předseda odboru Richard Falbr. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Václav Havel je autorem výroku Humanitární bombardování. Ze studia zdraví Ivana Chmeldenčevová. Byl Richard Falbr prvním, kdo toto spojení v souvislosti s osobností Václava Havla uvedl? Otázka pro hosta pořadu, profesora Vladimíra Justa.
6: To rozhodně nebyl, protože už předtím, před Falbrem, to použil sociolog Jan Keller ale ten termín letěl takzvaně prostorem a on se ujal a dokonce dodnes svým způsobem žije.
5: Oba tyto výroky souvisejí s tehdejším děním na Balkáně. O tom, co tamní válce předcházelo, na webu Reflexu píše Jaroslav Šajtar.
7: Přijetím změn v srbské ústavě v březnu 1989, jež okleštili pravomoci autonomních oblastí Kosovo a Vojvodina a prosadil je Slobodan Miloševič, získalo Srbsko 3 hlasy z 8 v rámci federativní Jugoslávie. Proti tomu se bouřili zástupci ostatních svazových republik. Na mimořádném 14. sjezdu Svazu komunistů Jugoslávie 20. ledna 1992 se republikové delegace neshodly na klíčových otázkách ohledně budoucnosti federace a proto ho slovinští a chorvatští delegáti opustili. Zatímco Slovinci v čele s reformně orientovaným Milanem Kučanem žádali volnější uspořádání, konzervativnější Srbové vedení Miloševičem se stavěli proti, což je pokládáno za počátek konce mnohonárodnostní Jugoslávie.
5: Balkánský poloostrov to nebyla pouze třaskavá atmosféra 90. let minulého století.
6: To byl prostě určitý kotel, který čekal na roznětku. Ta roznětka přišla a bylo zle.
5: Možná si připomeňme, že ještě za období Rakouska-Uherska právě počátek první světové války souvisí s proslulým atentátem v Sarajevě. Potom vzniká v roce 1918 Jugoslávie a po skončení druhé světové války pak na více než 4 desetiletí zde existuje Socialistická federativní republika Jugoslávie, které státy zahrnovala.
6: To byla Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko a Slovinsko. A součástí Srbska byly 2 autonomní provincie, Vojvodina a Kosovo.
5: Co se stalo už v 80. letech, že Jugoslávie nastoupila cestu k postupnému rozpadu tohoto federativního státu?
6: Já bych to řekl jedním slovem, nástup nacionalismu.
5: Znamenal pád komunistického bloku a tím komunistické Jugoslávie také pro balkánský poloostrov jisté uklidnění?
6: To vůbec ne. Dokonce ještě před konfliktem na Ukrajině, před agresí Ruska na Ukrajině, to byl nejvážnější konflikt, který tady byl po druhé světové válce.
5: Kdy vůbec začíná válka o Balkán, která postupně v tento, jak říkáte, jeden z nejhrozivějších konfliktů vypukla?
6: Pro mě byl základní, už nevratný krok, když srbské, nebo chcete-li ještě tehdy jugoslávské tanky překročily hranice Slovinska a Chorvatska.
5: Jak se podívat na to, že existoval také sled referendum, kdy Bosna a Hercegovina ho vyhlásili například v březnu 1992 i přes odpor místních Srbů a ti to bojkotovali a tím postupně vzniká celá mozaika dalších konfliktů. Když si řekneme, bylo to tím, že opravdu Srbové do země poslali onu armádu, poněvadž neakceptovali toto referendum?
6: Tam byla jedna nerovnoprávnost, nerovnoměrnost a sice, že Srbové mohli disponovat armádou jugoslávskou, pravidelnou armádu, kdežto ta druhá strana to měla daleko složitější a konkrétně v Bosně stála proti ním domobrana v podstatě.
7: Bosňáci nazývají konflikt agresí proti Bosně a Hercegovině a za jeho počátek pokládají 1. duben 1992, kdy srbské polovojenské jednotky na rozkaz šéfa srbské tajné služby Jovici Stanišiče překročili hranici, napadli město Bijeljinu a dopustili se prvního krveprolití na Bosňácích. Pro Chorvaty je vlasteneckou válkou, za jejíž počátek považují 1. říjen 1991, kdy jugoslávská lidová armáda zbořila chorvatskou vesnici Ravno ve východní Hercegovině. Srbové nazývají konflikt obranou vlasteneckou válkou a jeho počátek vidí v 1. březnu 1992, kdy při útoku na svatební průvod na Baščaršiji v Sarajevu zahynul ženichův otec.
5: A to je možná také další z úhlů pohledu, kdy každá ze zúčastněných stran považuje něco jiného za vyvolání, za signál k válce a obtížně nacházet nějaká společná stanoviska i po těch, řekněme, více než 3 desetiletích. Tento text, který jsme slyšeli, také napsal Jaroslav Šajtár a byl uveřejněn na webu reflex.cz. Další dění pak pohledem Ladislava Hladkého, autora knihy Bosna a Hercegovina.
8: Jestliže se dalo do 6. dubna 1992 v Bosně a Hercegovině, jednom ze států bývalé Jugoslávie uprostřed Balkánského poloostrova, hovořit pouze o začínajících příznacích války, pak po tomto datu zde propukla válka s plnou urputností. Znepřátelené strany nasadily do bojů všechny své síly. 7. dubna prohlásila skupina bosenských Srbů v Banja Luce Republiku Srbskou za samostatný stát nezávislý na vládě v Sarajevu. 8. dubna vyhlásil Izetbegovič v Sarajevu výjimečný stav.

0: Několik desetiletí po skončení hrozivé druhé světové války a teď takový obrovský vojenský konflikt na Balkánském poloostrovu. Sledoval mezinárodní svět se znepokojením právě dění na Balkáně? Jaké byly vůbec reakce?
1: Svět sledoval, ale bál se zasáhnout. Čili přihlížel tomu dění a nejhorší snad ze všeho bylo to usnesení Rady bezpečnosti o demilitarizaci celé té oblasti, protože jedné straně zůstala armáda a druhé straně zůstaly oči pro pláč. To jsou fakta.
0: Následují pak další rezoluce Organizace spojených národů. Dokonce některá města se ocitla pod záštitou UMPROFOR, tedy ochranných sil spojených národů. Pomohlo to?
1: Bohužel ne. A to je trošku varovné pro dnešní situaci třeba na Ukrajině, protože ty jednotky neměly mandát, jak říkali. A tím pádem přihlíželi a často opravdu i genocidním událostem a praktikám, které se děly přímo před jejich očima.
0: Takže sice civilizovaný svět se jaksi snažil, ale ten výsledek se stále blížil k nule a bylo to hrozivější a hrozivější?
1: Bylo to hrozivější a hrozivější.
0: Chronologie bombardování a postoj českého tisku, to je název diplomové práce Michaely Duvkové, ze které je následující citace.
2: Dne 24. března 1999 kolem 20. hodiny udeřila bombardovací letadla a rakety s plochou dráhou letu na jugoslávské vojenské cíle. Jugoslávie se ocitla ve válečném stavu. Začal tak první vojenský úder v historii NATO proti evropské zemi bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Válečná akce proti Jugoslávii byla pojmenována Rozhodná síla.
0: A Michaela Duvková pokračuje.
2: První nálety byly hlášeny z Prištiny, Bělehradu, Niše a Nového Sadu. Zasaženy byly radarové stanice v Baru v Černé Hoře, na Kopaoniku a u Pančeva. Útoky byly vedeny proti vojenským a vojensko-průmyslovým objektům. Na útocích se podílelo 13 zemí NATO. Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Kanada, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Turecko a také Spojené státy americké a Velká Británie.
0: Je správné, když vedení Severoatlantické aliance se rozhodlo bez mandátu Rady bezpečnosti OSN?
1: No samozřejmě, že to z hlediska mezinárodního práva správné není, nicméně tam ta druhá strana, řekněme rovnou srbská, překračovala takřka denně veškeré normy, soužití a tak dále a prostě byly tam zločiny proti lidskosti. Už do té doby.
0: Proč Rada bezpečnosti OSN ale se k tomu nepřipojila?
1: Rada bezpečnosti se připojila takovými obojakými usneseními, jako bylo to zbrojní embargo. Dáte-li jedné straně možnost používat obrovskou armádu a druhé straně nemožnost se bránit, tak je to situace, která se bohužel v Evropě i dnes opakuje.
0: Je to tím, jaké státy jsou členy oné Rady bezpečnosti, že jen obtížně se hledá právě nějaký konsenzus tohoto orgánu Organizace spojených národů?
1: Ano, ale zároveň je to tím, protože ten konflikt je mezi státy, které jakž takž udržují nějakou demokracii, nějakou svobodu různých vyznání, jsou multikulturní, jak jsem říkal, a mezi druhou stranou, která prostě uvažuje totalitárně od samého počátku. A proto taky byl ten Mezinárodní soudní tribunál potom, protože to s tím souvisí.
0: Mezi zeměmi, které se o něch útoku účastnili, připomeňme si, že jich bylo 13, nebyla Česká republika.
1: Ano, nebyla, protože byla čerstvým tedy členem NATO od počátku března, ale Česká republika povolila průlet těch letounů přes území České republiky.
0: Co povolení přeletu vojenských letadel NATO přes území České republiky v praxi obnášelo?
1: Muselo být přijato usnesení vlády, předsedou byl tehdy Miloš Zeman a jednobarevná sociálně demokratická vláda. A údajně to rozhodnutí trvalo pár desítek minut.
0: Připomeňme si, že cíly daného bombardování měly být výhradně vojenské objekty, nikoli v civilní.
1: Ano, ale tam došlo k tomu, že probíhala genocida a pro zastavení genocidy, dokonce i podle oficiálních dokumentů Organizace spojených národů, je výjimečně možno použít i násilných prostředků. O nějakých bombách se tam zatím ještě nehovoří.
0: Přesto nám už se na scéně začíná objevovat sousloví humanitární bombardování. Jak jsme slyšeli úvodem ve vyjádření tehdejšího senátora, sociálního demokrata Richarda Fabra. Výrok humanitární bombardování bývá připisován prezidentu Václavu Havlovi. A tak si poslechněme autentické Havlovy výroky z tehdejších dnů. 26. března roku 1999 pro francouzský deník Le Monde Václav Havel řekl:
3: domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nemůže nikdo pochybovat. Nálety a bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem.

0: Jejich povaha je výlučně humanitární.
1: Takové bylo prohlášení pro francouzský deník Le Monde téhož dne. Tuzemský deník Právo otisknul také slova prezidenta Václava Havla. A to tato.
0: Miloševičův režim se obrátil proti občanům vlastního státu, kosovským Albáncům, jimž nejprve odňal autonomii, po léta omezoval jejich svobody a vůči kterým začal posléze uplatňovat politiku etnických čistek, čímž vyvolal masový exodus a humanitární katastrofu.
1: Jak pohlížet na tyto Havlovy výroky a v čem spočívá absurdita?
2: Absurdita spočívá v tom, že Havel spojení humanitární a bomby nikdy neřekl. On mluvil o těch příčinách a okolnostech. Jo? V té francouzštině to zní exkluziv a charakter, já nevím, jestli francouzský je přesně charakter, povaha, asi jo. Tímto vznikla ta nedorozumění, respektive ta krátká novinářská spojení.
1: Tak do třetice autentický text Václav Havel, který poskytnul rozhovor italskému deníku La Repubblica o měsíc později, bylo to až 23. dubna roku 1999, a v tomto rozhovoru konstatoval.
0: Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat. Nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární. Co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů. Ale na základě své osobní zkušenosti jsem stejně silně přesvědčen, že jen čas dovolí objektivně zhodnotit to, co se děje v těchto dnech v Jugoslávii a dopad na Severoatlantickou alianci.
2: Jak už se stalo Havlovým osudem a osudem jeho výroků, tak to zkreslení, ke kterému v zápětí došlo, se potom dál rozšiřovalo. Další floskulé je třeba nepolitická politika, která dokonce v akademickém slovníku funguje jako jeho vynález. A přitom je to naprostá lež, protože tím vynálezcem je Karel Havlíček Borovský a po něm Tomáš Garrigue Masaryk. Havel použil už dávno použité.
1: Co je floskule?
2: Floskule je, když odstraníte drobolinkou část toho sousloví nebo věty a posunete ji jinam. A tady je to posunuto právě, že tady je spojeno humanitární bomby. Zatímco, kdyby bylo záměry těch výjimečných, tam v té francouzštině se říká exkluziv dokonce, jo, tak to odstraníte okamžitě i ten kontext.
1: Závěrečná Havlova slova z dubna roku 1999, uveřejněná v italském deníku La Repubblica, byla, cituji, že jen čas dovolí objektivně zhodnotit, co se v těchto dnech děje v Jugoslávii. A to nám pak, můžeme říci, otevírá další dějství událostí na Balkáně. Možná stačí říct jedno jediné symbolické slovo – Srebrenica.
3: The UN declared the town of Srebrenica safe, but it was anything but. About 8,000 Muslim men and boys were massacred. And today, in an historic ruling, a Dutch court held some of those UN peacekeepers responsible.
2: To už se dá nazvat genocidou, tento masakr přes 8,000 zavražděných chlapců a mužů ve věku od 12 do, já nevím, 70-80 let. To byl do té doby největší masakr v Evropě po druhé světové válce, nevyvolaný.
1: Kdo byl odpovědným? Kdo dal rozkaz k takovému masakru a takovému vraždění?
2: Já myslím, že to je jednoduché, že to byli ti, kteří stanuli před Mezinárodním trestním tribunálem. Hlavně to byl teda Slobodan Miloševič a Radko Mladič a Karadžič. Čili to jsou jména, která můžeme činit odpovědným, ale jak si tím podhoubím byl opravdu ten ideologický základ, který byl toxický.
1: Hrůzný nález tisíců zavražděných těl, které byly nalezeny ve Srebrenici, byl pomyslným velkým vykřičníkem a předělem v tom, jakým způsobem se postavit k dění na Balkánském poloostrovu. A tehdy se do operací Severoatlantické aliance zapojuje také Česká republika. Michaela Dufková ve své diplomové práci píše:
4: Příslušníci armády České republiky vstoupili na území Kosova 12. července 1999. Do operace Společný strážce byla zapojena průzkumná rota v počtu 140 osob a spadala pod velení britského kontingentu. Činnost českých vojáků byla zaměřena na střežení kosovsko-srbské administrativní hranice v délce 42 kilometrů, monitorování veškeré činnosti na tomto svěřeném úseku a v příhraniční oblasti a evidování a zajištění bezpečného návratu uprchlíků, včetně vytvoření podmínek pro mírové soužití kosovských Srbů a Albánců v prostoru působení roty. Dalším úkolem bylo střežení a ochrana odloučených oblastí obývaných Srby, nepravidelné prohledávací operace, kontrola propouštěcích míst, doprovod osob a automobilů, boj s organizovaným zločinem a zvládání demonstrací i nenadálých událostí.
1: Jaký byl výsledek války na Balkáně?
2: Kosovo se dostalo pod civilní správu. K jednostrannému vyhlášení teda nezávislosti na Srbsku, samozřejmě se Srbsku stavilo nepřátelsky, nicméně tam jedno velké pozitivum. Přeci jenom byli potrestáni hlavní váleční zločinci a to tady dosud nezaznělo, nejenom ze strany Srbska, ale i ze strany ostatních válčících států. Ale já v tom vidím takovou metaforu, když vás šelma s jedovatými zuby kousne, tak ten jed přejde i na vás. A to je nacionalismus.
1: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: Václav Havel je autorem výroku humanitární bombardování? A je to otázka, na kterou jsme již částečně v pořadu si odpovídali, ale přesto. Host profesor Vladimír Just říká:
2: Václav Havel není autorem tohoto výroku, zejména ne autorem tohoto spojení.
1: Toto spojení jako jeden z příkladů jste uvedl jako autor knihy Slovník floskulí. Proč jste se rozhodnul právě toto sousloví tam také zařadit?
2: Protože já považuji pojmenování určitých událostí, včetně tragédií válek a násilných činů, za úplně klíčový pro to, jak to pak žije ve veřejném prostoru a většina další generací už to bude brát za realitu. Ale touto nikdy nebylo. Floskule není realita, to je zakrývání reality.
1: Jak si vysvětlit, že se to stále vrací, toto sousloví, a stále se opakuje, že to řekl Václav Havel a téměř tím získává tu pomyslnou v uvozovkách psí hlavu válečného štváče, člověka, který řekne humanitární bombardování, což je prostě vlastně absurdní už ve svém obsahu?
2: Ano, je to proto, protože je tady potřeba, protože se neumí reagovat na Havlovy eseje, ty připadají těm autorům příliš složité a málo kdo se tím pročte, jako, což je chyba samozřejmě. No tak se veme nějaké sousloví, ať už je to blbá nálada, Havlova blbá nálada, nebo se mluví o nepolitické politice, tady jsou to humanitární bomby a hlava je na Havlově místě.
1: Takže je to politický zájem jeho odpůrců přiřadit mu nějaké nehezké nálepky?
2: Zájem těch odpůrců, kteří nemají na to pochopit jeho uvažování, které opravdu není pro každého. Ale je to prostě nahrážka toho, že nemám na to argumentačně, tak mu nasadím tu psí hlavu.
1: A proč na to všichni naskakují?
2: Protože vždycky se lépe a snadněji naskakuje na něco prajednoduchého, nikoliv na něco, o čem se musí trošku přemýšlet a malinko něco o tom vědět.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví a naslyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento odvysílaný pořad si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: To byly dnešní návraty časem, ve kterých jsme si připomněli 90 let od narození Václava Havla. Další pořady věnované Václavu Havlovi najdete také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas se můžete vrátit také k cyklu Slyšet Havla, kde najdete i seriál Českého rozhlasu Plus Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu nebo speciál Archivu Plus s unikátní nahrávkou rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968.
1: Interview Plus.
2: Většina francouzských středních škol po rozsáhlých pouličních protestech ve středu obnovila výuku, ale studentské svazy středoškoláků a vysokoškoláků oznámily další protestní pochody. Proč francouzští studenti protestují a jak na jejich požadavky reagují úřady a politici? Pavlína Nečásková se zeptá politoložky se zaměřením na Francii Evy Bruštík Svobody.
1: Interview Plus. Dnes po 11:30 dopoledne na Plusu. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ukrajina po nočních ruských útocích hlásí nejméně 28 mrtvých. Policie dál nebude muset povinně říkat, že byl člověk podezřelý z trestného činu. Rakušan Pichler je novým lyžařským trenérem Ester Ledecké a bude oblačeno až zataženo, postupně déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Noční ruské údery na Ukrajinu mají nejméně 28 obětí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc mrtvých hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 20 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci na včerejšek vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se proto to nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
4: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
3: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País napsal, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborové organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. V Chrastavě na Liberecku skončila oprava Fírychova domu. Otevře se dnes v 15 hodin. Roubenou hrázděnou chalupu postavil v roce 1802 otec významného malíře Josefa Fíricha. Malíř v domě strávil dětství a město si letos připomíná 150 let od jeho úmrtí. Dům začala radnice opravovat loni. Práce vyšly na 5 milionů korun.
5: Stav domu byl podle radnice havarijní. Dělníci museli budovu nadzvednout, aby mohli spodní část opravit. Během prací objevili mimo jiné i historickou černou kuchyni. Oprava se zatím týkala především dvou roubených částí domu. Do budoucna chce radnice zrekonstruovat i kuchyňku nebo část koupelny. V domě plánuje umístit trvalou výstavu obrazů a pořádat prohlídky pro veřejnost. Z Chrastavy Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
3: Judistka Renata Zachová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. Ve váhové kategorii do 63 kg porazila v nastaveném čase zápasu o bronz Maďarku Krizovou. Rakouský trenér Karl-Heinz Pichler nově vede Ester Ledeckou. Česká reprezentantka se s ním domluvila na spolupráci na lyžařských závodech, potom co u ní skončil tým kolem Tomáše Banka. Noví jsou taky další členové jejího týmu. Ledecká bude jezdit na jiné značce lyží než dosud a plánuje víc soutěžit i na snowboardu, protože i na něm chce jet na mistrovství světa. Ledecká tak možná omezí závody na lyžích.
6: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se seděla komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hot, mě poznajte prvou.
7: Nebezpečí na D1 v Brně a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava stále velmi pozorně za sjezdem na Mikulov. Na 195. kilometru blokuje levý pruh, zřejmě porouchaný kamion. Je to kousek před omezením přejezdem do protisměru. Naopak na dálnici D1 z Prahy do Brna na kilometru 148 už průjezdné všechny pruhy. Nehoda, která blokovala levý, je odklizená. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech silničáři zavřeli pravý pruh kilometry 17 až 16.
8: Všechno jde do levýho a po nějakých 100 metrech je to zase zrušený. Nevím proč, já jsem šabel oči, tam v omezení nic nestojí, nic jsem tam neviděl.
7: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, postupně budou srážky na celém území a teploty 19 až 24 stupňů, na západě mezi 16 a 20 a na horách kolem 15. Vítr bude později odpoledne a večer přechodně zesilovat. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Slovenský parlament vyslovil poprvé po 33 letech nedůvěru jednotlivému ministrovi. Pro odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby hlasovala s opozicí i koaliční Slovenská národní strana, která ho původně do vlády nominovala. Bortí se Robertu Ficovi koalice, může dojít na předčasné volby rok před těmi řádnými. A kdo z těchto problémů těží na politické scéně nejvíc? O tom bude dnešní Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
9: A vítám také našeho hosta, kterým je slovenský sociolog a komentátor Michal Vašečka. Zdravíme vás do Bratislavy.
10: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň do Prahy.
9: Když chce strana vyměnit svého ministra, většinou k tomu není třeba hlasování v parlamentu, ale stačí, když se dohodne s premiérem a ten ho přece odvolá. Proč se to v tomto případě nestalo?
10: No, začali sme z ostra. Nestalo sa to z viacerých dôvodov. Jednak pre veľmi dobré vzťahy Roberta Fica s Tomášom Tarabom v zmysle oceňovania schopnosti riadiť veľmi komplikované ministerstvo životného prostredia, tak ako si to Robert Fico predstavoval. Ja k tomu samozrejme neskôr poviem bližšie. No a za štandardných okolností by jednoducho, keď nejaká strana, ktorá nominuje človeka, sa rozhodne, že už ho nechce v tej vláde mať, obráti sa na premiéra, no a premiér by jej mal vyhovieť, pretože to je koniec koncov súčasťou nejakej koaličnej zmluvy. No a v tomto prípade to nenastalo. Robert Fico to odkladal celé mesiace. Vzťahy predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka a Tomáša Tarabu sa dostali do fázy osobnej nevraživosti a až nenávisti. No a Andrej Danko sa jednoducho rozhodol, že neustúpi, napriek tomu, že Slovenská národná strana nemá takú podporu dnes, aby ako sa hovorí, mohla vyskakovať. A napriek tomu si povedal, že neustúpi. Robert Fico čakal, že predsa len po tých pár mesiacoch vyšumia tie zlé vzťahy. No ale ono sa to nestalo. Čiže Andrej Danko jednoducho siahol po kroku, ktorý je pomerne neštandardný. Stalo sa to v histórii Slovenska iba raz, že by takýmto spôsobom vlastne sa odvolával nejaký minister v parlamente. No a prišlo k hlasovaniu, ktoré v konečnom dôsledku môže Andreja Danka oslabiť, Ale to už je na ňom, že či sa mu to podarí obrátiť na nejakú pozitívu. O tom sa dnes diskutuje na Slovensku, že či vlastne urobil dobre, alebo je to sebevražedný pokus.
11: No, Tomáš Taraba ale po svém odvolání ve vysílání Slovenské teatry řekl, že se ještě před hlasováním v parlamentu domluvil s premiérem Ficem, že přece jenom odstoupí. Proč to neudělal? Mohla se tedy vláda vyhnout té bezprecedentní situaci ve Slovenské národní radě?
10: Áno, víme, že to povedal pan Taraba. Nevíme, že či je to pravda, že či to tak naozaj bylo. Já osobně si myslím, že bylo to další způsob, ako naťahovať čas. Koniec koncov Robert Fico Andrejovi Dankovi vlastně jasně odkázal těsně před tím hlasováním, že keď teda vlastně neustúpi, tak ono to může viesť až k predčasným volbám. Já chcem povedať, že je úplná zhoda na Slovensku, že ty predčasné volby v hre neboli nijak zásadně, že to bol iba odkaz predsedovi Slovenskej národnej strany, nech teda neblbne a nech stiahne túto požiadavku.
11: No ale on ho neposlechl, no, takže není to přesto teď už trošičku ve hře, když tato hrozba nezafungovala?
10: No, v hre, já si myslím, že to nie je veľmi v hre, ale je pravdou, že pozícia Roberta Fica je pomerne problematická, pretože má podporu veľmi tesnej väčšiny v parlamente, ale ani to nevieme, a to nie je preto, že by sme to mali zle zrátané, ale pretože Tomáš Taraba okolo seba bol schopný zhromaždiť niekoľko ľudí, ktorí za istých okolností môžu byť verní viac jemu ako koalícii, ale my v skutočnosti nevieme koľko. Vieme bezpečne o dvoch, ale hovorí sa až o piatich. Čiže ono sa to celé mení na veľmi neprehľadnú hru, kde Tomáš Taraba, ako sa na Slovensku hovorí, drží kľúče od miešačky a je len otázka, že nakoľko bude ochotný to použiť proti Robertovi Ficovi. Tam tie vzťahy, no, niektorí hovoria, že sú napäté, naopak z druhej strany vidíme, že je tam zo strany Roberta Fica oceňovanie schopnosti Tomáša Tarabu. Ja by som dokonca povedal, že sa začalo uvažovať a nie je úplne ako hlúpo, že niekto ako Tomáš Taraba by mohol byť v ďalekej budúcnosti nástupcom Roberta Fica v Smere, pretože má všetky charakteristiky, ktoré má aj Robert Fico a mohol by byť v tomto zmysle lídrom. Ja skôr si myslím, že že môže prísť k vytvoreniu novej politickej strany okolo Tomáša Tarabu, ale je faktom, že z hľadiska politickej kultúry a spôsobov riadenia vecí verejných, tí dvaja sú si k sebe veľmi blízky.
11: A to, že, jak vy říkáte, tá hviezda Tomáše Taraby stoupala, to je ten dôvod, proč tolik vadil šéfovi Slovenskej národní strany Andrej Dankovi?
10: To ste trafili naprosto presne. Áno, Tomáš Taraba zatienil Andreja Danka, ktorý nemá tak dramatickú podporu, skôr klesajúcu. Pre mnohých ľudí sa stáva skôr zdrojom rôzneho humoru. A on sám, treba povedať, že na to participuje, že sám si aj zo seba vie urobiť srandu, ale mnohí ho už neberú úplne vážne, kdežto Tomáša Tarabu, a to je úplne jedno, aký názor majú na jeho politiku, dnes začali brať všetci vážne ako stálicu na politickej scéne. Ja iba zopakujem pre českých poslucháčov, že Tomáš Taraba je pomerne slušne vzdelaný človek, na rozdiel od mnohých iných, ktorí sa pohybujú v tomto prostredí. A vlastne do parlamentu prešiel prvýkrát na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko, Mariana Kotlebu. A následne teda sa vždy vedel zariadiť tak, aby nielen prežil, ale vlastne z minima vedel vždy navariť na tej politickej scéne maximum. No a to hovorí o tom, že je to technik moci, ktorí síce mnohí majú veľmi závažné pripomienky k tomu, ako riadi ministerstvo životného prostredia. Ja teda poviem, že patrím k ním, pretože nielen, že nedáva dôraz na ochranu životného prostredia, ale je to jednoducho podnikateľ na ministerstve, ktorý vlastne obhospodaruje eurofondy, a každý, kto rozumie ministerstvo životného prostredia v našich krajinách strednej Európy, vie, že cez tieto ministerstva tečú obrovské obrovské finančné prostriedky z eurofondov. No a presne tak tá činnosť aj vyzerala.
11: Asi môžeme dodať, že Tomáš Taraba byl kritizován třeba za to, jakým způsobem obměňoval vedení Národních parků. Také ho mnozí jeho kritici obvinují z toho, že jde příliš na ruku pytlákům, tudíž povoluje různé lovení medvědů od chráněných bobrů, ale Slovenská národní strana by ráda na jeho místě viděla Filipa Kufu, který má také za sebou několik kontroverzních kroků. Zmíním třeba bezdůvodné propouštění letitých odborníků, jízdu čtyřkolkou v Národním parku, přelety vrtulníkem nad chráněnou ptačí rezervací. Co by to ve vedení rezortu znamenalo? Změnilo by se něco?
10: To je vlastně otázka, na kterou nemáme úplně odpověď. Filip Kufa rozhodne nie je tak kompetentný ako Tomáš Taraba. No ale to vlastne v tomto prípade môže znamenať skôr niečo dobré pre životné prostredie na Slovensku, pretože presne ako ste povedali, zásahy do napríklad národných parkov, ktoré nastali na Slovensku, sú natoľko bezprecedentné, že ohrozujú dokonca peniaze z plánu obnovy, sú bezprecedentné v tom, že každý si zrejme vie z českých poslucháčov predstaviť, čo je to piata zóna ochrany v Národnom parku. To je zóna, kde je zakázaný vstup. No a zrazu sa rozhodnutím ministerstva z toho stala zóna 1, to znamená tam, kde môžete stavať hotely a infraštruktúru. To boli rozhodnutia, ktoré častokrát už sa stávajú nevratnými v niektorých konkrétnych prípadoch. Takže ja osobne tvrdím, že menej kompetentný človek v tomto prípade menej ako rok pred parlamentnými voľbami by možno bol veľmi príjemnou správou pre životné prostredie na Slovensku.
11: Při situaci, kdy se vládní strana spojí s opozicí, aby odvolala ministra, tak mnozí by v tom viděli porušení koaliční smlouvy. Tak to není?
10: Áno, presne tak. Teraz sa bavíme o tom, že koaličná zmluva vlastne je zdrapom papiera, ale už to vlastne aj nikomu nevadí. Zopakujem, tá koalícia už vládne vlastne na šnúrke od nohavíc Tomáša Tarabu. A je v tomto zmysle všetko záleží od nejakého vzájomného jednania Roberta Fica a Tomáša Tarabu, ako sa budú schopní dohodnúť. Ja predpokladám, že Robert Fico dovládne. Jemu ešte žiadna vláda nepadla. On vždy vlastne, a to bol aj hlavný odkaz svojim voličom, vždy keď porovnával svoje vlády s vládami opozičnými, on vždy vlastne hovoril, áno, naše vlády nemusia robiť všetko úplne dokonale, ale my vieme držať moc, my vieme proste odovzdať to, čo sme slúbili. A toto bol hlavný odkaz a on sa toho bude snažiť držať. No a či už to bude forma nejakej politickej korupcie alebo jednoducho snaha o dobré vzťahy, permanentné vyjednávanie, aj ad hoc, alebo dokonca veľmi, by som povedal, znížené stretávanie sa v parlamente, lebo aj to sa dá jednoducho, že ten parlament sa začne stretávať ďaleko menej, ako by sa mohol a mal. To sme už zažili aj v posledných mesiacoch na Slovensku. Čiže týmto spôsobom sa dá nejako dovládnuť, ale treba povedať, že výsledkom toho bude jednoducho správa vecí verejných, ktorá bude veľmi problematická, trpieť bude Slovensko a občania tej krajiny. No a zároveň treba povedať, že takto tragicky vlastne žiadna z predchádzajúcich vlád Roberta Fica nevyzerala. Toto je jeho štvrtá vláda a je úplná zhoda, že z hľadiska toho, čo vlastne robí a ako robí, je to najslabšia vláda Roberta Fica.
11: Hostem Interview Plus je dnes slovenský sociolog Michal Vašečka.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Napětí a spory ve vládních koalicích nejsou zas tak nic nového. I v české vládní koalici vidíme neshody mezi dominantním hnutím ANO a jeho menšími partnery, například při přijímání rozpočtu, což také dnes čeká slovenský parlament. Je ta situace podle vás na Slovensku vážnější?
10: No, ona je vážnejšia z viacerých dôvodov. Prvá je tá, lebo to je mimochodom téma, ktorú ja rád rozoberám so všetkými svojimi českými priateľmi, ktorí sa stále snažia porovnávať tieto dve krajiny bývalého Československa. Ona je vážnejšia poprvé v tom, že inštitúcia, nielen demokratické inštitúcie, ale inštitúcie právneho štátu na Slovensku dlhodobo nefungujú tak dobre ako v Českej republike. A teraz sú systematicky oslabované jednak veľmi konkrétnymi krokmi, ktoré majú za cieľ oslabiť tie inštitúcie právneho štátu, ale tiež niektoré iné aj nekompetenciou ľudí, ktorí ich riadia. Čiže ide to z dvoch strán. Po druhé, tá situácia je vážnejšia kvôli ekonomike, aj keď možno v Českej

0: krajinami strednej a východnej Európy a všetci to vlastne na Slovensku vedia, čiže z toho samozrejme pramení aj pomerne zlý pocit. No a tá situácia je vážnejšia tiež kvôli tomu, že celková spoločenská atmosféra na Slovensku, musím povedať, že už neprispieva veľmi k tomu, aby sme pozerali s veľkým optimizmom do budúcna, pretože opozícia síce vie veľmi trefne kritizovať vládu Roberta Fica, a to musím povedať, že robí dobre, ale takisto ako napríklad Robert Fico v minulosti, keď bol v opozícii, neprináša veľmi konkrétne návrhy, že čo s tým vlastne urobiť.
1: A k tomu sa hned môžeme dostať, pretože Slovensko čekají na konci října komunální a krajské volby, tak promítne sa do ich výsledku nejak táto současná situácia i tá vládní krize?
0: V komunálkach si to nemyslím. Jednak ako všade vo svete, koniec koncov komunálne voľby, to je trošku iný šport a ľudia volia častokrát ľudí, ktorých naozaj dôverne poznajú, čo na tej národnej úrovni nie je. No a tiež polarizácia na Slovensku, to vyprázdnenie z politického stredu je tak masívne, že jednoducho čokoľvek sa stane na tej strane súčasnej vládnej koalície, ono sa to už veľmi v tejto chvíli nepremieta do tých percent. Nejakí ľudia odchádzajú smerom k fašizujúcej republike, a tá rastie, to treba povedať, ale inak sa to už nepremieta zásadným spôsobom.
1: Regióny, menší miesta bývali baštou Smeru, tak to už neplatí?
0: Toto platí, ale to Slovensko je ešte farebnejšie ako napríklad Česká republika, či už je to geomorfologicky, proste kultúrne, historicky, je to nesmierne farebná krajina a chcem pripomenúť, že v niektorých častiach Slovenska budú vyhrávať kandidáti a vieme to presne pomenovať, ktoré to sú kandidáti kresťanských demokratov, ktorí majú svoje štruktúry po celom Slovensku, vlastne už takmer ako posledná strana spolu so Smerom. Niektoré časti východného Slovenska bude brať Igor Matovič, dokonca v prostredí romských osád napríklad, tak to bolo aj v predchádzajúcich voľbách. V niektorých prostrediach rurálneho Slovenska dokonca má šancu zvíťaziť progresívne Slovensko, napríklad na Južnej Orave, ktorá je luteránska, protestantská, tak to bolo aj vo voľbách parlamentných. Čiže ono je to veľmi farebné, ale v princípe platí to, čo hovoríte vy, že rurálne prostredie v princípe skôr sa hlási k stranám súčasnej vládnej koalície. Ale tiež treba povedať, že tí, čo vyhrajú, budú zrejme nezávislí kandidáti, ale medzi nimi je veľmi veľa ľudí, ktorí sú skôr blízky Smeru a Hlasu.
1: Vy ste zmiňoval už opozici, když sa podíváme na ty celorepublikové předběžné průzkumy, tak v těch dlouhodobě vede opoziční progresivní Slovensko. Mělo by ale koaliční potenciál, umí opozice využít těch sporů v koalici nejenom ke kritice Roberta Fica?
0: Zatiaľ je to veľmi rozpačitý pohľad, treba povedať, a dá sa tomu rozumieť. Opozícia je nesmierne fragmentarizovaná a samozrejme sú tam zásadne iné pohľady na spravovanie vecí verejných. Sú tam liberálne strany, je tam progresívna strana, ktorá je v tomto zmysle skôr centro-lavá, sú tam konzervatívci, sú tam kresťanskí demokrati. Čiže vystavať koalíciu, ktorá by pozostávala zo 4-5 politických strán, ktoré navyše sú radikálne rozdielne, je vlastne veľmi odvážne a môže to vlastne prehlbovať ďalšiu nestabilitu Slovenska.
1: Ostatný interview plus jedné slovenský sociolog Michal Vašečka. Slovensko zažilo minulý měsíc tragický útok, při kterém 13-letý chlapec zabil nožem ve škole svou učitelku a spolužačku. Stejně jako další 11-letý útočník před rokem ve Staré Spišské Vsi projevoval sympatie k nacismu. Slovenská vláda slibuje boj proti extremismu a radikalismu. Podniká k tomu už nějaké systémové kroky?
0: Nie, táto vláda nepodniká žiadne systémové kroky v tejto oblasti, to treba povedať veľmi jasne, ale teda menej kriticky, a hovorím to trošku s úsmevom, tak ako v mnohých iných krajinách na svete po takýchto strašidelných, tragických útokoch, ľudia začínajú veľmi často reagovať tým, že treba viac kamier do škôl, treba viac bezpečnostných nejakých ochran, treba nejaké turnikety, treba zábrany, treba viac psychológov. To je síce pekné, to ale v skutočnosti úplne nepomáha. To, čo som bohužiaľ nepočul na Slovensku dostatočne, ale a skôr zo strany občianskej spoločnosti, zo strany odborníkov na vzdelávanie, že všetko predsa súvisí s tým, nakoľko je škola inkluzívnym prostredím a prostredím, do ktorého tie deti radi chodia, nakoľko je bezpečným miestom. A v tomto zmysle odpovede, že bohužiaľ nie je. Ja iba pripomeniem českým poslucháčom, že za posledné 4 roky na Slovensku zomrelo viac učiteľov ako policajtov. Vlastne bolo zabitých teda. No a to je štatistika, ktorá je desivá, pretože pri policajtoch, áno, nemalo by sa to stávať, ale bohužiaľ je to súčasťou ich povolania, že riskujú v boji so zločinom, ale učitelia predsa to je niečo iné. Čiže to, v čom vlastne krajina zlyháva, a nepochybne Slovensko nie je jediné, je to, že veľmi málo sa snaží investovať do pochopenia sociálnej izolácie, prípadnej šikany zo strany rovesníkov. Jednoducho všetky prvé signály, ktoré prichádzajú, dostatočne rýchlo riešiť. Ten prípad v Staškove na Kysuciach je tragický práve v tom, že v tomto prípade dokonca vlastne všetci reagovali pomerne správne. Stará mama toho chlapca, ktorý teda vraždil, si všimla nejaké zmeny v jeho správaní a kontaktovala školu. Škola kontaktovala políciu a psychológov. Psychológovia aj prišli, len už to nestačilo. Čiže dokonca ešte aj vtedy, keď, a mimochodom chcem povedať, že neviem, či to v Českej republike bolo sledované s takou intenzitou, riaditeľka zrejme zachránila ďalšie životy tým, že veľmi statočne sa zamkla s týmto útočníkom v riaditeľni a snažila sa ho ukludniť, čo sa jej aj podarilo, ale ona vlastne nesmierne veľa riskovala, ale vlastne všetko prebehlo ako malo. No a aj tak vlastne sa stala táto strašná tragédia.
1: No, když to přeneseme zpět na politickou scénu, tak přesto v parlamentu stále sedí i Hnutí Republika, které vzešlo z krajně pravicové strany Mariana Kotleby. A právě za toto hnutí v Prešovském kraji bude kandidovat na pozici hejtmana Milan Mazurek. Ten v minulosti spochybňoval výklad nacistické historie, mluvil o lžích a pohádkách, o milionech zavražděných Židů. V roce 2019 byl odsouzený za nenávistné výroky o Romech, kvůli tomu také tehdy přišel o svůj poslanecký mandát. Jak velké šance má dnes na vítězství v komunálních volbách?
0: Ano, toto je presne tá vec, ktorú treba sledovať. Ja som to aj pred chvíľou naznačil. Prešovský kraj zrejme sleduje celé Slovensko v tomto zmysle. Vlastne do vyššieho územného správneho celku kandidujú viacerí, ale teda tie najdôležitejšie dve postavy sú predseda KDH Majerský a práve pán Mazurek z Republiky. To, pokiaľ by sa pánovi Mazurkovi podarilo vyhrať v Prešovskom kraji, je to veľmi silný signál pre parlamentné voľby, lebo Republika je naprosto viditeľne na vzostupe. A treba povedať, že v tej chvíli by bolo veľmi vhodné, keby Robert Fico zaúradoval, pretože Republika je čiastočne výsledok jeho práce a jeho politiky. A pokiaľ si bude chcieť zobrať niektorých voličov od Republiky späť, on bude musieť značne pritvrdiť rétoriku. To je ťažko predstaviteľné v dnešnej situácii, pretože od toho pôvodného sociálneho demokrata on sa vzdialil teda na míle. Ale pokiaľ to bude chcieť urobiť a riešiť tú situáciu, tak jednoducho bude musieť sa stať ako v niečom až brutálnym. No a v tomto zmysle Prešovský kraj je v podstate jazyčkom na váhach a bude veľmi veľa signalizovať o budúcnosti Slovenska.
1: Jak sa teďkon ale k té kandidatúře Milana Mazurka staví vládní koalice? Pokud vím, tak SNS, tedy Slovenská národní strana i Smer, stáli své kandidáty proti němu. Znamená to, že jeho kandidaturu podporují?
0: No, toto je presne otázka, ktorú si kladú mnohí. Nepodporili pána Mazurka oficiálne, zrejme to už ani neurobia. No ale práve tým, že stiahli svojich kandidátov a nič nepovedali a zároveň z dlhodobého hľadiska sa vysielajú rôzne pozitívne signály o potenciálnej budúcej spolupráci, pochopiteľne mnohí voliči Smeru to môžu brať tak, ako vlastne nejaký odkaz, že teda týmto Smerom majú ísť. A chcem pripomenúť sociologicky, že z hľadiska hodnotových orientácií tie dve strany už majú k sebe pomerne blízko. Myslím, ich voliči. Je tam rozdiel demografický, Republiku podporujú skôr mladší voliči, Smer predovšetkým seniory, ale z hľadiska hodnotových orientácií antidemokratickej, antizápadnej, antimenšinovej charakteristiky a tak ďalej, tam sú už dneska prelínania, ktoré sú veľmi silné. Čiže pán Mazurek napriek svojmu veku môže teoreticky veľmi pekne osloviť seniorných voličov zo strany Smer.
1: Naším hostem byl dnes slovenský sociolog Michal Vašečka. Děkujeme za to.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A od mikrofonu sa loučí Pavlína Nečásková.
2: Ondřej Soukup,
3: Josef Pazderka,
2: míříme na východ.
4: Za tím plánovaným teroristickým útokem v Lipsku může být taky srbská stopa.
5: Oni vědí samozřejmě, že v Evropské unii by se jim žilo lépe, ale zároveň vědí, že by je to stálo spoustu složitých rozhodnutí. Samozřejmě první věc je Kosovo.
6: Je to takový to bravádo. Dyť jo, my jsme teda s váma, my jsme se nepokořili.
2: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
7: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní Plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Slavné únosy.
8: Za únos a zabití 20-měsíčního syna legendárního amerického pilota Charlesa Lindbergha byl odsouzen a popraven Bruno Hauptmann. Našli u něj peníze z výkupného a poznali ho po hlase, ale...
9: Obhajoba namítala, že neexistují žádné přímé otisky prstů v domě, ani v dopisech, ani na tom žebříku, že tedy to Hauptmann nemohl udělat sám i z hlediska toho, jak by to dítě vlastně dostal z té postýlky a jak by s ním vylezl ven.
8: Říká historik Jan Adamec.
7: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
10: 3 roky od vpádu vraždících ozbrojenců hnutí Hamas na izraelské území. Jak vážná je hrozba návratu inflace? Kdo v obci trvale nebydlí, ten nevolí. Protesty středoškoláků zachvátily celou Francii, anebo o co jde v Moskvě v africkém Sahelu. Jen o tom bude řeč ve středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet jim ze studia bude, respektive už to dělá, Ondřej Konrád, dobrý den.
7: Názory a argumenty.
10: Izrael si připomíná, že před 3 lety 7. října 2023 vnikli na jejich území státu ozbrojenci teroristického hnutí Hamas a jeho spojenců a pozabíjeli okolo 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Poslední živá rukojmí se vrátila minulý rok v říjnu. Izrael následně zahájil proti Hamásu rozsáhlou vojenskou a v podstatě zatím ještě neukončenou operaci. A hovořím o tom všem s kolegou Petrem Švarcem. Buď zdrav.
11: Dobrý den.
10: Pořád se hovoří a právě při příležitosti toho výročí o tom, že ve skutečnosti měla izraelská vláda a ozbrojené složky informace o tom, že něco takového Hamas chystá.
3: To je zatím nepotvrzené, byť se o tom hovoří, a izraelská opozice žádá nezávislé vyšetřování, které současný premiér Netanyahu odmítá. Ovšem to je hodně dané i tím, že v Izraeli se blíží volby, budou už tento měsíc, ano. A samozřejmě ten předvolební boj velice je vyostřený už z toho důvodu, že strany současné Netanyahuovy koalice a současné opozice mají podle průzkumů natolik pouze sil, aby nesestavili každá vládu. Je to opravdu zatím velice nejisté, jak ty volby dopadnou, a samozřejmě v rámci předvolebního boje se používají různé věci. To ovšem neznamená, že Netanyahu ty informace neměl. To v této chvíli pouze nevíme.
10: Jak už bylo řečeno, následně potom v pádu před 3 lety zahájila izraelská armáda rozsáhlou operaci v pásmu Gazy proti Hamásu s cílem vyvrátit to teroristické hnutí z kořenů, aby se tak řeklo, ale to se tak úplně nepovedlo.
3: Ne, to se opravdu nepovedlo a je otázka, jestli se to vůbec mohlo povést. Dnes třeba izraelský velvyslanec Weisbrod v Novinkách měl velmi zajímavý rozhovor. Hovořil o tom, že stále nechápe logiku toho útoku. Ona ta logika opravdu je velice těžce pochopitelná, protože ten útok zcela určitě vedl k tomu, že vlastně nejvíce trpělo obyvatelstvo Gazy, které Hamás takzvaně zastupuje. Ovšem, Hamás je apokalyptické hnutí. Je to opravdu hnutí, které jde podle hesla čím hůře, tím lépe. Smysl toho útoku byl jednoznačně založen na tom, že se zastaví proces jakési normalizace vztahů Izraele s arabskými státy, který postupně pokračoval. A připomeňme, že onen útok přišel vlastně v době, kdy se jednalo o normalizaci vztahů Izraele se Saudskou Arábií. Ovšem, zároveň musel být připravován poměrně hodně dlouho dopředu, takže nereagoval přímo asi na toto. Ale onen apokalyptický moment opravdu hlavně zhoršit situaci.
10: Protože musela být Hamasu jasné, že ta odveta přijde a bude razantní.
3: Ano, právě. A tím cílem zcela určitě bylo tu situaci ještě více vyostřit, tak, aby vlastně nebyla žádná cesta zpátky a aby Hamas mohl dále prosazovat své antisemitské heslo From the river to the sea, to znamená od řeky k moři, musí být
10: zlikvidovat stát Izrael.
3: Zlikvidovat stát Izrael, ano.
10: To byl Petr Švarc, díky mnohokrát.
3: Díky, naslyšenou.
10: Do České republiky se vrací inflace a je to vážné? No, možná si ještě můžeme počkat do konce roku, až se temné vize o drahé elektřině a másle začnou opravdu naplňovat, říká mimo jiné ve svém příspěvku publicista Petr Holub.
11: Možná už zase nastal čas propadnout panice, může člověk usoudit po přečtení zprávy, jaká byla v září inflace. Taková panika má výhodu v tom, že člověk ještě stihne nakřičkovat dostatečný objem zboží za aktuální, tedy relativně nízké ceny. Na druhé straně tím zvyšuje možnost, že se obavy z prudkého růstu cen opravdu naplní. Ovšem tomu nemusí vadit, pokud se už stihl zásobit. Důvodem k této obskurní úvaze jsou ovšem skutečná čísla, nemluvě o pochmurné náladě ve společnosti, která nastala jako vždy společně s návratem z prázdnin. Statistický úřad skutečně vydal předběžný odhad, podle kterého v září vyrostly ceny v průměru o 2,5%, a to je o 0,6% víc než v srpnu. Možná nemá smysl tento odhad přeceňovat. Ve srovnání s Evropou to je pořád druhá nejnižší inflace. Zároveň má zvýšení inflační laťky jediný důvod, totiž zdražení pohonných hmot v důsledku války v Perském zálivu. Až se poměry uklidní a uklidnit se musí, pak budeme opět cestovat za přijatelnou cenu. Lehké mrazení v zátylku jako příznak blížící se paniky však člověk může cítit při vzpomínce na rok 2021, kdy se poměry koncem léta a začátkem podzimu vyvíjely úplně stejně jako letos. Ceny začaly průběžně růst v červenci a zastavilo se to až o rok a 3 měsíce později na 18%. Také tehdy Ze všeho nejdřív zdražily pohonné hmoty, pak se ale začaly přidávat i další komodity, od energií pro domácnost přes služby a běžné průmyslové zboží. A poslední ránu hospodyňkám pak zasadilo zdražení potravin. To se může klidně opakovat, jak lze předvést třeba u energií pro domácnost. Dnes za ně podle Českého statistického úřadu platíme méně než před rokem. Za to však vděčíme výhradně tomu, že vláda Andreje Babiše domácnosti osvobodila od příplatků za obnovitelné zdroje. Tento efekt se však vyčerpá nejpozději v lednu. Za nízkou inflaci ve srovnání s Evropou mohou také levné potraviny, u kterých v Česku a jen v pár dalších zemích ceny dokonce klesají. Tady není třeba litovat obchodníků ani rolníků už vzhledem k tomu, že se v loňském roce zisky zemědělských firm navýšily o 120%, a letošní pokles je tedy sotva může zničit. Ovšem není pochyb, že právě zemědělci začnou na ceny opět tlačit a nejpozději také v lednu. Jednou větou, mírné panice můžeme propadnout už dnes, přesto s ní ještě můžeme počkat do konce roku, až se temné vize o drahé elektřině a másle začnou opravdu naplňovat. Varování vyplývající z čísel Českého statistického úřadu by pořád šlo zlehčovat, kdyby se scénář z roku 2021 neopakoval ještě v jednom rozměru. Jak upozornila viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová, inflaci může rozjet nepřiměřené navýšení platů ve veřejných institucích, které umožní značné části populace utrácet i při rostoucích cenách. Před 5 lety vyrostly čisté mzdy ve veřejné sféře o 20%, letos to v druhém čtvrtletí bylo o 8 až 9% s výjimkou zdravotnictví, kde se museli spokojit s 5%. Tak tedy zní argument, podle kterého jsme opravdu na šikmé inflační ploše. Vyšší zářijová inflace se tím stává vážným argumentem, proč by se měla vláda při navyšování platů státních zaměstnanců chovat uměřeně. Přesněji řečeno, proč by je v rozpočtu na rok 2027 vůbec zvyšovat neměla.
10: Říká Petr Holub. Zatímco ziskuchtivý úředníček carského Ruska Pavel Čičikov z Gogolova satirického a velice slavného románu Mrtvé duše vykupoval od statkářů už jen papírově existující nevolníky, na které pak mohl dostat přidělenou půdu, v blížících se českých komunálních volbách se zase vyskytují případy záhadně přibývajících duší nahlášených k trvalému bydlišti v některých obcích. Nikoli poprvé, ale letos zase. A to ne z důvodu jaksi altruistických. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
12: Komunální volby mají přímý dopad na život v daném městě nebo obci. Není proto divu, že se jich může zúčastnit pouze člověk, který by měl mít k danému místu úzký vztah. Pro občany České republiky to směrem ke komunálním volbám znamená především trvalý pobyt. Platí to pro lidi, kteří někoho chtějí podpořit, nebo naopak hodlají sami o přízeň spoluobčanů usilovat. Kdo v dané lokalitě trvale nebydlí, ten nevolí a nemůže být ani zvolen. První varianta platí také pro obyvatele, kteří se z různých důvodů v době voleb nezdržují v místě svého trvalého bydliště, byť tam dlouhodobě a prokazatelně skutečně žijí. Volební průkaz jim tentokrát vydán není a korespondenční volba se na tento typ hlasování rovněž nevztahuje. Přihlášení k trvalému pobytu v obci není samo o sobě zárukou toho, že jde o člověka, který se v daném místě hodlá usadit. Může za to v uvozovkách volební turistika. Pár měsíců nebo týdnů před konáním komunálních voleb jsme někde svědky podivné touhy trvale bydlet například na ubytovně nebo pod jednou střechou ve třech místnostech s dalšími až desítkami osob, případně v domě, který připomíná ruinu a žít v něm lze jen obtížně. V některých obcích lidé, kteří chtějí prosadit svou, zkrátka spoléhají na pomoc zvenčí, tedy od osob, které nemají k danému místu prakticky žádný vztah a trvalý pobyt si přihlásili pouze s vidinou pomoci danému člověku k volebnímu vítězství. Ten potom může uskutečnit svůj plán, který naráží na odpor většiny starousedlíků. Pochopitelně pod podmínkou, že takováto taktika bude shledána v souladu s pravidly. Příslušný soud totiž může výsledek komunálních voleb zrušit. Existují místa, kde se volby kvůli tomu musely opakovat. Šlo však o výjimečné případy. Zároveň nelze vyloučit, že v úvozovkách volební turistika nepřinesla jejich organizátorům v některých dalších místech přece jenom úspěch. Pokud totiž nikdo výsledek voleb u soudu nespochybní, není důvod se tímto nešvarem zabývat. Zároveň není jednoduché odepírat v úvozovkách volebním turistům možnost přihlásit se k trvalému pobytu, byť za určitých okolností to není zcela nemožné. Neutralizovat jejich dopad na výsledek lze především masivní účastí starousedlíků, kteří účelově příchozí dokáží přehlasovat. Byť ve velmi malých obcích se to nemusí podařit. Potom už zbývá pouze obrátit se na soud a doufat, že ho přesvědčí o tom, že desítky lidí netouží žít v jejich obci, ale pouze pomoci někomu prosadit plány, které většina obyvatel odmítá. Nebylo by proto překvapením, kdyby v některých obcích letos neskončily komunální volby sečtením hlasů, ale uzavřeli je až pravomocný verdikt soudu.
10: Hovořil Petr Hartmann.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: V úterý proběhla už třetí etapa blokád a demonstrací středoškolských studentů v několika francouzských městech. Liceisté požadují zvýšení finančních prostředků ve školství. K protestům se připojili odbory i rodiče studentů. Celkem mělo jít o asi 450 tisíc osob, přičemž v Paříži, ve Štrasburku a také v Lyonu došlo ke střetům s policií. Podstatu celé věci vysvětluje někdejší český vyslanec ve Francii Petr Janeška.
13: Protesty francouzských středoškoláků nespadly z čistého nebe. Někteří starostové z lidových předměstí říkali, že se diví, že nepřišli už dřív, že si o to situace říkala. Televizní záběry pár hořících popelnic a potyček mezi demonstranty a policií, která na ně stříká slzný plyn, neukazují zdaleka celou realitu a už vůbec ne to podstatné. Širší kontext je takový, že ve Francii se za několik posledních let velmi zhoršila úroveň veřejných služeb, školství, zdravotnictví. Vláda tam škrtala výdaje a obyvatelstvo to vidí a pociťuje, včetně mladých. Není nic výjimečného, že když dnes jdete v Paříži na pohotovost, čekáte několik hodin, než vás vezmou. Rozevírají se sociální nůžky i rozdíly mezi školami v dobrých čtvrtích a těmi v lidových předměstích, a to jak co se týče stavu budov a vybavení, tak i úrovně výuky. Dnešní protesty se týkají obojího. Studenti vesměs žádají opravit školní budovy, včetně toho, aby tam nebylo při slunci 40 stupňů, jak tomu bylo letos, zajistit dost profesorů na výuku, upravit rozvrhy, aby byly racionálnější a změnit neprůhledný digitalizovaný systém přijímání na univerzitu. A také a především, aby se na jejich požadavky reagovalo a byly bráni vážně. V pondělí jejich představitelé naformulovali 10 bodů, jež zaslali premiérovi, aby je zohlednil v rozpočtu na příští rok. Symbolické je, že se k mládeži z lidových předměstí přidali i někteří studenti z bohatší čtvrtí, které jsou na tom materiálně dobře, což znamená, že je spojují stejné obavy a stejná generační naštvání. Protesty měly tentokrát jinou povahu, než jaké Francie znávala. Šlo o spontánní reakci středoškoláků, tedy dospívajících 15 až 18 let, bez vlivů politických stran, často bez precizních požadavků. Byl v tom i trochu happening, omámení svobodou veřejně vystoupit, říci nebo křičet, co má kdo na srdci, zaskvět se před spolužáky. Ve valné většině šlo o nenásilné akce, někde i s podporou profesorů. Francie má 3700 středních škol s víc než 2 miliony studentů a násilných činů byla jen nepatrná část. Někde ovšem došlo i k útokům na pedagogy a na ředitele a na několika místech se objevily plameny ve vstupech škol způsobené zapalenými popelnicemi. Bylo nicméně šokující, že vláda reagovala velmi tvrdě a na dorůstající mládež, která na někoho neútočila a nevzdalovala se od svých škol, poslala zásahové jednotky vybavené zbraněmi, jako by šlo o agresivní chuligány. Možná tak ale zabránila něčemu horšímu. Došlo ovšem k několika vážným zraněním teenagerů. Jednomu utrhl granát ruku, jeden má zničený obličej po výstřelu z blízkosti, jeden přišel o oko. Včera v úterý se konaly první velké manifestace v Paříži i v regionech. Středoškoláky přišli podpořit i vysoké školy a odbory pracovníků veřejného sektoru. Dohromady 300 až 400 tisíc osob v celé zemi. Průběh byl většinou pacifistický, rozbíjení a násilností málo. Od začátku protestu bylo podle premiéra zraněno 200 žáků, 85 pedagogů a přes 700 policistů. Protesty se samozřejmě snaží pro sebe využít politické strany, levice i pravice. Za 7 měsíců se konají prezidentské volby a vláda je krajně nervózní. Kdyby se objevil nějaký mrtvý, může vzplanout celá země. A průběh protestů bude mít jistě vliv na část hlasů u uren.
10: Tolik Petr Janeška. Evropský parlament v úterý schválil nový unijní obranný program Agile, který reaguje na akutní dronové a další hybridní hrozby týkající se řady členských států. A vážně se o nich počíná mluvit také u nás. Podle zahraničně politického analytika Filipa Nerada je to dobře, že program vzniknul, i když není samospásný, no ale zase může nastartovat něco ještě důležitějšího.
14: Je jen otázkou, kdy se v Česku zase něco stane, tvrdí mi lidé z bezpečnostní komunity. Bylo by s podivem, pokud by se naší zemi vyhnuli případy, kterým jsou v poslední době vystaveni mnozí naši spojenci v EU a NATO. Ať už to byly opakované dronové incidenty v Pobaltí, Rumunsku nebo Německu, sabotáže kritické infrastruktury v Polsku a Bulharsku nebo zvýšené množství kybernetických útoků napříč aliančními státy. Jejich společným jmenovatelem je, že jsou jim vystaveni podporovatelé Ukrajiny a že podezření padá na Rusko. Otázkou tak asi opravdu není jestli, ale kdy se něco podobného přihodí také u nás. Že takové akutní nebezpečí existuje, naznačují i nedávné výroky našich nejvyšších představitelů, varování tajných služeb a mnohem viditelnější výskyt bezpečnostních složek na veřejných místech. Je určitě chválihodné, že stát tyto hrozby řeší a nepodceňuje je. Jak fatální mohou být, jsme si na vlastní kůži už vyzkoušeli při explozi muničního skladu ve Vrběticích. Podobné zkušenosti, i když třeba bez ztrát na životech a jen s materiálními škodami, má už většina unijních zemí. Jaká ale má být evropská odpověď? Loni se nejskloňovanějším projektem stala dronová zeď. Ta měla pokrývat východní členy 27 a chránit je před opakujícími se průniky bezpilotních strojů z území Ruska a Běloruska. Vybudování této evropské protidronové hradby bylo dokonce jedním z highlightů loňského projevu o stavu EU šéfky komise Ursuly von der Leyenové. A výsledek? Místo společného štítu chránícího východní křídlo mozaika národních opatření. Jako tradičně se achilovou patou takového plánu stala rychlost realizace. Ta je ostatně alfou a omegou každé reakce na tyto hrozby. Jak ukazuje válka na Ukrajině, technologický vývoj a nutnost reagovat na změny taktiky protivníka se zkrátily na maximálně pár týdnů. Ukrajinci si tuto schopnost pod tlakem permanentní ruské agresi osvojili a dnes v ní vynikají. Unie a evropské státy se zdlouhavými akvizičními a schvalovacími procesy zatím na něco takového připravené nejsou. Administrativně ani mentálně. Agile má být první vlaštovkou, která to má změnit a naučit Evropany rychle vyvíjet a schvalovat obranné projekty i malých a středních firem nebo startupů bez nutnosti se spojovat do přeshraničních konglomerátů. A to v inovacích protidronové a protivzdušné obrany, komunikačních a sledovacích systémů nebo autonomních a vesmírných technologií. Tedy v oblastech, ve kterých se vede boj v současnosti nebo povede v budoucnu. Ne žádná příprava na minulé války, jak to Evropa tak často činí. Zatím je to ale pilotní projekt s financováním jen na příští rok. A jsou v něm v přepočtu celkově jen nějaké 3 miliardy korun. Evropskou obranyschopnost tedy nezachrání. Může to být ale začátek tolik potřebné změny uvažování o naší obraně a nutnosti rychlejšího rozhodování a konání. Bez toho v současné mezinárodní konfrontaci a stále se zhoršujícím bezpečnostním prostředí neobstojíme. Stejně jako bez plného uvědomění si, že Rusko už nějakou dobu vede válku i proti nám. Jen jinými prostředky a zatím bez tolika obětí jako na nedaleké Ukrajině. To však neznamená, že by byla pro Evropu i Česko méně nebezpečná.
10: Říká Filip Nerad. Rusko nabízí vojenským chuntám v Sahelu na africkém severu ochranu a současně si v regionu buduje pozice v těžbě a zpracování strategických surovin, zejména zlata a uranu. Získává tím politický vliv i ekonomické příležitosti a zároveň se vytváří další cesty, které mohou snižovat účinnost západních sankcí. Více už Tereza Němečková, která je vedoucím Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
15: Když se na konci srpna vzbouřili vojáci na základně v nigerském hlavním městě Niamey, místní vojenská junta povolala na pomoc Rusko. Jednotky Afrika Korps, přímo podřízené ruskému ministerstvu obrany, pomohly spouru potlačit. Šlo přitom o dosud nejvážnější vnitřní hrozbu režimu generála Tianiho od července roku 2023, kdy svrhl demokraticky zvoleného prezidenta Bazuma. Niger tím završil trojici vojenských režimů v bývalých francouzských koloniích Mali, Burkina Faso a Nigeru. Všechny tři země zpřetrhaly bezpečnostní vazby se Západem, vytlačili západní vojáky a obrátili se na Rusko, které do regionu vyslalo stovky vojáků s deklarovaným cílem pomáhat v boji proti džihadistickým skupinám a povstalcům. Událost v Niamey ale ukázala, že role Ruska přesahuje oficiálně deklarovanou pomoc v boji proti džihadistům. Nasazení Afrika Korps na obranu Tianiho chunty naznačuje, že z ruských jednotek se stává svého druhu pretoriánská garda tamních vojenských režimů. Moskva jejich vládcům nabízí něco možná ještě cennějšího než pomoc v boji s terorismem. Pojistku proti vlastnímu svržení. Paradoxně tak chunty, které svůj odklon od Francie a dalších západních partnerů zdůvodňovaly snahou obnovit národní suverenitu, vytvářejí novou bezpečnostní závislost, tentokrát na Rusku. Otázka zní, co z toho Rusko má. Jednou z odpovědí jsou přírodní zdroje. Vojenská spolupráce s Ruskem není zadarmo a například Mali vynakládá na ruské bezpečnostní služby značné prostředky. Zkušenost s dřívějším působením Wagnerovy skupiny v jiných částech Afriky navíc ukazuje, že bezpečnostní služby mohou být propojeny s přístupem k nerostnému bohatství. Současně v Sahelu posilují ruské firmy. Firma Nordgold získala loni licenci na těžbu zlata v Burkině Faso. V Mali se ruská společnost Jadran nově podílí na budování státní rafinérie zlata. A nejde jen o zlato. V Nigeru se Rusku otevírá přístup k uranu. Po převratu v roce 2023 začala nigerská junta vytlačovat francouzskou společnost Orano, která v zemi působila desítky let. Do vznikajícího prostoru vstupuje ruský Rosatom. Jeho dceřiná společnost podepsala s nigerskou státní společností dohodu o spolupráci, která počítá s průzkumem a budoucí těžbou uranu. Součástí širšího zbližování je také nigerský zájem o ruskou pomoc při rozvoji jaderné energetiky. Vedle samotných surovin jsou snad ještě důležitější alternativní obchodní a finanční struktury, které mohou Rusku pomáhat tlumit dopady západních sankcí. V obchodu se zlatem hrají významnou roli Spojené arabské emiráty, mimochodem čerstvě jedna z členských zemí BRICS, tedy platformy sdružující země jako je Rusko, Čína nebo Indie. Emiráty patří k největším dovozcům zlata z Afriky. V případě Burkina Faso dokonce v loni předstihly tradičně největšího dovozce Švýcarsko. Je to zejména Dubaj, která patří k hlavním světovým centrům obchodu se zlatem. Podle mezinárodních organizací se na tamní trh dostává také zlato nelegálně vyvážené z některých afrických zemí. Pro Moskvu je existence takovýchto obchodních uzlů strategicky zajímavá. Zlato z různých zdrojů může být obchodováno, rafinováno a přetavováno, čím se může stížit dohledání jeho původu. Výnosy z prodeje lze navíc využít mimo tradiční západní finanční centra. Přístup k africkému zlatu tak může Rusku rozšiřovat možnosti financování zahraničních operací a přesouvání hodnoty v prostředí západních sankcí. Vzniká tak svého druhu výměnný obchod. Moskva nabízí vojenským režimům v Sahelu zbraně, vojáky a pojistku proti jejich svržení. Na oplátku získává politický vliv v zemích, kde po desetiletí dominoval Západ, a lepší přístup ke strategickým surovinám a obchodním sítím. Současně posiluje závislost místních režimů na Rusku. A možná to je právě její největší zisk. Udržovat u moci režimy, které na oplátku otevírají dveře ke zlatu, uranu a alternativním cestám do globální ekonomiky.
10: A to už je vše ze středečních názorů a argumentů, jimž provázel Ondřej Konrád.
7: Pro a proti. Velké nemocnice se s pojišťovnami zatím nedohodly na platbách pro příští rok. Ministerstvo přitom chce rozdíly mezi nemocnicemi dál zmenšovat. Zároveň se část složitější péče začíná přesouvat do specializovaných center.
16: Zlepší to péči o pacienty nebo oslabí menší nemocnice v regionech? Zeptám se předsedy Asociace nemocnic Aleše Hermana a předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše.
7: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
17: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
18: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
19: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
20: Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat.
21: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
17: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
7: Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 7:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
22: Dobré ráno, v 6 hodin ve čtvrtek 8. října, teď vysílám je živě Ranní plus. Dobrý poslech vám přejí Tomáš Pavlíček
23: a Daniela Vrbová.
7: Český rozhlas Plus.
23: A na která témata z úvodu chceme upozornit, jak odstartoval Donald Trump kampaň republikánů před volbami do kongresu.
22: Za co kritizuje opozice prezidenta v souvislosti s neúčastí u komunálních voleb?
23: A Švédská akademie věd oznámí nositele Nobelovy ceny za literaturu, jakými kritérii se řídí?
22: I to řekneme, nejdřív tu jsou ale aktuální zprávy s Martinem Matějkou.
24: Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 28 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo včera 20 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci ze čtvrtka na pátek vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už více než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič míří do Pekingu na schůzku s čínským ministrem obchodu Wangem Wenchaem. Usilovat bude znovu o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou, který denně narůstá asi o miliardu eur, tedy v přepočtu 25 miliard korun.
25: Tématem schůzky je také přístup evropských firem na čínský trh a čínská omezení exportu vzácných zemin, na kterých je evropský průmysl silně závislý. Evropská komise navrhla, aby Čína dobrovolně omezila vývoz plug-in hybridů do Evropy. Peking ale tento návrh zatím odmítl. Pro případ, že se nepodaří dohodnout dobrovolné řešení, komise zvažuje ochranná opatření, například dovozní kvóty a cla. Krásnému postupu vůči Číně tento týden Evropskou komisi vyzvalo Německo a Francie. Ve společném dopise. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
24: Ve středních Čechách kvůli dlouhodobému suchu nově platí stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Brané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření bude platit do konce dubna příštího roku. Má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. A povolené odběry vody podle ministerstva zemědělství povodí Vltavy a Středočeského kraje zatím zůstávají bez omezení. Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu skoro vyschla. Zůstává v ní už jen asi 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltava. A vodohospodáři už budou z přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
26: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se tu ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
27: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička, ale takovýhle stav tady na přehradě je teda opravdu ubohé.
26: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
24: Francouzský premiér Sébastien Lecornu odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty a slíbil, že vláda do konce října předloží plán řešení krize. Studenti protestují třeba proti přeplněným třídám nebo zanedbaným budovám a kritizují vládu, že dlouhodobě nedává na vzdělání dost peněz. Protestující se ale na řadě míst střetli s policisty, ti už zadrželi přes 6600 lidí. Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že už je policie neprověřuje a povinnost o tom, že podezření pominulo, měla zavést novela trestního řádu. Ministerstvo spravedlnosti ale od nápadu upustilo.
1: Taková úprava by ale dávala smysl vedoucímu katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipu Ščerbovi.
2: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, že to základní slušnost.
1: Od nápadu rezort upustil, třeba proto, že podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Hřebky více.
4: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
1: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
24: 35 milionů korun jen na odměnách a odchodných, tolik si za poslední tři roky vydělal ve ztrátové zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ex-manažer Utakar Smolík. K tomu měl i měsíční mzdu ve výši 200 tisíc korun. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. A pojišťovna Smolíkovi předloni například vyplatila na odchodnou 8 milionů korun i přesto, že v pojišťovně dál pracoval jako výkonný ředitel. Odměňováním se zabývá policie, mluvčí pojišťovny Lucie Krausová zdůraznila, že se kauza týká bývalého managementu a podali trestní oznámení, Smolík na dotazy nereagoval. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes je to přesně 85 let od takzvané akce Sokol. V noci ze 7. na 8. října 1941 němečtí okupanti zatkli asi 1500 představitelů České obce Sokolské a rozhodli také o zákazu organizace. Většina zatčených se konce války nedožila. Celou akci nacisté provedli na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
5: Němci věděli, že Sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná a byli si vědomi, že Sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
24: Česko si kvůli událostem 8. říjen připomíná jako památný den sokolstva. Na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí český spisovatel Jaroslav Rudiš. V rámci programu Čtení všemi smysly se bude nejen pro zrakově postižené předčítat z Rudičovy knihy Návod k použití železnice, vydané v Brailově písmu. Návštěvníky čekají i debaty s autory Jáchymem Topolem nebo Dorou Kaprálovou. Dálnici D1 směrem z Prahy na Brno dejte pozor u sjezdu na Jihlavu. Na 111,5 kilometru v obou pruzích leží na dálnici roztrhaná pneumatika z nákladního auta. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno opatrně také před Brnem. Za Kývalkou kolem 184. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu a v nesouvislé koloně jedou pomalu až do omezení na 196. Osobní auta se zatím zastavují jen nárazově. V Praze i na příjezdech do ní je provoz zatím plynulý bez výraznějších problémů. Opatrně ve Vídeňské ulici směrem z centra za jižní spojkou pod železničním viaduktem stojí po noční nehodě odstavený návěs nadměrného nákladu s pracovním strojem v pravém pruhu. Zatím se tam projíždí bez kolony. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Teploty na západě 16 až 20, jinak 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Posloucháte Ranní plus.
23: A přesný čas 6 hodin a 8 minut. Přejeme vám klidné vstávání. Americký prezident Donald Trump vyrazil do Texasu na pomoc republikánským kandidátům. Demokraté v této dlouholeté republikánské baště vedou měsíc před volbami podle průzkumu jak boji o senát, tak i o křeslo guvernéra. Kdyby uspěli, byla by to jejich první výhra v celotexaských volbách za víc než 30 let. Více o tom, proč se Texas stal středobodem amerických voleb, probereme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den, Jano.
3: Dobré ráno.
23: Tak Donald Trump i viceprezident J.D. Vance do Texasu jezdí opakovaně, přitom ho republikáni pohodlně drží desítky let. Tak musí ho teď bránit, protože se možná překvapivě vzhledem k té historii ten poměr sil obrací?
3: Vypadá to tak, Texas se letos stal opravdu skutečným bojištěm. Demokraté tam vedou v průzkumech a válka s Íránem, drahý benzín velmi škodí republikánům. Donald Trump přijel do Texasu, před pár hodinami tam vystoupil s Kenem Paxtonem, to je kandidát do Senátu, a i s kandidátem do sněmovny Carlosem de la Cruzem. A to proto, že podle republikánů prezident pořád ještě dokáže přivést k urnám voliče, kteří třeba jinak nechodí volit. Ale je výmluvné, kdo tam chyběl. Na místě nebyl guvernér Greg Abbott, také republikán. Ten se omluvil, protože prý měl jiné povinnosti, ale podle stratega, se kterým mluvil deník The Hill, se s Donaldem Trumpem raději ve velkém městě neukazuje. Jenom připomenu, že předčasné hlasování v Texasu začíná za více než týden, tedy 19. října.
23: No, Trump před pár hodinami na vystoupení v San Antonio znovu mluvil o tom, že Irán mohl zasáhnout Los Angeles a San Diego. Co tím chtěl voličům vzkázat?
3: Prezident řekl, že jestli někdo chce vidět horor, tak ať si představí, že Irán pošle raketu na San Diego nebo na Los Angeles. Poslechněme si ho. Let them hit a missile into San Diego or Los Angeles. Některým to vyjádření znělo jako, že on tím vyzývá Írán k útoku na vlastní města, na vlastní občany, měst, kde lidé většinově volí demokraty, ale z toho kontextu, kdo ho slyšel celý, tak to vyplývá něco trochu jiného. On ta svoje slova spojuje s válkou proti Íránu a tvrdí, že kdyby Írán nezastavil, takže Američané by zažili hrůzu, tedy to, že by Írán zasáhl San Diego nebo Los Angeles, ale hned potom řekl, a to je důležité, Spojené státy to nedopustí. Bílý dům tím také vysvětluje, že prezident varoval vlastně před jaderným Íránem, ale on už toto vyjádření řekl včera a třeba kalifornský guvernér Gavin Newsom toho poté označil za duševně nemocného a chce, aby ho vláda prohlásila za nezpůsobilého k výkonu funkce.
23: Tak ono je asi i problém, když to propagační sdělení není tak jasné, že se potom musí nějak interpretovat. Ale republikánský kandidát do Senátu Ken Paxton podle průzkumu ztrácí na demokrate Jamese Tallarica. Jak velký je jeho náskok?
3: Tak je to různé podle různých průzkumů, ale teď ten sobotní průzkum z New York Times a Sienské univerzity dává Tallaricovi 7 bodů. To je nevídané v tomto bodě předvolebního boje. Každý kandidát, který v Texasu za demokraty měl nějakou šanci, tak měl vždycky méně než ten Tallarico. Takže to je Tallarico a jeho tým a i demokraté, kteří sledují tento průzkum, tak byli nadšení. Nicméně průzkum televize Fox News zase z konce září ukazuje jen na dvoubodový náskok, to znamená, to by bylo ještě v rámci statistické chyby, a v posledních dnech také Paxton je kontroverzní kandidát, on je, jeho za korupci impíčovali i vlastní republikánská strana a ještě mu moc nepomohly dvě nahrávky, které unikly ze schůzek se sponzory v posledních dnech, kde on nejdřív viní vedení vlastní strany z toho, že mu v průzkumech ta čísla jsou nízká, a jeho tým ještě to označil za takovou bezvýznamnou zprávu, ale poté také z těch nízkých čísel vinil v té druhé nahrávce prezidenta Trumpa.
23: No a mě by zajímalo, Jano, proč je vlastně ten Texas tak důležitý, že tam stále teď jezdí Trump a Vance, mohl by mít rozhodující vliv na celkový výsledek těch voleb do kongresu?
3: tak úplně klíčový, protože Texas je druhý populačně největší stát, má také druhý nejvyšší počet volitelů. Je to dlouhodobě bezpečný stát, kde republikáni vždycky vyhrávali, a to, kdyby ten zmodral, takzvaně tedy, kdyby v něm zvítězili demokraté, tak by to znamenalo, že když v takovéto baště republikánů vyhrávají demokraté, jak to bude vypadat v těch dalších státech, které jsou třeba méně jasně republikánské. Takže to by byl samozřejmě, to by pakliže by Texas vyhrál, tak by to změnilo ten poměr republikánů a demokratů ve Spojených státech.
23: No kromě senátu se v Texasu bojuje i o guvernéra a o místa ve sněmovně reprezentantů. Které další souboje stojí za pozornost?
3: Tak u guvernéra bojuje Greg Abbott s demokratkou Ginou Chinochosou, která s tou podle sobotního průzkumu ho předstihuje o 3 body. Demokraté teď do jejího boje posílají další peníze, ale do sněmovny je v Texasu 6 vyrovnaných okrsků. Republikáni přitom v loni překreslili volební mapu, takzvaný gerrymandering, aby získali 5 demokratických křesel, a teď se bojí, že jim to vlastně nevíde, že kvůli odlivu hispánských voličů od Trumpa vlastně přijdou i o tato místa.
23: Tak tolik naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Jano, děkujeme a dobrou noc.
3: Pěkné ráno.
22: A pěkné ráno přejeme i vám v 6 hodin a 14 minut tady z Prahy z Ranního plusu. Prezident Petr Pavel ani po kritice nejspíš nedorazí ke komunálním volbám, které budou tento pátek a sobotu. Ve středu to znovu potvrdil jeho mluvčí Daniel Drake. Prezidenta se v příspěvku na sociálních sítích zastala i jeho manželka Eva. Ani její výrok ale nečekal na kritiku dlouho. Reakce na rozhodnutí prezidentského páru nevolit teď shrneme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
22: Co přesně Eva Pavlová sdílela na internetu?
6: První dáma kritizuje, že stát neumožňuje lidem v komunálních volbách hlasovat ze zahraničí nebo odkudkoliv v Česku. To totiž u prezidentských nebo sněmovních voleb jde. Pavlové vadí, že stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb zákonem, ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji. Už dřív hradní kancelář celou záležitost označila za chybu v plánování. Server Novinky ale píše, že prezident musel znát datum letošních voleb už v roce 2024. Právě tehdy totiž Petr Pavel podepsal zákon, který volby do obecních zastupitelstev stanovuje na první celý říjnový týden.
22: Volby u nás chystá ministerstvo vnitra. Známe už reakci tohoto rezortu?
6: Známe. Ministr Lubomír Metnar z Hnutí ANO na síti X napsal, že jsou výhrady absurdní. Metnar říká, že každá obec má své kandidáty a své volební lístky. Proto podle ministra vnitra není možné přijet s voličským průkazem kamkoliv v republice a hlasovat tam pro kandidáty ve své obci. Dodal, že vláda volební systém celé země nebude překopávat jen proto, že si prezident naplánoval na termín voleb dovolenou.
22: To, že prezidentský pár nepůjde k volbám, vadí i opozici, je to tak?
6: Ano, v televizi Prima to prezidentovi vytkla třeba poslankyně Pirátů a spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská.
8: Já to považuji za nešťastné. Prezident má v České republice významnou symbolickou pozici, kromě těch faktických pravomocí. A myslím, že to, na co naše politika trpí, je malá aktivita lidí v určité politice, malý zájem o politické dění.
6: Právě účast hlavy státu ve volbách zájem veřejnosti podle Svárovské zvedá. Exministryně obrany a dlouholetá emeritní starostka Prahy 2 Jana Černochová z ODS se ve svém příspěvku na síti X z části shoduje s ministrem Metnarem. Chápe ale, že se Eva Pavlová může chtít prezidenta lidsky zastat. Její argumentace by měla podle Černochové odpovídat tomu, jak komunální volby skutečně fungují. Výtky Evy Pavlové míří podle Černochové úplně mimo.
22: Připomeňme prosím, kde prezidentský pár má teoreticky volit.
6: Trvalé bydliště mají manželé Pavlovi v Černoučku na Litoměřicku. To je vesnice se zhruba 330 obyvateli. Zastupitelstvo bude mít v příštím volebním období 7 členů. Proti sobě kandidují 2 uskupení s názvy Černouček k sobě a Černouček 2026. Všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti. Jediného zástupce na listinu Černoučku 2026 vyslali motoristé sobě. Senátora tam letos lidi nevybírají.
22: A stalo se už někdy, že český prezident nepřišel k volbám?
6: Stalo. V roce 2020 nedorazil Miloš Zeman k druhému kolu voleb do Senátu. Argumentoval tím, že do něj nepostoupil jeho favorit, dnes stíhaný ex-ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.
22: Tak tolik Jan Duchoslav z domácí redakce. Děkujeme, že jsi přišel do studia.
6: Díky, naslyšenou.
23: A teď stručný souhrn toho, co se zrovna děje nebo co předpokládáme. Jemenští povstalci Husijové dnes brzy ráno oznámili, že provedli úder na mezinárodní letiště v Riádu, použili k tomu balistickou raketu. Saúdská Arábie je významným spojencem jemenské vlády a je součástí mezinárodní koalice proti povstalcům. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají anebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku, řekla to televizi Nova. A Rusko zahájilo sabotážní operace proti dánským firmám, které se podílejí na zbrojních dodávkách na Ukrajinu. Na bezpečnostní konferenci v Kodani to prohlásila vedoucí analytička dánské bezpečnostní zpravodajské služby.
22: A na aktuální zpravodajský souhrn teď navážeme delší svodkou ze zahraničních médií. Německém hýbe špionážní skandál, píše o něm tamní veřejnoprávní stanice Deutsche Welle. Bývalý šéf zahraniční rozvědky BND August Hanning byl v úterý zatčen pro podezření z velezrady a získávání tajných informací pro cizí zemi. Zatčení může podle odborníků poškodit vztahy Německa se zahraničními zpravodajskými službami. Spolu s Hanningem byl zatčený i jeho spolupracovník. Ten je obviněn z toho, že Hanningovi během 12 let předal zhruba 2000 přísně utajovaných dokumentů.
23: Jednou podle

0: při práci pro klienty, píše Deutsche Welle.
1: Teď se podíváme na jinou veřejnou právní stanici, a to britskou BBC. Tam se uvádí, že šéfka britských konzervativců Kemi Badenochová chce zrušit dědickou daň z rodinných domů. Badenochová zároveň navrhuje, aby páry mohly bez daně dědit další majetek až do hodnoty 1 milionu liber. To je asi 29 milionů korun. Badenochová ale uvedla, že úplné zrušení dědické daně bude možné až ve chvíli, kdy si ho země budou moct dovolit. Konzervativci odhadují náklady tohoto návrhu na 6 miliard liber ročně.
0: Badenochová na konferenci strany v Birminghamu uvedla, že dědická daň měla být původně určena hlavně pro nejbohatší. Podle ní se ale teď týká běžných rodin ze střední třídy, připomíná BBC. Podle současných pravidel se daň ve výši 40% může týkat majetku nad 325 tisíc liber, případně nad 500 tisíc liber, pokud je dům odkázán dětem nebo vnoučatům. V letech 2023 až 2024 přinesla dědická daň státu zhruba 7 miliard liber.
1: A ještě stručně do francouzského deníku Le Monde. Tamní premiér Sébastien Lecornu odmítl, že by policie dostala rozkaz konfrontovat protestující středoškoláky. Protesty za lepší podmínky na školách pokračují už několik dní a podle úřadu při nich utrpěly zranění stovky studentů, policistů a zaměstnanců škol. Zadržených bylo víc než 6,5 tisíce lidí, většinou nezletilých. Vláda čelí obviněním z nepřiměřeného použití síly.
0: A my se událostem ve Francii, těm současným studentským protestům, budeme věnovat v našem vysílání i přímo z místa. Tím odkládáme přehled zahraničního tisku, je 6 hodin a 22 minut. Švédská akademie věd dnes vyhlásí letošního laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Na jméno si budeme muset počkat do 13. hodiny, ale kdo jsou letošní favorité, mezi jakými kandidáty porota vybírá a kdo o nich vlastně rozhoduje, o tom budeme mluvit už teď. A to s Dominikem Tesárem z naší zahraniční redakce, který už je ve studiu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Kdo je tedy letos tím nejžhavějším kandidátem na vítězství?
2: To je v případě Nobelových cen notoricky obtížné předvídat. Celý proces je přísně tajný a teprve po 50 letech se dozvídáme, kdo vůbec byl nominován. Když se ale podíváme na kauzy, na kurzy sázkových kanceláří, jako na určité vodítko, tak tam je nejvýš jméno čínské avantgardní spisovatelky a literární kritičky, která píše pod jménem Cchan Sue, tedy v překladu něco jako tající sníh. Čeští čtenáři se s jejím dílem mohli seznámit jen velmi málo, vyšla pouze sbírka jejich povídek a esejí pod titulem Tanec temné duše, a to už před 13 lety. No a pak je tady spousta jmen dnes už světově proslulých spisovatelů, kteří ale stále Nobelovu cenu nemají, jako je Japonec Haruki Murakami, Kanaďanka Margaret Atwoodová, britsko-indický spisovatel Salman Rushdie nebo třeba kontroverzní francouzský intelektuál Michel Houellebecq. Může to ale být taky kdokoliv jiný, tedy téměř kdokoliv jiný.
0: Tak se pojďme podívat na to, jaká kritéria musí spisovatel nebo spisovatelka splňovat, aby mohli cenu získat.
2: Tak zejména musí být naživu, posmrtně se cena neuděluje. A potom ho musí někdo navrhnout, i tady je množina lidí, kteří mohou posílat své podněty, omezená, mohou to být členové Švédské akademie nebo podobných institucí jinde po světě, vysokoškolští profesoři literatury, předsedové spisovatelských svazů, penklubů a podobně, anebo taky bývalí laureáti. A nikdo tedy nesmí nominovat sebe samotného. Švédská akademie by pak neměla přihlížet k osobnímu životu, politickým názorům nebo počtu prodaných knih daného autora. Podle závěti Alfreda Nobela by měli oceňovat celé dílo autorů podle jeho kvality, trvalého přínosu a myšlenkové nebo etické hloubky, nebo jako dílo představující unikátní autorský hlas. No a vítěz může být prozaik, básník, ale případně i esejista a filozof, jako byl třeba Jean-Paul Sartre nebo autor písňových textů jako Bob Dylan.
0: A nebo všechno dohromady. A které země jsou historicky v těchto cenách nejúspěšnější?
2: Nejvíc nositelů Nobelovy ceny za literaturu má Francie 16, potom Velká Británie 13, Spojené státy 12. Úspěšné je také Německo a Švédsko, které má tedy ale trochu výhodu, když o vítězi rozhoduje právě Švédská akademie a užší výběr připravuje Nobelův výbor pro literaturu.
0: A rozhoduje také o tom, kdo zasedá v obou organizacích?
2: Nobelův výbor má obvykle 5 členů jmenovaných na 3 roky z řad členů Švédské akademie a ta má 18 členů jmenovaných na doživotí a do roku 2018 dokonce ani nebylo možné rezignovat třeba kvůli

0: kvůli vysokému věku nebo nějakému skandálu. Nové členy vybírají v tajné volbě členové stávající a král potom jejich volbu musí schválit, což ovšem bývá formalita. Švédská akademie je nejvyšším arbitrem ve věcech švédského jazyka. Její členové jsou všichni Švédové, literární vědci, lingvisté, filologové, třeba i filozofové a právníci. Samozřejmě taky samotní autoři, spisovatelé, dramatici, novináři.
1: Tak to byl Dominik Tesar ze zahraniční redakce. Očekáváme dnes vyhlášení nositele nebo nositelky Nobelovy ceny za literaturu. Děkujeme.
0: Hezké ráno.
2: No já jsem zvědavý, kdo dostane Nobelovu cenu za mír. Donald Trump si tentokrát překvapivě moc šancí nedává. Ale to se dozvíme tento týden. No a právě tím, o čem jsme tady mluvili s Dominikem Tesárem, tím oceněním za literaturu, pokračuje celý týden vyhlašování Nobelových cen. V uplynulých dnech jsme se dozvěděli o laureátech cen za vědecké obory. Ve středu to byla chemie.
3: Making chemistry choose a mirror image.
4: Chemie, která si vybírá mezi zrcadlovými obrazy, nastínila Ellen Monsová, tajemnice Švédské královské akademie věd, předtím, než oznámila jména letošních laureátů.
3: Nobelpris i chemii til Henri Kagan ok Kenzo Suai.
4: Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Suai nabídli vysvětlení, proč jsou základní stavební prvky života takzvaně levotočivé nebo levoruké. V chemii totiž existuje mnoho látek, které mají při stejném složení dvě varianty, popsal při vyhlašování cen Heiner Linke z Nobelova výboru pro chemii.
5: Like my hands, they are one another.
6: Jako moje ruce jsou navzájem zrcadlově otočené. Vypadají jedna jako druhá, ale nejsou úplně stejné.
5: But they are not identical.
4: V chemických reakcích může levá nebo pravá strana znamenat velký rozdíl.
6: U molekuly karbonu pravoruká verze voní jako máta, zatímco levoruká verze voní jako kmín. Je to z toho důvodu, že smyslové buňky v našem nose jsou také sestavené ze stranově rozlišených jednotek.
4: U jiných látek můžou nastat ještě zásadnější rozdíly. Jedna verze molekuly může léčit, druhá škodit, nebo v lepším případě léčí něco jiného, uvedl Peterson z Nobelova výboru.
7: Například levoruká varianta je lék na kašel, zatímco pravoruká varianta tlumí bolest. Nazývají se Novrat a Darvon. Jedno slovo je zrcadlovým obrazem druhého, protože organičtí chemici mají smysl pro humor.
4: Základní stavební kameny života, aminokyseliny a bílkoviny, ale takovou pestrost nemají. Jsou všechny takzvaně levotočivé. Vědce dlouho zajímalo, jak se to může stát. Letošní laureáti tomu postupně přišli na kloub.
7: Je to skutečně zásadní poznatek, jak můžeme navýšit podíl jedné stranové varianty na úkor druhé, a nebo jak může takové rozlišení vzniknout prakticky z ničeho.
4: Henri Kagan a Kenzo Suai v experimentech hledali nesymetrie, nerovnováhy mezi levorukými a pravorukými verzemi molekul a vymýšleli způsoby, jak je posílit, aby z chemické reakce vyšlo víc levorukých. Můžeme přidat třeba levoruký katalyzátor. Asi jako bychom měli těsto a hnětli ho a tvarovali jenom levou rukou. Výsledky by byly trochu jiné, než kdybychom pracovali pravou, ale přece jen to ještě nestačí. Kenzo Suai nakonec připravil experiment, ve kterém levoruké molekuly přibývaly řetězovým efektem.
7: Autokatalytická reakce. Vzniklé molekuly se stávají sami sobě katalyzátorem. Je to asi nejskvělejší experiment v organické chemii.
4: Čím víc levorukých molekul v reakci vznikne, tím víc tlačí zbytek reakce k tomu, aby se také stáčela doleva. Na vyhlašovacím ceremoniálu o tom mluvil sám oceněný Kenzo Suai.
6: Stačí, když máte rozdíl několika málo molekul, o 5 miliontin víc levých. Zopakujete reakci třikrát a jejich podíl vám stoupne na 99,5%.
4: A to se možná stalo kdysi při tvoření života na Zemi. Malá nerovnoměrnost, nějaká ta levoruká molekula navíc, chemickými reakcemi se zmnohonásobila, až nakonec levoruké převládly a pravoruké úplně zmizely. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Pravou rukou držím v ruce scénář příští půl hodiny. O čem bude tedy řeč? Stavební spoření má dnes na rozdíl od minulosti jenom pětina Čechů. Dává smysl při dnešních cenách nemovitostí?
1: Nejdřív tu jsou ale aktuální zprávy s Martinem Matějkou, je 6:30.
8: Český rozhlas Plus. Europoslanci budou hlasovat o rezoluci, která označuje volby do ruské státní dumy za nedemokratické. Volby se v Rusku a na okupovaných územích Ukrajiny konaly na konci září. Právě hlasování na Ukrajině návrh odsuzuje. Dál kritizuje taky vyloučení opoziční strany Jabloko z volebního klání. Nejvíc hlasů podle oficiálních výsledků získala prokremelská strana Jednotné Rusko. Ta je blízká prezidentovi Vladimíru Putinovi. Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že skončilo jejich prověřování kvůli podezření z trestného činu. Tuto povinnost chtělo zavést ministerstvo spravedlnosti, nakonec si ale z návrhu novely trestního řádu vypustilo. Podle rezortu není dostatečně jasné, koho přesně považovat za podezřelého. Proti současnému stavu se staví někteří právníci. Česko si dnes připomíná 85 od takzvané akce Sokol. Nacističtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941 zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. 8. říjen je proto památným dnem sokolstva. Italští poslanci v tajném hlasování rozhodnou o volebním zákonu. Podle premiérky Giorgi Meloniové by reforma měla ukončit překotné střídání vlád. Zákon stanovuje třeba systém preferenčních hlasů. Taky strany tlačí k vytváření velkých koalic. Meloniová pohrozila, že v případě odmítnutí reformy její kabinet rezignuje. Opozice návrh kritizuje, označuje ho za protiústavní. Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodu téměř že 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní líp řídit množství vody v nádržích a podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. Švédská akademie věd ve 13 hodin oznámí jméno laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Mezi favority jsou třeba japonský spisovatel Haruki Murakami, americký autor Thomas Pynchon nebo kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. Švédská akademie v posledních letech pravidelně střídá ženské a mužské laureáty. Laureáti spolu s prestižní cenou dostanou taky diplom, medaili a finanční odměnu. V přepočtu je to asi 26 milionů korun. Dálnici D1 směrem z Prahy na Brno opatrně. Před Brnem za Kývalkou kolem 184. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu a v nesouvislé koloně jedou pomalu až do omezení na 196. kilometr. Osobní auta se zatím zastavují jen nárazově. V Praze se bouralo na příjezdu od dálnice D1. V Brněnské u nájezdu od Rostyl se srazila dvě auta a blokují prostřední a částečně i levý pruh. Kolona od sjezdu na Opatov je asi na 15 minut a opatrně také ve Zlíchovském tunelu směrem do centra. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo, na západě Čech během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 24 a na horách kolem 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní plus.
2: A dnes vás tímto pořadem provází Daniel Vrbová a Tomáš Pavlíček. Přesný čas 4 minuty po 6:30 bez několika vteřin. A to je právě doba, kdy obvykle přinášíme přehled toho nejzajímavějšího z domácích novin. Dnes z nich vybírala zástupkyně šéfredaktora divize zpravodajství a publicistiky České televize Martina Rýbauerová. Díky, že jste k nám přišla do studia. Vítejte.
10: Dobré ráno, děkuju.
2: Tak Deník N mluvil s lidmi z Hradu a rozebírá slova první dámy, která by ráda změnila volební systém, tak my už jsme o tom trošku dnes ve vysílání mluvili a proč to dělá, tak to víme.
10: Tak, to samozřejmě víme. Ostatně tak zní i titulek v deníku N, že první dáma se zastala svého muže, proto to dělá a myslím si, že to je velký handicap toho návrhu, který ale možná si řada lidí jako klade otázku, proč v komunálních volbách si to nemůžu zařídit tak, abych mohl volit někde z dály. Ono je to poměrně logické, vysvětluje politolog Mlejnek v deníku N. Ty komunální volby se liší tím, že prostě máte strašné plachty těch lidí, které volíte, které křížíte.
2: Se rozbalí, celý ten stůl to pokryje.
10: Přesně tak. A ty volební komise by musely mít všechny tyhle ty jako vlastně cizí plachty k dispozici, aby to mohli dotyčnému dát v té místnosti. Zároveň on má nárok na to, aby se mu to poštou dopravilo, takže logistika kolem to asi hrozná jakkoliv ten námět je logický, ale Deník N mluvil se 4 lidmi z Hradu, kteří samozřejmě vědí, proč to první dáma říká zrovna teď, že to říká na obranu svého muže a že ta snaha o změnu volebního systému je tady trochu, řekněme, pokrytecká. Tak.
2: No, ale volby ještě jednou. Právo spočítalo, kolik lidí kroužkuje a zjistilo zajímavý rozdíl mezi městy. Tak v čem je ten rozdíl?
10: Rozdíl je v tom, už jsme to tady oba dva zmínili, že ve velkém městě opravdu dostanete tu plachtu. Kdybyste chtěl křížkovat, tak musíte vykřížkovat třeba na Praze 1, pokud to říkám správně, 65 křížků do zastupitelstva, 27 na radnici nebo v obráceně. Omlouvám se, protože sama jsem si to možná teďka jakoby v hlavě přehodila. Každopádně já sama vím, že asi křížkovat nebudu, protože téměř celou stovku křížků je to prostě strašně těžké, komplikované. Zabralo by mi to spoustu času. A podobně asi uvažuje spousta lidí ve velkých městech, protože to právo si udělalo opravdu nějakou velkou rešerši za 20 let a zjistilo, že člověk, který se dostane do zastupitelstva, na radnici, kamkoliv skrze křížky, tak ve velkých městech je to jenom asi každý 60. a v menších městech třeba každý 7. Takže tady je ten rozdíl jasně vidět. Malá města křížkují, velká ne.
2: No, týdeník Ekonom, který dnes vychází, ten popisuje zajímavý fenomén. Bytová smrskflace. Tak já tenhle termín, když jsme se o tom bavili těsně před tím vstupem, tak znám spíš od jogurtu, tak jak v případě
10: bytů. Ano, nebo
2: bytů.
10: Od tyčinek, od čokoládek. Od čokolád. Je to velmi trefný pojem a spočívá v tom, že developeři staví nové a nové byty. Stále 3+KK, 2+KK, 1+KK, ale jejich plocha je výrazně menší, než třeba byly ještě před lety. Ono to vidíte, když vstoupíte do nového bytu, tak to zádveří je najednou menší, nemáte si kam pořádně dát skladové prostory a podobně. Je to proto, že byty zdražují, tu cenu asi není možné hnát ještě výš a výš, přestože stoupají, no tak šetří na ploše. A prostě plocha toho průměrného bytu se výrazně zmenšuje. Je tam ale jedna zajímavá věc, že developeři si dokonce spočítali a jsem zvědavá, jestli tohle bude naše budoucnost, že člověk, který dneska často žije single, nebo si lidé kupují ty byty prostě na investici a malé byty si se lépe pronajímají, tak že člověk potřebuje vlastně jenom 20 metrů čtverečních na nějaké své soukromí a zbytek vlastně je schopný sdílet. Chodíme dneska hodně do kaváren, chodíme do restaurací, trávíme tam jako spoustu volného času mimo ten byt, takže je prý trendem budoucnosti, že vy si pořídíte, pokud budete single nebo tak, 20-metrový byt, ale obývák, kuchyň, studovnu, pracovnu budete sdílet s ostatními. Tak tohle je prý vize budoucnosti.
2: No, aby to nedopadlo jako třeba v Singapuru nebo v Japonsku, kde jsou v podstatě takové šuplíky, do kterých se lidé zašoupnou.
10: Mě to připomnělo kolej.
2: No, my jsme tam taky byli na malém prostoru docela. No, ale na závěr Hospodářské noviny přinesly velký rozhovor s ředitelem české pobočky Google, která slaví 20 let, primárně o AI. A můžeme hádat, tak je optimista nebo pesimista?
10: Tak co myslíte?
2: No, já bych řekl, že pesimista. Vzhledem k tomu, že ti majitelé těch firm, které rozvíjí AI, si kupují bunkry, jak jsme o tom mluvili nedávno v chybě systému, tak co?
10: No, tak možná je předstíráč, pokrytec a v rozhovoru je velký optimista a ve skutečnosti se třeba tady jako zajišťuje, ale tak jasně tohle jsou platformy, které staví na tom, že třeba s vámi AI agent nakupuje. Já sama, když dneska nakupuju, tak vlastně nevím, jestli se mnou mluví reálný člověk, nebo si se mnou píše, protože tam se vám objeví takové to okýnko, chci se ho na něco zeptat, tak jestli je to reálný člověk, nebo se mnou mluví umělá inteligence, nevím. Ale ředitel pobočky českého Google, František Štrupl, říká, že tohle je vlastně velká budoucnost, že musíme akorát dobře regulovat, ale ne zas tak moc, abychom tu umělou inteligenci úplně nějak eliminovali, protože, a to mě zaujalo, nám může výhledově pomoci s řešením jako globálních krizí, nedostatku energií a podobně. Já jsem se bohužel v tom rozhovoru nedočetla, tohle mě zaujalo asi nejvíc, proč si to dotyčný myslí a jak nám s tímhle umělá inteligence pomůže.
2: Tak přehled domácího tisku připravila redaktorka z Masa a Kosti Žána AI Martina Rýbauerová, zástupkyně šéfredaktora divize zpravodajství a publicistiky České televize. Děkujeme za to, těšíme se na naslyšenou příště.
10: Já moc děkuji za pozvání.
1: Posloucháte Ranní plus v 6 hodin a 40 minut. Středoškoláci ve Francii budou dnes opět demonstrovat proti špatným podmínkám ve školství. Od rána jsou plánované blokády škol. Odpoledne se mají studenti, ale i učitelé nebo pedagogičtí pracovníci sejít v centru Paříže a pochodovat městem. Studenti protestují už 3 týdny a sleduje to i náš zpravodaj Marcel Faltis.
11: Tady před gymnáziem a střední odbornou školou v Paříži protestuje asi 150 až 200 studentů, kteří teď zátarasami a popelnicemi se snaží zablokovat ulice a vchod do školy.
12: Na některých školách se propadají střechy. Je tam asbest, ze zdí teče voda, v budovách jsou krysy. Takhle to dál nejde. Chceme tyto školy podpořit. Snažíme se mobilizovat a vytvořit velké hnutí, abychom státu ukázali, že neustoupíme a že už není možné dál snášet tyhle naprosto příšerné podmínky a tak obrovské rozdíly.
11: Gymnazistka Eva přišla demonstrovat hlavně v solidaritě se studenty z pařížských předměstí, kteří před 3 týdny protesty odstartovali. Sama říká, že její škola patří mezi ty lepší, vadí, ale přeplněné třídy nebo systém přihlášek na vysoké školy. Kromě studentů jsou na místě i učitelé, kteří je přišli podpořit. Třeba François, který vyučuje sociologii a ekonomii.
13: Naše škola patří ve srovnání s některými, respektive s mnoha školami ve Francii, spíše k těm privilegovanějším. Přesto máme velmi početné třídy. Ve všech je 35 až 36 studentů, což je na výuku hodně. Studenti mají taky velmi nabité rozvrhy. Pracovat se dá, ale pracuje se výrazně hůř. Studenti jsou často velmi vystresovaní. Na střední škole se musíte rozhodovat o svém dalším vysokoškolském studiu. Nemají jistotu, že se pro ně najde místo, protože lidi, kteří chtějí nastoupit na vysoké školy, je víc než míst, která jim vysoké školy můžou nabídnout.
11: Student Denis studuje historii na Sorboně. Podpořit středoškoláky ale považuje za svoji povinnost.
14: Hájíme mladé lidi z předměstí, jak můžete vidět na mém transparentu. Pro ně je přístup ke vzdělání mnohem složitější než pro jiné studenty. Mobilizujeme se proto, abychom chránili naši a budoucí generace.
11: Ranní protest před školou byl poklidný, ten v centru Paříže odpoledne už ale rozehnala policie. Tak davy studentů utíkají pryč, je tady slzný plyn, který štípe do očí, bolí mě z toho v krku.
15: Slyšíte to, co se děje za námi? Zablokovali nás tady. Nemohli jsme odejít, aniž bychom se střetli s pořádkovou policií. Pokojně demonstrovat je ve Francii složité, je to nepřijatelné. Jsou tady středoškoláci, takže nezletilí. I starší lidé.
11: Někteří protestující házeli na policisty kameny nebo pyrotechniku. Podle studentky Román byl ale policejní zásah nepřiměřený. Francouzští studenti protestují už přes 3 týdny. Spouštěčem byla stávka zaměstnanců střední školy ve městě Créteil u Paříže, kteří si stěžovali na neobsazená pracovní místa a nedostatek financí. Učitelům se přidali i studenti, kteří spontánně zablokovali vstup do školy a od té doby se protesty rozšířily po celé Francii, včetně Lille, Marseille nebo Toulouse. Vláda premiéra Sebastiana Lecornyho spustila platformu, kam můžou studenti posílat požadavky. Konkrétní opatření na zlepšení situace na středních školách chce kabinet představit do konce října. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: A my se k protestům ve Francii vrátíme ještě po 7:45. Budeme mluvit o tom, jak protesty vnímají vyučující na zmíněné Sorboně a co podle nich můžou studenti dělat, aby se protesty obešly bez násilností.
2: Teď máme za 30 minut 6:45. Zdražování v Česku se v září vrátilo vysoko nad 2%. Způsobily to především vysoké ceny nafty a benzínu, které kvůli jejich růstu už týden reguluje vláda, která podobně jako na jaře určuje maximální ceny paliv. Tím, že snížila spotřební daň na naftu a zároveň zastropovala marže obchodníků, tím určuje nejvyšší cenu, která je pro dnešek 47 korun 23 haléřů za litr nafty. U benzínu je maximální cena 46 6 korun a 7 haléřů. Václav Pešička do dnešních řečí peněz pozval ekonoma Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz, který hodnotí efekt vládních opatření.
16: V den, kdy natáčíme, tak ta maximální cena je stanovena na nějakých 46 korun a 7 haléřů u naturálu a 47,97 u nafty. Právě tyhle maxima ukazují, že ten český strop není pevná cena. Každý den to kopíruje velkoobchodní trh a to je ta lepší varianta, kdy ten strop není jednoznačně určený na nějaké tvrdé hranici, ale reaguje na ty velkoobchodní ceny, protože to jsou právě ty, my jsme jako ten price taker, my přejímáme tu cenu a to jsou ty, na které my musíme reagovat.
17: Takže máme už po těch prvních dnech regulace jasný důkaz o tom, že ta vládní opatření skutečně snížil ty ceny výrazně oproti tomu scénáři, kdyby vláda neudělala nic.
16: No, u toho samotného stropu marže zatím ne, tam víme, že on zabránil prodej nad administrativně stanovenou maximální cenu, ale nevíme, jaké ceny by stejné pumpy měly bez regulace. U spotřební daně je ta situace o mnoho jednodušší, tam to snížení daně odpovídá tomu, co vidíme na trhu, takže ten cenový efekt lze oddělit poměrně dobře.
17: Má tedy ten cenový strop vůbec ekonomické opodstatnění nebo jde především o politicky dobře viditelné opatření?
16: Já bych řekl, že obojí a samozřejmě se do toho promítá i to, že okolní státy reagují, to opatření zavádějí, takže ono jako zůstat, stát opodál a vysvětlovat voličům, kteří volají a stěžují si a víme, že současná vláda je hodně responzivní, co se týče prostě těch mikrodat a reakcí na sociální sítě a požadují, aby vláda něco udělala, tak oni logicky jako něco udělat mohou. Ten plošný pokles ceny o několik korun, strop marže že sám o sobě nevytvoří, protože hlavní problém skutečně nevzniká u pump a ta standardní marže je pod tím stropem. Ekonomické opodstatnění může mít jako pojistka proti tomu, aby mimořádná situace vedla v těch některých lokalitách nějakým mimořádným
17: přirážkám. A omlouvám se, že vám do toho skáču. Jsme v té mimořádné ekonomické situaci. Máme nějaký, dejme tomu, cenový šok, který nastal, protože připomenu, v lednu nafta stála 33 korun, vypadalo všechno poměrně růžově, pak během roku zdražila o téměř 20 korun.
16: Když se podíváme na data a na to, jak se to propisuje do inflace, tak prostě tam vidíme, že ten efekt nelze podceňovat a že může způsobit ten sekundární impuls k tomu, že se začne jako propisovat do cen zboží a služeb, konec konců. Už jenom to, že ten samotný index spotřebitelských cen vyšel tak, jak vyšel v září, tak je nám jasné, že se to děje. Na druhou stranu ta schopnost absorbovat ten šok u té nafty je poměrně velká. A český průmysl, česká ekonomika tyhle šoky umí absorbovat poměrně dobře. Jsou na to i nějaké empirické evidence, které ukazují, že skutečně si dokážeme poradit s lečím. Já osobně jsem většinou kritikem podobných opatření, ale když už je děláme, tak je můžeme dělat nejlíp, úplně blbě, nebo nějakou střední cestou. A česká vláda udělala tu střední cestu, která, když skončí v říjnu a prohlásí se situace za úspěšnou, tak bude jenom pak na nějakých ex post analýzách, nakolik se to skutečně do toho promítlo, ale ten náklad, který my neseme, protože to naše opatření není úplně drahé, co se týče výdajů státního rozpočtu.
17: Tak něco přes miliardu.
16: Něco přes miliardu měsíčně. Miliardy. Je to hodně peněz, ale v tom relativním...
17: A vyplatí se to tedy podle vás?
16: Já bych neříkal, že se to vyplatí, protože si nemyslím, že to nějak dramaticky změní chování těch lidí a že i kdyby jsme měli zhruba o ty 2 nebo 3 koruny dražší pohonné hmoty, tak by se zhroutil svět. To se určitě nezhroutí. Teď mi budou zase někteří říkat, že si neuvědomuju cenu peněz. Uvědomuju, ale data a reálné mzdy, které rostou významně a přepočet, kolik litrů nafty nebo benzínu si můžeme koupit v porovnání s nějakými lety 2015-2010. Už jsme to tady měli, vidíme, že jsme si nějak dramaticky nepohoršili a tím pádem by to jako společnost určitě unesla.
2: Říká ekonom Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz. Více poví dnes po 11. hodině v pořadu Řečí peněz a my se v Ranním plusu k regulaci vrátíme. Ještě po 7:30 to probereme, jak se pohybují ceny nafty a benzínu v České republice, jak ta regulace ovlivnila ty ceny a to cenou Klímovou, naší ekonomickou analytičkou. A po 8. hodině budeme mluvit s Borisem Tomčiakem, který rozebere možná evropská řešení a nakonec se dostaneme i k Martinu Jiruškovi, který zase rozebere to, jak ty geopolitické vlivy, jak si se promítají do ceny nafty a benzínu a vůbec fosilních paliv.
1: Všechny rozhovory povede můj kolega Tomáš Pavlíček. Teď je 6 hodin a 50 minut a my v ekonomických tématech pokračujeme. Tady jsou krátké zprávy. Společné zadlužení Evropské unie rychle roste a na konci roku 2027 by mohlo dosáhnout 1 bilion eur. Dnes to uvedl Evropský účetní dvůr. Za nárůst mohou především opatření schválená po pandemii COVID-19.
2: Jihokorejská vláda podnikne právní kroky v případě jakýchkoliv nelegálních dodávek paliva do Ruska, pokud by se potvrdily. O tom, že se ze země mělo během léta doputovat do Ruska po sankcionovaných tankerech přes 170 tisíc tun paliva, informoval britský list Guardian.
1: Počet plavidel proplouvajících Hormuzským průlivem klesl na nejnižší úroveň za více než 2 měsíce. V úterý tudy proplulo jen 7 lodí. Ukazují to údaje o lodní dopravě z analytické společnosti Kepler.
2: A země Evropské unie se včera shodly na tom, že jakékoliv uvolnění zásob ropy by mělo proběhnout v rámci březnového opatření Mezinárodní energetické agentury, uvedl to mluvčí komise. Členové agentury už dříve podpořili urychlené uvolnění přibližně 100 milionů barelů ropných zásob na trh.
1: Celkem předvídatelný výnos, státní podpora a možnost financovat budoucí bydlení. To jsou asi hlavní argumenty, proč mít stavební spoření. Asociace českých stavebních spořitelen si právě o tomto typu spoření nechala udělat průzkum. A co z něj vyšlo, to už si řekneme s Anou Marií Huškovou z domácí redakce. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
1: Kolik lidí vlastně dnes má stavební spoření?
18: Průzkum agentury Ipsos pro zmíněnou asociaci ukazuje, že stavební spoření má u nás asi 1/5 lidí. Lidé ho nejčastěji skutečně používají k tomu, čemu by mělo být určené, tedy pro pořízení vlastního bydlení, říká předseda asociace a generální ředitel ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek.
19: Je to opravdu produkt, který je široce ukotven. Klienti v 87% respondentů vlastně říkají, že prostředky, které si spoří nebo by si spořili, kdyby si uzavřeli, tak by byly použity na financování bytových potřeb.
18: Doplním, že průzkumu se během prázdnin zúčastnilo 1000 dospělých lidí. Když se podíváme na data ministerstva financí, tak to eviduje ke konci června přes 2 300 000 smluv o stavebním spoření, což zhruba odpovídá výsledkům průzkumu. Počet střadatelů přitom bude o něco nižší, protože někteří z nich mají víc než jednu smlouvu. Jak ale popisuje hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek, důležité je se dívat i na objem peněz, který ve stavebním spoření je.
20: Je tam v tuto chvíli nejméně peněz za posledních 22 let, celkově asi 260 miliard korun. Na druhé straně stavební spořitelny poskytly úvěry v hodnotě asi 130 miliard korun, čili to také není nějaká dramaticky vysoká částka.
18: Podle Dufka může být důvodem to, že hypotéky jaksi převálcovaly to stavební spoření, protože lidé volí hypotéku při koupi vlastního bytu jako první možnost. Podle něj je totiž dnes 15x víc hypoték než úvěrů ze stavebního spoření.
1: Asociace taky zjišťovala, jaký zájem mají o stavební spoření v dnešní době mladí lidé. Tak co vyšlo?
18: O sjednání stavebního spoření uvažuje 26% lidí, kterým je 18 až 26 let. Mladí tento produkt vnímají jako možnost, jak postupně dosáhnout na vlastní bydlení. Petr Dufek k tomu ale dodal, že stavební spoření dává při dnešních cenách nemovitostí smysl třeba spíš pro rekonstrukci bytu.
1: A kdyby nás teď někdo poslouchal, kdo si chce založit stavební spoření, jaké tam jsou lhůty, vklady a podobně?
18: Podle předsedy Asociace českých stavebních spořitelen Martina Vaška je optimální spořit 1700 korun měsíčně, tedy nějakých 20 000 korun za rok, protože tak člověk dosáhne na nejvyšší možnou státní podporu a takzvané vázací období, tedy minimální doba stavebního spoření, je 6 let.
19: Se všemi bonusy stavební spořitelen ze státní podporou, která je až 1000 korun ročně. Bonusy stavební spořitelen, ty typicky jsou ve výši státní podpory, to znamená druhá tisícovka stavební spořitelen a úrokové zhodnocení, tak se klient dostane někam na hranici 138 tisíc korun. Záleží na té, které stavební spořitelně.
18: Zároveň se podle Vaška stavebního spoření uzavírá s cílovou částkou 300 až 500 tisíc korun. Pokud si člověk našetří těch 138 tisíc, může si pak pak vzít výhodnější úvěr ze stavebního spoření na ten zbytek. Ještě před 5 lety měla stavební spoření ne pětina, ale skoro třetina Čechů. Za poklesem jeho popularity stojí především snížení státní podpory na polovinu v roce 2024.
1: To připomíná Anna Marie Hušková z domácí redakce. Děkujeme, že jste přišla.
18: Naslyšenou.
9: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: A své pravidelné místo má v tuto dobu v Ranním plusu komentář. Ten dnešní připravil politolog a zahraničně politický konzultant prezidenta Petra Pavla Jiří Pehe. Zamýšlí se nad tím, že se americký prezident Donald Trump zapojil do kampaně republikánů a slibuje volební překvapení.
0: Průzkumy ve Spojených státech už nějakou dobu ukazují, že republikánská strana ztratí většinu ve sněmovně reprezentantů kongresu. Nyní stále více naznačují, že republikáni ztratí i většinu v senátu a že mohou prohrát řadu klání o posty guvernérů ve státech, kde dosud jasně dominovali. Prezident Donald Trump si je vědom toho, že takový výsledek voleb, které se budou konat za měsíc, by znamenal nejen to, že už nebude moci rozhodovat o řadě věcí bez kongresu, ale že se také spustí vyšetřování jeho nejrůznějších kontroverzních rozhodnutí a činů. Posledních 30 dnů před volbami se tedy rozhodl strávit kampaní, během níž vystoupí na více než 35 předvolebních shromážděních. Demokraté jeho zapojení do kampaně vítají, protože Trumpova popularita se dál propadá. Někteří republikánští kandidáti se snaží od Trumpa distancovat. Odkazy na něj mizí z jejich webových stránek a řada z nich nepřijala na předvolební sjezd republikánů, který se konal v Trumpově režii v texaském Dallasu. Trump je naopak přesvědčen, že jeho zapojení do kampaně je záchranou republikánské strany. Opakuje, že jeho účast na předvolebních shromážděních a podpora pro jednotlivé kandidáty zlomí nepříznivé trendy. Trumpova předvolební shromáždění se všechna odehrávají v podobném duchu. Tvrdí, že americká média úmyslně zamlčují, že americká ekonomika je prý pod jeho vedením ve skvělé kondici. Pravdu překrocují prý i agentury pro výzkum veřejného mínění, které přinášejí opakovaně průzkumy ukazující, že Američané jsou většinově nespokojení se stavem ekonomiky a válkou v Iránu. Podle posledních průzkumů by demokraté mohli získat až 10 senátorských křesel ve státech Unie, kde dosud dominovali republikáni. Demokraté mohou sice přijít o několik senátorů ve státech, kde dosud dominovali oni, ale i tak se nyní zdá být pravděpodobné, že získají v senátu většinu. To by byl pro Trumpa problém i kvůli tomu, že senát schvaluje prezidentovi nominace do vysokých vládních postů a na místa soudců v nejvyšším soudu. Demokraté mají šanci získat senátorská křesla ve státech, kde to bylo ještě před pár lety nemyslitelné, například v Texasu, na Aljašce nebo v Jižní Karolíně. Jejich kandidáti mají slušné šance i v dalších červených státech, tedy státech, kde dominují tradičně republikáni, ku příkladu na Floridě, v Ohio, v Nebrasce nebo v Kansasu. Republikánská strana, kterou podporují nejbohatší američtí podnikatelé, utrácí na podporu svých kandidátů až 10x více než demokraté. Podle průzkumu ale ani to nestačí. Sám Trump s svými vystoupeními na předvolebních shromážděních i jinde zatím republikánů moc nepomáhá, ač je zjevně přesvědčen o opaku. Jeho slib, že jeho vláda všem dospělým Američanům vyplatí $5,000 v případě, že republikáni ovládnou obě komory kongresu, je i mnohými republikánskými politiky vnímán kriticky. Jeho výzvy, aby si voliči představovali, že volí jeho, i když sám nekandiduje, jsou pro mnohé republikánské kandidáty ponižující, navíc kvůli jeho klesající popularitě nejspíš i kontraproduktivní. Trump nejnověji oznámil, že se Američané dočkají ve volbách překvapení. Není jisté, zda tomu tak má být, protože je přesvědčen, že nepříznivé trendy zvrátí svým zapojením do kampaně. A nebo proto, jak se obávají někteří jeho kritici, že má v plánu v případě vítězství demokratů výsledky voleb zpochybnit. Kdyby zůstal stranou volebního klání, mohl by samozřejmě případnou prohru republikánů vysvětlovat tím, že republikánská strana bez jeho aktivního zapojení bohužel nedokázala nominovat kvalitní kandidáty. Takové výroky už z jeho úst před časem zazněly. Nyní se ale rozhodl spojit svoje jméno a prestiž s výsledky voleb. Jelikož porážky odmítá uznávat, panují obavy, aby se nezachoval v případě prohry republikánů podobně, jako když v roce 2020 neuznal v prezidentských volbách vítězství Joea Bidena.
2: Komentář dnes se připravil politolog Jiří Pehe.
9: Interview plus.
21: Většina francouzských středních škol po rozsáhlých pouličních protestech ve středu obnovila výuku, ale studentské svazy středoškoláků a vysokoškoláků oznámily další protestní pochody. proč francouzští studenti protestují a jak na jejich požadavky reagují úřady a politici? Pavlína Nečásková se zeptá politoložky se zaměřením na Francii Evy Bruštík Svobody.
9: Interview Plus dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.

0: 7 hodin a čtvrtek 8. října, tohle je Ranní plus a z něj vám dobré ráno přejí Tomáš Pavlíček
1: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas plus.
1: K čemu budeme chtít obrátit vaši pozornost v této hodině, co dánské tajné služby odhalily o chystaných ruských sabotážích v této severské zemi?
0: Jak ovlivnila trh s palivy vládní regulace týden po jejím zahájení?
1: A jak studentské protesty ve Francii vnímají vyučující na vysokých školách?
0: To vše se dozvíte, ale až po zprávách, které dnes připravuje Martin Matějka.
3: Roste počet obětí ruského raketového útoku na město Prilulky v Černihivské oblasti Ukrajiny. Tamní ministerstvo vnitra večer oznámilo, že úder si vyžádal 20 lidských životů. Raketa typu H zasáhla 5podlažní bytový dům.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upřesnil, že mezi oběťmi je 5 malých dětí. Zabíjení dětí, takový dárek si Putin dal k narozeninám, řekl Zelenský a požádal zahraniční partnery o dodatečnou pomoc ukrajinské protivzdušné obraně a o zostření protiruských sankcí. Ruské drony večer znovu útočily na Kyjev. V bytovém domě v oboloňském obvodu zahynuli 2 lidé a 6 dalších bylo zraněno, uvedla kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, dnes ho vyhlásila krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek, v Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
5: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
3: Rodiny obětí masakru Hamásu si své blízké večer připomněly na vzpomínkové akci v izraelském Tel Avivu. Dorazilo na ní 50 tisíc lidí. Před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamás v Izraeli zavraždilo na 1200 lidí a zajalo 251 rukojmích.
6: Mezi rukojmími Hamásu byl i Elisha Rabi z kibucu Béry. Teď společně s izraelskou herečkou Shani Kohenovou vzpomínkovou akci moderoval. Šarabiho manželka a 2 dcery zemřely při útoku Hamásu, jeho bratr v zajetí. Přes den se taky v Izraeli konalo několik protestů volajících po politické odpovědnosti a vyšetření toho, co vedlo k podcenění situace. Podle OSN izraelská armáda za 3 roky zabila v pásmu Gazy 74 tisíc lidí. I rok od příměří podniká údery v oblasti, ve které je často ve stanech nebo jiném provizorním bydlení shromážděných asi 2,5 milionu Palestinců. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda ve Francii chce do konce října představit první opatření, jak zlepšit situaci na středních školách. Oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Středoškoláci ve Francii protestují proti nedostatku učitelů nebo zanedbaným školním budovám. Na čtvrtek svolali další rozsáhlé protesty.
7: Francie se podle premiéra potýká s vysokým deficitem a ministerstvo školství bude příští rok jedním z mála rezortů, který dostane více peněz. Sébastien Lecornu taky řekl, že vláda skrze nově spuštěnou online platformu obdržela už 40 tisíc připomínek studentů. Ti požadují například změny v systému přihlášek na vysoké školy, nahrazení chybějících učitelů nebo adaptaci školních budov na klimatické změny. Třetím týdnem proto blokují střední školy, před kterými staví barikády a protestují v centrech měst. Někde protesty přerostly v potyčky s policií. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná rozsáhlý zásah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 15 lidí. Skoro všechny je pak popravili. Šlo o reakci na jejich odbojovou činnost v tehdejším protektorátu, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
8: Když před 85 lety přicestoval do protektorátu Reinhard Heydrich s jasným úkolem zlikvidovat cílící domácí odboj, Sokolové byli naprosto jasnou vlastně první jeho cílovou skupinou.
3: Součástí zátahu byl tehdy i zákaz sokolské organizace. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
9: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
3: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary, kamery úsekového měření tam instalují silničáři, zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
10: O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reagovala tím na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Problematický je právě 11-kilometrový úsek od Blučiny do Brna, kde řidiči někdy nezvládnou včas dobrzdit při příjezdu do kolony. Ty se tam tvoří kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, která potrvá ještě příští rok. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: A olomoucké výstaviště Flora ode dneška hostí přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu podzimní flory budou taky floristické soutěže, gastronomický festival Olima a zahradnické trhy. Výstava potrvá podle informací na webu pořadatelů do neděle. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 vjedete do kolony u průhonice na 7. kilometru a popojíždí se až na úroveň Rostyl před jižní spojku, kde se řeší v prostředním pruhu nehoda dvou aut. Zdržíte se asi přes 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení je více než půl hodiny. V Praze je problém ve Zlíchovském tunelu směrem do centra. Řeší se tam nehoda osobního auta, na místě je policie, vybočuje se do levého pruhu. Kolona už narostla na jižní spojku ke sjezdu na Pankrác. Zdržení je zhruba 25 minut a kolona je už také ve Strakonické od Pražského okruhu asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů, jinak naměří 19 až 24 a na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní Plus.
1: A teď máme 7 hodin a 8 minut. Rusko údajně začalo sabotovat dánské společnosti, které pomáhají Ukrajině, prohlásili to příslušníci dánských zpravodajských služeb. Blíže se na to podíváme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobrý den, Dominiku.
11: Dobrý den.
1: Co přesně tedy dánské zpravodajské služby vypozorovaly, pokud jde o sabotáže v zájmu Ruské federace?
11: Ten zástupce nebo zástupkyně dánských zpravodajských služeb, jak píše agentura Reuters, promluvil v Kodani na konferenci k národní bezpečnosti. Zpravodajci podle něj zjistili, že Rusko a lidi, kteří pro něj pracují, na jaře hodně plánovali, ale jen málo nějakých narušujících akcí prováděli. To se ale prý změnilo počátkem léta, kdy zpravodajci zachytili daleko více akcí a jak už si naznačil na začátku, Rusové současně jaksi přeorientovali své priority, pokud jde o ty útoky.
1: Takže začali cílit přímo na firmy dodávající něco na Ukrajinu.
11: Ano, údajně se teď ruští agenti snaží především zasahovat cíle, které mají přímý dopad na frontových liniích na Ukrajině, takže zejména přímo společnosti vyrábějící zbraně. Rusové si prý vyhodnotili, že nějaké všeobecnější útoky, které narušují něco jiného než třeba přímo výrobu zbraní v evropských zemích, nejsou efektivní a v bojích proti ukrajinské armádě to Rusku nepomůže. Ten příslušník dánské národní bezpečnosti bezpečnosti a zpravodajské služby, známé pod zkratkou PET, přímo citoval dokument ruského ministerstva obrany. To mělo sestavit seznam údajných evropských výrobců dronů a dronových součástek. Moskva je měla označit za potenciální vojenské cíle. Padlo taky, že si prý Rusko zachovává nad operacemi v Evropě politickou kontrolu a jeho odvaha údajně roste k těm, odvaha k těm operacím zkrátka narůstá.
1: No a vyjádřila se dánská zpravodajská služba k tomu, přesně kdo a jak ty útoky má provádět?
11: Ano, oni potvrdili, o čem se už déle hovoří, a sice, že Rusko stále více používá jako jakési agenty necvičené lidi, kteří se zkrátka snaží vydělat rychlé peníze, včetně třeba lidí bez domova nebo drogově závislých, a když neuspějí, zadají prostě úkol někomu dalšímu takovému. Nejdřív jim dají jednoduchý úkol, třeba něco vyfotit, a postupně to může dospět k nějaké sabotáži. Doplníme, že minulý měsíc dánští zpravodajci řekli, že Rusko nejspíš hybridní útoky na západě v příštích měsících zintenzivní, potom co došlo k dronovému útoku na letišti v německém Lipsku. Berlín z toho obvinil Rusko, které zodpovědnost odmítá, stejně jako aktuálnější obvinění z Kodaně. Připomeňme, že loni v září sužovali právě zejména Dánsko drony, které narušovaly letecký prostor kolem hned 6 tamních letišť.
1: Tak to byl Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky za informace, naslyšenou.
11: Hezké ráno.
0: Posloucháte Ranní plus, a to v 7 hodin a 11 minut. Každý den obklopuje jeho postel celá rodina. 19-letý Jakub z Lukavce na Pelhřimovsku trpí od dětství mentálním a tělesným postižením a pečují o něj rodiče. Přejí si, aby dožil v prostředí domova. A právě v tom jim pomáhá mobilní hospic.
12: Kubička se vlastně udělá nejdřív dezinfekce těch defektů a potom vlastně ten samotný převaz. Tak, Kubi, ty to trošičku zastudí.
13: Zdravotní sestřička Petra Svobodová z Pelhřimovské charity domácího hospice Iris ošetřuje 19-letému Kubovi rány.
12: Kubíček vlastně je hodně kachektický, takže on se velice lehko otlačí v tom lůžku, byť je pravidelně a často polohován, tak prostě nemá tu zásobu toho podkožního tuku, která by bránila vlastně tomu, aby se nedělaly ty proleženiny. Vlastně u Kubíčka se v rámci těch návštěv vždycky měří tlak a měří se hladina satura, co je tady jakoby kyslíku v krvi.
13: A to jsou ty základní věci, které děláte? Nebo?
12: Určitě. A potom vždycky ty úkony jsou různý u každého z pacientů. U Kubíčka budeme asi potom přepichovat i kanelku podkožní, protože se vlastně dodává hydratace podkožní. Kubíček toho tolik neupije sám.
13: Jak sem často jezdíte?
12: Většinou jednou, někdy dvakrát týdně podle potřeb vlastně rodiny.
13: Je práce s Kubíkem něčem pro vás specifická?
12: Je specifická v tom, že my jsme vlastně Kubíčka de facto přijímali v 16 letech, tím pádem to byl náš vlastně jediný dětský pacient v té době, ale celkově samozřejmě většina z nás jsou matky a pro nás je to poměrně těžké se s tím osobně jako srovnat, ale Kubíček je neskutečný bojovník a za ty 3 roky nás překvapil všechny, máme s ním vybudovaný vztah. Tak, tlačíčko, už to bude.
13: Jak jsme spáli na kyslíku, takže ten hluk tady. Já jsem si právě říkala, co to vydává, ty zvuky.
14: Tady oxygenátor.
13: Jo.
14: Tady přesouváme podle toho, kde jsme, v jaké místnosti, proto to máme delší kablík.
13: Maminka Kubíka Miluše Jilková.
14: Pro mě tahle služba je hrozně přínosná, hlavně proto, že máme vlastně sestřičky na telefonu 24 hodin denně.
13: A jak často třeba takhle voláte?
14: Já myslím, že u nás nejhorší období je vždycky zima, takže to někdy voláme, nebo když nějak zvláštně vylítne horečka.
13: Teď zavírá oči, protože asi ospalý, unavený. Uh-huh. On je velmi drobný. Kolik může vážit?
14: Váží teď už pouhých 20 kilogramů. Mm. Je skrčený, je růstem trošku menší, hlavně má jako velký hrb na zádičkách, přemá skoliózu páteře. Mm. A to teda, když pak ho vemu do náruče, tak je to šílený.
13: Vy jste říkala, že Kubík umí rozeznávat hlasy. Tak snad ho teď moc nematu. Dívá se na nás, pozoruje, kmitá očima.
14: U něj nejvíc byla ta komunikace oční, očním kontaktem. I teď se mu to daří, ale je to už hodně málo. Mm. Hodně málo.
13: Dokážou vám teď lékaři říct, jak tady Kubík ještě dlouho bude?
14: Mm-mm. To vlastně ani před těma 3 rokama ne. Dá se říct, že nás připravili na to, že třeba první zima, první velký respirační onemocnění může být to poslední. Na to jsme se tak nějak jako jestli se na to dá připravit, tak jsme se nějak na to jako připravili a Kubík je bojovník. A už vlastně máme třetí zimu a zase musíme trošku přenastavit jinak, ale vlastně tím asi, jak ten čas na to je, že jo, není to zase naraz, tak to nějak jako jde.
13: Teď bude Kuba se zimou bojovat po čtvrté. Z Lukavce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Tak přibližně v polovině toho mezi velkými zprávami v celu a v půl. Tady máme čtvrtkové stručné zprávy. Jemenští povstalci Husijové dnes brzy ráno oznámili, že provedli úder na mezinárodní letiště v Riádu. Použili k tomu balistickou raketu. Saúdská Arábie je významným spojencem jemenské vlády a je součástí mezinárodní koalice proti povstalcům. Česká ministryně financí Alena Schillerová uvedla v televizi Nova, že navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají anebo o ní uvažují. A demokratická strana ve Spojených státech oznámila podání žaloby na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli propagačním videím placeným z veřejných peněz. Podle demokratů tím Trump porušil zákaz financovat stranickou reklamu z veřejných rozpočtů. Po silné kritice demokratů i některých republikánů Bílý dům uvedl, že Trump vysílání videí nechá financovat z fondů svých podporovatelů.
0: Francouzský premiér Sébastien Lecornu včera v televizním projevu hájil policejní zákroky během studentských protestů. Odmítl tvrzení, že by byly brutální nebo že policie dostala rozkaz demonstranty fyzicky konfrontovat. Studentské protesty se vyhrotily po celé Francii a podle odhadů se do nich zapojilo 250 až 450 tisíc lidí. Na některých místech se zvrhly v násilnosti vůči policistům nebo učitelům. Včera se také přelili na frankofonní školy v Belgii. Studenti protestují proti nedostatku učitelů, přeplněným třídám nebo nevyhovujícím učebnám a školním budovám. Středoškolské svazy včera požadovaly schůzku s premiérem, podle nich totiž zatím nepředstavil žádná konkrétní řešení. A očekává se, že demonstrace budou pokračovat i dnes. My náladu na francouzských školách teď přiblížíme s Klárou Šárovcovou, která je lektorka na Ústavu slovanských studií na Sorbonské univerzitě v Paříži. Dobrý den.
15: Dobrý den, bon matin, zdravím z Paříže.
0: No to je krásné. Jak se protesty dotkly vaší univerzity, paní Šárovcová?
15: Naše univerzita je zavřená od minulého čtvrtka, kdy ji zablokovala poměrně malá skupinka, respektive náš kampus, protože samozřejmě z Univerzité Sorbonne, což je bývalá Paríka, trmá těch kampusů mnoho, já působím na Centre Malesherbes, takže asi 30 studentů zablokovalo hlavní vstup a my jsme se dovnitř nedostali. A od té doby máme zavřeno.
0: A vyučujete online nebo prostě nechodíte do práce, studenti nechodí do školy, neučí se?
15: Vlastně ty instrukce od vedení univerzity byly poměrně nejednoznačné, ale taková hlavní instrukce je, jsme ve stávce, i my jsme ve stávce, takže nenahrazujte plně výuku. Dělejte si to trochu, jak chcete, ale online výuka se nedoporučuje, jednak proto, že studenti prostě stávkují a my stávkujeme s nimi, a jednak proto, že vlastně online výuka, to je ta francouzská mentalita, trochu znevýhodňuje chudé studenty, kteří třeba nemají možnost se připojit. Takže ta hlavní instrukce je, stávkujeme všichni.
0: A co těm studentům, kteří protestují právě na vašem kampusu, vadí hlavně, jaké jsou jejich požadavky? Můžete popsat ty podmínky, abychom si to dokázali představit?
15: Ke mně se v tuhle chvíli nedostaly žádné oficiální požadavky našich studentů. Jak jsem včera říkala, náš kampus zablokovalo asi 30 studentů a já se trošku obávám, že tam to bylo spojené spíše s tím, že se chtěli opravdu přidat k těm středoškolským stávkám. A kolik reálně v tuto chvíli protestuje přímo sorbonských studentů, vlastně nedokážu říct a žádné požadavky se k nám nedostaly. Ale obecně opravdu se přidávají ke středoškolským stávkám. Je to obecně i ta situace na univerzitách je velmi podfinancovaná, cítíme to všichni, náš kampus opravdu, už ta budova na tom není dobře, ruší se posty, učitelé musí odcházet. Takže myslím si, že obecně ty studenti mají pravdu v tom, že ta situace je velmi, velmi špatná.
16: A když se bavíte se svými kolegy pedagogy nebo se studenty, tak jsou v tomhle zajedno nebo se setkáváte s různými postoji? Teď i směřuju vlastně k formě, jakou ty protesty nabrali nebo jak se studenti vyjadřují k těm nevyhovujícím podmínkám?
15: No víte, ta Francie a Paříž, já jsem tady v Paříži tak obrovská, že já se obávám, že do českých médií se dostávají opravdu ty nejhorší případy, ale my tady máme jako vlastně klid. Ano, je pravda, i v Paříži pár vchodů do středních škol bylo zapáleno, ale v tak obrovském městě vlastně nemáte vůbec pocit, že se něco děje. Takže co děje?

0: které jsou samozřejmě extrémně medializované.
1: A mají studenti, kterým jde skutečně o nápravu školství, ale nechtějí přitom zapalovat popelnice, možnost nějakých debat? My jsme zmínili to, že středoškolské svazy požadují schůzku s premiérem Sebastianem Lekornym. Co by na ní mohlo zaznít, jaká opatření by si studenti představovali?
0: No, podle toho, co jsem viděla, vlastně nemluvala kvátně na co se děje na ty požadavky a plánuje vlastně další snižování financí pro školství. Takže myslím si, že ten hlavní požadavek je opravdu zvýšit financování a zajímat se o ten problém, což zatím se opravdu zdá, že jsou studenti ignorováni a celý ten problém není dostatečně jako důležitý pro vládu. Jo. Což několik měsíců před volbami, ale samozřejmě začíná tu společnost rozhýbávat, protože se to stává samozřejmě velkým politickým tématem.
1: Vy v Paříži žijete zhruba 5 let, tak překvapily vás ty protesty, nebo to byl bublající problém, o kterém se vlastně mluví celou dobu, jenom teď to takzvaně vyhřezlo? Už jenom krátce, prosím.
0: Nepřekvapili, protože tady se protestuje pořád, takže obecně mě nepřekvapili, ale školství je tak v tak špatné situaci, že si myslím, že to muselo přijít, no.
1: Tak to říká Klára Šárovcová, která je lektorka na pařížské Sorboně. Moc děkujeme za váš pohled, jak jste ho zprostředkovala.
0: Naschledanou, krásný den.
2: Za 7 minut bude 7:30, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Rychle a ekologicky pracuje soustava strojů, která umí hluboko pod zem dostat kabely vysokého napětí bez bagrování a enormního poškození půdy. Technologii teď využívá i společnost EGD, která kvůli dostavbě dalších bloků posiluje elektrickou síť v okolí dukovanské jaderné elektrárny.
3: Na poli těsně vedle dukovanské elektrárny pracuje stroj, respektive taková soustava 3 strojů. Jako první je mohutný pásový tahač s obřím navijákem a ocelovým lanem, který táhne asi 50 metrů za ním něco, co by se dalo s trochou fantazie přirovnat k pluhu na 4 nohách zakončených koli, a uzavírá to traktor s 2 přívěsy, na kterých veze cívky z kabely. Všechno to vyžaduje součinnost několika lidí. Ten tým tu řídí takový energický muž.
4: Robin Silver a já jsem od firmy Spiderplow. Abyste to napsali správně, tak vám dám kartičku, protože Zimmer se píše český Zimmer, jo? Jako váš Jaroslav Zimmermann. Stroj pracuje asi tak 10 až 20 metrů za minutu a to znamená, že my můžeme udělat úseky až 2 kilometry za den. Celý ten stroj je vlastně kvůli tomu, že je to bezvýkopová metoda, udělá méně škody, je rychlejší a finančně taky jako zajímavější, než kdyby se to kopalo jako klasicky.
3: Jak už jste možná pochopili, tak ten stroj tady pokládá kabely do země a jsou to hned 3 kabely vysokého napětí. Pluch je zapraví téměř 2 metry pod zem, aniž by bylo nutné cokoliv bagrovat nebo pak zase zasypávat. A proč se to děje právě tady? Já zkusím najít Lubomíra Budného ze společnosti EGD.
5: Lokalita Dukovan se v následujících letech bude čím dál více rozvíjet s tím, jak se začnou stavět nové jaderné bloky, a my jako distributor musíme být připraveni na to, že poroste nárok na větší odběr elektrické energie, vzniknou nová staveniště, vzniknou nová obydlí, přibude sem několik tisíc lidí, tak abychom byli připraveni.
3: A proč se to děje právě touto inovativní metodou?
6: Vaculík Jan, jsem vedoucí pilotního projektu pluhování v EGD. Obrovská výhoda v téhle technologie je šetrnost k životnímu prostředí a hlavně rychlost pokládky. Navíc tahle technologie má velkou výhodu v tom, že po vlastně projetí toho stroje není ta zemina narušená. A samotná úprava po projetí toho stroje, takzvaná rekultivace, je velmi jednoduchá a s tím souvisí i majetkoprávní vyrovnání s majitelama pozemků nebo dotčených pozemků, že to je mnohem, mnohem jednodušší.
3: V okolí elektrárny teď energetici položí zhruba 8 kilometrů kabelů. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Statisíce lidí v Česku trápí podle odhadů oftalmologů věkem podmíněná makulární degenerace. Tato nemoc vážně poškozuje centrální část sítnice, neboli žlutou skvrnu, a začíná nenápadně, ale může skončit i slepotou. Dá se tomu ale zabránit, připomínají lékaři u příležitosti Světového dne zraku, který připadá na dnešek. Pacientům s vlhkou formou nemoci pomáhají injekce přímo do oka.
7: Vidíte jakoby linie, které mají na sobě takový puchýřek, takový kolečko, nejsou úplně rovný.
8: Popisuje 66-letý Milan. Právě přišel na oftalmologickou kliniku do fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, kde se dlouhodobě léčí s věkem podmíněnou makulární degenerací. Ta vážně poškozuje centrální část sítnice, neboli žlutou skvrnu.
7: Musíte třeba tím okem pohnout, potom zase vidíte tou jinou částí ty sítnice a chytíte detail, který když tam koukáte do okna přímo, nebo nevidíte. No.
8: Nemoc, která se objevuje až v seniorském věku, se u něj rozvíjí už od 45. Její takzvanou vlhkou formu způsobuje prorůstání nově vytvářených cév do sítnice. Při kontrole se Milan zmiňuje, že se mu zrak v posledních 14 dnech zhoršil. Primář Miroslav Fajt ho proto vyšetřuje na šťarbinové lampě.
9: Pojďte prosím se opřít bradu čelo.
10: Svítíte pacientovi do očí.
9: Dívám se na čučku a už tam mám představu, co se děje. Ještě se pro jistotu podíváme, jestli tam nevidíme odtok na sítnici a zejména krvácení, které by mohlo signalizovat novou aktivitu cév, které tou léčbou potlačujeme.
8: Ukazuje se, že aktuální potíže způsobuje Milanovi skalení oční čočky kvůli šedému zákalu. Ten se dá odstranit snadno pomocí krátké operace. Zbavit se makulární degenerace, ale i přes pokroky v léčbě možné stále není. Injekce podávané přímo do oka, ale nemoc dlouhodobě stabilizují.
9: Je tam zlepšení vidění po těch prvních injekcích a pak se ten nález začne jako udržovat na nějaké stejné úrovni. Pokud by se ten nález neléčil pomocí těch léků během velmi krátké doby, měsíce maximálně do roka dochází k výraznému nevratnému poškození toho zraku.
8: Vysvětluje oční lékař. Milanovi injekce pomáhají už léta.
7: Pořád ještě auto můžu řídit, na počítači vidím, i když si musím zvětšit písmo. Čtení jde pomalu, tak si kupuju audioknihy, ale bez toho asi by bylo hotovo.
8: Jestli se nemoc sítnice v oku rozvíjí, řekne nejpřesněji lékařům velmi krátké a nebolestivé takzvané OCT vyšetření. Přístroj při něm pomocí laserového paprsku vytvoří řezy sítnice, popisuje primář Miroslav Fajt.
9: Vidíme tam i minimální změny na sítnici, ale i ve vrstvách pod sítnici a krásně můžeme vidět právě rozvoj těch novotvořených cév.
8: I když je Milanův nález stejný jako při poslední prohlídce, dostane injekci do oka také dnes.
7: Je to krátký takový štípnutí a to je všechno.
8: Říká krátce předtím, než ordinaci opustí. Před samotnou aplikací injekce mu sestřička v čekárně opakovaně podá do oka kapičky proti bolesti. Pak už pacient vstupuje do další ordinace, kde uléhá na lůžko.
11: Otevřete obě oči.
8: Vyzývá ho staniční sestra Zuzana Stiborová.
11: Provedeme dezinfekci.
10: Přímo do toho oka.
11: Zavřete.
9: Tak teď to necháme chviličku působit. Připravíme si zatím injekci. Tenhle vlastně léku už je v takový předplněný stříkačce. Nemusíme to nikde natahovat, je to bezpečnější. Pro pacienta je tam nižší riziko zavlečení infekce.
10: Takže nasouváte jehlu.
9: Otevřete si oči a doleva a nahoru. A zase teda chviličku teďka nehýbat. Tak ještě jednou dezinfekci.
10: V tu chvíli je látka podávána do oka. Malý vpich tam zůstal.
9: Tak zhruba 3 až 4 mm od okraje vlastně rohovky.
8: Dodává primář oftalmologické kliniky Miroslav Fajt. Nemoc může jednoduše odhalit také samovyšetření pomocí takzvané Amslerovy mřížky. Pokud člověk vidí čtvercovou síť s bodem uprostřed rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Co pro vás máme po 7:30 v Česku znovu přibývají technická licea a kromě veřejných i soukroma. Na jejich provozu se podílí firmy, co by budoucí zaměstnavatele absolventů.
1: A v 7:30 tu jsou nejdřív aktuální zprávy s Martinem Matějkou.
12: Český rozhlas Plus.
13: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí, to je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos končí mandát 1/3 z nich. Volit můžou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič bude v Pekingu usilovat o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou. Ten denně narůstá v přepočtu asi o 25 miliard korun. Mezi dalšími tématy jednání bude taky přístup evropských firem na čínský trh nebo čínská omezení exportu vzácných zemin, na kterých evropský průmysl závisí. Včera europoslanci podpořili důraznější unijní politiku vůči Pekingu. Podle příslušného dokumentu by Evropská unie měla ve vztazích s Čínou víc chránit svoje zájmy. Lidé se ani dál nemusí dozvědět, že policie přestala prověřovat kvůli podezření z trestného činu. Ministerstvo spravedlnosti původně chtělo policistům nařídit, aby o skončení prověřování informovali. Návrh ale po připomínkách stáhlo. Podle ministerstva by mimo jiné nemuselo být jasné, na koho přesně se má tato povinnost vztahovat. Středoškoláci po celé Francii dál chtějí protestovat proti špatným podmínkám ve školství. Na dnešek plánují blokády škol a taky pochod centrem Paříže. Studentům vadí třeba nedostatek učitelů, neprůhledný systém přihlášek na vysoké školy nebo zanedbané školní budovy. A francouzská vláda chce do konce října představit první opatření, jak situaci zlepšit, oznámil to premiér Sebastian Lecornu. Protesty na několika místech přerostly v násilnosti. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, má po nepovedené popravě zápal plic a nemůže polikat. Oznámili to její právníci. A podle nich je žena naštvaná a zmatená, ale plně si uvědomuje, co se stalo. Soud nařídil uchovat co nejvíc důkazů souvisejících s nepovedenou popravou. 50-letá Pajková dostala nejvyšší trest za vraždu spolužačky v 90. letech. Minulý týden přežila dvě smrtící injekce. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony před sjezdem na Rudnou na 7. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržíte se kolem 3/4 hodiny. Silný provoz je také na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Nesouvislá kolona od Pražského okruhu z 11. kilometru až k jižní spojce. Celé je to na 30 až 35 minut. A bouralo se na výjezdu z Prahy na dálnici D7. Před sjezdem na letiště se srazila 3 auta v levém pruhu. Kolona od Evropské je zhruba na 20 minut a pomalu se jede na jižní spojce směrem na Smíchov. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Posloucháte Ranní plus.
2: No a díváme se na hodiny, teď jsou skoro 4 minuty po 7:30 a dnešním ránem na plusu vás provází Daniel Vrbová a Tomáš Pavlíček. Česko už týden reguluje prodej pohonných hmot. Ministerstvo financí stanovilo na dnešek strop na cenu nafty na 47 korunách 23 haléřích za litr, což je o 74 haléřů méně než o den dříve. U benzínu se maximální cena moc nemění. Ministerstvo také vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby se snažili udržovat ceny pod nařízenými stropy. Dosavadní bilanci státního zásahu do obchodování s palivy probereme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Vítej tady ve studiu. Dobrý den.
14: Dobrý den.
2: Tak kam se zatím ty ceny pohybují? Ono to vypadá, že u nafty se snížily a nejenom úplně na začátku, ale postupně i ve srovnání s tím prvním dnem to bylo skoro o korunu 50.
14: Ano, u nafty vidíme pokles té startovací tržní ceny, řekl bych v průměru možná až o 2 koruny, ještě větší pokles je potom u těch dálničních pump, kde se promítlo to zastropování marží, protože dálniční pumpy mají ty marže tradičně vyšší než na jiných místech, takže tam je pokles třeba i o 4 koruny od začátku té regulace. A jinak ty hlavní důvody zlevnění v tom průměru, tedy v Česku, jsou hlavně 2 a na prvním místě je to samozřejmě souběžné snížení spotřební daně z nafty a části vlastně DPH. A to odpovídá vlastně, protože to bylo o 2 koruny 30 haléřů, takže to tak zhruba odpovídá. A na druhém místě samozřejmě do toho vstupují ceny pohonných hmot na burze v Rotterdamu a ceny ropy na světových burzách. A právě třeba ty ceny ropy, myslím, že i pohonných hmot, tak na začátku týdne mírně klesaly, takže ono se to potom promítá do těch třídenních průměrů vlastně. A díky tomu tedy se udržuje ta nižší cena.
2: No u benzínu nějaký zásadní pokles vidět není. Souvisí to hlavně s tím, že se na něj na rozdíl od nafty nesnížila ta spotřební daň.
14: Je to tak, tam prostě nezafungovala ta daň a také se ukazuje, že ta průměrná marže pumpařů není nijak závratná, protože kdyby tedy nějak masivně jim zasáhlo právě, protože souběžně stát stropuje ty marže na 2,50 korunách za litr, tak by se to muselo projevit, ale vzhledem tomu, že je to pořád stejné, tak si myslím, že to tam nebude tak hrozné.
2: A potvrzuje se po tom týdnu to, co se ukazovalo na začátku, tedy že takzvaná velká čtyřka, tedy Orlen, MOL, EMV a Shell, drží ceny poblíž tomu stropu a menší stanice je tlačí pod ten strop zásadní?
14: Asi to tak jako obecně bude, ale myslím, že se to úplně jako paušálně nedá říct. Záleží, kde ta velká čtyřka ty pumpy má. Ona je samozřejmě má hodně na dálnicích a tam tedy drží ty ceny na maximum, protože tam si prostě musela sáhnout do těch marží, ale jinak na těch ostatních místech v Česku se musí i tyhle pumpy nějak přizpůsobit konkurenci, která je mimochodem v Česku jedna z nejtvrdších vzhledem k tomu obrovskému počtu pump v přepočtu na hlavu a velikost země.
2: No a dá se stručně říct, komu to zapojení státu nejvíc pomáhá a kdo v důsledku té regulace nejvíc ztratí?
14: No, nejvíc se určitě pomáhá řidičům a podnikatelům, kteří nakupují cenu nafty a ve výsledku se to tedy promítá do krocení celkové inflace a tedy to je ve prospěch všem. Na druhou stranu tratit můžou právě ty malé pumpy, protože některé třeba nakupují tu pohonou hmotu na týden dopředu, protože mají prostě malé výtoče a jestliže se pak bere průměrná třídenní cena, oni to zrovna nakoupí při nějakých vyšších cenách, pak to klesne, tak prostě mají problém. A další věc je, že musí tedy konkurovat přesně těm velkým pumpám, o kterých jsi mluvil a musí spíše tlačit ty svoje marže níž.
2: No pak ty zákazníci si ani moc nevybírají, chodí prostě k těm pumpám na těch dálnicích a
14: nezajedou. Přesně tak, nemusí jezdit.
2: Protože ten rozdíl není tak velký.
14: Je to tak.
2: No ale zátěž to přináší i státnímu rozpočtu, má to být asi miliarda měsíčně. Tipneš si, jestli vláda tu regulaci prodlouží i po tom dosavadním termínu, který, jak víme, je na konci října?
14: Tady bude samozřejmě strašně záležet, jak se bude vyvíjet situace na Blízkém východě, ale vůbec i jak bude dostatek nafty na evropském trhu. Zatím to vypadá, že se uvolňují zásoby. Společenství zemí G7 se dohodlo, že dá na trh další zásoby nafty, aby se právě snížilo to napětí. Takže uvidíme, co vláda bude dělat, ale vláda není pod takovým tlakem, jako byla předtím, protože souběžně zavedla i rafinerii. Daň, na které chce už za tento rok vybrat 5,5 miliardy korun, takže ona si bude vlastně ty ztráty kompenzovat.
2: A chce, ale myslí si, že ji vybere v téhle výši?
14: No tak vzhledem tomu, že ty marže jsou skutečně větší a ona to stanovila vláda jako polovinu toho zvýšení marží oproti roku 2025, tak tam asi je reálné, že nevím, jestli v plné výši tak, jak se naplánovala, ale že určitě něco vybere.
2: Tak tolik ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Jano, díky, naslyšenou.
14: Děkuji také, naschranou.
1: Posloucháte stále Ranní plus a to v 7 hodin a 39 minut. Staly se vztahy se Spojenými státy rukojmím politických bojů v Polsku? Snažil se někdo ovlivnit vztah Washingtonu k polské vládě nebo se dokonce zasazoval o její výměnu? To jsou otázky, které si klade polský tisk po prozrazení tajné schůzky člena polské vlády s americkým prezidentem. Výběr z polských deníků dnes připravila naše zpravodajka ve Varšavě Kateřina Havlíková. Dobré ráno.
15: Hezké ráno.
1: Co tedy píše polský tisk o schůzce ministra Kosiniaka Kamysze a prezidenta Trumpa?
15: Například deník Řeč pospolita zmiňuje poslední výrok premiéra Donalda Tuska ze zahájení akademického roku na Univerzitě válečných studií. Ani nepřítel, ani spojenec nebudou rozhodovat o tom, jakou cestou se Poláci vydají, kdo Polsku vládne a jakou budeme budovat armádu. Což je chápané tady v Polsku jako narážka právě na tu březnovou schůzku, o které se ale veřejnost dozvěděla až nyní. Jak píše deník Řeč pospolita, americký prezident Donald Trump ale na té schůzce nabízel polskému ministru obrany obrany zvýšení vojenské přítomnosti v Polsku výměnou za to, že by zradil vládu Donalda Tuska, spolupracoval by s dnes opoziční stranou Právo a spravedlnost, která má ve Spojených státech dobré vztahy s prezidentským prostředím. Stejně jako současný prezident Karol Navrocky, právě Právo a spravedlnost tvrdí, že pouze odblokovali jednání o nové stálé americké základně. Deník se ale ptá, zda se Poláci skutečně cítí dobře, když je i ta nejpřátelštější mocnost vtahována do polského vnitropolitického sporu.
1: Obsáhlý článek na toto téma má i liberální deník Gazeta Wyborcza. Co píše?
15: Deník Gazeta Wyborcza v té souvislosti mluví o špatných vztazích Trumpovy administrativy s polskou vládou. Donald Trump podle deníku nesnese Donalda Tuska, ale Donald Trump má dobré vztahy s částí strany Právo a spravedlnost. Podle deníku se zástupci této strany pokusili zabránit i schůzce ministra obrany s šéfem Pentagonu Petem Hexetem. Důvod je jediný, blížící se parlamentní volby v Polsku. Schůzka byla nakonec skutečně zrušená prý z časových důvodů. Deník ale píše, že se polská pravice snaží zabránit pokroku současné vlády v jednání o nové základně s ohledem na blížící se parlamentní volby, které budou za rok.
1: Katko, z polských deníků s dnešním datem 8. října ještě jedno téma. Pravicový deník se věnuje nákupům z unijního programu na obranu SAFE. Proč?
15: Už včera odborný portál Defense 24 psal o tom, že Polsko nemá dost skladových a garážových kapacit, ve kterých by umístilo techniku z nákupu programu SAFE. A dnes se tím zabývá deník blízký opozičnímu PISu, tedy deník v politice. Píše o tom, že ministerstvu obrany chybí miliardy na vybudování garáží a že hrozí, že technika bude skladovaná v nevyhovujících podmínkách, například venku. Výstavba skladových prostor by přitom trvala další až 3 roky a Polsko ze SAFE nakupuje už teď. V politice to označuje za gierkismus 2.0 a píše, že počínání vlády se stále více podobá absurditám investiční politiky z minulé komunistické éry. A zároveň vypouští otázku, která vzhledem k názorovému nastavení polské pravice působí jako rozbuška, a sice otázkou je nakonec zbraně kvůli nedostatku skladovacího prostoru nebudou odeslané do skladů v Německu.
1: Do dnešních polských deníků se začetla naše zpravodajka ve Varšavě Kateřina Havlíková. Děkujeme.
15: Naslyšenou.
2: Mě zaujalo, že Donald se nesnáší Donalda a takhle to promlouvá do polské politiky. Tak teď máme 2 minuty do 7:45. Jste na vlnách Ranního plusu. Počet technických licejí se v Česku za poslední 4 roky téměř zdvojnásobil. V roce 2023 jich bylo 43, teď už jich je 74. Současně přibývají i soukromá licea provozovaná technicky zaměřenými firmami. Ty si pak chtějí vychovat vlastní odborníky v oborech, kde mají nedostatek lidí. Právě takové technické liceum si letos v Nové Pace otevřely průmyslové firmy SQS a QS. Do prvního ročníku nastoupilo 15 studentů, z toho 4 dívky.
16: Dobrý den, moc vás zdravím dneska ve výuce. Dneska se podíváme opět na to, co jsme se dozvěděli v průmyslovém designu. Co jsme se dozvěděli, že musí splňovat průmyslový výrobek.
17: Je sériově vyráběný.
16: Výborně, je sériově vyráběný.
18: Matouš dojíždí do školy denně z Lomnice nad Popelkou.
19: Mě nejvíc asi zaujalo to, že to je technická škola. Nechtěl jsem třeba na průmyslovku klasickou, protože ta výuka je tam prostě jiná. Tady, když jsem byl na dnu otevřených dveří, tak opravdu to mi opravdu padlo hodně.
18: V čem ta škola je jiná v porovnání třeba se střední průmyslovou školou?
19: V těch hodinách dostáváme velký prostor k tomu se vyjádřit, třeba jako jak my to vidíme, nebo co bychom třeba na tom upravili, dáváme zpětnou vazbu učitelům.
20: Já jsem původně chtěla jít na gympl, ale říkala jsem si, že bych opravdu si chtěla taky šáhnout do toho, jak to opravdu funguje. Zaujaly mě tady ty praktické předměty a celkově, jak se tady vyučuje.
18: Studenti se tady učí základ, čili matematiku, češtinu a jazyk, angličtinu nebo německý jazyk. Důležité jsou právě ty technické předměty.
21: Kromě toho, že si dáme skvělé základy matematiky a fyziky, tak z toho budeme čerpat pro předměty, jako je třeba průmyslový design, stroje systémy, optická vlákna anebo další mechanismy, které se vlastně běžně dneska používají v průmyslu.
18: Radka Splítková, kromě kantorů tady na škole bude budou vyučovat také nejrůznější odborníci?
21: Máme přímo od našeho zřizovatele možnost si vytáhnout odborníky z praxe, kteří jim dají ochutnat už dneska vlastně ten průmysl tak, jak je. A krom toho, že budeme čerpat z těch vlastních zdrojů, což je náš zřizovatel, máme navázáno několik různých spoluprácí napříč tím oborem. Saháme si třeba do pražských firem nebo i na univerzity.
18: Myšlenka založit technické liceum tady v Nové Pace je stará už několik let a dlouho se na ní pracovalo.
0: Naše škola navazuje na technickou tradici v regionu. Nová Paka byla v minulosti spojena s průmyslovou automatizací, s elektronikou, s precizním obráběním, s technickým vývojem a naše první technické liceum chce tuto tradici posunout směrem k oborům 21. století.
18: Říká Markéta Petrová, člen dozorčí rady a personální ředitelka SQS Vláknová optika akciové společnosti. Škola hodlá spolupráci s nejrůznějšími institucemi dále rozšiřovat z Nové Paky. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Je 7 hodin a 46 minut, vy posloucháte Ranní plus, shrneme pro vás zásadní události dnešního rána. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Ministryně na síti X také kritizovala banky za růst hypotéčních sazeb. V Saudské Arábii po útocích na mezinárodní letiště krále Chalida v Riádu a na mezinárodní letiště v Abháze zemřeli 3 lidé, informovali o tom včera večer podle agentury Reuters tamní úřady. Riád z útoku zatím nikoho neobvinil, ale k útokům na saudsko-arabskou metropoli se už přihlásili jemenští povstalci z řad Husíů. A Rusko zahájilo sabotážní operace proti dánským firmám, které se podílejí na zbrojních dodávkách na Ukrajinu. Včera to prohlásila vedoucí analytička dánské bezpečnostní a zpravodajské služby. Ruské velvyslanectví kritizovalo dánské úřady z nepodloženého obviňování Moskvy.
2: A dá se říct, že tu poslední zprávu si vlastně ještě rozšíříme. Německu hrozí zatažení do násilného konfliktu s Ruskem, prohlásil v pondělí ředitel spolkové zpravodajské služby Martin Jäger. K možné eskalaci by podle něj mohlo vést to, že je ruský prezident Vladimír Putin kvůli už 5. rokem trvající válce na Ukrajině pod značným tlakem. Podrobnosti má náš spolupracovník a specialista na Rusko Libor Dvořák. Dobrý den, Libore.
17: Tome, dobré ráno tobě i všem našim posluchačům.
2: Tak pane Jäger, není jediný. Podobné obavy vyslovují i další šéfové tajných služeb. Proč? Jaké k tomu mají podklady?
17: No tak není divu, protože ona, ač se to některým dokonce expertům nelíbí, ta hybridní válka už zuří, a to zejména v Německu. Tam je zajímavé, že vlastně ty obavy šéfů tajných služeb Německa potvrdil například i potvrdila i hlásná trouba Vladimíra Putina, propagandista Vladimír Solovjov, který opět velmi hrubě a nevybíravě útočil nejenom na Německo, ale na celou Evropu. Ovšem Německo označil tím častým, řekl bych až floskulovitým prohlášením, že Rusko udělá z Německa jadernou poušť. Reaguje tak určitě na ten nedávný rok výrok Vladimíra Putina, který opět opakovaně vlastně mluví tak, jako by vždycky letmo, ale přece jenom, že Rusko v případě nějakého větší komplikace toho konfliktu může užít všech prostředků, které má k dispozici, to jest včetně jaderných zbraní. Takže těm obavám německým se opravdu není co divit.
2: No, ministryně zahraničí Evropské unie Kaja Kallasová je přesvědčená, že hybridní útoky Ruska hrozí nejen v Německu, ale po celé Evropě. Tak jak své obavy zdůvodňuje?
17: Tak já jsem vlastně o tom už před chviličkou mluvil, ale paní Kallasová vlastně s tímhle prohlášením v Bruselu přišla krátce po schůzce s moldavským premiérem Tofanem a jak víme, Moldavsko, které přímo sousedí s Ukrajinou a není zatím členem Evropské unie, je jednou z nejohroženějších oblastí. Dále bych možná připomněl, že Kaja Kallasová je takovouto vysokou představitelkou unijních orgánů, přestože je příslušnící jednoho z nejmenších národů Evropy. Je to Estonka, Estonců, jak víme, je pár milionů, přesně si ten počet nepamatuju, ale je to opravdu hodně málo. A třeba její vlast se nedávno, řekl bych, prosadila celoevropský tým, že prohlásila, je to 2 nebo 3 dny, že estonské ozbrojené síly se přesouvají blíže k ruské hranici. Jinak samozřejmě paní Kallasová mluvila o všech těch hrozbách, které jsem zmínil už v té první odpovědi. Mluvila o tom, že nejhorší i v současné době na té ruské taktice a strategii je to najímání jednorázových agentů, a to vlastně vidíme o tom, o čem před chvíličkou byla řeč v souhrnu zpráv, tedy třeba v těch útocích na dánské podniky obranného průmyslu, které dodávají přímo pro Ukrajinu.
2: No, vraťme se do Německa, kde tamní média tvrdí, že případný pád Friedricha Merce by se pro Volodymyra Zelenského, tedy ukrajinského prezidenta, proměnil v katastrofu. Jsou pro podobné obavy reálné důvody?
17: Já si myslím, že ano. Za prvé je tu řada Němců, kteří prostě mají strach z toho případného ruského útoku, a tady vlastně ta prohlášení jak vrcholných politiků, to jest Putina, tak i těch hlásných trup ruského režimu, tedy Solovjova, ale také ex-prezidenta Medvěděva a tak dále, nutí k velké opatrnosti a k velkým obavám. Navíc je tady problém v tom, že teď, jak sledujeme ty německé zemské volby, jak přicházejí jedny za druhými, tak například v Sasku a Anhaltsku už je u moci v zemském sněmu koalice Alternativy pro Německo, tedy ultrapravicové formace s populistickou levicí blok Sáry Wagenknechtové, a ti už připravují rezoluci o zastavení pomoci Ukrajině. Přitom kancléř Merz je na tom podobně asi jako americký prezident Donald Trump. Jeho popularita osobní v jeho vlastním národě neustále klesá, takže ta hrozba jeho postavení je zjevná, a zase Volodymyr Zelenský si velmi dobře uvědomuje, že Německo nejenže je samo velkým iniciátorem tedy ve vlastní pomoci Ukrajině, ale řekl bych i motorem pomoci celoevropské. Právě proto by pro Zelenského osobně i pro celou Ukrajinu případný Merzův pád a jaksi definitivní prosazení těch sil, o kterých jsem před chvilkou mluvil, to by bylo opravdu velmi, velmi nepříjemné.
2: Tak tolik spolupracovník Českého rozhlasu a specialista na Rusko Libor Dvořák. Libore, děkuji, měj se hezky.
17: Naslyšenou, Tome.
12: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: A teď pro vás máme varování před novým druhem internetového podvodu. Pokud si třeba na sociálních sítích postěžujete na aerolinky, můžete narazit na podvodníky, kteří se vydávají za jejich oficiální zákaznickou podporu. Jediným cílem je ale navázat s vámi kontakt a vylákat z vás osobní údaje, včetně informací o platební kartě. Varuje před tím kyberbezpečnostní společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní vznikají denně stovky falešných účtů. A ředitel společnosti Miloslav Lujka je už s námi ve vysílání. Dobré ráno.
4: Dobré ráno vám, posluchačům.
1: Můžete ještě trochu více rozvést ten postup podvodníků? Oni se tedy vydávají za zákaznickou podporu třeba těch aerolinek, a co lidem slibují nebo co jim píší?
4: Tak on ten problém je v podstatě v tom, že vy, když se dneska chcete dovolat na jakékoliv telefonní číslo nějaké podpory a něco reklamovat, tak je to problém, někdy je to i na hodiny, na týdny. To znamená, všechno se dneska přesunulo částečně na sociální sítě, kde vlastně vám se třeba ztratí kufr nebo někam letíte, let má zpoždění, domáháte se nějaké kompenzace slíbené a jste prostě naštvaní a jednáte vlastně už v nějakém stresu, chcete to vyřešit a napíšete stížnost na sociální síť, například Facebook a podobně, kde vlastně vám potom se ozvou, častokrát je to skutečně ta aerolinka, ale častokrát to jsou právě podvodníci, kteří se za ní pod falešným profilem vydávají a snaží se s vámi komunikovat a potom samozřejmě se vás přesunou třeba někam na WhatsApp, vylákat z vás nějaké informace o kreditní kartě, aby vám to mohli v úvodovkách kompenzovat, zatímco vás v podstatě okradou.
1: Takže ta komunikace začne na sociálních sítích, ale potom mohou následovat třeba telefonáty nebo e-maily a jakým jazykem vlastně s námi ti podvodníci mluví?
4: Tak ono dneska tady v tomhle konkrétním případě po té konverzaci na sociálních sítích to přesunou na WhatsApp, kde vlastně zase vystupují pod falešným profilem, telefonním číslem, přichází tam většinou návnada, to znamená slib té kompenzace, třeba peněz a v podstatě oni komunikují tak, jak by komunikovala ta aerolinka, to znamená vaše žádost o odškodnění byla schválena a tak dále. A už je jenom potřeba, a to je ten háček, vlastně vyplnit nějaké údaje o platební kartě, aby jim to mohli jako proplatit na tu kartu, což samozřejmě je nesmysl. Vy platební kartu většinou používáte proto, abyste chtěli zaplatit a ne přijmout peníze. Takže oni touhle cestou se snaží vás jakoby okrást, stáhnout vás o peníze a jazykem. Oni dneska komunikují vlastně, není to doména celého světa Ameriky, anglicky mluvících zemích, ale je to samozřejmě i v České republice. Je to proto, protože dneska ty strojové překladače, umělá inteligence dokáže ty věci přeložit naprosto věrohodně.
1: To znamená, ten osten nedůvěry je tam hodně otupen, to vypadají velice důvěryhodně.
4: Naprosto a musím říct, že na podobné případy už se napálili i odborníci, který samozřejmě nemůžu jmenovat, ale je to skutečně tak, je to velmi důvěryhodné a proto my musíme udělat krok zpátky k té prevenci, to znamená řeším to jenom přes oficiální kanály, ne přes sociální sítě, volám na telefonní číslo oficiální aerolinky a nekomunikuju nikdy mimo ty oficiální kanály.
1: Tak možná je to i pobídka například pro ty aerolinky, aby trochu zlepšili zákaznický servis a šlo se jim vůbec dovolat a nějak se do moci slyšení. To znamená, vy sledujete nárůst počtu takových podvodů jak v zahraničí, tak v Česku? Dostalo
4: je
1: se
4: to tak,
1: už
4: ten
1: i sem?
4: Nárůst. Přesně tak, ten nárůst je poměrně markantní, nebo byl markantní v době, kdy právě přišla umělá inteligence a ty podvody už se dneska dají automatizovat, velmi zjednodušit, dají se vytvářet na jedno kliknutí falešné stránky, té aerolinky třeba, když chcete být ještě důvěryhodnější. Takže tam ten nárůst byl markantní a samozřejmě ty falešní účty existovaly už před rokem 2024, ale většina právě vznikla po roce 2024 právě díky tady tomu a každý rok je to častější a častější. A já věřím ale, že díky právě tomu, že o tom takhle si povídáme s Českým rozhlasem například, tak že lidi si na to dají pozor a budou ty věci řešit opravdu jenom na těch oficiálních kanálech. No.
1: No a teď pojďme k prevenci. Jak tedy poznat, že to jsou podvodníci, mám se dívat na uživatelské jméno toho falešného účtu nebo nasledující. Kdyby mě někdo takhle oslovil, mohu to někam hlásit?
4: Tak částečně poznat se to dá, ale znovu, je lepší se chovat tak, jak člověk má a potom vlastně nemusí řešit nějaký studování toho profilu. Ale pojďme si to říct, tak když už to vidíte, tak částečně se to dá poznat například tím, že vlastně než odpovíte, tak si rozkliknete ten profil na těch sociálních sítích, koukáte na uživatelský jméno, nejenom na to logo se dá skopírovat a jsou tam takový podezřelý věci, jsou tam různý pomlčky, přidaný slova, různý čísla, podtržítka, překlepy. Aby to vypadalo, ale když se na to zaměříte, tak to poznáte. Potom koukněte na stáří účtu a počet sledujících. Tady ty falešní účty vznikají relativně nedávno, mají málo sledujících a to je divný, protože aerolinka nebo cestovní kancelář má většinou stovky tisíce sledujících a ne desítky. Jo? Potom ještě důležitější, co sledovat dál, že pokud oni vás chtějí vylákat někam pryč, například na ten WhatsApp, tak to je nestandardní a nestandardně se tyhle ty aerolinky jakoby nechovají, jo, znamená, že posílají nějaký formulář přes WhatsApp a podobně. To znamená,
1: takže signály tam jsou.
4: Jo, jsou tam ty signály, nečekejte, až oni vás najdou, ale vy si je najdete přes ten oficiální web.
1: Tak to je rada od Miloslava Lujky, ředitele společnosti Checkpoint Software Technologies. Děkujeme za ní.
4: Tak jo, krásné baví léto poslední a mějte se hezky, nashledanou.
2: Časový signál ohlásil 8. hodinu 8. října vám společnost dělá Ranní plus a také Daniela Vrbová
1: a Tomáš Pavlíček.
12: Český rozhlas plus.
1: A tady je nabídka témat pro následující hodinu. Zastavila vládní regulace růst cen paliv, jak tvrdí premiér Andrej Babiš.
2: Jak si útoky ozbrojenců z Hamásu ze 7. října připomíná izraelské město Sderot.
1: A proč na tratích mezi Prahou a Středočeským krajem chybějí vlakové soupravy.
2: Hodina ovšem tradičně začíná zprávami, dnes je má Martin Matějka.
13: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. A do zastupitelstev kandiduje asi 190 lidí. To je zhruba o 5 000 míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. A část voličů bude vybírat taky senátory. Letos končí mandát 1/3 z nich. Volit můžou lidi zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách a případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci, která odsuzuje ruské volby jako nedemokratické. Dokument třeba neuznává výsledky hlasování a poukazuje na to, že Moskva zakázala opoziční stranu Jabloko.
5: Já nevím, jestli se tomu dá říkat volby, je to prostě fraška. Na volby je to, prostě v Rusku žádná demokracie není.
6: Uvedla europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS. Poukázala i na to, že Moskva hlasování uspořádala i na ukrajinských územích, která Rusko okupuje. Podpořit rezoluci plánují podle Jaroslava Bžocha i europoslanci hnutí ANO.
22: My budeme s největší plností hlasovat pro, uvidíme, jak je projdou ještě pozměňující návrhy a je to ve finále ta rezoluce konstatování faktu.
6: Evropský parlament si během svého zasedání připomněl také 20. výročí od vraždy ruské opoziční novinářky Anny Politkovské. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
13: Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 28 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Podylky v Černihivské oblasti na severu země, kde ve čtvrtek zemřelo 20 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci ze středu na čtvrtek vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už více než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi.
12: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
13: 35 milionů korun jen na odměnách a odchodných, tolik si za poslední 3 roky vydělal ve ztrátové zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ex-manažer Otakar Smolík. A k tomu měl i měsíční mzdu ve výši 200 000 korun. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna Smolíkovi předloni například vyplatila na odchodnou 8 milionů korun i přesto, že v pojišťovně dál pracoval jako výkonný ředitel. Odměňováním se zabývá policie. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová zdůraznila, že se zatýká bývalého managementu a podali trestní oznámení. Smolík na dotazy nereagoval. Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že už je policie neprověřuje a povinnost o tom, že podezření pominulo, měla zavést novela trestního řádu. Ministerstvo spravedlnosti ale od nápadu upustilo.
23: Taková úprava by ale dávala smysl vedoucímu katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipu Ščerbovi.
24: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, že to základní slušnost.
23: Od nápadu rezort upustil, třeba proto, že podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Hřebky více.
25: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
23: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
13: Švédská akademie věd dnes vyhlásí vítěze Nobelovy ceny za literaturu. Nominace mohly posílat členové literárních akademií, profesoři literatury, bývalí laureáti a předsedové spisovatelských svazů. Jméno letošního vítěze se dozvíme po 13. hodině.
3: V loni Nobelovu cenu za literaturu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai za dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění. Mezi letošními favority se u sázkových kanceláří nejvýš objevuje jméno čínské avantgardní autorky a literární kritičky Chan Xue. V češtině od ní před 13 lety vyšel výbor povídek a esejů pod titulem Tanec temné duše. Mezi další favority se řadí i celosvětově proslulí autoři, kteří ještě Nobelovu cenu nedostali, jako je Japonec Haruki Murakami, Kanaďanka Margaret Atwoodová nebo Francouz Michel Ulebeck. Ondřej Himer, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. Listel Pais spíše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. A italští poslanci budou v tajném hlasování rozhodovat o volebním zákonu. Norma může výrazně změnit politickou mapu Itálie a podle opozice je reforma protiústavní.
8: La camera approva.
9: Poslanci už část navrhované reformy přijali, dnes je čeká závěrečné tajné hlasování. Nový volební zákon, známý v Itálii pod názvem Stabilicum, by podle italské vlády měl ukončit nekonečné krize a překotné střídání kabinetů. Nahrazuje stávající smíšený systém systémem poměrným, nutí strany k vytváření velkých koalic a zavádí možnost preferenčních hlasů. Premiérka Giorgia Meloniová zároveň hrozí, že pokud reforma neprojde, tak její kabinet rezignuje. Podle opozice je nový zákon navržený tak, aby posílil šance vládní koalice udržet si moc v příštích parlamentních volbách. Řádný termín hlasování je v plánu do konce příštího roku. Stále více ale v Itálii mluví o předčasných volbách na jaře. Martin Balucha, Český rozhlas.
7: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná nesouvislá kolona za sjezdem na Domašov na 170. kilometru a k Brnu do omezení na 196. pojedete 25 až 30 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu, zdržíte se asi 40 minut. Na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště. Od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandova je to na více než půl hodiny. Silný provoz je také na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Nesouvislá kolona od Pražského okruhu z 11. kilometru jede až k jižní spojce. Celé je to na 25 až 30 minut. A nehoda se řeší na výjezdu z Prahy po dálnici D7. Před sjezdem na letiště se srazila tři auta v levém pruhu. V koloně od Evropské pojedete zhruba 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 24 a na jižní Moravě 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Ranní plus.
2: A teď se ptáme, kolik je hodin a hned si odpovídáme, je 8 hodin a 8 minut. Regulace cen a snížení spotřební daně na naftu zastavily zdražování paliv, míní premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Vláda zasahuje do trhu s pohonnými hmotami už týden a chce s tím pokračovat při nejmenším do konce měsíce. Premiér očekává, že situaci na trhu také pomůže uvolnění zásob nafty, na kterém se v pátek dohodla skupina hospodářsky vyspělých zemí G7. Vyslovil se také proto, aby se zrušily emisní povolenky pro rafinérie a Česko těžilo ropu a plyn. My zveme do vysílání Borise Tomčaka, analytika společnosti Finlord. Dobrý den.
11: Dobré ráno.
2: Souhlasíte s premiérem Babišem, že kombinace vládních opatření zastavila zdražování paliv?
11: Ano, pomohlo to stabilizovat ceny a teda především u nafty cena skutečně výrazně poklesla, ale bylo to v důsledku toho, že se snížila spotřebná daň a čo spolu s DPAčkou znížilo cenu o 2 koruny 40 halérov. Ale důležité je i právě ta informace, že stabilizoval i vývoj na velkoobchodnom trhu v Evropě. Velkoobchodné marže už klesají a především klesají významně u benzínu. Takže vodičům teraz pomáhá právě i vývoj na světovém trhu.
2: No a jak regulují ceny paliv v dalších zemích Evropské unie? Zmiňuje se třeba příklad Polska, které snížilo ceny v přepočtu o 6 až 7 korun, hlavně tím, že snížilo DPH na pohonné hmoty z 23 na 8%.
11: Ano, krajiny aj okolné krajiny celkom ceny regulujú. Napríklad na Slovensku je to tiež zastropovaná marža. V Polsku, čo je teda asi najvýraznejší zásah, je to zníženie DPH. V Nemecku tiež bola znížená spotrebná daň. Takže jednotlivé krajiny Európskej únie sa snažia pomáhať vodičom tým, že prichádzajú s rôznymi reguláciami, ale väčšinou je to buď znížené dane alebo zastropovanie marží, ale keď sa pozrieme na tieto jednotlivé faktory, tak vždy je výraznejšie to zníženie spotrebné dane má výraznejší dopad na cenu.
2: No, jiné země, například Francie nebo Řecko, volí cílené kompenzace pro konkrétní skupiny obyvatel nebo firem. Jaká pro a proti má ten přímý a nepřímý zásah?
11: Ten priamy zásah je viac adresný, pretože predovšetkým chcú vlády pomôcť firmám, aby vlastne pokračovala ekonomická aktivita. O to tu vlastne ide, aby sa nezastavila ekonomická aktivita, aby stále ekonomika rástla. Preto i tie opatrenia väčšinou viac smerujú na naftu, ktorá je viac spojená s ekonomikou, s dopravou, a tým pádom, keď sa zniží jej cena, tak ekonomický rast bude pokračovať a nebude dusený vysokými nákladmi práve na paliva.
2: No a ten nepřímý zásah, předpokládám, že sice třeba stojí státní kosu méně, ale na druhou stranu je víc administrativně náročný. Je to tak?
11: Áno, je to tak, ale ono potom sa musia vyhodnotiť dopady, náklady a vlastne prínosy všetkých opatrení a vždy závisí od toho nastavenia danej ekonomike a nastavenia smerom k rozpočtu. Môže sa stať, že i nepriamy zásah bude veľmi úspešný.
2: No zatím to vypadá, že jednotliví členové Európskej únie, jak o tom teď mluvíme, mají každý svoji politiku zmírňování cen paliv, i když Andrej Babiš před pár týdny hodně sázel na nějaké celoevropské řešení. Co by v tomhle směru mohla udělat Unie jako celek?
11: No, ako celoevropské řešení, a to především do budoucnosti, je důležité, aby se viac produkovali energie, alebo aby se energie, ten ich odber, import, diversifikoval z iných oblastí. Protože čím väčší ponuka energií a energetických surovín na trhu bude, tak tým nižší ceny sa budú vyskytovať a menšia volatilita bude hlavně v takýchto akoby krizových obdobiach. Takže to je asi ten hlavný taký ako dlhodobý cieľ, ktorý by mali vlády presadzovať. Prípadne je možné vytvoriť nejaký systém rozpúšťania rezerv, ktoré sú pomerne vysoké v Európe, ale to už, ako ste aj spomenuli na začiatku, tak na to sa G7 dohodla. Takže to je tiež jedna z možností, ako ukľudniť trh a dostať na trh dostup pohodné hmoty, ktoré sú nutné.
2: Tak tolik analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Děkuji, naslyšenou.
11: Já děkuji za pozvání a pěkně prajem.
2: A teď svůj pohled ještě rozšíříme spolu s Martinem Jiruškem z Masarykovy univerzity. Dobrý den.
14: Dobré ráno.
2: I česká vláda zdůvodňuje ten svůj zákrok situací na Blízkém východě. Co vlastně znamená pro vývoj trhu s ropou jednak ta ofenzíva Saudské Arábie v Jemenu a jednak útoky Husiů třeba na letiště v Riádu?
14: No, tak především to znamená nervozitu a nějakým jednodušeným pohledem rizikový příplatek na cenách ropy, který je zejména dán tím, že se ropa musí dopravovat jinudy nebo je omezen její tok na ten světový trh. Když se podíváme na to, jak reagují aktuální ceny, aktuální obchod s cenou ropy, tak už vidíme ten růst, takže ty trhy jsou nervózní. Navíc bych připomněl, že pořád jsme, jako když mluvím myslím z pohledu globálního trhu, tak pořád je ten trh pod množstvím, které z regionu Blízkého východu, z Perského zálivu, teklo před válkou. Říká se, že teď ty zvýšené náklady na dopravu z Perského zálivu sami o sobě přidávají zhruba $20 na barel. To znamená, jsme tedy v tom zvýšeném nějakém pásmu, přestože země OPEC plus drží tu produkci nahoru. To znamená, každá taková událost v té oblasti, kam kudy teče ropa, ať už je to tedy Hormuzský průliv nebo Bab al-Mandab, kde vlastně teď se rozhořely v té oblasti ty konflikty, tak každá tato taková událost samozřejmě přidává na té aktuální ceně ropy další a další náklady.
2: No vidíte, já jsem si laicky myslel, že to vytlačení Husiů od úžiny Bab al-Mandab může být vlastně dobrou zprávou pro bezpečnost tamní plavby a že současně tomu toku ropy na světové trhy pomáhá zvýšená přeprava ropovodem East-West. Tak to není.
14: Je tam samozřejmě jdou dobré zprávy v tom, že se tok z Perského zálivu vrátil zhruba někam průměru nebo na dohled průměru vlastně té předválečné úrovně, ale pořád zůstává níže. A to podstatné je, že zatímco z Perského zálivu se dostává na světový trh srovnatelné množství ropy s tím předválečným stavem, tak samotným Hormuzem teče zhruba jenom polovina, nebo 40 až zhruba 60% objemu. To znamená, to je tady cítit a je tady právě ta nervozita. To znamená, přestože třeba v kolem průlivu Bab al-Mandab teď nejsou nějaké konkrétní nebo snížilo se to riziko z té samotné plavbě, tak pořád vlastně jsou tady jednotky Hutiů, které se snaží tlačit buď právě k té oblasti, k tomu vstupu do toho průlivu, anebo ohrožují přímo vlastně území Saúdské Arábie. To znamená, to samo o sobě je problém. A potom je tady ten fakt, že vlastně přesměrování toku ropy Saúdskou Arábií z Perského zálivu přes ropovod Východ-Západ, ten East-West Pipeline, tak vlastně zcela nenahradí to množství ropy, které předtím bylo exportováno vlastně tím přes Perský zálit a přes Hormuzský průliv. To znamená, pořád je tady nějaký menší objem ropy v porovnání s tím, který se dostával na světový trh před válkou, plus ta rizika, která neustále hrozí a která tedy tlačí ty dopravce k tomu, aby si počítali takzvanou rizikovou přirážku.
2: No mě zaujalo, jak se do ekonomických zpráv promítá i předpověď počasí. Podle meteorologů se může bouře, která se formuje v Mexickém zálivu, proměnit na hurikán. Jak tohle může ovlivnit ceny ropy a plynu?
14: No celkově ten světový trh je propojený, to znamená, i když třeba to není ohrožený přímé dodávky do Evropy nebo do nějaké konkrétní země, tak se vlastně sníží to množství, když to řeknu laicky, v tom bazénu světovém a ty nákupčí se potom přetahují o dodávky. Konkrétně ta bouře Isaias, která se teď formuje nebo sílí v Mexickém zálivu, tak ta už způsobila to, že například Shell a Chevron zavírají některé své provozy, jednak který se jedná o těžbu vlastně v Mexickém zálivu a jednak je tady ohrožení i pro rozsáhlou rafinační kapacitu. Ve Spojených státech jejich těžiště právě leží na pobřeží Mexického zálivu a podle toho, jak aktuálně je plánovaná nebo předpovídaná ta cesta té bouře, tak by mohla právě zasáhnout částečně tu oblast, kde vlastně jsou ty rafinérie na pobřeží vlastně Louisiany, Alabamy a možná jihovýchodního Texasu. Takže toto může znamenat zase nějaké omezení, ohrožení a ty trhy už na to reagují. Myslím si, že začátkem příštího týdne to obchodování na trzích bude hektické, protože právě se očekává o víkendu i vlastně dopad té bouře vlastně na pobřeží Spojených států.
2: No a pak je tu ještě otázka války na Ukrajině a její vliv na ty ceny. Dá se říct, že ty vzájemné útoky na rafinerie a další části energetického sektoru, jak se ještě zesilují s ohledem právě na to, že skutečně se omezují tím pádem zase přísun, dejme tomu nafty a dalších jaksi produktů právě z téhle oblasti?
14: Ono to má všechno takový vzájemně nebo multiplikační efekt. To znamená, ve chvíli, kdy Rusko najednou nemá až možná polovinu své rafinační kapacity, to znamená, omezuje dodávky ropných produktů do zemí, které z Ruska odebírají, a ty země musí hledat někde jinde. To znamená, pak se přelívá vlastně ta poptávka někam jinam a někde soupeří vlastně s ostatními odběrateli. To znamená, to žene tu cenu nahoru. A když se k tomu přidá to, že některé provozy ve Spojených státech omezí vlastně svůj provoz, tak to zase může mít nějaký multiplikační efekt nepřímý. To znamená, skutečně ten trh s tím, že vlastně ropa a ropné produkty jako komodita jsou velice dobře transportovatelné, tak ten trh vlastně může být globální a tím pádem i ty efekty se multiplikují nebo vlastně se přelívají do jiných oblastí a tím se vlastně multiplikuje ten dopad.
2: Tak tolik Martin Jirušek z Masarykovy univerzity. Děkuji vám za vysvětlení, mějte se hezky.
14: Díky za pozvání, hezký den.
1: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 8 hodin 20 minut. My krátce shrneme hlavní zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku, řekla to včera ve vysílání televize Nova. Jemenští povstalci Husijové dnes brzy ráno oznámili, že provedli úder balistickou raketou na mezinárodní letiště v Riádu, napsala to agentura Reuters. Saudská Arábie prohlášení povstalců nekomentovala. A Spojené státy plánují zavést poplatek 70 tisíc dolarů pro tamní vysoké školy za každého zahraničního studenta, který bude chtít po ukončení studia v zemi pracovat. Cílem je snížit počet takových studentů především v přírodovědných a technických oborech.

0: A Smolíkova základní měsíční mzda byla přitom podle médií 200 tisíc korun. Největší objem peněz obdržel letos, a to přes 17 milionů korun. Je v tom odchodné, ale část konkurenční doložky, kterou mu pojišťovna vyplácí postupně. Na jaře totiž pojišťovnu opustil. Nově jsme ale zjistili, že další odchodné ve výši 8 milionů korun získal Smolík i předloni, když byla při reorganizaci zrušena jeho pozice ředitele Moravské divize. Peníze dostal i přesto, že v pojišťovně pracoval dál jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se zaměřuje i na pracovní právo, to není v pořádku. A účelem odchodného je podle něj překlenout dobu, kdy si člověk schání práci a je bez příjmu.
1: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout, přičemž je tam trošku odlišný režim hlediska formy mezi tím odchodným a odstupným.
0: Ještě dodám, že k vyplácení 8 milionů došlo u Smolíka v roce, kdy tlačila správní rada na šéfa pojišťovny, aby hledal provozní úspory. Pojišťovna už několikátý rok po sobě hospodařila ztrátově a zrušení divizí mělo být jedním z kroků, kterým se mělo ušetřit.
2: Kristýno, byl Otakar Smolík jediný, kdo měl takové příjmy?
0: Jediný ne, ale ty jeho byly podle informací, které jsme za poslední měsíce získali, nejvyšší. Bral víc než generální ředitel David Kostka, který mu odměny schvaloval, i víc než ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, která je největší v zemi. Ten měl po odvolání nárok jen na necelé 3 miliony korun jako odchodné. Konkurenční doložku neměl. Miliony na odchodnou ale dostalo v pojišťovně ministerstva vnitra víc manažerů, například šéfka personálního oddělení měla nárok na celkem 20 milionů korun a šéfka sekretariátu ředitele na 9 milionů. Poté, co jsme na to upozornili, zahájilo ministerstvo zdravotnictví kontrolu, která skončila podáním trestního oznámení.
2: A jak se k tomu všemu staví současný ředitel pojišťovny Felix?
0: Nové vedení pojišťovny podalo také trestní oznámení. Předchůdce, především jde tedy o generálního ředitele Davida Kostku, podezřívají z toho, že porušil povinnosti při správě cizího majetku. Víc to ale mluvčí Lucie Krauzová komentovat nechtěla, s tím, že ředitel Felix přijal nápravná opatření. Kostka k tomu reakci neposkytl a dlouhodobě na naše otázky neodpovídá ani Smolík.
2: A byla v minulosti kolem pojišťovny už nějaká podezření?
0: Za poslední 3 roky tam udělalo ministerstvo zdravotnictví několik kontrol. Ta z roku 2024 například upozornila na to, že si manažeři pojišťovny ve výročních zprávách vylepšovali čísla o hospodaření. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra je přitom druhou největší v zemi a hospodařila, jak už jsme říkali, dlouhodobě ztrátově. Nebo vyšlo najevo, že pojišťovna platila v letech 2023 a 2024 sportovcům za propagaci, aniž si určila, co má být cílem reklamy, a také mohla těžko zhodnotit potom přínos. Zmiňují to závěry z kontrol, které jsme si od ministerstva vyžádali. Na výsledky aktuálního šetření, které cílilo na odměňování, ale zatím čekáme.
2: Případ i nadále sleduje reportérka investigativního týmu Radiožurnálu Kristýna Šopfová. Pro teď ti děkujeme.
0: Naslyšenou.
3: A co nám říká pohled na hodiny, je 8 hodin a 25 minut. Místo bývalé policejní stanice v izraelském Sderotu stojí 18 vysokých granulů s citáty z Tóry. Budovu před 3 lety napadli ozbrojenci z Hamásu. Izraelská armáda ji nakonec vyhodila do povětří. V 30-tisícovém městě teroristé zabili 50 lidí, většinou civilistů. Počítají se mezi 1200 obětí masakru Hamásu, které si včera Izraelci připomněli.
4: U památníku masakru v Sderotu se přes den střídají skupiny Izraelců, kteří objíždí místa spojená s útokem podél hranice s pásmem Gazy. Večer přichází taky víc místních, včetně Dymy a jeho ženy.
5: Nejdřív před 3 lety přiletěly rakety, ale to se tady stává. Pak se v místních online skupinách objevily fotky aut s teroristy. Lekli jsme se, ale taky nás napadlo, že je to vtip. Doma mám 4metrový plot, takže k nám se nikdo nedostal. V okolních domech přeskočili plot a snažili se dostat dovnitř i do krytů a lidi pozabíjet.
4: Většinu lidí z města po 26-hodinové bitvě s ozbrojenci evakuovala na několik měsíců armáda. Dyma s rodinou zůstal.
5: Bylo to tady dost nepředvídatelné. V prázdných domech rodin, které museli odjet, se ukryli někteří teroristé a odhalili je až po několika týdnech podle vodoměrů, které ukázaly, že v domech někdo musí být.
4: Na lavičce posedává 50-letý Icek. Před 3 lety ho 7. října v chaosu postřelili izraelští policejní specialisté, kteří přijeli zde bránit.
6: Jel jsem na malém traktůrku a oni si mysleli, že jsem terorista. Mám vousy, no a jak vypadám, takže po mně vystřelili.

0: Pak ale pochopili, že nejsem terorista a přišli mi pomoct.
1: Ukazujeme zkrvavené fotky svého zranění i fotky s dýchacími přístroji, které mu zachránili život. V nemocnici byl 10 měsíců a teď podotýká, že ho nikdo z politiků ani z bezpečnostních složek tehdy ani teď nepřišel navštívit. Politickou odpovědnost za podcenění útoku by ráda viděla i sestřenice Jurije Kohena. Policistu z protiteroristické jednotky zabili u Sderotu ozbrojenci Hamásu.
2: U města viděli někoho, o kom si mysleli, že je svázaný civilista. Pokusili se ho zachránit, ale byla to past. Začali na ně střílet. S kolegou Avrahamem zemřeli na místě.
1: Sderot leží necelé 2 kilometry od hranice pásma Gazy. Před útokem Hamásu někteří Palestinci přijížděli pracovat do města. Teď je někteří místní podezírají, že prozradili Hamásu, kde kdo ve městě a okolních kibucech bydlí. Několik dělníků z Gazy zaměstnával i Dima. Během války se s nimi snažil spojit.
3: Možná nemají, jak odpovědět. Možná nás nenávidí, protože toto není běžná situace. Je toho příliš na obou stranách.
1: Izraelská válka, kterou útok Hamásu spustil, několikrát přesídlila zhruba 2,5 milionu Palestinců v Gaze. Desítky tisíc lidí taky zabily izraelské údery.
3: Kdybych byl v jejich situaci, tak bych se snažil sehnat peníze a dostat se pryč.
1: Nastínuje Dima možnost, kterou většina lidí v Gaze nemá. Izraelská armáda ovládá 2/3 území a Gazané přežívají na úzkém pásu u pobřeží. Nejbližší gazanská obydlí se od Sderotu vzdálila. Město se naopak pomalu rozrůstá. Před několika měsíci se do něj přistěhoval i Meir.
4: Ještě slyšíme vojenské akce z Gazy v noci i během dne, ale nemyslíme teď na to, jestli tam lidi trpí. Teď se snažíme dělat všechno pro to, aby se to nestalo znovu. Možná to vypadá, že se lidi tady chovají normálně, ale každý hlasitý zvuk nebo siréna nás vyděsí. Když lidi víc poznáte, tak vidíte, že jsou stále traumatizovaní.
1: Co bude dál? Obavy, že se Hamásu podaří přezbrojit, mezi sderotskými zůstávají. Zároveň jsou tu mnozí přesvědčení, že spoléhat by se už měli jen sami na sebe. Z Jižního Izraele, Jana Karasová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Ranní plus, a co vám v našem vysílání nabídneme už za chvíli. Člověk, který byl podezřelý z trestného činu a už není, se to nikdy nemusí dozvědět. To měla změnit novela trestního řádu, nakonec od ní ale rezort spravedlnosti upustil. Proč?
6: A ještě jedno téma, o 4 cm denně klesá kvůli suchu hladina Římovské nádrže v Jihočeském kraji. Přehrada je pro něj klíčová, protože zásoby domácnosti většiny Jihočechů. I o tom budeme mluvit, ovšem až po zprávách. Za chvíli.
5: A zprávy s Martinem Matějkou přicházejí právě teď. Bylo 8:30.
7: Český rozhlas plus.
8: Rodiny obětí masakru Hamásu si své blízké večer připomněly na vzpomínkové akci v izraelském Tel Avivu. Dorazilo na ní 50 tisíc lidí. Před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamás v Izraeli zavraždilo na 12 lidí a zajalo 251 rukojmích. Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že skončilo jejich prověřování kvůli podezření z trestného činu. Tuto povinnost chtělo zavést ministerstvo spravedlnosti, nakonec si ale z návrhu novely trestního řádu vypustilo. Podle rezortu není dostatečně jasné, koho přesně považovat za podezřelého. Proti současnému stavu se staví někteří právníci. Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní líp řídit množství vody v nádržích. Podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. Europoslanci budou hlasovat o rezoluci, která označuje volby do ruské státní dumy za nedemokratické. Volby se v Rusku a na okupovaných územích Ukrajiny konaly na konci září. Právě hlasování na Ukrajině návrh odsuzuje. Dál kritizuje taky vyloučení opoziční strany Jabloko z volebního klání. Nejvíc hlasů podle oficiálních výsledků získala prokremelská strana Jednotné Rusko. Ta je blízká prezidentovi Vladimíru Putinovi. V Česku se o víkendu výrazně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude na většině míst ještě přes den 19 až 24 stupňů. Na západě a místy i na severu Česka se ale začne ochlazovat. Od západu přijde déšť, na východě se můžou objevit bouřky. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia. A podobné teploty meteorologové očekávají i o víkendu. V sobotu bude oblačno a zataženo s deštěm a v neděli polojasno, místy s přeháňkami. Švédská akademie věd ve 13 hodin oznámí jméno laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Mezi favority jsou třeba japonský spisovatel Haruki Murakami, americký autor Thomas Pynchon nebo kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. Švédská akademie v posledních letech pravidelně střídá ženské a mužské laureáty. Laureáti spolu s prestižní cenou dostanou taky diplom, medaili a finanční odměnu. V přepočtu je to asi 26 milionů korun. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno se na 210. kilometru u nájezdu od Holubice srazil kamion s osobním autem v pravém pruhu. Kolona z 214. kilometru je na 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh a k Ořechu zdržíte se asi 45 minut. Na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště. Od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barrandova je to asi na 50 minut. A v Praze ve Vídeňské směrem z centra stále komplikuje provoz uvízlý nadrozměrný náklad pod železničním mostem za jižní spojkou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo, na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem a nejvyšší teploty od 16 do 25 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Ranní plus.
5: Dnes s Tomášem Pavlíčkem a Danielou Vrbovou. Kvůli nedostatku provozu schopných vlaků se cestující v Praze a ve Středočeském kraji potýkají už několik týdnů s přeplněnými spoji. V pondělí chybělo na kolejích 23 souprav typu City Elephant, včera potom 8 a během dne došlo k poruše ještě jedné další. Některé vlaky proto vyjíždějí v kratším řazení a mají menší kapacitu než obvykle. Pražská integrovaná doprava ale uvedla, že žádný spoj nebyl zrušený. České dráhy přislíbily včera po jednání se zástupci Prahy a Středočeského kraje zlepšení situace. Jak rychle by k ní mohlo dojít, teď probereme s Petrem Bureckým z Hnutím STAN, který je radním ze Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy a mobility. Vítejte v Ranním plusu.
9: Dobrý den, máme posluchačům.
5: Co uvedly České dráhy jako hlavní důvod těchto problémů?
9: Tak těch důvodů je povícero, je to vlastně kombinace několika faktorů. Tak jedná se vlastně o kombinaci pravidelné údržby, mimořádných událostí, jako jsou třeba srážky se zvěří, pak dvě soupravy jsou odstavené z minulé kvůli haváriím a pak jsou to i nadále poruchy během provozu.
5: To znamená technické závady, nebo ta zvěř, tedy to nějaké narušení provozu. Ale jak jste se o tom jako zástupci Středočeského kraje dozvěděli, že takové problémy na trati panují? Informovali vás dostatečně České dráhy, anebo se ozývají cestující sami?
9: No to je ten právě ten zásadní problém, že vlastně České dráhy už o víkendu věděli, že vlastně v pondělí bude ten průšvih na trati a bohužel nám o tom nedali vůbec vědět. Takže my jsme ani nemohli cestující informovat a zjistili to vlastně cestující přímo na nádraží, když jim ten vlak nepřijel nebo přijel ve zkrácené podobě jednotky. A my jsme se to dozvěděli až v pondělí v 8 ráno z e-mailu od Českých drah. A samozřejmě to je věc, která nás doslova zvedla ze židlí, protože takovéhle problémy fatální se nemůžeme dozvídat až zpětně z terénu. To nám dopravce měl říct dopředu, abychom na to cestující mohli připravit. Zvlášť, když to věděli.
5: A máte teď přehled, o kolik se kapacity spojů snížily, když to třeba přepočítáme na pasažéry denně?
9: Já teďka nemám to číslo na pasažéry, protože většina těch lidí byla odvezena samozřejmě za cenu výrazně sníženého komfortu. Rozdaná přeplněný vlaky, narvaný vlaky, prostě, kde ten komfort vůbec nebyl. Takže neumím říct, kolik cestujících neodjelo. Spíš si myslím, že to bylo, že odjeli všichni, ale bylo to za cenu prostě výrazně sníženého komfortu. Ale kdyby ta otázka směřovala na počty souprav, které nevyjeli, tak včera jsme byli minus 5 souprav a dneska, jestli se nepletu, je to zase něco kolem do čísla, kolem 5-6 souprav.
5: České dráhy se snaží tedy, podle svých slov, sníženou kapacitu napravovat. Platí ten slib, že by se na konci října a následně na konci listopadu měla po dokončení rozsáhlejších oprav vrátit do provozu vždycky jedna jednotka? Je to za vás dostatečně rychlé řešení?
9: Takhle, já bych to trošku poopravil, tu informaci. Samozřejmě nemůžu dávat žádné garance, protože vycházíme z informací od Českých drah. Ta odpovědnost je na dopravci, aby zajistil soupravy. Nicméně, my jsme se s Českými drahami dohodli na několika opatřeních, které by tu situaci měly zlepšit. Za prvé, budou se slučovat opravy, které se sloučit dají. Jo? To znamená, aby se nedělo to, že třeba do jednoho City Elefantu se instalují kamery, pak se čeká, než se třeba udělají očista interiéru, opravy polepů, nebo když se dělají instalace ETCS, tak se to využije, že se zároveň provedou i některé další potřebné, třeba revizní prohlídky a podobně. Takže to je změna organizace práce v depech. Pak je to o té informovanosti a samozřejmě to, že se na konci října, 31. října a na konci listopadu, 30. listopadu vrátí dvě jednotky z oprav po haváriích, tak to systému výrazně pomůže. Ale v podstatě podle slibu od Českých drah by, řekněme, od počátku příštího týdne měla ta situace být výrazně stabilizovanější.
5: Budete uplatňovat smluvní sankce? Dříve jste se takhle vyjádřili. Co by to v praxi znamenalo?
9: No samozřejmě, že budeme uplatňovat smluvní sankce. My je uplatňujeme dlouhodobě vůči Českým drahám. Za loňský rok jsme jim vyúčtovali sankce za 640 milionů korun. Letos v prvním pololetí to bylo 31 milionů a samozřejmě milionové sankce budou i za ty výpadky, které právě prožíváme všichni v posledních dnech a týdnech.
5: Do konce října zbývají zhruba 3 týdny. Jak vy jako kraj můžete zatím ke stabilizaci v dopravě přispět? Můžete například nechat vypravit náhradní autobusové spoje?
9: To bohužel nepomůže, protože vlastně si ty elefanty jsou na hlavních páteřních železničních tratích. To nejsme schopni autobusama odvést, ta kapacita prostě chybí. Čili to, co my děláme, je, že v rámci všech možností, co máme, tak tlačíme na České dráhy, třeba i za pomoci těch sankcí, aby tu situaci co nejrychleji dali do pořádku. Ale já dlouhodobě říkám, že to systémové řešení, kdy my dlouhodobě jedeme na hraně kapacit vlaků, je až nové vlaky MU400, které jsme společně s Prahou právě v září vysoutěžili.
5: A jakou radu tedy máte v tuto chvíli pro cestující? Mají sednout raději do aut a přispět tak ještě k větším zácpám směrem do Prahy?
9: Tak cestující asi před chvilkou slyšeli dopravně zpravodajství, že když si sednou do auta, tak si moc nepomůžou, protože ty zácpy jsou šílený všude. Takže v tuto chvíli poprosím o obrnit se trpělivostí a zároveň sledovat informační stránky PIDu, Pražské integrované dopravy, sociální sítě Středočeského kraje nebo aplikaci Můj vlak, případně PIDlítačka, kde by měly být aktuální informace o tom, které vlaky vyjedou, případně vyjedou v omezeném rozsahu nebo dokonce nevyjedou. České dráhy by ty informace měly aktualizovat dvakrát denně, takže cestující alespoň by mohli třeba přizpůsobit, pokud můžou samozřejmě, plánování svých odjezdů do práce, ale jak věřím, já doufám v to a věřím v to, že od počátku příštího týdne by už ta situace se měla přiblížit maximální možné míře normálu.
5: Takže obrnit se trpělivostí a mít štěstí. To doporučuje Petr Borecký z Hnutí STAN, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy a mobility. Děkujeme za váš čas.
9: Také děkuji a ještě jednou cestujícím se omlouvám a prosím o pochopení, děláme všechno pro to, aby se situace zlepšila.
10: Tak obrnit se a sledovat třeba i zelenou vlnu Českého rozhlasu, aby člověk věděl, kudy ne. Kudy ano, to se asi nedozvíme. Tolik tedy příspěvek o vlacích. Teď máme za 5 minut, možná už za 4 minuty, 9:15. To, že se někdo ani nedozví, že se o něj zajímá policie, lidově řečeno, že po něm jde, je vcelku běžné. Když rozkrývá nějaký zločin, nemůže to už z principu dotyčnému hlásit předem. Ale obvykle je i to, že někoho podezírá, řekne mu to, ale pak už mu ani neoznámí, že může být v klidu. To je současná realita. Povinnost oznámení navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, nakonec ale od změny upustilo. A bývalí podezřelí, ať už jsou sprostí nebo ne, tak budou dál v nevědomosti.
11: Já jsem měla klienta nejednoho, který se na mě v podobné věci obrátil.
12: Říká advokátka Dagmar Raupachová.
11: Prostě z nějakých jiných pramenů se dozvěděl, nebo někdy to ti lidé tuší a chtějí mít jistotu, tak v takových případech lze podat žádost na policii. Pokud tomu nebrání nějaká jiná zákonná překážka, tak policie tu informaci vydá. Nám se to tehdy podařilo.
12: To ale zdaleka není běžný postup. Spousta lidí se přímo neptá, jestli je policie ještě podezírá. A i když to udělá, nemusí mít úspěch, dodává vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba.
13: Ten policejní orgán mi z nějakých důvodů a třeba i naprosto legitimních může odmítnout nahlížení do spisu a já se stejně nic nedozvím.
12: Pro policisty je fáze prověřování přípravná. Podezřelým je člověk, kterého třeba zadrželi, ale ještě neobvinili, anebo i ten, koho prověřují na základě oznámení nebo vlastních zjištění. V tu chvíli ale ani nemusí vědět, že se o něj policie zajímá, říká mluvčí jejího prezídia Jakub Vinčálek.
14: Je tedy naprosto běžné, že při prověřování se podezřelý nedozví o krocích, které policie činí. Konkrétně zjišťuje, zda se vůbec stal trestný čin a kdo ho mohl spáchat.
12: Právě proto je řízení v této fázi neveřejné, dodává Vinčálek.
14: Aby podezřelý nemohl mařit vyšetřování, ničit důkazy nebo ovlivňovat svědky.
12: Že jsou případy, kdy se o podezření nesmí dozvědět člověk ani zpětně, připouští Ščerba. Jde podle něj hlavně o organizovanou trestnou činnost, kdy je podezřelých větší množství, ale nepotvrdilo se, že páchali něco nekalého.
13: Protože pak by se mohlo. Promiňte mi ty výraz, profláknout celé to prověřování a mohli by se o něm dozvědět i osoby, které se o tom fakt nemají dozvědět.
12: To by ale podle něj mělo být spíš výjimkou z pravidla. Právě velkým množstvím podezřelých argumentovalo Ministerstvo spravedlnosti jako jedním z důvodů, proč upustilo od svého záměru a už netrvá na tom, že je bývalé podezřelé nutné informovat. Pokračuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
15: V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření, aniž by byly formálně označeni jako podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
12: Dalším důvodem podle Řepky je, že ani odložení případu nemusí být definitivní. Pokud se třeba objeví nové důkazy, lze v něm pokračovat.
15: A stejně tak ani zahájení trestního stíhání jiné osoby nevylučuje, že později může být stíhán i člověk, kterému už bylo sděleno, že podezření není. Je tedy otázka, jakou právní jistotu by takové vyrozumění ve skutečnosti přineslo.
12: Česko v tomto přístupu ale není výjimkou. Podobně to mají třeba i v Německu, říká advokátka Raupachová.
11: Ta úprava v tom Německu je podobná jako naše.
12: Povinnost informovat člověka, že podezření o něm pominulo, by ale platit podle Ščerby měla. Skupina odborníků to navrhovala už před několika lety při větších úpravách trestního řádu. Na ty ale nedošlo.
13: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech, kdy opravdu já budu předvolán na policii k podání vysvětlení, tam mi oznámí, bylo na vás podáno trestní oznámení proto a proto, jste teďka podezřelí, co nám k tomu povíte, tak mi přijde naprosto logické a žádoucí, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, vždyť je to základní slušnost.
12: Paragraf, který by povinnost zavedl, sice z novely trestního řádu Ministerstvo spravedlnosti vypustilo. Připouští ale, že se to může v budoucnu změnit. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: 8 hodin 45 minut, tohle je Ranní plus. Vody v řekách v Česku dál ubývá. Jihočeský kraj už kvůli špatné situaci vyhlásil stav sucha. Vodohospodáři tak například z Římovské přehrady v nejbližších dnech opět omezí odtok vody do řeky Malše.
16: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
17: Hodnotí současnou situaci u hráze Římovské nádrže ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun.
16: Je to opravdu velmi malá hodnota, protože pokud bychom se pohybovali v běžné hydrologické situaci, tak by odtékalo 900 litrů.
17: Denně se hladina vody v nádrži sníží přibližně o 4 cm. Podle ředitele Balouna je v tuto chvíli naplněná zpět.
16: Je to hodnota, s kterou manipulační řád umí pracovat, ale běžně je naplněnost vyšší. Trend té hladiny je stále klesající.
17: Římovská nádrž slouží jako zásobárna pro výrobu pitné vody pro téměř 2/3 Jihočechů. I kvůli stále klesající hladině vyhlásil Jihočeský kraj stav sucha, potvrzuje hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
18: My potřebujeme udělat některá ta opatření a třeba snížit průtoky rychleji, než se to děje v nějaké nějakém standardním procesu, čili ten stav sucha je pro nás legislativní rámec pro to, abychom ty věci mohli korigovat lépe, rychleji.
17: Vodu z Římovské přehrady zpracovává jeho český vodárenský svaz, podle kterého při současném počasí vydrží zásoby ještě 9 měsíců. Situaci pomohl částečně vyřešit i nástup chladnějšího počasí a nižší spotřeba pitné vody, připomíná předseda svazu Antonín Princ.
19: Blížíme se výrobě, která se rovná v minulém roce. To léto je náročnější vzhledem k tomu objemu turistů, kteří jsou tady. Ta spotřeba klesla na úroveň roku minulého.
17: Jihočeský kraj s novým opatřením zároveň opět spouští provoz úpravny vody na řece Otavě v Písku. To by podle Antonína Prince mělo pomoci zajistit dodávky pitné vody.
19: Průtok je tam nějakých 2,38, ale ta výroba se tam spustí. To trošku odlehčí té vodárenské soustavě. Pak máme Jordán, Tábor a ještě podzemní zdroje, které v tuto chvíli nejsou připraveny. To až v případě opravdu krize.
17: Výrazné sucho by mělo na jihu Čech nadále přetrvávat. Meteorologové neočekávají v příštích dnech žádné vydatné srážky. Z Římova Michal Bělský, Český rozhlas.
10: A teď telegrafické hlavní události. Jemenští povstalci Husijové dnes brzy ráno oznámili, že provedli úder na mezinárodní letiště v Riádu. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla v televizi Nova, že navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. A britský konzulát v Jeruzalémě dnes ukončuje činnost 20 britských diplomatů, včetně generálního konzula. Podle ministra končí diplomatické pověření a opustí Izrael.
5: Během nadcházejících komunálních voleb se uskuteční také přibližně 20 referend souvisejících s budováním větrných elektráren. Téma ostatně proniká i do samotných komunálních a senátních voleb. A to v době, kdy se kromě argumentů pro a proti větrníkům Českem masivně šíří dezinformace na toto téma.
20: Víte vůbec, o čem je to rozhodování?
21: Veřejná projednávání akceleračních oblastí na rychlejší výstavbu, debaty o větrnicích v jednotlivých obcích. Za poslední rok se z větrné energetiky stalo téma od vládních kanceláří až po kulturní sály a emoce plály.
20: Za co platíme, aby škodili?
22: Češi si velmi potrpí na takovou tu malebnou krajinu, na takové to kochání se tou krajinou a tyhle ty věci. A samozřejmě ty větrníky s tím jsou často pro řadu lidí jako v konfliktu.
21: Říká Jan Krajhanzl, ředitel Institutu 2050. Jeho předloňský výzkum České klima ukazuje, že přijatelnost větrné elektrárny v blízkosti bydliště se u Čechů zvyšuje až na 60 a více procent, pokud výnosy jdou i obci nebo dokonce přímo domácnostem. Pokud jde o referenda, Bohumil Frantál z Ústavu geoniky Akademie věd teď analyzoval všechna za posledních 20 let a zjistil, že zásadní roli hraje přímá zkušenost s větrnými elektrárnami.
23: Pokud nějaké elektrárny stály v okruhu 20 km, tak byla výrazně větší pravděpodobnost, že ty lidé v tom referendu podpoří i nový projekt, to znamená další výstavbu té lokalitě. To znamená, že ti lidé, kteří už mají blížší osobní zkušenost s elektrárnami ve své blízkosti, tak jednak si na ně více zvyknou, vnímají jako běžnou součást okolní krajiny a zároveň vlastně tam funguje to odbourávání nějakých obav z potenciálních negativních dopadů. Mýty a ty obavy se často odbourávají a proto častěji vnímají spíše ty pozitiva a volí pro.
21: Naopak, kde větrníky zatím nestály, tam lidé v jasné většině stavbu zamítli. Referent o větrnících v Česku přibývá. Historicky přibližně ve třetině z nich lidé daný projekt nebo obecně myšlenku schválili, ve dvou třetinách byli proti. Ještě loni byla bilance v referendech relativně vyrovnaná. Letos už drtivě převažují odmítnutí. Kromě relevantních obav ze zvýšeného ruchu při stavbě, vykácení kusu lesa a podobně, mohla sehrát roli zvýšená míra šíření dezinformací v některých obcích. Uvádí Petr Vědomus, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, který téma monitoruje.
24: Ty dezinformační kruhy jsou velmi flexibilní a rychlé v mobilizaci na té lokální úrovni, kdy na jaře vlastně objížděly nejrůznější besedy v maličkých obcích, kde se jenom třeba uvažovalo o výstavbě větrných elektráren. A tam, kde ti občané nakonec v referendu rozhodli o tom, že se tam nebude stavět, tak většinou jsou to stejné oblasti, kde probíhaly tyto besedy dezinformátorů.
21: Popisuje autor studie nazvané Proti větru. Ne každé zamítnutí stavby musí být ovlivněné dezinformacemi. Argumenty pro a proti se mohou lokálně velmi lišit. Typickým negativem bývá narušení krajinného rázu. Běžně se posuzuje dopad na životní prostředí a zdraví lidí. Na druhou stranu je větrná energetika cestou ke stabilnějšímu klimatu s menšími škodami ze sucha, vln veder nebo povodní. A střednědobě může také zlevňovat energii nejen na daném místě.
0: Tady se ukazovalo jednoznačně, že větrná energetika výrazně snižuje cenu. Čím víc máte větrné energetiky, tím nižší je cena.
21: Říká o výhledu do roku 2050 Jan Krčál z organizace Fakta o klimatu, autor studie, která před časem zkoumala cesty k co nejlevnější energii v Česku. Například Ukrajina vnímá budování větrných elektráren i jako bezpečnostní otázku. Zmenšuje to závislost na dovozu fosilních paliv a větrníky nebo solární panely na střechách se hůř vyřazují z provozu bombardováním než centrální zdroje energie.
24: O té energetické budoucnosti se tady rozhodujeme na základě nějakých emocí a paniky, která se tady vytvořila v posledním roce a je to něco vlastně neporovnatelného se situací dříve. Ta vlna těch dezinformací je bezprecedentní.
21: Dodává Petr Vidomus z AMO. Česko patří ve větrné energetice na chvost Evropské unie. Počet referent na toto téma bude tento týden rekordní a spolu určí další energetické směřování Česka. Jan Kaliba, Český rozhlas.
10: Teď je 8 hodin 52 minut. Celkem předvídatelný výnos, státní podpora a možnost financovat budoucí bydlení. To jsou asi hlavní argumenty, proč mít stavební spoření. Asociace českých stavebních spořitelen si právě o tomto typu spoření nechala udělat průzkum. A co z něj vyšlo, to už řekne Tereza Chlubná z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
10: Tak kolik lidí vlastně má dnes stavební spoření?
1: Průzkum agentury Ipsos pro zmíněnou asociaci ukazuje, že stavební spoření má u nás asi pětina lidí. Lidé ho nejčastěji skutečně používají k tomu, k čemu by mělo být určené, tedy pro pořízení vlastního bydlení. Řekl nám to předseda asociace, generální ředitel ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek.
2: Je to opravdu produkt, který je široce ukotven. Klienti v 87% respondentů vlastně říkají, že prostředky, které si spoří nebo by si spořili, kdyby si ho uzavřeli, tak by byly použity na financování bytových potřeb.
1: Doplním, že průzkumu se během prázdnin zúčastnilo 1000 dospělých lidí. Když se podíváme na data ministerstva financí, tak to eviduje ke konci června přes 2 miliony a 300 tisíc smluv o stavebním spoření, což zhruba odpovídá i těm výsledkům průzkumu. Počet střadatelů přitom bude o něco nižší, protože někteří z nich mají víc než jednu smlouvu. Jak ale popisuje hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek, důležité je se podívat i na objem peněz, který v tom stavebním spoření je.
3: Je tam v tuto chvíli nejméně peněz za posledních 22 let, celkově asi 260 miliard korun. Na druhé straně stavební spořitelny poskytly úvěry v hodnotě asi 130 miliard korun, čili to také není nějaká dramaticky vysoká částka.
1: Podle Dufka může být důvodem to, že hypotéky jaksi převálcovaly to stavební spoření, protože lidé volí hypotéku při koupi vlastního bytu jako první možnost. Podle Dufka je totiž dnes 15x víc hypoték než úvěrů ze stavebního spoření.
10: No, asociace taky zjišťovala, jaký zájem mají o stavební spoření v dnešní době mladí lidé, tak jak to dopadlo?
1: O sjednání stavebního spoření uvažuje 26% lidí, kterým je 18 až 26 let. Mladí tento produkt vnímají vlastně jako možnost, jak postupně dosáhnout na vlastní bydlení. Petr Dufek k tomu ale dodal, že stavební spoření dává při těch dnešních vysokých cenách nemovitostí smysl spíš třeba pro rekonstrukci bytu.
10: No a kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo si chce stavební spoření založit, tak jaké jsou tam lhůty, vklady a tak dále?
1: Podle předsedy Asociace českých stavebních spořitelen Martina Vaška je optimální spořit 1700 korun měsíčně, tedy nějakých 20 000 korun za rok, protože tak člověk dosáhne na tu nejvyšší možnou státní podporu 1000 korun. A takzvané vázací období, tedy minimální doba stavebního spoření, je 6 let.
2: Se všemi bonusy stavební spořitelen ze státní podporou, která je až 1000 korun ročně. Bonusy stavební spořitelen, ty typicky jsou ve výši státní podpory, to znamená druhá tisícovka stavební spořitelen a úrokové zhodnocení, tak se klient dostane někam na hranici 138 000 korun. Záleží na té, které stavební spořitelně.
1: Zároveň se podle Vaška stavební spoření uzavírá s cílovou částkou 300 až 500 tisíc korun. Pokud se člověk tedy našetří těch zmíněných 138 tisíc, může si pak vzít výhodnější úvěr ze stavebního spoření na ten zbytek. Ještě před 5 lety měla stavební spoření asi skoro třetina Čechů. Za poklesem jeho popularity stojí hlavně snížení té státní podpory na polovinu. To se stalo v roce 2024.
10: Tak tolik Tereza Schlubná z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
1: Já taky, hezký den.
5: A krátce před 9 hodinou na Plusu ještě jedno téma. Záhada, která už skoro 100 let fascinuje celý svět, se možná blíží k rozřešení. Skupina výzkumníků, dobrodruhů a mořských archeologů vyplula směrem k malému atolu v Tichomoří s jediným cílem najít ztracené letadlo Amélie Earhartové a zjistit víc o jejím záhadném zmizení. Víc už si o tom řekneme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Kam tedy ta výprava míří a proč si dělá naděje, že se zmizení slavné letkyně právě jí podaří objasnit?
4: Je to neobydlený atol Niku Maroro, patřící Kiribati. Samotný výzkum má začít 13. října a cílem je záhadný objekt, který se podařilo najít na satelitních snímcích na dně laguny.
5: Tak to by asi chtělo více rozvést, my jsme s Tomášem teď napjatí. Co je to za objekt?
4: Říká se mu Taraya a poprvé ho spatřil jeden Američan, když procházel satelitní snímky a všiml si tedy předmětu ležícího těsně u břehu laguny, který tvarem vzdáleně připomíná letadlo. To bylo velké překvapení, hlavně protože na tom atolu se už v minulosti několikrát prováděly terénní průzkumy a je už dlouho v centru pozornosti lidí, které příběh Amélie Earhartové fascinuje.
5: A čím to je?
4: To vyplývá z posledního rádiového spojení s Earhartovou a jejím navigátorem Fredem Noonanem, ve kterém oznamovali, po jaké ose se pohybují při hledání letiště na Howlandově ostrově. A na stejné ose na jihovýchod od ní leží právě Niku Maroro. Při předchozích průzkumech se tam navíc podařilo najít artefakty, které by napovídaly, že Earhartová tam mohla nouzově přistát. They've found artifacts including a freckle cream jar from the 1930s.
6: Našli tam krém proti pyhám z 30. let. Amélie byla známá tím, že se styděla za své pyhy. Našli rtěnku, kousky bot stejného typu, jaké nosila, zip, který by mohl pocházet z její letecké bundy nebo baterku z 30. let.
4: Shrnuje známá fakta jeden z účastníků expedice Steve Schultz z americké Purdueovy univerzity, která o projektu natočila podcastovou minisérii. Rok po zmizení Earhartové atol kolonizovali Britové a založili tam kokosovou plantáž. V roce 1940 se tam našlo dokonce 13 kostí, které mohly patřit letkyni nebo jejímu navigátorovi, později se ale ztratily. Kolonie nakonec v polovině 60. let zanikla.
5: Dominiko, ty jsi říkal, že ostrov zkoumalo víc expedic. Jak to, že se žádné z nich nepodařilo zbytky toho letadla najít, když teď jsou vidět na satelitních snímcích?
4: To je dobrá otázka. Podle Steva Schulze vysvětlení existuje.
6: Domníváme se, že za to může silná tropická bouře, která ostrov zasáhla na jaře roku 2015. Vzedmuté moře a silný proud mohly z toho předmětu zvednout usazeniny, které se na něm mezitím zase nahromadily.
4: Proto je na aktuálních snímcích ten předmět vidět už méně a letadlo už nepřipomíná. Poslední expedice byla na ostrově až v roce 2017 a další tedy výzkumníci upozorňují, že objekt svými rozměry neodpovídá poměrně velkému letadlu Elektra 10E, ve kterém Earhartová se snažila obletět zemi. Jak to je, bychom se tedy měli dozvědět brzy. Schulz nakonec prohlásil, že bude považovat za úspěch, když se expedici podaří alespoň jednoznačně zjistit, co ten objekt Taraya vlastně je.
5: Do Tichomoří nás zavedl Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkujeme.
4: Hezký den.
10: Teď jenom letem světem do odpoledního programu zabrousíme. Pořad pro a proti v 9:30 se zabývá tím, jestli mají nemocnice dostávat za srovnatelnou péči. Stejně velké nemocnice se s pojišťovnami zatím nedohodly na platbách a pro příští rok. Ministerstvo přitom chce rozdíl mezi nemocnicemi dál zmenšovat. Hosty budou předseda Asociace nemocnic České republiky Aleš Herman a předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš.
5: Bylo 9 hodin, čtvrtek 8. října. Od mikrofonu Ranního Plusu vás zdraví Tomáš Pavlíček
10: a Daniela Vrbová.
7: Český rozhlas Plus.
10: Na No a co kdybychom si teď zarámovali obsah závěrečné půlhodiny? Proč chtějí europoslanci po komisaři Šefčovičovi, aby zaujal v Číně důraznější postoj vůči tamnímu režimu?
5: Jaký zájem je o český program na frankfurtském knižním veletrhu?
10: A zabrání vážným nehodám před Brnem flexibilní omezení rychlosti a její kontrola policií.
5: I to se dozvíte, nejdřív tu jsou ale aktuální zprávy s Martinem Matějkou.
8: Záchranáři z trosek výškového domu v ukrajinských Prilukách vytáhli další dvě těla. Ruská raketa včera zasáhla dům, který se po nárazu téměř celý zřítil. Úder nepřežilo nejméně 22 lidí, včetně 5 dětí. Více než 50 lidí je zraněných. Dalších 10 civilistů zemřelo při bombardování Kyjeva, Kremenčuku a dalších ukrajinských měst. Armády obou zemí v posledních měsících zintenzivnily vzdušné údery na cíle v Týlu. Ukrajina se potýká s nedostatkem střel, které jsou schopné ničit ruské balistické rakety. O jejich dodávkách Kyjev žádá spojence. Rodiny obětí masakru Hamásu si své blízké večer připomněli na vzpomínkové akci v izraelském Tel Avivu. Dorazilo na ní 50 tisíc lidí. Před 3 lety palestinské teroristické hnutí Hamás v Izraeli zavraždilo na 12 lidí a zajalo 251 rukojmích.
9: Mezi rukojmími Hamásu byl i Eliša Rabi z kibucu Béry. Ten společně s izraelskou herečkou Shani Kohenovou vzpomínkovou akci moderoval. Včera by ho manželka a dvě dcery zemřely při útoku Hamásu, jeho bratr v zajetí. Přes den se taky v Izraeli konalo několik protestů volajících po politické odpovědnosti a vyšetření toho, co vedlo k podcenění situace. Podle OSN izraelská armáda za 3 roky zabila v pásmu Gazy 74 tisíc lidí. I rok od příměří podniká údery v oblasti, ve které je často ve stanech nebo jiném provizorním bydlení shromážděných asi 2,5 milionu Palestinců. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
8: Husinská přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu skoro vyschla, zůstává v ní už jen asi 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltava a vodohospodáři už budou z přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
11: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se tu ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
14: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav tady na přehradě, to teda opravdu je ubohé.
11: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: 19-letý muž, který včera v polské Ostrolence zranil v komplexu odborných škol nožem 9 lidí, měl v batohu výbušninu domácí výroby. V televizi TVN to řekl státní zástupce Darius Korneluk. Zadržený je studentem jedné ze škol.
15: Státní prokurátor Darius Korneluk vyzval všechny vzdělávací a osvětové instituce, aby zajistili účinnou bezpečnostní kontrolu lidí vstupujících do jejich areálu.
25: Už jsme si jistí, že pachatel vešel do školního areálu s nebezpečným předmětem, tedy s nožem. A co víc, v batohu, který také přinesl do areálu školy, se nacházela po domácku vyrobená výbušnina.
15: Řekl v televizi TVN Korneluk. Dodal, že batoh, ze kterého se v určitou chvíli začalo kouřit, jeden z učitelů vyhodil z okna. Policie 19-letého Poláka krátce po činu zadržela. Útok je zatím vyšetřovaný jako pokus o vraždu 9 lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
8: Jižní Korea odmítá obvinění, že vědomě obchází sankce, které na Rusko uvalily Evropská unie a Velká Británie. Údajně letos v létě 3 ruské lodě, které jsou na sankčním seznamu, vyvezly z Jižní Koreji do Ruska téměř 180 tisíc tun paliva, převážně nafty. Soul připouští, že k pochybení mohlo dojít, ale popírá, že by bylo úmyslné.
26: Na základě získaných dat přišel s obviněním z obcházení sankcí britský deník The Guardian. Z jeho informací vyplývá, že ruské lodě uváděly nepravdivou cílovou destinaci, například námořní přístavy v Japonsku, a ve skutečnosti mířily do Ruska. Jihokorejská kancelář pro národní bezpečnost uvedla, že podle informací, které má k dispozici, za poslední rok nedošlo svědomím státu k žádnému vývozu nafty, benzínu ani leteckého paliva z Jižní Koreji do Ruska. Přesto jihokorejské úřady celou záležitost prošetřují. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že policie prověřovala, a to ani v případě, kdy případ odloží nebo třeba obviní někoho jiného. Změnu, kterou navrhovalo ministerstvo spravedlnosti, nakonec vzal rezort zpátky. Současný stav kritizuje třeba vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba.
12: I v rámci připravované rekodifikace trestního řádu, která teda byla bohužel před několika lety odložena ad acta, se tahle ta záležitost řešila. A víceméně tehdy ta rekodifikační komise se shodla na tom, že je logické, aby osoba, proti které se vedlo podezření, se dozvěděla o tom, že už to podezření netrvá.
8: Ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje stažení návrhu tím, že není detailně definované, kdo je podezřelý, a nemuselo by třeba být jasné, koho by policie musela informovat a koho už ne. Rezort ale připouští, že o změně je možné v budoucnu diskutovat. A dnes je Světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku ji mají podle odhadu oftalmologů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům s vlhkou formou pomáhají injekce přímo do oka.
13: Některé detaily prostě vypadávají. Musíte třeba tím okem pohnout, potom zase vidíte tou jinou částí ty sitnice.
16: Popisuje 66-letý Milan. Podle primáře oftalmologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Miroslava Fajta si lidé potíží často všimnou až ve chvíli, kdy už je významně zasažené také druhé oko.
17: Zpočátku pociťují pokřivení obrazu, vypadávání písmenek, nerovnosti, můžou vnímat poruchy barvocitu.
16: Nemoc může jednoduše odhalit i samovyšetření pomocí Amslerovy mřížky. Pokud ji člověk vidí rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno pracují silničáři za sjezdem na Humpolec na 93. kilometru. Projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 89. se zdržíte 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru. Pomalu se jede až na pražský okruh k Ořechu, zdržíte se asi 40 minut. Na pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandova. Je to zhruba na 35 minut a v Praze ve Vídeňské směrem z centra stále komplikuje provoz uvízlý nadrozměrný náklad pod železničním mostem za jižní spojkou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem a nejvyšší odpolední teploty od 16 do 25 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Ranní plus.
15: A to v 9 hodin a 8 minut. Dobrý den a dobrý poslech vám přejí Tomáš Pavlíček a Daniela Vrbová. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič míří do Pekingu na klíčová jednání s čínskými představiteli. Po měsících vyjednávání chce Evropská unie dosáhnout pokroku ve snižování obrovského obchodního deficitu s Čínou. Ten v průměru činí téměř 1 000 000 000 eur denně, tedy zhruba 25 miliard korun. Evropu zároveň trápí čínská omezení vývozu vzácných zemin a dalších kritických surovin. A téma už podrobněji probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trach. Zdeňko, dobrý den.
18: Dobré ráno.
15: Čím chce Maroš Šefčovič čínské představitele přesvědčit?
18: On bude dnes a zítra v Pekingu jednat mimo jiné s čínským ministrem obchodu Wangem Wenchaem a cílem je dosáhnout smírného řešení, aby Evropská unie nemusela přistoupit k nějakým jednostranným clům nebo omezováním dovozu, což by dál vyhrotilo ty vzájemné obchodní vztahy s Čínou a zřejmě by to vyprovokovalo také čínskou odvetu. Co se týče konkrétního zboží, tak hlavním tématem dnes podle všeho budou auta. Podle listu Financial Times Evropská komise Čínu požádala, aby dobrovolně omezila vývoz hybridních vozů do Evropy. Tento vývoz totiž v poslední době raketově stoupá. Nicméně Čína tento návrh zatím odmítla. Je to dlouhodobý problém, to dnešní Šefčovičovo jednání v Pekingu navazuje na měsíce a měsíce opakovaných schůzek a vyjednávání, která ale zatím nepřinesla žádný hmatatelný výsledek. Nicméně zdá se, že tentokrát už Evropská komise opravdu očekává konkrétní výsledky, které by mohla také příští týden týden představit lídrům států Evropské unie na summitu tady v Bruselu. Připomínám, že v zářijovém projevu o stavu unie tehdy šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že ta obchodní nerovnováha už skutečně dosáhla bodu zlomu a že 27 využije všech dostupných prostředků k tomu, aby vztahy s Čínou znovu vyvážila a dodala, že slova jsou dobrá, ale činy jsou lepší.
0: Zdeňko, ty jsi naznačila mírný optimismus. Přesto, pokud jednání Maroše Šefčoviče v Číně nepřinese dohodu, jaké nástroje má Evropská unie v záloze?
18: Unie podle, respektive Evropská komise, podle diplomatů zvažuje různá dočasná ochranná opatření, která by Číně umožnila vyvážet do Evropy jen omezený počet aut a na zbytek by se nad tuto kvótu by se tedy vztahovala vysoká cla. Já připomínám, že k podobnému kroku už Evropská unie přistoupila v roce 2024, když tehdy uvalila ochranná cla na dovoz čínských elektromobilů. Evropská unie má také k dispozici takzvaný nástroj proti ekonomickému nátlaku. Ten může v krajním případě umožnit omezit vzájemný obchod či přístup Číny na unijní trh. Unie ale musí v tomto případě nejprve prokázat, že Čína využívá obchod k politickému nátlaku. Samotný tedy obchodní deficit není jasné, jestli by byl dostatečný. Tento nástroj proti ekonomickému nátlaku je poměrně nový nástroj, platí od roku 2023, ale Evropská unie ho zatím ještě nikdy nepoužila.
0: A k tvrdým opatřením vůči Číně vyzvali Evropskou komisi tento týden také Německo a Francie ve společném dopise. Čím argumentují?
18: Ano, Berlín a Paříž v pondělí vyzvali Evropskou komisi, aby vytvořila nový nástroj, který by mohl být aktivovaný rychle a jednoduše a který by právě umožnil proti tomu obchodnímu deficitu s Čínou rázně zakročit a v podstatě zablokovat přístup některých čínských produktů na evropský trh. Oni v dopise mluví o tom, že masivní průmyslový šok postihuje odvětví, která jsou srdcem evropského průmyslového modelu a mají systémový význam a mezi tato odvětví řadí farmaceutické průmysl, letecký, automobilový či chemický průmysl.
0: Tak tolik zpravodajka Českého rozhlasu při evropských institucích Zdeňka Trachtová. Zdeňko, děkujeme.
18: Naslyšenou.
0: A nejen Paříž a Berlín doporučují tvrdší a důraznější postup vůči Číně. Europoslanci včera podpořili důraznější politiku Evropské unie vůči této zemi. Má podle nich kombinovat dialog s větší ochranou evropských zájmů. Více o tom si řekneme se sinologem Lukášem Zádrapou, vedoucím katedry sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak výrazná změna v postoji Evropské unie to je, to znamená větší kombinace dialogu, ale také důraz na ochranu evropských zájmů?
19: No, změna vypadá, že je to změna výrazná, ale jako podobná prohlášení už jsme slyšeli víckrát. Mě spíš osobně jaksi udivuje, že tohle přichází až teď po mnohých a mnohých letech, kdy vlastně se děje to, co se děje a je to věc, které vlastně ty evropské politické elity šly vstříc vlastně. Jo? Takže je
0: otázka... Myslíte, čím tomu šly vstříc?
19: No tím způsobem, jak se k Číně chovali, to jakým způsobem veškeré dějiny těch jako za posledních jako desetiletí ten vztah k Číně, vztahy s Čínou, ať obchodní, politické a tak dále, tak tím vším vlastně šli napřed tady tomu stavu, který teď máme a který samozřejmě není ideální, čili jakoby s podivem, že se probouzejí až teď, ale lepší někdy než nikdy. Já mám o tom své trošku pochybnosti, nakolik to nakonec opravdu, jak si bude uplatněno ty politiky, které se připravují, protože Evropa je vlastně pro čínským vlivem do značné míry promořená, ale třeba se mýlím a nakonec se věci budou hýbat správným směrem.
0: To znamená, vy říkáte, že jsou na místě obavy, že je to pouze další z řady prohlášení. Ty praktické důsledky ale mohou být nějaké? Má Evropská unie v tuto chvíli na Čínu nějaké páky?
19: No tak představte si, že teprve od roku 2023 máme tady nějaký nástroj, který ale ještě nebyl uplatněn a musí se zjišťovat, jestli Čína náhodou nevyužívá nějaké nekalé praktiky, tak to je absurdní situace, to je popsáno prostě horem dolem, na to jsou tisíce stránek studií, je možno, je to úplně očividné a my se začneme bavit v roce 2026, jestli náhodou bychom neměli nějakým způsobem chránit svůj trh, tak to je vlastně jako velice, velice zvláštní situace. Ty nástroje, to samozřejmě musí vědět hlavně ekonomové v tomto případě asi, ale pravděpodobně jakoby ta nejrychlejší opatření, která můžou mít dopad na ten a zlepšit ten deficit, tak nejspíš budou asi ochranářská, ale obecně vlastně je třeba si uvědomit, že Čína jako z principu není žádný partner, je to vlastně
0: soupeř
19: systémový rival a v zásadě se dá říct vlastně jako náš nejnebezpečnější nepřítel, který zároveň tuhle tu chvíli vlastně má pod sebou Rusko, kterému umožňuje a dost možná mu i vlastně nařizuje pokračovat ve velké evropské válce. To znamená, jako bavit se o tom, jestli Čína náhodou nepoužívá ten obchod jako součást svého politického vlivu a jestli je vlastně spravedlivý vůbec ten obchod. My si tady hrajeme na nějaký volný trh a tak dále, ale to je úplně vlastně nesmyslné, protože Čína to není žádná tržní ekonomika a není to žádná férová konkurence. To znamená to, že se to jako nechalo zajít až tak daleko, to je prostě za mě jasná hloupost evropských politiků a v tomhle tom směru asi...
0: Pane Zavrapo, ano.
19: Ano.
0: Dokončete myšlenku, já se vás chci ještě k tomu zeptat.
19: No, chtěl jsem říct, že v tomhle tom směru asi si můžeme jako ne ve všem, ale se všemi problémy, které jsou s Trumpovskou Amerikou, no tak podívat se prostě, jak to dělá ten nátlak a jakkoliv nevíme, jak to bude úspěšné, ale prostě asi není možné dělat nic jiného, než se snažit prostě politickým způsobem, tak jak to dělá Čína, i my politicky chránit vlastní hospodářství. To znamená, to jsou pravděpodobně cla a všechny další podobné tokové nástroje.
0: Europoslanci včera při té debatě zmiňovali také politickou svobodu nebo téma porušování lidských práv, že se to tady vytratilo z té agendy, ale Evropská unie by to mohla v jednáních s Čínou opět zvednout. Pomohlo by to?
19: To jsou jako, to má dvě polohy. Tak jedna věc je, že... Jako je samozřejmě jakoby cynismus, že to úplně vypadlo ze všech těch, nebo vytrácí se tady to téma, když my si v Evropě teda jaksi hrajeme na to, že klademe na tyhle ty věci důraz a že to chápeme jako univerzální hodnoty. Samozřejmě Čína je totalitní země, je to genocidní režim, je to revizionistická agresivní mocnost a my bychom k ní tak, která má vůči nám jaksi nepřátelské záměry a my bychom z toho měli vycházet. Jo, a teď, takže na jedné straně my můžeme jak si mluvit o lidských právech a tak dále, ale zároveň jak si, když nebudeme dělat nic jak si proti tomu, tak jsou to pořád jenom ta nekonečná prohlášení a mezi tím budeme se snažit obchodovat a jak si dělat teda, že jsme, jo, hrát na tuší spolupráci s tokovým režimem, že to nikoho jako nenapadne, že to není úplně v pořádku, tak prostě to stejně nebude mít asi žádný účinek. To je vlastně jako v tom celkovém kontextu je to jenom jedna stránka toho celého průšvihu s Čínou, jo.
0: Vysvětluje synolog Lukáš Zádrapa, vedoucí katedry synologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Děkujeme za váš pohled.
19: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
10: A teď několik čerstvých zpráv. Husinecká nádrž se dnes dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku vyschl. Maloobchodní tržby v Česku v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3% z revidovaných 5,1%. V červenci meziměsíčně stouply o 0,2%, uvedl Český statistický úřad. A pobřeží Spojených států míří bouře Isaias, první hurikán letošní sezony v Atlantiku. Meteorologové varují před vydatnými dešti a přívalovými povodněmi.
0: Silničáři na dálnici D2 u Brna zavádí další opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu. Na příjezdu do města technici instalují úsekové měření rychlosti. Vyžádala si to policie kvůli přestavbě dálniční křižovatky D1 a D2. Víc teď řekne náš reportér Tomáš Kremer. Dobrý den.
2: Hezký den, řidiče pohlídají kamery jen při příjezdu od Bratislavy do Brna. Ten měřený úsek začíná u sjezdu na Blučinu, tedy na 11. kilometru dálnice D2 a končí prakticky před křížením s D1. Povolená rychlost se tam bude a může měnit v závislosti na hustotě dopravy, takže bude platit vždy taková rychlost, kterou řidiči uvidí na proměnlivých značkách. Někdy tam bude stovka, někdy třeba 80. Přestože si řidiči už teď těch kamer všímají nebo vnímají varovné dopravní značky, celé zařízení je zatím nicméně ve zkušebním provozu. Ředitelství silnic a dálnic ho chce zprovoznit nejpozději v listopadu, tak aby vše začalo skutečně fungovat a hříšníkům chodili pokuty.
0: Proč silničáři tohle opatření zavádějí?
2: Je to na žádost policie, která na dálnici D2 před Brnem řešila několik vážných nehod, a to právě v úseku mezi 11. kilometrem a křižovatkou s D1. Třeba v srpnu narazilo osobní auto do kamionu a vážně se zranila žena s dítětem. V červenci se těžce zranil řidič při srážce kamionu s dodávkou a velmi tragický byl červen, kdy se nejprve v jeden den staly dvě tragické nehody se dvěma mrtvými a zhruba o týden později pak zemřeli další dva řidiči při srážce kamionu.
0: Tomáši, jak dlouho ještě omezení na křižovatce dálnic D2 a D1 potrvá?
2: Rekonstrukce té dosud nejvytíženější čtyřpruhové dálniční křižovatky v Česku potrvá ještě příští rok, hotová má být na jeho konci. Silničáři to křížení kompletně přestavují do úplně jiného tvaru právě kvůli rozšiřování dálnice D1 u Brna na 6 pruhů, což znamená denně problémy pro 10 000 aut, které stojí v kolonách na D1 i na D2. Řidiči si teď navíc zvykají na nový dopravní režim, protože o tom předešlém víkendu silničáři zavřeli nájezd z D2 na D1 ve směru na Ostravu, ale zároveň s tím otevřeli rampu pro sjíždí, které auta

0: našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uzovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelstva. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Za 5 minut bude 9:30. My už jsme tu dnes mluvili o Nobelově ceně za literaturu a teď pro vás máme literaturu z jiné perspektivy, besedy s autory a překladateli, výstavy, autogramiády, promítání filmů. I to patří k doprovodnému programu největšího knižního veletrhu na světě, jehož 78. ročník dnes třetím dnem pokračuje ve Frankfurtu nad Mohanem. Česká literatura se dnes přesune i mimo areál frankfurtského výstaviště, třeba na autorská čtení do kaváren. Jaký zájem je o program českého čestného hostování na letošním veletrhu? I to sleduje přímo ve Frankfurtu naše reportérka Kateřina Svátková. Dobré ráno, Katko.
6: Dobré ráno.
5: Když se ohledneme za tím včerejším programem, tak co ve Frankfurtu mělo největší úspěch?
6: Tak ten úspěch se podle mě tady dá měřit jen velmi relativně, ale pokud by to bylo třeba počtem diváků, návštěvníků, mediálním zájmem, hlasitým potleskem, pak by to bylo asi vystoupení Gisele Pelicot, autorky knihy Oda na život. My jsme o ní hodně vysílali, o téhle ženě. Je to žena, která přežila vlastně obří o domácí násilí sexuální a napsala o tom knihu právě Oda na život a teď o svém příběhu mluví veřejně a stala se z ní vlastně jedna z takových ženských hrdinek tady, nejen tady, ale třeba zpravodajský portál Tagesschau v jedné z glos právě Gisele Pelicot vyzdvihl jako největší ikonu z těch statečných žen a hned vedle ní postavil Radku Denemarkovou právě proto, jak se vyjádřila na úvodním ceremoniálu. Je to tady ročník silný žen a další. Takovou bude možná dnes, o to bude asi velký zájem, čerstvá držitelka německé literární ceny Bajzar Šida.
5: No kromě českého pavilonu, kde prakticky od rána do večera běží debaty a to autorská čtení, se včera otevřel i český stánek. Jaké jsou na jeho podobu ohlasy?
6: Je to místo, které má být především užitečné, kromě toho, že má být hezké nebo nějakým způsobem originální. Je to místo, kde se setkávají literární agenti, nakladatelé, kde se jedná o smlouvách na překlady, o smlouvách na práva. A je to vlastně místo, které je trošku bokem od toho českého pavilonu, který je opravdu designový, ale ten český stánek připomíná vlastně motto letošního ročníku, které je Česko země na pobřeží a připomíná takové lodní kontejnery vlastně. Klade se tady velký důraz a je to jeden z velkých úkolů právě toho celého projektu Czechia 2026, aby vzniklo co nejvíc českých překladů z češtiny do cizích jazyků. Měl by tomu pomoct i vlastně organizace, která je navázaná

0: Dana na svět knihy, takzvaný středo- a východoevropské sdružení literárních agentů, nakladatelů, expertů. Ti tady měli včera třeba prezentaci. Hodně se tady debatuje v angličtině, v němčině. Mně se podařilo právě u toho stánku zachytit jednu zvláštní osobnost finského literárního provozu, Susanu Rety, která je vydavatelkou české literatury ve Finsku právě.
1: Já to mám strašně ráda a já to říkám jako Finka, protože my máme tak strašně ráda takové minimalistické věci. Jo. A já taky, když mám knižní veletrh v Helsinkách, já taky mám paletový nábytek.
0: Tak to, takhle Susana Réty komentovala vlastně tu podobu toho, jak to vypadá. A ona sama je velkou propagátorkou české literatury ve Finsku, sama i překládá a vydává třeba knihy Kateřiny Tučkové, Miloše Urbana nebo Aleny Mornštajnové.
2: Tak si její jméno určitě zapamatujeme a případně, až se bude něco dít ve Finsku, tak ji rádi zavoláme. No ale na tom dnešním programu vystoupí třeba Jáchym Topol, Radka Dedemarková, kterou jsme už zmiňovali, nebo Dora Kaprálová, což jsou jména, která zná i německé publikum. Jak se na tak velkém veletrhu hledají nová jména?
0: Profesionálové jsou tady v jednom běhu, je tady spousta domluvených schůzek a vlastně snaží se i na základě nějakého mediálního ohlasu získat případně tipy na to, co vydat, když to vezmu na ten náš český literární trh, tak to, co by mohlo zasáhnout co největší počet čtenářů. A hodně se tady klade důraz vlastně na to, abychom nepřestali umět číst vlastně, což podtrhují všichni, včetně ředitele veletrhu Jürgena Bosse nebo předseda Svazu německých nakladatelů a knihkupců Sebastian Gugolc.
2: My jsme už zmínili, že čeští autoři se dnes přesunou i mimo areál výstaviště. Chodí lidi za konkrétním programem, anebo se na takováhle čtení chodí třeba i naslepo?
0: Chodí se i naslepo, ale většinou jsou to malé kavárny, takže si lidé vybírají přesně to, co by je zajímalo. Dneska se do těch kaváren dostane třeba Marek Torčík, Petr Hruška, Eli Beneš, to jsou velká jména, která i tady docela dobře znějí. A zviditelnění české literatury i na základě tohoto programu se podle organizátorů ze strany frankfurtského veletrhu daří.
2: Z dějiště frankfurtského knižního veletrhu se přihlásila reportérka Kateřina Svátková. Děkuji, měj se hezky.
0: Díky, hezký den všem.
3: A touto literární pozvánkou končíme dnešní Ranní plus s datem 8. října. Za pozornost děkuji.
2: Tomáš Pavlíček.
3: A Daniela Vrbová. Teď už zprávy. Bylo 9:30.
4: Český rozhlas plus. Zprávy.
5: Záchranáři z trosek výškového domu v ukrajinských Prilukách vytáhli další dvě těla. Ruská raketa včera zasáhla dům, který se po nárazu téměř celý zřítil. Úder nepřežilo nejméně 22 lidí, včetně 5 dětí. Více než 50 lidí je zraněných. Dalších 10 civilistů zemřelo při bombardování Kyjeva, Kremenčuku a dalších ukrajinských měst. Armády obou zemí v posledních měsících zintenzivnily vzdušné údery na cíle v Týlu. Ukrajina se potýká s nedostatkem střel, které jsou schopné ničit ruské balistické rakety. O jejich dodávky Kyjev žádá spojence. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. A část voličů bude vybírat taky senátory. Letos končí mandát 1/3 z nich a volit můžou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách a případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Husinecká nádrž na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Vyschla jako první v Česku, informovala o tom ředitel závodu Horní Vltava pod vodí Vltavy Jiří Baloun. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. V zásobním prostoru už není žádná voda, nádrž teď bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Prostor, kde se voda drží trvale, je podle Balouna zatím naplněný. Se suchem se potýkají i další místa na jihu Čech. Vodohospodáři například snižují odtok z přehrady Římov. Stav nedostatku vody je vyhlášený i ve Středočeském kraji. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič bude v Pekingu usilovat o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou. Ten denně narůstá v přepočtu asi o 25 miliard korun. Mezi dalšími tématy jednání bude taky přístup evropských firem na čínský trh nebo čínská omezení exportu vzácných zemin, na kterých evropský průmysl závisí. Včera europoslanci podpořili důraznější unijní politiku vůči Pekingu. Podle příslušného dokumentu by Evropská unie měla ve vztazích s Čínou víc chránit svoje zájmy. Dálnici D1 z Prahy na Brno pracují silničáři za sjezdem na Humpolec na 93. kilometru. Projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 89. kilometru se zdržíte kolem čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony před sjezdem na Rudnou na 7. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržíte se 35 až 40 minut. Na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště. Od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandova pojedete asi půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 25 stupňů. Tolik zprávy, teď už začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
4: Rozdíly mezi úhradami za stejnou péči v různých nemocnicích by se měly zmenšovat. Regionální nemocnice to vítají, velké nemocnice mají výhrady. Nedohodli se proto zatím s pojišťovnami na úhradách pro příští rok. O jejich konečné podobě teď jednají s ministerstvem, které je stanoví úhradovou vyhláškou. A ve zdravotnictví se odehrává ještě jedna důležitá změna. Nejnáročnější operace se mají dál přesouvat do specializovaných center, jaká jsou typicky ve fakultních nemocnicích. Co budou změny znamenat pro pacienty?
6: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty jsou předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel nemocnice Prachatice Michal Čarvaš, dobrý den.
7: Dobrý ráno.
4: A předseda Asociace nemocnic České republiky, ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové Aleš Herman, dobrý den.
8: Pozdrav pán Bůh.
4: A začněme od vás. Proč se nemá, pane řediteli, za stejný výkon platit v každé nemocnici stejně? Co by to navrhované srovnání podle vás znamenalo pro velké nemocnice?
8: Za prvé si musíme říct, že stejný výkon v různých nemocnicích má různé náklady. To znamená, ve velkých nemocnicích výkon, který je třeba operace žlučníku nebo operace kýlí slepého střeva, má vždycky větší náklady než operace v menších nemocnicích. Je to dáno tím, že příklad, když u nás začne služba, u nás slouží 6 chirurgů a další 5 kolegů je na telefonu různých odborností. Takže výkon, který je proveden ve službě, nemá náklady 2 chirurgů, ale 6 chirurgů ve službě plus 5 dalších lékařů v příslužbě. Takže ty náklady na ten výkon jsou mnohem vyšší, než když v nějaké jiné nemocnici slouží 2 chirurgové nebo 3 a ten výkon je tam proveden. To je
4: rozumím,
8: obecně.
4: Děkuju.
8: Čili nikdy nebudeme mít tak nízké náklady, jako dosáhnou malé nemocnice.
4: Já myslím, že to je jasné. Děkuju vám na úvod za odpověď. Pane řediteli Čarvaši, není toto odůvodnění právě toho faktu, že úhrady za stejné výkony se mezi jednotlivými nemocnicemi, mezi regionálními a těmi velkými fakultními liší?
7: Oni se liší, ale oni se liší třeba o dvojnásobek, takže jako my uznáváme, že některé v případech jsou vyšší náklady na těch centrových pracovištích a kdyby ten rozdíl byl, řekněme, do 10-20%, tak si myslím, že je adekvátní těmto změnám, ale ono v některých případech, třeba u těch interních hospitalizací, to bylo u spousty diagnóz 100% rozdíl. A u nás samozřejmě zase ve službě sice těch lékařů je méně, ale udělají i méně výkonů, takže oni mají víc času, kdy jsou na pohotovosti, kdy čekají na práci a kdy samozřejmě pojišťovna je neplatí a platí je ten provozovatel té nemocnice. Naproti tomu v těch velkých nemocnicích oni v těch službách vykonávají víc výkonů a logicky si na sebe nebo na část své mzdy jsou schopni si vydělat.
9: Pane řediteli Hermane, nejsou ty rozdíly v úhradách za stejný výkon tak velké, že už jsou možná těžko ospravedlnitelné?
8: Filozoficky jsme přijali to, že malé nemocnice historicky mají menší základní sazbu a z toho vyplývá, že mají menší úhrady. Proto jsme akceptovali, že v průběhu 3 let dojde k postupnému přiblížení těchto základních sazeb. Pokud říká Michal Čarváš, že je to až 100% rozdílu mezi těmi nemocnicemi v interních diagnózách, tak pokud jsem se díval na ty interní diagnózy, tak některé taky jsou výrazně nákladnější v našich centrálních nemocnicích s metodou léčby než v těch malých nemocnicích, ale to bychom zacházeli do podrobností a nechci to dále pitvat. Myslím si, že je relevantní, aby se ten rozdíl zmenšoval a je třeba ho napravit někdy v průběhu třeba 3 let, postupně přiblížit. Nicméně srovnání těch sazeb pokládám za ekonomicky špatné.
9: Takže vy říkáte, že ta změna se prosazuje příliš překotně, že by měla být pozvolnější.
8: No v rámci dohadovacího řízení jsme souhlasili, že ten rozdíl bude zhruba 100%, že naše navýšení úhrad bude zhruba polovina navýšení úhrad pro malé nemocnice. Toto se zopakuje 3 roky po sobě a tím dojde k přiblížení těch základních sazeb. To si myslím, že je správné a tak to by to mělo být. Podle návrhu úhradové vyhlášky, který jsme měli oponovat do 23.9., kdy jsme měli dát připomínky, byl ten rozdíl ale 7-násobný. To znamená, nám to vycházelo někde kolem 1% a pro malé nemocnice to bylo 6,9%. A to si myslím, že je velmi překotný rozdíl.
9: Pane řediteli Čarvaši, není teď ta změna, to narovnávání úhrad mezi vámi jakožto regionálními nemocnicemi a mezi velkými fakultními nemocnicemi příliš překotná? Neměl větší smysl ten původní pozvolný plán?
7: My jsme se na tom pozvolném plánu nedohodli ani s zdravotními pojišťovnami. Tam vznikla parciální dohoda mezi našimi nemocnicemi, těmi regionálními i soukromými a zdravotními pojišťovnami, kde jsme se dohodli na nějakém postupu zbližování. Ministerstvo to nějakým způsobem potom překlopilo do toho návrhu úhradové vyhlášky. On to jako ten nárůst je někde mezi 107-106% pro regionální nemocnici a 101% mezi pro ty fakultní nemocnicemi. Takže
9: možná nám jako vysvětlete, co to znamená, abychom se v těch číslech nestratili, jestli můžete prakticky ukázat.
7: Je to meziroční nárůst úhrad za tu hospitalizační péči, kde ano, v okamžiku, ale kdy ten rozdíl je řádově 30% a víc, tak pokud přiblížíme o 5%, tak to není tak z mého pohledu razantní a není to určitě likvidační pro fakultní nemocnice, to určitě jako není zájem likvidovat. Spíš je otázka toho, že pokud od nás v rámci té centralizace odchází ty diagnózy složité a velké případy do fakultních nemocnic, které jsou specializované na to, aby dělali tu centrovou vysoce specializovanou péči, tak je logické, že i ta motivace, která v té úhradové vyhlášce je, aby tu základní péči, kterou teďka budou mít hůře hrazenou, než měli v minulosti, přesouvali zase oni do těch okresních pracovišť, do těch regionálních nemocnic, kde se neuvolní kapacita a kde pacient může být ošetřen stejně kvalitně a dříve, protože ty čekací doby tam jsou menší.
9: Pánové, k centralizaci, to znamená k přesouvání těch nejnáročnějších operací z regionu do velkých nemocnic, bych se ještě samostatně rád dostal za pár minut, ale když teda teď na ni pan ředitel Čarvaš narazil, obracím se na vás, pane řediteli Hermane, nesouvisí to narovnávání úhrad za péči právě i s tou probíhající centralizací?
8: No to je věčný spor o tom, jak mají vypadat ty nemocnice, ale pokud vím, tak fakultní nemocnice není jenom centralizovaná, specializovaná nemocnice. Pokud budu mluvit o nemocnici v Olomouci, v Plzni, v Hradci Králové, co jsou fakultní nemocnice, můžeme říct i všeobecnou na Karlově náměstí, to jsou všechno nemocnice, které slouží jako normální městská a okresní nemocnice. V Hradci Králové je 100 000 obyvatel, okres má 160 000 obyvatel a pro tyto lidi jsme normální prvosledová nemocnice, která musí zajistit ošetření našich obyvatel. A pakliže je budeme posílat na výkony do menších nemocnic, které jsou kolem nás, a podotýkám, že jsou ve vzdálenosti 45 až 50 kilometrů od Hradce Králové, tak je to spíše otázka pro politiky, aby vysvětlili občanům města okresu, že budou na tyto výkony jezdit 50 kilometrů z Hradce, když nemocnici tady mají uprostřed města. To je jako opravdu zvláštní. A za druhé, není možné, když by nám vypadly všechny malé výkony a my budeme dělat jen ty specializované, tak nás to neuživí. Protože těch specializovaných výkonů je zase menší počet. Máme to spočítáno, narůst platby za ty specializované výkony by musel narůst 3x až 5x, aby vyrovnal ztrátu těch malých výkonů, protože těch specializovaných výkonů jsou desítky, někdy stovky, ale těch malých výkonů jsou tisíce.
9: Tak prosím, ať se zase nestratíme v těch číslech, byť samozřejmě chápu, pánové ředitelé, že musíte se na čísla právě odvolávat, tak podle všeho už jsme se přesunuli k otázce centralizace těch nejnáročnějších operací. Pane řediteli Čarvaši, uznáváte to, na co tady teď narazil váš pan kolega, že fakultní nemocnice, ty velké nemocnice ve městech, budou muset dál poskytovat i tu běžnou péči, kterou poskytujete vy u vás v regionech, a že není zkrátka možné na nich nechat jenom tu péči specializovanou?
7: Určitě, takhle to nebylo řečeno ani myšleno. Oni, když se vezme třeba Prahu, tak tam samozřejmě není standardní okresní nemocnice, která by vyřizovala tu všeobecnou základní péči, takže všechny fakultní, nebo většina fakultních nemocnic vlastně plní tu funkci zároveň těch nemocnic toho základního typu. Takže a i z hlediska vzdělávání lékařů, samozřejmě oni musí dělat i tu základní péči, ale v okamžiku, kdy v té základní péči mají významně vyšší náklady, tak samozřejmě i z hlediska jako systému je prostě výhodnější tu péči dělat v těch menších regionálních pracovištích, kde ty náklady jsou menší, těch výkonů se za stejný objem peněz může udělat víc, ale rozhodně jsem tím jako nemyslel, že by fakultní nemocnice nebo velká krajská nemocnice neměla dělat základní péči. Určitě ano, určitě ji dělat bude, jednak tam má dostatek pacientů, jednak bude tam na ní vychovávat lékaře, stejně jako to děláme my.
9: Rozumím.
7: Ale samozřejmě pokud mají na některé výkony čekací doby třeba 6 nebo 7 měsíců a v těch regionálních pracovištích jsou čekací doby měsíc až dva, tak ten pacient prostě může dostat tu nabídku, že ten žlučník mu otoperují třeba v Prachaticích a má možnost tam za tím plánovaným výkonem jet.
9: Pane řediteli Hermane, tak váš pan kolega vůbec nepopírá, že u vás ve fakultních nemocnicích nadále i po té centralizaci specializované péče musíte poskytovat i péči základní, která se běžně poskytuje v regionech, ale říká, že by dávalo smysl na druhé straně část té základní péče potom zase přesunout do regionu. Vám to smysl nedává?
8: No, já myslím, že zaprvé Michal přiznal teď před chvílí, že my máme vyšší náklady, než oni mají vyšší náklady, to mě velmi těší. Za druhé je jasné, že my nemůžeme rezignovat na tu v uvozovkách běžnou péči. A to, co říkám, má pravdu, oni mají kratší čekací doby a my to rozhodně budeme pacientům doporučovat. Ale to znamená, že ten pacient se musí rozhodnout, jestli pojede 50 kilometrů z města nebo nepojede. Ale to já si netroufám odhadnout, jaká bude volba těch pacientů. Jo? Ale to stále neospravedlňuje jako propastné rozdíly na příští rok, které nám byly navrženy v tom návrhu úhradové vyhlášky, a my jsme na to teda dávali připomínky. Na to a já doufám, že ty připomínky ministerstvo zohlední, protože si myslím, že je to správce nemocnic, který má rozhled a ví, že se to musí dít postupnějším způsobem, a včetně zdravotních pojišťoven. Takže ano, my se v podstatě shodneme, kompromis ano, u nás se bude zmenšovat ta péče plánovaná a budeme to navrhovat pacientům, aby chodili do nemocnic v kraji, které mají nižší čekací dobu, kratší čekací dobu, ale nemůžeme to těm pacientům zakázat, kdyby chtěli být u nás.
9: Pane řediteli Čarvaši, tak zdá se, že se shodujete s vaším panem kolegou přinejmenším částečně?
7: Částečně se shodujeme, já samozřejmě jako nesouhlasím s tím, aby to tempo se nějakým způsobem zmenšovalo. Já si myslím, že v tomhletom tempu je potřeba jet minimálně 3 roky, možná i 5, abychom nějakým způsobem srovnali ty rozdíly, které tady historicky jsou. Které
9: v tempu
7: se...
9: tedy zmenšování těch rozdílů v úhradách za stejnou péči v různých nemocnicích.
7: Těch rozdílů, tak jak se děje v návrhu vyhlášky, protože ty rozdíly, které tady narostly za poslední 4 roky, když byl nám ministrem pan profesor Válek, tak narostly do takových výšin, které jsou dneska těžko ospravedlitelné, a i ty regionální nemocnice mají vysoké náklady a dneska ty úhrady v řadě diagnóz jsou významně nižší, než jsou reálné náklady, které na tu péči máme. A pak to musí dofinancovávat státní, respektive krajské samosprávy nebo města, a pak ta péče je logicky státová a státová být ji neměla.
9: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel nemocnice Prachatice Michal Čarvaš, a předseda Asociace nemocnic České republiky, ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové Aleš Herman.
6: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Pánové, zaměřme se tedy teď zvláště na tu už probíhající centralizaci zdravotní péče, to znamená na ten pokračující přesun těch nejnáročnějších operačních výkonů z regionu směrem do nemocnic velkých, třeba právě typicky fakultních, ve které působíte vy, pane řediteli Hermane. Probíhá ta centralizace z vašeho pohledu zatím dobře? Funguje?
8: No, to je správná otázka. Centralizace teď měla proběhnout na operaci hepatobiliární oblasti, to jsou nádory slinivky, jater a okolí. A my jsme na to byli připraveni, pan ministr nám zadal úkoly, pan doktor Hauer, který to měl na starosti také, my jsme se na to velmi pečlivě chystali několik týdnů. Všechno je nachystáno, zařízeno, uděláno. A do našeho regionu měl spadat pro tuto centrální oblast region Pardubického kraje, a já jsem se dověděl a dneska za pár hodin jedu za panem generálním ředitelem do Pardubic. Jsem se dověděl, že Pardubice jsou v soudním sporu s naším ministerstvem a do doby vyřešení soudního sporu na tuto centralizaci nebudou reflektovat a budou pokračovat dál po své linii. Čili když jste se ptal na to, jak funguje, tak my jsme plně připraveni, připravili jsme vše. Já jsem panu řediteli na to napsal přesný dopis, dneska to probereme všechno, jak bychom to udělali. Nicméně mi sdělil, že oni na to zatím reflektovat nebudou, což mě velmi mrzí, protože jsme na tom hodně odpracovali a v tuto chvíli se zdá, že ta centralizace minimálně v našem regionu, který nám měl spadnout, tedy Pardubický kraj, tak zatím neproběhne a teď je otázka, jak to bude probíhat dále.
9: Pane řediteli Čarvaši, připustil byste, že centralizace na některých místech může drhnout?
7: Tak tuhle tu informaci třeba z Pardubického kraje já teď slyším poprvé. Na druhou stranu já třeba zkušenosti z našeho Jihočeského kraje, tak tady ta centralizace jako funguje docela přirozeně, docela dobře. My tyhle ty specializované výkony posíláme do Budějovic, do specializovaného pracoviště centra.
9: A nemáte s tím problém u vás v Prachaticích?
7: Nemáme s tím problém, ne. Nemáme s tím problém ani v Prachaticích, ani ve Strakonicích, ani v Krumlově, ani v dalších jihočeských nemocnicích. My jsme se tady jakoby domluvili. A u nás jako ten systém jako funguje a možná je to tím, že jsme všechny krajské nemocnice, máme jedno vedení ale nicméně tenhle ten problém, co je v Pardubicích, tak ten slyším teďka poprvé.
9: Na druhé straně ale, pane řediteli Čarvaši, pokud vím, tak vy konkrétně máte výhrady k tomu, které všechny operace by se měly dál přesouvat do velkých nemocnic, do velkých specializovaných center?
7: Ano, my jsme jako Asociace českých moravských nemocnic měli výhrady k té výzvě na onkourologii, kde v podstatě se přesouvaly všechny výkony, nejenom ty, kterých se dělají stovky v rámci republiky, v rámci roku, ale i těch, kterých se dělají tisíce, jako byly operace na prostatě a ledvinách, a tam jsme navrhovali, aby tyhle ty výkony zůstaly v těch vyšších regionálních pracovištích, aby vznikly takzvaná centra druhého typu, která tyhle ty výkony budou moci dělat, a samozřejmě tyhle ty centra by posílali výkony na rektu a další specializované výkony do těch velkých center, do fakultních nemocnic, ale tyhle ty středně těžké výkony by dělali, poněvadž je na to dneska v podstatě nastavený vzdělávací systém, a v okamžiku, kdyby přestali tyhle ty výkony dělat, tak nebudou moci vzdělávat mladé lékaře. Mladí lékaři by u nich nemohli dojít k atestaci a logicky by neměli zájem tam pracovat a nastoupit a ten obor jako takový by tam skončil.
9: Pane ředitel Hermane, co říkáte na tento námět? Nedávalo by smysl, aby vaším panem kolegou zmíněné operace ledvin a prostaty zůstaly v regionech, dál byly ve větším množství prováděny v těch centrech druhého typu nebo v centrech nižší úrovně?
8: To je otázka, jak teda myslíte důslednost té centralizace. My jsme naprosto rezignovali na operace jícnu, které jsme akceptovali, že budou dělat dvě nebo tři pracoviště v republice, a nemáme s tím problém, a předáváme pacienty z fakultní nemocnice Hradec do fakultní nemocnice Motol, protože to tam dělají.
9: Takže promiňte, jenom pro vysvětlení, jestli tomu správně rozumím, teď vlastně popisujete centralizaci, která je směrem od vás, jakožto fakultní nemocnice.
8: Ano, ano.
9: Hradci směrem do Prahy.
8: Přesně tak, jako chci říct, že my akceptujeme, že je to obousměrný proces, nikoliv jenom od nás, od malých nemocnic k nám, ale i my jsme akceptovali, že počet výkonů tohoto typu v naší nemocnici je nízký a budeme to dávat tam, kde to dělají. A to je analogie k tomu, co jste se ptal, že je spočítáno, že ta velká centra, která na to budou vybavená, mají na to operační týmy, ten rozdíl v té operativě. Jenom na okraji říkám, plánovaná operativa té onkourologie se plánuje někdy za 3 roky, takže teď ještě je jako hodně povíků pro nic, protože to má nastat někdy v roce 2029-2030, ale je spočítáno, že ty výkony ty centra pojmou. Takže pokud pan ministr rozhodl, že tu centralizaci chce uplatnit, tak já jsem s tím plně v souladu a myslím si, že bychom to měli dodržet, protože těch oblastí, kde se má centralizovat, je více. My se na to připravíme, my to uděláme a bude to všechno fungovat. A pak si musíme říct, jako, kde je ta úloha. Samozřejmě to, co říká Michal Čarvaš o tom vzdělávání, pan ministr, když jsme spolu hovořili, předloží novelu zákona o vzdělávání lékařů, tak aby lékaři se mohli vzdělávat i na menších nemocnicích, a ta bude změna vzdělávání. A když se hovoří o těch lékařích, tak já jsem teď ve státnicové komisi, protože jsem v kolegiu děkana zkoušel se mediky, tak vím, že z ročníku jde 1800 lékařů v této každý rok. My víme, do velkých nemocnic přijde asi 300 až 400 těchto nových kolegů. Řekněme, že nějaké procento, je tam velké procento slovenských kolegů a ukrajinských kolegů a kolegyň, ano. Tak řekněme, že 400 těchto kolegů nenastoupí v České republice a zbývá 1000 kolegů, který nemůžou jít nikam jinam, než do jiných nemocnic, dobře, než jsou fakultní.
9: Takže
8: musí někde nastoupit.
9: Pane řediteli Čarvaši, nestavíte se vlastně tím svým postojem, když říkáte, nechte nám v regionech operace ledvin a prostaty, proti celému tomu systému a smyslu té probíhající centralizace, to za prvé, a za druhé, jestli byste uznal, že na to vzdělávání, které vy jste tady podstrhoval, se myslí?
7: Ano, na vzdělávání se myslí, nějaká ta novela je v plánu ministerstva a určitě je potřeba, aby byla. My jsme na ní apelovali už u předchozího vedení ministerstva, ale nedošlo k tomu, takže jsme rádi, že pan ministr k tomu teďka přistupuje aktivně a že tu novelu chystá. Co se týká té centralizace, tak myslím si, že tam nejsme ve spoju. Tam Aleš to správně popsal, že ta centralizace se týká všech nemocnic, nejenom těch regionálních směrem do centra, ale i těch velkých nemocnic, že některé ty výkony se opravdu sousedí třeba do 3-4 pracovišť v rámci celé České republiky, takže i z těch velkých pracovišť, jako je Hradec Králové fakultka nebo třeba krajská nemocnice v Budějovicích, se některé výkony prostě posílají třeba do Motola.
9: Promiňte, nebo... moc se omlouvám, že vás přerušu, nemáme už moc času, tak ať je to úplně jasné na závěr. Vám se ovšem nelíbí to, že byste se měli ve velkém vzdávat operací ledvin a prostaty?
7: My se nechceme vzdávat těch operací, které děláme vyšší desítky nebo i stovky na těch pracovištích, kde ty týmy jsou na to sehrané, kde třeba v některých nemocnicích si pro tenhle typ operací pořídili i robota a provádějí ho vlastně robotickou chirurgií, a v okamžiku, kdy tyhle ty investice by vlastně byly zmazené, v okamžiku, kdyby ty výkony přestaly dělat, protože je pořizovali vlastně ze souhlasem ministerstva zdravotnictví, byl pořizován ten přístroj, ten robotický systém, a teď v podstatě by neměl uplatnění, takže my chceme, aby ty věci, které byly nějakým způsobem rozhodnuty a na základě toho byly realizovány investice a byl postaven nějaký tým, který se tam cvičil v těch operacích a dělá jich třeba 80-100 za rok, tak aby v té práci mohl pokračovat.
9: Pane ředitel Hermane, vaše stručná, velmi stručná reakce na závěr. Nehrozí, že v důsledku centralizace určité investice třeba právě do toho nemocničního vybavení v regionech přijdou vniveč?
8: Ale to je rozhodnutí managementu těch nemocnic. Ministerstvo o ničem nerozhodovalo, ministerstvo pouze schválilo, když o to požádali, že si to můžou koupit, ale každý ředitel musí počítat business case a ziskovost svého pracoviště a musí vědět, jestli se mu to vyplatí koupit nebo nevyplatí. 100 výkonů na robotu je hrubě prodělečné, my děláme na robotu skoro 450 až 500 ročně. To znamená 100 až 200 výkonů by se tam dělat nemělo, je to málo. Děkuji. A je to úvaha toho daného ředitele. A je to jako ekonomická rozvoha, jak to udělá. Čili já si myslím, že ty kolegové, pokud by chtěli, se nemocnic můžou nastoupit u nás do těch center a můžou dělat ty specializované výkony v nějakém rozsahu. Není vůbec problém. Děkuju. Myslím si, že ekonomicky to nedává na těch malých nemocnicích smysl.
9: Takový je pohled předsedy Asociace nemocnic České republiky, ředitele fakultní nemocnice Hradec Králové Aleše Hermana, který v dnešním Pro a proti diskutoval s předsedou Asociace českých a moravských nemocnic, ředitelem nemocnice Prachatice Michalem Čarvašem. Pánové ředitelé, děkuji vám oběma za váš čas.
8: S pánem Bohem.
7: Děkuji taky, hezký den.
9: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
10: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
11: 10 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Přehrada Husinice na Prachaticku vyschla jako první v Česku. Eurokomisař Ševčovič bude v Pekingu jednat o vyrovnání obchodního deficitu. A britský konzulát v Jeruzalémě končí činnost kvůli plánovaným sankcím Británie na osady na okupovaném západním břehu. Zprávy a Martin Matějka. Husinická nádrž na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu, vyschla jako první v Česku. Informoval o tom ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. V zásobním prostoru už není žádná voda. Nádrž teď bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. A prostor, kde se voda drží trvale, je podle Balouna zatím naplněný. Se suchem se potýkají i další místa na jihu Čech. Vodohospodáři třeba snižují odtok z přehrady Římov. Stav nedostatku vody je vyhlášený i ve středu Českém kraji. Eurokomisař pro obchod Maroš Ševčovič míří do Pekingu na schůzku s čínským ministrem obchodu Wangem Wenchaem. Usilovat bude znovu o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou, který denně narůstá asi o miliardu eur, tedy v přepočtu 25 miliard korun.
11: Tématem schůzky je také přístup evropských firem na čínský trh a čínská omezení exportu vzácných zemin, na kterých je evropský průmysl silně závislý. Evropská komise navrhla, aby Čína dobrovolně omezila vývoz plug-in hybridů do Evropy. Peking ale tento návrh zatím odmítl. Pro případ, že se nepodaří dohodnout dobrovolné řešení, komise zvažuje ochranná opatření, například dovozní kvóty a cla. K rázného postupu vůči Číně tento týden Evropskou komisi vyzvalo Německo a Francie. Ve společném dopise. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Britský konzulát v Jeruzalémě dnes ukončuje činnost, oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. 20 britským diplomatům, včetně generálního konzula, končí diplomatické pověření a musí opustit zemi. Jde o reakci na britské sankce týkající se izraelských osad na okupovaném západním břehu Jordánu. A konzulát zůstane pro veřejnost zavřený a bude fungovat v omezeném režimu. A Británie proti kroku neplánuje žádná odvetná opatření. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
12: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
5: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno pracují silničáři za sjezdem na Humpolec na 93. kilometru. Projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 89. se zdržíte kolem čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do nesouvislé kolony za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh a k Ořechu zdržíte se kolem půl hodiny. A další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo, na západě Čech během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší odpolední teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
13: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
14: Premiér Andrej Babiš se sešel se zástupci CIA a dozvěděl se podrobnosti o hrozbách z Ruska.
15: Varování CIA rozhýbalo Pavla i Babiše, píše deník N.
16: Rostou obavy z možného ruského útoku proti některé z evropských zemí.
17: S prezidentem jsem jednal o krocích v případě ruského útoku, řekl Babiš serveru deník CZ.
18: Aktuálními hrozbami by se měla zabývat 20. října i Bezpečnostní rada státu.
13: CIA varovala Česko. Před čím konkrétně? Babiš a Pavel to budou řešit na Bezpečnostní radě státu. O čem nakonec rozhodnou a jak jsme připraveni na případnou ruskou agresi? Ptám se Tomáše Pojara, bývalého poradce pro národní bezpečnost vlády expremiéra Petra Fialy z ODS. Dnes je čtvrtek, 8. října. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
19: Dobrý den.
13: Za jak závažné považujete to bezpečnostní varování CIA prezidentovi a premiérovi České republiky? V září se s nimi sešel zástupce americké zpravodajské služby přímo v Praze.
19: Tak já nevím, jestli to je závažné, ale každopádně to byl velmi důležitý a jasný signál ze strany CIA, respektive ze strany Spojených států, kdy chtěli upozornit českou stranu, českého prezidenta, českého premiéra na to, co se děje a že situace tedy není jednoduchá.
13: Vyvolala teda ta návštěva CIA v Česku třeba v bezpečnostních kruzích znepokojení? Jak velké případně?
19: Já myslím, že nevyvolala znepokojení. Já myslím, že ta návštěva byla o tom upozornit i současnou vládu, že prostě situace je do určité míry vážná, respektive, že není prostě dobré ji podceňovat a že musíme společně se spojenci pracovat na tom, abychom žili nadále jako v bezpečí a musíme něco dělat a musíme se snažit. Takže to si myslím, že nebyl vzkaz do veřejnosti, nebyl to ani vzkaz do bezpečnostní komunity, protože myslím, že ty lidé z bezpečnostní komunity si to uvědomují. ale byl to vzkaz prostě jako české politické reprezentace, tak to bych to četl.
20: A to, že někdo ze CIA přijede do Prahy a setká se s prezidentem a premiérem, to se děje běžně, nebo je to výjimečné, ta schůzka, která se odehrála v září?
19: Běžně se to neděje, ale tu a tam se to stane. Tady to bylo velmi cíleně s ohledem na novou českou, tedy vládu, novou českou politickou reprezentaci. Myslím si, že to bylo poprvé tedy v rámci mandátu této české vlády vzešle z posledních voleb.
20: To znamená, že vy jako bývalý národně bezpečnostní poradce bývalé vlády Petra Fialy z ODS, ten na takové schůzce v minulosti taky byl?
19: Tak já jsem na takové schůzce byl a já jsem sám měl tu možnost hovořit několikrát, jednat několikrát i se současným i s minulým ředitelem CIA například, takže to bylo jedno jako z mých poslání, respektive důvod té funkce.
20: Podle deníku NCIA nastolila Česku několik možných scénářů útoku Ruska nebo ruské agrese směřované vůči Evropě. Jaký z těch scénářů, které se objevují teďka v médiích, třeba obsazení kusů po Baltí nebo útoky dronů startujících z lodí ve Středomoří, jaký z těch scénářů považujete za nejnebezpečnější?
19: Tak za nejnebezpečnější považuji ten scénář, který se vymkne kontrole, respektive kdy dojde k eskalaci, kterou nebude možné jako zastavit. Ta ruská strana všechny testuje, snaží se znervozňovat, snaží se vždycky jít o kus dál a testovat to, co jí projde, a jednou se může tedy jako přepočítat. A ve chvíli, kdy ale vypustíte prostě eskalací toho džina z láhve, tak pak někdy není jednoduché, někdy je to dost často nemožné možného vrátit zpět. Takže ruská strana tímto jako riskuje a neví, jaké to bude mít důsledky pro Rusko samotné a pro všechny ostatní.
20: To znamená, ale takový útok třeba na pobaltské státy v příštích měsících teoreticky vy byste považoval za možný, protože o potenciálním útoku na NATO mluví i šéf BIS Koudelka, že se stát může.
19: Ano, já si myslím, že se stát může, ale ta ruská strana testuje tu hranici toho, co je skutečný útok, co ten útok může spustit, znervozňuje druhou stranu, a já bych neočekával, že to bude útok prostě pomocí tanků a letadel, že to bude prostě masivní jako vojenská operace, ale že to bude útok, který se bude snažit být na pomezí toho, kdy nebude možné nebo nebude jednoduché, nebo podle ruských kalkulací nebude jednoduché tedy to za jasný a přímý vojenský útok, o kterém bylo rozhodnuto v Kremlu a který provedly ruské ozbrojené složky, takže to se budou snažit nějakým způsobem zamaskovat. Prostě právě proto se jedná o útoky hybridní a já bych očekával nějaké takovéto hybridní testování, klidně s tím, že dojde k obsazení části území, ale ne řádnou armádou, respektive ne lidmi označenými za řádnou armádu například.
20: Současně tedy šéf NATO říká, že přímý útok podle něj nehrozí. BIS zase taky mírní obavy přímo v Česku, že by Česku něco takového hrozilo, ale my víme, že třeba šéf CIA, nemluvím teďka o zástupcích té služby, ale skutečně šéf CIA byl na konci srpna na jednání v Kremlu. Jak čtete takové zprávy, které jdou tak trošku teda proti sobě, jak veřejnost má odtušit, co jí teda hrozí?
19: Tak já si myslím, že to je v té definici, co to je přímý útok. Tak pokud si pod přímým útokem prostě představíme to, že přiletí ruské stíhačky, které naruší vzdušný prostor členské země Aliance a začnou bombardovat jako pozemní cíle, tak takovýto útok si myslím, že nehrozí a takovýto útok v tuto chvíli plánován není. Takže ano, přímý útok to nebude, ale snaha o útok nepřímý, snaha o to rozklížit Alianci, snaha o to ukázat, že nejsme jednotní a že si nepřijdeme na pomoc, že nejsme připraveni se bránit, natož pak prostě to tomu útočníkovi vrátit, tak to je dlouhodobá ruská snaha a v tomto Rusko bude pokračovat. Konec konců Rusko na nás už zaútočilo. Vrbětice byla akce ruského státu na území českého státu, provedená příslušníky tedy ruské vojenské rozvědky, a v zásadě to byl útok na český stát, ale jako nebyl to frontový útok ruské armády.
20: Ta vzájemná pomoc, o které jste se zmínila, která je zakotvená v Severoatlantické smlouvě, ta je důležitá, protože se k ní odkazuje, nebo na ní odkazuje i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
1: Samozřejmě, že se připravujeme. Že
20: on totiž řekl, že pokud by došlo k napadení některého ze států na to, tak Česko pošle podle článku 5 dvě mechanizované brigády.
1: Samozřejmě bychom byli akční a mluvíme o tom, ale...
20: Současně třeba tvrdí, kdyby ten útok měl být na Polsko, že Polsko je v jiné pozici, už třeba geograficky, než třeba Česko.
21: Myslím, že jsme jenom v jiné pozici, jak Polsko, které samozřejmě je vlastně plně blízko toho konfliktu. A...
20: To obstojí takový argument v moderní válce, kdy ty drony můžou skutečně asi letět, kdyby to bylo drony, ten útok vedený, tak můžou letět asi kam chtějí.
19: Takhle Rusko nás samozřejmě může zasáhnout přímo ze vzduchu raketami už dlouhá desetiletí, drony v poslední době, ale pravdou je, že my nejsme tím frontovým státem naštěstí. My naštěstí nesousedíme s Ruskem a máme mezi námi a Ruskem Polsko a konec konců i tu Ukrajinu a v tom máme určitou výhodu. A je správně, když český premiér nespochybňuje článek 5 a říká, že pokud bude někdo napaden, takže že přijdeme na pomoc, to v zásadě nás také chrání, protože když ta druhá strana, když ten agresor vidí a ví, že se ostatní spojí okamžitě proti němu, tak si ten útok třeba i rozmyslí. Ta cesta ředitele Radcliffe a ředitele CIA do Moskvy byla také o tom, aby informoval ruskou stranu, co Spojené státy vědí, co jim neuniklo a aby Rusko varoval před eskalací a před přímými i těmi nepřímými útoky.
20: Po ukládání korunovačních klenotů, je to pár dní zpátky, se pan premiér s prezidentem Petrem Pavlem podle deníku CZ sešli, aby to všechno probrali, všechno to, co slyšeli od zástupců CIA.
22: Je určitě na místě, abychom se bavili o tom, jaká opatření konkrétně přijmout.
20: A taky to, co budou řešit společně na Bezpečnostní radě státu 20. října.
22: Já už jsem to premiérovi avizoval, abychom tento bod, jak čelit hybridním hrozbám, na program jednání zařadili.
20: Co byste si přál, aby z ní vzešlo jako rezime, jak se postavit těm varováním?
19: Tak já myslím, že jasná deklarace toho, že jsme připraveni se bránit a že jsme připraveni společně bránit i naše spojence, ať si každý rozmyslí na nás útočit, že nás prostě jako nerozklíží a že to nemá pro toho útočníka cenu a zároveň předpokládám, že se tam budou řešit i nějaká konkrétní opatření, nejenom výměna informací, kdo co ví, co se chystá, co se děje, ale zároveň konkrétní opatření a konkrétní reakce, ale já u toho jednání nebudu, já jsem teď svobodný občan naštěstí a takže přesně prostě jako nevím a samozřejmě to není o tom, aby tyto informace prostě byly v éteru, tak aby i ta ruská strana se mohla všechno dočíst.
20: Babiš chce oznámit projekt ohledně našich služeb, tak to řekl, to je citace, ohledně našich služeb. Co to může být? Může to být třeba ten plán, jak o tom píše Deník N, přesunout civilní rozvědku z ministerstva vnitra pod úřad vlády? Co by tím získal?
19: Tak on si myslí, že by tím získal kontrolu asi, pokud by toto nad tou službou a že by ji mohl lépe jako ovládat. Dost možná by ta služba tím ztratila svoji reputaci a respekt ve světě, protože by si ostatní mysleli, že je zasahováno do fungování té služby a pak samozřejmě ty služby přestanou spolupracovat, respektive spolupráci omezí. Jakýkoliv takovýto přechod nebo přesun by musel být jednoznačným způsobem a jasně a důvěrně sdělen ten nejbližším partnerům, proč se to dělá, že to nebude zneužito, že jaký to má prostě vlastní jako význam. Těch modelů je spousta, každá země to má trochu jinak, tady neexistuje jeden správný model, ale ve chvíli, kdy něco funguje, tak není dobré si zahrávat s tím, aby ostatní prostě znervoznili a myslím si, že prostě funkční věci se mají nechat spíše běžet. Na druhou stranu nevím, co chce premiér udělat a jak říkám, těch modelů je více.
20: A není naopak třeba dobře, že chce mít na blízko úřad vlády, ten úřad pro zahraniční styky a informace, totiž tu civilní rozvědku i z toho důvodu, aby mohl právě spolu s ní velmi rychle sdílet tajné informace v momentě, kdy Česko v tuto chvíli nemá národně bezpečnostního poradce, tedy člověka, kterým jste byl vy za minulé vlády.
19: Takhle já si nemyslím, že takovýmto přesunem by došlo k jakékoliv jako změně nebo k zrychlení toku informací. Ty informace můžou téct v tuto chvíli stejně rychle jako při jakýchkoliv změnách. Prostě informace se předávají, mohou předávat ústně i elektronicky a záleží o tom nastavení jako systému. Tam není potřeba měnit zákony nebo celou strukturu fungování prostě jako českých služeb. To nevyřeší nic, to nezmění nic, jako to kde je vůle koordinovat, kde je vůle spolupracovat, kde je vůle slyšet hlas zpravodajských služeb, kde je ochota s nimi diskutovat a třeba se i přijít o to, s čím přicházejí, tak tomu samozřejmě nemá být bráněno a kde ta vůle není, tak jako mechanický přesun ničemu nepomůže.
20: A propo ten národně bezpečnostní poradce, kterým byl do srpna Hynek Kmoníček, dnes velvyslanec při OSN, taková funkce chybí teď? Nebo tento člověk, který by radil vládě, radil by premiérovi?
19: Tak ono to není o tom, že jako radíte, ono je to o tom, že mají ostatní to telefonní číslo a že vy se můžete bavit s ostatními a napomáhá to předávání informací a napomáhá to komunikaci, napomáhá to tomu, že vy se něco dozvíte, ale zároveň to napomáhá tomu, že můžete někomu něco sdělit. Kdyby došlo k nějakým změnám ve fungování služeb, respektive v tom systému, tak to je jeden kanálu, kde můžete zavolat nebo zaletět jak do Washingtonu, tak do Londýna, tak prostě třeba do Tel Avivu nebo jinam, kam chcete, k těm službám a k těm zemím, s kterými více spolupracujete a můžete tyto kroky vysvětlovat. Ve chvíli, kdy nemáte takového člověka, tak nemá kdo komu zavolat a vy nemůžete předávat zprávy, které chcete ostatním a nemůžete je zároveň jako přijímat. Tak ono to není jenom o poradenství, no je o tom fungování toho mezinárodního systému a určité důvěře, která je s tím nějakým způsobem spojována. A když to nemáte, tak to používat nemůžete. No tak je to nástroj.
20: Pan premiér to rád dělá sám přeci, tak možná by to obsáhli tuto funkci sám od sebe. Ale teď řešil teda s panem prezidentem, že bavili se prý o tom, že by možná něco takového do budoucna zase mohli mít, totiž on poradce.
19: Takhle, poradce pro národní bezpečnost existuje v naprosté většině zemí Severoatlantické aliance nebo Evropské unie. Existuje samozřejmě v Jižní Koreji, existuje v Japonsku, existuje v Izraeli, takže to není jenom prostě výmysl jako toho našeho euroatlantického světa a existuje to proto, protože to je prostě mechanismus funkční a je to nástroj, který pomáhá, když s ním pracujete. Není to tak, že se svět zhroutí, když takový nástroj nemáte, ale prostě jste ochuzen o to, s čím pracujete.
20: Na stole je teď dohoda o dronech, takzvaný drone deal.
9: Už 10 zemí se s Ukrajinou dohodlo, že na rozvoji dronů s ní bude spolupracovat.
20: Je to dohoda, kterou nám nabízí Ukrajina.
0: This deal will bring together Ukrainian ingenuity and Europe's industrial scale.
20: Jak dlouho ta nabídka, kterou jsme ještě nepřijali a řešíme ji podle toho, co ministr obrany za SPD Jaromír Zuna řekl respektu, jak dlouho je na stole? Řešila se třeba už za Mnichovské bezpečnostní konference? Vy jste tam byl na pozvání zbrojařské firmy CSG. Nezaslechl jste o tom něco?
19: Ale to se řeší už dlouho, to se řeší od začátku, co existuje tento problém a různé aliance a různé spolupráce jsou navazovány a my, že jsme se nepřipojili, tak tím se jedině jako ochuzujeme a to se ochuzujeme nejenom prostě o zajištění vlastní bezpečnosti, ale konec konců se ochuzujeme i o to, že české firmy prostě nebudou součástí těchto velkých dílů. Ochuzujeme se ekonomicky, ochuzujeme své zaměstnance o zaměstnání, prostě ochuzujeme se se o příjmy do státního rozpočtu, protože ta aliance již vznikla, ten takzvaný Airbus již vzniknul a my u toho prostě nejsme, takže kdyby jsme u toho byli, tak část těch peněz, které do toho budeme dávat a část toho know-how si můžeme udržet nebo vybudovat v České republice a tak toto bude jenom o tom, že budeme platit za ty služby, respektive za ty zbraně a za ty systémy jako ostatním, takže ano, již teď se ochuzujeme a vzhledem k tomu, že nepatříme mezi zakladatele těchto iniciativ, tak to místo jsme již ztratili, ten vlak již odjel. Je to možné do něj nasednout, ale a já doufám, že do něj někdy nasedneme, ale ten prvotní okamžik jsme prostě promarnili, to je potřeba si říct.
20: Obrana je v gesci SPD a poslanec SPD Josef Nerušil ze sněmovního výboru pro evropské záležitosti si myslí, že Česko má srovnatelné fabriky na výrobu dronů, tak třeba ten vlak ještě neodjel.
19: No, tak já nevím, kolik dokážeme vyrobit raket na sestřelování těch dronů, které lítají 500 kilometrů rychle, nebo balistických střel. Já jsem si teda nevšiml, že máme jednu fabriku jedinou, respektive, že tyto technologie máme. Prostě
20: on mluví o výrobě dronů. Zmiňuje firmy, které jsou v Česku, které vyrábí drony.
19: Ano, tak to máme výrobu dronů. Konec konců drony si můžete nakoupit v zásadě v samoobsluze, ale a mnoho lidí to dělá, takže jako nějaké drony mít budete. Ale abychom sami vybudovali protidronovou obranu, nebo abychom sami vybudovali na základě i pouze vlastních systémů armádu, která bude prostě jako respektovaná jenom s použitím vlastních technologií, tak to je prostě iluze. To neexistuje, to nemají ani ty velké země, to můžou snít možná Spojené státy nebo vojenské velmoci, jako je Izrael, ale prostě v Evropě je to o tom, že máte firmy, které spolupracují, které mají fabriky v různých dalších členských státech aliance a které spolupracují nejenom na výrobě dronů, ale na všech těch komunikačních systémech, na propojení s velením a zřízením. A to je prostě něco, co opravdu nemáme a sami nevybudujeme. Takže buď to budeme součástí nějakého takového systému, a včetně toho výrobního nebo včetně toho vědecko-výzkumného, a tím na tom budeme lépe, anebo budeme odkázáni pouze na to, že nakonec si budeme nakupovat většinu těch systémů od ostatních, protože to není jenom o tom, že vyrobíte nějaký dron, byť zaplať mám už za to, že máme firmy a dobré firmy, které drony tu a tam dokáží vyrobit.

0: pak oslabování koruny, ale ono je nakonec jedno, jestli to koupíte, ten systém, ať už je to dron nebo tank, z peněz tohoto mechanismu nebo z vlastního státního rozpočtu. To, co je naprosto zásadní, je, abychom ty drony a ty systémy obrané, ale zároveň i útočné, abychom je prostě nakoupili, abychom do nich investovali. A pak je to vlastně na účetní operaci a na ministerstvu financí, jakožto na správci českého dluhu, aby rozhodovalo o tom, z které kapsy to půjde. Takže můžeme nakupovat tanky, stejně jako můžeme nakupovat drony. Ten důvod, proč nakupujeme tanky a Tatrovky, jak bylo řečeno, tak ten spočívá v tom, že ty projekty byly připravené před více než rokem, kdy se o těch penězích hovořilo a kdy se o ně žádalo. My jsme nemohli žádat o věci, které připravené nejsou, tak abychom potom je nedokázali ty finanční prostředky vyčerpat, protože prostě bychom nedokázali nakoupit. Takže bereme to jako nástroj financování českého dluhu a jako dobrý a pozitivní nástroj, ale ne jako něco, co nám vyřeší všechny problémy, respektive z kterého budeme financovat veškerou naší obranu, tak to nebude.
1: Tomu rozumím, ale jestli se prostě nezaměřit teď spíš na ty drony nebo na interceptory, protože pan premiér volá po společném systému protiraketové obrany, říká tomu Europatriot, k tomu dodejme teda, že on už existuje jakýsi panevropský projekt iniciovaný Ukrajinou Freja, do kterého jsme se taky ještě teda nezapojili, a plus pan prezident i pan premiér řeší využívání tady vodochodských letounů L-39 Skyfox k sestřelování dronů. Jestli ten boj ve vzduchu není teď ta priorita spíš než ty tanky a Tatry, na to jsem se ptal.
0: Nikdy neházejte všechny prostě vajíčka do jednoho košíčku, prostě jako musíte mít pozemní armádu funkční, stejně jako protivzdušnou obranu, stejně tak musíme mít i útočné systémy, protože jakýkoliv predátor, který prostě se na vás bude chystat a který se na vás pokusí nebo bude přemýšlet o tom, že se pokusí zaútočit, tak vždy kalkuluje s tím, jestli ho to něco bude stát, nebo respektive kolik ho to bude stát, a vy ve chvíli, kdy máte jenom obranné systémy a nemáte útočné systémy, nemáte tu sílu odstrašení, tak samozřejmě prostě toho predátora neodstrašíte a nakonec vás ta obrana bude stát strašně moc peněz, protože vy se budete do nekonečna bránit a ten útočník vás neustále bude testovat a nechá vás jako ekonomicky krvácet. Takže nevsázejme jenom prostě na letectvo nebo jenom na pozemní vojsko nebo jenom na protidronovou obranu nebo jenom protiraketovou obranu. Musíme prostě ten systém budovat jako celek a zároveň v propojení v rámci prostě Severoatlantické aliance, a tam je poměrně jasně napsáno a my jsme se k tomu zavázali, co máme dělat, jaké schopnosti máme mít, do čeho máme investovat pro dobro naší obrany i pro dobro té obrany kolektivní, takže jako nemusíme vymýšlet kolo.
1: Já rozumím vaší myšlence, ale zase si říkám, že tak do košíčku se vyjde jenom určitý počet vajíček a někdo musí určit jejich prioritu. Tak kdo to má ve výsledku být? Nemá to být třeba armáda?
0: No jasně, že to má být armáda.
1: Protože když jsem teď poslouchal bezpečnostního analytika Otakara Foltýna u Marie Bastlové, tak ten říkal, že máme víc naslouchat armádě, je teďka v prezidentské kanceláři.
0: Ale jasně, že máme naslouchat armádě a armáda ty plány dává dohromady se v rámci Severoatlantické aliance s našimi klíčovými spojenci, takže to nemá být tak, že politici, ať už z jakékoliv vlády nebo z jakékoliv strany, se ráno přečtou nějaký článek a řeknou si, a tohle to máme prostě jako nakoupit. Jasně, že to je postaveno na dlouhodobých schválených plánech naší armády, stejně tak, které jsou potom prostě součástí těch jako širších plánů budování schopností, jak českých, tak v rámci Severoatlantické aliance. O tom prostě není sporu. A řešme to, co jako můžeme nakoupit, do čeho můžeme investovat, a já samozřejmě ve chvíli, kdy armáda řekne, že potřebuje a že to je priorita číslo jedna nakoupit Skyfoxy, tak je to skvělé je nakoupit ještě z toho důvodu, že to je od českého výrobce, takže naprostá většina těch peněz zůstane v české ekonomice a otočí se v české ekonomice a nějakým způsobem prostě nějaké naše bohatství nejenom ochrání, ale i třeba zmnoží.
1: Pane Pojare, poslední věc, já jsem zmínil Otakara Foltýna, on u Marie Bastlové taky řekl, že když se vrátím k tomu ohrožení a k těm varováním CIA, že ty varovné signály jsou teď srovnatelně silné jako na přelomu let 21-22, tedy před tou velkou invazí Ruska na Ukrajinu. Znovu se zeptám, vy tedy tak závažně to varování v tuto chvíli necítíte, je dlouhodobé, žádné velké zemětřesení v bezpečnostní komunitě v tuto chvíli nevyvolává?
0: Já myslím, že nevyvolává zemětřesení, ale že ho nemáme podceňovat. Ta situace je jiná, než byla před těmi 5 lety, protože tehdy většina nevěřila těmto zprávám. Teď si myslím, že většina představitelů státu nebo i zpravodajských služeb těmto zprávám více věří, protože prostě vidí, že jsou reálné, že jsou na nějakém reálném základě a vědí, že skutečně na východ od nás vypukla největší válka v Evropě od té druhé světové. Takže varování jsou závažná, k eskalaci může dojít. Rusko je do určité míry zahnáno, respektive se zahnalo do kouta, vidí, že na Ukrajině mu to příliš nejde, tak se snaží prostě jako ten konflikt nějakým způsobem z svého pohledu rozšířit, respektive řízeně rozšířit, ale to se může vymknout kontrole. Takže nepodceňujeme ta varování a zároveň nepropadejme panice. Buďme silní, investujeme do naší obrany a bezpečnosti a tím nemůžeme prohloupit.
1: Tak jo, tak moc díky za rozhovor.
0: Mějte se pěkně, naschledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska bývalý vládní poradce pro bezpečnost Tomáš Pojar. Já jsem se ho ptal na varování CIA před Ruskou federací, jak závažné je, co přesně hrozí a jakých obranných iniciativ jsme a nejsme součástí. Naslyšenou zítra.
2: Deset hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Obchodní tržby letos v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3% z revidovaných zhruba 5% v červenci. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. K růstu tržeb v srpnu nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se i prodejnám z obuví. Naopak pokles byl podle statistiků u pohonných hmot. Do celkových tržeb statistici nezapočítali prodeje a opravy motorových vozidel. U těch v srpnu tržby meziročně klesly o 2,2%. Spojené státy plánují zavést vysoké poplatky pro zahraniční studenty na vysokých školách. Konkrétně by v přepočtu asi 1,5 milionu korun platili univerzity za každého zahraničního studenta speciálního programu. Ten jim po konci studia umožňuje pracovat v oboru. Podle německého deníku Handelsblatt je cílem americké administrativy snížit počet zahraničních pracovníků v technických a přírodovědných oborech. A podle amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost jsou tyto programy kanálem pro levnou zahraniční pracovní sílu. Sdružení NAFSA naopak varovalo, že poplatek poškodí inovační potenciál a hospodářský růst Spojených států. K východnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán Isaias. Je prvním letošní sezóny a k pobřeží by měl podle meteorologů dorazit v noci z pátku na sobotu. Americký úřad pro hurikány varoval před vydatnými dešti a přívalovými povodněmi. Letošní sezóna hurikánů je v Atlantiku nezvykle klidná a podle meteorologů tomu přispívá silný klimatický jev El Niño. Europoslanci budou hlasovat o rezoluci, která označuje volby do ruské státní dumy za nedemokratické. Volby se v Rusku a na okupovaných územích Ukrajiny konaly na konci září a právě hlasování na Ukrajině návrh odsuzuje. Dál kritizuje taky vyloučení opoziční strany Jabloko z volebního klání. Nejvíc hlasů podle oficiálních výsledků získala prokremelská strana Jednotné Rusko. Ta je blízká prezidentovi Vladimíru Putinovi. V Česku se o víkendu výrazně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude na většině míst ještě přes den 19 až 24 stupňů. Na západě a místy i na severu Česka se ale začne ochlazovat. Od západu přijde déšť, na východě se můžou objevit bouřky. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba o 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné teploty meteorologové očekávají i o víkendu. V sobotu bude oblačno až zataženo s deštěm a v neděli polojasno a místy s přeháňkami. A Švédská akademie věd ve 13 hodin oznámí jméno laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Mezi favority jsou třeba japonský spisovatel Haruki Murakami, americký autor Thomas Pynchon nebo kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popracují silničáři za sjezdem na Humpolece na 93. kilometru. Projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 89. kilometru se zdržíte kolem čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do nesouvislé kolony za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Pro osobní auta je to asi na 20 minut, kamiony se v pravém pruhu zdrží déle. Na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště. Od sjezdu na Vestec se popojíždí za nájezd od Barandova, kde stojí v levém pruhu nepojízdná dodávka, je to tam asi na 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo, na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami. Teploty na západě a severu 16 až 20, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo Světlana Vitovská, začíná pořad Osobnost plus.
4: Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku si za svého předsedu zvolili zástupce Alternativy pro Německo Tobiase Rauše. Je to vůbec první politik AFD v čele regionálního parlamentu. Padá tím takzvaná protipožární zeď, která má izolovat extremisty. Jak to může ovlivnit celostátní politiku a pozici kancléře Friedricha Merce? Zeptám se politoložky Petry Guasty, která je hostem Osobnosti plus. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost plus.
4: Po vyhlášení výsledku hlasování nastalo v plenárním sále zemského Sasko-Anhaltského sněmu ticho, které prolomil až šéf AFD v téhle spolkové zemi, který vstal a začal tleskat. Je to začátek nové politické éry v Německu?
5: Myslím si, že je to velký zlom. A myslím si, že ten potlesk nebyl pouze znakem toho vítězství, ale také, jak velké to vítězství bylo a že bylo neočekávané. Neočekávané bylo proto, že se očekávalo, že v tom 83 členem sněmu získá kandidát AFD 44 hlasů. Předem se vyjádřila BSV, Zary Wagenknechtové, že ho podpoří, tam má 5 mandátů, AFD 39. To by pro vítězství stačilo. Ale on jich získal 48.
4: Co se stalo?
5: No, to se nikdy nedozvíme, protože ta volba je samozřejmě tajná. Nicméně se množí, jako investigativní novináři samozřejmě se o to zajímají, jsou tam další 4 strany, ale to jako největší předpokladem je, že je rozdělený klub křesťanských demokratů, jehož jako šéf, který je také dosavadním premiérem Saska-Anhaltska, se vyjádřil tak, že jeho celý klub se zdrží, ale zdrželo se celkem pouze 5. A to znamená, že se předpokládá, že uvnitř křesťansko-demokratického klubu je nějaká štěpná linie a je velmi pravděpodobné, že část poslanců, tedy 4, hlasovali také.
4: Mě by zajímalo, co to znamená pro tu protipožární zeď, uh-huh. Protože pro AFD do té doby, než tady zvolili za předsedu zemského sněmu politika AFD, platilo, že s touhle extremistickou stranou nikdo nebude spolupracovat. Tak padá tím tenhle val proti extremistům?
5: Já si myslím, že jako ta protipožární zeď je trochu v plamenech. Tohle je symbolicky důležité, ale není to úplně poprvé. Podle výzkumu německého berlínského institutu pro sociální výzkum je již v komunální politice spolupráce s AFD probíhá. A to nejenom ve východních spolkových zemích, ale také v západních. Ale tady jsme již na úrovni spolkové země a to je poprvé. Já bych nemluvila o úplném konci té protipožární zdi, ale spíše o přechodu od relativně jasné bariéry k bariéře, která je stále více děravá a stále obtížněji udržitelná. Především proto, že ta CDU, křesťansko-demokratická strana, má prostě 2 impulzy. Jeden je být součástí té koalice, jako těch stran, které chtějí tu protipožární zeď udržet. To jsou ale kromě CDU, CSU především středolevicové strany. To znamená, že jakoby ta křesťansko-demokratická strana je ve středu, nebo je více ve středu, než by si část jejich především elit přála. A nebo je ta cesta doprava.
6: A bude to udržitelné do budoucna? Tahle ta protipožární zeď? Když vidíte ten vývoj, který je nějakým způsobem, to je nějaký trend, který vidíme.
5: Já se domnívám, že to, co budeme sledovat v Německu na té zemské úrovni, budou různé konstelace. Ale to samozřejmě není dobrá zpráva pro šéfa federální celé té strany, protože to znamená, že on se tedy, on a křídlo, které v té straně reprezentuje, se jako neochvějně staví na stranu té protipožární zdi. Ale ty straníci na té zemské úrovni, například premiér Hesenská, už se vyjadřují o tom, tak neubližujeme si tím, vlastně naši voliči si přejí pravicovou politiku. Každopádně na té, jako podle výzkumů, které máme, si voliči CDU, CSU nepřejí otevřenou spolupráci s AFD.
6: Myslíte si, že tohle vítězství AFD, velký úspěch Die Linke, je dlouhodobý trend v Německu, anebo je to nějaký výkyv?
5: Já si myslím, že je to dlouhodobý trend. Myslím si, že dobrým příkladem jsou zemské volby. Letos v roce 2026 jich proběhlo 5. A v každých těch volbách vyšel z nich jiný vítěz a jiná konstelace. V Berlíně, hodně jsme o tom hovořili, Linke, v Mecklenburgsku jako zůstala relativně silná SPD, v Sachsen-Anhaltsku samozřejmě AFD, dále jsme tam měli v Badensko-Württembersku zelení. To znamená, že vlastně vznikají jako nové koalice, nové konstelace a ty strany nejsou rovnoměrně silné a především vlastně je to celé na úkor těch dvou dříve velkých stran.
6: Takže ta tradiční německá politika, jak jsme ji znali, končí?
5: Určitě. Ta politika těch dvou velkých lidových stran končí. Vlastně můžeme říct, ten začátek toho konce už jako přišel v 80. letech, kdy vlastně přichází strana zelených, která postupně se etablovala. Nyní ty dva extrémy. Ta německá politika, stejně jako politika v mnoha jiných zemích i u nás, je více fragmentovanější. A vlastně je to proto, že těm lidovým stranám je pro ně stále obtížnější udržet ty široké koalice, protože v ním prostě to není jednotná skupina těch voličů.
6: Alternativa pro Německo a Die Linke výrazně uspěly ve třech spolkových zemích. Jakou zprávou je to pro centrální vládu? Co to znamená pro Friedricha Merce? Myslíte si, vsadila byste na to, že dokončí ten svůj mandát?
5: Já nejsem sázkový typ, ale musím říct, že Friedrich Merz je ve velmi obtížné situaci. A to jak jako samozřejmě v mezinárodním kontextu, ve federálním, ale i uvnitř té své strany. Ta strana není jednotná. Ty hlasy, že by se měl vyměnit, že na vině všeho je ta široká koalice s SPD, se množí. A já si především nejsem jistá, jako chci být fér a říct, že ta doba je strašně obtížná. A že by byla obtížná i pro někoho, kdo je velmi dobrý politik.
6: A je Friedrich Merz velmi dobrý politik?
5: Já nevím, jestli je politikem pro tento moment. A já bych to nehodnotila a nechala bych to ohodnotit německé voliče. A tam je s jeho výkonem funkce spokojených pouze 10% voličů.
6: Myslíte si, že tuhle situaci ustojí?
5: Já si myslím, že to záleží na tom, jak velkou má toleranci k tomu, k té negativitě i vůči té své osobě. Já si prostě myslím, že je to velmi obtížné období a prostě Friedrich Merz není zkušený politik. Prostě on v té politice dlouho nebyl a já si myslím, že ta politika, ze které odešel a ta politika, do které se vrátil po svém působení v soukromém sektoru, jsou úplně odlišné. Teď se vyžaduje autenticita, nějakým způsobem i empatie nebo alespoň jako schopností nějakým způsobem imitovat vůči lidem. Já si myslím, že si CDU prostě moc nepomáhá a myslím si, že nejsem si jistá, že si je kancléř vědom toho, jak se řadě lidí, včetně jeho voličů, daří.
6: Mají AfD a Die Linke něco společného?
5: Myslím si, že určitě mají něco, společného. Řekla bych dvě věci. Můžeme je jistě srovnávat, ale nejsou symetrické. To, co mají společné, je kritika těch lidových stran a samozřejmě také zelených. To, co mají také společné, je, že mají radikálně jiné představy o tom, jak by měla demokracie v Německu vypadat. To, v čem se ale liší, je jejich přístup k liberální demokracii a jestli by se měla zachovat, anebo jestli by mělo vlastně dojít k tomu, o čem se v českém kontextu hovořilo jako o změně režimu. A tam vlastně mezi nimi je rozdíl, protože AfD se spíše přiklání k té změně toho režimu, včetně velkých proměn obyvatelstva a tak dále.
6: Co to znamená v praxi, že AfD by si přála změnu režimu a Die Linke naopak jde asi o tu zásadní transformaci, rozdělení ekonomické a politické moci. Tak v praxi, když si to představíme, co by to v Německu znamenalo změna režimu v podání AfD?
5: Já si myslím, že to zatím nevíme. Německo bylo po druhé světové válce, se velmi upnulo ke konceptu takzvané militantní demokracie, která vlastně umožňuje to, proč se jmenuje militantní, je, že vlastně chápe, že to nebezpečí pro demokracii nečíhá jen venku, ale že nejvíc je vevnitř. A umožňuje to zákaz politických stran. Ale vlastně ta militantní demokracie v Německu, ty instrumenty pro zákaz politických stran, které jsou extremistické, existují. Ale samozřejmě, přestože máte ten instrument, tak platíte určitou politickou cenu za to, když ho využijete. A ta cena stoupá s legitimitou té strany, které by se to týkalo. A prostě přesto, že ty instrumenty jsou, tak není politická vůle. A znovu, to jsou další hlasy, které se ozývají z CDU, že prostě je potřeba na federální úrovni AfD zakázat, ale vy nemůžete jako zakázat nejsilnější politickou stranu. Prostě ta politická vůle už chybí. Já bych řekla, že ta militantní demokracie, ty instrumenty, je jedno, jestli je máte v ústavě, když nejste ochotní je použít.
6: Takže AfD se dá označit jako strana extremistická?
5: Já bych neřekla na federální úrovni, na zemské úrovni v řadě spolkových zemí ji tak úřad na ochranu ústavy již označil, včetně Saska Anhaltska v jejím programu, nebo někteří její nejradikálnější, nejextrémnější představitelé, kteří teď sedí v Sasko-Anhaltském parlamentu, hovoří o potřebě čistek, o potřebě vyčištění Německa, o remigraci. Na jejich mítincích zaznívalo, stačí nás 60 milionů, to znamená, Německo má 83 milionů obyvatel. Německé je to, co vidí německé oči. Oni definují německé občanství etnicky, nikoliv občansky, proto mluví o takzvaných pasových Němcích, to jsou lidé, kteří, občané a občanky, kteří nejsou etnickými Němci. To všechno samozřejmě je je velkým nebezpečím a je otázkou, jestli existuje vůle se tomu postavit.
6: Podle vás je D-Linke radikální, ne extremistická. Jaká je její představa o tom, jak by mělo Německo fungovat?
5: Já si myslím, že i Linke má uvnitř sebe extremistické proudy. Elementy, extremistické proudy, nebo minimálně někteří její nejradikálnější členové a členky jsou napojeny na některé organizace, které Úřad na ochranu ústavy hodnotí jako extremistické. Otázka je, ale ta strana jako celek nikdy nebyla takto zařazena. Oni si představují, jako Linke se především dívá na ten socioekonomický program. To samozřejmě dělá tu sociální otázku, řeší i Alternativa pro Německo. Ta nabízí řešení, když nás tady bude méně, bude na každého z nás zbývat více. To samozřejmě jako ekonomicky neplatí, ale na ty voliče ano. Ta Linke to vnímá tak, že například daňové zatížení není spravedlivé a chce větší ekonomickou spravedlnost, větší převorozdělení, větší zdanění těch nejbohatších.
6: Říká Petra Glasty, která je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Když se podíváme na to, jak hlasoval východ a západ země, jsou tam jasné základní rozdíly, které jsou typické pro východní a západní část Německa?
5: Jistě. A já než o nich promluvíme, bych ráda řekla důležitou věc pro naše posluchače nebo diváky. My si to často neuvědomujeme. Já sama jsem byla překvapená, jak velký, když jsem si hledala ta čísla, jak velké to je. Ve východních spolkových zemích žije přibližně necelých 13 milionů obyvatel, zatímco v těch západních 67,5 milionů obyvatel. To znamená 81% žije v západních spolkových zemích, přibližně 19% na tom východě. To je pro nás důležité, protože když mluvíme o té podpoře těch politických stran, tak my ji vyjadřujeme v procentech. A ta procenta se vyjadřují jakoby z těch čísel. To znamená, že je důležité si říci, že jak pro AfD, přestože AfD i Linke dělají velké dvojciferné až jako volební výsledky v východních spolkových zemích, které i v případě AfD začínají trojkou, což je samozřejmě šokující, tak dvě třetiny až tři čtvrtiny voličů obou těchto stran žijí v západních spolkových zemích.
6: Jak velký je rozdíl mezi tím, jak se žije lidem na východě, na západě, ve městech, na vesnicích?
5: Já se domnívám, že jedna věc je ta objektivní realita, jak se jim žije, a ta druhá, jak vnímají ten svůj osud. O tom, že se ve východních spolkových zemích nežije dobře, svědčí velká vnitroněmecká migrace z východních spolkových zemí na západ. A ta se týká především žen. V Sasku-Anhaltsku je disproporce žen. Ženy jsou mobilnější, jsou vzdělanější v těchto spolkových zemích a je pro ně snadnější odejít. Samozřejmě podobné je to v těch rurálních oblastech, kde ty příležitosti jsou menší, kde dojezd k lékaři je obtížnější, ale především stále zůstává ten pocit od toho sjednocení těch občanů druhého řádu a těch nenaplněných snů a vlastně nedocenění. Mám pocit, že vlastně v Německu všichni cítí křivdu. Ty občané těch východních spolkových zemí křivdu za to, jak proběhla ta jejich především ekonomická transformace, to, že vlastně ztratili spoustu sociálních jistot, ale vlastně se cítí ukřivněni také, protože mají vyjadřovat vděk. A na západě je ta křivda, že již více než 30 let se platí speciální solidární daň na rozvoj těch východních spolkových zemí. a vlastně nedosahuje se té očekávané toho vděku.
6: Když mluvíte o tom nenaplněném očekávání, je možné, že by se takovéhle politické síly objevily nebo měly víc a víc prostoru taky v Česku? Vidíte tady ty tendence, že se právě extremistické a radikální politické síly dostávají víc a víc k moci?
5: Určitě. To vidíme na těch českých volebních mapách. Vidíme, jaké jsou volební výsledky v těch periferních oblastech České republiky. Ty periferie nemusí být jenom na geografickém okraji, mohou to být i vnitřní periferie. Můžeme se podívat, jaká je dostupnost lékařské péče, jaké jsou průměrné mzdy a tak dále. To už vnímáme i v České republice a dochází tam k nárůstu volební účasti. To znamená, že lidé, kteří nevnímají pozitivně to, jak se jejich život vyvíjí, vlastně dříve byli pasivnější a nyní je mobilizují především strany, které nabízejí radikální kritiku té existující situace, která s nimi rezonuje, tak zároveň její radikální řešení.
6: Jsou Češi jiní než Němci, pokud jde o citlivost k extrémním nebo radikálním názorům?
5: Tak na to jsem neviděla žádné výzkumy. Já si myslím, že Češi a Němci jsou si velmi podobní v mnoha věcech, ale myslím si, že ta velmi odlišná historická zkušenost druhé světové války, to, že občané jedné té země stáli na straně těch viníků a ti druzí, tedy občané České republiky, na straně těch obětí, tak to jako formuje ten náš postoj k těm extrémům. Dlouho v Německu vlastně se jako hovořilo a dodnes se hovoří o historické odpovědnosti. Levicové strany nyní mobilizují, jako je důležité říct, že ten vzestup Linke není pouze volební, ale je také členské základny. Oni přímo se hlásí k tomu dědictví antifašistického boje. Nyní stále více i sociální demokracie se k tomu jakoby vrací a bude se to samozřejmě ještě více polarizovat. My takovou zkušenost nemáme.
6: Vaše komentáře k výsledkům německých voleb vzbudily velký ohlas na sítích. Mm-hmm. Vy jste se nakonec rozhodla ze sociální sítě X odejít. Proč?
5: Myslím si, že to, co hledám, tam nenacházím. Já si myslím, že je důležité, aby jsme komunikovali nějakým způsobem ty výsledky, nabízeli možnost nějakým způsobem se na ně podívat, ale myslím si, že ta moje víra v to, že existuje nějaká digitální sféra, kde dochází k dialogu, prostě nekonvenuje, nebo jsem si empiricky ověřila, že algoritmické boje je to, co je nyní preferováno a já se toho nechci zúčastňovat.
6: Vy jste na síti X napsala, studuju demokracii, takže nesouhlas je můj každodenní chleba. Demokracie nevyžaduje schodu, vyžaduje pluralitu. Někteří mají pocit, že jsou uvnitř bitevního pole kulturní války řízené algoritmy. Vedeme tu kulturní války, které řídí algoritmy?
5: No tak algoritmy je určitě řídí, někteří se kulturních válek účastní. Já ne, já se domnívám, že pokud je naším cílem, aby jsme dále žili v demokratické společnosti, tak musíme na jednu stranu tolerovat ten pluralismus, ale samozřejmě součástí demokracie je taková, demokracie má v sobě samozničující mechanismus, který popsal Karl Popper jako tolerance, netolerance. Prostě ten absolutní pluralismus, tedy že budeme tolerovat absolutně všechno, znamená, že budeme tolerovat ty, kteří tu demokracii chtějí zničit. A já si myslím, že prostě přicházíme do doby, kdy tohle už není jenom nějaký teoretický teorém, ale kdy si musíme říct, kde ta hranice je. Někde jinde je pro demokratické instituce, někde jinde je pro volené politiky, a někde jinde pro každého z nás jako jednotlivé občany. Ale myslím si, že bychom si měli nad tím zamyslet, nebo já se nad tím zamýšlím, kde ta hranice je pro mě a určitě není jako v nějakém necivilním chování.
6: Vidíte v čase proměnu veřejné debaty a schopnost kultivovaně nesouhlasit? Schopnosti?
5: Myslím si, že v tom osobním jednání je to jiné než té digitální sféře. Myslím si, že řada lidí jako ztrácí před tou obrazovkou zábrany a málo, myslím, že malé procento by to řeklo do očí. Ale takže já si myslím, že mají cenu setkávání s oponenty osobně, ale boje na síti, mám určitě lepší věci na práci.
6: Veřejnou sféru podle vás taky formuje mlčení. I to, co postupně začneme považovat za normální, co bylo dřív nemyslitelné a dnes považujeme za normální podle vás?
5: Myslím si, že v kultivovaném, minimálně mezi těmi, kteří se považují za kultivované lidi, tak jako myslím si, ta necivilita toho napadání, toho, že vlastně nejsme ochotni diskutovat o argumentech, že se to stává osobní. Myslím si, že je to také o tom, že máme pocit, že prostě máme dva tábory a buď jste jako v jednom, nebo jste v druhém.
6: Říká Petra Gvasty, socioložka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
5: Děkuji.
6: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Ruský útok na ukrajinský autobus v Kramatorsku zabil 12 lidí. Hladina Husinecké přehrady dnes ráno klesla na provozní minimum, tedy asi 7 metrů pod běžnou úroveň. A francouzská vláda slibuje, že do konce října představí změny ve fungování středních škol. Zprávy a Martin Matějka. Ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 12 lidí, informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Dalších nejméně 14 lidí je zraněných. Úder zasáhl autobus plný cestujících. Počet obětí se podle Doněcké oblastní zprávy může ještě zvýšit. Husinecká přehrada dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice, proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 na zhruba 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, vysvětluje ředitel závodu Horní Vltava povodí Vltavy Jiří Baloun.
7: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, anebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: 15-letý chlapec ve škole v Polsku útočil ostrým předmětem. Jednoho člověka zabil, dalšího zranil. Informovala o tom polská policie. Podezřelého na místě zadržela. Útok na základní škole nedaleko polského Vyškova se stal jen den poté, kdy na jiné škole ve stejném regionu zranil 19-letý student 9 lidí a pak i sám sebe. Jeho policie krátce po činu dopadla. Vláda ve Francii chce do konce října představit první opatření, jak zlepšit situaci na středních školách. Oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Středoškoláci ve Francii protestují proti nedostatku učitelů nebo zanedbaným školním budovám. Na čtvrtek svolali další rozsáhlé protesty.
8: Francie se podle premiéra potýká s vysokým deficitem a ministerstvo školství bude příští rok jedním z mála rezortů, který dostane více peněz. Sebastian Lecornu taky řekl, že vláda skrze nově spuštěnou online platformu obdržela už 40 000 připomínek studentů. Ti požadují například změny v systému přihlášek na vysoké školy, nahrazení chybějících učitelů nebo adaptaci školních budov na klimatické změny. Třetím týdnem proto blokují střední školy, před kterými staví barikády a protestují v centrech měst. Někde protesty přerostly v potyčky s policií. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno pracují silničáři za sjezdem na Humpolec na 93. kilometru. Projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 89. se zdržíte kolem čtvrt hodiny. Na silnici 3 komplikuje provoz omezení za Benešovem. U odbočky na Neveklov se projíždí Kvadlově a v obou směrech se zdržíte v koloně kolem 15 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů už za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru. Pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Pro osobní auta je celý úsek 15 až 20 minut. Kamiony se v pravém pruhu zdrží výrazně déle. Na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště. Od sjezdu na Vestec se popojíždí za nájezd od Barrandova, kde stojí v levém pruhu nepojízdná dodávka. Je to tam asi na 20 minut. V Praze je stále neprůjezdná Vídeňská ulice směrem z centra na jižní spojku a pod železničním mostem. Vyprošťuje se uvízlý nadrozměrný náklad za pomoci těžké techniky. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Řečí peněz Václava Pešičky.
9: Zdražování v Česku se v září vrátilo vysoko na 2%. Způsobily to především ceny nafty a benzínu, které kvůli jejich růstu už týden reguluje vláda. Co se bude muset změnit, aby se ceny pohonných hmot vrátily zpět do přijatelných mezí? Jak se Česku vyplatí vládní regulace? I na to se budu ptát mého dnešního hosta, kterým je ekonom Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz. Dobrý den, vítejte ve studiu.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
9: Benzín a nafta zdražují a situaci řeší nejen trhy, ale také politici. Česká vláda před týdnem přijala balík opatření proti vysokým cenám pohonných hmot.
11: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám.
9: Stejně jako na jaře určuje maximální ceny paliv, snižuje spotřební daň na naftu a současně stropuje marže obchodníků Přihodil, ale navíc také mimořádnou daň vůči rafinériím, což je podle opozice příliš silná regulace.
12: Nesouhlasíme s tím stropováním cen, protože tím vlastně vláda určuje cenu, kde někdo může být pod tou cenou a mohl by nabízet levnější ceny a někdo by mohl být nad tou cenou. Takže z těch tří opatření, který vláda dělá, my jsme navrhovali tu jednu a to je snížení spotřební daně.
9: Vládní opatření kritizují také prodejci pohonných hmot, kteří upozorňují, že vysoké ceny nejsou způsobeny nepřiměřenými maržemi čerpacích stanic, ale především cenami ropy a hotových paliv, tedy geopolitickou situací, rafinérskými maržemi a globálním nedostatkem nafty.
13: Kabinet zavádí regulace v okamžiku, kdy sám říká, že na vině za vysokými cenami nejsou čerpací stanice, ale že je to mezinárodní situace a díky ní vysoké rafinérské marže.
9: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů většina čerpacích stanic už pracuje s maržemi, které se do limitu vejdou. Výraznější dopad tak může být především u dražších stanic, například na dálnicích. Cena podle něj vysílá ale důležitý signál o nedostatku. Pokud je například málo nafty, vyšší cena omezuje spotřebu. Stát podle této argumentace cenový signál potlačuje, namísto toho, aby nechal trh přirozeně reagovat. My víme, že po jarní vlně zdražování se v červnu a červenci zdálo, že se ceny pohonných hmot vrátily do takových, řekněme, normálních kolejí. Jenže geopolitická situace se opět zkomplikovala, ceny ropy a zejména ropných produktů zamířily opět vzhůru a už v srpnu byly meziročně dražší o čtvrtinu, 26%. A v září se pak cena benzínu zvýšila o dalších 5% a nafta zdražila o dalších zhruba 7%. Potvrzuje Ukazuje se tak, že letošní rok je u paliv hodně nepředvídatelný. Připomenu, že nafta stála v lednu necelých 33 korun a koncem září atakovala 50 korunovou hranici za 1 litr.

0: Aleši Rode, my už týden vidíme, jak na trh působí vládní regulace. Jaký je jejich efekt?
1: No, já bych po tom týdnu rozlišoval tři věci. Tím prvním je snížení spotřební daně z nafty. To má mechanicky poměrně jasný efekt, který byl dobře popsaný. Při plném promítnutí je to nějakých 2,35 koruny na litr. Druhý je ten strop marže na 2,50, to jste tam víceméně popsal, takže to nemusím opakovat. Drtivá většina pump tohle splňuje a opatření povede k omezení nějakých lokálních extrémů. Přesně jsou to nějaké dálnice nebo nějaké více koncentrované trhy, kde není taková konkurence a někdo tam prostě mohl tu cenu na tom podkonným minimálním trhu určovat. No a třetí věc je ten samotný vývoj trhu. V den, kdy natáčíme, tak ta maximální cena je stanovena na nějakých 46 korun a 7 haléřů u naturálu a 47,97 u nafty. Právě tyhle maxima ukazují, že ten český strop není pevná cena. Každý den to kopíruje velkoobchodní trh a to je ta lepší varianta, kdy ten strop není jednoznačně určený na nějaké tvrdé hranici, ale reaguje na ty velkoobchodní ceny, protože to jsou právě ty, my jsme jako ten price taker, my přejímáme tu cenu a to jsou ty, na které my musíme reagovat.
0: Takže máme už po těch prvních dnech regulace jasný důkaz o tom, že ta vládní opatření skutečně snížil ty ceny výrazně oproti tomu scénáři, kdyby vláda neudělala nic.
1: No, u toho samotného stropu marže zatím ne, tam víme, že on zabránil prodej nad administrativně stanovenou maximální cenu, ale nevíme, jaké ceny by stejné pumpy měly bez regulace. U spotřební daně je ta situace o mnoho jednodušší, tam to snížení daně odpovídá tomu, co vidíme na trhu. Probírali jsme to tady už několikrát, ten český trh je skutečně poměrně hodně konkurenční a tím pádem, pokud jeden, a my víme, že stát to minimálně dobře kontroluje u čerpacích stanic, které vlastní tu cenu sníží, tak ho kopírují i ostatní. Takže ten cenový efekt lze oddělit poměrně dobře. U toho maržového stropu, jak jsem říkal, po týdnu žádné velké kauzální závěry nedělejme. Tím, že ten náš strop je flexibilní a právě se počítá jako ne podle nějaké absolutní pevné ceny, ale ten základ se mění podle velkoobchodních cen, a právě i podle té kotace plac, která je pro nás velmi důležitá na té rotterdamské burze, takže víme, že když zdraží skutečný vstup, tak maximální cena může růst a ten trh může reagovat zvýšením ceny a nehrozí nedostatek, tak to je ekonomicky podstatně méně nebezpečné, než zmrazit cenu bez ohledu na trh, ale jinak, kdybychom chtěli vytvořit nějaký model na to, aby jsme popsali ty jednotlivé důsledky, tak bychom určitě potřebovali mikrodata jednotlivých čerpacích stanic, pak bychom vytvořili experimentální skupinu pump, které měly před regulací marži nad 2,50, kontrolní skupinu pump a pak bychom sledovali nějaké jako cenové diference po tom 1. říjnu. Jo. Je to typický model prostě diff and diff, jak se říká. Bez takové analýzy není korektní říct, kdo a co způsobilo pokles ceny, ale samozřejmě bychom jej u nás v týmu zvládli udělat takový model a samozřejmě je zvládnu i na ministerstvu financí, takže když budou chtít, tak si dobře spočítají a vyhodnotí, jaký faktor hrál při tom změně ceny, jakou roli ten rozklad těch efektů se dá udělat.
0: Když se tedy podíváme, aby to posluchač měl jasné, na tu rovnici, jejíž výsledkem je cena, například 1 litru nafty, tak jsou tam proměnné, jako je světová cena toho produktu, rafinérská marže, kurz koruny, protože nakupujeme samozřejmě v dolarech, daně, doprava, marže samotných čerpacích stanic. Která z těch proměnných je vlastně nejdůležitější pro tu konečnou cenu? Co to nejvíce ovlivňuje?
1: Já bych na první místo 100% dal evropskou cenu hotové nafty. To znamená toho produktu, který můžete v cisterně přivést a zavést ho po tu čerpací stanici. A jak jsme tady už párkrát říkali, u průměrné čerpací stanice se to dělá jednou až dvakrát týdně. Někdy se to dokonce dělá každý den, když tam ty zásobníky jsou malé a je tam velký výtoč. Na první místo 100% evropskou cenu hotové nafty. To znamená nejenom ropu,
0: ale tu moc ovlivnit nemůžeme.
1: Ale i tu rafinérskou marži a crack spread, jak jsem říkal, tu my přejímáme, nemůžeme ji úplně moc ovlivnit. I u nafty dovážíme nějakých přes 40% do České republiky, takže není to o našich rafinériích tady v České republice. Druhá je kurz koruny, na ten se často zapomíná, ale ten opravdu významně prostupuje do té ceny. A náklady dopravy, pojištění a logistiky, To znamená, vlastně tohle je ta druhá taková ta operativní složka a třetí jsou samozřejmě daně, to znamená spotřební daň a DPH.
0: Prodejci pohonných hmot namítají, že vláda řeší problém na špatném místě, jak jsme slyšeli Ivana Indráčka. Má tedy ten cenový strop vůbec ekonomické opodstatnění nebo jde především o politicky dobře viditelné opatření?
1: Já bych řekl, že obojí, a samozřejmě se do toho promítá i to, že okolní státy reagují, to opatření zavádějí, takže ono jako zůstat stát opodál a vysvětlovat voličům, kteří volají a stěžují si a víme, že současná vláda je hodně responsivní, co se týče prostě těch mikrodat a reakcí na sociální sítě a požadují, aby vláda něco udělala, tak oni logicky jako něco udělat mohou. Ten plošný pokles ceny o několik korun strop marže sám o sobě nevytvoří, protože hlavní problém skutečně nevzniká u pump a bavili jsme se tady o tom, že ta standardní marže je pod tím stropem. Ekonomické opodstatnění může mít jako pojistka proti tomu, aby mimořádná situace vedla v těch některých lokalitách nějakým mimořádným
0: přirážkám. A omlouvám se, že vám do toho skáču. Jsme v té mimořádné ekonomické situaci, máme nějaký, dejme tomu, cenový šok, který nastal, protože připomenu, v lednu nafta stála 33 korun, vypadalo všechno poměrně růžově, pak během roku zdražila o téměř 20 korun.
1: Když se podíváme na data a na to, jak se to propisuje do inflace, o tom možná ještě budeme hovořit, tak prostě tam vidíme, že ten efekt nelze podceňovat a že může způsobit ten sekundární impuls k tomu, že se začne jako propisovat do cen zboží a služeb, konec konců. Už jenom to, že ten samotný index spotřebitelských cen vyšel tak, jak vyšel v září, tak je nám jasné, že se to děje. Na druhou stranu ta schopnost absorbovat ten šok u té nafty je poměrně velká. A český průmysl, česká ekonomika tyhle šoky umí absorbovat poměrně dobře. Jsou na to i nějaké empirické evidence, které ukazují, že skutečně si dokážeme poradit s lečím. Ono to hodně souvisí i s tím, že ta doprava, a zejména ta nákladní doprava, o které se bavíme, je velmi mezinárodní. My jsme otevřená ekonomika, vyvážíme hodně do zahraničí, to všichni vědí. To znamená, že vy s tím kamionem, který naložíte, jedete do Španělska a zpátky, nebo jedete do Belgie, pak zajíždíte do Terstu prostě a pak jedete zpátky do České republiky a přejedete spoustu krajin, ve kterých můžete tankovat. Samozřejmě už na to dneska existují optimalizační modely, které ten kamion navedou přesně prostě na konkrétní pumpu, kde natankuje a spočítají, že se vyplatí natankovat jenom půl nádrže, protože dojede ještě k levnější pumpě v Itálii a tam může natankovat a prostě ta optimalizace tam probíhá. Takže ta nákladní doprava, která tvoří velmi významnou logistickou nákladovou položku u toho českého průmyslu, je schopná na ty ceny reagovat a není vázaná jenom na ten lokální trh, tak jako třeba ve Velké Británii, která je ostrovem, takže tam je tato reakce omezena.
0: Když jsme u Evropy, já musím připomenout, že česká vláda není v boji proti vysokým cenám pohonných hmot osamocena. Německo snižuje daně, spolková vláda si od takzvaného tankrabatu slibuje celkové snížení o 17 centů za litr, tedy asi o 4 koruny a platit má do konce roku. Rakousko to kombinuje daňovou úlevu s omezením marží, jejich Spritpreisbremse, tedy brzda cena pohonných hmot, by měla zlevnit naftu o 3 koruny. Polsko to obnovilo program ceny paliva nižej, který bude fungovat také do konce roku. Stát snižuje DPH na pohonné hmoty z 23% na 8, snížil spotřební daň, zároveň stanovuje maximální maloobchodní ceny benzínu, nafty pro všechny čerpací stanice a státu pomůže zaplatit nový odvod z mimořádných zisků rafinérských společností, ty náklady, které s tím má. Slovensko, pozor, to zatím pouze zlevňuje veřejnou dopravu a do cen nijak nezasahuje. A Maďarsko po té smutné zkušenosti z jara se cenovému stropu vyhýbá a volí adresnou pomoc, kdy vybrané domácnosti, jich přibližně milion, dostane jednorázovou kompenzaci 20 000 forintů a zemědělci dostávají zpět část spotřební daně. Když se tedy podíváme kolem nás, tak máme jakousi laboratoř, kde vidíme několik opatření. Které z nich se vám líbí nejvíce?
1: Ty opatření jsou většinou dvojího druhu, buď jsou velmi cílená a adresná právě na ty, které nejvíc
0: zasahují vysoké ceny. A potom ekonomové často volají.
1: Přesně tak, to je ten maďarský model, ale zároveň je třeba si uvědomit, že tato opatření jsou velmi pomalá a drahá v tom, že potřebujete dobře vydefinovat ty adresáty a nějakým transitovat tu pomoc tak, abyste odfiltrovali podvody a zbytné věci. Na druhou stranu ta nejjednodušší akce je nějaký jednoduchý cenový strop nebo jednoduchá daňová úspora, která vlastně přerozdělí ty peníze od těch, kteří nejezdí, k těm, kteří jezdí, promítne se to do ceny, poruší to ten cenový signál a říká, nebojte se, používejte ten vzácný statek dál, jak jste byli zvyklí, nereflektujte cenu, my vám to zkompenzujeme. No tak když bychom si měli vybrat, tak bychom určitě jako ekonomové volili to první opatření, byť chápeme jeho politickou složitost i administrativní složitost, ale ten váš výčet byl podle mě jako největším odůvodněním toho, proč česká vláda nesedí se založenýma rukama a proč prostě reaguje na tenhle podnět tím, že také něco dělá. V tomhle úhlu pohledu bych řekl, že česká vláda udělala dobře dvě věci. Za prvé, že to časově omezila, byť já bych nevylučoval, že tam budeme svědky nějakého prodloužení. Říká, není to stálá věc, děláme to dočasně v reakci na nějaký šok. A za druhé, že do toho stanovení maximální ceny dala tu velkou obchodní cenu, která se flexibilně mění, protože trh může reagovat na zvýšení produktu hotové nafty zvýšením cen. To je podle mě velmi důležité. No a teď zpátky k té vaší otázce. Já osobně jsem většinou kritikem podobných opatření, ale když už je děláme, tak je můžeme dělat nejlíp, úplně blbě nebo nějakou střední cestou. A česká vláda udělala tu střední cestu, která, když skončí v říjnu a prohlásí se situace za úspěšnou, tak bude jenom pak na nějakých ex post analýzách, nakolik se to skutečně do toho promítlo. Ale ten náklad, který my neseme, protože to naše opatření není úplně drahé, co se týče výdajů státního rozpočtu.
0: Tak něco přes miliardu.
1: Něco přes miliardu měsíčně. Je to hodně peněz, ale v tom relativním...
0: A vyplatí se to tedy podle vás?
1: Já bych neříkal, že se to vyplatí, protože si nemyslím, že to nějak dramaticky změní chování těch lidí a že i kdyby jsme měli zhruba o ty 2 nebo 3 koruny dražší pohonné hmoty, tak by se zhroutil svět. To se určitě nezhroutí. Teď mi budou zase někteří říkat, že si neuvědomuju cenu peněz. Uvědomuju, ale data a reálné mzdy, které rostou významně a přepočet, kolik litrů nafty nebo benzínu si můžeme koupit v porovnání s nějakými lety 2015-2010. Už jsme to tady měli, vidíme, že jsme si nějak dramaticky nepohoršili a tím pádem by to jako společnost určitě unesla.
0: Ale vy sám jste to řekl, že už to vidíme v tom předběžném odhadu zářijové inflace od Českého statistického úřadu, která vystoupila ke 2,5%. Drahá nafta se propisuje v dopravě, v potravinách, ve stavebnictví, v zemědělství. Jak silně se ta zvýšená cena pohonných hmot může propsat do české inflace? Máme se připravit na to, že příští měsíce bude inflace vyšší a máme se připravit také na to, že Česká národní banka například na svém listopadovém zasedání zvedne ke zvýšení úrokových sazeb, aby opět krotila, dejme tomu, trh, aby ty ceny nerostly tak prudce?
1: Já myslím, že bude hodně záviset právě na říjnové inflaci, ale pokud se tenhle trend protvrdí, tak bych vůbec nevyloučil zvýšení sazeb. Konec konců bankéři to říkají dost transparentně a není to nějaké jednání.
0: Což je zase pro ekonomiku taky problém.
1: No jasně. A tím pádem...
0: A je to balancování, jestli máme zlevňovat naftu, anebo nechat spotřebitele, aby sám zhodnotil, zda ještě sedne do svého dieselového nebo benzínového auta, nebo zda pojede veřejnou dopravou. A jestli se nám to vyplatí nebo ne, vyplatí?
1: No tak ta hospodářská politika se tady v tom případě jako opravdu větví na ty 2 cykly. Jako první je ta fiskální, kde vláda řeší cost benefit mezi politickým opatřením, které dobře prodám veřejnosti, zvlášť nezapomeňme, že o víkendu máme volby, byť municipální, ale velmi důležité pro politické strany. A k tomu ten fiskální náklad, který, jak jsem říkal, je relativně velmi malý k tomu, co stát standardně utrácí. A na druhou stranu je to ta měnová politika České národní Národní banky, která dlouhodobě upozorňuje na to, že vládo, my vás vidíme, jak utrácíte fiskální peníze. Tyhle fiskální peníze zhoršují náš inflační výhled a tím pádem, pokud budeme držet vysoké sazby nebo je dokonce zvyšovat, tak můžete částečně poděkovat i sami sobě. To znamená, tyhle dva světy jsou oddělené. Guvernér Michl se velmi významně vymezil proti vládě a myslím si, že se centrální bankéři nebudou podle těch svých modelů a dat rozpakovat ty úroky zvednout, což je pro zkrocení inflace dobře. Nikdo si nepřeje tu vysokou inflační periodu a my víme, že inflace přerozděluje bohatství mezi dlužníky a věřiteli a způsobuje řadu ekonomických problémů. Na druhou stranu s těmi ultravysokými úrokovými sazbami ekonomický růst nenastartujete. Proto by i vláda měla důsledně vyhodnocovat své výdajové chutě, tak, aby si řekli, je to opravdu ta nezbytnost, kterou platíme, nebo jenom utrácíme peníze a dáváme tomu ten přídomek, je to investiční, prorůstové a tak
0: dále. A poprosím jednou větou. Je to tedy to nezbytné, ta regulace pohonných hmot, nebo bychom se bez ní obešli?
1: Obešli bychom se bez ní, ale je to politicky velmi nákladné rozhodnutí, které se nám tady
0: ne velmi líbí. Velmi nákladné.

0: Turcích. Příčinu vysokých cen ropy a pohonných hmot vidíme v situaci v Hormuzském průlivu a na propustnosti ropy a plynu skrze tuto klíčovou energetickou tepnu. Politická prohlášení zatím nenaznačují, že by se situace v konfliktu s Iránem sklidnila, ale přeprava surové ropy přes Hormuzský průliv se výrazně obnovila. A agentura Reuters s odkazem na Kapler, to je přední globální datová analytická platforma, která poskytuje informace o komoditních trzích a také námořní přepravě, v reálném čase uvádí, že v září se vývoz ropy a dalších produktů ze zemí Perského zálivu mimo Irán dostal v průměru na 81% předválečné úrovně. Samotná surová ropa a kondenzátů, tam je to ještě více, je to 91% předválečné úrovně, ale rafinované produkty, ty jsou pouze na nějakých 60%. Spojené státy na konci uplynulého týdne naštěstí ustoupily od toho radikálního plánu, o kterém mluvil americký prezident Donald Trump, a to bylo zmrazit vývoz nafty pro zbytek světa. American, earlier today I spoke with members of the G7 nations and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately. Americký prezident řekl, že Evropa slíbila urychleně uvolnit vlastní strategické rezervy. Podle čísel se tedy zdá, že to nejhorší v Hormuzu máme alespoň na chvíli za sebou. Jak to, že se to výrazně nepromítá vlastně do cen ropy a té zpracované ropy, tedy nafty? Protože ropa, Brent, je stále nad $100 za barel a my už se blížíme k těm předválečným číslům.
1: Na trhu pořád platí to riziko, takže ono nestačí, že ten tanker plopuje dnes, ale ten trh musí věřit, že bude bezpečně proplouvat i za týden a za měsíc, a tam ještě nejsme, protože už jenom v té otázce nebo v tom konstatování jste přečetl tolik jako faktorů, které se mísí dohromady, že prostě ta nejistota se do té prémie projevuje. Proto může na tom trhu zůstat i situace, kdy ta ropa Brent bude klesat, ale zatímco ta evropská nafta zůstane drahá, protože ten tlak na dieselový trh tady je a ten trh potřebuje nějaký výhled, že ta situace opravdu je na trajektorii sklidnění. Že
0: tam, a to zatím není.
1: A to zatím není, protože prostě nemám, když se zeptáte analytiků, kteří tohle analyzují 24/7, jestli mají důvěru v to, že za měsíc ode dneška bude všechno srovnané, budeme na předválečných úrovních a nebude hrozit žádné velké riziko, které to volatilně zase rozkmitá, tak oni řeknou, no takovouhle jistotu nemáme. Logicky proto se bude vždycky projevovat ta riziková prémie, jak na surové ropě, tak na jejím dovozu, tím pádem se nám bude promítat do pohonných hmot a zároveň bude platit, že ten trh bude napjatě očekávat každou tiskovou konferenci Bílého domu nebo každé ráno, kdy se probudíme a podíváme se na to, kolik rafinérií prostě v různých státech světa schytalo nějaký zásah nějakou raketou a omezilo to jejich výrobu, nebo jestli prostě nebylo přerušené nějaké potrubí, které pomáhá tranzitovat. No a tím pádem budeme pořád platit prémii za nejistotu.
0: Buďme optimisté. Řekněme, že už se ta situace začne zlepšovat. Za jak dlouho ten trh přestane tu hormuzskou rizikovou prémii vybírat? Za jak dlouho začne věřit? Co ho musí přesvědčit?
1: No, já jsem vždycky optimista, takže věřím, že tohle nastane i v důsledku jedné věci. Jednou jsme tady o ní, myslím, hovořili docela dlouho, a to bylo, že pokud by naopak lidé přestali věřit, že se ta situace uklidní, tak by udělali ten technologický krok směrem k elektrifikaci
0: dopravy. Což konec konců už vidíme i v České republice, že elektromobily získávají na popularitě.
1: Vidíme to a samozřejmě pro ten biznis zpracovatelů ropy je důležitá ta nákladní doprava, a pokud by ten cenový efekt, ten cenový šok byl tak velký, že by udělal výnosné přáhnutí na nějakou elektrifikaci nebo částečnou elektrifikaci vozového parku těch nákladních dopravců, tak by to mohlo s tím budoucím biznesem výhledově velmi zahýbat. Takže samozřejmě kartel OPEC i další tohle pečlivě sledují a nemůžou si prostě dovolit dlouhodobě tu situaci zachovat v tom, že si řekneme, no tak tohle nemám zapotřebí, přecházím do elektrifikace. Ale zpátky k vaší otázce, pokud se ta situace uklidní, tak samozřejmě se v řádu jako dnů až týdnů to začne projevovat na tom, že začne

0: klesat ta světová cena ropy. Od ní se budou odvíjet i ceny produktů ve zpoždění nějakých jednotek týdnů a můžeme se klidně dočkat toho, že se na konci roku ceny vrátí na tu úroveň, na které jsme byli hned na začátku, a to bychom byli asi hodně optimističtí. Nicméně já nepředpokládám, že ta situace by se velmi dramaticky zhoršovala na to úroveň, nad kterou jsme dnes. I konec konců zpátky k tomu vládnímu nařízení, i proto bylo oznámeno jenom do konce října.
1: Aleš Roth byl naším dnešním hostem, já za to moc děkuji.
0: Já moc děkuji za pozvání, pěkný den.
1: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Půl dvanácté.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 12 lidí, informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Dalších nejméně 14 lidí je zraněných. Úder zasáhl autobus plný cestujících. Počet obětí se podle Doněcké oblastní zprávy může ještě zvýšit. Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Na 5% zůstává už třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září skoro 370 tisíc lidí. Volných pracovních míst bylo přes 100 000. Minister práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO proto upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziroční nezaměstnanost v Česku stoupla, loni v září byla na 4,5%. 35 milionů korun jen na odměnách a odchodných, tolik se za poslední 3 roky vydělal ve ztrátové zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ex-manažer Otakar Smolík. A k tomu měl i měsíční mzdu ve výši 200 tisíc korun. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna Smolíkovi předloni například vyplatila na odchodnou 8 milionů korun, i přestože v pojišťovně dál pracoval jako výkonný ředitel. Odměňováním se zabývá policie. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová zdůraznila, že se kauza týká bývalé jeho managementu a podali trestní oznámení. Smolík na dotazy nereagoval. V oblasti Krušných hor a Českomoravské vysočiny bude od dnešního odpoledne foukat silný vítr. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu může způsobit komplikace v energetice i dopravě. Meteorologové lidem doporučují zajistit dveře a okna. Venku by se měly pohybovat s velkou opatrností, hrozí totiž pád větví. V noci na zítřek bude vítr slábnout. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, má po nepovedené popravě zápal plic, nemůže polikat, oznámili to její právníci. Podle nich je žena naštvaná a zmatená, ale plně si uvědomuje, co se stalo. Soud nařídil uchovat co nejvíc důkazů souvisejících s nepovedenou popravou. 50-letá Pajková dostala nejvyšší trest za vraždu spolužačky v 90. letech. Minulý týden přežila 2 smrtící injekce. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno pracují silničáři za sjezdem na Humpolec na 93. kilometru. Projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 88. kilometru se zdržíte 15 až 20 minut. Na silnici 3 komplikuje provoz omezení za Benešovem. U odbočky na Neveklov se popojíždí Kivadlovi a v obou směrech čekejte zdržení více než 20 minut. Na dálnici D5 před Prahou popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů už před sjezdem na Rudnou ze 7. kilometru. Pokračuje až na Pražský okruh Ořechu. Pro osobní auta je celý úsek až na 20 minut. Kamiony se v pravém pruhu zdrží výrazně déle. A na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až zataženo, během dne na celém území s deštěm nebo přeháníkami a nejvyšší teploty na západě 16 až 20 stupňů. Na jižní Moravě naměří až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview Plus.
5: Francii dnes čeká další kolo studentských demonstrací. Jen Paříži mají projít 100 000 lidí. Ani po 3 týdnech tak protestní vlna za lepší podmínky na středních školách neutichá. K studentům se přidávají další. Zatímco na politické řešení se stále čeká, bezpečnostní složky sklízejí kritiku za přílišnou brutalitu proti mladistvím. Můžou najít studenti s vládou kompromis? Stává se boj o podobu škol součástí předvolební kampaně? To nás bude dnes zajímat v Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
5: A od Odpovídat nám bude politoložka se zaměřením na Francii Eva Bruštík-Svoboda. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: A já jen na úvod řeknu, že Eva byla ještě donedávna naší kolegyni v Českém rozhlase, proto se budeme tykat. Co se od dnešního protestu očekává? Bude větší než ty předešlé?
2: To je otázka. Určitě se očekává, nebo myslím si, že důvod, proč po několika dnech je jako znova protest, si myslím, že nepřichází asi úplně ta adekvátní odpověď ze strany vlády, proto vlastně ta mobilizace vlastně pořád pokračuje, přidávají se další, nejenom střední školy, ale právě třeba například vysoké školy, takže si myslím, že to očekávání je vytvořit nějaký větší tlak na vládu.
5: No v hlavním městě by se demonstrace měly zúčastnit 100 tisíce lidí. Jak je tomu v jiných částech Francie?
2: Myslím si, že ty odhady třeba toho protestu, který probíhal tuším před dvěma dny, bylo, že celkově se ve Francii potkalo 500 000 lidí. Z toho v Paříži to bylo 100 tisíc, to znamená, že ta mobilizace v jiných krajích, nebo ta participace v jiných částech Francie určitě je taky aktivní.
5: A je to hodně, 500 000 lidí na Francii?
2: Myslím si, že to není zanedbatelné číslo, že zase musíme se jako uvědomit, že ty protesty trvají už dlouhou dobu, že jako spousta lidí už se třeba může cítit nějak jako unavených, takže já si myslím, že to je určitě jako důstojné číslo i na Francii.
5: Sama si říkala, protest začal na středních školách, postupně se k ním přidali odbory, pedagogové, také vysokoškoláci. Jde všem o to stejné?
2: Myslím si, že se celkem daří jako udržet ta agenda jako skutečně u těch požadavků středoškoláků, to znamená právě třeba ty zaplněné třídy, hodně ta absence těch učitelů. Myslím si, že je to pořád v centru té debaty, i když samozřejmě u takového typu protestu se vždycky jako přidávají nějaký větší otázky o tom, jak má vypadat Francie do budoucna a tak dále.
5: No, my určitě se ještě dostaneme k tomu, o co přesně středoškolákům jde, co požadují, ale jaké je to složení protestujících? Podle některých médií se v jejich řadách objevily i v uvozovkách takový profesionální nespokojenci, kteří ty protesty radikalizují.
2: Myslím si, že to je jako samozřejmě jako typický u všech protestů ve Francii, že jsou prostě lidi, kteří chodí hodně protestovat, rádi chodí protestovat, těch demonstrací se účastní. Jako jestli míříš na to, že třeba...
5: Jestli nemohou právě nějací radikálové za to, že policie někde zasahuje velmi tvrdě.
2: Z těch reportáží, které já jsem třeba četla, viděla, tak vyplývá, že třeba některý ředitelé škol si na to stěžují, že prostě začala před školou, řekněme, jako demonstrace, blokáda, že se tam jako objevili lidi, kteří vlastně nebyli jako součástí té školy. To, co ale podle mě jako zejména jako v počátku toho protestu, jako nebo to, co jako způsobuje vlastně podle mě ty velký konfliktní situace, vyplývá i z toho repertoáru jednání, jako který si ty protestující vybrali. A to je často ty blokáda těch škol. Jo. Tam nejde jenom o to, že by prostě protestovali, ale oni se snaží ty střední školy zablokovat a někdy se snaží zablokovat i ulice, což už vlastně zasahuje ta policie, protože chce jako umožnit z mnoha důvodů tu jako průjezdnost. Takže to si myslím, že je jako zdroj těch problémů. Zároveň samozřejmě to, co se hodně řeší, to, co některý politici i občani jako hodně artikulují, jestli vlastně ta odpověď té policie je adekvátní vzhledem k tomu, že jsou to pořád ve většině nezletilí občané.
5: No, znamená to tedy, že na stovkách škol napříč Francií neprobíhá výuka?
2: Je to tak, jsou to skutečně stovky, až to jde, tuším, k tisíci, ty čísla se pořád mění, ale je to jako obrovské množství škol. To, co je asi zajímavé říct, že vlastně ten protest začal na předměstí. Ta první lise, ta první střední škola, kde to začalo, bylo v Créteil, to je jeho východ Francie a byl to nějaký protest, který nejdřív začali učitelé, to znamená artikulovali nějakou nespokojenost a pak přišli studenti, když vlastně nepřicházela ta odpověď, tak přišli studenti a snažili se právě i skrze tu blokádu jako dosáhnout svého. A to byl asi nějaký moment, kdy to inspirovalo i ostatní školy, protože to byl nějaký moment, kdy podle mě oni se v tom prostě viděli, že podobnýma problémama trpí i oni.
5: No, bezpečnostní složky pozastavily používání paralyzujících granátů poté, co zbraň utrhla 15-letému chlapci ruku. Při jiném incidentu na jiném místě přišel mladý demonstrant o oko. Bude za to policie povolána k odpovědnosti?
2: No, to je podle mě ta velká debata, která se ve Francii děje, protože vlastně od hnutí žlutých vest se mění nějak strategie, se kterou policie přistupuje k těm demonstrujícím. Dřív ta strategie byla víc držet se právě jakoby, řídit ten DAF jakoby z dálky, spíš třeba používat ty vodní děla, ale vlastně nejít blízko,
5: nezasahovat.
2: Nezasahovat, protože tam vznikají ty konfliktní situace, kdy ta policie jako přichází do toho davu. Ale vzhledem k tomu, že ty žlutý vesty, to byla najednou úplně jiný druh mobilizace, byly to lidi, kteří nebyli zdaleka tak koordinovaní, nebyli to lidi, kteří dřív participovali, ten dav byl velice často potom nekoordinovaný, tak se změnila i ta strategie policie, že mnohem víc chodí do toho davu, mnohem větší množství zatýkání, což my i teď vidíme u těch protestů, ale mnohem víc těch konfliktních situací. A to, kam mířím, je to, že během těch několika měsíců hnutí žlutých vest 24 lidí přišlo o oko a 5 lidí přišlo o ruku a v podstatě nějaký tresty tam byly, ale v podstatě nikdo z té policie úplně nebyl suspendován. To znamená, že ta otázka, jestli skutečně třeba ta generální inspekce, která dneska některé ty případy řeší, jestli je vyřeší jako správně, tak to je samozřejmě otázka, kterou si dneska hodně lidí ve Francii klade.
5: Ale znamená to tedy, že při těchto aktuálních protestech policie nevolí nějaký umírněnější přístup vzhledem k tomu, že ve většině proti ní stojí mladiství?
2: No, já bych to řekla tak, že pro policii to od počátku nezdá se, že by to pro ní byla velká priorita. Já bych prostě očekávala, že když začne takovejhle konflikt, a samozřejmě tam jako ze strany některých těch demonstrujících tam skutečně docházelo jako k nějaký míře násilí. Ale jako nezdá se, že by si policie dala dost záležet na tom, aby právě spíš ten konflikt deeskalovala. A právě jako otázka je, jestli v takovéhle chvíli, jestli prostě mladí lidé, kteří nemají tu zkušenost a mají právo na to se jako učit být s těmi občany, tak jestli vůči nim má policie používat třeba právě ty granáty.
5: No, na druhou stranu, ale oni ani ti demonstranti nejsou vždycky umírnění. V některých místech zapalují různé objekty, popelnice. Jak to, že se protesty za lepší stav veřejného školství takto vyhrotily?
2: No, myslím si, že to je hodně dané tím, co jsem zmiňovala, že to je prostě jako dané charakterem toho protestu, že jako ten ve chvíli, kdy jako blokujete, tak tam prostě dochází k těm konfliktním situacím, kterých je ve Francii poměrně dost. Na druhou stranu máme jako x případů, kdy to probíhalo jako bez problému. Určitě se nedá říct, že se to týká jako všech středních škol. Ale samozřejmě jako v té francouzské tradici je jako vůbec ten samotný fakt, že jako jdu, zablokuju tu školu, to je něco, co se ve Francii jako děje. Jako ten typ toho jednání. A je to prostě jako radikálnější forma toho protestu a zároveň jako problém je ta správa, která těm mladým, který si ty mladí lidi odnáší, je to, že do té doby, než došlo k té blokádě, tak vlastně nepřišla ta politická odpověď.
5: No, jak říkáš, Francie je na protesty zvyklá, to je letitá tradice. Je ale zvyklá na to, že ji vedou středoškolští studenti?
2: Byly tam v minulosti, byla tam řada jako protestů, ale myslím si, že jako dneska už samozřejmě ten protest nabývá jako velkých rozměrů a myslím, že to je v něčem jako bezprecedentní a zároveň si myslím, že je i bezprecedentní to, že to právě začalo na těch předměstských školách, protože ta dynamika dřív byla spíš, že začnou univerzity v té jako latinské čtvrti a přidávají se k tomu ty lise, které jsou okolo, nebo jsou to ty ty licea, ty střední školy, které jsou v centru Paříže. To, že vlastně ta inspirace přichází z toho předměstí, to je určitě jako nový. A to, co je taky nový, je to, že právě třeba je příklad střední školy Henri Quatre, což je Jindřich IV, abych to přeložila, takové jako velice prestižní liceum, kde studoval Sartre, kde studoval Michel Foucault, dokonce i Macron tam chodil do přípravného kurzu. A to liceum jako vyjádřilo tu solidaritu. To je samozřejmě jako škola, která netrpí nedostatkem učitelům a určitě v kantýně nemají krysy, ale jako vyjádřilo vlastně tu podporu a je vidět, že ta podpora je prostě hodně různá a ta solidarita je tam znát.
5: Hostem Interview Plus je politoložka se zaměřením na Francii Eva Bruštík-Svoboda.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
5: Jedna z věcí, na které si studenti stěžují, je právě špatný stav škol. Popisují protékající stropy, chodby s pobíhajícími krysami, šváby, nedostatečné zateplení nebo naopak opatření proti vysokým teplotám, také nedostatek toalet na velké množství studentů. Mají v tomto ohledu pravdu?
2: No a když jsem mluvila o tom vlastně množství různé solidarity, tak ta mimo jiné prostě pramení z toho, že ty problémy se zdají očividné. Ty jsi hodně zmínila ten jako fyzický stav těch budov, což se tam skutečně děje, jako z hygienických důvodů jsou některé ty oblasti, některé ty střední školy nevyhovující, dokonce v jedné netekla pitná voda, když začal školní rok. Ale na co studenti ještě poukazují, je velice častá absence profesorů. Třeba v té části, to je severo východ Francie, Saint-Saint-Denis, jeden ten region, tak tam vlastně ta federace rodičů tvrdí, že na základě těch absencí ty studenti vlastně přijdou o rok svého studia, že to je skutečně jako strašně přítomné a jako brzdí to pak nějakou jejich možnost nějaké jejich kariéry do budoucna. Taky se hodně zaměřují studenti na to, že ty třídy jsou přeplněné, jo? 20% středních škol, ve 20% středních škol nebo tříd je více než 35 žáků, což pro každého, kdo nikdy se snažil učit, jasné, že to jako na smysluplnou výuku úplně nevypadá. Takže jako ty problémy, kterými trpí to středoškolství ve Francii, jako jsou pro mě opravdu očividné.
5: Jak to, že nejsou pedagogové?
2: To je důležitá otázka. Tam je jako jiný zdroj toho problému a to, že francouzští učitelé jsou velice špatně učeni, nebo pardon, učení jsou dobře, placení jsou špatně, zejména ty začínající a je tam evidentně vidět nějaký sestup, protože pro Francii je ta škola jako strašně důležitý, jako to symbolické místo, který vychovává ty občany, ale realita je taková, že v 80. letech nastupující učitelé měli dvojnásobek minimální mzdy, teď mají 1,1 minimální mzdy a jako vlastně, když to srovnáme třeba s jinými státy CD, tak Francie je na tom velice špatně, takže to je jeden z důvodů, který zatím stojí.
5: Studenti jsou nespokojení také s náročnými rozvrhy. Co si pod tím máme představit?
2: To je, myslím, asi to může znít trošku komicky pro českého posluchače, ale došlo k reformě, která nějakým způsobem diverzifikuje to, co si můžou studenti volit. A v podstatě jako důsledek často je to, že oni mají volné hodiny, pak jsou v té škole do 18 hodin. To znamená, že myslím, že tohle je ta kritika, že ty rozvrhy jsou prostě, se táhnou do vlastně pozdních večerních hodin.
5: No, asi bychom měli říct, že ve Francii se učí pouze 4 dny v týdnu, ale mnohdy právě tedy bývají studenti v lavicích i 10 hodin denně od rána do večera. Lze to nějak regulovat? Možná nebylo by řešením 5 vyučovacích dní?
2: To je jako další zdroj vlastně toho, jako těch otázek, jako jestli fakt nepřistoupit k nějaké širší reformě.
5: A byli by k tomu podle tebe studenti ochotní?
2: To nedokážu říct. Já si myslím, že jako tohle jsou třeba otázky, které se jako hodně často jako opakujou, ale myslím si, že ty jako současné požadavky vlastně, ale samozřejmě to bude jako součást toho řešení, protože bez toho to nepůjde.
5: No, dalším kritizovaným bodem je způsob přijímání na vysoké škole nazvaný parcoursup. Jak funguje?
2: Je to v podstatě taková technologie. Je to jako systém, který, ve kterém jste zaneseni, kde se zkoumá vlastně vaše práce během toho studia a ten systém vyhodnocuje jako vaši schopnost jít na vysokou školu. To, co ale se ukazuje, že to jako velice často, že to mělo vlastně vést jako k narovnání té situace, k nějakému jako spravedlivějšímu přístupu právě i studentů, kteří přicházejí z těch marginalizovanějších částí Francie. Ale realita je taková, že to často znevýhodňuje, ono je to jako celkem složitý, kdybych to jako zjednodušila, tak jeden třeba z těch problémů je prostě ten, že vy si tam jako vybíráte právě ty předměty, na jaký máte jít, a to zase předpokládá třeba nějaký jako sociální kapitál těch rodičů, že vám s tím individuálně rodiče poradí a řeknou, chcete na tuhle školu, tak si dej prostě tyhle ty předměty, a že vlastně ta realita je jak úplně opačná, a to jako to, co se nejvíc u tohohle systému, této technologie kritizuje, vlastně nějaká netransparentnost, že často ty rodiče ani ti žáci úplně přesně neví, jak ten algoritmus funguje a co je potřeba udělat pro to, když chci jít na medicínu nebo na právo.
6: Francouzský premiér Sébastien Lecornu večer vystoupil a slíbil do konce října předložit krizový plán. Ví se, co chystá?
2: Nemyslím si, že je úplně jasné podle toho, co já jsem zatím četla, tak spíš nějakým způsobem pověřuje ty ministry, aby našli nějaké řešení, ale jako já se přiznám, že já přesně nevím, s čím tady před studenty předstoupí.
6: No, mě zajímá, jestli co vlastně může očekat, co vlastně může udělat, protože asi nelze očekávat, že začne nalévat do škol miliardové investice, když to vláda tato, ani ty předešlé, celá desetiletí neudělali.
2: Neudělali, zároveň, že jo, Francie prostě řeší už několik měsíců, dlouhou dobu řeší právě ten rozpočet, ale já si myslím, že to je právě ten zdroj té frustrace a to, proč na to spousta studentů prostě slyší, protože oni jsou v situaci, kdy po tom letošním létě, a že jo, ty vedra ve Francii začaly v květnu, prostě vlastně nemají prostory, prostředky pro to, jako důstojně se vlastně učit, to znamená ta klimatická krize, velice špatné jako vyhlídky do budoucna a vlastně nějaká nemožnost toho řešení. Ale já si myslím, že s nějakým řešením prostě musí přijít, musí jako minimálně zamezit té jako obrovské absenci těch učitelů, protože to se ukazuje, že je prostě, že je jako neudržitelný.
6: Hostem Interview Plus je politoložka se zaměřením na Francii Eva Bruščík-Svoboda. V některých částech Francie podpořili protesty politici spojení s radikálně levicovou stranou Jean-Luc Mélenchona Nepoddajná Francie. Jak se k tomu staví demonstranti? Chtějí si držet od politiků odstup nebo naopak si cení tu podporu?
2: Myslím si, že to je hodně naše české paradigma té nepolitické politiky, ale to ve Francii prostě neexistuje. Ty studenti k tomu takhle nepřistupují. Oni obecně žádají tu podporu. Jako je pravda, že Nepoddajná Francie je strana, která se jako první nebo jako velice jako hlasitě k tím protestům jako hlásí, snaží se nějakým způsobem jako logicky na tom získat body, protože to je její agenda, to je její případný elektorát, ale studenti obecně vyzývají podpoře a velkou podporu, jako i třeba Zelení určitě dávají studentům podporu, jako celkově samozřejmě logicky ta levicová opozice. To znamená, že určitě to není tak, že by studenti jako odmítali nějakou podporu, jako naopak jako hledají podporu.
6: Nevadím, že by se spolitizovali prostě ty jejich.
2: Já si myslím, že to, cesta. Jak jsem říkal, to prostě pro ně není vůbec to paradigma. Ten přístup je prostě najít ty partnery, kterými pomůžou prosadit tu moji agendu, a nějakým způsobem chápu, že bez té politiky to asi nepůjde. Na druhou stranu, jako hodně si studenti vymezují vůči tomu, když je právě ten diskurs typu vlastně celé to řídí Nepoddajná Francie, jo? nazývají to, že vlastně infantilizujou. Takže to je něco, co já hodně třeba v těch promluvách nebo v tom, jak se vyjadřují studenti na sítích a v médiích, protože často chodí jako studenti i do médií, jako slyším, jako nedělejte z nás děti, my prostě máme tu svou agendu a nás prostě nikdo neřídí. Byť samozřejmě jako poslanci Nepodejné Francie jako chodí často i na ty demonstrace, ale chodí tam, vidíte, poznáte podle těch šarp, ale že jsou to poslanci, ale chodí tam i řada jiných politiků.
6: No, asi Nepodajná Francie, sama si říkala, asi od toho slibuje taky případný elektorát mladé voliče. Nemůže se jí to ale třeba na druhou stranu vymstít vzhledem k tomu, že někdy se ty protesty více radikalizují, možná to tak může veřejnost vnímat negativně.
2: Jo, ale já si myslím, že konkrétně Nepodajná Francie je prostě ten typ levicový strany, která jako hraje na tu jako radikálnější notu, nenutně prostě na to, že jako dokáže se třeba zastat i takových protestů, který mají někdy ty radikální jako radikální v tom, jak jsme se bavili třeba v těch způsobech toho protestu. Takže já si myslím, že prostě pro ně to je jako samozřejmý vlastně a oni cílí na tenhle ten typ jako lidí, kteří na to budou slyšet. Takže si myslím, že si jim to nevymstí.
6: Francii čekají už v příštím roce prezidentské volby. Bude školská reforma kvůli těm aktuálním protestům tématem předvolební kampaně?
2: No já si myslím, že bez diskuze. Neřekla bych to asi ještě v srpnu, ale jako to, co se ve Francii odehrálo, je prostě podle mě, nechci říkat bezprecedentní, tam se toho odehrálo hodně, ale ten protest je prostě hodně intenzivní, hodně se to debatuje, jak jsem říkala, prostě středoškoláci 17-letí chodí do studií a mluví tam, což je pro mě prostě překvapivé, jak dokážu artikulovat ty svoje požadavky. A stává se to určitě po tom, co jsme v posledních týdnech viděli, výrazným tématem. A to navzdory tomu, že řada lidí může jako odsuzovat logicky to násilí, které to v některých případech provází, ale to, že studenti prostě jako tu svoji agendu jako dali na tu mapu těch témat, to je podle mě jako bez diskuze.
6: A jakou mají podporu veřejnosti?
2: Myslím si, že samozřejmě jako ty obrázky těch hořících popelnic, protože to se stalo tím emblemem, že těch protestů, protože těma popelnicemi oni blokují ty ulice a tak dále, tak to je samozřejmě něco, co část veřejnosti naprosto děsí jako celkově to násilí, které můžeme vidět i během těch potyček z právě s policisty. Na druhou stranu, jak jsem zmiňovala, některé ty problémy skutečně jsou jako flagrantní a zároveň jako co je třeba říct, tohle byl, jak Francouzi říkají, ten papiňák, který prostě praskl. To je agenda, která se řeší roky. Roky se učitelé mobilizují a prostě bohužel ta situace je taková, že dokud nehořela ty popelnice v ulicích, tak to možná veřejnost tak silně nevnímala, ale teď už je evidentní, že to řešit bude muset.
6: Americký prezident Donald Trump komentoval dění ve Francii na své sociální síti True Social jako jasný důkaz toho, kdy se masová migrace vymkne kontrole. Najde se ve Francii někdo, kdo má podobný výklad studentských protestů?
2: Já si myslím, že bez diskuze. Jako ta snaha vlastně ty požadavky nebo ten problém rámovat jako kulturně, dostat to do nějaké míry kulturní války, tam určitě ve Francii je. Dokonce se toho bohužel účastnili i třeba politici z Macronova táboru. Já bych třeba zmínila začátek školního roku 2023, tuším, kdy právě ta situace už byla velice napjatá. Učitelé protestovali a Atal to otevřel tím, že zakázal ve školách
6: Atal premiér tehdejší.
2: Ano, tehdy ještě byl ministr školství, pak se stal premiérem. Dneska se hlásí o místo prezidenta. Ale on zakázal ty abáje, což mnoho Francouzů nevědělo, co je, jsou to prostě dlouhé volné šaty, které nosí zejména muslimské studentky. Ale vlastně ta odpověď na tu jako vlastně blbou situaci nebo nějakou špatnou situaci těch škol byla zase řešení tohohle tématu, který třeba pro některé ty školy může být problematický, ale je to spíše jako jednotky případů, kdy se řeší nějaké třeba spory o oblečení tohohle typu. Rozhodně to je menší problém, než prostě to, že nehygienické podmínky třeba v těch školách. To znamená, že ta tendence jako přerámovat to jako kulturní problém tam jako byla i bohužel v tom politickém středu.
6: Jak si v tomto tématu teď stojí Emmanuel Macron?
2: Emmanuel Macron se k tomu vlastně vůbec nevyjadřuje. On už prostě delší dobu stojí trošku v to jeho druhé volební období, je definované podle mě tím, že on stojí trošku mimo tu domácí politiku, mnohem více zaměřuje na tu zahraniční politiku a to domácí dění nechává hodně právě na těch svých premiérech, kterých už vystřídal celou řadu. Proto vlastně já jsem teďko ještě v tramvaji se dívala na Instagram a rozhodně prezident jako nijak nedeklaruje svůj pozici, drží se zpátky a my vidíme spíše právě premiéra.
6: Už tady dnes byly zmíněny žluté vesty, to bylo velmi hojně sledované celým světem. Teď tedy to jsou studenti v ulicích. Řekla by si z politologického hlediska, že se děje nyní ve Francii něco mimořádného?
2: Já si myslím, že se určitě děje něco mimořádného. Jako ta situace, vlastně celá ta situace, že jako studenti, velice mladí, nezletilí, jsou jako v čele nějakého hnutí, je podle mě v kontextu třeba Evropy celkem nevídané, takhle výrazného hnutí, skutečně, které ovládlo všechny mediální prostory a tak dále. Takže si myslím, že to je jako opravdu něco, že teď vlastně začíná pro mě ta kampaň. Dlouho jsem si myslela, že to byl rozsudek nad Marine Le Penovou, ale teď jako podle mě začíná ta skutečná prezidentská kampaň.
6: Hostem Interview Plus byla dnes politoložka se zaměřením na Francii Eva Bruštík-Svoboda. Děkujeme za to.
2: Děkuji moc za pozvání.
6: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V Píšti na Pelhřimovsku zbyli jen 3 kandidáti do vedení obce a komunální volby tam proto o víkendu nebudou. Ukrajinské drony zasáhly datové centrum největšího ruského vyhledavače Yandex. Judista Klamert v posledním zápase kariéry vypadl na mistrovství světa v prvním kole. Kolona se tvoří na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli omezení za Humpolcem. A bude oblačno i zataženo, postupně déšť nebo přehánky, teploty většinou do 24 stupňů. Je čtvrtek 8. října. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousidisová.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě se ztrátou. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
8: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
9: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, že to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
8: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopová, Radiožurnál.
7: Píšti na Pelhřimovsku o tomto víkendu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací zůstala totiž na jediné kandidátní listině jen 3 jména. Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat senátora.
10: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdaly na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývaly jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Radiožurnál.
7: Ukrajinské drony zasáhly a vyřadily z provozu datové centrum Yandex v Ryazanské oblasti Ruska. Technologie tam má největší ruský webový vyhledávač. Některé jeho služby po útoku přestaly fungovat.
11: Úlomky dronů dopadly na jeden z podniků v Sasovu a poškodily střechu, uvedly rязанské úřady. Podle amatérských záběrů zveřejněných na sociálních sítích ale hoří celý průmyslový areál s datovým centrem Yandexu a strojírenským podnikem Sasta. Celkový rozsah poškození ještě není známý. Ukrajinské drony zasáhly i rafinérii v Baškortostánu, 1400 kilometrů od ukrajinské hranice. V Prilukách v černihivské oblasti Ukrajiny už druhým dnem pokračuje odklízení trosek bytového domu zasaženého ruskou raketou. Podle záchranné služby se počet obětí zvýšil na 22, z toho je 5 dětí. Přes 50 lidí utrpělo zranění, včetně 7 dětí, uvedla záchranná služba. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Dnešní ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 30 lidí. Podle ukrajinské prokuratury k útoku použilo Rusko klouzavé letecké pumy, které zasáhly dva linkové autobusy. Kyjev údery vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Počet obětí se podle Doněcké oblastní správy může ještě zvýšit. Britský konzulát v okupovaném východním Jeruzalémě po tlaku izraelské administrativy končí. Úřad opustí konzulku a 20 diplomatů. Podle britského ministerstva zahraničí budou služby pro Palestince dál fungovat v omezeném režimu.
12: Z budovy už zmizela cedule britský konzulát. Ten zajišťoval vztahy s Palestinci v Jeruzalémě, na západním břehu a v Gaze. Budova bude dál sloužit omezeně se 7 diplomaty pod názvem Mise Spojeného království. Zastoupení Británie v Palestině má 200letou historii. Podle šéfa britské diplomacie Eda Milibanda nemá Izrael právo celou misi zavřít. Konec konzulátu přikázal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reagoval tak na britský zákaz dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích, které většina zemí považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Británie sankcemi poukazuje na rostoucí násilí některých židovských osadníků vůči Palestincům. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise podle ní Česko popisuje způsob, jak tuzemské úřady předcházejí riziku střetu zájmu při rozdělování unijních peněz. Zároveň ujišťuje, že pokud střet zájmu zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj možný střet zájmu vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Evropská komise se ale zajímá i o další premiérův biznis, například o společnost Symbiol. Celý článek najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Silničáři instalují kamery úsekového měření rychlosti na dálnici D2. Kontrolovat budou dva úseky od Blučiny ve směru do Brna. Požádala o to policie kvůli několika tragickým nehodám, které se v minulých měsících na dálnici v tomto místě staly. Podrobnosti má reportér Tomáš Kremr.
13: Problémy jsou způsobené rekonstrukcí dálniční křižovatky D1 a D2. Tvoří se kvůli tomu dlouhé kolony, do kterých někdy rychle jedoucí řidiči nestihnou včas dobrzdit. V srpnu se v kritickém úseku mezi Blučinou a Brnem těžce zranila žena s dítětem, v červenci jeden řidič a v červnu při třech nehodách umřeli 4 lidé. Instalované kamery mají bezpečnost provozu zvýšit. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že je naplno provozní nejpozději v listopadu, kdy hříšníkům začnou chodit pokuty. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
7: Díky ochraně přírody se ve světě zvyšují populace tygrů, mořských želv a nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkově ale pořád v přírodě zvířat ubývá.
14: Nejrychleji vymírají sladkovodní ryby či obojživelníci. Ve volné přírodě se jejich počet za půl století snížil o 85%. Celkově zmizelo 73% sledovaných populací obratlovců.
15: I v české krajině nejohroženější skupinou jsou sladkovodní živočichové.
14: Říká ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Dílčím úspěchem je například návrat vlků do přírody. Mezi hlavní řešení krize světové přírody patří změny v zemědělství a šetrnější výroba potravin, odchod od ropy, uhlí a plynu, co by zdrojů energie a přístup k dotacím. Finanční podpora činností, které přírodu poškozují, mnohonásobně převyšuje peníze vydávané na její ochranu. Jan Kaliba, Radiožurnál.
7: Hudebního Oscara dostal český soubor Pavel Haas Quartet. Ocenění Gramophone Award převzali hudebníci večer v Londýně. Cenu britského hudebního magazínu získal Pavel Haas Quartet v kategorii komorní hudby za nahrávky Bohuslava Martinů.
16: Pro kvartet je to už šesté vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
17: Upřímně povím, že u toho Martinu se to až tak nečekali, lebo ta cesta se k tomu hledá těžšie.
16: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek, a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
18: Má obrovské množstvo hlasů. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh.
16: Pavel Haas kvartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
19: Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále mistrovství světa v Baku nepostoupil. Ve třetím kole podlehl Francouzi Mitrovičovi. David Klamrt ve stejné kategorii do 90 kg vypadl hned v úvodu šampionátu, když prohrál s Francouzem Ngapem Ambuem. Pro Klamrta to byl poslední zápas kariéry a mrzelo ho, že ho prohrál předčasně po třech trestech.
20: Je to hrozný, jsem naštvaný, nemám moc slov. Soupeř prostě chtěl dělat jenom aktivitu, vůbec nechtěl hodit. A mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl Žininky a stejně vyhrál na aktivitu, já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný, takhle jsem si to představoval.
19: Tenistka Nikola Bartuňková je poprvé v kariéře v semifinále turnaje Masters. V Pekingu vyřadila ve dvou setech krajanku Karolínu Muchovou. A hokejisté Sparty se v Tipsport Extralize utkají od 18.30 s brněnskou Kometou. O hodinu dřív začne zápas Plzeň České Budějovice. Obě předehrávky 9. kola sezony nabídneme v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
21: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Koberovicemi vzniká kolona z 87. kilometru, za Humpolcem na 95. práce v pravém pruhu, zdržení 20 minut osobním autem. Na D1 z Brna na Prahu dvě kolony před zúženími, první za Velkým Meziříčím ze 137. kilometru 10 minut k exitu 134 Měřín a pak u Koberovic ze 74. je to na 5 minut na 72. kilometr. Na silnici 3 Praha České Budějovice se před omezením u odbočky na Neveklov zdržíte v kolonách z Benešova od Beniky půl hodiny, opačně skoro od odbočky na Bystřici 20 minut. A v Praze kvůli vyprošťování vrtné soupravy spod viaduktu zůstává uzavřená Vídeňská z centra za jižní spojkou u Labutě a podle potřeby tam zastavují i směr do centra. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Bude oblačno, je zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky a teploty většinou 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
22: Proč avizovaná neúčast prezidenta Pavla v komunálních volbách vyvolává tak vzrušené diskuse? Jak se extrémní nedostatek srážek dál promítá do zásob vody v přehradních nádržích? A co stojí za ukončením činnosti britského generálního konzulátu v Jeruzalémě? Prezident Petr Pavel zatím nepřehodnotil své rozhodnutí nezúčastnit se nadcházejících komunálních voleb. Včera to řekl mluvčí prezidentské kanceláře s tím, že stále platí páteční prohlášení, že Petr Pavel nebude hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, a to kvůli soukromé zahraniční cestě. Mluvčí kanceláře prezidenta dodal, že prezidenta chyba v plánování mrzí. Ve studiu je náš politický komentátor Petr Hartmann. Hezké odpoledne.
23: Dobrý den.
22: To páteční oznámení prezidentské kanceláře, že pan prezident nebude hlasovat v komunálních volbách, vyvolalo velkou řadu kritických reakcí. Je překvapivé, že ani ty kritické reakce nepřiměly Petra Pavla změnit program a vrátit se na volby do Česka?
23: Já si myslím, že to nebyla chyba v plánování, protože už minimálně 2 roky nebo možná ještě déle se ví, kdy přesně se ty volby budou konat, takže to bylo děláno i s tím vědomím, že se prezident, pokud se té akce v Maroku zúčastní, asi nebude moci dostat k volbám, pokud by tedy se nevrátil, nepředušil tu cestu, nepřiletěl třeba letadlem, protože na motorce by to asi jen tak nestih. Takže to nebyla chyba v plánování a prezident republiky si musel uvědomit, že tento krok vyvolá nějaké reakce, že budou negativní, a tak se s tím pak musí vyrovnat po svém a rozhodně se asi s tím nemůže vyrovnat tím, že by hovořil o tom, že byl překvapen tím, kdy komunální volby jsou. Tím spíš, že on vlastně ty volby musí vyhlásit. Nikdo jiný to udělat nemůže.
22: Byť ale neurčuje nově termín, protože ten termín opravdu vyplývá ze zákona. V Černoučku, kde pan prezident bydlí a kde by hlasoval, letos nejsou senátní volby, jsou tam jenom komunální volby. V těch kandidují dvě sdružení nezávislých kandidátů. Zaslouží si vlastně tolik pozornosti, jestli se prezident takových voleb v obci s 330 obyvateli zúčastní nebo ne? Nezveličuje se to?
23: Podle mého názoru nejde o obec Černouček a o to, jak tam dopadnou volby, ale spíš jde o ten symbol, protože politici opakovaně hovoří o tom, že účast ve volbách některých, a týká se to i komunálních voleb, překvapivě, protože ta bývá pod 50%, takže je relativně nízká, že pak někdy se může hovořit o tom, jak silný a legitimní je ten mandát, který při té nižší účasti lidé získají, a proto politici opakovaně vyzývají lidi, aby chodili k volbám. Takže když vy něco říkáte a chcete to po lidech, tak byste měli jít příkladem a měl by se k těm volbám chodit. A myslím si, že politici si to velmi dobře uvědomují, protože sám to dobře znáte, že když se nějaké volby konají, tak představitelé politických stran, předsedové, premiér i prezidenti dávají médiím dopředu najevo, kdy, kde budou volit, aby to mohlo být zdokumentováno, aby to působilo na veřejnost, že tedy berou volby vážně a že k těm volbám chodí. Takže když se pak prezident rozhodne se voleb nezúčastnit, tak to vyvolá negativní reakci, a tam je ještě důležitý jeden moment. Kdyby se třeba voleb nemohl zúčastnit kvůli tomu, že musel na nějaký mimořádný summit NATO kvůli bezpečnostní situaci, nebo že zkrátka ze zdravotních důvodů by se voleb nemohl zúčastnit, tak myslím, že by nikdo to nekritizoval. Bral by to, že zkrátka to jinak nejde, ale když dáte přednost de facto, když to zjednoduším, dovolené před volbami a jste prezident republiky a opakovaně v minulosti apelujete na lidi, aby k volbám chodili, tak se nelze divit tomu, že to vyvolá negativní reakci a že i ti, kteří jsou třeba mezi podporovateli prezidenta, tak hovoří o tom, že to byla hrubá chyba prezidenta.
22: Může neúčast prezidenta ovlivnit volební účast? Může to mít ten efekt, že si někdo řekne, tak když k těmhle volbám nejde prezident, proč bych tam chodil já?
23: No, bylo by to smutné. Já si myslím, že to tak úplně nefunguje, že řada lidí chodí k volbám ne proto, že si to přejí politici, ale že zkrátka mají potřebu se nějak podílet na správě věcí veřejných, alespoň tím, že k volbám půjdou a někoho podpoří. Někteří jsou zatvrzelí v tom, že volby zkrátka se jich netýkají a netýkají se jich ani v momentu, kdy je k tomu politici vybízí, a pak je skupina lidí, kteří třeba váhají a kteří úplně k volbám jít nechtějí a pak si hledají nějakou tu berličku, aby si zdůvodnili před sebou nebo i před svým okolím, proč těm volbám nešli, proč tedy nevyužili svého práva. No a ti mohou tedy využít to, že když tam k těm volbám se nechce prezidentovi, tak proč by tam chodili oni, ale myslím si, že zásadní dopad na volební účast to mít nebude.
22: Manželka prezidenta Eva Pavlová na Instagramu zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku. Napsala, že, cituji, stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem, zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v Česku, kde právě pracují, studují nebo tráví čas. Manželka pana prezidenta dodala, že pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli by jim zároveň proto vytvořit podmínky. Je na místě debatovat o možnosti hlasovat v komunálních volbách na dálku, a je to vůbec reálné, když vezmeme v úvahu, že se hlasuje ve více než 6000 obcí, samozřejmě všude jsou jiné kandidátky?
23: Tak o tom, jak třeba zpříjemnit lidem to, aby mohli chodit k volbám, tak je na místě debatovat kdykoliv a kdekoliv, ale z hlediska toho výroku manželky prezidenta to je trochu nešťastné, protože se to dá spíše vnímat tak, že se snaží nějak hájit přirozeně je to svého manžela, než že by chtěla rozpoutat skutečně seriózní debatu o změnách volebního systému nebo o změnách způsobu hlasování, ale politici o tomto tématu i v minulosti opakovaně hovořili. Myslím si, že hovořit budou i nadále. Byli jsme svědky dramatických diskusí kolem korespondenční volby, alespoň pro občany České republiky dlouhodobě pobývající v zahraničí, byť se to týká určitých typů voleb. Když se podíváme do světa, tak samozřejmě hovoří se hodně o elektronické volbě, ale ta je pro všechny a pro všechny typy voleb pouze v Estonsku, a v jiných státech jsou s tím opatrní i kvůli tomu, že je obtížnější třeba zpětná kontrola a tak dále. Ale způsoby korespondenční volby, které se týkají i komunálních voleb, tak jsou po světě rozšířené a byla by legitimní debata o tom diskutovat, aby skutečně lidé, kteří v ten daný moment nemohou být v místě svého bydliště, a vůbec to nesouvisí s tím, jestli je termín voleb dán zákonem nebo zda ho vyhlašuje prezident na základě určité úvahy, že tam má trošku menší rozmezí, to nehraje důležitou roli, ale skutečně hraje důležitou roli, že vy, když chcete hlasovat v obecních volbách, tak musíte být v místě svého trvalého bydliště, a když jste třeba nemocný nebo skutečně musíte z pracovních důvodů být mimo bydliště, tak nemáte šanci ovlivnit volby tam, kde dlouhodobě žijete a kde vlastně máte ten bezprostřední kontakt s těmi volenými zastupiteli.
22: Říká politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Díky, naslyšenou.
23: Naslyšenou.
22: A já dodám, že volby samozřejmě budeme detailně sledovat ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus hned po sobotním uzavření volebních místností, tedy v sobotu po 14. hodině. Nabídneme speciální volební vysílání, v něm se budeme dozvídat výsledky, uslyšíme také reakce úspěšných i těch méně úspěšných politiků a samozřejmě všechno doprovodí komentáře politologů a dalších odborníků, a to včetně Petra Hartmana. Nedostatek povrchových vod v Česku v důsledku extrémního nedostatku srážek se dále prohlubuje. Husinecká nádrž v povodí Vltavy dnes jako první v republice přestala zadržovat vodu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. V Jihočeském kraji kvůli kritické situaci platí stav sucha. S nedostatkem vody se ale potýkají také další regiony v České republice. My už jsme ve spojení s Janem Daňhelkou, ředitelem úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
0: Dobrý den.
22: Byla někdy v minulosti srovnatelná situace, tedy takový nedostatek vody, jako je teď?
0: Byla, ale bylo to už opravdu hodně dávno a bylo to v úplně jiné situaci před výstavbou vodních nádrží. Takže ono vlastně srovnávat tu situaci dnešní s velkými suchy, které byly třeba v roku 1874 nebo 1904, úplně dobře nejde. Můžeme říct, že vlastně za moderní dobu, kdy žijeme v systému tak, jak je vybudováno vodní hospodářství dnes, tak je to opravdu poprvé. Velké sucho bylo ještě vlastně na začátku 90. let, kdy velmi výrazně klesla hladina Želivky. Tenkrát to bylo vlastně mediálně i poměrně řešeno. Nicméně tam těch 13 metrů se vlastně následně o pokleslých velice rychle doplnilo a nedostali jsme se do toho, že nádrž by přestala fungovat. Ona je opravdu velká. A blízko jsme byli vlastně podobnému problému v průběhu zimy 2015 na severu Moravy a ve Slezsku, kde tamní nádrže se vlastně podobným způsobem, kdy velmi suché léto a pokračující vlastně nedostatek srážek, které se tam nedostaly ani na podzim, vedly k tomu, že nádrže se dál prázdnily a ta nejkritičtější situace nastala právě až třeba v období ledna.
22: Připomeňme, co je příčinou té dlouhodobé absence srážek? Proč letos prší tak málo?
0: Tak ono, je to jeden z výkyvů, který se opakuje, to je potřeba říct. Ale k tomu je ještě potřeba říct, že máme vlastně o něco tepleji, zhruba o ten 1,5 stupně tepleji, než bývalo, řekněme, před 30 lety obvyklé. A on ten nedostatek srážek se suchem vlastně, nebo respektive vysoká teplota se s tím suchem vzájemně podporují. Těch příčin viděli jsme vlny veder, které tady byly. A ono platí v podstatě na tu vyprahlou krajinu, se vždycky říkalo mezi hydrology, že na suchou zem nerado prší. A ono je to svým způsobem pravda, protože vlastně dochází jednak k tomu, že se vypařuje více, není tedy taková, vlastně ty energetické toky jsou poněkud jiné. A druhá věc je, že čas od času se prostě to uspořádání tlakových útvarů dá do té podoby, že sem nepronikají srážky po delší dobu nebo v dostatečné množství. Ale i na to uspořádání tlakových útvarů se zdá, že mají vliv právě rostoucí teploty v důsledku vlastně klimatické změny, ale třeba i pokles aerosolů tím, jak vlastně se snížilo znečištění ovzduší. Takže těch vlivů je celá řada a nedokážeme asi úplně přesně identifikovat tu příčinu. Důležité spíš je, že máme velmi vysoký výpár, který vlastně potom zhoršuje ty dopady sucha jak v krajině, tak dlouhodobě i právě ve vodních tocích a ono se nám to kumuluje už v podstatě druhým rokem, kdy jsou nedostatečné srážky a teď to vlastně začíná být nejvíce vidět právě tím, že vodní nádrže už se dostávají některé na ten limit své kapacity.
22: V nejbližších dnech se má ochladit. Přijdou i potřebné srážky?
0: Tak srážky nějaké přijdou, ale určitě ne takové, které mají potenciál nějakým způsobem doplnit nádrže, které jsou v tuto chvíli prázdné. Bohužel tedy vlastně my bychom teď potřebovali opravdu, aby do těch nádrží přiteklo, řekněme, aby napršelo takových 40-50 mm, které odteče. To znamená přitom, jak je ta půda suchá, tak ten odtok určitě nebude takový. Takže bohužel to nejsou srážky, které by mohly tu situaci úplně zastavit a zvrátit, a v tom budeme muset trošku spoléhat až na zimu, kdy opravdu těch srážek, které dopadají, tak z tého množství dopadlých srážek odtéká relativně více vody.
22: Mluvíme dnes o nádrži Husinec nedaleko Prachatic, která tedy přestala fakticky zadržovat vodu. Blíží se do tohoto stádia i nějaká další přehrada, nebo blíží se nějaké další přehrady a nádrže v České republice?
0: Tak u některých menších přehrad jsme na tom, řekněme, velice podobně. Možná bych mohl jmenovat Klabavu, kde také v podstatě už jsme na stejném stavu, nebo třeba Březová na Teplé je velice blízko tomu, aby se vlastně přestala fungovat jako nádrž a opravdu vypouštěla pouze tu vodu, která do ní přitéká. Právě, ale jsou to většinou menší nádrže o menším objemu. Ty velké nádrže jsou většinou koncipované jako vícelet, kdy dokáží tedy překonat několik, nebo byly navrhovány tak, aby překonali několik suchých let za sebou, tak tam zatím na tom nejsme, ale viděli jsme, že i vlastně Vltavská kaskáda musí snižovat odtok tak, aby prodloužila tu svoji vlastně, nebo tu dobu, po kterou bude schopná alespoň částečně průtok nalepšovat, protože té vody už tam také není tolik, abychom mohli být úplně v klidu.
22: Říká hydrolog, ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Daňhelka. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Krásný den všem.
22: Britský generální konzulát v Jeruzalémě dnes ukončuje činnost. Pracoviště ale může dále poskytovat služby v omezeném rozsahu. Oznámil to podle agentury Reuters izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Izrael před měsícem nařídil zastavení provozu konzulátu, a to v reakci na britské sankce týkající se izraelských osad na okupaci.

0: 20 britských diplomatů a že zůstane 7 a že to bude nějaká minimální činnost britské mise, je možná zastavení toho vyhrocení konfliktu, jako aby byl vyhrocen ještě víc, než je, protože tohle to všechno má souvislost s tím, že Velká Británie se postavila jednoznačně proti Izraeli, dokonce oznámila jisté sankce proti Izraeli za to, že Izrael bude osady na okupovaných územích západního břehu Jordánu.
1: Zatím tedy Británie nepodnikne reciproční kroky. Jaké kroky by připadaly v úvahu a jak by mohly dál eskalovat ty vztahy?
0: Ano. Uvažuje se o tom, že Britové uvažovali také o tom, že vyhostí některé izraelské diplomaty z Velké Británie. Naštěstí toto se zastavilo. Proto já jsem opatrný o to říct, že to je nějaká dohoda nebo kompromis přijatelný. Je to zastavení konfliktu jako před jeho totálním vyhrocením. A to, že tedy Britové nebo že Izrael zavírá konzulát, který má tak dlouhou historii na tom, jak se tedy, jak říkají Britové, okupované části Jeruzaléma, tedy ve východní části, tak to je symbolicky mimořádně důležité a má to politický dopad na vztahy mezi oběma zeměmi.
1: Hraje v tom sporu Izraele a Velké Británie roli vnitrostátní politika a teď mířím na obě strany, jak na situaci v Izraeli, tak v Británii?
0: Absolutně. To tedy je, jako, je to zaprvé vnitřní britská politika, protože Britové, nová vláda je jednoznačně podporující vlastně zastavení konfliktu v Gaze a tedy soustaví se proti rozšiřování státu Izrael za hranice státu Izrael, tak jak byl definován původně valným shromážením OSN, respektive po šestidenní válce. Ale to je jedna věc. A druhá věc je, že se blíží volby také v Izraeli, kde zase ty síly, které jednoznačně chtějí, aby se stát Izrael rozšířil, a to především minister Smotrič a další zastánci tvrdé linie chtějí se rozšiřovat za hranice státu Izrael, tak možná, že před volbami se to vyhrotilo a teď se to trochu zastavilo, ale to není dohoda, to není kompromis.
1: Už jsme oba říkali, že izraelské rozhodnutí zastavit provoz britského konzulátu v Jeruzalémě přišlo v reakci na britské sankce týkající se izraelských osad na okupovaném západním břehu Jordánu. Británie ale není jedinou zemí, která takové sankce zavedla. Proč to vyhrocení je právě mezi Británií a Izraelem?
0: Já si myslím, že to je právě z důvodu symbolických, že ten britský konzulát tam má tuhle tu dlouhou tradici, když, jak jsem řekl, je tedy od roku 1838, tak to znamená, že se sahá na něco, co tam bylo dlouhodobě dobře fungující, a takže mně se zdá, že to má velký symbolický dopad a proto se o tom píše v celém světě, píší o tom všechny agentury. Kdyby se zavřel konzulát České republiky nebo nějaké jiné země, tak se vlastně kromě drobné zprávy o tom mluvit nebude, ale tohle to má hluboký symbolický význam.
1: Tak Česká republika se k těm sankcím nepřipojila, takže tam tenhle důvod by nebyl. Mají ty sankce vlastně na Izrael zásadní reálný dopad, nebo jde v tomto směru o symbolickou záležitost?
0: Má, jako všechno má dopad na předvolební atmosféru, protože válka na Blízkém východě je válka, která vlastně rozhodne o osudu vlády Benjamina Netanyahua, jestli dojde ke změně nebo nedojde po volbách. To znamená, že toto všechno teď hraje velkou roli a počítá se všechno a všechno se sčítá dohromady, ale obecně se dá říci, válka v Gaze a válka na Blízkém východě rozhoduje teď o tom, jakým směrem půjde Izrael po volbách.
1: Může tedy po volbách dojít k uklidnění toho sporu nebo k tomu, že ten spor se otupí?
0: Může se stát, že když záleží na tom, jaká by koalice, ale pokud v koalici budou krajní politické síly typu ministra Smotriče, no tak se neuklidní nic. Problém je v tom, že ti voliči, kteří podporují ty ortodoxní izraelští občané, židé podporující právě Smotriče a tyhle ty síly, tak ty jsou relativně početní a chtějí rozšiřovat stát Izrael biblicky tam, kde jsou přesvědčeni o tom, že mají zemi zaslíbenou.
1: Což by tedy situaci samozřejmě neuklidnilo. Já vás musím přerušit, blíží se další zprávy. Ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda, naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
2: Thank you. 12 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 30 lidí, informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Podle ukrajinské prokuratury k útoku použilo Rusko klouzavé letecké pumy, které zasáhly dva linkové autobusy. Kyjev údery vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Počet obětí se podle Doněcké oblastní zprávy může ještě zvýšit. Jižní Korea stáhne z Kyjeva svého velvyslance na Ukrajině, oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Soud tím reaguje na spor kolem předání dvou severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soul obvinil Kyjev z vyzrazení informace, která podle něj měla zůstat utajená. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský totiž o předání zajatců veřejně mluvil na valném shromáždění OSN. Ukrajina tvrdí, že dohoda o mlčení nebyla. České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmu při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmu zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmu vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského z fondu RSVP Trust. Husinecká nádrž na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu a vyschla jako první v Česku, informoval o tom ředitel závodu Horní Vltava povodí Vltavy Jiří Baloun. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. V zásobním prostoru už není žádná voda, nádrž teď bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Prostor, kde se voda drží trvale, je podle Balouna zatím naplněný. Se suchem se potýkají i další místa na jihu Čech a vodohospodáři třeba snižují odtok z přehrady Římov. Stav nedostatku vody je vyhlášený i ve Středočeském kraji. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice pojedete pomalu z 15. kilometru. Do omezení na 23. pojedete více než 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Humpolec dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh na 94. kilometru a kolona začíná na 87. a je asi na 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí západ z kilometru 140 a popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení na kilometru 134. Osobními auty se zdržíte asi 15 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most se u sjezdu na Strašnice stala nehoda. Je tam kratší kolona z Lanového mostu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude oblačné až zatažené na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
4: Donald Trump v kampani republikánů slibuje volební překvapení. Angličtí zelení posouvají stranu k antisionismu. Bude soupeřem Petra Pavla v prezidentských volbách Miloš Zeman? Rusko vede studenou válku proti Německu. Po kapitalismu přichází technofeudalismus. To jsou témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
4: Evropská unie v těchto dnech zvažuje svou budoucí politiku vůči Číně. Jde o vzájemný obchod, kdy Evropané nedokážou čelit nadprodukci dotovaných čínských výrobků a sami naopak mají omezený přístup na čínský trh. Ve studiu je teď se mnou analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Jaké možnosti má Evropská unie, pokud by chtěla narovnat své obchodní vztahy s Čínou?
5: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová si teď nedávno stěžovala, že jsme dosáhli jakéhosi bodu zlomu, kdy obchodní deficit s Čínou už přesáhl úroveň 1 miliardy eur denně, což je obrovská částka, když si to představíme. On ale není problém ani tak v tom samotném deficitu. Je to vlastně tak trochu normální, že ho státy různě mezi sebou mají. Je to něco, co se třeba nedaří úplně vysvětlit americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Já mám třeba také velký obchodní deficit se supermarketem, vedle kterého bydlím, protože tam chodím hodně nakupovat a oni ode mě ještě pořád neodebrali žádnou službu. Nicméně problém je spíš v tom, že se v posledních letech nebo dekádách úplně proměnila povaha obchodních vztahů mezi Evropou a Čínou. Čína už zdaleka dávno není jen dodavatelem levných výrobků, ale sama už je schopná produkovat a dodávat ty pokročilé technologie, konkuruje evropským firmám, navíc často konkuruje neférovým způsobem, třeba za pomoci státních subvencí, což významně urychluje deindustrializaci Evropy, protože to vede k tomu, že evropské firmy zkrátka nejsou schopné konkurovat, bankrotují a Čína tak může obsazovat trhy dále a dále. No a v neposlední řadě také Čína je velmi zdatná v tom, že úplně obsazuje globální dodavatelské, surovinové a zpracovatelské řetězce. Takže to je i problém nejenom co se týče obchodu, ale také ekonomické bezpečnosti, řekl bych. Takže tady se nacházíme v dosti složité situaci, kdy navíc Čína čelí tlaku ze Spojených států, obchodní válce, která vede k tomu, že když nemůže Čína tolik vyvážet do Spojených států, tak o to více chce dovážet do Evropy, ale to je právě i ten nástroj nebo ta možnost, který má v rukou Evropská unie, protože tím spíše je evropský trh teď pro Čínu důležitý a je to určitě karta, se kterou teď mohou evropští vyjednavači hrát.
4: V této souvislosti německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno napsali dopis Evropské komisi, ve které ji vyzvali k rozhodnějším krokům ve vztahu k Číně. Co navrhovali konkrétně?
5: Oni přišli s několika, řekl bych, dosti technickými návrhy, které asi není třeba úplně do detailu představovat, které by ale v principu měly dát Evropě do rukou nové možnosti, jak Číně zkomplikovat třeba vývoz do Evropy ve chvíli, kdy stejné nebo alespoň srovnatelné podmínky současně nemají evropští vývozci směrem do Číny. Já myslím, že ale problém není ani tak v tom, že bychom měli nedostatek nástrojů, které bychom mohli využívat, ale spíše, že často nám schází politická odvaha k ním sáhnout. Viděli jsme to velice názorně v době, kdy se schvalovaly ona vyrovnávací cla na dovoz čínských elektromobilů státem subvencovaných, obrovský problém pro evropské výrobce elektromobilů, kdy se některým státům příliš nechtělo k tomu sáhnout, mezi nimi také Německo z obavy z odvetných opatření a ta situace se zase tolik nezměnila. Jestli ten dopis něco signalizuje, tak možná, že má právě v tomto nastává nějaký bod obratu, protože je pod ním podepsané právě Německo. A pokud by to bylo skutečně tak, že Německo samotné by teď bylo odvážnější, asertivnější, řekněme, ale třeba i další státy, tak řekl bych, že politicky by to vyslalo velice významný signál, který by Evropě mohl skutečně pomoct, signál, že máme v rukou nástroje, které jsme sice v minulosti nevyužívali, ale tentokrát už jsme ochotní k ním sáhnout.
4: Spekuluje se také o možnosti, že by nejkrajnější řešení mohlo spočívat v tom, že by byla Čína úplně odstřihnuta od vnitřního trhu Unie. Je to vůbec reálné?
5: Já si myslím, že to reálné rozhodně není. To je něco, co by těžko mohla Evropa i Čína přežít. Myslím si, že spíše ta vyjednávání půjdou sektor po sektorech. Zároveň si myslím, že není úplně možné se omezit jenom čistě na ta vyjednávání, na tu obchodní politiku samotnou. Je to kombinace více věcí. Musíme se více zaměřit na naši vlastní konkurenceschopnost a také na budování obchodních vztahů jinde než s Čínou.
4: Dodává analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
5: Díky, hezký den.
4: Ve Spojených státech se blíží listopadové volby do kongresu a třetiny senátu. A s tím také roste angažmá prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani na straně republikánů. Chce tím zvrátit pro něj nelichotivé výsledky průzkumu veřejného mínění. Více už v komentáři politologa a publicisty Jiřího Pehe.
6: Průzkumy ve Spojených státech už nějakou dobu ukazují, že republikánská strana ztratí většinu ve sněmovně reprezentantů kongresu. Nyní stále více naznačují, že republikáni ztratí i většinu v senátu a že mohou prohrát řadu klání o posty guvernérů ve státech, kde dosud jasně dominovali. Prezident Donald Trump si je vědom toho, že takový výsledek voleb, které se budou konat za měsíc, by znamenal nejen to, že už nebude moci rozhodovat o řadě věcí bez kongresu, ale že se také spustí vyšetřování jeho nejrůznějších kontroverzních rozhodnutí a činů. Posledních 30 dnů před volbami se tedy rozhodl strávit kampaní, během níž vystoupí na více než 35 předvolebních shromážděních. Demokraté jeho zapojení do kampaně vítají, protože Trumpova popularita se dál propadá. Někteří republikánští kandidáti se snaží od Trumpa distancovat. Odkazy na něj mizí z jejich webových stránek a řada z nich nepřijala na předvolební sjezd republikánů, který se konal v Trumpově režii v texaském Dallasu. Trump je naopak přesvědčen, že jeho zapojení do kampaně je záchranou republikánské strany. Opakuje, že jeho účast na předvolebních shromážděních a podpora pro jednotlivé kandidáty zlomí nepříznivé trendy. Trumpova předvolební shromáždění se všechna odehrávají v podobném duchu. Tvrdí, že americká média úmyslně zamlčují, že americká ekonomika je prý pod jeho vedením ve skvělé kondici. Pravdu překrocují prý i agentury pro výzkum veřejného mínění, které přinášejí opakovaně průzkumy ukazující, že Američané jsou většinově nespokojení se stavem ekonomiky a válkou v Iránu. Podle posledních průzkumů by demokraté mohli získat až 10 senátorských křesel ve státech Unie, kde dosud dominovali republikáni. Demokraté mohou sice přijít o několik senátorů ve státech, kde dosud dominovali oni, ale i tak se nyní zdá být pravděpodobné, že získají v senátu většinu. To by byl pro Trumpa problém i kvůli tomu, že senát schvaluje prezidentovi nominace do vysokých vládních postů a na místa soudců v nejvyšším soudu. Demokraté mají šanci získat senátorská křesla ve státech, kde to bylo ještě před pár lety nemyslitelné, například v Texasu, na Aljašce nebo v Jižní Karolíně. Jejich kandidáti mají slušné šance i v dalších červených státech, tedy státech, kde dominují tradičně republikáni, ku příkladu na Floridě, v Ohio, v Nebrasce nebo v Kansasu. Republikánská strana, kterou podporují nejbohatší američtí podnikatelé, utrácí na podporu svých kandidátů až 10x více než demokraté. Podle průzkumu ale ani to nestačí. Sám Trump s svými vystoupeními na předvolebních shromážděních i jinde zatím republikánů moc nepomáhá, ač je zjevně přesvědčen o opaku. Jeho slib, že jeho vláda všem dospělým Američanům vyplatí $5,000 v případě, že republikáni ovládnou obě komory kongresu, je i mnohými republikánskými politiky vnímán kriticky. Jeho výzvy, aby si voliči představovali, že volí jeho, i když sám nekandiduje, jsou pro mnohé republikánské kandidáty ponižující, navíc kvůli jeho klesající popularitě nejspíš i kontraproduktivní. Trump nejnověji oznámil, že se Američané dočkají ve volbách překvapení. Není jisté, zda tomu tak má být, protože je přesvědčen, že nepříznivé trendy zvrátí svým zapojením do kampaně. A nebo proto, jak se obávají někteří jeho kritici, že má v plánu v případě vítězství demokratů výsledky voleb zpochybnit. Kdyby zůstal stranou volebního klání, mohl by samozřejmě případnou prohru republikánů vysvětlovat tím, že republikánská strana bez jeho aktivního zapojení bohužel nedokázala nominovat kvalitní kandidáty. Takové výroky už z jeho úst před časem zazněly. Nyní se ale rozhodl spojit svoje jméno a prestiž s výsledky voleb. Jelikož porážky odmítá uznávat, panují obavy, aby se nezachoval v případě prohry republikánů podobně, jako když v roce 2020 neuznal v prezidentských volbách vítězství Joea Bidena.
4: Tolik politolog a publicista Jiří Pehe. Anglická strana zelených odsouhlasila prohlášení, podle kterého je sionismus forma rasismu. Tato zpráva je důležitá nejméně ze dvou důvodů. Za prvé proto, že zelení možná budou důležitým partnerem příští labouristické vlády. A za druhé proto, že zelení dovedli dosavadní tendenci západní levice dále než všichni ostatní. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Zelená strana Anglie a Walesu jasnou, i když ne drtivou většinou, odsouhlasila text, podle kterého je sionismus etnonacionalistický politický projekt, jehož nevyhnutelným důsledkem jsou etnické čistky, apartheid nebo genocida. Řešením izraelsko-palestinského konfliktu je prý zrušení Izraele a zřízení společného židovsko-arabského státu v oblasti, kterou nazývají historická Palestina. Přiznávají palestinskému hnutí odporu právo na ozbrojený boj všemi dostupnými prostředky. Ke své dřívější podpoře hnutí za bojkot a sankce proti Izraeli a kritici izraelské vlády, tedy zelení, oficiálně odmítli sionismus jako takový. Představitelé strany zdůrazňují, že jsou proti rasismu ve všech jeho podobách a že jejich antisionismus nelze zaměňovat za antisemitismus. Zelení šli tedy dále než všechny antisionistické strany západní Evropy tím, že za nelegitimní považují v podstatě celou myšlenku židovského státu a nežádají dvojstátní řešení, tedy zřízení palestinského státu vedle Izraele, ale jeho nahrazení novým celkem. V něm by židé měli menšinou, která by se prý těšila všem právům. Šli mnohem dále třeba i než Labour Party v době Jeremyho Corbyna, a to je co říci. Rezoluce má několik slabin. Jedna z nich je, že jde příliš daleko nejen ve věci antisionismu, ale i v otázkách vztahu k britským židům. Například předpokládá, že by členové zelených, kteří navštěvují údajně sionistické synagogy, mohli čelit stranickým trestům. Britské židovské organizace považují podobné kroky za nepochybně antisemitské a varují, že vedou k atmosféře strachu nebo podněcují útoky na židy. Text si definuje sionismus podle svého a nikoli podle toho, jak sami sebe chápou lidé, kteří se k sionismu hlásí. A za druhé se deklaraci vyčítá, že v této podobě vnáší rozkol do samotné strany. Zatímco místo předseda Motin Ali text schvaluje, další místo předsedkyně Rachel Milwardová s ním nesouhlasí. Podobně se vyjadřují i někteří další zelení. Bývalý místo předseda strany zelených ve Walesu dokonce ze strany vystoupil. Někteří členové vyčítají předsedovi Zaku Polanskému, že je slabý vůdce, který dopustil nebezpečné vnitrostranické rozpory. On sám byl v době hlasování v obvodu, kde se snaží získat parlamentní křeslo, uvolněné po odchodu Kira Starmera. Sám má za sebou řadu silně protiizraelských výroků. Posun strany ve věci antisionismu může paradoxně vést k tomu, že Polanský ohrozí svůj vlastní pokus dostat se do parlamentu. Hlasování bylo stanoveno na 8. října. Stejně tak se ozvala kritika ze strany Labour Party, která se sice také profiluje jako k Izraeli silně kritická, ale krok zelených ohrožuje její vlastní plány. Pokud zelení budou pokračovat ve své radikalizaci, ohrozí tím nejen své vlastní perspektivy, ale i možnost pro libristy uzavřít se zelenými koalici. A podle momentálních predikcí bude Labour Party po příštích volbách levicové koaliční partnery k sestavení většinové vlády potřebovat. Kritici Zaka Polanského tvrdí, že jeho podpora této podoby antisionismu se nakonec obrátí proti němu a jakmile sehraje svou úlohu mouřenína, vytlačí ho jeho vlastní zástupce Motin Ali.
4: Konstatuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Česko žije komunálními volbami, ale také informací, že prezident republiky Petr Pavel v nich pravděpodobně hlasovat nebude, protože ho čeká zrovna zahraniční dovolená. Na Petra Pavla se snesla vlna kritiky, a to i od těch, kteří ho jinak obvykle podporují. Chování hlavy státu by nakonec mohlo mít dopad i na příští prezidentské volby, soudí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
8: Komunální volby jsou v tuzemsku oblíbené, protože jsme zemí starostů s malým s. Vybírají se zastupitelstva více než 6250 měst, městských částí a obcí. Většinou lidé volí kandidáty, které znají, často i osobně. Vědí, jak se chovají, zda plní své sliby a je na ně spolehnutí. A zajímá je především to, zvelebí-li jejich bydliště. Významný celostátní dopad volby druhého řádu nemají, pochopitelně kromě největších měst a Prahy. Tam výsledek naopak může ovlivnit složení stranických centrál. Poprvé v historii ale toto hlasování zasáhlo i do nejvyšších sfér. Lépe řečeno, nehlasování. Když mi v 15 minutách na Deník.cz prezident Petr Pavel řekl, že odjíždí na dovolenou, okamžitě mi bylo jasné, že si zadělal na malér. Do Senátu se v jeho obvodě letos nevolí, do zastupitelstva v Černoučku už nekandiduje Eva Pavlová a hlasovat nelze korespondenčně, natož elektronicky. Nic z toho by neměl být důvod prezidentovy absence, která bude první od vzniku České republiky. Logicky se na jeho hlavu snesla lavina kritiky, z opozičních řad možná větší než z vládních. Navíc Petr Pavel i dost kostrbatě popsal, jak vnímá volební právo. Cituji, každé volby se liší účastí podle toho, jakou jim přikládají občané důležitost. Většinou ty prezidentské a parlamentní přitahují větší pozornost než komunální nebo doplňovací senátní. Je také věcí urgence, jak občané vnímají současnou situaci, protože pokud jsou se stávající politickou reprezentací spokojeni, necítí důvod k volbám jít a paradoxně to může vést k nižší volební účasti, pravil ve zmíněném rozhovoru. Chtěl tím sdělit, že nemá potřebu volit, protože je s aktuálním rozložením sil spokojen. Opozici musel běhat mráz po zádech. Radost z Pavlovy Minely neměl jen předseda motoristů Petr Macink.

0: Zdeňka, ale také šéf pro Jindřich Reichl. Možná teď v jeho hlavě zraje plán, jak osvěžit prezidentský souboj. Mohla by to být tato strana, která by sehnala podporu, ať už poslaneckou nebo občanskou, pro Miloše Zemana. Ten je v Reichlově přítomnosti vidět stále častěji. V Lánech se nudí a podobné zpestření důchodu by uvítal. Sám tuto variantu už před časem nadhodil v Mladé frontě Dnes. Co vypadalo jako čiré pábení, může se stát za rok faktem. V 84 letech by si asi reálně na časově a fyzicky náročnou misi netroufl, ale na kampaň ano. Hlavním důvodem by byl střet s Petrem Pavlem, odčerpání co největšího počtu jeho voličů, postup do druhého kola. A po celou dobu by neúnavně útočil na Pavlovy slabiny, skutečné i vykonstruované. K těm prvním by bez diskuse patřila Pavlova neúčast v letošních volbách. Pokud má prezident stále jednoho či více přátel po boku, neprodleně by mu měli poradit, aby volno přerušil a přijel odvolit. Jako primus inter pares musí jít příkladem, nebo počítat s následky.
1: To byla komentátorka Deníku Kateřina Perknerová. Ruský prezident Vladimír Putin testuje červené linie Západu. Varoval německé poslance šéf civilní rozvědky Bruno Kahl během pondělního slyšení parlamentního kontrolního výboru Spolkového sněmu. Působení ruských tajných služeb v Německu je podle něj, ale i dalších dvou šéfů tajných služeb, stále agresivnější. Přibylo případů špionáže i sabotáží. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
2: Příčina ruského zájmu o Spolkovou republiku je podle německých zpravodajců zcela zřejmá. Německo hraje, a to doslova v celosvětovém měřítku, v podpoře Ukrajiny jednu z nejdůležitějších rolí. Pomáhá totiž napadené zemi nejen vojensky, ale i finančně, humanitárně a obecně ekonomicky. Z hlediska Kremlu je Spolková republika hlavní překážkou v uskutečňování ruských otevřeně hegemonistických ambic v Evropě. To před pár dny zdůraznil šéf Spolkové zpravodajské služby BND Martin Jäger na půdě Bundestagu a rezolutně dodal. Pokud Německo ve svém tlaku povolí, rozkolísá to celou Evropu a společně s ní i další podporu Ukrajiny. Německé tajné služby jsou si jisty, že Rusko se cílevědomě snaží naočkovat západní pospolitosti nejistotu a oslabit její dosavadní stabilitu. Takovéto počínání je v prostředí německých tajných služeb vnímáno jako chladnokrevně prokalkulované destabilizační operace. Podle německých zpravodajců vzrůstá i ruské odhodlání k otevřeným sabotážím a dokonce i k vraždám. Mimořádnému riziku jsou přitom vystaveny dopravní infrastruktura, armádní objekty i podniky obranného průmyslu. Spolková civilní kontrarozvědka je obzvlášť znepokojena stále častějším využíváním tzv. Jednorázových agentů. Rusko už do jiných zemí nemusí nasazovat své špionážní profesionální. Stačí přes sociální sítě naverbovat domácí lidi z nejnižších vrstev společnosti, jako jsou ku příkladu narkomani či bezdomovci. Ti pak mohou podle pokynů ruského ústředí pořizovat fotografie, získávat informace nebo se dokonce dopouštět otevřených diverzí. Spolková rozvědka BND považuje za alarmující i to, jak Rusko svými přesně cílenými aktivitami postupně stírá krajní meze toho, co je ještě přípustné. Jako příklad šéf BND Martin Jäger uvedl průlety ruských dronů nad členskými zeměmi NATO či porušování vzdušného prostoru Moldavska. Rusko zcela vědomě snižuje laťku a fakticky se snaží nastolit jakousi novou normalitu, je přesvědčen ředitel Spolkové zpravodajské služby. Už v blízké budoucnosti se zkrátka máme na co těšit.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Prudký rozvoj umělé inteligence bude mít silný vliv i na budoucí ekonomické modely, ve kterých budeme žít. Podle názoru části odborníků to bude ještě kapitalismus, podle jiných expertů nějaká nová forma, která bude mít jisté podobnosti s feudalismem. Podrobnosti dodává Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
3: V poslední době se různě spekuluje o tom, kdy či zda bude z AI takzvaná superinteligence, nebo kdy nastane singularita, tedy stav, kdy umělá inteligence překoná lidský intelekt a začne sebe sama rychle vylepšovat. Ve společenskovědním smyslu by se podobně dalo spekulovat o tom, kdy nastane takzvaný technofeudalismus. To je například podle definice řeckého ekonoma Janise Varoufakise fáze společenského vývoje, která nastává po kapitalismu. Zatímco kapitalismus stojí na volném trhu a úspěch se měří ziskem, feudalismus se opíral o léno, tedy svěření statků do správy vazalovi, výměnou za věrnost a výdělkem byla renta. Technofeudalismus není návratem do středověku, ale novým pojetím předmoderních majetkových vztahů. Stojí na digitálním lénu a rentě z cloudu. Varoufakis je přesvědčený, že technofeudalismus již nastal, že kapitalismus přestal být dominantním způsobem organizace ekonomiky a vznikl nový výrobní způsob. Digitální platformy jako Amazon, YouTube, Meta a další podle něj nefungují jako normální trhy. Jsou to soukromně vlastněná prostředí, do nichž ostatní firmy musí vstoupit podle pravidel vlastníka. Například Apple tak nejen soutěží na běžném trhu, ale podobně jako středověký feudál vlastní samotný prostor, v tomto případě App Store, kde se obchod odehrává a může z transakce vybírat poplatek. Řecký ekonom tvrdí, že digitální platformy nejsou jen v uvozovkách velké kapitalistické firmy, ale něco strukturálně nového. V současnosti kapitalistické podniky samozřejmě dál existují, ale už nejsou na vrcholu hierarchie. Jsou stále více závislé na vlastnících digitální infrastruktury, jako dříve vazal a jeho poddaní byli závislí na panovníkovi. A teď jestli technofeudalismus již nastal. Ze seznamu nejbohatších lidí světa, který tento týden zveřejnila agentura Bloomberg, by se na to skoro dalo vsadit. Žebříček přinesl podstatné změny, tak například nejbohatší muž světa Elon Musk je opět dolarový bilionář. 10 nejbohatších lidí světa jsou historicky poprvé čistě Američané. A především technologičtí multimiliardáři opět meziročně zbohatli, souhrně o astronomických 845 miliard dolarů. Ostatní boháči souhrně schudli. Co se týče nováčků, nemusí to být ani podnikatelé, ale primárně lidé spojení s AI a datovými centry. Do seznamu nejbohatších lidí světa se tak dostalo 7 spoluzakladatelů jednoho z lídrů AI Anthropiku, nebo lidé, kteří vyrábějí součástky pro stavbu datových center. Shrnuto, nůžky mezi majiteli technologických platform, tedy novodobými lenními pány a zbytkem světa, se rychle rozevírají. Není se čemu divit. Každý, kdo tvoří či lajkuje příspěvky na sociálních sítích, posílá maily či jen sleduje internet, jim posílá drobné do kapes. Každý podnikatel, co prodává zboží jinak než někde venku na trhu, je jejich vazalem. A jestli se tomu ještě říká kapitalismus, je vlastně jedno.
1: A v této chvíli jsme se dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: Radioservis představuje
5: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
6: Stalo se něco?
7: No ale nic, nemůžou najít kluka.
6: Hlavně klid, on se objeví.
5: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
7: Budou se tu rojit.
6: Kdo?
5: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
8: A letos ji konečně nakrmím já.
5: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
9: 13 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Ruský útok na ukrajinské autobusy v Krematorsku zabil 30 lidí. V Madridu zemřela důchodkyně, která se stala symbolem protestů proti bytové krizi. A Škoda Auto redukuje směny kvůli nedostatku dílů pro několik modelů aut. Zprávy a Martin Matějka. Ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 30 lidí, informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Podle ukrajinské prokuratury k útoku použilo Rusko klouzavé letecké pumy, které zasáhly dva linkové autobusy. Kyjev údery vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Počet obětí se podle Doněcké oblastní zprávy může ještě zvýšit. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím a pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě ztrátově.
10: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
11: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
10: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Zemřela důchodkyně Mary Carmen Abascalová, která se ve Španělsku stala symbolem protestů proti bytové krizi. 87-letou ženu vystěhovali z bytu v Madridu před 14 dny. Na její podporu protestovali v ulicích španělských měst tisíce lidí. Na madridském náměstí Puerta del Sol vyrostlo stanové městečko.
12: Mary Carmen žije, boj pokračuje. To bylo jedno z hesel, které provolávali demonstranti procházející madridskými ulicemi k sídlu parlamentu po oznámení, že Mary Carmen Abascalová zemřela. Její advokátka Beatriz Durová španělským médiím řekla, že rok, kdy se důchodkyně bránila vystěhování z bytu, ve kterém žila přes 70 let, se na jejím zdraví podepsal. Pod tlakem protestů na podporu důchodkyně předložila vláda premiéra Pedra Sáncheze parlamentu 2 zákony upravující práva nájemníků a majitelů bytů. Opozice je ale odmítla a premiér Sánchez proto vyhlásil na 29. listopadu předčasné volby. Pavel Novák, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Problémy s dodávkami dílů pro Škoda Auto zasáhly i model Kodiaq vyráběný v Kvasinách na Rychnovsku. Odbory automobilky to uvedly v novinách Škodovácký odborář. Automobilka se zároveň potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a Elroq, které se vyrábí v Mladé Boleslavi. Vedení minulý týden potvrdilo, že kvůli problémům s dodávkami omezuje výrobu a redukuje počet směn. Konkrétní dotčené modely ani provozy ale neuvedlo. A boleslavský deník minulý týden napsal, že důvodem omezení výroby je nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice pojedete pomalu z 15. kilometru. Do omezení na 23. je to na více než 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí západ z kilometru 138 popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení na kilometru 134. Je tam uzavřený levý pruh, osobními auty se zdržíte do 15 minut. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení. Zpoždění je asi 15 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most se u sjezdu na Strašnice stala nehoda a kolona se protáhla, brzdí se už na Štěrboholské spojce. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou oblačné, teploty 19 až 23 stupňů, na horách měří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu 2.
13: Dobrý den. Vítejte u pravidelné půl hodiny, ve které naši hosté každý den komentují aktuální dění. Jinak tomu nebude ani dnes. Naproti mě už sedí ve studiu kolegyně Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu, autorka podcastů Peníze a vliv, nic osobního, prostě biznis. Dobrý den, Jana.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Zeptám se vás zejména na to, jaký daňový mix by snížil státní rozpočet 2027, jak se česká a polská vláda liší v přístupu ke kompenzacím vysokých cen paliv, jak se Orlen Unipetrol vyrovná se sektorovou daní a kde bude Česko těžit ropu a plyn, jak si přeje premiér. Zita Senková přeje vyrušený poslech.
5: Jak to vidí?
13: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO otevřeně přiznala, že zvýšení některých daní se nevyhneme. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a další. Ve hře by mohlo být i zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. Tak jak se na to díváte, Jano?
14: No, tak myslím si, že nějaké opatření bude muset vláda přijmout v tomto směru, protože už během příštího roku chce snížit schodek státního rozpočtu, který se teď naplánovala na 386 miliard korun, jeden vůbec z nejvyšších v historii Česka, tak ten chce snížit o 20 miliard korun v příštím roce a Alena Schillerová vlastně už připustila, že to nepůjde jenom dalšími úsporami, ale že bude muset hledat mix nějakých opatření a to jsou právě úspory a zvýšení nějakých daní. No a to, co jste jmenovala, tak to je právě to, co je ve hře, co by asi nejméně bolelo, alespoň vždycky nějaké skupiny obyvatel, a nebo by to mělo nějaký prospěch i pro ekonomiku. To znamená, jsou to právě ty daně spotřební jako typu prostě nějaké kratomy a nějaké prostě návykové látky a tak dále. Samozřejmě se nabízí alkohol, tabák, tam je určená nějaká pětiletá trajektorie, jak se teďka ta daň zvedá a ta bude končit, protože to bylo ještě nastaveno od minulé vlády v rámci minulého konsolidačního balíčku z roku 24, takže tam se to i nabízí, že se bude muset určit vlastně nějaká nová strategie. Pak jsou to právě ty daně z nemovitostí, o tom se hodně mluví, o zdanění takzvaných investičních bytů, to znamená, když má někdo více bytů a teď je otázka, co to znamená více, jestli jsou to už dva, nebo je to pět, nebo deset a jak se to přesně bude zdaňovat, to zatím nevíme, ale Alena Schillerová mluvila o tom, že by se měla vzít nějaká suma, kolik daný člověk platí na daní z bytů a pokud platí víc, než se určí nějaký limit, tak tam, že by byla nějaká výrazně větší daň, ale zatím nevíme nic bližšího. No a pak se nabízí. Alena Schillerová a další lidé z vládní koalice mluví o možnosti těch sektorových daní, což by také méně bolelo celou ekonomiku samozřejmě. Vy už jste zmiňovala tu rafinérskou daň, ta už byla určena, no ale pak jsou tady další sektory, kde Alena Schillerová říká, že mají strašné zisky a to jsou banky a zbrojaři.
13: Mimochodem také v Německu řeší díry v rozpočtu, tak říkajíc, tam by od léta příštího roku 2027 měly platit dva nové druhy daní na slazené nápoje a na plastové obaly. Má to trošku háček, protože na to potřebují zase personál, kdo by se tím zabýval.
14: No tak třeba o slazených nápojů to právě patří tak trochu mezi ty neřesti, to je cukr, že jo, spotřeba, který vlastně má zdravotní jako nějaké dopady. O tom se u nás také mluvilo, ale právě hnutí ANO bylo proti tomu, takže to nevím, jestli by u nás prošlo teď.
13: No a jak obecně může náš státní rozpočet se vyhnout v budoucnosti obřím deficitům?
14: Tak jedině tím, že bude konsolidovat veřejné finance, to znamená, že přijme nějaké opatření jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, protože teď je to tak, že ty nůžky se neustále otevírají mezi výdaji státního rozpočtu nebo veřejných rozpočtů vůbec a příjmy toho rozpočtu. To znamená daňové příjmy vůči HDP dokonce mírně klesaly třeba v minulých letech, výdaje naopak rostou. Teď je to tak, že v těch jednotlivých letech třeba stoupá příjem, výběr daní a různých poplatků a pojistného a tak dále, protože se zvyšují mzdy, takže ty poplatky se zvyšují, ale rostou pomaleji, než prostě roste ten výdaj a to na důchody, sociální služby, na školství, na dopravu, na zbroj, na obranu, vlastně zbrojení, což jsou nově vlastně povinné výdaje, takže tam se bude muset udělat nějaké opatření. Nepůjde to jenom ušetřit, protože ta situace se prostě mění.
15: A kdy nastoupíme na tuto trajektorii vlastně té konsolidace veřejných financí?
14: Původní slib ještě minulé vlády byl, že další konsolidace po tom balíčku, který byl v roce 2024, jak už jsem zmiňovala, že přijde právě od roku 2027. Takhle se to nastavilo, aby se ty deficity začaly opět snižovat. A to ale tato vláda řekla, že není možné, že to byla past od minulé vlády a rozvolnila si, jak víme, ty pravidla pro schodky státních rozpočtů s tím, že ale slíbila, že vlastně to bude jenom dočasné a že potřebuje větší čas a že ta konsolidace začne od roku 2028, že proběhne tedy hlavně v letech 28 a 29. A na to všichni ekonomové říkají, tak to chceme vidět, protože v roce 2029 jsou volby a to obvykle opravdu nebývají roky, kdy nějaká vláda začne dělat nějakou prudkou konsolidaci veřejných financí.
15: Jak se jenom politikům v Česku daří vůbec dodržovat slovo nezvyšování daní nebo vůbec své sliby?
14: No tak v tomto bodě se to politikům nedaří. Samozřejmě je to obrovské populistické heslo, nebudeme zvyšovat daně, ale potom přijde ta realita. A to je, že vy nechcete prostě rušit sociální stát, vy nechcete prostě škrtat výdaje na všechno, naopak na ten stát se hrnou další a další agendy, různé regulace a tak dále. Máme tady novou geopolitickou situaci, kdy prostě je potřeba zvyšovat výdaje na obranu států a za takové situace neustále lidem slibovat, že nebudou platit více, kde se to jako vezme, sami se nám množejí ty peníze prostě a jenom to, že je budete lépe vybírat, prostě ty systémy dneska na výběr daní jsou funkční a bez změny nějaké legislativy, to znamená, že zdaníte nějakou oblast, která se daní málo prostě, nebo prostě přenastavíte ty daně tak, abyste přece jenom vybrala víc, tak si myslím, že se to prostě dělat nedá a že jsou to nefér sliby.
15: Pohled hlavní ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
15: Růst spotřebitelských cen v září meziročně zrychl na 2,5%, jak vyplývá z odhadu inflace, který zveřejnil Český statistický úřad. Konečnou hodnotu za uplynulý měsíce rozvíme příští týden. Proč se jenom inflace v září vrátila na letošní zatím nejvyšší hodnotu, kterou dosáhla také v dubnu?
14: Tak jednoznačným tahounem byly ceny energií a v tom především ceny pohonných hmot. Vidíme samozřejmě, co se děje na světovém trhu a tím pádem i u nás a to je obrovský nárůst cen ropy a také právě pohonných hmot na burzách. A ty táhnou vzhůru inflaci, protože jak víme, tak teď tedy se ceny začaly znova regulovat, ale až od 1. října, čili v tom září, tam se projevilo prostě to, že to předchozí kolo regulací bylo ukončeno vlastně, takže tam vyrostly ceny pohonných hmot, ale zároveň nejsou to jenom pohonné hmoty, zvyšují se i ceny především u plynu, třeba na velkou obchodním trhu. Takže to do toho vstupuje a zároveň i předtím sice rostly také ceny pohonných hmot, ale pořád poměrně rychle klesaly ceny nebo zlevňovaly potraviny. To pořád platí, ale ten pokles už není tak velký, aby vymazal ty nárůsty.
15: Jaký model zvolila naše vláda při kompenzaci těch vysokých cen paliv? A nakolik vůbec, Jano, vyjde naši státní kasu měsíčně ty kompenzace?
14: No, tak naše vláda zvolila to, co je do značné míry obvyklé, a to je, že státy sahají vlastně do daní, protože ceny pohonných hmot jsou zatíženy jak spotřebními daněmi, tak daní z přidané hodnoty, a ty tvoří třeba až polovinu té ceny, za který si kupujeme litr třeba nafty u pumpy. Takže to je vlastně taková nejjednodušší cesta, nejrychlejší, jak se dá ta cena snížit. Takže vláda sáhla tady k tomu, a to je, že snížila cenu spotřební daně u nafty, nikoliv tedy u benzínu, protože u té nafty je větší problém, více se to propisuje ta cena nafty do ekonomiky. A zároveň zastropovala marže pro čerpací stanice a vyhlašuje tedy maximální cenu na základě třídenních průměrů velkoobchodních cen ze světových trhů. No a to druhé opatření, které je nové oproti té první vlně regulací, ke které přistoupila vláda v první polovině roku, a to nové opatření je, že zavedla ještě rafinerskou marži za rok 2026. To znamená, že tu budou platit rafinérie.
15: Co to znamená pro Orlen Unipetrol? Jak se s tím vyrovná?
14: No tak vyrovnává se s tím samozřejmě špatně, vůbec se mu to nelíbí, protože přijde o velký část svého zisku. Ona tedy, ta marže, to není jako čistý zisk, jo, to je prostě všechno mezi nákupem, prodejem. A Orlen Unipetrol tady v minulých dvou letech vykazoval poměrně velké ztráty, takže on spoléhal na to, že právě tady ta opravdu zvýšená, to má vláda naprosto pravdu, zvýšená rafinérská marže, že mu pomůže se zahojit na další roky a pomůže mu s investicemi, které musí dělat ve velkém v současných letech, a to se mu asi nepovede.
15: Ceny pohonných hmot v Polsku jsou od počátku tohoto měsíce oproti Česku v průměru o 6 až 7 korun na litr levnější. Polský prezident Navrocky stvrdil zavedení mimořádné daně ze zisku petrochemických firem. Tak jak vnímáte ten rozdíl?
14: No, tak Polsko šlo v té rafinérské dani vlastně ještě dál, protože u nás je to stanoveno jako 50% rozdílu mezi výší té rafinérské marže v letošním roce oproti roku 2025, a Polsko je na, nebo stanovilo tu přirážku vlastně na, nebo tu sazbu prostě pro to mimořádné zdanění na 60%, takže ty jsou ještě přísnější, a zároveň snížilo tedy také tu spotřební daň na ten nejnižší povolený limit v rámci Evropské unie. A to je stejné jako u nás vlastně, ale co udělal Polsko ještě navíc, tak to je, že tam, myslím, poklesla i daň z přidané hodnoty z 23 na 8%. To je obrovský skok, a to se samozřejmě promítlo v tomhle. Poláci nějak mají víc otevřenou peněženku státní pokladny, protože stejným způsobem pokračovali nebo postupovali tedy i v minulých letech inflační krize, která přišla s energetickou v roce 2022, kdy třeba rostly ceny potravy, na Poláci zavedli nulovou daň dokonce, nebo 5%, nebo něco takového.
15: Ceny paliv nejsou vysoké pouze kvůli nekončícímu konfliktu mezi Spojenými státy a Iránem, který začal 28. února. Evropa se potýká také s nedostatečnou kapacitou rafinérií. Tak jak se daří a jak dlouho se bude, Jano, podle vás dařit reagovat na ty výpadky dodávek?
14: Tak je to otázka. Skupina nejvyspělejších zemí G7 se dohodla, že vlastně uvolní nějaké zásoby nafty a ropy na trh právě, aby se zmírnila zmírnilo to napětí. Faktem je, že prostě asi, já nevím, třetina až 40% rafinerských kapacit v Evropě se v posledních letech zrušilo nebo prostě se nevyužívá, tak je to prostě dané tím, že ten trh se mění, prostě ropa je fosilní palivo a cílem Evropské unie je přestat tady ta paliva využívat. Dohodla se na tom v rámci známé dohody Green Deal, zatížila vlastně všechny ty společnosti, které pracují s fosilními palivy, emisními povolenkami, právě proto, aby se ten podíl těch paliv snižoval. Takže tomu se samozřejmě ty rafinérie přizpůsobují, nahrazují auta, postupně elektroauta, takže ta spotřeba výhledově by neměla tak, být tak velká, ale zatím se to neděje, ten nástup je pomalejší, ale ty rafinérie samozřejmě s výhledem toho, že tady máme Green Deal, tak neinvestují tolik samozřejmě do nějakého navyšování kapacit, že to nedává smysl. Takže to určité napětí tady je, ale nevím, já si myslím, že se to podaří tady tu zatáčku s tím napětím na trhu nějak vybrat, jako většinou se to daří.
15: Konstatuje Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu.
5: Jak to vidí?
15: V Brně vrcholí 67. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu a dalších 5 technologických veletrhů. I vy jste se na něj, Jano, podívala. Tak je strojírenství pilířem české ekonomiky, jak na zahájení uvedl premiér Andrej Babiš?
14: No, tak nevím, jestli je úplně pilířem. To bych řekla, že je především automobilový průmysl v Česku, ale ono tak. To strojírenství je s ním velmi provázané samozřejmě. Každopádně, když si vezmeme jenom samotné strojírenství, tak to má třeba na celkovém českém exportu podíl asi kolem 11% a na tvorbě přidané hodnoty v ekonomice skoro 30% oproti průměru EU, který je asi 19%, což jsou čísla, které zmiňoval šéf vládní agentury Czech Business Rudolf Klepáček, a s kterým jsem také mluvila včera na tom veletrhu. A to samozřejmě znamená, že to strojírenství pořád významný vliv má, ale samozřejmě, že se potýká s problémy, jak jakýkoliv další průmysl stojí před obrovskou proměnou. Nastupují automatizace, robotizace, AI, čínská konkurence, a to je pro ty firmy samozřejmě velká výzva.
15: Nakolik klíčové je pro tento sektor nebo segment ženský element? Narážím na to, že poprvé bylo uděleno ocenění žena průmyslu.
14: No, je to tak, tak mně se zdá, že je to spíš výjimečné potkat ženy ve strojírenství, ale ženou průmyslu byla vyhlášena Denisa Materová, což je dědička firmy Promet, která má 10-miliardové tržby, daří se jí, působí v metalurgii, dělá různé ocelové výrobky, třeba, já nevím, když si koupíte auto a prostě jsou tam takové ty kovové sloupky, které drží čelní sklo, prostě ty bočnice auta, tak to třeba vyrábí závody Promet Group a v jeho čele a jako hlavní majitelka je vlastně dcera toho zakladatele třicátnice, která byla vlastně po náhlém úmrtí otce před 2 lety hozena takto do vod, kde mladé ženy moc nenacházíme. Navíc Promet Group má podíl v Tatrovce, kde je většinovým akcionářem zbrojařská skupina CSG Michala Strnada, a ti chtěli vlastně tu Tatrovku spíše ovládnout pro sebe, takže tam došlo k nějakému akcionářskému trošku souboji v uvozovkách a to všechno musela Denisa Materová podstoupit, takže všechny věci dohromady si myslím, že jí vynesly oprávněně to ocenění žena průmyslu.
15: Andrej Babiš, lídr hnutí ANO, na zahájení právě strojírenského veletrhu v Brně také kritizoval evropský systém emisních povolenek, ale také řekl, že by Česká republika měla těžit ropu a plyn. Tak jak a kde by to přicházelo v úvahu? Nutno říct, že už na Jižní Moravě se těží ropa a plyn, ale je to nepatrná částka.
14: On to řekl Andrej Babiš tak, jako že mluvil o Evropě, pak řekl, že Rumuni už s tím chtějí taky začít, jako s vlastní těžbou, a pak to přenesl nějak do Česka, ale a potom hned odjel, takže nikdo neví žádné detaily, jestli to bylo jen tak okamžitý nápad.

0: tady objevila taková jako teze, že by se mohlo těžit v Česku břidlicový plyn. To je to vlastně z čeho teďka těží Spojené státy americké, kde právě ty břidlicové plyny se těží ve velkém a navrtá se prostě nějaká hornina jako a z toho se to těží. Proti tomu se v roce 2012 zvedl takový odpor těch tří oblastí, které byly vytipovány jenom proto, aby se tam udělal průzkum pro tu další případnou těžbu, že z toho nakonec nebylo nic, protože já vlastně si nedokážu představit, že v této hustě osídlené zemi, kde si chráníme každý kousek přírody, který máme, takže by tady někdo začal těžit břidlicové plyny, které jako tady nějaké zásoby jsou těch břidlicových plynů, ale myslím, že tehdy právě v tom roce 2012 se mluvilo asi o, já nevím, 10% spotřeby plynů, že by to mohlo být, ale já nevím.
1: Nestálo by to za to.
0: Jako, já si myslím, že by to prostě, že to už je podle lepší vás. Fakt investovat prostě do zateplení budov a těch 10% ušetřit, ale myslím si, že v zemi, kde se za 10 let nebo se 10 let čeká na povolení, aby se tady vůbec postavila nějaká stavba prostě, tak že bychom si tady v dohledné době povolili nějakou těžbu. Ať už plynu nebo u té ropy, to vůbec nedává smysl, ale jako jo, ty břidlicové plyny bylo určité téma před časem, tak to si, já si to prostě nedovedu představit.
1: Jak byste ohodnotila surovinovou soběstačnost Česka?
0: No, tak my jsme samozřejmě jako z těch surovin asi, když zůstanou energetiky, tak naše hlavní surovina je uhlí, ale to, jak víme, je končící biznis, takže je otázka, jestli tady chce premiér zachraňovat tady situaci, tak jestli se nechce podívat tady na to, ale já myslím, že prostě to je jako trend, jo, že prostě, že by tady někdo prostě otvíral nějaká nová ložiska jako uhlí a nebo prostě jakýchkoliv fosilních paliv, si myslím, že to je prostě nereálné.
1: Zaznamenejme na závěr našeho rozhovoru, Jano, ještě zprávu, kterou potěšíme. Česko si totiž výrazně polepšilo v žebříčku ekonomické svobody o 12 míst. Je teď 23. ekonomicky nejsvobodnější země ze 165 sledovaných států světa. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku indexu ekonomické svobody kanadského institutu Fraser. Jenom připomenu, že ten index se skládá z 5 ukazatelů, týkají se velikosti státního sektoru, úrovně právního státu, mezinárodního obchodu nebo celkové regulace a faktorem je také měnové prostředí dané země a inflační prostředí.
0: A právě ta inflace tam udělala hodně z toho velkého skoku, protože právě za ten, že to bylo hodnoceno na základě dat za rok 2024, a tehdy se začala právě snižovat ta obrovská inflace, kterou jsme zažili v roce 2023 především. Takže i díky tomu jsme si takto polepšili. Ale je to určitě dobře, protože Česko je relativně malá otevřená ekonomika a je dobře, když ta svoboda vlastně ekonomická je co největší.
1: Říká Jana Klímová, autorka podcastu Peníze a vliv, nic osobního, prostě biznis, hlavně ekonomická analytička Českého rozhlasu. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji krásný den. Naslyšenou.
0: Děkuji také, mějte se hezky.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: 13 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Právě.
2: Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou autorku a překladatelku ocenili za její odvážné dílo, které propojuje tradice se současnou literaturou. V českém překladu vyšly téměř 20 jejich knih, včetně románu Autobiografie Rudé. Ten přináší antický mýtus o červeném netvorovi Geryonovi do současné doby. Laureáti Nobelovy ceny společně se zlatou medailí získají odměnu v přepočtu 26 milionů korun. Pražské letištní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák taky popřel tvrzení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásili 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíla Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Městský soud v Praze odmítl žalobu státního podniku Diamo na ministerstvo životního prostředí. Ten rezort žaloval v souvislosti s kauzou oddělovací vzdušné stěny na ostravské haldě Heřmanice. Česká inspekce životního prostředí v roce 2024 zjistila, že příkopy jsou zasypané demoličním odpadem, včetně kusů plastů nebo dřeva. Podle inspektorů ho tam navezla firma Ridera Bohemia, která zakázku na zásyp dostala. Ministerstvo životního prostředí letos případ inspekci odebralo a pro nedostatek důkazů v červnu zastavilo. Jižní Korea stáhne z Kyjeva svého velvyslance na Ukrajině, oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Soul tím reaguje na spor kolem předání dvou severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soul obvinil Kyjev z vyzrazení informace, která podle něj měla zůstat utajená. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský totiž o předání zajatců veřejně mluvil na valném shromáždění OSN. Ukrajina tvrdí, že dohoda o mlčení nebyla. 15-letý chlapec ve škole v Polsku útočil ostrým předmětem jednoho člověka, zabil, dalšího zranil. Informovala o tom polská policie. Podezřelého na místě zadržela. Útok na základní škole nedaleko polského Vyškova se stal jen den poté, kdy na jiné škole ve stejném regionu zranil 19-letý student 9 lidí a pak i sám sebe. Jeho policie krátce po činu dopadla. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice pojedete pomalu z 15. kilometru a do omezení na 23. je to na více než 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí západ z kilometru 139 a popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení na kilometru 134. Je tam uzavřený levý pruh, osobními auty se zdržíte do 15 minut, silničáři teď dopravní omezení odklízejí. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou oblačné, ojediněle s deštěm nebo přeháníkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách měří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Běda plus.
4: Dobrý den, i čtvrtek 8. října přináší nové příspěvky do Vědy plus, kde se na svět díváme vědeckou optikou. Díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tigrů, mořských želv nebo slonů afrických. Celkově ale živočichů v přírodě rychle ubývá. Co dalšího vyčteme z právě zveřejněné letošní zprávy o stavu světové přírody? Jaké jsou aktuální trendy v jednotlivých oblastech vzdělávání a jak je zajištěno financování programu Erasmus Plus do budoucna? Vědci na Jižní Moravě objevili dva v Česku dosud neznámé druhy pavouků. Odkud se vzali, co o nich víme? A k Světovému dni zraku se podíváme na nemoci sítnice. Začínají nenápadně, ale můžou vést i k oslepnutí. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Věda plus. Stav světové přírody se kriticky zhoršuje, ale daří se ochrana některých původně ohrožených druhů jako tygr, slon africký nebo mořská želva. Tento paradox vyplývá z nové dnes zveřejněné zprávy o živé planetě. Světový fond na ochranu přírody v ní každé dva roky shrnuje, v jakém stavu je přírodní svět, na kterém i my lidé životně závisíme. Letošní report prostudoval náš klimatický reportér Jan Kaliba a přešel ho shrnout do studia. Vítej, dobrý den.
5: Dobrý den, ano, i se změnou klimatu to souvisí.
4: Jak je možné, že se zvyšuje populace zmíněných ohrožených druhů, když jinak příroda degraduje a právě živočišných druhů rychle ubývá?
5: Ono to vysvětlení není vlastně složité. Ty ikonické druhy, na ty se soustředila, které si jmenovala, na ty se soustředila pozornost i peněžní pomoc, ale celkový trend zůstává stále velmi negativní, vysvětluje Lenka Fričová, ředitelka České pobočky Světového fondu na ochranu přírody.
6: To vůbec neznamená, že jsme na tom dobře. Znamená to jenom to, že když máme dostatečnou vůli, finanční prostředky, máme dostatek poznání, tak jsme schopni ty negativní trendy zvrátit. Pravda je taková, že jako celek se to zatím vůbec nedaří a většina druhů takovouhle pozornost nemá. A nejméně polovina druhů dál vlastně ubývá. Vlastně ochrana přírody takovýmhle způsobem jednotlivě není schopná ochránit. Opravdu je potřeba chránit krajinu a ty ekosystémy jako celek.
5: A celkově se za posledních 52 let, kdy to reporty monitorují, zmenšily ty sledované populace obratlovců ve volné přírodě o 73%, tedy docela dramatický úbytek zvířat, který pokračuje, a hlavní příčinou je právě způsob hospodaření v krajině, to znamená lesy, zemědělství, způsob výroby potravin, anebo také právě fosilní paliva způsobující změnu klimatu.
7: Nejrychleji mizí živočišné druhy v Jižní Americe nebo Africe. Jak je na tom Česko?
5: S tou Jižní Amerikou, Afrikou je to samozřejmě dané tím, že tam bylo v posledním půlstoletí ještě v úvozovkách hodně co zničit. Evropa, Severní Amerika, to jsou regiony, které si populace živočichů průmyslovou a zemědělskou činností zahubily už dřív, takže možná proto i ty rozdíly. Takže teď ten pokles už není ve srovnání tak dramatický, ale i v Česku za posledních ani ne 50 let ubylo třeba přes 40% ptáků v zemědělské krajině. Ohroženo je třeba 61% druhů ryb v Česku. Problém podle biologa a bývalého ministra životního prostředí Ladislava Mika není v tom, že bychom přírodu chránit neuměli, ale v tom, že chráníme jenom její ostrůvky.
8: On to málo kdo ví, ale dá se říct, že přes všechny peripetie, diskuse a kontroverze, tak my máme velmi kvalitní a dobře manažovaný systém chráněných území. To znamená, tohle u nás v úvozovkách ve srovnání se světem funguje. Ale to, co můžeme udělat, to je změna přístupu ke krajině. To znamená hospodaření v krajině, a to jak v zemědělské, tak v lesnické. V obou máme vlastně docela hodně možností, jak hospodařit šetrněji a přitom bez ztráty samozřejmě té ekonomiky.
5: A taky v Česku platí ten světový paradox, který příroda degraduje, ale zvýšila se třeba populace vlků nebo jeseterů. To jsou ty druhy, na jejich ochranu se zaměřila v poslední době pozornost a taky peníze tady v Česku.
7: No právě peníze hrají podle té zprávy Světového fondu na ochranu přírody důležitou roli v tom, jak situaci řešit. V jakém smyslu?
5: Ano, kromě té transformace zemědělství, způsobu výroby potravin, třeba jde o Amazonii, kde její degradaci způsobuje zemědělství, chov dobytka, pěstování soji, anebo toho odchodu od fosilních paliv, co by hlavní příčiny člověkem způsobené změny klimatu, patří podle té zprávy k příčinám destrukce přírody také nastavení finančních toků do aktivit, které přírodu ničí, proudilo v roce 2023, za který máme data celosvětově v přepočtu přes 140 bilionů korun, tedy přes 140 tisíc miliard korun, kdežto na ochranu a obnovu přírody jen zlomek toho, asi 4,5 bilionu, tedy 4,5 tisíce miliard korun.
6: Ta disbalance v tom, jak jsou ty prostředky vynakládány, často veřejné prostředky, tak ta disbalance je obrovská. Vlastně na jeden dolar vynaložený na ochranu přírody připadá asi 33 dolarů, které mají negativní efekt na přírodu a životní prostředí.
5: Říká šéfka České sekce Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Ještě dodejme, že podle dopadové studie Evropské komise každé euro nebo koruna investované do obnovy přírody má benefity v hodnotě 38x vyšší.
7: Dodává náš klimatický reportér Jan Kaliba, se kterým jsme nahlédli do dnes zveřejněné zprávy o živé planetě. Děkujeme za to, měj se hezky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
7: Na Jižní Moravě žijí pavouci, které jsme v Česku dosud neznali. Vědci tam při průzkumu mokřadů poprvé doložili výskyt dvou nových druhů skákavky a snovačky. Výzkumníci vývoj tamních mokřadů nejen dlouhodobě sledují, ale také je obnovují. Více si teď řekneme s vedoucí pracoviště Envirop z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Marií Kotasovou Adámkovou. Vítejte, dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
7: Kde jste tyhle dva pro Česko nové druhy pavouku objevili? Co vás k jejich nálezu přivedlo?
9: Ten první druh, kterým je tkákavka Atulus inexpectus, jsme nalezli na slanisku Trkmanec Rybníčky u obce Rakvice. Ten druhý druh, to je druh snovačky Krustulína stikta, jsme našli v ptačím parku Kosteliska u obce Dubňany. A k tomu nálezu nás vlastně přivedla realizace našeho projektu Life in Celt Machines, v rámci kterého my revitalizujeme jednotlivé mokřady. Jsou to mokřady, které mají v sobě podíl slanisek, takového specifického mokředního typu. A my vlastně sledujeme, jakým způsobem na tu naši péči, na obnovu těchto habitatů reagují různé rostliny, živočichové, a právě jednou z tou sledovanou skupin jsou právě pavouci, kteří jsou takový opravdu výborný bioindikační model.
7: Odpovídají ty jejich názvy skákavka, snovačka, jejich podobě tomu, jak vypadají, nebo čím jsou zajímaví nebo výjimeční?
9: Do jisté míry určitě ano. Ta jejich velká zajímavost a výjimačnost je vlastně dána zejména tím, že jsou opravdu pro Českou republiku druhy úplně novými. Jsou to vlastně druhy, které opravdu vyžadují takové, řekněme, zachovalé lokality, zachovalé habitaty těch lučních mokřadů. A právě zrovna ta slanitka, která jsou taková hodně otevřená, představte si je třeba jako nějaký vyschlý mokřad s obnaženými ploškami půdy, tak tím právě velmi vyhovují. Takže na tyto obnažené plochy jsou vlastně i ty druhy vázány a tady tedy žijí.
7: Jsou to pavouci, kteří se k nám nějak nově dostali, nebo už tu žijí dlouho a jenom nějak unikali naší pozornosti?
9: Pro tu Českou republiku jsou tyto druhy určitě nové, ale jak dlouho v té České republice přežívají, to nedokážeme říct. Každopádně je jasné, že dosud nikde nalezeny nebyly, takže se opravdu můžeme domnívat, že po nějakou krátkou dobu té pozornosti mohly unikat, anebo že se skutečně na tyto lokality dostali poměrně nedávno a měli jsme tedy to štěstí a zachytili je. Každopádně na jiných lokalitách dosud zaznamenány nebyly, ačkoliv ten monitoring probíhá i na jiných místech, i třeba v rámci celonárodního sledování různých lokalit, takže určitě zde nejsou, řekněme, třeba dlouhá desetiletí.
7: Co nám to říká o jejich výskytu právě v jihomoravských mokřadech?
9: Říká nám to dvě zásadní věci. Ta první je opravdu to, že o té přírodě my dosud nevíme vše a je vlastně opravdu důležité se těm lokalitám věnovat, zabývat se skutečně monitoringem biodiverzity, protože se tady nebavíme jenom, řekněme, o nějakém vědeckém zkoumání, ale skutečně o tom, jak fungují ekosystémy, jak funguje příroda, jak fungují opylovači v krajině, kteří jsou pro nás nesmírně důležití. A k tomu nám to vlastně říká, že je i důležité se opravdu věnovat těm ohroženým lokalitám, ohroženým stanovištím, které by bez té péče zanikaly, protože právě tyto druhy nějakou formu péče o lokality skutečně vyžadují. A my se právě snažíme tu péči provádět využitím, řekněme, tradičních způsobů obhospodařování, a sice, že my různé vlastně na živiny bohaté louky kosíme, hlavně tedy paseme, a to jsou opravdu formy péče, která těmto i mnoha dalším druhům velmi vyhovují.
7: Na které další zajímavé nebo vzácné druhy můžeme v jihomoravských mokřadech ještě narazit, kromě těch nových druhů pavouků, skákavek a snovaček?
9: Určitě na mnoho a mnoho různých dalších. Momentálně máme třeba na lokalitách kvetoucí nádherný druh rostliny, aby jsme nebyli jen u těch živočichů. Je to astřička panonská, která momentálně v České republice vyskytuje už pouze na dvou lokalitách. Jednou z nich je slanisko Unesitu a druhá lokalita je zase naše projektové slanisko obce Dobré pole. Je to kousek od města Mikulov a právě ta astřička panonská zde vytváří opravdu nádherné fialkové porosty. Takže opravdu je to mnoho druhů různých motýlů, zajímavých rostlin, třeba i ptáků. Tady na ty luční mokřady je například vázáno velké množství bahňáků, kteří jsou právě jedním z těch nejohroženějších druhů zemědělské krajiny.
7: Je potřeba právě ty mokřady udržovat nebo obnovovat, abychom do krajiny mohli vracet nebo se mohli vracet původní nebo vzácné druhy, jako pavouci, o kterých jsme začali mluvit?
9: Jednoznačně ano. A není to přitom jenom o těch druzích samotných, ale je to i o tom, že ty zdravě fungující mokřady nám poskytují různé množství, řekněme, ekosystémových služeb. Oni dokáží zadržovat vodu, dokáží tu vodu čistit, jsou samozřejmě úžasnými místy i k trávení volného času a podobně. Takže bezesporu určitě potřebujeme se těm lokalitám věnovat, zajišťovat na ně prostředky, realizovat osvětu, aby opravdu i ta veřejnost rozuměla a chápala jejich význam.
4: O dvou Česku dosud neznámých pavoucích žijících v jihomoravských mokřadech mluvila ve Vědě plus Marie Kotasová-Adámková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Děkuji moc. Naslyšenou.
9: Naslyšenou.
4: Zájem vzdělávacích institucí o evropské programy nadále roste. Dům zahraniční spolupráce, který je příspěvkovou organizací ministerstva školství, dostala letos v prvním kole výzvy v programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity pro letošní rok na 2000 žádostí, meziročně o 8% víc. Rozpočet programu ale umožní podpořit jen každý šestý projekt partnerské spolupráce. Kromě výjezdu studentů do zahraničí jde i o další typy mezinárodního partnerství, které se dotýká institucí a škol od mateřských až po univerzity. Jaká je budoucnost těchto aktivit? O tom už si více řekneme s ředitelem Domu zahraniční spolupráce a Národní agentury pro mezinárodní vzdělávání a výzkum Michalem Úlem. Vítejte, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: O čem ten zvýšený zájem o evropské programy podle vás vypovídá?
10: Tak celkově instituce v Česku se proměňují, proměňuje se celá Evropa a ta spolupráce se stává přirozenou součástí světa, svět je čím dál tím víc globalizovanější a zároveň podle výzkumu, které máme, víme, že ta mezinárodní zkušenost, výměna přináší řadu klíčových kompetencí, které jsou užitečné pro žáky v tomhle velmi komplexním propojeném světě 21. století.
4: K tomu se určitě dostaneme. Řekněte takové nějaké obecné rysy, ve kterých krajích, dejme tomu, roste zájem o Erasmus nejrychleji, kde naopak školy a další organizace žádají o podporu nejméně. Jak s tím pracujete?
10: Tak je to tak, že jsou takový tradiční šampioni, jako je Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj nebo Praha. A dlouhodobě vnímáme relativně menší zájem z Karlovarského kraje, byť vlastně meziročně tam došlo k významnému posunu, takže máme radost, že právě kraje jako Vysočina nebo Karlovarský kraj významně rostou a dohánějí ty jiné kraje. Ale celkově se dá říct, že ten zájem je po celé republice, jenom některé kraje bychom rádi viděli ještě aktivnější.
4: Na čem ta snaha závisí? Je to o lidech nebo o tom, jak složité je třeba podat žádost na Dům zahraniční spolupráce?
10: Je to primárně o kapacitách. My máme výzkumy a ptali jsme se právě nezapojených organizací, protože mapujeme ty bariéry a často jsou to obavy z administrativní náročnosti a nedostateční personální kapacity. Také se pak, když ty školy se zapojí, zjišťují, že ta administrace a administrativní náročnost není tak velká, jak třeba na začátku očekávali. Ten program Erasmus+ je výrazně jednodušší než třeba strukturální fondy, ale hodně záleží také na velikosti instituce. Ona, středně velká škola, má větší operační kapacitu než třeba malotřídka, což vlastně v kontextu Evropy v Česku je poměrně hodně malých škol, což znemožňuje nebo komplikuje ten přístup k tomu programu. Proto my se snažíme hodně pracovat s krajema, aby kraje zřizovaly takzvaná konzorcia, to znamená, aby pod svá křídla vzali ty menší školy, nebo ideálně všechny školy, udělali konzorcium a získali u nás akreditaci. Takže vlastně touhle cestou se snažíme ty kraje provést, abychom právě byli schopni zapojit i ty menší školy, vesnické školy, kterých je v Česku celá řada.
4: Asi se vám to daří, když ten zájem je vyšší. Pro program Erasmus+ bylo pro letošek vyčleněno v Česku skoro 105,5 milionů eur. Nestačí to? Je to tedy málo?
10: Je to málo. 2,5 miliardy korun je prostě málo. Ono v té vzdělávací soustavě je poměrně dost lidí a ten zájem je výrazně větší, tak jako absorpční kapacita těch škol českých by byla přibližně trojnásobná k tomu rozpočtu, který máme. A ten rozpočet je rozpočet Evropské komise, Evropské unie a je to nějaké vyjednávání a diskuse, co vlastně v Evropě považujeme za důležité a na co ten společný evropský rozpočet jde. Musím říct, že za posledních 7 let se ten rozpočet prakticky zdvojnásobil, což je vlastně jako dobrá zpráva před 7 lety ta vlastně možnost podpořit instituce byla výrazně menší.
7: Ale pro vás to znamená, že tedy musíte nějak zpřísňovat kritéria, které žádosti uspějou, které ne, nebo jak s tím pracujete?
10: Dům zahraniční spolupráce neurčuje kritéria. My administrujeme program, který je řízen, definován Evropskou komisí, takže veškerá kritéria nastavuje Evropská komise. To, co se vlastně děje, je, že my máme grantovou výzvu a pravdou je, že potřebujete víc bodů, abyste uspěli, protože je větší konkurence, ale pravidla jsou stejná.
7: No a jak zjišťujete, vy jste o tom taky mluvil v úvodu, jaký dopad mají tyhle podpořené projekty pak na výuku, jak pomáhají rozvoji škol, místních komunit?
10: Poměrně významný. My máme povinnost i sledovat dopady toho programu. Máme řadu výzkumů, jak kvantitativních, tak kvalitativních. Víme, že například u odborného vzdělávání průměrný absolvent Erasmu, když někdo vyjde třeba nějakou odbornou stáž, učiliště, tak má v průměru o 12% vyšší mzdu. V případě u vysokoškoláků je to o 6% vyšší mzda. Častěji pracují v mezinárodním prostředí a častěji také pracují v oboru. Takže vlastně my víme, že i přes třeba měsíční výjezd do zahraničí u žáka, žákyně z průmyslovky nebo z učiliště, tak to má zásadní dopad na tu životní dráhu. U vysokoškoláků ten dopad je taky významný. A my se snažíme o těch dopadech hovořit, děláme konference, máme, oceňujeme ty nejlepší projekty, máme ceny, kdy vlastně oceňujeme za ty nejlepší projekty, které vlastně v tom programu jsou. Máme teďkon aktuálně putovní výstavu na Jižní Moravě, teďkon v Brně, kde ukazujeme ty nejzajímavější projekty z Jižní Moravy a příští rok budeme slavit 40 let Erasmu, kde právě chceme připomínat ty dopady toho programu.
7: Tolik ředitel Domu zahraniční spolupráce a Národní agentury pro mezinárodní vzdělávání a výzkum Michal Úl. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
10: Naslyšenou, děkuji.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: U příležitosti Světového dne zraku si řekneme, že v Česku trápí statisíce lidí věkem podmíněná makulární degenerace, odhadují to oftalmologové. Nemoc vážně poškozující centrální část sítnice neboli žlutou skvrnu začíná nenápadně, ale může skončit i slepotou. Tomu se ovšem dá zabránit. Pacientům s vlhkou formou nemoci pomáhají injekce přímo do oka.
11: Vidíte jakoby linie, které mají na sobě takový puchýřek, takový kolečko. Nejsou úplně rovný.
12: Popisuje 66-letý Milan. Právě přišel na oftalmologickou kliniku do fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, kde se dlouhodobě léčí s věkem podmíněnou makulární degenerací.
11: Musíte třeba tím okem pohnout a chytíte detail, který když tam koukáte do okna přímo, nebo nevidíte.
12: Nemoc, která se obvykle objevuje až v seniorském věku, se u něj rozvíjí už od 45. Její takzvanou vlhkou formu způsobuje prorůstání vytvářených cév do sítnice. Při kontrole se Milan zmiňuje, že se mu zrak v posledních 14 dnech zhoršil. Primář Miroslav Fajt ho proto vyšetřuje na šťarbinové lampě.
13: Dívám se na čučku a už tam mám představu, co se děje. Ještě se prostě to podíváme, jestli tam nevidíme odtok na sítnici a zejména krvácení, které by mohlo signalizovat novou aktivitu cév, které tou léčbou potlačujeme.
12: Ukazuje se, že aktuální potíže způsobuje Milanovi skalení oční čočky kvůli šedému zákalu. Ten se dá odstranit snadno pomocí krátké operace. Zbavit se makulární degenerace, ale i přes pokroky v léčbě možné stále není. Injekce podávané přímo do oka, ale nemoc dlouhodobě stabilizují.
13: Je tam zlepšení vidění po těch prvních injekcích a pak se ten nález začne jako udržovat na nějaké stejné úrovni.
12: I když je Milanův nález stejný jako při poslední prohlídce, dostane injekci do oka také dnes.
11: Je to takový štípnutí a to je všechno.
12: Před samotnou aplikací injekce mu sestřička v čekárně opakovaně podá do oka kapičky proti bolesti. Pak už pacient vstupuje do další ordinace, kde uléhá na lůžko.
14: Otevřete obě oči, provedeme dezinfekci.
13: Tenhle typ vlastně léku už je v takový předplněný stříkačce. Nemusíme to nikde natahovat, je to bezpečnější.
14: Takže nasouváte jehlu.
13: A doleva a nahoru.
14: V tu chvíli látka podávána do oka. Malý vpich tam zůstal.
13: Tak zhruba 3 až 4 mm od okraje vlastně rohovky.
12: Nemoc může jednoduše odhalit také samovyšetření pomocí takzvané Amslerovy mřížky. Pokud člověk vidí čtvrt srdcovou síť s bodem uprostřed rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: A na téma ještě navážeme s prezidentem České sítnicové společnosti a lékařským ředitelem očních klinik Lexum Pavlem Němcem. Vítejte, dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Jak je to s vyšetřením sítnice při preventivních prohlídkách u lékaře? Je jejich běžnou součástí nebo si o to vyšetření při potížích třeba pacient musí říct?
15: No, mělo by být jejich integrální součástí, tedy běžnou součástí, zvláště po tom 40. 45. roce věku. Musíme vyšetřovat i sítnici, to znamená nejenom ten přední segment, to posluchači dobře znají, že svítíme do oka na nějakém mikroskopu, ale podívat se i na oční pozadí a odhalit případné počínající změny, ať už na zrakovém nervu, nebo v té vámi zmiňované centrální části sítnice.
7: Vlhká forma nemoci, o které jsme slyšeli v reportáži, se nedá vyléčit, ale vlastně díky těm injekcím udržovat. Jaká je vaše zkušenost z klinické praxe? Chodí lidé s tímhle onemocněním k lékařům včas?
15: No ano i ne. A to ano i ne je taková zvláštní odpověď. Ještě před pár lety bych řekl, že nechodí včas. Ta léčba, musíme si uvědomit, ta biologická léčba, o které mluvil kolega z Vinohrad v té předchozí reportáži, tak je vlastně 25 let stará. My ji používáme relativně krátkou dobu a znamenala obrovský zlom v perspektivě našich pacientů. A tehdy, před těmi lety, kdy se zaváděla tato terapie, tak jsme měli velké množství pozdních nálezů. Dneska edukovaná společnost, jednak ta laická, jednak edukovaná oftalmologická společnost, zachytí tu nemoc daleko dříve a proto ten efekt té léčby je také daleko účinnější. Buď to skutečně tak, jak jste řekla, zastavíme tu nemoc a v některých případech dokonce zlepšíme, ale většinu z těch případů dokážeme aspoň zpomalit ve svém přirozeném vývoji.
7: Existuje také suchá forma věkem podmíněné makulární degenerace, ta je mnohem častější, na ní nějakou léčbu taky máte?
15: Suchá forma je vlastně to, co předchází té vlhké formě. Je to přirozená věková degenerace sítnice, kdy ty světločivé elementy a některé další nervové buňky, které v sítnici máme, tak postupně odumírají a mizí. Na tuto formu onemocnění v té střední fázi té nemoci se používají takzvaná suplementa, to jsou ty vitaminové a luteinové doplňky a existuje na to taková celoevropská studie AREC, ale to není úplně přesvědčivá a nejdůležitější forma léčby. A na tu pozdní fázi suché formy degenerace, která je velmi nebezpečná v tom, že už lidem skutečně vypadává zraková ostrost, tak existuje léčba nyní schválená ve Spojených státech a některých jiných zemích, která je cílí na komplement, tedy zpomaluje určitou kaskádu chemických reakcí v sítnici, ale v Evropě není schválena, protože ta účinnost, popravdě řečeno, té léčby je trošku sporná. Je to asi jenom o 25% zpomalení vývoje té nemoci a to při nákladech na tuto léčbu EMA, tedy ta Evropská léková agentura, nepovažovala za vhodné pro evropský trh zatím schválit. Zatím je důležité slovo.
7: Ano, tak jednou to třeba taky přijde. Oční pozadí, o kterém jste mluvil, se vlastně vyšetřuje, nebo z něho se dá poznat i třeba cukrovka, jestli se nemýlím. A právě u diabetiků se setkáváte s otoky sítnice. V čem se tahle jejich nemoc od věkem podmíněné makulární degenerace, o které mluvíme, liší?
15: Tak vy jste správně řekla, my jsme celou dobu mluvili o té věkové degeneraci a ta se týká většinou centrální části sítnice, my tomu říkáme makula, tomu centru sítnice, tedy makulární degenerace. U cukrovky postihuje oční pozadí nebo tu sítnici ta nemoc celkově, to znamená i periferní části, mění zcela zásadním způsobem vaskulaturu, tedy cévy očního pozadí a v některých případech se potom soustředí ta nemoc cukrovková na sítnici i do centra a vzniká takzvaný makulární edém nebo takzvaná diabetická makulopatie. Takže je to daleko komplexnější záběr, to, co udělá ta cukrovka na sítnici a musíme skutečně zahájit tu léčbu včas a relativně agresivně u toho cukrovkáře, u toho pacienta s diabetem, protože jinak, když se propásne ten dobrý okamžik a ta dobrá fáze toho, kdy můžeme něco účinně udělat, tak většinou ty následující těžké pokročilé stavy už jsou špatně řešitelné. Takže tam ta prevence, o které jsme mluvili na začátku, je ještě důležitější možná než u té suché formy degenerace.
7: Když mluvíme spolu o ve světovém dni zraku, tak jaké další nemoci sítnice ještě existují? Už to prosím stačí jenom krátce, nebo třeba které jsou na vzestupu?
15: jejich obrovské množství a zabývá se naše společnost, je ta sítnicová, ale ty, které se vztahují k biologické léčbě, o které jsme dominantně mluvili, tak tam musíme kromě té cukrovky a věkové degenerace připomenout ještě některé stavy spojené s krátkozrakostí, a to je obrovský celosvětový trend, rozvoj krátkozrakosti u lidí, a některé zánětlivé stavy, které léčíme podobnými preparáty, které se píchají opakovaně do oka. A samozřejmě okluzivní stavy musím ještě vypíchnout směrem k té biologické léčbě, to znamená něco, co si pacienti, tedy posluchači, mohou představit jako infarkt v oku nebo cévní příhoda v oku, zkráceně řečeno. Tak toto je základní pětice pro tu biologickou léčbu.
7: Děkuji, tolik prezident České sítnicové společnosti Pavel Němec. Naslyšenou.
15: Naslyšenou.
7: To byla dnešní Věda plus. Ve 14 hodin začíná čtvrteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus, u kterého vás vítá Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
7: O čem budeme mluvit v úvodní půlhodině? Útoku na tankery v Hormuzském průlivu v posledních dnech výrazně přibylo. Také boje kolem arabského poloostrova eskalují. Proč? Zemřela španělská důchodkyně, jejíž vystěhování z bytu vedlo ke masovým protestům a poté také k vyhlášení předčasných voleb. I tento případ nás zajímá. A jak se vyvíjely ceny pohonných hmot v posledním týdnu, kdy vstoupilo v platnost opětovné zavedení vládních regulací? Nejprve má ale slovo Martin Matějka se zprávami.
2: Počet obětí ruského útoku na dva autobusy v ukrajinském Kramatorsku stoupl na 33, informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Mrtvé hlásí i ukrajinská metropole. Podle starosty Kyjeva Vitalie Klička Rusko opakovaně udeřilo na čtvrté Ševčenkovský. Zemřeli 3 lidé, dalších 14 je zraněných. Záchranáři ukončili pátrací práce na místě včerejšího útoku na město Priluky. Ruská raketa zasáhla obytný dům, o život přišlo 22 lidí. Husinecká přehrada na Prchaticku jako první v Česku téměř vyschla. Podle vodohospodářů se dostala na minimální provozní hladinu. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. Nádrž teď bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Se suchem se potýkají i další menší přehrady, říká ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Danihelka.
16: Možná bych mohl jmenovat Klabavu, kde také v podstatě už jsme na stejném stavu, nebo třeba Březová na Teplé je velice blízko tomu, aby se vlastně přestala fungovat jako nádrž. Ty velké nádrže byly navrhovány tak, aby překonaly několik suchých let za sebou, ale viděli jsme, že i vlastně Vltavská kaskáda musí snižovat odtok té vody, už tam také není tolik, abychom mohli být úplně v klidu.
2: Vodohospodáři mimo jiné snižují odtok z přehrady Římov. Stav nedostatku vody je vyhlášený na Vltavě i Labi ve Středočeském kraji. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala přes 20 knih, v českém překladu loni vyšel jí román ve verších Autobiografie Rudé. Antický mýtus o okříbleném rudém netvorovi Gerionovi, v něm autorka přináší do současnosti. Součástí Nobelovy ceny je vedle zlaté medaile také finanční odměna ve výši 12 milionů švédských korun. Městský soud v Praze odmítl správní žalobu státního podniku Diamo v souvislosti s ostravskou haldou Hřmanice. Diamo v žalobě zpochybnilo postup ministerstva životního prostředí, které zastavilo prověřování České inspekce životního prostředí ohledně funkčnosti tzv. Vzdušné oddělovací stěny. Ta má zabránit rozšíření požáru z haldy na blízkou skládku nebezpečného odpadu. Podle Diama je z nevhodných materiálů. Státní podnik bude podle svého mluvčího Tomáše Indreje stěnu dál zkoumat.
17: Technický ústav požární ochrany zpracovává znalecký posudek, který má její funkčnost jednoznačně posoudit. Pokud se na základě těchto závěrů ukáže, že by podniku vznikly další náklady, bude je Diamo požadovat v občanskoprávním sporu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmů zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmů vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Evropská komise se ale zajímá i o další premiérův biznis, třeba o společnost Symbiol. Celý článek najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Jižní Korea odvolá svého velvyslance na Ukrajině, oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Je to kvůli sporu kolem předání dvou severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soul žádal po Kyjevu omluvu za to, že porušil dohodu a o zajatcích veřejně informoval. Ukrajina tvrdí, že smlouva o utajení neexistovala.
18: Podle jihokorejské prezidentské kanceláře sice písemná omluva z Kyjeva do Soulu dorazila, ale Jižní Korea ji považuje za velmi formální a nedostatečnou. Současně ale jihokorejské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Soul doufá, že všechny sporné otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně a konzultace s Ukrajinou proto budou pokračovat. Jižní Korea trvala na utajení informace o poskytnutí azylu oběma severokorejským vojákům z důvodu bezpečnosti jejich rodin v KLDR a také proto, že se dlouhodobě snaží zmírnit napětí mezi oběma korejskými státy a obnovit mírový dialog. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
2: Pražské letištní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák taky popřel tvrzení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásily 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Britský konzulát v okupovaném východním Jeruzalémě po tlaku izraelské administrativy končí. Úřad opustí konzul K20 diplomatů. Podle britského ministerstva zahraničí budou služby pro Palestince v omezeném režimu.
19: Z budovy už zmizela cedule britský konzulát. Ten zajišťoval vztahy s Palestinci v Jeruzalémě na západním břehu a v Gaze. Budova bude dál sloužit omezeně se 7 diplomaty pod názvem Mise Spojeného království. Zastoupení Británie v Palestině má 200letou historii. Podle šéfa britské diplomacie Eda Milibanda nemá Izrael právo celou misi zavřít. Konec konzulátu přikázal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reagoval tak na britský zákaz dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích, které většina zemí považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Británie sankcemi poukazuje na rostoucí násilí některých židovských osadníků vůči Palestincům. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou zpomalíte na 75. kilometru. Na 72. a 5. kilometru je uzavřený levý pruh kvůli opravě podzemního kabelového vedení. Zdržení je asi 10 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna před sjezdem na Velké Popovice ze 14. kilometru pojedete v koloně. Do omezení na mostě Šmejkalka je to na více než 20 minut. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Hlavenec z 16. kilometru popojíždí kolona kvůli pracím silničářů na 14. kilometru. Zdržíte se asi 10 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u sjezdu na Strašnice vyšetřují nehodu. Jede se pouze levým pruhem. Fronta je už od Černého mostu asi na půl hodiny a Vídeňská směrem z Michle zůstává za jižní spojkou uzavřená. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou oblačné, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách měří a kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: 8 minut po 14. hodině vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Útoků v Hormuzském průlivu v posledních dnech výrazně přibylo. Podle agentury Reuters s odvoláním na organizace sledující bezpečnost lodní dopravy bylo množství zásahů ropných a plynových tankérů na přelomu září a října rekordní. A situace se zhoršuje i na druhé straně arabského poloostrova. My o tom budeme mluvit s naším spolupracovníkem Milanem Slezákem, kterého vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
20: Dobré odpoledne.
7: S čím souvisí to zhoršení situace kolem Hormuzského průlivu?
20: No řekl bych, že s tím, že Irán se cítí nervózně, sice na jednu stranu říká, že je to on, kdo kontroluje Hormuzský průliv a že ještě přitvrdí, ale na druhou stranu blíže pravdě bude tvrzení amerického ministra zahraničí Rubia, který říká, že Spojené státy jsou tím, kdo má kontrolu nad Hormuzským průlivem. A ono se to projevuje i tak, že přece jenom, i když stále ještě nedosáhl počet těch tankerů, které průlivem proplouvají té předválečné úrovně, tak už se té předválečné úrovni ten počet velice blíží a Američané to pojišťují tak, že ty tankery doprovázejí, dávají vojenskou eskortu. Takže Irán se sice snaží na ty lodě útočit, ale ne vždy se mu to daří. A nesmíme také zapomenout, že v některých případech i Američané útočí na iránské tankery, protože i Američané vyhlásili blokádu, a to blokádu iránských přístavů, snaží se tak zajistit, aby Irán si nemohl vydělávat vývozem své ropy.
7: Oni se vystupňovali boje také v Jemenu. Tam, kde vůbec všude se bojuje, jak to postupuje a kdo je do bojů povstaleckých Husiů, podporovaných Íránem a provládních jednotek ještě zapojen?
20: Tak to bych tu svou odpověď teď rozdělil na dvě části. Za prvé, pokud se týče pozemních bojů, tak vojska nebo milice, které jsou věrné mezinárodně uznávané jemenské vládě, která sídlí na jihu země v Adenu, zaútočili teď ve velkém rozsahu na pozice povstaleckých Husiů. Ty útoky směřují na jihozápad země, i na severu se útočí na západ, na hlavní město, které ovládly Husiové již před 12 lety. A zprávy o tom, kdo má v té válce nyní navrch, se různí. Husiové samozřejmě tvrdí, že se drží, že se vládním jednotkám a jejich spojencům nepodařilo dobít významná města či strategické body. Naopak druhá strana tvrdí, že je úspěšná a zejména, že ovládla území kolem průlivu Bab al-Mandab, který rozděluje nebo spojuje Rudé moře a Adenský záliv, a to je místo, kudy proudí do Asie ropa ze Saudské Arábie, a ono nás to musí v Evropě zajímat, jestli i tento průliv je průjezdný, protože když není ropa v Asii, tak to samozřejmě znamená, že někde chybí, a to znamená, že se celosvětově cena ropy a ropných výrobků zvyšuje. Takže i v našem zájmu je, aby ten průliv byl průjezdný a ne, aby ho ovládali Husiové, kteří hrozili, že budou potápět saudské lodi, které vezou ropu právě do Asie. No a pak je tam druhá fronta, když si odmyslíme tu pozemní, kde se válčí, a to, ta se projevuje vzdušnými údery. Jednak Husiové útočí na právě ty pozice mezinárodně uznávané vlády, lépe řečeno jejich jednotek, a na letiště. Útočí na letiště jednak v Jemenu, ale také v Saudské Arábii, a již předtím útočili na rafinérie ropné v Saudské Arábii. A naopak Saudská Arábie a její spojenci, Saudská Arábie vede koalici proti husijskou několika zemí, se snaží eliminovat vojenské cíle, které Husiové mají v Jemenu.
7: A ta protijemenská koalice, které všechny vojáky nebo země vlastně obnáší, nebo kdo je do ní zapojen, protože víme, že vlastně se do konfliktu zapojil Pákistán, který má vojáky na půdě Saudské Arábie, a své jednotky tam poslalo i Turecko.
20: Máte pravdu, ale to by zase rozdělil, protože ta protihusijská koalice se stává téměř výhradně ze státu Perského zálivu. I v té koalici mimochodem jsou rozpory mezi Saudskou Arábií a mezi Spojenými arabskými emiráty. Ale nechci zabíhat do podrobností, ale ta druhá aliance, o které mluvíte, to je pakt, kde Turecko a Pákistán jsou spojeny se Saúdskou Arábií a nyní oba státy kladou důraz na to, že je to obranná koalice a že sice mají své vojáky v Saúdské Arábii, ale ti, že jsou tam výlučně za účelem obrany Saúdské Arábie a zkrátka, že to nejsou útočné jednotky, které by útočily na husijské cíle v Jemenu.
7: Vysvětlení od Milana Slezáka, našeho spolupracovníka na zahraničně politické analýzy. Děkujeme moc za něj, naslyšenou.
20: Také děkuji, hezký den.
7: Jak aktuální vývoj na Blízkém východě, tedy útoky v Hormuzu a v Jemenu, ovlivňují obchod s ropou a potažmo ceny pohonných hmoty v Česku? O tom s Martinem Jiruškem z Masarykovy univerzity v Ranním plusu mluvil moderátor Tomáš Pavlíček.
0: Když se podíváme na to, jak reagují aktuální ceny, aktuální obchod s cenou ropy, tak už vidíme ten růst, takže ty trhy jsou nervózní. Navíc bych připomněl, že z pohledu globálního trhu, tak pořád je ten trh pod množstvím, které z regionu Blízkého východu, z Perského zálivu, teklo před válkou. Říká se, že teď ty zvýšené náklady na dopravu z Perského zálivu sami o sobě přidávají zhruba $20 na barel. To znamená, jsme tedy v tom zvýšeném nějakém pásmu, přestože země OPEC plus drží tu produkci nahoru. To znamená, každá taková událost v té oblasti, kudy teče ropa, ať už je to tedy Hormuzský průliv nebo Bab al-Mandab, kde vlastně teď se rozhořely v té oblasti ty konflikty, tak každá taková událost samozřejmě přidává na té aktuální ceně ropy další a další náklady.
21: No vidíte, já jsem si laicky myslel, že to vytlačení Husiů od úžiny Bab al-Mandab může být vlastně dobrou zprávou pro bezpečnost tamní plavby a že současně tomu toku ropy na světové trhy pomáhá zvýšená přeprava ropovodem East-West. Tak to není.
0: Samozřejmě jdou dobré zprávy v tom, že se tok z Perského zálivu vrátil zhruba někam na dohled průměru vlastně té předválečné úrovně, ale pořád zůstává níže. A to podstatné je, že zatímco z Perského zálivu se dostává na světový trh srovnatelné množství ropy s tím předválečným stavem, tak samotným Hormuzem teče zhruba jenom polovina, nebo 40 až zhruba 60% objemu. To znamená, to je tady cítit a je tady právě ta nervozita. To znamená, přestože třeba kolem průlivu Bab al-Mandab teď snížilo se to riziko z té samotné plavbě, tak pořád vlastně jsou tady jednotky Hutiů, které se snaží tlačit buď právě k té oblasti, k tomu vstupu do toho průlivu, anebo ohrožují přímo území Saudské Arábie. To znamená, to samo o sobě je problém. A potom je tady ten fakt, že vlastně přesměrování toku ropy Saudskou Arábií z Perského zálivu přes ropovod Východ-Západ, ten East-West Pipeline, zcela nenahradí to množství ropy, které předtím bylo exportováno přes Perský záliv a přes Hormuzský průliv. To znamená, pořád je tady nějaký menší objem ropy v porovnání s tím, který se dostával na světový trh před válkou, plus ta rizika, která neustále hrozí a která tedy tlačí ty dopravce k tomu, aby si počítali takzvanou rizikovou přirážku.
7: Dodává Martin Jirušek z Masarykovy univerzity. Ve světě zůstaneme i 17 minut po 14. hodině. Ve Španělsku pokračují protesty proti vysokým nájmům, krizi bydlení a rostoucím životním nákladům. Jsou umocněné ještě tím, že včera zemřela důchodkyně Marie Carmen Abascalová, která se stala symbolem protestů. Před dvěma týdny ji násilím vystěhovali z bytu, protože nemohla platit zvyšující se nájemné. Bydlela v něm 70 let. Jaké reakce vyvolalo její úmrtí ve Španělsku, sledoval Pavel Novák z zahraniční redakce. Vítej, dobrý den. Jak přijali zprávu o úmrtí Marie Carmen Abascalové lidé, kteří se jí zastali a vlastně protestovali proti bytové krizi?
22: Alespoň podle toho, jak to popisují španělské televize a noviny, tak to je taková směs smutku, slz, rozhořčení na náměstí Puerta del Sol v centru Madridu, ale také jinde ve městě, třeba před domem, odkud paní Marie Carmen vystěhovali. Tam se objevily svíčky, květiny, různé vzkazy, třeba odpočívej v pokoji nebo tvůj boj neskončil. Z toho náměstí Puerta del Sol k budově parlamentu šly takové skupiny demonstrantů a drželi tam minutu ticha. Při tom pochodu ulicemi vykřikovali hesla jako Marie Carmen žije, boj pokračuje nebo spravedlivý život a mzdy a bydlení pro pracující lidi. A podobný průvod půjde také dnes večer z náměstí Puerta del Sol. Stále jsou tam ještě stany a přístřežky těch demonstrantů, ty nezmizely. Vydají se k domu, kde 87letá důchodkyně bydlela a kam už se tedy nevrátila. Po vystěhování z toho domu před 14 dny skončila v nemocnici, ale její advokátka vyjednala s majiteli domu snížení nájmu a že se tedy může vrátit do bytu, ale toho se už tedy nedočkala.
7: Jak na zprávu o úmrtí důchodkyně reagovali politici, kteří se v parlamentu střetli kvůli vládním návrhům o reformě bytové politiky?
22: No, empaticky reagovali ti členové vlády, ti kondolují rodině a třeba premiér Pedro Sánchez napsal na síti X obětí všem, kdo pociťují ztrátu jako svou vlastní, ať odpočívá v pokoji. Ministryně zdravotnictví Monika Garciová, ta napsala, tvůj boj probudil svědomí v celém Španělsku, zažal plamínek, který nezhasne, a podle ministra sociálních věcí Pabla Bustunduje dala paní Mari Carmen Abascalová příklad boje za důstojnost, který bude stále živý. Vůbec vládní strana práce na síti X napsala, že utrpení paní Mari Carmen už se nesmí opakovat. Další strany ty potom obvinily investiční fondy, které skupují nemovitosti a byty, kterým se říká supí fondy, že to oni jsou vinni tím, že zemřela paní Mari Carmen. Jen lídr opoziční lidové strany Alberto Núñez Feijóo, ten vyslovil soustrast rodině, ale také vyzval, aby se ta smutná událost nevyužívala v předvolební kampani anebo ke stranickým účelům, ale asi i přesto bude ta bytová krize jedním z hlavních témat předčasných voleb, které budou ve Španělsku 29. listopadu.
7: Víme, jaký bude vlastně osud vládních návrhů na změny v bytové politice, které měly řešit tíživou situaci nájemníků. Spadnou kvůli předčasným volbám pod stůl?
22: To by se samozřejmě mohlo stát, ale možná to tak nebude, protože vláda ty návrhy předložila takovému stálému výboru poslanců, což je orgán parlamentu, který existuje permanentně, i když je ten parlament rozpuštěný, což je tato situace. Je to jakési předsednictvo parlamentu a to by mohlo ty dva návrhy přijmout. Ty návrhy třeba zavádějí zákaz nákupu bytů těmi investičními fondy do roku 2030 nebo zákaz vystěhovávání zvláště ohrožených osob, to znamená penzistů, samoživitelů, handicapovaných nájemníků do stejného roku. Také se tam omezuje zvyšování nájemného maximálně o 2% ročně. Měl by se tam vytvořit fond na vyplácení bezúročné půjčky na pořízení prvního bydlení, ale není jasné, jestli tedy předsednictvo parlamentu vůbec takové návrhy přijme, jestli se jimi bude chtít zabývat, a proto sdružení nájemníků a také odbory chtějí podpořit přijímání takových zákonů a na 11. listopadu, to znamená dva dny předtím, než začne ta ostrá předvolební kampaň před těmi mimořádnými volbami, tak svolávají generální stávku, která má heslo za důstojné bydlení, vyšší mzdy, lepší zdravotní práci, péči o pracující.
7: Dodává náš zpravodaj Pavel Novák. Díky, že to sleduješ. Naslyšenou.
22: Hezké odpoledne, naslyšenou.
7: 14 hodin 21 minut. Teď k ekonomickým zprávám. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou. U nafty se zvýší o 6 haléřů na 47 korun 29 haléřů za litr. U benzínu o 24 haléřů na 46,31 korun za litr. Více k tomu v zápětí. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Příchod absolventů na trh práce kompenzovaly větší nábory firem před podzimní sezónou. Ve víceletém srovnání ale podíl nezaměstnaných roste, a to v důsledku strukturálních změn v tuzemské ekonomice. A růst maloobchodních tržeb v srpnu zůstal stabilní, a to navzdory kolísajícím cenám pohonných hmot. Měsíčně vzrostly malotržní tržby o 0,2%, meziročně zpomalily na 4,3%. Cenové stropy na pohonné hmoty tedy zítra vzrostou, jak už jste slyšeli. Rozhodlo o tom opět ministerstvo financí, které už týden ceny reguluje, a kvůli situaci na trzích to bude dělat až do konce října. Průměrná cena benzínu za to období klesla na 45 korun a 26 haléřů. Nafta stála včera zhruba 47,5 koruny. Já k tomuto tématu do vysílání zvu předsedu Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka, který kandiduje v komunálních volbách. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
7: Vy zastupujete ty menší prodejce pohonných hmot. Jak zatím hodnotíte první týden regulace cen?
1: Začátek byl krušný, teď už si myslím, že ta situace je celkem stabilizovaná a zbývá nám tady ten jeden jediný problém, a to je přesun části zákazníků k k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazaly rozdíly.
7: Tak víte třeba už o tom, že by nějaké čerpací stanice raději zavřely, než aby prodávaly pohonné hmoty levněji, než je nakoupily?
1: Ne, ne, taková situace už teď není. Ona byla opravdu na začátku, abych to ilustroval. Zboží, které bylo do 30. září do půlnoci, do večera, naskladněno na všech čerpacích stanicích, tak obsahovalo daň téměř 10 korun, spotřební daň u motorové nafty, 9,95 přesně. A úderem 0. hodiny raní 1. října si za tuto daň, přestože na dokladech jsme museli dál vykazovat, že to má daň 9,95, tak účtovat jsme si mohli 8,01. To znamená, že tímto okamžikem přišly čerpací stanice vlastně díky vládnímu rozhodnutí o 2 koruny v hodnotě těch svých zásob, které nesměly promítnout do prodejní ceny. Nicméně ve chvíli, kdy se ty zásoby doprodaly, tak už ta situace je stabilní. To znamená, nakupujete s nízkou daní, prodáváte s nízkou daní a dneska ty čerpací stanice mají, řekněme, standardní marži.
7: Ano, je to zastropování marží podle vás efektivním opatřením?
1: Nikdy nebylo.
7: Pro z jakého pohledu? Z pohledu spotřebitelů nebo z prodejců?
1: Pokud jde o prodejce, tak samozřejmě tam stejně jako na jaře, kdy byli nuceni prodávat i trošku delší dobu a s větší ztrátou, tak teď to období bylo relativně krátké, ale bylo taktéž. A pak je tam ten druhý problém a to je právě přesun zákazníků. My vidíme, že český trh zatím nevykazuje nižší poptávku po palivech, naopak ta poptávka mírně roste, nicméně roste jen u části, dokonce ne u všech, ale jenom u části těch větších řetězců a ty menší čerpací stanice naopak reportují poklesy. To je všechno dáno tím, že se prostě trošičku změnilo chování zákazníků, protože už není rozdíl 5 korun mezi venkovskou pumpou a dálniční pumpou.
7: No, analytici očekávají, že vlastně by se cena nafty mohla přiblížit 47 korunám za litr, cena benzínu, ale nějak výrazně by se měnit podle nich neměla. Co to udělá s těmi menšími prodejci pohonných hmot, pokud to tedy dojde tady k tomuhle stavu? Nebo zůstane nějakou dobu, myslím, aspoň po celý ten měsíc?
1: V tuto chvíli je ta cena nafty 47,50 a zatím to nevypadá, že by měla klesat. Naopak, protože včera vzrostly ceny na mezinárodním trhu poměrně významně. Dneska je, nevím, jak to bude vypadat večer, ale poledne je tam plus koruna zase u motorové nafty, takže ty trhy pořád reagují na to, že ta situace

0: může skutečně vést k trvalému přeskupení toho trhu a některé čerpací stanice nakonec budou muset z toho trhu odejít. A já si myslím, že to přeskupení trhu není jako primárním zájmem vlády. To je prostě neplánovaný dopad, který ale vláda nechce slyšet. My už na něj upozorujeme delší dobu, ale nechce na něj slyšet. A je to jediný faktický dopad, který to zastropování cen má.
1: Uvidíme, jak se to vyvrbí. Celá ta situace, my samozřejmě podrobně sledujeme. Tohle byl předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Těšilo mě, naslyšenou.
1: 34 metrů vysoká kamenná hráz Husinecké přehrady je teď vidět skoro celá. Kvůli dlouhodobému suchu zůstalo v nádrži jen asi 1% běžné zásoby vody. I kvůli tomu se na hrázi přehrady shromažďují lidé. Chtějí na vlastní oči vidět, co to znamená, když přehrada vyschne. Vodohospodáři proto začali vypouštět jen tolik vody, kolik do přehrady vtéká.
2: Je to smutný, velice smutný. Příroda nás trestá.
3: Dětem pošlem fotky, aby viděli taky tu hrůzu. Bohužel, nic se neřeší.
4: Pohled na dno přehrady rozhodně na radosti nepřidá, je to ale zároveň svým způsobem fascinující podívaná, i když ke břehu se sestoupit nedá, na rozdíl třeba od Orlíku, protože v okolí Husinecké přehrady je ochranné pásmo. Slouží totiž jako záložní zdroj pitné vody pro Prachatice. Takže lidé sledují důsledky sucha jenom z hráze nebo ze silnice, kde někteří dokonce počítají kameny na hrázi.
5: No, co jsem potom vždycky jdu podívat, nebo když jdu kolem, tak tady si spočítám ty kameny a podle toho se tak odhaduje, kolik schází vody.
6: Tady dneska jsem čet, že je tady 1% vody tady v přehradě, je to tady špatný. No.
7: My si pamatujeme, jak to přetékalo, to jí mamko.
4: Představa, jak přetéká voda přes hráz Husinecké přehrady, tak to je v tuto chvíli trochu z sci-fi.
3: No, já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička. A to jsem nikdy neviděl, tohleto. Takovýhle stav, jako tady na přehradě, to je ubohé.
5: Zdeněk si vyrazil z Klatov na houby na Šumavu, ale žádné v podstatě nenašel. Je sucho.
3: Teďko ještě pojedeme zřejmě na Kvildu.
5: Tak místo hub máte takovouhle podívanou.
3: Ano, docela jako nepěknou. A predikce do budoucna je opravdu špatná teda. To by musela přijít sněhová pokrývka jako na všech mladých let, 2 metry sněhu na Šumavě a víc, na hřebenech 3, potom možná.
4: Nejen Zdenka potěší ředitel z povodí Vltavy Jiří Baloun, ten naší stanici potvrdil, že když bude v zimě dostatečně sněžit nebo pršet, je reálné, že se Husinecká přehrada zase naplní. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
8: Hovory. Profesor Tomáš Grimm patrí medzi 2% najcitovanejších vedcov sveta. Keď sa po rokoch mimo akademického prostredia k vede vrátil, stanovil si jasné hranice.
9: Ja som pochopil, že kdybych tu vedu dělal na 100%, tak jak som dělal dříve, tak by mě to znova semlelo.
8: Dnes sa venuje vede už len okrajovo. Predovšetkým fotografuje vtáky a vydáva o nich knihy.
10: Hovory Taťany Čabákové. Dnes po 10. večer na Plusu.
1: 14 hodin 30 minut, zprávy přináší Martin Matějka.
10: Český rozhlas Plus.
11: Počet obětí ruského útoku na 2 autobusy v ukrajinském Kramatorsku stoupil na 33. Informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Mrtvé hlásí i ukrajinská metropole. Podle starosty Kyjeva Vitalie Klička Rusko opakovaně udeřilo na čtvrtě Ševčenkovský. Zemřeli 3 lidé, dalších 14 je zraněných. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun 31 haléřů, to je o 24 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun 29 haléřů. A podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u naturalu 95 o 60 haléřů. Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná nacistický zásah proti sokolské organizaci z října 1941. Na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha tehdy okupanti zatkli asi 1500 sokolských představitelů. Sokol zároveň zakázali. Důvodem byla především odbojová činnost jeho členů. Většina zatčených válku nepřežila. Zlínský okresní soud

0: se dnes začal zabývat loňským požárem střechy střední školy pedagogické a sociální na Jižních Svazích. Obžalovaný svářeč Liboj Ručík připustil, že při opravě střechy nedodržel požární předpisy. Po práci s hořákem nařídil pouze dvouhodinový požární dohled místo předepsaných 8 hodin. Podle obžaloby tak způsobil požár, při kterém se musela evakuovat zhruba 100 lidí a vznikla škoda téměř 15 milionů korun. Muž svého jednání lituje, nesouhlasí ale s vyčíslenou výší škody. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. V Chrastavě na Liberecku dnes po opravě otevřou Frýchův dům. Roubená chalupa z roku 1802 byla v havarijním stavu. Město za rekonstrukci zaplatilo 5 milionů korun. Dělníci při pracích objevili taky historickou černou kuchyni. V domě vyrůstal malíř Josef Fierich. Jeho obrazy tam chce město trvale vystavovat. A na nových britských bankovkách budou v příštích letech sova, čmelák, papuchalk a ježek. Oznámila to Bank of England. Výběru předcházela veřejná debata. Lidé se rozhodovali mezi 18 zvířaty, nejvíce hlasů získal čmelák. Hlasování se zúčastnilo asi 500 000 obyvatel. Na druhé straně librových bankovek bude i dál vyobrazen panovník. Zvířata nahradí britské historické osobnosti. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 77. kilometru se náhle dojíždí do kolony v zatáčce. Na 72. a 0,5. kilometru je uzavřený levý pruh kvůli opravě podzemního kabelového vedení. Zdržení je asi 20 minut. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Hlavenec z 16. kilometru popojíždí kolona kvůli pracem silničářů. Na 14. kilometru zdržíte se asi 10 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u sjezdu na Strošnice vyšetřují nehodu. Blokovaný je už pouze jeden pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je repríza pořadu Pro a proti. Ptát se bude Lukáš Matoška.
1: Rozdíly mezi úhradami za stejnou péči v různých nemocnicích by se měly zmenšovat. Regionální nemocnice to vítají, velké nemocnice mají výhrady. Nedohodli se proto zatím s pojišťovnami na úhradách pro příští rok. O jejich konečné podobě teď jednají s ministerstvem, které je stanoví úhradovou vyhláškou. A ve zdravotnictví se odehrává ještě jedna důležitá změna. Nejnáročnější operace se mají dál přesouvat do specializovaných center, jaká jsou typicky ve fakultních nemocnicích. Co budou změny znamenat pro pacienty?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty jsou předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel nemocnice Prachatice Michal Čarvaš, dobrý den.
3: Dobrý ráno.
1: A předseda Asociace nemocnic České republiky, ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové Aleš Herman, dobrý den.
4: Pozdrav pán Bůh.
1: A začněme od vás. Proč se nemá, pane řediteli, za stejný výkon platit v každé nemocnici stejně? Co by to navrhované srovnání podle vás znamenalo pro velké nemocnice?
4: Za prvé si musíme říct, že stejný výkon v různých nemocnicích má různé náklady. To znamená, ve velkých nemocnicích výkon, který je třeba operace žlučníku nebo operace kýlí slepého střeva, má vždycky větší náklady než operace v menších nemocnicích. Je to dáno tím, že příklad, když u nás začne služba, u nás slouží 6 chirurgů a další 5 kolegů je na telefonu různých odborností. Takže výkon, který je proveden ve službě, nemá náklady 2 chirurgů, ale 6 chirurgů ve službě plus 5 dalších lékařů v příslužbě. Takže ty náklady na ten výkon jsou mnohem vyšší, než když v nějaké jiné nemocnici slouží 2 chirurgové nebo 3 a ten výkon je tam proveden. To je
1: rozumím, děkuju.
4: Čili nikdy nebudeme mít tak nízké náklady, jako dosáhnou malé nemocnice.
1: Já myslím, že to je jasné. Děkuju vám na úvod za odpověď. Pane řediteli Čarvaši, není toto odůvodnění právě toho faktu, že úhrady za stejné výkony se mezi jednotlivými nemocnicemi, mezi regionálními a těmi velkými fakultními liší?
3: Oni se liší, ale oni se liší třeba o dvojnásobek, takže jako my uznáváme, že některé v případech jsou vyšší náklady na těch centrových pracovištích, A kdyby ten rozdíl byl, řekněme, do 10-20%, tak si myslím, že je adekvátní těmto změnám, ale ono v některých případech, třeba u těch interních hospitalizací, to bylo u spousty diagnóz 100% rozdíl. A u nás samozřejmě zase ve službě sice těch lékařů je méně, ale udělají i méně výkonů, takže oni mají víc času, kdy jsou na pohotovosti, kdy čekají na práci a kdy samozřejmě pojišťovna je neplatí a platí je ten provozovatel té nemocnice. Naproti tomu v těch velkých nemocnicích oni v těch službách vykonávají víc výkonů a logicky si na sebe nebo na část své mzdy jsou schopni si vydělat.
5: Pane řediteli Hermane, nejsou ty rozdíly v úhradách za stejný výkon tak velké, že už jsou možná těžko ospravedlnitelné?
4: Filozoficky jsme přijali to, že malé nemocnice historicky mají menší základní sazbu a z toho vyplývá, že mají menší úhrady. Proto jsme akceptovali, že v průběhu 3 let dojde k postupnému přiblížení těchto základních sazeb. Pokud říká Michal Čarváš, že je to až 100% rozdílu mezi těmi nemocnicemi v interních diagnozách, tak pokud jsem se díval na ty interní diagnozy, tak některé taky jsou výrazně nákladnější v našich centrálních nemocnicích s metodou léčby než v těch malých nemocnicích, ale to bychom zacházeli do podrobností a nechci to dále pitvat. Myslím si, že je relevantní, aby se ten rozdíl zmenšoval a je třeba ho napravit někdy v průběhu třeba 3 let postupně přiblížit. Nicméně srovnání těch sazeb pokládám za ekonomicky špatné.
5: Takže vy říkáte, že ta změna se prosazuje příliš překotně, že by měla být pozvolnější.
4: No v rámci dohadovacího řízení jsme souhlasili, že ten rozdíl bude zhruba 100%, že naše navýšení úhrad bude zhruba polovina navýšení úhrad pro malé nemocnice. Toto se zopakuje 3 roky po sobě a tím dojde k přiblížení těch základních sazeb. To si myslím, že je správné a tak to by to mělo být. Podle návrhu úhradové vyhlášky, který jsme měli oponovat do 23.9., kdy jsme měli dát připomínky, byl ten rozdíl ale 7-násobný. To znamená, nám to vycházelo někde kolem 1% a pro malé nemocnice to bylo 6,9%. A to si myslím, že je velmi překotný rozdíl.
5: Pane řediteli Čarvaši, není teď ta změna, to narovnávání úhrad mezi vámi jakožto regionálními nemocnicemi a mezi velkými fakultními nemocnicemi příliš překotná? Neměl větší smysl ten původní pozvolný plán?
3: My jsme se na tom pozvolném plánu nedohodli ani se zdravotními pojišťovnami. Tam vznikla parciální dohoda mezi našimi nemocnicemi, těmi regionálními i soukromými a zdravotními pojišťovnami, kde jsme se dohodli na nějakém postupu zbližování. Ministerstvo to nějakým způsobem potom překlopilo do toho návrhu úhradové vyhlášky. On to jako ten nárůst je někde mezi 107-106% pro regionální nemocnici a 101% mezi pro ty fakultní nemocnicemi. Takže
5: možná nám jako vysvětlete, co to znamená, abychom se v těch číslech nestratili, jestli můžete prakticky ukázat.
3: Je to meziroční nárůst úhrad za tu hospitalizační péči, kde ano, v okamžiku, kdy ten rozdíl je řádově 30 a víc procent, tak pokud přiblížíme o 5%, tak to není tak z mého pohledu razantní a není to určitě likvidační pro fakultní nemocnice, to určitě jako není zájem likvidovat. Spíš je otázka toho, že pokud od nás v rámci té centralizace odchází ty diagnózy složité a velké případy do fakultních nemocnic, které jsou specializované na to, aby dělali tu centrovou vysoce specializovanou péči, tak je logické, že i ta motivace, která v té úhradové vyhlášce je, aby tu základní péči, kterou teďka budou mít hůře hrazenou, než měli v minulosti, přesouvali zase oni do těch okresních pracovišť, do těch regionálních nemocnic, kde se neuvolní kapacita a kde pacient může být ošetřen stejně kvalitně a dříve, protože ty čekací doby tam jsou menší.
5: Pánové, k centralizaci, to znamená k přesouvání těch nejnáročnějších operací z regionu do velkých nemocnic, bych se ještě samostatně rád dostal za pár minut, ale když teda teď na ni pan ředitel Čarvaš narazil, obracím se na vás, pane řediteli Hermane, nesouvisí to narovnávání úhrad za péči právě i s tou probíhající centralizací?
4: No to je věčný spor o tom, jak mají vypadat ty nemocnice, ale pokud vím, tak fakultní nemocnice není jenom centralizovaná, specializovaná nemocnice. Pokud budu mluvit o nemocnici v Olomouci, v Plzni, v Hradci Králové, co jsou fakultní nemocnice, můžeme říct i všeobecnou na Karlově náměstí, to jsou všechno nemocnice, které slouží jako normální městská a okresní nemocnice. V Hradci Králové je 100 000 obyvatel, okres má 160 000 obyvatel a pro tyto lidi jsme normální prvosledová nemocnice, která musí zajistit ošetření našich obyvatel. A pakliže je budeme posílat na výkony do menších nemocnic, které jsou kolem nás, a podotýkám, že jsou ve vzdálenosti 45 až 50 kilometrů od Hradce Králové, tak je to spíše otázka pro politiky, aby vysvětlili občanům města a okresu, že budou na tyto výkony jezdit 50 kilometrů z Hradce, když nemocnici tady mají uprostřed města. To je jako opravdu zvláštní. A za druhé, není možné, když by nám vypadly všechny malé výkony a my budeme dělat jen ty specializované, tak nás to neuživí. Protože těch specializovaných výkonů je zase menší počet. Máme to spočítáno, narůst platby za ty specializované výkony by musel narůst 3x až 5x, aby vyrovnal ztrátu těch malých výkonů, protože těch specializovaných výkonů jsou desítky, někdy stovky, ale těch malých výkonů jsou tisíce.
5: Tak prosím, ať se zase nestratíme v těch číslech, byť samozřejmě chápu, pánové ředitelé, že musíte se na čísla právě odvolávat, tak podle všeho už jsme se přesunuli k otázce centralizace těch nejnáročnějších operací. Pane řediteli Čarvaši, uznáváte to, na co tady teď narazil váš pan kolega, že fakultní nemocnice, ty velké nemocnice ve městech, budou muset dál poskytovat i tu běžnou péči, kterou poskytujete vy u vás v regionech, a že není zkrátka možné na nich nechat jenom tu péči specializovanou?
3: Určitě, takhle to nebylo řečeno ani myšleno. Oni, když se vezme třeba Prahu, tak tam samozřejmě není standardní okresní nemocnice, která by vyřizovala tu všeobecnou základní péči, takže všechny fakultní, nebo většina fakultních nemocnic vlastně plní tu funkci zároveň těch nemocnic toho základního typu. Takže a i z hlediska vzdělávání lékařů, samozřejmě oni musí dělat i tu základní péči, ale v okamžiku, kdy v té základní péči mají významně vyšší náklady, tak samozřejmě i z hlediska jako systému je prostě výhodnější tu péči dělat v těch menších regionálních pracovištích, kde ty náklady jsou menší, těch výkonů se za stejný objem peněz může udělat víc, ale rozhodně jsem tím jako nemyslel, že by fakultní nemocnice nebo velká krajská nemocnice neměla dělat základní péči. Určitě ano, určitě ji dělat bude, jednak tam má dostatek pacientů, jednak bude tam na ní vychovávat lékaře, stejně jako to děláme my.
5: Rozumím.
3: Ale samozřejmě pokud mají na některé výkony čekací doby třeba 6 nebo 7 měsíců a v těch regionálních pracovištích jsou čekací doby měsíc až dva, tak ten pacient prostě může dostat tu nabídku, že ten žlučník mu otoperují třeba v Prachaticích a má možnost tam za tím plánovaným výkonem jet.
5: Pane řediteli Hermane, tak váš pan kolega vůbec nepopírá, že u vás ve fakultních nemocnicích nadále i po té centralizaci specializované péče musíte poskytovat i péči základní, která se běžně poskytuje v regionech, ale říká, že by dávalo smysl na druhé straně část té základní péče potom zase přesunout do regionu. Vám to smysl nedává?
4: No já myslím, že za prvé Michal přiznal teď před chvílí, že my máme vyšší náklady, než oni mají vyšší náklady, to mě velmi těší. Za druhé je jasné, že my nemůžeme rezignovat na tu v uvozovkách běžnou péči. A to, co říkám, má pravdu, oni mají kratší čekací doby a my to rozhodně budeme pacientům doporučovat. Ale to znamená, že ten pacient se musí rozhodnout, jestli pojede 50 kilometrů z města nebo nepojede. Ale to já si netroufám odhadnout, jaká bude volba těch pacientů. Jo? Ale to stále neospravedlňuje jako propastné rozdíly na příští rok, které nám byly navrženy v tom návrhu úhradové vyhlášky. A my jsme na to teda dávali připomínky. No tu a já doufám, že ty připomínky ministerstvo zohlední, protože si myslím, že je to správce nemocnic, který má rozhled a ví, že se to musí dít postupnějším způsobem a včetně zdravotních pojišťoven. Takže ano, my se v podstatě shodneme, kompromis ano, u nás se bude zmenšovat ta péče plánovaná a budeme to navrhovat pacientům, aby chodili do nemocnic v kraji, které mají nižší čekací dobu, kratší čekací dobu, ale nemůžeme to těm pacientům zakázat, kdyby chtěli být u nás.
5: Pane řediteli Čarvaši, tak zdá se, že se shodujete s vaším panem kolegou přinejmenším částečně?
3: Částečně se shodujeme, já samozřejmě jako nesouhlasím s tím, aby to tempo se nějakým způsobem zmenšovalo. Já si myslím, že v tomhletom tempu je potřeba jet minimálně 3 roky, možná i 5, abychom nějakým způsobem sevnali ty rozdíly, které tady historicky jsou. Které
5: v tempu
3: se...
5: tedy zmenšování těch rozdílů v úhradách ano, za stejnou ano, péči v různých nemocnicích.
3: Těch rozdílů, tak jak se děje v návrhu vyhlášky, protože ty rozdíly, které tady narostly za poslední 4 roky, když byl nám ministrem pan profesor Válek, tak narostly do takových výšin, které jsou dneska těžko ospravedlitelné a i ty regionální nemocnice mají vysoké náklady a dneska ty úhrady v řadě diagnóz jsou významně nižší, než jsou reálné náklady, které na tu péči máme. A pak to musí dofinancovávat státní, respektive krajské samosprávy nebo města a pak ta péče je logicky ztrátová a ztrátová být ji neměla.
5: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel nemocnice Prachatice Michal Čarvaš a předseda Asociace nemocnic České republiky, ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové Aleš Herman.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Pánové, zaměřme se tedy teď zvlášť na tu už probíhající centralizaci zdravotní péče, to znamená na ten pokračující přesun těch nejnáročnějších operačních výkonů z regionu směrem do nemocnic velkých, třeba právě typicky fakultních, ve které působíte vy, pane řediteli Hermane. Probíhá ta centralizace z vašeho pohledu zatím dobře? Funguje?
4: No, to je správná otázka. Centralizace teď měla proběhnout na operaci hepatobiliární oblasti, to jsou nádory slinivky, jater a okolí. A my jsme na to byli připraveni, pan ministr nám zadal úkoly, pan doktor Hauer, který to měl na starosti také, my jsme se na to velmi pečlivě chystali několik týdnů. Všechno je nachystáno, zařízeno, uděláno. A do našeho regionu měl spadat pro tuto centrální oblast region Pardubického kraje a já jsem se dověděl a dneska za pár hodin jedu za panem generálním ředitelem do Pardubic. Jsem se dověděl, že Pardubice jsou v soudním sporu s naším ministerstvem a do doby vyřešení soudního sporu na tuto centralizaci nebudou reflektovat a budou pokračovat dál po své linii. Čili když jste se ptal na to, jak funguje, tak my jsme plně připraveni, připravili jsme vše. Já jsem panu řediteli na to napsal přesný dopis, dneska to probereme všechno, jak bychom to udělali. Nicméně mi sdělil, že oni na to zatím reflektovat nebudou, což mě velmi mrzí, protože jsme na tom hodně odpracovali a v tuto chvíli se zdá, že ta centralizace minimálně v našem regionu, který nám měl spadnout, tedy Pardubický kraj, tak zatím neproběhne a teď je otázka, jak to bude probíhat dále.
5: Pane řediteli Čarvaši, připustil byste, že centralizace na některých místech může drhnout?
3: Tak tuhle tu informaci třeba z Pardubického kraje já teď slyším poprvé. Na druhou stranu já třeba zkušenosti z našeho Jihočeského kraje, tak tady ta centralizace jako funguje docela přirozeně, docela dobře. My tyhle ty specializované výkony posíláme do Budějovic, do specializovaného pracoviště centra.
5: A nemáte s tím problém u vás v Prachaticích?
3: Nemáme s tím problém, ne. Nemáme s tím problém ani v Prachaticích, ani ve Strakonicích, ani v Krumlově, ani v dalších jihočeských nemocnicích. My jsme se tady jakoby domluvili a u nás jako ten systém jako funguje. A možná je to tím, že jsme všechny krajské nemocnice, máme jedno vedení, ale nicméně tenhle ten problém, co je v Pardubicích, tak ten slyším teďka poprvé.
5: Na druhé straně ale, pane řediteli Čarvaši, pokud vím, tak vy konkrétně máte výhrady k tomu, které všechny operace by se měly dál přesouvat do velkých nemocnic, do velkých specializovaných center?
3: Ano, my jsme jako Asociace českých a moravských nemocnic měli výhrady k té výzvě na onkourologii, kde v podstatě se přesouvaly všechny výkony, nejenom ty, kterých se dělají stovky v rámci republiky, v rámci roku, ale i těch, kterých se dělají tisíce, jako byly operace na prostatě a ledvinách. A tam jsme navrhovali, aby tyhle ty výkony zůstaly v těch vyšších regionálních pracovištích, aby vznikly takzvaná centra druhého typu, která tyhle ty výkony budou moci dělat. A samozřejmě tyhle ty centra by posílaly výkony na rektu a další specializované výkony do těch velkých center, do fakultních nemocnic, ale tyhle ty středně těžké výkony by dělaly, poněvadž je na to dneska v podstatě nastavený vzdělávací systém a v okamžiku, kdyby přestali tyhle ty výkony dělat, tak nebudou moci vzdělávat mladé lékaře. Mladí lékaři by u nich nemohli dojít k atestaci a logicky by neměli zájem tam pracovat a nastoupit a ten obor jako takový by tam skončil.
5: Pane ředitel Hermane, co říkáte na tento námět? Nedávalo by smysl, aby vaším panem kolegou zmíněné operace ledvin a prostaty zůstaly v regionech, dál byly ve větším množství prováděny v těch centrech druhého typu nebo v centrech nižší úrovně?
4: To je otázka, jak teda myslíte důslednost té centralizace. My jsme naprosto rezignovali na operace jícnu, které jsme akceptovali, že budou dělat dvě nebo tři pracoviště v republice a nemáme s tím problém a předáváme pacienty z fakultní nemocnice Hradec do fakultní nemocnice Motol, protože to tam dělají.
5: Takže promiňte, jenom pro vysvětlení, jestli tomu správně rozumím, teď vlastně popisujete centralizaci, která je směrem od vás, jakožto fakultní nemocnice.
4: Ano, ano.
5: Hradci směrem do Prahy.
4: Přesně tak, jako chci říct, že my akceptujeme, že je to obousměrný proces, nikoliv jenom od nás, od malých nemocnic k nám, ale i my jsme akceptovali, že počet výkonů tohoto typu v naší nemocnici je nízký a budeme to dávat tam, kde to dělají. A to je analogie k tomu, co jste se ptal, že je spočítáno, že ta velká centra, která na to budou vybavená, mají na to operační týmy, ten rozdíl v té operativě. Jenom na okraji říkám, plánovaná operativa té onkourologie se plánuje někdy za 3 roky, takže teď ještě je jako hodně povíků pro nic, protože to má nastat někdy v roce 2029-2030, ale je spočítáno, že ty výkony ty centra pojmou, takže pokud pan ministr rozhodl, že tu centralizaci chce uplatnit, tak já jsem s tím plně v souladu a myslím si, že bychom to měli dodržet, protože těch oblastí, kde se má centralizovat je více, my se na to připravíme, my to uděláme a bude to všechno fungovat. A pak si musíme říct, jako, kde je ta úloha. Samozřejmě to, co říká Michal Čarvaš o tom vzdělávání, pan ministr, když jsme spolu hovořili, předloží novelu zákona o vzdělávání lékařů, tak aby lékaři se mohli vzdělávat i na menších nemocnicích a ta bude změna vzdělávání. A když se hovoří o těch lékařích, tak já jsem teď ve státnicové komisi, protože jsem v kolegiu děkana, zkoušel jsem mediky, tak vím, že z ročníku jde 1800 lékařů v této každý rok. My víme, do velkých nemocnic přijde asi 300 až 400 těchto nových kolegů. Řekněme, že nějaké procento, je tam velké procento slovenských kolegů a ukrajinských kolegů a kolegyň, ano. Tak řekněme, že 400 těchto kolegů nenastoupí v České republice a zbývá 1000 kolegů, který nemůžou jít nikam jinam, než do jiných nemocnic, dobře, než jsou fakultní.
5: Tak,
4: takže musí někde nastoupit.
5: Pane řediteli Čarvaši, nestavíte se vlastně tím svým postojem, když říkáte, nechte nám v regionech operace ledvin a prostaty proti celému tomu systému a smyslu té probíhající centralizace, to za prvé, a za druhé, jestli byste uznal, že na to vzdělávání, které vy jste tady podtrhoval, se myslí?
3: Ano, na vzdělávání se myslí, nějaká ta novela je v plánu ministerstva a určitě je potřeba, aby byla. My jsme na ní apelovali už u předchozího vedení ministerstva, ale nedošlo k tomu, takže jsme rádi, že pan minister k tomu teďka přistupuje aktivně a že tu novelu chystá. Co se týká té centralizace, tak myslím si, že tam nejsme ve spoju. Tam Aleš to správně popsal, že ta centralizace se týká všech nemocnic, nejenom těch regionálních směrem do centra, ale i těch velkých nemocnic, že některé ty výkony se opravdu sousedí třeba do 3-4 pracovišť v rámci celé České republiky, takže i z těch velkých pracovišť, jako je Hradec Králové fakultka nebo třeba krajská nemocnice Budějovicích, se některé výkony prostě posílají třeba do Motola.
5: Promiňte, moc se omlouvám, že vás přerušu, nemáme už moc času, tak ať je to úplně jasné na závěr. Vám se ovšem nelíbí to, že byste se měli ve velkém vzdávat operací ledvin a prostaty?
3: My se nechceme vzdávat těch operací, které děláme vyšší desítky nebo i stovky na těch pracovištích, kde ty týmy jsou na to sehrané, kde třeba v některých nemocnicích si pro tenhle typ operací pořídili i robota a provádějí ho vlastně robotickou chirurgií, a v okamžiku, kdy tyhle ty investice by vlastně byly zmazené, v okamžiku, kdyby ty výkony přestaly dělat, protože je pořizovali vlastně ze souhlasem ministerstva zdravotnictví, byl pořizován ten přístroj, ten robotický systém, a teď v podstatě by neměl uplatnění, takže my chceme, aby ty věci, které byly nějakým způsobem rozhodnuty a na základě toho byly realizovány investice a byl postaven nějaký tým, který se tam cvičil v těch operacích a dělá jich třeba 80-100 za rok, tak aby v té práci mohl pokračovat.
5: Pane ředitel Hermane, vaše stručná, velmi stručná reakce na závěr. Nehrozí, že v důsledku centralizace určité investice třeba právě do toho nemocničního vybavení v regionech přijdou vniveč?
4: Ale to je rozhodnutí managementu těch nemocnic. Ministerstvo o ničem nerozhodovalo, ministerstvo pouze schválilo, když o to požádali, že si to můžou koupit, ale každý ředitel musí počítat business case a ziskovost svého pracoviště a musí vidět, jestli se mu to vyplatí koupit nebo nevyplatí. 100 výkonů na robotu je hrubě prodělečné, my děláme na robotu skoro 450 až 500 ročně. To znamená 100 až 200 výkonů by se tam dělat nemělo, je to málo. Děkuji. A je to úvaha toho daného ředitele. A je to jako ekonomická rozvoha, jak to udělá. Čili já si myslím, že ty kolegové, pokud by chtěli, se nemocnic můžou nastoupit u nás do těch center a můžou dělat ty specializované výkony v nějakém rozsahu. Není vůbec problém. Děkuju. Myslím si, že ekonomicky to nedává na těch malých nemocnicích smysl.
5: Takový je pohled předsedy Asociace nemocnic České republiky, ředitele fakultní nemocnice Hradec Králové Aleše Hermana, který v dnešním Pro a proti diskutoval s předsedou Asociace českých a moravských nemocnic, ředitelem nemocnice Prachatice Michalem Čarvašem. Pánové ředitelé, děkuji vám oběma za váš čas.
4: S pánem Bohem.
3: Děkuji taky, hezký den.
5: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
6: Bylo 15 hodin, pokračuje čtvrteční Odpolední plus. Vítá vás u něj Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
6: Eurokomisař pro obchod Šefčovič vyjednává v Pekingu o vyrovnání obchodního deficitu s Čínou, který denně narůstá asi o miliardu eur. Jaká opatření má v případě neúspěchu Brusel k dispozici? Jaký zájem v sídle europarlamentu ve Štrasburku vyvolala socha Oranžový mor, která má být kritikou amerického prezidenta Donalda Trumpa? A u příležitosti památného dne sokolstva si dnes připomínáme oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa, tak i tomu se budeme věnovat. Nejprve jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
0: Zástupci Ukrajiny budou v pátek a v sobotu jednat ve Spojených státech, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Priluky, kde včera ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo 22 lidí, včetně 5 dětí. Zelenský zároveň vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. To za poslední dva dny zabilo na Ukrajině desítky lidí při opakovaných úderech. Husinecká přehrada dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 na zhruba 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, vysvětluje ředitel závodu Horní Vltava povodí Vltavy Jiří Baloun.
7: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další například ekologické funkce, anebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun a 31 haléřů, to je o 24 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. A podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u naturalu 95 o 60 haléřů. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím a pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě ztrátově.
8: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
9: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
8: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Městský soud v Praze odmítl žalobu státního podniku Diamo na ministerstvo životního prostředí. Ten rezort žaloval v souvislosti s kauzou oddělovací vzdušné stěny na ostravské haldě Heřmanice. Česká inspekce životního prostředí v roce 2024 zjistila, že příkopy jsou zasypané demoličním odpadem, včetně kusů plastů nebo dřeva. Podle inspektorů ho tam navezla firma Ridera Bohemia, která zakázku na zásyp dostala. Ministerstvo životního prostředí letos případ inspekci odebralo a pro nedostatek důkazů včera zastavilo. Halda už několik let uvnitř pomalu hoří. Vzdušné stěny měly zabránit tomu, aby prohořela až k nedaleké skládce s chemickým odpadem. Zemřela důchodkyně Mary Carmen Abascalová, která se ve Španělsku stala symbolem protestů proti bytové krizi. 87-letou ženu vystěhovali z bytu v Madridu před 14 dny. Na její podporu protestovali v ulicích španělských měst tisíce lidí. Na madridském náměstí Puerta del Sol vyrostlo stanové městečko.
10: Mary Carmen žije, boj pokračuje. To bylo jedno z hesel, které provolávali demonstranti procházející madridskými ulicemi k sídlu parlamentu po oznámení, že Mary Carmen Abascalová zemřela. Její advokátka Beatriz Durová španělským médiím řekla, že rok, kdy se důchodkyně bránila vystěhování z bytu, ve kterém žila přes 70 let, se na jejím zdraví podepsal. Pod tlakem protestů na podporu důchodkyně předložila vláda premiéra Pedra Sáncheze parlamentu 2 zákony upravující práva nájemníků a majitelů bytů. Opozice je ale odmítla a premiér Sánchez proto vyhlásil na 29. listopadu předčasné volby. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus a podezřelí se dál nebudou dozvídat, že už je policie neprověřuje a povinnost o tom, že podezření pominulo, měla zavést novela trestního řádu. Ministerstvo spravedlnosti ale od nápadu upustilo.
11: Taková úprava by ale dávala smysl vedoucímu katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipu Ščerbovi.
12: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, vidíte, to základní slušnost.
11: Od nápadu rezort upustil, třeba proto, že podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Hřebky více.
13: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
11: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: A v Píšti na Pelhřimovsku zůstali jen 3 kandidáti do obecního zastupitelstva. Komunální volby tam proto zítra a v sobotu nebudou. Celkem 5 lidí se postupně kandidatury vzdalo. Mezi nimi je i končící bezpartijní starosta Josef Jelínek, podle kterého rozpad nezávislé listiny způsobily osobní neshody.
14: Došlo tam k nějakým výměně názoru, kde jsme se nějak nepohodli. Momentálně teďka jednáme s ministerstvem vnitra, kde máme mít jmenovaného správce z krajského úřadu kraje Vysočina, který by měl být jmenován dnešním dnem. A zítra už by měl vlastně dorazit na přebrání agendy obecního úřadu.
0: Hlasovací místnost v Píšti se ale přesto otevře. V Pelhřimovském obvodu budou lidé volit senátora. Na D1 z Brna směrem do Prahy je za sjezdem na Ledeč nad Sázavou dopravní omezení na 74. kilometru. Kamiony se zastavují už na 80. za sjezdem na Koberovice. Čekejte tam půl hodinu navíc. Na D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Pražský okruh z 11. kilometru pojedete v koloně. Do omezení na 23. je to asi na půl hodiny. Na D10 z Turnova do Prahy z Mladé Boleslavy ze 44. kilometru počítejte s kolonou. U Bezděčína na 40. kilometru je dopravní omezení, je to na necelých 20 minut. Na Pražském okruhu a Štěrboholovské spojce směrem na Lanový most je silný provoz. Od Černého mostu k Průmyslové je to asi na 20 minut. Kamiony popojíždí už z Kbelské ulice. A v Průmyslové směrem do Hostivaře se jede pomalu od Českobrodské k nájezdu na jižní spojku. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu bude přibývat oblačnosti na jihovýchodě až později večer. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří až 17 a na horách kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
6: 8 minut po 15. hodině. Hezké odpoledne vám přeje Renata Kopáčková. Vyjednávání mezi Evropskou unií a Čínou o narovnání obchodních vztahů by podle Maroše Šefčoviče mělo konečně přinést hmatatelné výsledky. Eurokomisař pro obchod to napsal na sociální síti X po dnešní schůzce se svým čínským protějškem Wangem Wenchaem v Pekingu. Obchodní deficit Evropy vůči Číně činí miliardu eur denně, tedy v přepočtu zhruba 25 miliard korun a situace se dál zhoršuje. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Pěkné odpoledne.
15: Dobrý den.
6: Co zatím, Zdenko, víme o Šefčovičově návštěvě Číny, s kým se na místě setkává?
15: On na síti X uvedl, že tu návštěvu začal jednáním se zástupci evropských firem, které podnikají v Číně, a podle něj dali jasně najevo své potřeby, tedy zlepšit přístup na čínský trh a posílit ekonomickou bezpečnost. No a pak už se Šefčovič setkal také s čínským ministrem obchodu, zmiňovaným Wangem Wenchaem, a zveřejnil společnou fotografii a uvedl, že po intenzivních tříměsíčních vyjednáváních je třeba konečně obchod mezi Evropskou unií a Čínou uvést do rovnováhy a je podle něho klíčové, aby to jednání v Pekingu přineslo hmatatelné výsledky. Jestli už eurokomisař s čínskými představiteli k něčemu konkrétnímu dospěli, tak to zatím nevíme. Ovšem, pokud se to podaří, tak by podle diplomatických zdrojů měla zítra následovat společná tisková konference v Pekingu. Ovšem, pouze v případě úspěšné dohody.
6: No a k čemu konkrétně se eurokomisař pro obchod snaží čínské představitele přimět?
15: Tak on se pokouší přimět Peking ideálně k nějakému smírnému řešení, protože ten obří obchodní deficit už je podle Evropské komise neudržitelný. Dalším problémem je, ještě dodávám to, že Čína omezuje vývoz vzácných minerálů, na kterých je Evropa závislá, a také samozřejmě se řeší další nekalé obchodní taktiky ze strany Číny. Co se týče konkrétního zboží, tak hlavním tématem jsou dnes podle všeho auta. Podle listu Financial Times Evropská komise Čínu požádala, aby dobrovolně omezila vývoz hybridních vozů do Evropy, protože ten v posledních měsících raketově stoupá. Nicméně Čína tento návrh podle Financial Times zatím odmítla.
16: Má Evropská komise plán B pro případ, že Čína neustoupí?
15: Tak Evropská komise podle diplomatů zvažuje dočasná ochranná opatření, která by Číně umožnila vyvážet do Evropy jen omezený počet aut, a na dovoz nad tuto kvótu by se vztahovala vysoká cla. Unie má také k dispozici dlouhodobě takzvaný nástroj proti ekonomickému nátlaku, to je tedy celkem nový nástroj, který Unie zřídila v roce 2023 a zatím ho nikdy nevyužila. Tento nástroj může v krajním případě umožnit výrazně omezit vzájemný obchod či přístup na unijní trh, ale v tom případě by Evropská unie musela nejdříve dokázat, že Čína využívá obchod k tomu politickému nátlaku. No a Německo a Francie, tak tyto dva státy, respektive jejich představitelé, v pondělí ve společném dopise adresovaném Ursule von der Leyenové, předsedkyni Evropské komisi, tak vyzvali k vytvoření ještě efektivnějšího nového nástroje, který by mohl být aktivovaný rychle a jednoduše a který by umožnil rázně proti tomu obchodnímu deficitu s Čínou zakročit a v podstatě zablokovat přístup některých čínských produktů na evropský trh. Berlín a Paříž v tom dopise mluví o tom, že masivní průmyslový šok postihuje odvětví, která jsou srdcem evropského průmyslového modelu a mají systémový význam, a že zkrátka Evropská unie už musí konečně zakročit. Čili toto vše jsou varianty, které Evropská komise zvažuje pro případ, že by ta jednání v Pekingu zkrachovala a smírné řešení by se nenašlo.
16: Tolik naše bruselská zpravodajka Zdeňka Drachtová. Díky moc, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
16: A o proměňujícím se vztahu Číny a Evropské unie budeme mluvit ještě s naším komentátorem a někdejším zpravodajem při unijních institucích Viktorem Daňkem, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
17: Hezké odpoledne.
16: V souvislosti s tou Ševčovičovou cestou do Pekingu se mluví o obratu v evropské politice vůči Číně. Ten spočívá v čem konkrétně?
17: No, já bych se slovem obrat zatím mírnil. Já jsem bohužel pamětník, říkám to často. Obávám se, že si pamatuju dost dobře velice podobné debaty ještě před mnoha lety. Ten problém velkého obchodního deficitu je tady s námi opravdu dlouho. Evropská komise dlouho mluví o tom, že je potřeba něco udělat pro to, aby i evropští exportéři měli lepší přístup na čínský trh, aby tady platili rovné podmínky na trhu a tak dále, ale jaksi se nic moc zatím neděje. Já myslím, že to, co vidíme, je spíš rostoucí tlak, na který je Evropská unie nucená reagovat. Jednak zevnitř, protože firmy stále intenzivněji bijou na pomoc, upozorňují na to, že opravdu jsou tady sektory průmyslu, které bojují doslova o život pod tlakem čínské, ale nejenom čínské velice levné konkurence. A také je to tlak vnější, protože zároveň se tady na lince Spojené státy Čína odehrává obchodní válka, která vede k tomu, že když Čína nemůže tolik vyvážet na americký trh, tak samozřejmě logicky hledá jiné trhy a tu čínskou nadprodukci směřuje mimo jiné také do Evropy, čímž ty efekty, o kterých jsem mluvil, ještě více znásobuje. Také bych řekl, že není úplně pravda, že by Evropa neměla nástroje, které by mohla použít. Ona je má je dokonce některé velmi dlouho. To, co jsme spíš dlouho viděli, byl nedostatek politické ochoty je využít kvůli strachu z možné odvety. A jestli někde vidíme nějakou šanci na obrat, tak to je možná právě v tomto, že možná, a vidíme to třeba na případu Německa, jsou státy, které najednou se zdá, že jsou ochotnější skutečně být asertivnější a méně se bojí těch případných konsekvencí než dříve.
16: Přece jenom ale ta situace je jiná. Jsem chtěla podotknout po tom tříměsíčním vyjednávání a tom obrovském denním vlastně obchodním deficitu s Čínou, který se rovná miliardě eur, tak není tohleto jistá naděje, že se k něčemu dojde právě takovýmhle soustředěným tlakem vůči Číně? Co vlastně z jejich reakcí můžeme vyčíst dosavadních tedy, nebo co od ní můžeme očekávat?
17: Já myslím, že příležitost něco vyjednat jednat tady nepochybně je. Je to na jednu stranu slabost, že Čína využívá evropský trh, aby ho zaplavovala svými produkty, ale na druhou stranu to také ukazuje, že Čína potřebuje evropský trh. A jinými slovy, je to tedy karta, se kterou může Maroš Šefčovič, a myslím si, že je docela úspěšně, hrát, protože říkají to analytici, je množství čínských velkých firm, které dokonce existenciálně potřebují evropský trh pro svůj export, které jsou závislé na exportu, protože slábnoucí čínská domácí poptávka jim prostě nestačí, tím spíše, když vidí, co se odehrává na té lince skrz Pacifik. Takže nějaká příležitost tady nepochybně je. Já bych trochu brzdil v tom, jestli je problém ten velký obchodní deficit. Ono tím hodně argumentuje Evropská komise, 1 miliarda eur denně, zní to jako obrovské číslo. Ono je normální, že mezi ekonomikami jsou obchodní přebytky nebo deficity. Problém je spíš v tom, že se úplně proměnil vztah kvalitativně, řekněme, těch ekonomických vztahů mezi Evropou a mezi Evropou a Čínou. Čína už není tím pouze dodavatelem levných výrobků, ale ukazuje se, že dokonce docela úspěšně rozvládá konkurovat i v technologicky pokročilých sektorech, navíc často s dumpingovými cenami, se kterými jen těžko může evropský výrobce s nimi něco dělat nebo konkurovat. Takže tím spíše je ta situace komplikovanější. Takže o co se tady vlastně jedná, není nutně ten ekonomický deficit, ale to spíš otázka ekonomické bezpečnosti. To, co teď Evropská komise řeší.
16: Když se dostaneme k těm nástrojům, které ty jsi říkal, že Evropská unie má vlastně k dispozici, ale nevyužívá je, teď zvažuje i opatření, které by Čínu vyloučilo z unijního trhu nějak do 24 hodin, jestli jsem správně četla. O co by mělo jít v tomhle případě?
17: Já nemám úplně detaily, respektive oni vlastně neexistují, je tady pouze jakýsi společný franko-německý dopis, kde Emmanuel Macron a Friedrich Merz vyzývají Evropskou komisi, aby teprve připravila něco, co by vytvořilo nástroj, který by skutečně mohl Čínu velice rychle vyloučit z trhu. Kdyby to mělo fungovat plošně, tak si to dost dobře neumím představit, asi nemám dostatečně velkou představivost, ale možná by něco takového mohlo fungovat sektor po sektorech, spíše to vnímám, ale jako snahu dostat nějaké další karty do ruky, řekněme, něco s čím vyjednávat, než že by reálně k něčemu takovému mělo dojít. Ale narážel jsem třeba na to, že už od roku 2023 Evropská unie má svůj nástroj proti ekonomickému nátlaku, který nikdy nevyužila, a ten tehdy ho schvalovala právě kvůli Číně, byť samozřejmě Čínu nikdy nejmenovala, mimo jiné taky z obav právě z toho možné odvety, anebo si vzpomínám na dobu, kdy se schvalovaly antidumpingová cla proti vývozu čínských elektromobilů a jak některé státy, včetně Německa, váhaly a obávaly se k takovému kroku sáhnout. Takže jestli opravdu v něčem vidím naději, tak to, že pod tím dopisem je právě podepsané Německo, které dříve patřilo k těm zdrženlivým, a teď najednou se zdá, že by mohlo být dokonce mezi těmi tahouny v té odpovědi.
16: Ještě jedna věc, jak silné jsou v Evropské unii hlasy, které připomínají i zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Číně. Vůbec se zmiňují to ještě evropští lídři v Pekingu, nebo to z jejich agendy zmizelo úplně?
17: Zmiňují, kdo sledoval třeba jednání Evropského parlamentu tento týden právě o Číně, tak to bylo jedno z těch klíčových témat. Na druhou stranu trochu kriticky bych řekl, že europoslancům pro ně je asi jednodušší na toto upozorňovat, protože ať se na mě nezlobí, ale oni nenesou politickou odpovědnost za to, kdyby měla přijít nějaká ta odvetná protiopatření ze strany Číny. Když se podíváme na to, jak vystupují členské státy, tak ty jsou pochopitelně mnohem zdrženlivější v tomto. Já bych řekl, že kdyby tady Evropa měla mít ambici nezůstávat pouze u takových silných vzletných slov, ale skutečně s tím i něco dělat, tak by měla zejména pracovat na své vlastní ekonomické odolnosti, na tom, aby nebyla závislá tolik na dovozu z Číny, třeba u oněch prvků vzácných zemin a dalších surovin, kde bohužel Čína totálně ovládla světové dodavatelské řetězce. Takže ten klíč často nevězí ani tak tolik v té Číně, našich vztahů s ní, ale v naší vlastní odolnosti, v naší konkurenceschopnosti a v tom, odkud dovážíme. A mimochodem, tady je třeba asi zdůraznit, Evropa stále je světová obchodní supervelmoc, pokud jde o obchodní dohody, to je naše velká síla.
16: Ano, máme bohatý, silný trh, tedy právě spotřebitelů. Tolik komentátor a někdejší zpravodaj při unijních institucí Viktor Daněk, snad tě poslouchají na těch správných místech. Díky.
17: Díky, hezký den.
16: 15 hodin a 19 minut, vy stále máte naladěn Odpolední plus. Výstavy nejsou nic, na co by lidé pracující v Evropském parlamentu nebyli úplně zvyklí. Při každé schůzi jich je hned několik. Socha, která se při tomto plenárním zasedání objevila na jednom z nejfrekventovanějších míst celého europarlamentu, ale rozhodně vyvolala zájem poměrně neobvyklý. Za dílem nazvaným Oranžový mor se k mostu mezi budovami parlamentu vydal i náš zvláštní zpravodaj ve Štrasburku Jakub Lucký.
18: Tak už jsem na konci mostu, tak tady je ta socha, opravdu pojmenovaná Oranžový mor. Jsou to dvě postavy na sobě. Jedna taková útlá, hubená, nese velkou obézní pozlacenou postavu, která velmi připomíná Donalda Trumpa. V ruce má taky golfovou hůl a v tom textu, který je pod tím, taky je napsáno Král nespravedlnosti. Kolem opravdu nepřetržitý proud lidí, kteří se tady zastavují, fotí si ho. Tak dávám se do řeči s jednou ženou, která se tu taky zastavila. Prý socha teda rozhodně zaujala.
19: Je to dobré vyobrazení toho, co Donald Trump dělá lidstvu. Můžete cítit tu váhu, kterou nesete na svých bedrech. Necítíte to taky?
18: Autor sochy Jens Galschiot, což je poměrně významný dánský sochař, tady celou dobu sedí vedle svého díla.
20: Tady se schází celá Evropa. A je to tedy dobré místo, kde si položit otázku, co pro nás Trump znamená. A taky je to dobré místo, kde se mu můžeme smát.
18: Před sebou má stůl, na něm má spoustu malých 3D vytištěných kopií, které tady velmi ochotně lidem taky podepisuje a rozdává zadarmo. Spousta lidí se tady zastavuje, nejenom, že si fotí sochu, ale taky si právě malého Trumpa bere sebou.
20: Je to jenom kopie vytištěná na 3D tiskárně, ale lidem to dělá radost. A já tomu vlastně rozumím. Je to skoro jako když máte sochu.
18: Jedním z těch, kdo se na tu sochu přišel podívat, tak je taky český europoslanec z TOP 09 Ondřej Kolář. Podle něj ta socha sem do Evropského parlamentu patří.
21: On je prezident Spojených států a musí chápat, že ne každý je s ním v pohodě, nebo ne každému se líbí jeho styl existence a vládnutí. A myslím si, že to, že se to ukazuje v Evropském parlamentu, je naopak naprosto správně, protože my tím ukazujeme, že tady pořád funguje a existuje svoboda projevu.
18: No a vlastně s tímhle úmyslem jsem Jense Galschiota pozval jeho hostitel, tedy dánský europoslanec Per Klassen, který je tady taky. On říká, že kritizovat ty, kteří jsou u moci, je podle něj nezbytné. No a právě kritika společnosti je tím, co vlastně propojuje všechny sochy Jense Galschiota. Jak on přiznává, tak je to proto, aby se z toho světa, tak jak svět existuje, nezbláznil. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
16: Možná jste si dnes na tramvajích nebo významných budovách všimli sokolských vlajek. Připomínají roli sokolstva v historii Česka a Slovenska. Mnozí členové Sokola v bojích za svobodu a demokracii padli a právě jejich oběť si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomínáme. Více si řekneme s historikem z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd Josefem Tomešem. Dobré odpoledne.
22: Dobré odpoledne.
16: Proč právě dnes, 8. října, se vzpomíná na statečné sokoly?
22: Protože dnes, na takzvaný památný den sokolstva, smutný památný den, si připomínáme 85. výročí takzvané akce Sokol, akcion Sokol pražského gestapa, nacistického represivního aparátu proti významné české národní tělovýchovné, vlastenecké a také branné organizaci České obci sokolské. Při této akci bylo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatčeno kolem 1500 vedoucích sokolských činovníků, především tedy vedoucích činovníků České obce sokolského ústředí, náčelníků a vedoucích činovníků ŽUP a některých jednot. Celkem tedy 1500 osobností byly zatčeni bez ohledu na svou aktivní účast v odboji, především jakožto představitelé této organizace a byla to taková zastrašující akce, trochu připomínající akci Albrecht I. z roku 1939 po vypuknutí druhé světové války, ze začátku září 1939, kdy byli zatýkáni mnozí představitelé českého národa jako takzvaná rukojmí a posíláni do koncentračních táborů. Jenomže tady to bylo v podmínkách mnohem složitějších, těžších a krutějších, protože většina těchto zatčených sokolských funkcionářů byla po několika měsíčním pobytu v Terezínské malé pevnosti, což už samo by bylo velmi tvrdé vězení pražského gestapa, poslána nikoli do Buchenwaldu nebo do Dachau, ale do vyhladovacího nacistického koncentračního tábora v Osvětimi, kde převážná většina z nich během několika měsíců zahynula. Podařilo se nakonec soustředěnému úsilí prezidenta Háchy a ministerského předsedy Krejčího na jaře 1942 zachránit, to jest vyreklamovat a vymoci propuštění 68 do té doby přeživších sokolských činovníků. Hmm.
16: Čím sokolové nacistům tak vadili? Tím, že stáli u zrodu československých legií samostatného Československa?
22: Samozřejmě vším tím, že Sokol vlastně od svého založení v roce 1862 byl nejenom významnou dělovýchovnou organizací, ale také českou vlasteneckou organizací, organizací, která pěstovala i národní brannost, proto také se výrazně zapojila do formování československých legií za první světové války, respektive rada legionářů byla před první světovou válkou aktivními Sokoly. Sokolové se účastnili také domácího odboje za první světové války, přebírali moc po 28. říjnu 1918 a stáli u zrodu na domácí půdě tvořené československé armády, která se pak účastnila bojů na Těšínsku, na Slovensku a tak podobně. A znovu ve druhé polovině 30. let v době ohrožení v Československa nacistickou agresí se Sokolové zase výrazně účastnili boje na obranu republiky v těch různých oddílů stráže obrany.

0: 1941 v době útoku na Jugoslávii zastavili činnost České obce sokolské, ale ještě ji jaksi nechali formálně působit a její tedy činnost oficiálně byla, respektive ta organizace byla úředně rozpuštěna až teda 3 dny po oné zmíněné nešťastné razii 11. října 1941.
1: Slavnostní den dnes zakončí večer sokolských světel, kdy se za každého sokolského hrdinu pustí svíčka po vodě. V Praze to bude u Karlova mostu. Za koho vy byste ji pustil? Je nějaký životní příběh, který máte v paměti?
0: Já bych je pustil asi za 3 osobnosti, které si v tuto chvíli aktuálně uvědomuju, a které tedy se staly obětí té razie a zahynuli v nacistickém koncentračním táboře Osvětin. Za Stanislava Bukovského, lékaře, který byl posledním předválečným starostou československé obce sokolské. Za doktora Bedřicha Jenšovského, dělatele České obce sokolské, významného historika, archiváře, ředitele archivu země české, a také za Vojtěcha Vacína, náčelníka libeňské sokolské jednoty a zároveň náčelníka středočeské sokolské župy Barákovi, po němž je dnes v Libni pojmenována ulice.
1: Jenom krátce, proč i po válce pak byly sokolové trnem v oku vládnoucímu komunistickému režimu?
0: No tak Sokol byl nejenom vlastenecká, ale taky výrazně demokratická organizace. Organizace, která patřila k takovým těm jaksi státotvorným organizacím první republiky, podporujícím politickou skupinu Hradu v čele s Masarykem a s Benešem. A přirozeně i po válce se stala zase jaksi takovou výraznou demokratickou silou, která jaksi čelila tomu totalitarizačnímu směru nastoupenému komunistickou stranou, a po únoru 1948 se jaksi projevila velmi výrazně proti nastolenému komunistickému autoritativnímu režimu a to vše vyvrcholilo známým 11. všesokolským sletem v červenci 1948, který měl manifestační protikomunistický ráz.
1: Tak my jsme mluvili o památném dnu sokolstva s historikem z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd Josefem Tomešem. Děkuji za vaše slova, naslyšenou.
0: Prosím, děkuji za pozvání a přeji hezké odpoledne.
1: 15 hodin 30 minut už bylo a teď jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas Plus.
3: Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Na 5% zůstává už 3. měsíc v řadě. Vyplývá to z dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září skoro 370 tisíc lidí. Volných a pracovních míst bylo přes 100 tisíc. Meziročně nezaměstnanost v Česku stoupla. Loni v září byla 4,5%. Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní líp řídit množství vody v nádržích. Podobné opatření od včerejška platí taky na středočeských úsecích Vltavy a Labe. Počet obětí ruského útoku na 2 autobusy v ukrajinském Kramatorsku stoupl na 33. Informoval o tom guvernér Doněcké oblasti. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Mrtvé hlásí i ukrajinská metropole. Zemřeli 3 lidé, dalších 14 je zraněných. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 46,31 korun. To je o 24 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47,29 korun. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala přes 20 knih. V českém překladu loni vyšel jí román ve verších Autobiografie rudé. Součástí Nobelovy ceny je vedle zlaté medaile také finanční odměna ve výši 12 milionů švédských korun. O víkendu se výrazně ochladí, předpovídají to meteorologové.

0: Dnes je na většině míst přes den ještě 24 stupňů, na západě a místy i na severu se ale začíná ochlazovat, od západu přichází déšť. Zítra pak čekáme maximálně 10 až 15 stupňů a podobně chladno bude i o víkendu a v sobotu k tomu bude i pršet. Na D1 z Brna do Vyškova postojíte v koloně od sjezdu na Bratislavu z kilometru 196. U Rohlenky na 207. kilometru se po nehodě jede jedním pruhem, zdržíte se asi půl hodiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy bylo za sjezdem na Ledeč nad Sázavou dopravní omezení, brzdí se na 80. kilometru a kolona se postupně rozjíždí, zpoždění už je jen kolem 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu bude přibývat oblačnosti a nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza Interview Plus Pavlíny Nečáskové.
1: Francii dnes čeká další kolo studentských demonstrací. Jen Paříži mají projít 100 000 lidí. Ani po třech týdnech tak protestní vlna za lepší podmínky na středních školách neutichá. K studentům se přidávají další. Zatímco na politické řešení se stále čeká, bezpečnostní složky sklízejí kritiku za přílišnou brutalitu proti mladistvím. Můžou najít studenti s vládou kompromis? Stává se boj o podobu škol součástí předvolební kampaně? To nás bude dnes zajímat v Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A odpovídat nám bude politoložka se zaměřením na Francii Eva Bruštík-Svoboda. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A já jen na úvod řeknu, že Eva byla ještě donedávna naší kolegyní v Českém rozhlase, proto si budeme tykat. Co se od dnešního protestu očekává? Bude větší než ty předešlé?
3: To je otázka. Určitě se očekává, nebo myslím si, že důvod, proč po několika dnech je jako znova protest, si myslím, že nepřichází asi úplně ta adekvátní odpověď ze strany vlády, proto vlastně ta mobilizace vlastně pořád pokračuje, přidávají se další, nejenom střední školy, ale právě třeba například vysoké školy, takže si myslím, že to očekávání je vytvořit nějaký větší tlak na vládu.
1: No, v hlavním městě by se demonstrace měly zúčastnit 100 000 lidí. Jak je tomu v jiných částech Francie?
3: Myslím si, že ty odhady třeba toho protestu, který probíhal tuším před dvěma dny, bylo, že celkově se ve Francii potkalo 500 000 lidí. Z toho v Paříži to bylo 100 000, to znamená, že ta mobilizace v jiných krajích, nebo ta participace v jiných částech Francie určitě je taky aktivní.
1: A je to hodně, 500 000 lidí na Francii?
3: Myslím si, že to není zanedbatelné číslo. Že zase musíme se jako uvědomit, že ty protesty trvají už dlouhou dobu, že jako spousta lidí už se třeba může cítit nějak jako unavených, takže já si myslím, že to je určitě jako důstojné číslo i na Francii.
1: Sama si říkala, protest začal na středních školách, postupně se k ním přidali odbory, pedagogové, také vysokoškoláci. Jde všem o to stejné?
3: Myslím si, že se celkem daří jako udržet ta agenda jako skutečně u těch požadavků středoškoláků, to znamená právě třeba ty zaplněné třídy, hodně ta absence těch učitelů. Myslím si, že je to pořád v centru té debaty, i když samozřejmě u takového typu protestu se vždycky jako přidávají nějaký větší otázky o tom, jak má vypadat Francie do budoucna a tak dále.
1: No, my určitě se ještě dostaneme k tomu, o co přesně středoškolákům jde, co požadují, ale jaké je to složení protestujících? Podle některých médií se v jejich řadách objevily i v uvozovkách takový profesionální nespokojenci, kteří ty protesty radikalizují.
3: Myslím si, že to je jako samozřejmě jako typický u všech protestů ve Francii, že jsou prostě lidi, kteří chodí hodně protestovat, rádi chodí protestovat, těch demonstrací se účastní. Jako jestli míříš na to, že třeba...
1: Jestli nemohou právě nějací radikálové za to, že policie někde zasahuje velmi tvrdě.
3: Z těch reportáží, které já jsem třeba četla, viděla, tak vyplývá, že třeba některý ředitelé škol si na to stěžují, že prostě začala před školou, řekněme, jako demonstrace, blokáda, že se tam jako objevili lidi, kteří vlastně nebyli jako součástí té školy. To, co ale podle mě jako zejména jako v počátku toho protestu, jako nebo to, co jako způsobuje vlastně podle mě ty velký konfliktní situace, vyplývá i z toho repertoáru jednání, jako který si ty protestující vybrali. A to je často ta blokáda těch škol. Jo? Tam nejde jenom o to, že by prostě protestovali, ale oni se snaží ty střední školy zablokovat a někdy se snaží zablokovat i ulice, což už vlastně zasahuje ta policie, protože chce jako umožnit z mnoha důvodů tu jako průjezdnost. Takže to si myslím, že je jako zdroj těch problémů. Zároveň samozřejmě to, co se hodně řeší, to, co některý politici i občani jako hodně artikulují, jestli vlastně ta odpověď té policie je adekvátní vzhledem k tomu, že jsou to pořád ve většině nezletilí občané.
4: No, znamená to tedy, že na stovkách škol napříč Francií neprobíhá výuka?
3: Je to tak, jsou to skutečně stovky, až to jde, tuším, k tisíci, ty čísla se pořád mění, ale je to jako obrovské množství škol. To, co je asi zajímavý říct, že vlastně ten protest začal na předměstí. Ta první lise, ta první střední škola, kde to začalo, bylo v Créteil, to je jeho východ Francie, a byl to nějaký protest, který nejdřív začali učitelé, to znamená artikulovali nějakou nespokojenost, a pak přišli studenti, když vlastně nepřicházela ta odpověď, tak přišli studenti a snažili se právě i skrze tu blokádu jako dosáhnout svého, a to byl asi nějaký moment, kdy to inspirovalo i ostatní školy, protože to byl nějaký moment, kdy podle mě oni se v tom prostě viděli, že podobnýma problémama trpí i oni.
4: No, bezpečnostní složky pozastavily používání paralyzujících granátů poté, co zbraň utrhla 15-letému chlapci ruku. Při jiném incidentu na jiném místě přišel mladý demonstrant o oko. Bude za to policie povolána k odpovědnosti?
3: No, to je podle mě ta velká debata, která se ve Francii děje, protože vlastně od hnutí žlutých vest se mění nějak strategie, se kterou policie přistupuje k těm demonstrujícím. Dřív ta strategie byla víc držet se právě jakoby, řídit ten DAF jakoby z dálky, spíš třeba používat ty vodní děla, ale vlastně nejít blízko,
4: nezasahovat.
3: Nezasahovat, protože tam vznikají ty konfliktní situace, kdy ta policie jako přichází do toho davu. Ale vzhledem k tomu, že ty žlutý vesty, to byla najednou úplně jiný druh mobilizace, byly to lidi, kteří nebyli zdaleka tak koordinovaní, nebyli to lidi, kteří dřív participovali, ten dav byl velice často potom nekoordinovaný, tak se změnila i ta strategie policie, že mnohem víc chodí do toho davu, mnohem větší množství zatýkání, což my i teď vidíme u těch protestů, ale mnohem víc těch konfliktních situací. A to, kam mířím, je to, že během těch několika měsíců hnutí žlutých vest 24 lidí přišlo o oko a 5 lidí přišlo o ruku, a v podstatě nějaký tresty tam byly, ale v podstatě nikdo z té policie úplně nebyl suspendován. To znamená, že ta otázka, jestli skutečně třeba ta generální inspekce, která dneska některé ty případy řeší, jestli je vyřeší jako správně, tak to je samozřejmě otázka, kterou si dneska hodně lidí ve Francii klade.
4: Ale znamená to tedy, že při těchto aktuálních protestech policie nevolí nějaký umírněnější přístup vzhledem k tomu, že ve většině proti ní stojí mladiství?
3: No, já bych to řekla tak, že pro policii to od počátku, nezdá se, že by to pro ní byla velká priorita. Já bych prostě očekávala, že když začne takovejhle konflikt, a samozřejmě tam jako ze strany některých těch demonstrujících tam skutečně docházelo jako k nějaký míře násilí, ale jako nezdá se, že by si policie dala dost záležet na tom, aby právě spíš ten konflikt deeskalovala. A právě jako otázka je, jestli v takovéhle chvíli, jestli prostě mladí lidé, kteří nemají tu zkušenost a mají právo na to se jako učit být těmi občany, tak jestli vůči nim má policie používat třeba právě ty granáty.
4: No, na druhou stranu, ale oni ani ti demonstranti nejsou vždycky umírnění. V některých místech zapalují různé objekty, popelnice. Jak to, že se protesty za lepší stav veřejného školství takto vyhrotily?
3: No, myslím si, že to je hodně dané tím, co jsem zmiňovala, že to je prostě jako dané charakterem toho protestu, že jako ten ve chvíli, kdy jako blokujete, tak tam prostě dochází k těm konfliktním situacím, kterých je ve Francii poměrně dost. Na druhou stranu máme jako x případů, kdy to probíhalo jako bez problému. Určitě se nedá říct, že se to týká jako všech středních škol. Ale samozřejmě jako v té francouzské tradici je jako vůbec ten samotný fakt, že jako jdu, zablokuju tu školu, to je něco, co se ve Francii jako děje. Jako ten typ toho jednání. A je to prostě jako radikálnější forma toho protestu a zároveň jako problém je ta zpráva, která těm mladým, který si ty mladí lidi odnáší, je to, že do té doby, než došlo k té blokádě, tak vlastně nepřišla ta politická odpověď.
4: No, jak říkáš, Francie je na protesty zvyklá, to je letitá tradice. Je ale zvyklá na to, že ji vedou středoškolští studenti?
3: Byly tam v minulosti, byla tam řada jako protestů, ale myslím si, že jako dneska už samozřejmě ten protest nabývá jako velkých rozměrů a myslím, že to je v něčem jako bezprecedentní a zároveň si myslím, že je i bezprecedentní to, že to právě začalo na těch předměstských školách, protože ta dynamika dřív byla spíš, že začnou univerzity v té jako latinské čtvrti a přidávají se k tomu ty lise, které jsou okolo, nebo jsou to ty... ty licea, ty střední školy, které jsou v centru Paříže. To, že vlastně ta inspirace přichází z toho předměstí, to je určitě jako nový. A to, co je taky nový, je to, že právě třeba je příklad střední školy Henri Quatre, což je Jindřich IV., abych to přeložila, takové jako velice prestižní liceum, kde studoval Sartre, kde studoval Michel Foucault, dokonce i Macron tam chodil do přípravného kurzu. A to liceum jako vyjádřilo tu solidaritu. To je samozřejmě jako škola, která netrpí nedostatkem učitelům a určitě v kantýně nemají krysy, ale jako vyjádřilo vlastně tu podporu a je vidět, že ta podpora je prostě hodně různá a ta solidarita je tam znát.
4: Hostem Interview Plus je politoložka se zaměřením na Francii Eva Bruštík-Svoboda.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
4: Jedna z věcí, na které si studenti stěžují, je právě špatný stav škol. Popisují protékající stropy, chodby s pobíhajícími krysami, šváby, nedostatečné zateplení nebo naopak opatření proti vysokým teplotám, také nedostatek toalet na velké množství studentů. Mají v tomto ohledu pravdu?
3: No a když jsem mluvila o tom vlastně množství různé solidarity, tak ta mimo jiné prostě pramení z toho, že ty problémy se zdají očividné. Ty jsi hodně zmínila ten jako fyzický stav těch budov, což se tam skutečně děje, jako z hygienických důvodů jsou některé ty oblasti, některé ty střední školy nevyhovující, dokonce v jedné netekla pitná voda, když začal školní rok. Ale na co studenti ještě poukazují, je velice častá absence profesorů. Třeba v té části, to je severo, východ Francie, Saint-Saint-Denis, jeden ten region, tak tam vlastně ta federace rodičů tvrdí, že na základě těch absencí ty studenti vlastně přijdou o rok svého studia, že to je skutečně jako strašně přítomné a jako brzdí to pak nějakou jejich možnost nějakých kariéry do budoucna. Taky se hodně zaměřují studenti na to, že ty třídy jsou přeplněné, jo? 20% středních škol ve 20% středních škol nebo tříd je více než 35 žáků, což pro každého, kdo nikdy se snažil učit, jasné, že to jako na smyslu plnou výuku úplně nevypadá. Takže jako ty problémy, kterými trpí to středoškolství ve Francii, jako jsou pro mě opravdu očividné.
4: Jak to, že nejsou pedagogové?
3: To je důležitá otázka. Tam je jako jiný zdroj toho problému a to, že francouzští učitelé jsou velice špatně učeni, učení jsou dobře, placení jsou špatně, zejména ty začínající a je tam evidentně vidět nějaký sestup, protože pro Francii je ta škola jako strašně důležitý, jako to symbolické místo, který vychovává ty občany, ale realita je taková, že v 80. letech nastupující učitelé měli dvojnásobek minimální mzdy, teď mají 1,1 minimální mzdy a jako vlastně, když to srovnáme třeba s jinými státy OECD, tak Francie je na tom velice špatně. Takže to je jeden z důvodů, který k který zatím stojí.
4: Studenti jsou nespokojení také s náročnými rozvrhy. Co si pod tím máme představit?
3: To je, myslím, asi to může znít trošku komicky pro českého posluchače, ale došlo k reformě, která nějakým způsobem diverzifikuje to, co si můžou studenti volit, ale v podstatě jako důsledek často je to, že oni mají volné hodiny, pak jsou v té škole do 18 hodin. To znamená, že myslím, že tohle je ta kritika, že ty rozvrhy jsou prostě se táhnou do vlastně pozdních večerních hodin.
4: No, asi bychom měli říct, že ve Francii se učí pouze 4 dny v týdnu, ale mnohdy právě tedy bývají studenti v lavicích i 10 hodin denně od rána do večera. Lze to nějak regulovat? Možná nebylo by řešením 5 vyučovacích dní?
3: To je jako další zdroj vlastně toho, jako těch otázek, jako jestli fakt nepřistoupit k nějaké širší reformě.
4: A byli by k tomu podle tebe studenti ochotní?
3: To nedokážu říct. Já si myslím, že jako tohle jsou třeba otázky, které se jako hodně často jako opakujou, ale myslím si, že ty jako současné požadavky vlastně, ale samozřejmě to bude jako součást toho řešení, protože bez toho to nepůjde.
4: No, dalším kritizovaným bodem je způsob přijímání na vysoké školy nazvaný Parcoursup. Jak funguje?
3: Je to v podstatě taková technologie, je to jako systém, ve kterém jste zaneseni, kde se zkoumá vlastně vaše práce během toho studia a ten systém vyhodnocuje jako vaši schopnost jít na vysokou školu. To, co ale se ukazuje, že to jako velice často, že to mělo vlastně vést jako k narovnání té situace, k nějakému jako spravedlivějšímu přístupu právě i studentů, kteří přicházejí z těch marginalizovanějších částí Francie. Ale realita je taková, že to často znevýhodňuje, ono je to jako celkem složitý, kdybych to jako zjednodušila, tak jeden třeba z těch problémů je prostě ten, že vy si tam jako vybíráte právě ty předměty, na jaký máte jít, a to zase předpokládá třeba nějaký jako sociální kapitál těch rodičů, že vám s tím individuální rodiče poradí a řeknou, chcete na tuhle školu, tak si dej prostě tyhle ty předměty, a že vlastně ta realita je jako úplně opačná, a to jako to, co se nejvíc u tohohle systému, této technologie kritizuje, vlastně nějaká netransparentnost, že často ty rodiče ani ti žáci úplně přesně neví, jak ten algoritmus funguje a co je potřeba udělat pro to, když chci jít na medicínu nebo na právo.
4: Francouzský premiér Sébastien Lecornu večer vystoupil a slíbil do konce října předložit krizový plán. Ví se, co chystá?
3: Nemyslím si, že je úplně jasné podle toho, co já jsem zatím četla, tak spíš nějakým způsobem pověřuje ty ministry, aby našli nějaké řešení, ale jako já se přiznám, že já přesně nevím, s čím tady před studenty předstoupí.
4: No, mě zajímá, jestli co vlastně může očekat, co vlastně může udělat, protože asi nelze očekávat, že začne nalévat do škol miliardové investice, když to vláda tato, ani ty předešlé, celá desetiletí neudělali.
3: Neudělali, zároveň, že jo, Francie prostě řeší už několik měsíců, dlouhou dobu řeší právě ten rozpočet, ale já si myslím, že to je právě ten zdroj té frustrace a to, proč na to spousta studentů prostě slyší, protože oni jsou v situaci, kdy po tom letošním létě, a že jo, ty vedra ve Francii začaly v květnu, prostě vlastně nemají prostory, prostředky pro to, jako důstojně se vlastně učit, to znamená ta klimatická krize, velice špatné jako vyhlídky do budoucna a vlastně nějaká nemožnost toho řešení. Ale já si myslím, že s nějakým řešením prostě musí přijít, musí jako minimálně zamezit té jako obrovské absenci těch učitelů, protože to se ukazuje, že je jako neudržitelný.
4: Hostem Interview Plus je politoložka se zaměřením na Francii Eva Bruštík-Svoboda. V některých částech Francie podpořili protesty politici spojení s radikálně levicovou stranou Jean-Luc Mélenchona Nepoddajná Francie. Jak se k tomu staví demonstranti? Chtějí si držet od politiků odstup nebo naopak si cení tu podporu?
3: Myslím si, že to je hodně naše české paradigma té nepolitické politiky, ale to ve Francii prostě neexistuje. ty studenti k tomu takhle nepřistupují. Oni obecně žádají tu podporu, jako je pravda, že nepodajná Francie je strana, která se jako první nebo jako velice jako hlasitě k tím protestům jako hlásí, snaží se nějakým způsobem jako logicky na tom získat body, protože to je její agenda, to je její případný elektorát, ale studenti obecně vyzývají k podpoře a velkou podporu, jako i třeba zelení určitě dávají studentům podporu, jako celkově samozřejmě logicky ta levicová opozice. To znamená, že určitě to není tak, že by studenti jako odmítali nějakou podporu, jako naopak jako hledají podporu.
4: Nevadí jim, že by se spolitizovali prostě ty jejich
3: cesta. Já si myslím, že to, jak jsem říkal, to prostě pro ně není vůbec to paradigma. Ten přístup je prostě najít ty partnery, kterými pomůžou prosadit tu moji agendu a nějakým způsobem chápu, že bez té politiky to asi nepůjde. Na druhou stranu, jako hodně si studenti vymezují vůči tomu, když je právě ten diskurs typu vlastně celé to řídí nepodajná Francie, jo? Nazývají to, že vlastně infantilizujou. Takže to je něco, co já hodně třeba v těch promluvách nebo v tom, jak se vyjadřují studenti na sítích a v médiích, protože často chodí teď studenti i do médií, jako slyším, jako nedělejte z nás děti, my prostě máme tu svou agendu a nás prostě nikdo neřídí. Byť samozřejmě jako poslanci nepodejné Francie jako chodí často i na ty demonstrace, ale chodí tam, vidíte, poznáte podle těch šarp, ale že jsou to poslanci, ale chodí tam i řada jiných politiků.
4: No, asi nepodajná Francie, sama si říkala, asi od toho slibuje taky případný elektorát mladé voliče. Nemůže se jí to ale třeba na druhou stranu vymstít, vzhledem k tomu, že někdy se ty protesty více radikalizují, možná to tak může veřejnost vnímat negativně.
3: Jo, ale já si myslím, že konkrétně nepodajná Francie je prostě ten typ levicový strany, která jako hraje na tu jako radikálnější notu, nenutně prostě na to, že jako dokáže se třeba zastat i takových protestů, který mají někdy ty radikální jako radikální v tom, jak jsme se bavili třeba v těch způsobech toho protestu. Takže já si myslím, že prostě pro ně to je jako samozřejmý vlastně a oni cílí na tenhle ten typ jako lidí, kteří na to budou slyšet. Takže si myslím, že si jim to nevymstí.
4: Francii čekají už v příštím roce prezidentské volby. Bude školská reforma kvůli těm aktuálním protestům tématem předvolební kampaně?
3: No, já si myslím, že bez diskuze. Neřekla bych to asi ještě v srpnu, ale jako to, co se ve Francii odehrálo, je prostě podle mě, nechci říkat bezprecedentní, tam se toho odehrálo hodně, ale ten protest je prostě hodně intenzivní, hodně se to debatuje, jak jsem říkala, prostě středoškoláci 17-letí chodí do studií a mluví tam, což je pro mě prostě překvapivé, jak dokážu artikulovat ty svoje požadavky. A stává se to určitě po tom, co jsme v posledních týdnech viděli výrazným tématem. A to navzdory tomu, že řada lidí může jako odsuzovat logicky to násilí, které to v některých případech provází, ale to, že studenti prostě jako tu svoji agendu jako dali na tu mapu těch témat, to je podle mě jako bez diskuze.
4: A jakou mají podporu veřejnosti?
3: Myslím si, že samozřejmě jako ty obrázky těch hořících popelnic, protože to se stalo tím emblémem, že o těch protestů, protože těma popelnicemi oni blokují ty ulice a tak dále, tak to je samozřejmě něco, co část veřejnosti naprosto děsí jako celkově to násilí, které můžeme vidět i během těch potyček právě s policisty. Na druhou stranu, jak jsem zmiňovala, některé ty problémy skutečně jsou jako flagrantní a zároveň jako co je třeba říct, tohle byl, jak Francouzi říkají, ten papiňák, který prostě praskl. To je agenda, která se řeší roky. Roky se učitelé mobilizují a prostě bohužel ta situace je taková, že dokud nehořela ty popelnice v ulicích, tak to možná veřejnost tak silně nevnímala, ale teď už je evidentní, že to řešit bude muset.
4: Americký prezident Donald Trump komentoval dění ve Francii na své sociální síti True Social jako jasný důkaz toho, kdy se masová migrace vymkne kontrole. Najde se ve Francii někdo, kdo má podobný výklad studentských protestů?
3: Já si myslím, že bez diskuze. Jako ta snaha vlastně ty požadavky nebo ten problém rámovat jako kulturně, dostat to do nějaké míry kulturní války, tam určitě ve Francii je. Dokonce se toho bohužel účastnili i třeba politici z Macronova táboru. Já bych třeba zmínila začátek školního roku 2023, tuším, kdy právě ta situace už byla velice napjatá. Učitelé protestovali a Atal to otevřel tím, že zakázal ve školách
4: Abba. Gabriel Atal, premiér tehdejší.
3: Ano, tehdy ještě byl ministr školství, pak se stal premiérem, dneska se hlásí o místo prezidenta. Ale on zakázal ty abáje, což mnoho Francouzů nevědělo, co je, jsou to prostě dlouhé volné šaty, které nosí zejména muslimské studentky. Ale vlastně ta odpověď na tu jako vlastně blbou situaci nebo nějakou špatnou situaci těch škol byla zase řešení tohohle tématu, který třeba pro některé ty školy může být problematický, ale je to spíše jako jednotky případů, kdy se řeší nějaké třeba spory o oblečení tohohle typu. Rozhodně to je menší problém, než prostě to, že nehygienické podmínky třeba v těch školách. To znamená, že ta tendence jako přerámovat to jako kulturní problém tam jako byla i bohužel v tom politickém středu.
4: Jak si v tomto tématu teď stojí Emmanuel Macron?
3: Emmanuel Macron se k tomu vlastně vůbec nevyjadřuje. On už prostě delší dobu stojí trošku v to jeho druhé volební období je definované podle mě tím, že on stojí trošku mimo tu domácí politiku, mnohem více zaměřuje na tu zahraniční politiku a to domácí dění nechává hodně právě na těch svých premiérech, kterých už vystřídal celou řadu. Proto vlastně já jsem teďko ještě v tramvaji se dívala na Instagram a rozhodně prezident jako nijak nedeklaruje svoji pozici, drží se zpátky a my vidíme spíše právě premiéra.
4: Už tady dnes byly zmíněny žluté vesty, to bylo velmi hojně sledované celým světem. Teď tedy to jsou studenti v ulicích. Řekla by si z politologického hlediska, že se děje nyní ve Francii něco mimořádného?
3: Já si myslím, že se určitě děje něco mimořádného. To je jako opravdu něco, že teď vlastně začíná pro mě ta kampaň. Dlouho jsem si myslela, že to byl rozsudek nad Marine Le Penovou, ale teď jako podle mě začíná ta skutečná prezidentská kampaň.
4: Hostem Interview Plus byla dnes politoložka se zaměřením na Francii Eva Bruštík-Svoboda. Děkujeme za to.
3: Děkuji moc za pozvání.
4: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Slavné únosy.
5: Za únos a zabití 20-měsíčního syna legendárního amerického pilota Charlesa Lindbergha byl odsouzen a popraven Bruno Hauptmann. Našli u něj peníze z výkupného a poznali ho po hlase, ale...
6: Obhajoba namítala, že neexistují žádné přímé otisky prstů v domě, ani v dopisech, ani na tom žebříku, že tedy to Hauptmann nemohl udělat sám i z hlediska toho, jak by to dítě vlastně dostal z té postýlky a jak by s ním vylezl ven.
5: Říká historik Jan Adamec.
2: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu.
7: Bylo 16 hodin, tady je čtvrteční odpolední Plus a zdraví vás od mikrofonu a dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
7: Britský konzulát v okupovaném východním Jeruzalémě po tlaku izraelské administrativy končí. Co k tomu vedlo? České obce pořádají v rámci komunálních voleb i referenda o větrných elektrárnách, tedy rekordní počet v jeden okamžik, mají být 20. Jakou roli v referendech mohou hrát dezinformace? Státní dluh Francie začíná přinášet problémy celé Evropě. Unijní zadlužení navíc stoupá a v příštím roce by mohlo dosáhnout 1 bilion eur. Co to znamená? Teď jsou tu zprávy, které dnes připravuje Martin Matějka.
0: Rusko dnes zautočilo na 2 městské autobusy v Kramatorsku na východě Ukrajiny. Nejméně 30 lidí zemřelo na místě a 18 dalších je zraněných. Oznámili to tamní záchranáři.
8: Prosto ostanky posered v ulici.
9: Zpravodaj Rádia Svoboda popsal drastickou situaci přímo na místě útoku. Podle jeho odhadu Rusové použili leteckou bombu. Neustávající údery komplikovaly práci záchranářů. Exploze úplně zničila 2 autobusy, které i s cestujícími shořely a poškodila nedaleký bytový dům. Další tři civilisti zahynuli při útoku na vesnici Bilenke u Kramatorsku. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí úřady v Kyjevě, kam dnes přijel britský ministr zahraničí Ed Miliband. Společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským navštívili město Priluky, kde včera při raketovém útoku zahynulo 22 lidí, z toho 5 dětí. Zelenský oznámil, že v pátek a sobotu budou ukrajinští emisaři jednat ve Spojených státech. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Ukrajinští vyjednavači přiletí v pátek do Spojených států. Dva dny budou s americkou stranou jednat o konci války s Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzývá šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby na Moskvu víc tlačil. Washington chce ještě do konce října dostat k jednomu stolu Kyjev i Moskvu.
10: Zelenský od Trumpa žádá, aby na Rusku přitvrdil. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ale v rozhovoru pro řecký deník připustil, že dohoda je zatím v nedohlednu. Válka podle něj uvízla na mrtvém bodě, protože Rusko chce celou Doněckou oblast a to je pro Kyjev nepřijatelné. Washington se proto snaží aspoň o to, aby si obě strany přestaly ničit energetiku. O takovém příměří by Američané, Ukrajinci i Rusové mohli jednat ještě v říjnu v Abu Dhabi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Poslance čeká ve středu mimořádná schůze kvůli návrhu zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Schůzi dnes svolal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Návrh ruší současný služební zákon a podle koalice má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle hlavy státu ale mimo jiné vytváří podmínky pro výměnu úředníků bez ohledu na jejich kvality s každou změnou vlády, pokud nebudou loajální. Koalice ale podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka, který je členem klubu SPD, veto přehlasuje.
11: Protáhneme si to o jedno další čtení, o jedno další opakování toho, co už zaznělo mnohokrát, ale já očekávám zkrátka to, že se ten zákon schválí a schválí se tak, jak byl schválen už při přehlasovávání Senátu.
0: Vondráček je zároveň autorem pozměňovacího návrhu, který je součástí zákona a má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Husinecká přehrada na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla a podle vodohospodářů se dostala na minimální provozní hladinu. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. Nádrž teď bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Se suchem se potýkají i další menší přehrady, říká ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Daňhelka.
12: Možná bych mohl jmenovat Klabavu, kde také v podstatě už jsme na stejném stavu, nebo třeba Březová na Teplé je velice blízko tomu, aby se vlastně přestala fungovat jako nádrž. Ty velké nádrže byly navrhovány tak, aby překonaly několik suchých let za sebou, ale viděli jsme, že i vlastně Vltavská kaskáda a musí snižovat odtok té vody, už tam a také není tolik, abychom mohli být úplně v klidu.
0: Vodohospodáři mimo jiné snižují odtok z přehrady Římov. Stav nedostatku vody je vyhlášený na Vltavě i Labi ve Středočeském kraji. Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní domy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. Europoslanci zdůrazňují, že volby nenabídly skutečné alternativní kandidáty a byly se v atmosféře strachu a zastrašování v kontextu války proti Ukrajině. Vládnoucí prokremelská strana Jednotné Rusko si v domě udržela ústavní většinu, druhá ve volbách skončila Komunistická strana Ruska a třetí Nacionalistická liberálně demokratická strana Ruska. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Některá města budou mít o nadcházejících volbách méně volebních okrsků než dřív. Jejich počty se měnily třeba v Děčíně, Frištáku, v Plzni a taky v Jihlavě. Tam některé volební místnosti kvůli úsporám taky přesunuly do městských budov.
13: Pracovník města Daniel Doležal uložil vybavení pro volby v mateřské škole, kde bude volební místnost.
14: Zástěny, velký urny, malá přenosná urna.
13: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
15: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
13: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Český rozhlas.
0: A díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tygrů, mořských želv nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkový trend je ale stále negativní, živočichů v přírodě rychle ubývá.
16: Nejrychleji vymírají sladkovodní ryby či obojživelníci. Ve volné přírodě se jejich počet za půl století snížil o 85%. Celkově zmizelo 73% sledovaných populací obratlovců.
17: I v české krajině vlastně nejohroženější skupinou jsou sladkovodní živočichové.
16: Říká ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Dílčím úspěchem je například návrat vlků do přírody. Mezi hlavní řešení krize světové přírody patří změny v zemědělství a šetrnější výroba potravin, odchod od ropy, uhlí a plynu co by zdrojů energie a přístup k dotacím. Finanční podpora činností, které přírodu poškozují, mnohonásobně převyšuje peníze vydávané na její ochranu.
18: Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou je obvyklá fronta ze 4. kilometru. Na pražský okruh za Ořech zdržení asi 30 minut, kamiony postojí déle. Na pražském okruhu je silný provoz i směrem na letiště. Pomalu pojedete kolem Lehkova a Slivence. Mezi 14. a 17. kilometrem je to tam na 10 minut. Na spojkách je obousměrně silný provoz před Průmyslovou ulicí. Pomalu pojedete od Černého mostu 20 minut a v opačném směru od Spořilova asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
7: A to 8 minut po 16. hodině, pěkné čtvrteční odpoledne, stále přeje Renata Kropáčková. Británie uzavírá svůj konzulát v okupovaném východním Jeruzalémě. Konec zastoupení přikázal Izrael poté, co vláda v Londýně přišla se zákazem dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích. Izrael to označil za protiizraelské kroky. A právě dnes vypršel termín, který dal Izrael pro uzavření konzulátu. Britská diplomacie nicméně oznámila, že budova bude dál sloužit s omezeným počtem diplomatů pod názvem Mise Spojeného království. Do Jeruzaléma teď míříme za naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
19: Pěkné odpoledne.
7: Jano, jak to tady u budovy, o kterou se vede spor, vypadalo během dneška?
19: Tak britská vlajka nad tou budovou stále vlaje, ale na zdi teď není žádná tabulka nebo jiné označení, které by ukazovalo, o jakou budovu jde. Cedule britský konzulát a taky cedule konzulární sekce ze zdi u návštěvnických dveří zmizela už ráno. Já jsem tam před chvílí potkala jen tři palestinské ženy právě v této čtvrti, které se přišly sami podívat, jak to na místě vypadá, více ale o té situaci bavit nechtěli. Britská diplomacie tedy oznámila, že nově bude místo sloužit jako britská mise. Mělo by tady být 7 z původních 27 diplomatů. Britská diplomacie řekla, že rodiny a některé diplomaty stáhla z údajných bezpečnostních důvodů. To britské vyjádření ale taky zmiňuje jakousi možnost budoucího navýšení a očividně se tak otevírá nějaké možnosti, pokud by se po volbách na konci října změnilo složení izraelské vlády a dalo by se to fungování té budovy konzulátu mise nějakým způsobem znovu upravit.
7: Zastoupení Británie v Palestině má zhruba 200letou historii. Komu je určené?
19: Tak v posledních letech, desítkách let, ten konzulát zajišťoval vztahy s Palestinci v Jeruzalémě na západním břehu Jordánu a taky v Gaze. Ta současná budova stojí na pozemku, který byl zakoupený v roce 1963, kdy byl východní Jeruzalém pod kontrolou Jordánska. Budova ale byla dokončena až v roce 1967, kdy se tedy východní Jeruzalém dostal po šestidenní válce pod kontrolu Izraele a Britové to území na základě rezoluce Rady bezpečnosti považují za okupované Izraelem. Historie konzulátu ale sahá až do konce 30. let 19. století, kdy Jeruzalém byl pod faktickou kontrolou Egypta a právě v roce 1839 přijal do nově zřízeného konzulátu taky první britský vicekonzul, který ve městě tedy zůstal, i když potom Jeruzalém se opět stal součástí a měla nad ním kontrolu Osmanská říše.
7: Proč izraelská administrativa trvala na tom zavření právě tady tohohle diplomatického zastoupení?
3: Tak primárně jde opravdu o reakci na ten britský zákaz dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích. Ten Británie oznámila 8. září a izraelská diplomacie na to reagovala hned ten den a dala tu 30-denní lhůtu na uzavření konzulátu, která tedy dnes vypršela. Ale Británii se tedy podařilo na poslední chvíli přijít s tou dohodou, že nakonec budova nebude mít status konzulátu, ale bude nějakým způsobem dál fungovat. Uzavření konzulátu oznámil dnes izraelský minister zahraničí Gideon Saar a v tom příspěvku na sociálních sítích tedy ale přidal výčet dalších údajných protiizraelských kroků Velké Británie. Uvedl mezi nimi třeba loňské uznání Palestiny jako státu, obnovení financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky nebo třeba omezení exportu britských zbraní do Izraele a přerušení vyjednávání dohody o volném obchodu mezi Británií a Izraelem.
7: Právě že požadavek na uzavření konzulátu nebyl jediným odvetným krokem izraelské diplomacie. Co dalšího tam bylo?
3: Už právě toho 8. září Izrael zakázal vstup do země 12 britským občanům, které tedy izraelský ministr obvinil z protiizraelských aktivit. A britští diplomatičtí zástupci už taky nemají vstup do Mezinárodního centra pro podporu Gazy, které sídlí na jihu Izraele a do kterého většinou mají přístup zástupci dalších zemí. A Britové už taky nemůžou trénovat policisty palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu. Izraelský ministr Gideon Saar v tom svém příspěvku ale toto území označil za Judeu a Samaří, tedy biblickými názvy. A právě i na základě údajného biblického nároku si Izrael toto území nárokuje a v těch posledních letech se tam dál rozšiřují izraelské osady. Díky různé vládní podpoře nejdřív sice často vzniknou jako nelegální i z hlediska izraelského práva, ale vláda je pak některé zpětně legalizuje. Nicméně ty osady většina zemí považuje podle mezinárodního práva za nelegální a Británie a vlastně s ní i další země poukazují taky na rostoucí násilí některých židovských osadníků vůči Palestincům. A to mělo být taky důvodem, proč nakonec se rozhodla pro ty sankce na dovoz zboží právě z těch okupovaných území.
7: Dodává naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Pěkný den, naslyšenou.
7: A z britského pohledu se teď na tenhle ten spor podíváme s Jaromírem Markem, naším někdejším zpravodajem ve Velké Británii. Vítejte ve studiu, dobrý den.
20: Pěkné odpoledne.
7: Reagovala na uzavření svého konzulátu ve východním Jeruzalémě už britská strana?
20: Reagovala v tuto chvíli zatím jakýmsi tiskovým prohlášením na stránkách britského ministerstva zahraničí. To uvedlo, že ten právní nárok izraelské strany na uzavření generálního konzulátu neuznává. Podle vlády Spojeného království je ten východní Jeruzalém okupovaným územím a izraelská vláda fakticky na takovýto krok nemá právo, ale jak říkala před chvílí Jana s ohledem na to, že ten konzulát nebo přítomnost britská je tam už trvající 200 roků, tak přece jenom nechtěla Británie úplně odejít a došlo na poslední chvíli k jakési dohodě, že se z toho konzulátu generálního stala ta britská mise a ty zaměstnanci této mise odešli z bezpečnostních důvodů. Ta mise se velmi zredukovala, bylo tam nějakých skoro 30 lidí, teď jich zůstává na místě 7.
7: No, ty vztahy mezi Británií a Izraelem jsou teď na bodu mrazu. Skutečně vlastně se všechno rozvinulo po té, co Londýn zakázal dovážet zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích?
20: Tak ono samozřejmě, ta historie je trošku delší. Ono to možná z pohledu Izraele začalo o rok dřív, kdy Británie, ale stejně jako třeba Francie a mnohé další země, uznali stát Palestiny jako nezávislý stát, byť to vlastně je víceméně proklamativní. Ten bezprostřední krok, který vedl k té reakci ze strany státu Izrael, byl opravdu to vyhlášení toho embarga na obchod se zbožím, které přichází z těch židovských osad. Británie také sestavila jakýsi seznam zase izraelských občanů, kteří nemohou do Británie. Zkrátka je to teď v takové fázi docela nepříjemné. Ty vztahy jsou na velmi špatné úrovni a Uvidí se, co vlastně bude dál, protože Británie sice řekla, že v tuto chvíli, dokud se vedou jakási jednání, tak nebude přistupovat k nějakým recipročním krokům, ale je zřejmé, že 20 britských diplomatů, včetně toho teď už bývalého britského konzula generálního, bude muset z Izraele odjet a ono se spekulovalo o tom, že by stejný počet izraelských diplomatů zase musel opustit Londýn, takže ono to asi ještě celé nekončí.
7: O diplomatické krizi mezi Británií a Izraelem jsme mluvili i s Jaromírem Markem. Děkuji, že jste přišel do studia. Naschledanou.
20: Naslyšenou.
7: 16 hodin, 16 a půl minuty. Během nadcházejících komunálních voleb se uskuteční také přibližně 20 referend souvisejících s budováním větrných elektráren. Téma proniká i do samotných komunálních a senátních voleb, a to v době, kdy se kromě argumentů pro a proti větrníkům Českem masivně šíří také dezinformace na toto téma.
1: Víte vůbec, o čem je to rozhodování?
16: Veřejná projednávání akceleračních oblastí na rychlejší výstavbu, debaty o větrnicích v jednotlivých obcích. Za poslední rok se z větrné energetiky stalo téma od vládních kanceláří až po kulturní sály a emoce plály.
1: Za co platíme, aby škodili?
21: Češi si velmi potrpí na takovou tu malebnou krajinu, na takové to kochání se tou krajinou a tyhle ty věci. A samozřejmě ty větrníky s tím jsou často pro řadu lidí jako v konfliktu.
16: Říká Jan Krajhansl, ředitel Institutu 2050. Jeho předloňský výzkum České klima ukazuje, že přijatelnost větrné elektrárny v blízkosti bydliště se u Čechů zvyšuje až na 60 a více procent, pokud výnosy jdou i obci nebo dokonce přímo domácnostem. Pokud jde o referenda, Bohumil Frantál z Ústavu geoniky Akademie věd teď analyzoval všechna za posledních 20 let a zjistil, že zásadní roli hraje přímá zkušenost s větrnými elektrárnami.
22: Pokud nějaké elektrárny stály v okruhu 20 km, tak byla výrazně větší pravděpodobnost, že ty lidé v tom referendu podpoří i nový projekt, to znamená další výstavbu té lokalitě. To znamená, že ti lidé, kteří už mají blížší osobní zkušenost s elektrárnami ve své blízkosti, tak jednak si na ně více zvyknou, vnímají jako běžnou součást okolní krajiny a zároveň vlastně tam funguje to odbourávání nějakých obav z potenciálních negativních dopadů. Mýty a ty obavy se často odbourávají a proto častěji vnímají spíše ty pozitiva a volí pro.
16: Naopak, kde větrníky zatím nestály, tam lidé v jasné většině stavbu zamítli. Referent o větrnících v Česku přibývá. Historicky přibližně ve třetině z nich lidé daný projekt nebo obecně myšlenku schválili, ve dvou třetinách byli proti. Ještě loni byla bilance v referendech relativně vyrovnaná. Letos už drtivě převažují odmítnutí. Kromě relevantních obav ze zvýšeného ruchu při stavbě, vykácení kusu lesa a podobně, mohla sehrát roli zvýšená míra šíření dezinformací v některých obcích, uvádí Petr Vědomus, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, který téma monitoruje.
23: Ty dezinformační kruhy jsou velmi flexibilní a rychlé v mobilizaci na té lokální úrovni, kdy na jaře vlastně objížděly nejrůznější besedy v maličkých obcích, kde se jenom třeba uvažovalo o výstavbě větrných elektráren. A tam, kde ti občané nakonec v referendu rozhodli o tom, že se tam nebude stavět, tak většinou jsou to stejné oblasti, kde probíhaly tyto besedy dezinformátorů.
16: Popisuje autor studie nazvané Proti větru. Ne každé zamítnutí stavby musí být ovlivněné dezinformacemi. Argumenty pro a proti se mohou lokálně velmi lišit. Typickým negativem bývá narušení krajinného rázu. Běžně se posuzuje dopad na životní prostředí a zdraví lidí. Na druhou stranu je větrná energetika cestou ke stabilnějšímu klimatu s menšími škodami ze sucha, vln veder nebo povodní. A střednědobě může také zlevňovat energii nejen na daném místě.
24: Tady se ukazovalo jednoznačně, že větrná energetika výrazně snižuje cenu. Čím víc máte větrné energetiky, tím nižší je cena.
16: Říká výhledu do roku 2050 Jan Krčál z organizace Fakta o klimatu, autor studie, která před časem zkoumala cesty k co nejlevnější energii v Česku. Například Ukrajina vnímá budování větrných elektráren i jako bezpečnostní otázku. Zmenšuje to závislost na dovozu fosilních paliv a větrníky nebo solární panely na střechách se hůř vyřazují z provozu bombardováním než centrální zdroje energie.
23: O té energetické budoucnosti se tady rozhodujeme na základě nějakých emocí a paniky, která se tady vytvořila v posledním roce a je to něco vlastně neporovnatelného se situací dříve. Ta vlna těch dezinformací je bezpečnostní.
16: Dodává Petr Vědomus z AMO. Česko patří ve větrné energetice na chvost Evropské unie. Počet referend na toto téma bude tento týden rekordní a spolu určí další energetické směřování Česka.
4: Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
7: 9 minut před 4:30. Stovky rozhovorů, besedy, autorská čtení, budování mezinárodní sítě kontaktů i oznámení Nobelovy ceny za literaturu. To vše přináší třetí den knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde je letos Česko čestným hostem. Dění na místě sleduje naše reportérka Kateřina Svátková, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne z Frankfurtu.
7: Vedle tebe teď slyšíme ruch, tak na jaké akci právě teď jsi?
5: Z jedné velké akce jsem musela trochu poodstoupit, protože tam byl hluk naprosto neúnosný a je to jedna z hodně sledovaných scén televizních. Má tady každý den veřejnoprávní televize takový výběr opravdu velkých hvězd. Včera tady byla Gisèle Pelicot a teď je tam půlhodinový rozhovor s čerstvou držitelkou německé knižní ceny. To je nejvýznamnější literární ocenění tady v Německu. A tou vítězkou je německá spisovatelka s iránskými a kurdskými kořeny Shida Baizar. Cenu získala za rozsáhlý román Die Lücken, to znamená mezery nebo prázdná místa. Zabývá se v ní stoletou, více než stovkou let vlastně německé historie, ale samozřejmě obrací se i do historie svojí nebo vlastně jejich předků, to znamená do Iránu. A mluvila vlastně hodně o tom, co pro ní znamená dostat takovouhle literární cenu. Je pravda, že tady se každý rok dělá rozhovor s vítězem téhle ceny, ta byla vyhlášena asi před 3 dny a pokaždé se tím zvyšují vlastně prodeje práv do překladu do dalších jazyků. Já jsem se dívala, v publiku byli i čeští překladatelé a určitě i nějací nakladatelé a je dost možné, že právě tahle ta knížka se dostane právě i díky tomu do českého prostředí.
7: Jaký je dnes hlavní program veletrhu, respektive té české části?
5: Dneska je to hodně zaměřené na autorská čtení, debaty. Před chvílí skončil pořad o románu pro Frankfurt. Byla taková výzva, do které se zapojilo před tím začátkem téhle akce toho českého hostování přes 250 autorů a vybrány byly 3 spisovatelky, Iva Hač-Musa, Veronika Opatřilová a Ludmila Svozilová. Jejich romány vlastně ještě nevyšly česky, ale díky téhle výzvě mají možnost dostat se rovnou k těm německým překladatelům, mají možnost agenti jednat o prodeji práv a je dost možné, že ještě dřív, než vlastně vyšly česky, takže už budou mít tyhle autorky smlouvy i na překlady do cizích jazyků, což je vždycky taková brána k úspěchu, pro úspěch té knížky. No a k těm autorským čtením já jsem se snažila dostat i jinam, než je ten český pavilon vysloveně a byla jsem se podívat třeba na autorském čtení Jáchyma Topola, který byl u stánku Frankfurter Allgemeine Zeitung a tady představoval překlad svojí nejnovější knihy Peklo neexistuje, která vyšla tuším v únoru. A hlediště byla obsazená všechna místa. Byli tam němečtí posluchači, čtenáři, skvěle reagovali, byla to opravdu živá diskuze, docela vtipná. A nahrála jsem si i Jáchyma Topola, jak vlastně reaguje na to, že má dobrý německý ohlas právě na román Peklo neexistuje.
6: Já mám tady obrovskou radost, protože tak sotva ta knížka vyšla, tak už vyšlo několik recenzí v docela podstatných médiích, jako je Die Zeit, Süddeutsche Zeitung a prostě ta knížka je přijatá příznivě. A to je pro mě strašná radost. Po tom, co vyšla v Čechách, taky docela dobrý, tady taky docela dobrý, tak se uvidí. To jsem chtěl.
5: No a Topolovo vystoupení sledoval i ředitel českých center v Berlíně a Mnichově Jiří Rosenkranz. Ostatně tahle centra jsou i partnery, česká centra jsou partnery té české účasti a pro Rosenkranze je viditelnost na veletrhu zatím opravdu úspěchem.
8: Být viditelný na této platformě je pro českou kulturní diplomaci zcela klíčový, protože tady se prezentujeme nejenom jako kulturní země s naprosto rozmanitou kulturou, literaturou, ale ve finále jako ta účast tady pomáhá i spisovatelům, vydavatelstvím, českému biznisu jako takovému.
7: Nejsou to ale jenom příběhy biznisu, literatury a diplomacie v tom obvyklém slova smyslu. Zapojují se do projektu Czechia 2026 školy?
5: zapojují. Určitě se tady velké skupiny objeví hned zítra, kdy se veletrh otevře i pro veřejnost, ale já jsem už dneska měla možnost sledovat účastníky jednoho z projektů české školy z Rhein-Main. Je to skupinka asi 12 dětí, jejich tří učitelů a průvodců, a tyhle skupinky chodí do běžné německé školy. Jsou to děti z českých rodin, ale které jsou trvale usazené v Německu, a do české školy se chodí po sobotách učit česky, učí se dobře psát, učí se dobře číst. A vymysleli takový zvláštní program nebo zajímavý program, chtějí tady z toho napsat reportáž, chtějí o tom napsat časopis, a je docela fascinující sledovat je při práci, protože oni si dohodli rozhovory asi s 40 českými autory, mezi nimi Kateřina Tučková, Dora Kaprálová nebo Eva Lustigová, a oni vždycky natočí nějaký rozhovor a ptají se velmi takovým neotřelým, originálním způsobem. Celý ten projekt dokazuje vlastně, a je to i podle organizátorů, jak důležitá je komunikace nejen ta česko-německá, ale i mezigenerační, a na formátu 10 minut, aspoň z toho, co jsem viděla, tak se ty děti, autoři, nebo autoři se často od těch dětí dočkají od otázek, které většinou od běžných novinářů nedostávají. To prohlásila ředitelka školy Kateřina Špíz-Velčovská. Jsou právě děti zapojené v takovémto projektu a jemu podobným těmi nejlepšími diplomaty budoucnosti.
7: O frankfurtském mezinárodním knižním veletrhu, na kterém je letos Česko čestným hostem a zítra otevírá své brány veřejnosti, jsme mluvili s naší reportérkou na místě Kateřinou Svátkovou. Děkuji za zprostředkování toho dnešního dění. Naslyšenou.
5: Díky, hezký den všem.
7: Jestli tady máme pozvánku k poslechu našeho víkendového pořadu. Vědci zkoumali

0: o které hovoříte, vlastně potvrzuje to, že bez adekvátní léčby to má tendenci prostě zůstat prostě dlouho, jo, v tomto případě rok.
1: Je to taková nezhojená rána tady v tomhle...
0: Přesně tak.
1: Tady v tomhle případě zkoumali 1052 Izraelců ve věku 18 až 40 let. Oni čelili třeba tomu, že někdo z jejich blízkých zemřel nebo byl unesen, musel se přesídlit, nebo oni se přesídlili. To mělo vliv zase na další věci, ztrátu příjmu a tak dále. Otázka pro Marka Špinku zní, čím to je, že některé ty psychické potíže začnou zhoršovat až po řadě měsíců.
2: Zřejmě ta mysl v dané chvíli řeší nějaké aktuálnější problémy, ale když se trošku usadí, tak se to začne nějakým způsobem vynořovat. Samozřejmě může se to vynořit v souvislosti s tím, když se objeví podobná situace, proto jedním z těch příznaků téhle z té poruchy je, že se ten člověk snaží vyhýbat podobným situacím a podobně.
1: Já jsem chtěla dát ještě slovo Janu Beránkovi. Když jste tohle četl, tak o čem jste v téhle souvislosti přemýšlel?
3: Mě na první pohled zaujalo to, že to první měření bylo zaznamenáno až po 4 měsících od té události. Zajímalo by mě právě, jak probíhal trend toho grafu v čase přímo po tom útoku, a vůbec by mě zajímalo srovnání aktuální úrovně úzkosti, deprese nebo té stresové poruchy v nějakém dlouhodobějším časovém horizontu.
1: Já nevím, jestli je to tedy měřitelné.
0: Měřitelné to je, a tohle samozřejmě je metodická chyba, ale vlastně vlastností posttraumatické stresové poruchy je to, že ona se vyvíjí postupně a já ji nemůžu stanovit tu diagnozu dřív než za měsíc. Měsíc je ta doba, kdy vlastně člověk by měl to trauma asi integrovat. Když to neudělá, nepodaří se mu to, tak teprv potom vlastně můžeme říct, aha, on to nespracoval, nemá to nějaké té myšlenkové, kognitivní rovině, to trauma, ale má ho v té rovině toho zážitku, toho videozáznamu. Jako. A my to můžeme diagnostikovat. Takže tohle bych řekl, je to problém, ale ne úplně fatální. To, co je pro nás důležité, je to číslo. 44% po těch 4 měsících mělo PTSD u vojáků netrénovaných nebo u civilistů, kteří jsou přímo zasažený nějakou válečnou událostí, anebo jsou vysídlení z důvodu války, tak to procento se pohybuje v okolo 25-30%, to má u těch Izraelců, to bylo vyšší. Jo. A na té studii mě teda zaujalo, tam vlastně jediný, takže ty parametry deprese, úzkosti a traumatizace PTSD postupně během toho roku klesaly, ale mnohem mírněji, než by měly. Proč? No prostě proto, že ten konflikt pokračuje, to tam oni vysvětluje. Jo, kdyby ten konflikt skončil, tak by ten pokles byl asi výraznější.
4: Celou laboratoř Martiny Maškové uslyšíte tady na Plusu jako vždy v sobotu po 10. hodině. Teď bylo 16 hodin a je téměř 31 minut. Na řadě jsou zprávy s Martinem Matějkou.
5: Český rozhlas Plus.
6: Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík dostal za poslední 3 roky k platu dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. A pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. A Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová uvedla, že se kauza týká bývalého managementu. Smolík na dotazy nereagoval. Liberečtí policisté vypátrali matku mrtvého novorozence ze Semilska, informovala o tom jejich mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Dítě kriminalisté našli v polovině září v kontejneru na třídění odpad v Rumunsku pod Troskami. Matku teď zadrželi a obvinili z vraždy. Zástupci Ukrajiny budou v pátek a v sobotu jednat ve Spojených státech, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Priluky, kde včera ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo 22 lidí, včetně 5 dětí. Zelenský zároveň vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. Pražské letištní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti a podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák taky popřel tvrzení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásili 21. července a vadili jim výběr nového šéfa letiště Radomíla Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl České aerolinie v době jejich úpadku. A zlínský okresní soud se dnes začal zabývat loňským požárem střechy střední školy pedagogické a sociální na Jižních Svazích. Obžalovaný svářeč Libor Jurčík připustil, že při opravě střechy nedodržel požární předpisy. Podle obžaloby tak způsobil požár, při kterém se musela evakuovat zhruba 100 lidí a vznikla škoda téměř 15 milionů korun. Muž svého jednání lituje, za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. D1 z Prahy do Ostravy čekejte silný provoz a kolony na průjezdu Brnem. Pomaleji se jede mezi kilometry 190 a 204. U Rohlenky po nehodě už nic nepřekáží, celou trasu pojedete 35 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 11. kilometru pojedete v koloně. Do omezení na 23. je to stále na půl hodiny. Na D10 z Turnova do Prahy pojedete pomalu na průjezdu Mladou Boleslaví. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Odpolední plus.
4: 3,5 minuty po půl páté vstupujeme do jeho závěrečné části. Francouzský premiér Sébastien Lecornu ve večerním projevu v reakci na studentské protesty slíbil více peněz do školství. Kvůli zadlužení Francie je podle něj školství jedním z mála sektorů, kam půjde víc peněz. Studenti ale vnímají jeho sliby skepticky a i dnes zablokovali stovky škol a teď protestují i v Paříži. Na místě je náš zpravodaj Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne.
4: Slyšíme, že se tam shromáždilo asi opět dost studentů. Co přesně jim premiér slíbil?
7: Premiér Sébastien Lecornu v projevu z Matoňonského paláce řekl, že rozpočet školství v roce 2027 vzroste o víc než miliardu euro, to jsou necelá 2% celého rezortu školství. Toto navýšení ale bylo plánované už před vypuknutím těchto protestů. Další konkrétní opatření, jak zlepšit tu situaci na středních školách, chce vláda podle premiéra představit do konce října. Šéf kabinetu taky odmítl tvrzení některých levicových poslanců a nebo studentů, že by se policie dopouštěla cíleného násilí na studentech.
8: Na rozdíl od toho, co někteří lidé tvrdí a opakují, bezpečnostní složky nedostaly pokyn zasahovat proti středoškolákům. Jejich úkolem je chránit majetek, ale především lidi, prosazovat dodržování zákona a umožnit přístup do škol.
7: Premiér taky řekl, že vláda už obdržela asi 40 tisíc žádostí skrze online platformu, přes kterou můžou studenti nově posílat připomínky k situaci ve školství.
4: Opravdu jsou protesty středoškoláků ve Francii tak násilné, jak se může zdát ze sociálních sítí?
7: Já když se kouknu na Instagram a nebo na Facebook, tak mám občas pocit, jako kdybych byl zpravodajem v jiné zemi, možná v nějaké, kde zuří občanská válka. Je sice pravda, že francouzské protesty jsou rozhodně živější než ty české, používá se tu pyrotechnika, policie používá zase proti protestujícím slzný plyn a z lidí je cítit opravdové naštvání. Já když jsem se bavil třeba taky s fotografem Michalem Turkem ze Seznam zpráv, tak mi říkal, že když fotí české demonstrace, tak vidí tak jednu, dvě světlice za celý protest. Tady jich je třeba 10 za hodinu, ale co se týče těch násilností, tak ty jsou vzhledem k rozsahu těch protestů, které deník Le Monde označil možná za největší za několik dekád, tak ty jsou opravdu spíš výjimečné. Většinou to vypadá tak, že se studenti sejdou ráno před školou, aby zablokovali a odpoledne jdou na hromadný protest. Jsou ale samozřejmě případy násilností, které otřásly Francii, a to třeba zraněný 15-letý student, kterému policejní zábleskový granát v Lens v pondělí na severu Francie trhl ruku, anebo policista, kterého u školy v Belfóru strhli na zem protestující a kopali ho do hlavy nebo do břicha. Jak už jsem říkal, tak policisti tu taky ty protesty rozhánějí slzným plynem. Mně se to stalo na velkém protestu v úterý. Byl to opravdu nepříjemný zážitek a to je taky něco, na co my nejsme v Česku zvyklí.
4: Jak na premiérovo vystoupení studenti zareagovali?
7: Zareagovali tak, jak teď vidím kolem sebe v ulicích Paříže, třeba teď konkrétně tady na náměstí Bastily jsou zase 10 000 lidí, jsou tu taky stovky, možná tisíce policistů a jsou tu přísná bezpečnostní opatření. Studenti nejdřív dnes ráno zablokovali jednotlivé střední školy, já jsem byl třeba u gymnázia v 8. obvodě, tam studenti popelnicemi jako jinde zablokovali vchod do školy a přinesli si transparenty proti vládě a podle studenta Bašíra představují největší problém chybějící učitelé.
9: Chybějí nám učitelé. Letos nás čeká maturita a někteří profesoři chybí. Předtím jsem chodil do školy na předměstí. Budova byla ve špatném stavu. 3 měsíce jsme neměli učitele a přitom to bylo poslední čtvrtletí.
7: Další studenti si zase stěžují třeba na netransparentní a příliš složitý systém přihlášek na vysoké školy nebo třeba příliš nabité rozvrhy.
4: Možná už si to zmínila, ale co jsou podle studentů ty nejpalčivější problémy, kromě toho, že chybí učitele?
7: Ono se to liší školu od školy. Jiné problémy studenti hlásí na předměstí Paříže, kde ty protesty vznikly. To jsou opravdu prozaičtější problémy spojené třeba s tím, že ty školy se podle nich doslova rozpadají, že protíká třeba voda stropem, že chybějí okna, že se tam v zimě netopí. Někteří studenti si stěžovali na to, že po chodbách běhají krysy, že jsou tam špatné jídelny. Jiné problémy zase třeba mají studenti na středních školách v Paříži, kteří si třeba stěžují na ty zmiňované chybějící učitele nebo na ten systém přijímaček na vysoké školy.
4: Dodává náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Děkuji ti, naslyšenou.
7: Díky, hezký den, naslyšenou.
4: A já teď do vysílání Odpoledního plusu zvu studenta jedné z pařížských vysokých škol Romana Lukáše, který v zemi žije už 9 let. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne.
4: Zapojil jste se vy nebo někdo z vašeho okolí do těch protestů?
10: Já osobně jsem se lehce zapojil, ale hodně z mých spolužáků se zapojili do těch protestů, ano.
4: Ano. Jak to třeba u vás ve škole vypadalo nebo probíhá?
10: Na té škole to nevypadá nějak, jak bych řekl, agresivně. Lidé pouze zablokují fakultu a zároveň sama administrativa fakulty, tudíž jakože prezidence a tak dále, tak jsou také trošku součástí vlastně jako manifestace a právě, že dávají podporu středoškolákům. Takže vlastně jako na fakultě to není až, na mojí fakultě to není až tak nějak jako, řekl bych, nebezpečný možná.
4: Ano, ale zrušenou výuku máte?
10: Zrušenou výuku mám už druhým týdnem a máme občas výuku v dálkově, ale ne vždycky.
4: Online.
10: Ano, mám zrušenou druhým týdnem.
4: S nějakým policejním násilím, o kterém se mluví, nebo které je možná vidět spíš na sociálních sítích, jak zmiňoval náš zpravodaj, s tím jsem se nesetkal, nebo někdo právě, že by o tom mluvil?
10: Já osobně jsem se s tím nesetkal, ale potom mám velice hodně kamarádů, který právě že jdou na manifestace. Já vlastně jako v úterý jsem byl na manifestace, ale na té manifestaci je tolik lidí, že pokud dáváte pozor, tak jo, nesmíte se pouze objevit kolem policie, ale mám hodně lidí, kteří se vzali plynový slzní plyn do očí. No.
4: Ano. No, v souvislosti s těmi protesty se často objevuje výtka, jak i zmínil náš zpravodaj, že chybí učitelé a profesoři. Potýkáte se taky na vaší univerzitě s nedostatkem vyučujících, jak by se to projevovalo?
10: Ono tohle to podle mě ve Francii záleží na každý fakultě, ale na mojí fakultě máme dostatek profesorů, máme dostatek různých věcí, ale potom v těch různých připomínkách, co tady studenti říkají, tak vlastně jako třeba moje škola nebo moje fakulta, tak je velice taková schátralá. Takže jako trošku zrenovovat to by bylo dobrý. Zároveň jako dostatek učitelů máme, ale tohle to byl spíš problém těch středních škol, kdy ty studenti jsou občas až po 40-50 lidech ve třídě.
4: Prostě na střední škole, na jeden předmět, dá se říct.
10: Přesně tak, na střední škole, tak právě kvůli nový reformě, tak občas se právě studenti odsnou ve třídě, kde není dostatek židlí pro všechny žáky například. A jejich 40-50 občas.
4: Ano, takže vy vidíte spíše, nebo máte z vlastní zkušenosti ten neutěšený stav budov, jo? Nějaké nefunkční vybavení, nebo mohl byste být konkrétnější?
10: Schátranost, něco jako nefunguje, občas nefunguje videoprojektor, ale je to státní správa, tohle to mi připadá, že je jako, tak jako trošku nějak všude. Zároveň, ano, je to schátralý a vidíme, že školy na předměstí, fakulty na předměstí mají méně míně prostředků k tomu, aby mohli třeba něco opravit, než právě školy v Paříži. A potom taky právě, že tohle se jí hnutí je, že ono to vlastně začalo na předměstí, kde všechno je to trošku schátralý a stát to, nebo to, co říkají studenti, je, že stát to občas takhle jako nenechává a nějak jako, že si to nesnaží ani moc opravovat, protože to právě není v Paříži.
4: Ano. No, jak jste měli možnost třeba prožít, jestli jste zrovna ve Francii byl, ta vedra, která jí letos zasáhla, několik vln veder, to se o tom taky mluvilo, že vlastně i školy právě kvůli tomu, že jsou podfinancované a že se do nich neinvestovalo, že v nich je k nevydržení.
10: No. Já osobně jsem tohle léto měl veliké štěstí a pracoval jsem na horách, v Alpách, takže já jsem moc velké vedro neměl, ale potom je pravda, že ve školách samozřejmě nejsou klimatizace, takže vlny veder, už tady právě bylo ve Francii velký vlny veder v červnu, tak samozřejmě určitě tam lidi měli právě úplný vedro. A když jsem skončil jako fakultu, tak já jsem jako mě končil školní rok v červnu, potom jsem se ještě vrátil v červenci a ano, nejsou tam samozřejmě klimatizace, tak je tam samozřejmě teplo, ale potom taky v zimě, tak občas právě nefunguje topení a to je to právě to problém, že v zimě musíte se učit a já musím jako psát do počítače a občas jako dokonce i studený prsty.
4: Je to v rukavicích. No, anebo ne, taky svetr.
10: Ne, rukavicích přímo ne, ale s svetrem, ano.
4: No, ministr školství Eduard Geoffrey chce přijít během pár dní s urgentním plánem, jak třeba ty chybějící učitele nahradit. Věříte, že ten problém lze nějak rychle vyřešit?
10: Když se na to koukneme historicky, tak tahle mobilizace byla už v roce 1990 a tam právě měli urgentní plán, kde bychom mohli říct, že udělali urgentní plán milionu euro. Tehdy to fungovalo, možná to může fungovat i teď, ale tohle je pouze jako pouhá teorie. To nemůžu vědět, ale možný to je, potom zároveň jako najdeme učitele, dobrá, ale kdo vlastně ty učitele jsou a jak dobře budou učit? To je taky ta otázka. Myslím, že lidi se mohou najít, ale nevím, jestli budou právě že kvalitní.
4: Tak o problémech francouzského školství jsme mluvili s českým studentem jedné z pařížských vysokých škol, Romanem Lukášem, s jeho osobními zkušenostmi. Děkuju za to, že jste si našel čas na Odpolední plus. Mějte se hezky, naslyšenou.
10: Děkuju, naslyšenou.
4: Protesty studentů jsou příkladem jednoho z mnoha tlaků na francouzskou státní kasu. Ta je přitom ve velkém mínusu. Veřejný dluh Francie přesáhl letos v červnu 4 biliony dolarů a náklady na jeho obsluhu stouply o miliardy dolarů. Dluhová krize by se mohla podle varovných hlasů rozšířit i do zbytku Evropy. Jejíž zadlužení také stoupá a v příštím roce by mohlo dosáhnout až bilionu eur. Aspoň podle dnešní zprávy Evropského účetního dvora. Co to znamená pro Francii? A nejenom pro ní, ale vůbec pro celou 27. O tom budeme mluvit s naším dalším hostem, kterým je Aleš Bělohradský z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Dobrý den.
11: Dobrý den.
4: Hrozí Francii nějaká dluhová krize, nebo už vlastně se o tom dá mluvit, že se v ní země ocitá?
11: Určitě hrozí ta dluhová krize. Myslím si, že v tuhle chvíli ještě to není tak, že by měla Francie skutečně problém ten dluh ufinancovat, ale je to, co teďka vidíme, tak je, řekl bych, jeden z řady výstražných signálů, že tu situaci je potřeba řešit, protože není první to, že se trhy na to dívají s nedůvěrou. Vidí francouzská vláda už delší dobu, ale ta reakce není v podstatě žádná, ani v tom není Francie výjimečná, to konec konců můžeme trochu v menším vidět i u nás. Doufám, že to, že je to teď tak výrazné, tak může být taky trochu budíček, že opravdu je tu fiskální situaci potřeba brát vážně.
4: Zadlužení Francie táhne dolů taky hodnota eura. Jak dalece tím vlastně ohrožuje celkově ekonomiku eurozóny?
11: Myslím si, že to samozřejmě vliv má, mělo by to mnohem významnější vliv, kdyby opravdu se dostala Francie do nějakých problémů s financováním, protože je to veliká ekonomika, která může mít velký vliv na to, jaká je důvěra k celé měně. Na druhou stranu znovu říkám, tohle není jenom situace Francie, ta fiskální situace je problematická ve všech zemích. Ty tlaky jsou vlastně stejné v ostatních zemích i u nás. Ty věci, kterým čelíme v poslední době, ať to byla pandemie, ať to byla nebo je stále probíhající válka na Ukrajině, to vše přináší velké nároky na státní rozpočty a ohrožuje fiskální situaci jinde.
4: Ono vlastně dnes Evropský účetní dvůr uvedl, že to společné zadlužení Evropské unie roste rychle a na konci příštího roku by mohlo dosáhnout až 1 bilion eur. Jak velká rizika to veřejné zadlužení celé Evropy vlastně představuje? Jak by mohlo dopadnout na jednotlivé země?
11: Myslím, že větší riziko než to společné zadlužení Evropy je v zadlužení těch jednotlivých zemích. Ta zpráva Evropského účetního dvora je o tom společném dluhu, kterým se teď reagovalo na ty mimořádné situace. Ten je stále v poměru k tomu, jak vysoké jsou dluhy jednotlivých zemí, poměrně nízký. Ale ano, ta trajektorie je všude stejná, jak u toho společného rozpočtu, tak u těch ostatních a cesty, jak tu fiskální konsolidaci nastavit, se hledají těžko. Vidíme to v naší diskuzi a ve Francii to vidíme velmi dobře. A i pro nás by to mohl být výstražný signál, že prostě tohle není udržitelná cesta a je to potřeba brát vážně.
4: Ještě zpátky konkrétně k té Francii. Jak důvěryhodný nebo vlastně platný bude jakýkoliv závazek Macronovy vlády k té fiskální disciplíně, když vlastně zemi čekají za rok prezidentské volby?
11: Ano, já jak čtu tu situaci, já nejsem expert na politickou situaci ve Francii, ale jak čtu v tuto chvíli tu situaci, tak podstatnější pro finanční trhy je, myslím, to, s jakými plány jdou do těch nadcházejících voleb kandidáti na prezidentský post v následujícím období. A tam jsou nad tím pochybnosti, protože a zase by se dali hledat podobnosti v české situaci, že se sice říká, opakuje se, že konsolidace je nutná a že určitě přijde, ale vlastně nejsou žádné konkrétní plány, kde by teda měla nastat, co to znamená, jaké reformy mají proběhnout a pokud se dávají dohromady nějaké konkrétní plány, tak zase přináší spíš další nároky na státní rozpočet.
4: Tolik Aleš Bělohradský z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Děkuji za vaše vyjádření pro Odpolední plus. Naslyšenou.
11: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: Nobelova cena za literaturu letos míří do Kanady. Získala ji básnířka a esejistka N. Carsonová, která má blízko k antickému Řecku. Antické hrdiny nestuduje jenom jako akademička, ale uvádí je ve svých příbězích do současnosti. A právě za to ji dnes ocenila Švédská královská akademie. Její knihu Autobiografie Rudé přeložil loni do češtiny Tomáš Gabriel, kterého už vítám ve vysílání. Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Jak jste přijal tu zprávu, že právě N. Carsonová získala letos Nobelovu cenu za literaturu?
12: No, s velkou radostí. A asi 5 vteřin po tom, co jsem to na internetu uviděl a ještě jsem se díval na její fotku, tak mě začal zvonit telefon a od té doby jsem se nezastavil. Všichni jsou z toho nadšení.
4: Ano. Vy jste právě překládal tedy tu její autobiografii Rudé. Čím vás ta kniha oslovila?
12: No, první, co mě zaujalo, tak bylo vlastně Carsonino charisma. Já jsem jako první se díval na internetu na záznamy jejich esejů, které ona tam má namluvené a jsou to vlastně samostatná literární díla. A přišla mi neuvěřitelně vtipná, inteligentní a tak jsem si našel nejlepší knihu, co napsala, aspoň podle nějakých neoficiálních žebříčků. Objednal jsem si a nelitoval jsem.
4: Ona vlastně, N. Carsonová, míchá i v tomhletom románu, který je považován za její nejlepší dílo, je z roku 1998, poezii, prózu, esej i antické odkazy, jak jsem zmínila v úvodu. Co bylo při překladu pro vás takovým největším úskalím, tím překladatelským oříškem?
12: No, největším úskalím při překládání NCARSem asi budou ty odkazy na různá jiná literární díla, které jsou občas nejsou vyznačené, prostě je to tam jenom použité a člověk musí třeba vzít skutečný citát z Becketa, jak byl přeložen v češtině, a musí si toho nejdřív všimnout. A s tady těma věcma mě pomohla redakce hodně. Já sám bych toho, myslím, tolik neobjevil, ale z mého hlediska se to překládalo pěkně, protože je to psané velmi prozaicky. Těžké bylo možná udržet to její charisma, aby ten styl vyzníval vtipně a lehce, aby se z toho nestala nějaká jenom zkostnatělý přepis. Doufám, se nám to podařilo.
4: Je autobiografie Rudé podle vás přístupná i čtenáři, který vlastně o antické literatuře nic moc neví, nebo je ta znalost těch původních mýtů k porozumění díla nutná?
12: Znalost mýtů se určitě hodí, ale vystačíte si pro začátek s tím, co jste se naučili na základce nebo i na střední, a už budete schopni vlastně ten text plnohodnotně číst. Všechno, co je potřeba, tak je uvnitř toho textu. Ona nedělá jenom odkaz, ale skutečně použije třeba tu postavu nebo tu myšlenku, ke které odkazuje. Takže ta myšlenka tam bývá prostě přítomná. A jinak bych obecně řekl, že dělá to až odstrašujícím způsobem z vnějšího pohledu komplikované, ale opak je pravdou. Když se odvážíte k tomu přistoupit, tak zjistíte, že všechny tyhle věci, esej, překlad, že to všechno do sebe úplně jednoduše zapadá, jako kdybyste si s někým chytrým povídali.
4: I právě ta kombinace žánrů, že vlastně stírá ty hranice mezi básní románem?
12: Ano, ano. Ten esej je velice krátký. Já nevím, si to má 4 stránky a je spíš vtipný, než nějaká, že by to byla rešerše a vědecký počin, ale zároveň obsahuje velice inspirativní myšlenky. Mluví o Stesichorovi a o tom, jak v podstatě pro další generace objevil používání přídavných jmen, které do té doby homersky byly vlastně stanovené pevně, že třeba Achilles je vždycky rychlý v běhu, ale od Stesichora už mohl běhat rychle jak laňka a dělat různé jiné věci, co člověka napadnou. A ten se ještě o dalších věcech, ale na takové...
4: Necháme to na čtenáři, ať se k němu dostane, nebo ať si z něho vybere, co on sám potřebuje. Tolik o autobiografii Rudé. Ještě měl jste možnost setkat se s N. Carsonovou někdy, nebo pokud byste se s ní setkal, máte třeba nějakou otázku, kterou byste se jí rád zeptal?
12: Já právě bych se s ní strašně rád setkal, protože ona je skutečně tak přitažlivá osobnost, ale vůbec nevím, co bych jí řekl. I jsem jí napsal e-mail v angličtině a pak jsem se ho neodvážil odeslat, protože jsem si říkal, že ji nebudu obtěžovat.
4: A teď máte příležitost jí pogratulovat. Tak to by možná byl takový podnět a vlastně zastírací manévr, proč napsat čerstvě držitelce Nobelovy ceny za literaturu kanadské autorce N. Carsonové. A mluvili jsme o ní s překladatelem její knihy Autobiografie Rudé do češtiny Tomášem Gabrielem. Děkuju moc krát, naslyšenou.
12: Díky, naschle.
4: Dnes 8. října si Česko připomíná památný den sokolstva. Ten odkazuje na události druhé světové války staré přesně 85 let. V noci ze 7. a 8. října 1941 totiž nacističtí okupanti zatkli stovky představitelů tehdejší sokolské organizace a rozhodli také o jejím zákazu. Byla to reakce na její odbojovou činnost a věrnost masarykovskému Československu.
13: A kdybych se vůbec nevrátil, tak nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku.
14: Vzpomínala Dagmar Evaldová pro paměť národa na poslední slova, která jí řekl její otec a sokolský odbojář Karel Evald. Gestapo ho zatklo právě v noci ze 7. na 8. října 1941.
13: To vím, že prostě měli strašně naspěch a že se táta s náma ani nemohl rozloučit, že nás nepustili z našeho pokoje.
14: I když se posléze dostal na svobodu, pochodu Němci ho znovu uvěznili o rok později a popravili v berlínské věznici Plzeňce. Konce války se dožilo jen několik desítek z asi 1500 členů vedení sokolské obce a jejich žup, ale i funkcionářů sokolských jednot zatčených při akci Sokol. Většina z nich putovala přes malou pevnost v Terezíně do koncentračního tábora v Osvětimi. Celou akci okupanti provedli na přímý rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se ujal funkce koncem září 1941. Roli hrálo hlavně to, že sokolská obec měla před válkou skoro milion členů, říká historik z Vojenského historického ústavu v Praze Michal Burian.
15: Němci věděli, že sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněna, a byli si vědomi, že sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
14: Ještě během rozsáhlé vlny zatýkání podepsal Heydrich výnos o rozpuštění České obce sokolské, který vstoupil v platnost o 3 dny později. Sokolové se mu ale za vše pomstili už za několik měsíců, když se zapojili do příprav atentátu na protektora. Provedli ho Josef Gabčík a Jan Kubiš, tedy parašutisté vyslaní z Velké Británie.
15: Nebyly to jenom sokolové, byli to i příslušníci pochopitelně dalších odbojových skupin, ale sokolové v tom sehrávali jednoznačně ústřední roli. Tak Kubišovi s Gabčíkem vytvořili de facto absolutně dokonalé podmínky k tomu, aby mohli připravit atentát. Zajistili krycí byty, zajistili jim potravinové lístky, nové falešné doklady.
14: Vysvětluje historik Michal Burian. Po atentátu následovaly ze strany nacistů další represe, zatýkání a popravy. Sokol se podařilo obnovit po druhé světové válce, ale ne na dlouho. Komunisté organizaci v 50. letech opět zrušili a zřídili místo ní vlastní tělovýchovné jednoty. S výjimkou krátkého uvolnění koncem 60. let začal Sokol znovu fungovat až v lednu 1990, tedy krátce po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
4: Se sokolským pozdravem se loučí Odpolední plus a za celý tým, který ho dnes připravoval, se zdraví a za další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přimlouvá Renata Kropáčková. Ostatně po 5. hodině ve 20 minutách Radiožurnálu máte možnost poslechnout si předsedu České konference rektorů Milana Pospíšila.
6: 17 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ruský útok na ukrajinské autobusy v Kramatorsku zabil 33 lidí, mrtvé hlásí i Kyjev. Poslanci budou ve středu znovu projednávat zákon o státních zaměstnancích a problémy s dodávkami dílů pro Škodu auto zasáhly podle odborářů i Kodiak v Kvasinách. Zprávy a Mati Matějka. Počet obětí ruského útoku na 2 autobusy v ukrajinském Kramatorsku stoupl na 33, informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Mrtvé hlásí i ukrajinská metropole. Podle starosty Kyjeva Vitalie Klička Rusko opakovaně udeřilo na čtvrtě Ševčenkovský. Zemřeli 3 lidé, dalších 14 je zraněných. Záchranáři ukončili pátrací práce na místě včerejšího útoku na město Priluky. Ruská raketa zasáhla obytný dům, o život přišlo 22 lidí. Sněmovna příští středu mimořádně vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel v září zákon vetoval, protože podle něj nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy, jak doporučuje Evropská komise. A koalice ale vysvětluje, že chce zaměstnávání úředníků přiblížit zákoníku práce. Opozice souhlasí s prezidentem a změny kritizovala při minulém projednávání zákona. Připomíná předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
16: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, už to ukázala tato vláda, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
6: Pozměňovací návrh přiložený k zákonu má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a koalice je připravena veto přehlasovat. Opozice v takovém případě zvažuje, že se kvůli zákonu obrátí na ústavní soud. Škoda Auto kvůli problémům u dodavatele musí i tento týden redukovat počet směn. Problémy s dodávkami dílů pro automobilku se dotkly také modelu Kodiaq vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Dnes to uvedl 14denník odborů automobilky Škodovácký odborář.
17: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Píšti na Pelhřimovsku tento víkend komunální volby nebudou a po sérii rezignací zůstala totiž na jediné kandidátní listině jen 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat senátora.
18: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdaly na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývaly jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Jižní Korea odvolá svého velvyslance na Ukrajině, oznámilo to jihokorejské ministerstvo zahraničí. Je to kvůli sporu kolem předání 2 severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soul žádal po Kyjevu omluvu za to, že porušil dohodu a o zajatcích veřejně informoval. Ukrajina tvrdí, že smlouva o utajení neexistovala.
19: Podle jihokorejské prezidentské kanceláře sice písemná omluva z Kyjeva do Soulu dorazila, ale Jižní Korea ji považuje za velmi formální a nedostatečnou. Současně ale jihokorejské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Soul doufá, že všechny sporné otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně a konzultace s Ukrajinou proto budou pokračovat. Jižní Korea trvala na utajení informace o poskytnutí azylu oběma severokorejským vojákům z důvodu bezpečnosti jejich rodin v KLDR a také proto, že se dlouhodobě snaží zmírnit napětí mezi oběma korejskými státy a obnovit mírový dialog. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Jeskyní potápěči v Moravském Krasu se přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká podzemní řeka Punkva a propojili 2 dosud oddělené části amatérské jeskyně, Šolimovy mísy a bludiště Milana Šlechty. Díky tomu objevili 220 metrů nových zatopených prostor. K místu, kde Punkva vzniká, jim podle odhadů zbývají už jen stovky metrů. Co badatelům při průzkumu pomohlo, přibližuje místopředseda České speleologické společnosti Jan Sirotek.
20: V Moravském Krasu aktuálně panují mimořádně příznivé vodní podmínky. Vodní stavy jsou velmi nízké a díky těm nízkým průtokům ta voda skoro neteče a všechny ty sedimenty jsou sklesané na dno, takže je výborná viditelnost. A to je při tom jeskyní potápění vlastně strašně důležité, že pod tou vodou vidíte a můžete se v těch velkých chodbách orientovat.
6: Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou je obvyklá fronta ze 4. kilometru na Pražský okruh za Ořech. Zdržení je kolem 30 minut, kamiony postojí déle. Na okruhu je živoj směrem na letiště, regulují provoz v tunelech, stojí se od Jesenice z 81. kilometru. Dejte tam velký pozor, za Lochkovským tunelem stojí na 14,5 kilometru auto, blokuje prostřední pruh. Místo není totiž nijak označené. Vídeňská z centra je stále za jižní spojkou uzavřená kvůli uvízlému vozidlu pod viaduktem. Ucpané je široké údolí, dá se to objet Sulickou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Postupně od severozápadu bude přibývat oblačnosti, na jihovýchodě až později večer. Na severozápadě Čech se večer místy jinde jen ojediněle vyskytne déšť. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 17 a na horách bude 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
21: Jsou vysoké školy černou dírou na peníze? Jak mohou tyto vzdělávací instituce racionálně šetřit? Proč máme dlouhodobě počet vysokoškolsky vzdělaných lidí hluboce pod evropským průměrem? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, předseda České konference rektorů Milan Pospíšil. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
21: Vysoké školy mají v příštím roce získat ze státního rozpočtu skoro 36 miliard korun. Proč to podle vás nestačí?
2: Dlouhodobě vlastně stát nekryje náklady studia na veřejných vysokých školách v plné výši. Existuje dlouhodobý deficit, který měl postupně srovnat model financování, který jsme domluvali s ministerstvem školství, a to byla varianta 3 plus 3 plus 3 v jednotlivých letech, to znamená 27, 28, 29.
21: No a 3 plus 3 plus 3 znamená 3 plus 3 plus 3 miliardy.
2: Ano. Tím by se srovnal ten deficit, který tam je dlouhodobě vyčíslený z různých našich výpočtů, nejenom teda Česká konference rektorů, ale Rada vysokých škol, zhruba asi na miliard, takže by se postupně mělo snížit. A ta skutečnost, kterou teď máme, to znamená 1,1,1, to znamená 1 miliarda na rok 27 a ten střednědobý rámcový výhled další miliarda každý rok, tak úplně ten deficit nesnižuje a spíše ty nůžky do budoucna ještě prohloubí.
21: Co se kvůli tomu bude muset omezit? A nebo ten problém nastane až v roce 2028?
2: De facto ten problém nastane až v roce 2028, protože ty finanční prostředky, které má, tak je vlastně provozu v provozních prostředcích na vzdělávání. Nutno podotknout, že to vzdělávání, aby to pochopili posluchači, aby jim to bylo jasné, protože ta problematika vysokých škol, si troufám říct, že poměrně náročná pro běžného posluchače, tak z té jedné miliardy vlastně musíme uhradit veškeré provozní náklady, to se týká i vlastně mest učitelů, mest ostatních zaměstnanců, energie, veškeré další služby, opravy materiálu a tak dále. A dát, že vysokoškoláci nebo učitelé vysokých škol, že jsou vlastně v klidu, protože na ně platí stejná pravidla jako na učitele střední školy. My nejsme sféra teda státních zaměstnanců. My musíme, že vystačit s tím, co teda získáme, že z těch ostatních peněz a všechno pokryt. My jsme běžný podnikatel, který ale 90% vykonává nějakou zakázku, který si u nás objednává. Takže my máme, když to teď, jak jste se ptal, takže reálně hrozí, že nebudeme schopni motivovat naše učitele, tak se může stát, že by ty kvalitní učitelé mohli odejít, a samozřejmě teď nám nastupují poměrně silné populační ročníky, takže budeme možná mít problém s tím, že kdo by učila, kvalitně učil.
21: Místopředseda školského výboru sněmovny Miroslav Krejčí za Motoristy řekl v České televizi, že vysoké školy jsou černou dírou na peníze a měly by svěřené prostředky vynakládat efektivněji. Lze jeho tvrzení zcela vyvrátit?
2: My tomu úplně nerozumíme, protože mělo by to být podložené nějakými fakty, protože toto prohlášení bereme čistě jako politické. Úplně nám nedává, nebo vůbec nám nedává smysl, protože každý opouští vysoké školy asi 70 tisíc absolventů, které najdou zaměstnání, jsou důležití pro společnost. Takže tam úplně tomu nerozumíme. Že černá díra znamená, že ty peníze úplně propadnou někam pryč, a tady prostě tomu tak není. Jinak ten financování vysokých škol podléhá auditu, máme každá vysoká škola, každý rok odezdává, že auditní stopu, stejně jako každý podnikatel, že v tomto státě, takže černá díra, tomu absolutně nechápeme, o co se může jednat.
21: No, cestu vidí poslanec Krejčí například ve větším využití elektronických nebo IT technologií ve výuce. Je tohle schůdná cesta k úsporám?
2: Já si myslím, že jinak elektronizace výuky od doby covidu, tak velice pokročila doba, a dnes si troufám říci, že 50% výuky využívá nejmodernější elektronické technologie a e-learningy, všechno možné, ale samozřejmě elektronizace, co se týká třeba experimentálních prací nebo výuky lékařů, výuky techniků, tak samozřejmě všude elektronizaci a tyto pomůcky využít nemůžu. Takže elektronizace by asi nějakým řešením, neumím si úplně představit, co by ještě elektronizace nebo nějaký zefektivní boží elektronizace. Naopak se nám zdá, že řada těch úkolů, co na vysoké školy spadá, to se týká zavádění různých výkazních systémů a tak dále. Teď máme cyber security, kybernetickou bezpečnost, že to je daleko náročnější z hlediska pak finančního tyto systémy zavádět. Takže spíš ta elektronizace spojená ne přímo s výukou, s těmi ostatními věci, s těmi ostatními záležitostmi, že spíše, že nám škodí těm vysokým školám, než pomáhá.
21: A kde vidíte tedy reálnou možnost ušetřit?
2: Otázka je, co se myslí tím ušetřit, protože když ty vysoké školy nějakým způsobem jsme financované tak, jak jsme, například jenom pro porovnání, teď jsme si samozřejmě dělali analýzu, jak to vypadá v ostatních státech, jenom pro ilustraci třeba ETH Zürich, což je prestižní vysoká škola švýcarská, která má 25 000 studentů, tak státu dostává zhruba mezi 60 a 70% toho nesoutěžního financování, co dostanete z veřejných zdrojů, a to je ve výši 37 miliard korun ročně, takže to je více, než dostává celý sektor veřejných vysokých škol v České republice v součtu z Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, takže v tomto ještě dále více šetřit, tak samozřejmě se nad tím zamýšlíme. Příležitost by byla, a teď nás tomu samozřejmě nutí okolnosti, že bychom mohli, dejme tomu, slučovat studijní programy s menším počtem posluchačů do celků, že, aby se vyučovala větší množina studentů, tak to možná jediná možná úspora, kterou teď v současné době prověřujeme a dáváme dohromady. A tomu dojde každá škola časem, každá musí k tomu dojít.
21: No, jsou vůbec vysoké školy schopny se efektivně reformovat? V průběhu léta se v médiích podrobně probíral pokus vedení Pražské filozofické fakulty sloučit z úsporných důvodů některá pracoviště a ten narazil na houževnatý odpor učitelů i studentů.
2: Samozřejmě je jednodušší, pokud se nic nemění, běží všechno za běžných kolejích. Ta akademická obec je známá tím, že tam je ta svoboda bádání, svoboda vymýšlení nových věcí a jakmile se musí něco reformovat, něco, co nějakou dobu fungovalo, tak samozřejmě v té akademické obci je to trochu složitější proces, než třeba v případě korporátu, kde hlavní velení zavělí a tak to se stane. Je to podloženo diskuzemi různými, je nutno hledat nějaký konsensus, protože zase vysoké školy nabízejí studijní programy a tu výuku, kterou je zájem. Když samozřejmě teď se změnou třeba AI, co se týká i na té filozofické fakultě, to se týká třeba překladatelství, tlumočnictví, vypadá to, že se ta doba trošku změní, tak nějaká reforma, že jo, nakonec sice tam byly, že jo, protesty, ale po vysvětlení poslední informace, co jsou, tak to proběhlo v řadě těch studijních programů, nakonec ta dohoda tam byla a situace se uklidní a zase to nějakým způsobem fungovat dál a myslím, že to bude ku prospěchu.
21: Profesor Milan Pospíšil je hostem 20 minut Radiožurnálu. V Česku je méně vysokoškolsky vzdělaných lidí, než je průměr Evropské unie. Takzvané terciální vzdělání má u nás 29% lidí ve věku 25 až 64 let. Průměr zemí OECD je 43%. Čím to je?
2: Je to dlouhodobá vlastně záležitost, to se ještě táhne, že z dob minulého režimu, kde byl velice omezený přístup ke studiu, tak teď, když to nějakým způsobem máme dohnat, dobře víme, že vzdělatelná na vysokých školách je kohorta lidí mezi 19. až tím 30. rokem, když to rozšíříte na tu kohortu, že dejme tomu až do 65, tak samozřejmě musíme dohánět tou malou kohortou, která zrovna studuje, to chybějící procento, takže tam se to pak násobí. Jinak v současné době proto dělám maximum. Jsme se dívali teď na poslední statistiky, co jsou z loňského letošního roku, tak zhruba na vysoké školy nastupuje 56% úspěšných maturantů z daného ročníku, takže to je poměrně velké číslo. Takže to otázka času, kdy toto nějakým způsobem doplníme.
21: No, ale co pro to dělat víc? Protože přece jenom ta čísla jsou zatím alarmující, nebo ne? Je to jenom otázkou ta peněz?
2: Nevím, jestli to úplně otázkou peněz, je to otázkou samozřejmě, kolik máme studentů na středních školách a kteří potom by chtěli pokračovat na těch vysokých školách. To číslo, které teď se bude nějakým způsobem navyšovat, teď máme k tomu prostor a šanci, protože teď budou následovat velice silné populační ročníky, kdy bude asi meziroční nárůst mezi teď 27, 28, 29. Vypadá to, že bude mezi 8-9 tisíci každý rok studentů, kteří by se mohli zapsat na vysoké školy, takže to by nám mohlo pomoci. Takže teď ten prostor je, abychom teda ten rozdíl trochu smazali a samozřejmě, když budou ty silné populační ročníky, tak tomu by měly teda odpovídat i ty finance, že, které potřebujeme pro zajištění kvalitní výuky těch studentů, abychom měli že, kvalitní lékaře. Myslím, že společnost potřebuje, nedovedu si představit, taky teď je třeba problém, co se týká praktických lékařů, dětských lékařů, co se týká psychologů a tak dále, takže teď ten prostor k tomu je a tomu by měl teda odpovídat, když bude větší kohorta studentů nastupovat, je i samozřejmě statistická pravděpodobnost, že bude i více studentů na těch žádaných oborech. Samozřejmě to by měl ten stát nějakým způsobem podpořit i finančně.
21: Podíl mladých dospělých s vysokoškolským vzděláním se v zemích OECD zvyšuje. Jak je to u nás? Jak jste řekl, u nás taky, ale stejným tempem?
2: To tempo je stejné, ale je stejné to tempo zhruba. To znamená, že ten rozdíl zůstává stejný. Se potřeba, aby to tempo bylo násobně vyšší, ale to je samozřejmě, to bude o nějakou desetinku nebo nějaké procento vyšší, dejme tomu, než těch zemích OECD. Takže ten časový horizont, kdybychom dohnali země OECD, tak samozřejmě to nějakou dobu bude trvat, protože pokud nastupovalo v dobách minulého režimu na vysoké školy do 15% populace daného ročníku, dnes nastupuje zhruba 56 nebo 60%, tak to je obrovský rozdíl, takže to se těžko samozřejmě dohání. Takže teď samozřejmě, jak budou odcházet i do důchodu, že jo, ty starší ročníky, je tam náhrada, že jo, těmi mladšími ročníky, kde už to vysokoškolské vzdělání je přece jenom daleko vyšší.
21: Zhruba 2/3 dospělých v České republice mají středoškolské vzdělání, s tím si tady v budoucnu nevystačíme.
2: Já si myslím, že nevystačíme, protože ty profese potřebujeme do budoucna, ten svět se mění hodně a ukazuje se, že právě vysokoškoláci díky tomu, že mají, teď hodně se diskutuje, jak mají být připraveni si komplexně nebo zaměřeni na určitou problematiku, ukazuje se, že ten svět půjde cestou přípravy komplexní, aby byli schopni reagovat na potřeby společnosti. Takže tady pak možná, co by mohlo pomoci do budoucna, na to také se připravujeme. To znamená vlastně další vzdělávání, rekvalifikace, zvyšování si kvalifikací. A tam by byl, dejme tomu, prostor, že i pro současné středoškoláky, kteří by si chtěli zlepšit kvalifikaci, tak se dá přes ten systém, který teď je docela propracovaný i právě s využitím těch elektronických systémů e-learningu a všeho, takzvané mikrocertifikáty, že by ty středoškoláci, kteří neměli tu třeba v minulosti možnost studovat tu vysokou školu, tak by si v nějakém časovém okruhu mohli vlastně doplnit ty znalosti a mohli by, že, dejme tomu, že získat třeba ten bakalářský titul. Takže to další vzdělávání je skutečně a bude asi velice významné do budoucna i z hlediska té měnící té situace.
21: Na druhou stranu, nezmění náš vzdělanostní svět od základů AI, ostatně už jste na to sám narazil?
2: To je velký problém a změní, určitě změní, protože bude muset se změnit celý přístup vlastně k výuce, ke vzdělávání. To znamená, že ten osvědčený starý model znalostní, tak bude mírně řečeno stranou, protože dneska AI během několika sekund vám vygeneruje veškerý přehled, veškeré souhrny, všechno. Takže daleko větší tlak bude muset být na projektové uvažování, na vlastně analýzu celého komplexního systému, což úplně, dejme tomu, AI, že nám si může pomoci, ale tam ten člověk v tom hraje významnou roli. To znamená, když to řeknu, projektová výuka studentů. De facto každý student do budoucna bude muset mít něco jako osobní individuální plán a pro jejich učitele, vyučující na vysokých školách to znamená to, že bude muset být, že jo, třeba výuka stažená, že jo, na skupinky maximálně pěti studentů do deseti studentů a budou pracovat projektově, budou řešit komplexní nějaký problém i třeba s využitím AI, ale to znamená, že jo, daleko větší zátěž pro ty učitele, budou tomu se na to se připravit, individuální příprava, to znamená, že jeden učitel nepostihne, dejme tomu třeba 20 studentů ve studijní skupině, ale bude muset být se bude muset změnit poměr třeba počtu studentů na jednoho učitele, což samozřejmě může být problém z hlediska efektivity ekonomické, protože se změní významně třeba počet učitelů, které budeme potřebovat pro výchovu těch studentů.
21: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s předsedou České konference rektorů Milanem Posvíšilem. Minister školství Robert Plaga sám na vysoké škole působil, takže se dá říct, že problémy vysokých škol dobře zná. Jak vypadá jeho komunikace s Českou konferencí rektorů?
2: Ta komunikace, musím říct, že je velice dobrá. Je de facto skoro na denní bázi, když je potřeba nějaký problém vzniká nebo něco vysvětlit, tak pan minister komunikuje jeho tým i celá vlastně sekce, která má na starosti vysoké školy, sekce, která má na starosti operační programy. A já oceňuji panu ministrovi to, že se bavíme a je to podloženo daty. Takže když něco diskutujeme, tak říkal, tak vážené vysoké školy, vážení páni rektoři, máte to podložené daty. Takže ta diskuze skutečně není o dojmech, je na základě datových analýz. A z toho vlastně vyplývala i ta věc, jak jsme se vlastně shodli, jaké ty finanční prostředky by byly racionální pro ten vysokoškolský sektor, ty 3 miliardy, tak to je také podloženo dlouhodobými datovými analýzemi a co vlastně budeme potřebovat do budoucna.
21: Vládní výdaje na vzdělávání od základních po vysoké školy v Česku v roce 2023 činili 3,6% hrubého domácího produktu. Průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dosáhl 4%. No a vracím se k tomu, že podfinancování vysokých škol je podle rektorů celospolečenský problém, který bude mít dopad především na mladé lidi a jejich rodiny. Můžete tohle vysvětlit?
2: Je to samozřejmě problém v tom, že Česká republika si buduje značku dlouhodobě i do budoucna, jsme průmyslová i znalostní ekonomiky. A tam je to samozřejmě založeno na tom, jak kvalitní budou že jo, top manažeři a vlastně lidé, nejenom že jo, ve výrobě, ale i v oblasti služeb a všude okolo, abychom byli schopni že jo, prodat to naše známé že jo, ze Škody auto Simple Clever. Takže tam je potřeba a ukazuje se, že vysokoškolské vzdělaní lidé vlastně té společnosti přinášejí hodnoty třeba v tom, že mají že jo, vyšší mzdy potom, že jo, i vyšší odvody, jsou schopni samostatně podnikat, zakládat nové směry podnikání, takže to je velice, velice důležité. Na druhou stranu studovat na vysokých školách, máme velice dobrou komunikaci se studentskou komorou Rady vysokých škol, není vůbec jednoduché, protože ty náklady spojené sice vzdělání bezplatné, ale ty ostatní náklady, které dopadají na rodiny, potom to se týká že, i třeba že, pitování, to se týká stravování, to se týká pak dojíždění, jsou poměrně velké, takže ten dopad na ty rodiny je poměrně velký samozřejmě potom.
21: Dá se to chápat jako investice do budoucna, tedy individuální. Přichází k úvahu zavést na vysokých školách alespoň symbolické školné?
2: O tom je diskuze i třeba i ta, že by v případě, že nebude kapacita vysokých škol pro ty populační ročníky velice silné, které teď přijdou ze středních škol, takže by to vykryly soukromé školy, ale to je postupný přechod de facto, že jo, i ke školnému, protože soukromé vysoké školy ty jsou založeny, že jo, na školném. Notabene soukromé vysoké školy jsou součástí České konference rektorů. Tyto věci velice úzce komunikujeme. Jsou sami samotné vysoké školy říkají, ale my nejsme schopni pokrýt úplně všechny obory, studijní programy za úplatu. Jsou to většinou zdravotnické z těch hodně sledovaných, to jsou soukromé školy, ale ostatní jsou žil ekonomika, management, jsou tam nějaké věci společensko-vědního charakteru, ale ty, dejme tomu, co se týká technických oborů nebo přírodovědných oborů nebo lékařských, tak to samozřejmě střední školy nejsou schopny, soukromé pokryt.
21: Čem tady jsou specifické studijní programy, které nabízejí ty soukromé školy?
2: Jsou to studijní programy, o které velký zájem je třeba pro zvyšování kvalifikace třeba pro státní správu, tak většinou to byla, že ekonomika, management, jsou tam věci, že sociálního charakteru, jsou tam věci, že co se týká politologie, jsou tam nějaké věci, co se týká i humanitních studií, takže to je doména soukromých vysokých škol, jak jsem říkal, i zdravotnická, nelékařská studia zdravotnictví, to znamená sestry zdravotní, takže těch ale samozřejmě se nedostává, takže tam velice i soukromé vysoké školy v tomto mohou pomoci, takže to je ta doména hlavně těch soukromých vysokých škol. Říkám, jako ty náročnější obory, to znamená, že jo, laboratorní

0: prostředky, vrátí se nám to potom? Ano, říkáme ano, vrátí se, budeme na to připraveni a právě to se týká toho dalšího nebo toho celoživotního vzdělávání, takže teď v současné době tvoří nějaké menší jednotky procent, takže předpokládáme, že do budoucna v nějakém horizontu 10-15 let se možná bude dostávat až jedné třetině, možná jedné polovině všech výukových kapacit vysokých škol formou právě toho celoživotního, to my neradi říkáme, protože z toho mají obyvatele mají trošku problémy, že by se měli celý život vzdělávat, říkáme toho dalšího nebo toho rekvalifikačního vzdělávání.
1: Tak to bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou České konference rektorů a rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, profesorem Milanem Pospíšilem. Děkuju vám, nashledanou.
0: Za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: 17 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Rusko dnes zaútočilo na dva městské autobusy v Kramatorsku na východě Ukrajiny. Nejméně 30 lidí zemřelo na místě a 80 dalších je zraněných, oznámili to tamní záchranáři. Ukrajinští vyjednavači přiletí v pátek do Spojených států, dva dny budou s americkou stranou jednat o konci války s Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzývá šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby na Moskvu víc tlačil. Washington chce ještě do konce října dostat k jednomu stolu Kyjev i Moskvu. Sněmovna ve středu na mimořádné znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích a svolal ji předseda dolní komory Tomio Okamura z SPD na žádost všech koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Podle prezidenta i opozice ale nový zákon oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v Česku za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny, u benzínu byl pokles mírnější jen o desítky haléřů. Zítra budou moct čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů, litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů. Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Na 5% zůstává už třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září skoro 370 tisíc lidí a volných pracovních míst bylo přes 100 tisíc. Meziročně nezaměstnanost v Česku stoupla. Loni v září byla na 4,5%. Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. V Praze v Brněnské na výjezdu z Prahy se před sjezdem na Šeberov srazila dvě auta. Na prvním kilometru blokují prostřední pruh a tvoří se kolona. Na D1 směrem do Brna pojedete následně znovu v koloně od pražského okruhu z 10. kilometru. Fronta se táhne až do omezení na 23. kilometr a je asi na 35 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou zůstává fronta ze 4. kilometru na pražský okruh za Ořech. Zdržení je asi 30 minut, kamiony postojí déle. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu bude přibývat oblačnosti, na jihovýchodě až později večer a nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 17 a na horách 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Osobnost Plus Světlany Vitovské.
4: Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku si za svého předsedu zvolili zástupce Alternativy pro Německo Tobiase Rauše. Je to vůbec první politik AFD v čele regionálního parlamentu. Padá tím takzvaná protipožární zeď, která má izolovat extremisty. Jak to může ovlivnit celostátní politiku a pozici kancléře Friedricha Merce? Zeptám se politoložky Petry Guasty, která je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.

0: Po vyhlášení výsledku hlasování nastalo v plenárním sále zemského Sasko-anhaltského sněmu ticho, které prolomil až šéf AFD v téhle spolkové zemi, který vstal a začal tleskat. Je to začátek nové politické éry v Německu?
1: Myslím si, že je to velký zlom. A myslím si, že ten potlesk nebyl pouze znakem toho vítězství, ale také, jak velké to vítězství bylo a že bylo neočekávané. Neočekávané bylo proto, že se očekávalo, že v tom 83 členem sněmu získá kandidát AFD 44 hlasů. Předem se vyjádřila BSV, Zary Wagenknechtové, že ho podpoří, tam má 5 mandátů, AFD 39. To by pro vítězství stačilo. Ale on jich získal 48.
0: Co se stalo?
1: No, to se nikdy nedozvíme, protože ta volba je samozřejmě tajná. Nicméně se množí, jako investigativní novináři samozřejmě se o to zajímají, jsou tam další 4 strany, ale to jako největší předpokladem je, že je rozdělený klub křesťanských demokratů, jehož jako šéf, který je také dosavadním premiérem Saska-Anhaltska, se vyjádřil tak, že jeho celý klub se zdrží, ale zdrželo se celkem pouze 5. A to znamená, že se předpokládá, že uvnitř křesťansko-demokratického klubu je nějaká štěpná linie a je velmi pravděpodobné, že část poslanců, tedy 4, hlasovali také.
0: Mě by zajímalo, co to znamená pro tu protipožární zeď, uh-huh. Protože pro AFD do té doby, než tady zvolili za předsedu zemského sněmu politika AFD, platilo, že s touhle extremistickou stranou nikdo nebude spolupracovat. Tak padá tím tenhle val proti extremistům?
1: Já si myslím, že ta protipožární zeď je trochu v plamenech. Tohle je symbolicky důležité, ale není to úplně poprvé. Podle výzkumu německého berlínského institutu pro sociální výzkum je již v komunální politice spolupráce s AFD probíhá. A to nejenom ve východních spolkových zemích, ale také v západních. Ale tady jsme již na úrovni spolkové země a to je poprvé. Já bych nemluvila o úplném konci té protipožární zdi, ale spíše o přechodu od relativně jasné bariéry k bariéře, která je stále více děravá a stále obtížněji udržitelná, především proto, že ta CDU, křesťansko-demokratická strana, má prostě 2 impulzy. Jeden je být součástí té koalice, jako těch stran, které chtějí tu protipožární zeď udržet. To jsou ale kromě CDU-CSU především středolevicové strany. To znamená, že jakoby ta křesťansko-demokratická strana je ve středu, nebo je více ve středu, než by si část jejich především elit přála. A nebo je ta cesta doprava.
0: A bude to udržitelné do budoucna? Tahle ta protipožární zeď? Když vidíte ten vývoj, který je nějakým způsobem, to je nějaký trend, který vidíme.
1: Já se domnívám, že to, co budeme sledovat v Německu na té zemské úrovni, budou různé konstelace. Ale to samozřejmě není dobrá zpráva pro šéfa federální celé té strany, protože to znamená, že on a křídlo, které v té straně reprezentuje, se jako neochvějně staví na stranu té protipožární zdi. Ale ty straníci na té zemské úrovni, například premiér Hesenska, už se vyjadřují o tom, tak neubližujeme si tím vlastně, naši voliči si přejí pravicovou politiku, Každopádně na té, jako podle výzkumu, které máme, si voliči CDU, CSU nepřejí otevřenou spolupráci s AFD.
0: Myslíte si, že tohle vítězství AFD, velký úspěch Die Linke, je dlouhodobý trend v Německu, anebo je to nějaký výkyv?
1: Já si myslím, že je to dlouhodobý trend. Myslím si, že dobrým příkladem jsou zemské volby. Letos v roce 2026 jich proběhlo 5. A v každých těch volbách vyšel z nich jiný vítěz a jiná konstelace. V Berlíně, hodně jsme o tom hovořili, Linke, v Mecklenburgsku jako zůstala relativně silná SPD, v Sachsen-Anhaltsku samozřejmě AFD, dále jsme tam měli v Badensko-Württembersku zelení. To znamená, že vlastně vznikají jako nové koalice, nové konstelace a ty strany nejsou rovnoměrně silné a především vlastně je to celé na úkor těch dvou dříve velkých stran.
0: Takže ta tradiční německá politika, jak jsme ji znali, končí?
1: Určitě. Ta politika těch dvou velkých lidových stran končí. Vlastně můžeme říct, ten začátek toho konce už jako přišel v 80. letech, kdy vlastně přichází strana zelených, která postupně se etablovala. Nyní ty dva extrémy. Ta německá politika, stejně jako politika v mnoha jiných zemích i u nás, je více fragmentovanější. A vlastně je to proto, že těm lidovým stranám je pro ně stále obtížnější udržet ty široké koalice, protože v ním prostě to není jednotná skupina těch voličů.
0: Alternativa pro Německo a Die Linke výrazně uspěly ve třech spolkových zemích. Jakou zprávou je to pro centrální vládu? Co to znamená pro Friedricha Merce? Myslíte si, vsadila byste na to, že dokončí ten svůj mandát?
1: Já nejsem sáskový typ, ale musím říct, že Friedrich Merz je ve velmi obtížné situaci, a to jak jako samozřejmě v mezinárodním kontextu, ve federálním, ale i uvnitř té své strany. Ta strana není jednotná. Ty hlasy, že by se měl vyměnit, že na vině všeho je ta široká koalice s SPD, se množí. A já si především nejsem jistá, jako chci být fér a říct, že ta doba je strašně obtížná. A že by byla obtížná i pro někoho, kdo je velmi dobrý politik.
0: A je Friedrich Merz velmi dobrý politik?
1: Já nevím, jestli je politikem pro tento moment. A já bych to nehodnotila a nechala bych to ohodnotit německé voliče. A tam je s jeho výkonem funkce spokojených pouze 10% voličů.
0: Myslíte si, že tuhle situaci ustojí?
1: Já si myslím, že to záleží na tom, jak velkou má toleranci k tomu, k té negativitě i vůči té své osobě. Já si prostě myslím, že je to velmi obtížné období a prostě Friedrich Merz není zkušený politik. Prostě on v té politice dlouho nebyl a já si myslím, že ta politika, ze které odešel, a ta politika, do které se vrátil po svém působení v soukromém sektoru, jsou úplně odlišné. Teď se vyžaduje autenticita, nějakým způsobem i empatie, nebo alespoň jako schopností nějakým způsobem imitovat vůči lidem. Já si myslím, že si CDU prostě moc nepomáhá. A myslím si, že nejsem si jistá, že si je kancléř vědom toho, jak se řadě lidí, včetně jeho voličů, daří.
0: Mají AFD a Die Linke něco společného?
1: Myslím si, že určitě mají něco, společného. Řekla bych dvě věci. Můžeme je jistě srovnávat, ale nejsou symetrické. To, co mají společné, je kritika těch lidových stran a samozřejmě také zelených. To, co mají také společné, je, že mají radikálně jiné představy o tom, jak by měla demokracie v Německu vypadat. To, v čem se ale liší, je jejich přístup k liberální demokracii a jestli by se měla zachovat, anebo jestli by mělo vlastně dojít k tomu, o čem se v českém kontextu hovořilo jako o změně režimu. A tam vlastně mezi nimi je rozdíl, protože AfD se spíše přiklání k té změně toho režimu, včetně velkých proměn obyvatelstva a tak dále.
0: Co to znamená v praxi, že AfD by si přála změnu režimu a Die Linke naopak jde asi o tu zásadní transformaci, rozdělení ekonomické a politické moci? Tak v praxi, když si to představíme, co by to v Německu znamenalo změna režimu v podání AfD?
1: Já si myslím, že to zatím nevíme. Německo bylo po druhé světové válce, se velmi upnulo ke konceptu takzvané militantní demokracie, která vlastně umožňuje to, proč se jmenuje militantní, je, že vlastně chápe, že to nebezpečí pro demokracii nečíhá jen venku, ale že nejvíc je vevnitř. A umožňuje to zákaz politických stran. Ale vlastně ta militantní demokracie v Německu, ty instrumenty pro zákaz politických stran, které jsou extremistické, existují. Ale samozřejmě, přestože máte ten instrument, tak platíte určitou politickou cenu za to, když ho využijete. A ta cena stoupá s legitimitou té strany, které by se to týkalo. A prostě přesto, že ty instrumenty jsou, tak není politická vůle. A znovu, to jsou další hlasy, které se ozývají z CDU, že prostě je potřeba na federální úrovni AfD zakázat, ale vy nemůžete jako zakázat nejsilnější politickou stranu. Prostě ta politická vůle už chybí. Já bych řekla, že ta militantní demokracie, ty instrumenty, je jedno, jestli je máte v ústavě, když nejste ochotní je použít.
0: Takže AfD se dá označit jako strana extremistická?
1: Já bych neřekla na federální úrovni, na zemské úrovni v řadě spolkových zemí ji tak úřad na ochranu ústavy již označil, včetně Saska Anhaltska v jejím programu, nebo někteří její nejradikálnější, nejextrémnější představitelé, kteří teď sedí v Sasko-Anhaltském parlamentu, hovoří o potřebě čistek, o potřebě vyčištění Německa, o remigraci. Na jejich mítincích zaznívalo, stačí nás 60 milionů, to znamená, Německo má 83 milionů obyvatel. Německé je to, co vidí německé oči. Oni definují německé občanství etnicky, nikoliv občansky, proto mluví o takzvaných pasových Němcích, to jsou lidé, kteří, nebo občané a občanky, kteří nejsou etnickými Němci. To všechno samozřejmě je velkým nebezpečím a je otázkou, jestli existuje vůle se tomu postavit.
0: Podle vás je Die Linke radikální, ne extremistická? Jaká je její představa o tom, jak by mělo Německo fungovat?
1: Já si myslím, že i Linke má uvnitř sebe extremistické proudy. Elementy, extremistické proudy, nebo minimálně někteří její nejradikálnější členové a členky jsou napojeny na některé organizace, které úřad na ochranu ústavy hodnotí jako extremistické. Otázka je, ale ta strana jako celek nikdy nebyla takto zařazena. Oni si představují, jako Linke se především dívá na ten socioekonomický program. To samozřejmě dělá tu sociální otázku, řeší i Alternativa pro Německo. Ta nabízí řešení, když nás tady bude méně, bude na každého z nás bývat více. to samozřejmě jako ekonomicky neplatí, ale na ty voliče ano. Ta Linke to vnímá tak, že například daňové zatížení není spravedlivé a chce větší ekonomickou spravedlnost, větší převorozdělení, větší zdanění těch nejbohatších.
0: Říká Petra Glasty, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když se podíváme na to, jak hlasoval východ a západ země, jsou tam jasné základní rozdíly, které jsou typické pro východní a západní část Německa?
1: Jistě. A já než o nich promluvíme, bych ráda řekla důležitou věc pro naše posluchače nebo diváky. My si to často neuvědomujeme. Já sama jsem byla překvapená, jak velký, když jsem si hledala ta čísla, jak velké to je. Ve východních spolkových zemích žije přibližně necelých 13 milionů obyvatel, zatímco v těch západních 67,5 milionů obyvatel. To znamená 81% žije v západních spolkových zemích, přibližně 19% na tom východě. To je pro nás důležité, protože když mluvíme o té podpoře těch politických stran, tak my ji vyjadřujeme v procentech. A ta procenta se vyjadřují jakoby z těchto čísel. To znamená, že je důležité si říci, že jak pro AfD, přestože AfD i Linke dělají velké dvojciferné až jako volební výsledky v východních spolkových zemích, které i v případě AfD začínají trojkou, což je samozřejmě šokující, tak dvě třetiny až tři čtvrtiny voličů obou těchto stran žijí v západních spolkových zemích.
0: Jak velký je rozdíl mezi tím, jak se žije lidem na východě, na západě, ve městech, na vesnicích?
1: Já se domnívám, že jedna věc je ta objektivní realita, jak se jim žije, a ta druhá, jak vnímají ten svůj osud. O tom, že se ve východních spolkových zemích nežije dobře, svědčí velká vnitroněmecká migrace z východních spolkových zemí na západ. A ta se týká především žen. V Sasku-Anhaltsku je disproporce žen. Ženy jsou mobilnější, jsou vzdělanější v těchto spolkových zemích a je pro ně snadnější odejít. Samozřejmě podobné je to v těch rurálních oblastech, kde ty příležitosti jsou menší, kde dojezd k lékaři je obtížnější, ale především stále zůstává ten pocit od toho sjednocení těch občanů druhého řádu a těch nenaplněných snů a vlastně nedocenění. Mám pocit, že vlastně v Německu všichni cítí křivdu. Ty občané těch východních spolkových zemí křivdu za to, jak proběhla ta jejich především ekonomická transformace, to, že vlastně ztratili spoustu sociálních jistot, ale vlastně se cítí ukřivněni také, protože mají vyjadřovat vděk. A na západě je ta křivda, že již více než 30 let se platí speciální solidární daň na rozvoj těch východních spolkových zemí a vlastně nedosahuje se té očekávané toho vděku.
0: Když mluvíte o tom nenaplněném očekávání, je možné, že by se takovéhle politické síly objevily nebo měly víc a víc prostoru taky v Česku? Vidíte tady ty tendence, že se právě extremistické a radikální politické síly dostávají víc a víc k moci?
1: Určitě. To vidíme na těch českých volebních mapách. Vidíme, jaké jsou volební výsledky v těch periferních oblastech České republiky. Ty periferie nemusí být jenom na geografickém okraji, mohou to být i vnitřní periferie. Můžeme se podívat, jaká je dostupnost lékařské péče, jaké jsou průměrné mzdy a tak dále. To už vnímáme i v České republice a dochází tam k nárůstu volební účasti. To znamená, že lidé, kteří nevnímají pozitivně to, jak se jejich život vyvíjí, vlastně dříve byli pasivnější a nyní je mobilizují především strany, které nabízejí radikální kritiku té existující situace, která s nimi rezonuje, tak zároveň její radikální řešení.
0: Jsou Češi jiní než Němci, pokud jde o citlivost k extrémním nebo radikálním názorům?
1: Tak na to jsem neviděla žádné výzkumy. Já si myslím, že Češi a Němci jsou si velmi podobní v mnoha věcech, ale myslím si, že ta velmi odlišná historická zkušenost druhé světové války, to, že občané jedné té země stáli na straně těch viníků a ti druzí, tedy občané České republiky, na straně těch obětí, tak to jako formuje ten náš postoj k těm extrémům. Dlouho v Německu vlastně se jako hovořilo a dodnes se hovoří o historické odpovědnosti. Levicové strany nyní mobilizují, jako je důležité říct, že ten vzestup Linke není pouze volební, ale je také členské základny. Oni přímo se hlásí k tomu dědictví antifašistického boje. Nyní stále více i sociální demokracie se k tomu jakoby vrací a bude se to samozřejmě ještě více polarizovat. My takovou zkušenost nemáme.
0: Vaše komentáře k výsledkům německých voleb vzbudily velký ohlas na sítích. Vy jste se nakonec rozhodla ze sociální sítě X odejít. Proč?
1: Myslím si, že to, co hledám, tam nenacházím. Já si myslím, že je důležité, aby jsme komunikovali nějakým způsobem ty výsledky, nabízeli možnost nějakým způsobem se na ně podívat, ale myslím si, že ta moje víra v to, že existuje nějaká digitální sféra, kde dochází k dialogu, prostě nekonvenuje, nebo jsem si empiricky ověřila, že algoritmické boje je to, co je nyní preferováno a já se toho nechci zúčastňovat.
0: Vy jste na síti X napsala, studuju demokracii, takže nesouhlas je můj každodenní chleba. Demokracie nevyžaduje schodu, vyžaduje pluralitu. Někteří mají pocit, že jsou uvnitř bitevního pole kulturní války řízené algoritmy. Vedeme tu kulturní války, které řídí algoritmy?
1: No tak algoritmy je určitě řídí, někteří se kulturních válek účastní. Já ne, já se domnívám, že pokud je naším cílem, aby jsme dále žili v demokratické společnosti, tak musíme na jednu stranu tolerovat ten pluralismus, ale samozřejmě součástí demokracie je taková, demokracie má v sobě samozničující mechanismus, který popsal Karl Popper jako tolerance, netolerance. Prostě ten absolutní pluralismus, tedy že budeme tolerovat absolutně všechno, znamená, že budeme tolerovat ty, kteří tu demokracii chtějí zničit. A já si myslím, že prostě přicházíme do doby, kdy tohle už není jenom nějaký teoretický teorém, ale kdy si musíme říct, kde ta hranice je. Někde jinde je pro demokratické instituce, někde jinde je pro volené politiky a někde jinde je pro každého z nás jako jednotlivé občany. Ale myslím si, že bychom si měli nad tím zamyslet, nebo já se nad tím zamýšlím, kde ta hranice je pro mě a určitě není jako v nějakém necivilním chování.
0: Vidíte v čase proměnu veřejné debaty a schopnost kultivovaně nesouhlasit? Schopnosti?
1: Myslím si, že v tom osobním jednání je to jiné než té digitální sféře. Myslím si, že řada lidí jako ztrácí před tou obrazovkou zábrany a malé procento by to řeklo do očí. Takže já si myslím, že mají cenu setkávání s oponenty osobně, ale boje na síti, mám určitě lepší věci na práci.
0: Veřejnou sféru podle vás taky formuje mlčení. I to, co postupně začneme považovat za normální, co bylo dřív nemyslitelné a dnes považujeme za normální podle vás?
1: Myslím si, že v kultivované, minimálně mezi těmi, kteří se považují za kultivované lidi, tak jako myslím si, ta necivilita toho napadání, toho, že vlastně nejsme ochotní diskutovat o argumentech, že se to stává osobní. Myslím si, že je to také o tom, že máme pocit, že prostě máme dva tábory a buď jste jako v jednom, nebo jste v druhém.
0: Říká Petra Kbasty, socioložka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
1: Děkuji.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu. Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoliv na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Už týden mají čerpací stanice v Česku znovu regulované ceny. Nafta je levnější průměrně o zhruba 2 koruny. Přes 30 lidí zahynulo při ruském útoku na civilní autobusy v Kramatorsku. Hokejisti Plzně hostí v extralize České Budějovice. Sparta se utká s brněnskou Kometou. Na silnici 16 u Nové Vsi brzdí provoz nehoda. A počasí zítra bude jasno až polojasno. Od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť. Teploty do 17 stupňů. Je čtvrtek 8. října. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v Česku za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější o několik desítek halířů.
4: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
5: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
4: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráč.
6: A to je přesunu části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazaly rozdíly.
4: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Zítra budou smět čerpací stanice v Česku prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 halířů. Litr benzinu Natural 95 bude maximálně za 46,31. Poslanci se příští týden ve středu mimořádně sejdou kvůli návrhu zákona o státních zaměstnancích. Požádali o to vládní strany. Zákon v září vetoval prezident Petr Pavel, předtím ho odmítl i Senát. Sněmovna ale horní komoru parlamentu přehlasovala. Podle Libora Vondráčka ze Svobodných, který je členem klubu SPD, se bude situace opakovat.
7: Protáhneme si to o jedno další čtení, o jedno další opakování toho, co už zaznělo mnohokrát, ale já očekávám skákat, že se ten zákon schválí a schválí se tak, jak byl schválen už při přehlasovávání Senátu.
3: Podle vládní koalice je potřeba přiblížit zaměstnávání státních úředníků běžnému pracovnímu poměru. Stávající zákony má chránit před politickými tlaky. Rusko zaútočilo na 2 městské autobusy v Kramatorsku na východě Ukrajiny. Nejméně 30 lidí zemřelo na místě a 18 dalších je zraněných. Oznámili to tamní záchranáři.
8: Prosto ostanky. Posered v ulici. Zpravodaj Rádia Svoboda popsal drastickou situaci přímo na místě útoku. Podle jeho odhadu Rusové použili leteckou bombu. Neustávající údery komplikovaly práci záchranářů. Exploze úplně zničila dva autobusy, které i s cestujícími shořely a poškodila nedaleký bytový dům. Další tři civilisti zahynuli při útoku na vesnici Bilenke u Kramatorsku. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí úřady v Kyjevě, kam dnes přijel britský ministr zahraničí Ed Miliband. Společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským navštívili město Priluky, kde včera při raketovém útoku zahynulo 22 lidí, z toho 5 dětí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Ukrajinští vyjednavači přiletí zítra do Spojených států. Dva dny budou s americkou stranou jednat o konci války s Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzývá šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby Moskvu přinutil k serióznímu jednání. Washington chce ještě do konce října dostat k jednomu stolu Kyjev i Moskvu.
9: Zelenský od Trumpa žádá, aby na Rusku přitvrdil. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ale v rozhovoru pro řecký deník připustil, že dohoda je zatím v nedohlednu. Válka podle něj uvízla na mrtvém bodě, protože Rusko chce celou Doněckou oblast a to je pro Kyjev nepřijatelné. Washington se proto snaží aspoň o to, aby si obě strany přestaly ničit energetiku. O takovém příměří by Američané, Ukrajinci i Rusové mohli jednat ještě v říjnu v Abu Dhabi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Kamion uvízlý pod mostem v pražské Vídeňské ulici se za celý den nepodařilo vyprostit. O železniční most se náklad zasekl včera večer. Ulice je směrem z centra Prahy neprůjezdná. A na místě je reportér Ondřej Mikušek.
10: Asi před minutou spod mostu vyjel řidič s kabinou kamionu. Současně se teda taky výrazně rozpršilo, tak jsem se šel schovat aspoň pod několik stromů. Pod nadjezdem ale stále zůstává podválník, na kterém kamion převážel vrtnou soupravu a právě její hlavice se o hranu mostu zasekla. Hasiči proto nadále čekají na příjezd dvou záložních vyprošťovacích tanků. Jeden z nich by měl snad už každou chvíli dorazit. Podle mluvčího hasičů budou ty práce i tak trvat ještě zhruba 3 až 4 hodiny a Vídeňská ulice bude ze směru z Prahy nadále neprůjezdná. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
3: Vodní nádrže v Česku bojují se suchem. Například Lipnu chybí 50 tisíc olympijských bazénů vody. Povodí Vltavy ale ujišťuje, že všechny nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou naplněné dostatečně a nehrozí omezování dodávek. Například Římovská přehrada je ale naplněná už jen z poloviny.
11: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
12: Popisuje situaci ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun. Jeho český kraj kvůli tomu vyhlásil stav sucha, který usnadní manipulaci s vodou na všech nádržích. Podle předsedy jeho českého vodárenského svazu Antonína Prince je přesto v nádrži stále dostatek vody.
13: Ta stávající zásoba při zachování tohoto stavu, to znamená meteorologické situace, je tam zásoba minimálně na 3/4 roku.
12: Jeho český kraj současně s vyhlášením stavu sucha i přes nízký stav spouští provoz úpravny vody v Písku na řece Otavě. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
3: Nobelovu cenu za literaturu získala N. Carsonová. Kanadskou autorku ocenila Švédská královská akademie za inovativní propojení tradičních antických příběhů se současností.
14: Kanadensiska författaren N. Carson.
15: Jméno letošní laureátky oznámila tajemnice akademie Ingrid Karlbergová. Oceněná spisovatelka N. Carsonová ve své tvorbě propojuje řecké mýty s moderním světem. Třeba jako v knize Autobiografie rudé, kterou přeložil Tomáš Gabriel.
16: Její výjimečnost spočívá zejména v tom, že dává dohromady několik žánrů zároveň. Dává dohromady eseje o překladu starých antických děl s moderní literaturou, poezii, prózu, esej, všechno dohromady, aniž by to vypadalo nějak zvláštně.
15: Autorka v příběhu vychází z mýtu o netvorovi Gerionovi. Toho ale proměnila v dospívajícího chlapce, který se zamiluje do charismatického Hérakla. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
17: Judista David Klamr se rozloučil s kariérou v prvním kole mistrovství světa v kategorii do 90 kg. Nestačil v Baku na Francouze Ambua. Jeho Krajan Mitrovič pak v osmifinále vyřadil Adama Kopeckého. Hokejisté Sparty přivítají v předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy Kometu Brno. Úvodní buly padne za necelou půl hodinu. Jak se vyvíjí duel Plzně s českými Budějovicemi, poví František Kuna.
18: Po první třetině zatím 0-0 od 9. minuty opustil branku Jan Strmeň v hostující brance a místo něj chytá golman Matyáš Mařík. 0-0 tedy po 20 minutách. Z Plzně František Kuna, Radiožurnál.
17: Tenistka Nikola Bartůňková zabojuje na turnaj v Pekingu o postup do finále. Po výhře nad Karolínou Muchovou 2-0 na sety narazí na Rusku Andrejevovou. Dalibor Svrčina vyhrál v prvním kole v Šanghaji nad Britem Norim 2-0. Naopak Vít Kopřiva podlehl Belgičanovi Bergsovi 0-2.
19: Komplikace v Praze a nehoda u Nové Vsi. V Praze velmi silná odpolední špička, kolony na obvyklých místech jsou dlouhé. Do toho navíc nehody na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most se za sjezdem na Běchovice srazil kamion s osobním autem v pravém pruhu. Kolona od Černého mostu je asi na 20 minut. Jak jsme slyšeli ve zprávách, stále zavřená je Vídeňská ulice směrem z centra na Krč u jižní spojky a v okolí tam doprava kolabuje. Na dálnici D8 popojíždějí kolony za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Na 7. kilometru stojí míchačka s defektem směrem do Vozovky. Zavřeli kvůli tomu pravý pruh a zdržíte se asi 15 minut. Hodně ucpaná je taky silnice 16 z Mělníka do Slaného. Za Novou Vsí nehoda projedete k Kyvadlově. A další zelená vlna nejpozději za hodinu po debatě.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, zítra čekáme jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá i déšť. A nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik hlavní zprávy. Teď začíná další předvolební debata, moderuje Tomáš Pancíř.
20: Hezký podvečer. Ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha začíná poslední ze 4 debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Od pondělí vždy po 18. hodině dáváme prostor zástupcům subjektů, které v letošních volbách kandidují do pražského zastupitelstva. Těch subjektů je celkem 24, proto jsme je rozdělili do 4 debat po 6 účastnících. Tedy, abych byl přesný, nerozdělili jsme je my, ale o tom, kdo s kým se představí v jednotlivých debatách, rozhodl los za účasti notáře.
2: Volby 2026. Debaty lídrů.
20: A los určil, že dnes ve studiu vítám lídra kandidátky Naše Praha SNKED, vedoucího showroomu Jiřího Beníška. Dobrý den.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
20: Lídra kandidátky Velký křížek pro lítačku za Kačku, Sousedé pro Prahu, studenta fakulty elektrotechnické ČVUT Huga Štolbu. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Jedenáctku na kandidátce Hnutí ANO 2011, projektovou manažerku Anu Patočkovou. Dobrý den.
22: Dobrý den.
20: Čtyřku na kandidátce Levice, učitelku Alžbětu Bláhovou. Dobrý den.
22: Dobrý den.
20: Kandidátky Volte pravý blog www.cibulka.net, pětinásobného politického vězně, vydavatele Seznamu STB Petra Cibulku. Dobrý den.
23: Taky zdravím vás.
20: A měl tu být s námi také zástupce uskupení ANO, lepší Česko z mimozemšťany, ale kandidáti z tohoto subjektu možnosti zúčastnit se debaty ve vysílání Českého rozhlasu nevyužili. Abychom zachovali stopážově rovné podmínky pro všechny, v případě, že v některé debatě je účastníků méně, tak její délku adekvátně krátíme. To je tedy i případ dnešní debaty. Na úvod ve všech čtyřech debatách pokládám stejnou otázku vám všem. Poprosím vás, pokud možno, o stručné odpovědi. Co jsou podle vás tři věci, které Praha a Pražané od vás, tedy od politiků, nejvíc potřebují? A vezmu to v tom pořadí, jak jste byli nalosováni do dnešní debaty. Začne tedy Jiří Beníšek, Naše Praha, SNKED.
21: Tak my si myslíme, že Pražané nejvíce od vedení magistrátu vyžadují dostupné bydlení. Jako první, jako druhé, aby s nimi rada magistrátu komunikovala po celé 4 roky a v neposlední řadě za třetí, aby se na magistrátu nekradlo.
20: Děkuji. Hugo Štolba, Velký křížek pro lítačku za Kačku, Sousedé pro Prahu.
24: Já si myslím, že Praha potřebuje lepší hromadnou dopravu optimálně zadarmo, jak naše strana Velký křížek za lítačku za Kačku říká, a lepší bydlení třetí tak bych dal školství, protože český školství je teď v dost dezolátním stavu a od nedostatku učitelů, kde i mě na střední škole nabízeli, že můžu jít rovnou po maturitě učit, tak je to takový nešťastný.
20: Díky. Anna Patočková, Hnutí ANO.
0: Tak děkuji za slovo. Pokud sledujete našeho lídra Jana Hušbauera, myslím, že už hodně se u nás hovoří o té bezpečnosti dopravy a bydlení. Protože když se podíváte do pražských ulic, je to obrovský rozdíl, je to hrozné zhoršení a už je opravdu třeba s tím něco dělat. A ty možnosti jsou, jenom to teď se nic nedělo.
20: K tomu, co se dá dělat, se samozřejmě za chvíli dostaneme detailněji. Zástupkyně Levice Alžběta Bláhová.
1: Tak pro nás je to určitě to dostupné bydlení. Potom si myslím, že potřebujeme opravdu se víc setkávat. Obecně přestat být ve škatulkách. Takže si myslím, že od magistrátu magistrát by měl usilovat o to, aby tady byla nějaká mezigenerační spolupráce a celkově, aby lidi trošku žili místně. A potom je to určitě zpříjemnění vlastně veřejného prostoru, tak aby nás nevyčerpával, ale naopak, aby měl nějaký smysl. Takže.
20: Tak to jsou tři priority. Petr Cibulka, volte pravý blog www.cibulka.net. Prosím do mikrofonu, jestli můžete, aby vás naši posluchači slyšeli.
5: Občané Prahy především požadují jiné vedení Prahy, protože toto prokázalo svoji neschopnost už mnoho let. Dále potřebují víc bytů, než je zájemců o byty, což bude mít vliv na nájemné. A potom samozřejmě problém dopravy je třeba řešit nejenom slovy, ale skutky. Hlavně, když je dostatek peněz.
20: Tak nakonec, když jsem si dělal čárky, tak to i dnes dopadlo stejně jako v předešlých dnech, i když dnes těch témat a priorit zaznělo víc než v těch předešlých debatách, ale i dnes na prvním místě bydlení, na druhém místě doprava, proto se těmto oblastem budeme věnovat detailněji. Já jsem procházel před dnešní debatou vaše programy, díval jsem se, co slibujete, co máte na svých sociálních sítích. Když to vezmu postupně, program uskupení Naše Praha SNKED začíná bodem Jasná pravidla pro developery a férový územní rozvoj. Hned první věta toho bodu zní, má-li se někde stavět, musí se na rozhodování podílet občané, kteří v lokalitě žijí. Nebude to znamenat, že se tím ta stavba domů a bytu bude zdržovat?
21: Tak určitě ne, protože pokud se má někde stavět, tak se musí brát v potaz požadavky místních a to se bohužel mnohokrát neděje. Konkrétně třeba u nás na Praze 12 se děje to, že vlastně starosta prvá hájí zájmy developera až teprve potom se ptá místních, jestli s tím souhlasí a k tomu dodává, že vlastně souhlasí. Jo, vůbec se jich v podstatě neptá na názor, takže určitě by se měli ty místní zapojit.
20: Na druhé straně nefunguje tady ten fenomén, že lidé jsou pro výstavbu, pokud ta výstavba není v jejich blízkosti. Jinými slovy, je možné se opravdu dohodnout v těch debatách tak, aby lidé podpořili tu výstavbu?
21: Tak určitě je to, jak říkáte, ideálně stavět, ale ne vedle mého domu. Nicméně myslím si, že jsme všichni rozumní, a že pokud přijde developer a řekne, že má koupený v mém sousedství pozemek a chce tam stavět, přijde s nějakým projektem, plásnu třeba 20 pater a já jako soused a ostatním řekneme 20 pater je moc, snižte třeba na 15, tak už je to třeba věc, o které se dá bavit. Samozřejmě nemůžeme říct, nebudete stavět vůbec, chceme tady park, ale nějak dojít k nějakému rozumnému kompromisu.
20: Vy jste všichni, respektive zástupci všech kandidujících subjektů, odpovídali na tři otázky pro Český rozhlas už v minulých dnech. Ty odpovědi jsou na našich webových stránkách. Dvě otázky se týkaly právě bydlení a dopravy. Vy jste v odpovědi ohledně bydlení psal, že je potřeba, aby Praha rozvíjela obecní bydlení a to nákupem a rekonstrukcí již existujících bytů a také výstavbou nových. Dodal jste, že magistrát by měl udělat síť magistrátních bytů a jednotný systém správy, že mají být jasná a jednoduchá pravidla, kdo a jak může o byt žádat a že zároveň by každý nájemce měl takzvané skóre nájemníka. To mě zaujalo, kdo by podle jakých kritérií známkoval nájemníky?
21: Tak samozřejmě musí být daná jasná pravidla. která se vytvoří.
20: A kdyby to bylo na vás, tak jaká by ta pravidla byla?
21: Jo, samozřejmě politická reprezentace je ten manažer, ale musí se ptát odborníků. Čili nastavilo by se něco jako takový pražský booking, kdyby bylo jasně dané, nájemník platí v pořádku, platí včas, po třeba roční kontrole je vidět, že se k bytu chová ukázeně, má třeba 5 hvězdiček z 5, nájemník nezaplatí, nájemník zdemoluje byt, nedostává žádnou hvězdičku a v té magistrátní síti bookingu už si nemůže.
20: To znamená, že někdo z města by každý rok obcházel všechny byty, včetně soukromých, protože ten žadatel obecní byt může teď bydlet v soukromém a hodnotil by, jestli tam má uklizeno a podle toho by dostával hvězdičku.
21: Netýkalo by se to jenom těch obecních bytů. Bylo by to v nájemní smlouvě.
20: A kdyby žádal někdo, kdo zatím neměl obecní byt?
21: Ten by samozřejmě měl čisté skóre, tím pádem by ten byt dostal a až teprve po nějaké době by se mu vytvářelo to skóre.
20: Jiří Benýšek, Naše Praha, SNKED. Lídr kandidátky Velký křížek pro Lítačku za Kačku, Sousedé pro Prahu, v odpovědích pro Český rozhlas k bydlení napsal, že bytovou krizi v téhle fázi dokáže vyřešit pouze výstavba nových sídlišť, urychlená podporou výstavby panelových domů. To myslíte vážně? Vy byste chtěl budovat nová panelová sídliště v Praze?
24: Ano. Panelové domy jsou podle mě jediný řešení čistě kvůli tomu, jak rychle se dají postavit. Protože když už existuje infrastruktura k jejich konstrukci, tudíž výrobní linka na panely, tak paneláky se dají chrlit v obrovských množstvích a ta krize už je v takovém stádiu, že nějakých pár domů, který postavíme, ať to jsou skeletový nebo cihlový nebo nedej bože ze dřeva, tak prostě nejsme schopní stavět dost rychle.
20: Ta panelová sídliště by měla vypadat tak, jak je známe ze 70. nebo 80. let. To by měly být tak velké bloky, jako jsou třeba na Jižním městě nebo na Proseku?
24: Já osobně žiju v Čimicích a velmi často chodím do Bohnic, což je hned vedle. A na rozdíl třeba od centra Prahy, já si na sídlištích hrozně užívám to množství zeleně, který všude je. Protože lidi si jako sídliště panelový představějí šedivý beton, ale ono vlastně mezi každým tím panelákem je tráva, jsou tam stromy, jsou tam keře a je tam život. A stojím si za tím, že jejich výstavba novejch, i třeba trošku hezčích, než byly historicky, tak by mohla fungovat. Navíc jeden ten panelák, tak třeba v Bohnicích je nejdelší panelák v České republice, že je tam přes 1000 domácností a ten panelák má 2 autobusové zastávky. A obsloužit takovouhle hustotu obydlení hromadnou dopravou je výrazně jednodušší než byty nižší hustoty.
20: Ty panelové domy by mělo stavět město podle vaší představy, nebo kdo? Developeři?
24: Myslím si, že město by mělo podpořit výstavbu infrastruktury pro stavbu těch bytů. Ne, že by přímo město stavilo byty, ale nějakým způsobem zvýhodnit konstrukci továrny na panely. Protože ty momentálně nikdo moc nevyrábí ve velkým a když se dělá 1, 2, tak to je drahý, ale když bych se jich chrli 10 000, tak už najednou ty panely budou levný. A můžeme stavět spoustu.
20: Proč podle vás soukromí developeři nevyužívají panelovou výstavbu?
24: No, ono to je kvůli tomu, že když je developer, tak k tomu, aby paneláky dávaly smysl, tak se jich musí stavět fakt hodně. A většinou developeři nespravují celý sídliště nebo celý městský části a nevyplatí se jim postavit tu infrastrukturu k tomu, aby ty panelové domy mohly stavět. Takže jim vyjde líp stavět ty domy skeletový, který...
20: Takže proto, jak jsem pochopil, byste chtěl, aby Praha pomohla s tou infrastrukturou, tedy s výrobnou panelů. Hugo Štolba, Velký křížek pro Lítačku za Kačku, Sousedé pro Prahu. Hnutí ANO k bydlení slibuje, že Praha začne stavět 1000 městských bytů. Kromě toho chcete spolupráci se soukromými developery. Píšete, že na městských pozemcích vypíšete soutěže, ve kterých vyhraje ten, kdo městu odevzdá do vlastnictví nejvíc dokončených bytů. Tyhle ty byty by byly nějak unifikované, to by mělo nějaké jasné parametry, jak velké by byly, nebo jakým způsobem byste to posuzovali, protože kdyby potom jeden developer nabídl 1+1, druhý 3+1, tak asi ten počet bytů by nemusel být rozhodující.
0: Já myslím, že tady ty parametry by se nastavily. Důležité je hlavně nastavit ten celkový systém. Tady to si myslím, že až na další debatu. V tuhle chvíli my máme bytovou krizi, kterou musíme začít nějakým způsobem řešit, protože to, že se zatím nedělalo nic, tak je obrovský problém. My potřebujeme, třeba máme 3000 neobydlených bytů městských v rámci městských částí magistrátu. Pokud je neopravíme, můžeme do 2 let můžou být na trhu, možná i některé do roka, záleží v jakém soustavu. Takže já si myslím, že první je, než budeme tady, protože to jsou nějaké naše vize, jsou to nějaké samozřejmě předpoklady, které musí ještě musíme se pobavit s developery, jak oni by si to představovali, jestli pro ně je to zajímavé.
20: Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skočím. Vy jste zástupkyně hnutí ANO. Pochopil jsem z vaší kampaně, že vy máte ambici mít primátora, že vy se cítíte na to, že město povedete. To jste s developery ještě o svých vizích nemluvili, to začnete až po volbách s nimi konzultovat?
0: Já věřím, že moji kolegové, kteří se tady tomu tématu věnují, já se omlouvám, to není tedy moje téma, ale věřím, že oni určitě mají dobré vztahy s developery, protože my pro nás developeri jsou samozřejmě partneři. My si musíme velmi ohlídat kontribuce, to já opravdu si myslím, že je strašně důležité, nemůžeme postavit bez těch důležitých budov jako školy, školky. Taky varianta je, že třeba můžou developeri přispívat třeba i na kulturu, jo, nějakou částí. To jsou různé možnosti.
20: Ale takže, v tom tedy nemáte jasno v tuhle chvíli.
0: Já si myslím, že v tuhle chvíli, říkám, moji kolegové vám určitě dali přesnější informace, každopádně.
20: Dobře, zeptám se ještě na jednu věc z vašeho programu. Vy slibujete, že s vládou uzavřete memorandum, že stát bude nemovitosti a pozemky na území Prahy přednostně nabízet městu, především pro obecní bytovou výstavbu. To by mělo být od státu zadarmo, nebo by za to Praha státu platila?
0: Platila.
20: Ta cena by byla nějaká odhadní?
0: Já myslím, že byla asi podle reálných v tuhle chvíli hodnot, protože nemá důvod. Jako, já si myslím, že to,
20: takže
0: že vůbec ten developer může něco.
20: Tržní cena, by Praha platila státu.
0: Já se omlouvám, já asi bych potřebovala více informací získat od svých kolegů tady pro tu otázku.
20: Já se omlouvám, ale vycházím z vašeho programu, tak jak ho máte na webových stránkách. Zeptám se ještě na jednu věc, která mě tam zaujala, protože jsem ji v jiných programech moc neviděl. Slibujete, že spustíte záchranu studentských kolejí ve spolupráci s vysokými školami a státem, že začnete areálem na Strahově. Jaká v tom by měla být role města?
0: Já si myslím, že bychom určitě se do toho měli zapojit výrazně, protože my třeba chceme stavět i středoškolský kampus, to jste asi taky slyšel, to taky hodně propagujeme poslední dobou, v podstatě třeba pro 2000 studentů, takže my vlastně měli bychom využít to, co máme k dispozici.
20: Pardon, protože výrazně znamená, že by Praha platila rekonstrukci těch kolejí?
0: Myslím si, že ne.
20: Tak díky, Anna Patočková, hnutí ANO. Levice ve svém volebním programu píše, že bude chtít, aby 2/3 kapacity nových developerských bytových projektů tvořilo dostupné a sociální bydlení, jehož výstavbu bude město dotovat. Jak by tohle to mělo fungovat? To si město ty byty odkoupí a bude je samo pronajímat, nebo přispějete developerovi na to, aby nabídl levnější byty, ale necháte na něm, komu je prodá, nebo jakou máte představu?
1: Ne, určitě mělo by to být tak, za prvý bychom chtěli hodně využívat pražskou developerskou společnost, ale i ve spolupráci s jinými developery by to znamenalo, že by Praha prostě využila svý možnosti a rovnou ty vystavené byty kupovala a budovala prostě vlastní bytový fond, který by potom fungoval v tom režimu toho dostupného bydlení, což znamená 60% tržní ceny.
20: V programu také píšete, že budete prosazovat zdanění středně a dlouhodobě prázdných nemovitostí. V dalším odstavci programu jsem se potom dočetl, že dlouhodobě prázdné budovy vyvlastníte a dáte je k dispozici komunitám a družstvům. Jak si tohle představujete? Jak dlouho bude muset být ta nemovitost prázdná, abyste ji vyvlastnili?
1: Je tam středně a dlouhodobě.
20: A já se právě ptám, co je dlouhodobě a středně době?
1: Ano, myslím si, že to znamená, řekněme, 10 let. 10 let, když někdo nechá chátrat třeba historickou památku, jako je třeba ten dům, vlastně činžovní dům naproti veletržnímu paláci, nebo takových míst je celá řada. Takže opravdu je potřeba přejít k nějakému procesu.
20: Takže přibližně po 10 letech byste to vyvlastnili. A to právě na to se chci zeptat, bylo by to za náhradu?
1: Bylo by to pravděpodobně za náhradu, ano.
20: A ta náhrada by se počítala podle čeho, když je to prázdný dům nebo nevyužívaný dům?
1: No, za hodnotu pozemku a toho.
20: To znamená nějaká tržní hodnota toho, jak kolik stojí pozemek a případně toho objektu. Ještě na jednu věc se zeptám. Vy píšete, že 10% bytového fondu bude tvořit sociální bydlení a že u něj budete důsledně používat přístup Housing First, kdy lidem bez přístřeší nejprve nabídnete bydlení a spolu s ním relevantní sociální péči. Znamená to, že lidé bez domova budou mít přednost při udělování sociálních bytů před jinými žadateli?
1: Ne, znamená to, že bude tak, jak se to dělá ve Vídni, to je prostě, že to město vlastní určitý bytový komplexy. A z toho 10%, tak, aby to bylo místně rozmístěný, funguje v tom režimu Housing First. Já nevím, jak moc vlastně o tom víte, ale tady to Housing First není úplně tak, že by tam šel kdokoliv z ulice. Je to člověk, který o to má zájem, který projevuje, který se chce třeba zbavit drogové závislosti nebo jiné závislosti.
20: Pardon, tomu já rozumím a ptám se, jestli ten by měl, jestli ten by měl třeba přednost před matkou samoživitelkou s dítětem.
1: Ne, tak matka samoživitelka s dítětem jistě má nárok na sociální dávky a neměla by problém získat sociální bydlení v tom dostupném režimu. To znamená, že tady to, těch 10%, kde je na tyhle účely a celý zbytek vlastně, celý zbytek těch 2/3, jde potom právě jako levný dostupný bydlení všem lidem, kteří si na to skutečně jako můžou, kteří si to můžou dovolit. Ale samozřejmě, že když jde o matku feťačku, já nevím, nebo o matku, která žije na ulici, jo, tak samozřejmě, že jako matku, která žije s dítětem na ulici, tak zabydlíme dřív než nějakýho, někoho jiného, jo, to je jistý.
20: Alžběta Bláhová, Levice. Lídr

0: nabídl nejlepší podmínky městu, tak ten by ten pozemek získal. No a pak by tam musel postavit prostě to, co slíbil. No, jinak by o to přišel.
1: Opravdu považujete za reálné, aby bytová družstva tímto způsobem zajistila levné bydlení pro každého zájemce?
0: Tak zřejmě pro nepracující kriminální spodinu tímto způsobem nelze zajistit bydlení, ale...
1: A pro všechny pracující, ale každý, s tím, že nezaměstnanost v Česku není příliš vysoká, tak pro všechny pracující by se to dalo zajistit.
0: Kdo pracuje...
1: Kolik takových bytů by podle vás bylo potřeba od těch bytových družstev?
0: Tak za komunistické totality a ruské okupace stavební bytová družstva postavila 100 000 bytů. Já si myslím, že tady prostě pár desítek tisíc bytů by vyřešilo veškeré problémy, aby byl prostě převis nabídky volných bytů před poptávkou.
1: Chtěli byste řešit i prázdné investiční byty nebo to, že část majitelů své byty pronajímá ve službách typu Airbnb?
0: Já teda neznám nikoho, kdo by měl prázdný byt a nevěděl, jak ho pronajmout.
1: Pardon, to je jedna věc a nevíte o žádném prázdném bytě, který by někde byl v Praze?
0: Ne. Možná ty, které zdevastovala ta nepracující kriminální spodina, beztrestně samozřejmě.
1: Pardon, vy nevíte o žádném bytě v nových komplexech, o žádném drahém bytě, který by si někdo koupil proto, že by čekal, že se mu zhodnotí, ale nechával ho prázdný a nevyužíval ho?
0: Ne. Co vím, tak všechny tyhle investiční byty jsou pronajímány. To znamená, ale samozřejmě se
1: můžu mýlit.
0: Takže
1: k mé otázce neřešil byste to?
0: Ne. Můžu se mýlit. Já bych opravdu podporoval za každou cenu stavební bytová družstva a skončil bych s podporou developerů, protože to je kriminální cesta. Jo, jsou desítky příkladů, jak si developeři vynucují na městských částech nebo na občanech, aby ustoupil ze svých pozic a developer tam mohl podnikat.
1: A vy byste zakázal developerům stavět?
0: No, klidně, ať si staví, ale musí mít kde stavět a já, jako kdybych byl primátor, tak budu podporovat pouze prodej těm družstvům stavebním anebo těm podnikatelům, které přistoupí na moje podmínky. Jednou z těch podmínek je, aby část postavených bytů přenechali městu a podíleli se na infrastruktuře.
1: Což už tady zaznělo i od jiných. Tolik první část dnešní předvolební debaty ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha. Našimi dnešními hosty jsou zástupci kandidátek Naše Praha SNKED, Velký křížek pro lítačku za kačku Sousedé pro Prahu, ANO 2011, Levice, Volte pravý blok www.cibulka.net a měl tu být i zástupce uskupení ANO, Lepší Česko z mimozemšťany, ale toto uskupení nabídky zúčastnit se dnešní debaty nevyužilo.
2: Volby 2026. Debaty lídrů.
1: Součástí našich předvolebních debat je stručný dotazník. Teď vám všem položím 5 otázek. Poprosím vás o skutečně krátké, ideálně jednověté odpovědi. Začnu roční lítačkou, tedy jízdenkou na MHD. Ta aktuálně stojí v Praze 3650 korun. Nechali byste tuhle cenu nebo byste tu cenu změnili? Pokud byste měnili, tak na jakou výši? Petr Cibulka.
0: Já bych dal městskou hromadnou dopravu za nulu. Já si myslím, že pokud chceme řešit problémy dopravy v Praze, tak ta městská hromadná doprava musí být bezplatná, aby...
1: Tak prosil jsem a budu prosit vás všechny, ano. Ideálně jedna věta, ano. Takže zadarmo. Alžběta Bláhová, Levice.
3: Ano, my chceme také městskou hromadnou dopravu zadarmo, pokud možno na úkor vlastně zaplatit to z vyššího parkovného.
1: K čemuž se určitě dostaneme za chvíli. Stejná otázka, Anna Patočková, hnutí ANO. Kolik by měla stát lítačka?
4: My chceme v tuhle chvíli zachovat stejnou cenu taková, jaká je, protože si myslíme, že je potřeba dát dohromady dopravní podnik jako takový, opravdu dělat nějaký audit důkladný a podívat se, jak funguje jako celek, a potom můžeme nastavovat nějaké další věci.
1: Takže ale připouštíte, že v průběhu volebního období by se ta cena mohla změnit?
4: To strašně záleží, do jaké situace se dostaneme, protože jestli jste četl důkladně náš volební program, víte, že tam chceme posilovat třeba dopravu. A pardon, ano, já už se zase moc rozpovídám.
1: I k tomu se dostaneme. Pardon. Tak Hugo Štolba, Velký křížek, Prolítačku, Zakačku. Otázka zbytečná. Zakačku?
5: Osobně Zakačku, ono to zní trošku líp než Zadarmo, ale myslím si, že Zadarmo by bylo lepší, protože bychom se mohli celkově zrušit všechnu infrastrukturu na vybírání plateb, která stojí docela dost peněz, přece jenom Praha už teď 3/4 Lítačky platí.
1: Jiří Benýšek, Naše Praha, SNKED.
6: A my bychom zdražili.
1: Na kolik?
6: 7200, jako to bylo před nějakými 15 lety.
1: Bylo 7200? Bylo 4750 korun,
6: ne,
1: jestli se nepletu.
6: Myslím, že opravdu před 15 lety bylo 7200 roční kupon.
1: Dobře.
6: Až paní Krnáčová to zlodňovala.
1: Otázka. Další podobná k parkování. Základní roční parkovací karta pro obyvatele Prahy stojí v současné době 1200 korun na první, 7000 korun na druhé auto. Kolik by měla stát podle vás, Jiří Benýšek?
6: Zdražili bychom a na dvojnásobek.
1: Hugo Štolba?
5: Já souhlasím s dvojnásobkem.
1: Anna Patočková?
4: My bychom to chtěli zachovat tak, jak je to nyní, protože tím, že zdražíte, nevytvoříte žádná nová parkovací místa.
1: Levice, Alžběta Bláhová?
3: Určitě zdražit a progresivně i s tím, jestli se jedná o SUV, kolik aut člověk má a tak.
1: www.cibulka.net, volte pravý blok.
0: Já bych ty ceny nechal s tím, že odstavná parkoviště na okrajích Prahy by byla zdarma, což by přimělo řidiče, aby vozy zaparkovali ještě před Prahou.
1: Rozumím, to byste možná odpovídali i leckteří další, když jsem se díval do vašich programů, ale ptal jsem se na rezidentskou kartu. To je tedy druhá otázka. Třetí, kolik vlastních nájemních bytů a v jakém čase by měla Praha postavit, s tím, že samozřejmě i nula je odpověď, Alžběta Bláhová, Levice?
3: Co nejvíc, ale záleží na těch podmínkách, za jakých je bude stavět.
1: Hugo Štolba, Velký křížek, Prolítačku, Zakačku, Sousedé pro Prahu.
5: Jak bylo za mě zmíněno, tak celý sídliště, takže čím víc, tím líp.
1: Jiří Benýšek, Naše Praha, SNKED.
6: 2000 za 4 roky.
1: Petr Cibulka.
0: Praha musí postavit tolik bytů, až o ně přestane být zájem.
1: Anna Patečková, Hnutí ANO.
4: Abychom se během tady těch 4 let dostali na situaci, kdyby jsme byli schopni postavit alespoň 1000 nových bytů ročně.
1: Podobná otázka, která se týká škol. O kolik míst byste chtěli během příštího volebního období rozšířit kapacity veřejných gymnázií v Praze? S tím, že opět i nula je samozřejmě odpověď. Tentokrát začněme Hugem Štolbou.
5: Já bych se snažil držet konstantní poměr toho, kolik lidí má zájem a kolik lidí se dostane. Tudíž, když přibydou lidi, přibydou místa. Když nepřibydou lidi, nepřibydou, ubydou lidi, ubydou místa.
1: A Hnutí ANO?
4: Tak v tuhle chvíli končí pod čarou přibližně 1500 studentů, takže by bylo vhodné nějakým způsobem alespoň tento objem, alespoň 1000 studentům umožnit ta nová místa.
1: Až by ta Bláhová, Levice?
3: Taky o tolik, kolik je potřeba.
1: Petr Cibulka, volte pravý blok.
0: Totéž.
1: Jiří Benýšek, Naše Praha, SNKED.
6: Gymnázia o nula, protože gymnázium je výběrová škola, technické a licea o potřebnou kapacitu.
1: Tak a poslední otázka v této anketě. Podporujete projekt Vltavské filharmonie, nebo by Praha měla své peníze investovat spíš do jiných priorit? Hugo Štolba, Velký křížek, Prolítačku, Zakačku.
5: Já myslím, že Praha není v situaci, kde by neměla peníze na projekty ať kulturní, či dopravní, takže já myslím, že bych v projektu pokračoval.
1: Petr Cibulka?
0: Já bych tento projekt označil za další pokus o tunelování rozpočtu, protože ta konečná cena bude kolem 35 miliard.
1: Takže nepodporujete projekt?
0: V žádném případě. Jsou tady důležitější věci.
1: Jiří Benýšek?
6: Tak určitě ne, protože 17 miliard v případě, kde mnoho lidí nemá kde bydlet, je prostě moc.
1: Hnutí ANO?
4: My máme samozřejmě toto i v programovém prohlášení, takže my tu stavbu samozřejmě podporujeme. Myslím, že Praha se zaslouží takový prostor, hlavně i vlastně kulturních prostorů už dlouho jsme neměli, nebo vlastně máme ty krásné historické budovy, ale nemáme nic takového. Praha opravdu moderní architekturu si myslím potřebuje, protože je to metropole takového ražení, která si to určitě zaslouží, ale musíme dohlížet na to, že pokud se nyní cena zvedla ze 6 miliard na 17, tak už to nemůžeme takhle nechat jít dál. Samozřejmě musíme velmi důrazně začít stát za tím, aby se ta cena dál nenavyšovala, protože tohle není přijatelné samozřejmě.
1: Čekal jsem, že v té odpovědi přijde ale, přišlo ale. Levice?
3: Za mě, já souhlasím, že se musí pohlídat, jak ta stavba bude pokračovat, ale já jsem rozhodně za to. Praha má minimálně dva úžasní orchestry, který mají mizerný zázemí a opravdu je to potřeba. Taky jsem violistka a fakt za kulturu kopu.
1: Tak díky za odpovědi na těchto pět anketních otázek. Pojďme ještě k jednomu tématu, k dopravě. My už jsme se toho částečně dotkli, nebo vy už jste lecos řekli, tentokrát to vezmu v opačném pořadí, než jsme šli u bydlení. Začnu Petrem Cibulkou, volte pravý blok www.cibulka.net. Petr Cibulka v odpovědi pro Český rozhlas na téma doprava začal tím, že je nutné synchronizovat chod semaforů, tak aby semafory automobilisty nezdržovaly. Napsal jste, že semafory je nutné synchronizovat tak, aby po překonání prvního semaforu automobilisté pokračovali pouze na zelenou. Je tohle reálné v Praze, kde jsou stovky semaforů, kde navíc máme řadu křižovatek, kde je preference veřejné dopravy? To znamená, že když přijíždí tramvaj, tak automaticky dostane zelenou?
0: Já si myslím, že za pokus to rozhodně stojí, protože pokud nebudeme synchronizovat semafory, tak nemůžeme zabránit těm dlouhým štrudlům před každým semaforem. Jo, takže záleží, co si představujeme pod termínem vyřešit problémy dopravy. Já neznám jediné světové velkoměsto, které by vyřešilo problém dopravy. Tak co si pod tím
1: vedení... Já jsem se teď ptal na řešení synchronizace zelené. Vy jste říkal, že byste to tedy alespoň zkusil. Ano. Viděli bychom, jak by to dopadlo. Ještě mě zaujala ta část odpovědi, kdy jste psal, že všechny nejvytíženější hlavní tahy je nutné umístit pod zem. Které tahy máte na mysli? Kolik kilometrů tunelů by to znamenalo?
0: Je to v podstatě, já jsem zjistil, že ten vnitřní okruh je koncipován stejným způsobem, že řada jeho úseků je umístěna pod zem. Pouze se domnívám, že...
1: Pardon, ale to je vnitřní okruh. Vy jste psal o všech nejvytíženějších hlavních tazích. Tak no, k tomu to... máme magistrálu plzeňskou a tak dále a tak dále. Tak právě se ptám, jestli i na ty myslíte a kolik by to bylo kilometrů.
0: Záleží, na co budou peníze a já bych to řešil postupně. Prostě ty nejvíce vytížené trasy bych umisťoval pod zem nebo do tunelů a pak bych postupoval k dalším. Já si jenom myslím, že ten slib, že vedení Prahy řeší dopravní problémy, že to je předvolební slib, protože neznám město, velkoměsto.
1: Tak pardon, že do toho skáču technicky, pokud někdo řeší, že řeší, tak to není slib, ale je to nějaké sebehodnocení z minula, ale já se vás ptám do budoucna, tak poprosím, nevracejme se tolik k tomu, co bylo. Děkuju za odpověď. Přejdu k Alžbětě Bláhové, Levice. Vy jste před chvílí říkala, že parkování chcete výrazně zdražit a že navíc chcete, aby se zohledňovalo to, jaká vozidla to jsou, že třeba u SUV by parkovné bylo vyšší, respektive to píšete v programu. Tam píšete i to, že by majetnější provozovatelé vozidel měli platit za parkovné víc. Zajímalo by mě, jak tohle chcete řešit.
3: Já bych začala tím, že by to bylo progresivně podle vozu.
1: A to byste vycházeli z pořizovací hodnoty toho vozu, nebo jak byste to řešili? Nebo z velikosti?
3: Za velikost, určitě z velikosti. A konkrétní nastavení, to bys to jako do konkrétních maličkostí domyšlené nemáme.
1: To znamená, že majitel starého SUVčka by platil víc než majitel nového malého elektromobilu? Byť hodnota toho elektromobilu by byla násobně větší?
3: Tak myslím, že malý elektromobil je celkově menší za jako zátěž pro město a pro jeho obyvatele, takže tady mi to dává smysl, ale jak říkám, do detailu to zatím jako metodiku... nemáme rozpracovanou.
1: Slibujete také zvýšení pokud za špatné parkování. Na jakou úroveň?
3: No, To zvýšení pokut, to je spíš celostátní agenda, to není jako, to je do poslanecké sněmovny. Takže
1: jsem to viděl v programu.
3: Ale minimálně na výši aspoň pokutu za to, když člověk nemá u sebe lítačku, tak si myslím, že to by bylo takový minimum.
1: Hnutí ANO v oblasti dopravy slibuje mimo jiné zjednodušení parkovacích zón. Ty podle vás mají být jenom dvě, přísně chráněné historické centrum a zbytek Prahy. Slibujete, že kdo v Praze bydlí nebo podniká, tak tomu bude parkovací oprávnění přes den platit v celém městě mimo centrum. Nepovede to k tomu, že budou přetížené oblasti okolo toho centra?
4: Tak jestli jste taky Pražan, tak víte, že putujeme. Já si myslím, že každý Pražan se hodně pohybuje po tom centru, někde má lékaře, někde dává své dítě do školky, takže v podstatě já si myslím, že ten pohyb je poměrně. A tím, že nezapomeňte, že my samozřejmě chceme, aby večer si zase ti lidé mohli vrátit na to svoje místo a tam už budou mít zase garantované to místo, protože ten večer je v podstatě ten nejdůležitější. Hodně také lidí, když pracuje třeba v těch větších komplexech, tak tam samozřejmě také nějaké parkování mají a je to prostě výrazné zjednodušení pro občany.
1: Říkáte, že v centru samozřejmě každý jede někam jinam, na druhé straně to centrum by z toho bylo výjimuté a právě mířím k tomu, jestli všichni by nepřijeli k hranicím toho centra, jestli tam by nebyl přetlak.
4: My očekávám, tak to se samozřejmě uvidí ještě potom zase z praxe, ale věřím, že moji kolegové, kteří jsou na to, protože máme různé expertní samozřejmě skupiny, máme kolegy, kteří se věnují přímo těmto tématům, tak já věřím, že to vymyslí a nastaví tak, aby to bylo optimálně připravené.
1: Vy se věnujete také investicím do parkovišť, do parkovacích domů a mě také zaujal slib, který se týká MHD. Vy už jste se o tom, myslím, také dnes zmínila, že zkrátíte intervaly nočních tramvají a autobusů. Máte pocit, že tohle je pro obyvatele Prahy tak zásadní věc, že těch 30 minut je příliš dlouhý interval?
4: Pro některé ty profese je to důležité. Myslím si, že je to zase nějaký vstřícný krok k občanům, kteří určitě tohle to uvítají.
1: A nakolik byste zkrátili ten interval?
4: A předpokládám, že moji kolegové v rámci expertní skupin tohle nastaví tak, aby to bylo co nejlepší.
1: Anna Patočková z Hnutí ANO. Bod, který má ve svém názvu uskupení Velký křížek pro lítačku, zakačku, sousedé pro Prahu, jsme už probrali a opravili, že by to nebylo zakačku, ale bylo by to zadarmo. To by byla městská doprava úplně pro všechny zadarmo, anebo turisté by dál za jízdenky platili?
5: No, samotný ten aparát na výběr jízdného stojí Prahu obrovský částky a kdyby už to občani měli mít zadarmo, ale aparát by furt musel existovat kvůli turistům, tudíž všechny ty automaty, všichni revizoři, tak by to nedávalo finančně smysl. Ten aparát, který ty lístky vybírá, stojí spoustu peněz a za mě by se měl úplně zrušit.
1: Vy jste v odpovědích pro Český rozhlas k dopravě napsal, že Praha trpí na auta, že město na ně nikdy nebylo stavěné a pokusy o jejich vecpání jako magistrála situaci jen zhoršily. Znamená tenhle přístup, že budete chtít zakazovat vjezd aut do Prahy?
5: To ne, ale osobně bych byl pro poplatek za vjezd do města, optimálně do celého, ale dalo by se i do centra. Každopádně já si nemyslím, že bychom auta měli nějak šikanovat, ale nemůžeme se jim snažit přizpůsobit. Jeden autobus, tak do něj se může vejít 50 lidí. Představte si, kolik je 50 aut. To prostě do toho města nemůžeme nacpat. A stavět tady všude dálnice, aby to tu nebylo ucpaný autama, tak si myslím, že by tu Prahu zabilo.
1: Tak do auta se může vejít 5 nebo dokonce 7 lidí, ale rozumím tomu, co říkáte. To mýto by bylo jak vysoké?
5: To je na pážení. To nemáme zatím vymyšlené.
1: Mimochodem, když argumentujete, že město nebylo stavěno na auta, tak na tramvaje bylo stavěno?
5: Tak tramvaj jako taková je výrazně... Zase se to dostáváme k hustotě. Stejně jako hustota obyvatelstva, tak hustota dopravy. Do tramvaje se vejde hodně lidí a tramvaj nezabere za stolik místa.
1: Takže proto byste k ní přistupovali. Jinak rozumím tomu. Pokud jde o dopravu, Naše Praha SNKED v programu píše o úpravě křižovatek, lepším řízení dopravy, o parkovacích domech a parkování a o opravách ulic, kvalitních chodnicích, rozšíření cyklostezek. Znamená to, že byste rezignovali na velké investice do dopravní infrastruktury typu kruhy, radiály, nové trasy metra?
6: Bohužel asi rezignovali, protože teď, co avizuje vláda, tak chce Praze sebrat peníze a rozhodně i za poslední roky vláda se příliš nepodílela na spolufinancování Pražského okruhu, čili se dá dovozovat, že ty peníze nebudou, čili určitě můžeme pokračovat v těch projektech na papíře, ale obávám se, že ty peníze nebudou, takže budeme muset...
1: Pražským okruhem myslíte ten vnitřní?
6: A pražským myslím ten vnější.
1: ten platí stát, nebo ne?
6: No, měl by, ale myslím si, že se k tomu úplně moc nemá. Dobře, i ten vnitřní si myslím, že nám jako
1: staví ředitelství silnice dálnic.
6: Dobře, tak vnější, dejme tomu stát, ale ten si nic nedělá, zvlášť teď, když je ten obyschodek, a vnitřní se obávám, že nemůžeme čekat od této vlády, že by nám něco přispěla, naopak nám ty peníze bude brát.
1: A jak byste chtěli upravovat křižovatky?
6: Ideálně to sladit, což si myslím, že teď už se dost děje, že samozřejmě, jak jste říkal, městská hromadná doprava má preferenci, samozřejmě chodci mají, když tam čekají to tlačítko, takže bychom spíš jenom překontrolovali, jestli je to všechno dobře nastavené.
1: Říká Jiří Beníšek, Naše Praha, SNKED. Blížíme se k závěru dnešní debaty. Otázka na závěr je pro všechny stejná. Z minulých volebních období máme v Praze zkušenost, že nemusí být po volbách jednoduché složit koalici. Pokud vy uspějete, se kterými subjekty byste za žádných okolností do koalice nešli? Naše Praha, SNKED.
6: Určitě ne ODS, ANO, SPD, motoristi.
1: Velký křížek pro Lítačku, Zakačku, Sousedé pro Prahu?
5: Pro mě stejný seznam. ODS, ANO, motoristi a SPD.
1: Hnutí ANO?
4: Tak nám se samozřejmě nelíbí, jak to Praha došla daleko za tady vlády Pirátů, ale jinak jsme konstruktivní a jsme samozřejmě ochotní se bavit s různými stranami.
1: To znamená, i s Piráty byste byli?
4: Ne. Já myslím, že po tom, co Piráti tady provedli, tak by se s nima neměl bavit už vůbec nikdo.
1: Takže s Piráty ne a jinak s kýmkoliv ANO.
4: Ano.
1: Levice?
3: No, za nás určitě ODS, ale i TOP 09, STAN. Ano, všechny pravicové strany.
1: Dokážete si představit, že byste tu koalici tedy s někým vytvořili?
3: Já myslím, že určitě.
1: Petr Cibulka, Volte pravý blok, www.cibulka.net.
0: Protože jsou každé volby sfalšované, tak nehrozí, že bychom se dostali do zastupitelstva.
1: Pardon, z čeho soudíte, že jsou každé volby sfalšované?
0: Když si nastudujete knihu Alexandr Svjaš, Jak získávat informace ze mnohomocného světa, tak si to můžete...
1: Já do toho skočím, to náš posluchač určitě, nebo všichni posluchači nemají nastudované. Vy škoda. Máte důkazy, že všechny volby v Česku byly zmanipulované?
0: Kivadlem to zjistí každý. Od začátku. To je jak v Rusku, to je stejný model. Ale tím jsem chtěl říct, že v zastupitelstvu bude pouze zastoupeno KGB anebo GRU. A takže ani s jednou, ani s druhou stranou do koalice nepůjdeme.
1: Tak tyhle zkratky jsem na kandidátkách neviděl, ale to je možná pro odlehčení, rozumím, kam jste mířil. Taková byla tedy dnešní debata před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy, kterou vysílal Radiožurnál Český rozhlas plus Rádio Praha. Našimi hosty dnes byli Jiří Beníšek, Naše Praha, SNKED. Díky, naschledanou.
6: Děkuji, naschledanou.
1: Hugo Štolba, Velký křížek pro Lítačku, Zakačku, Sousedé pro Prahu. Díky.
5: Děkuji za možnost, naschledanou.
1: Anna Patočková, ANO 2011. Díky.
4: Díky, naschledanou.
1: Alžběta Bláhová, Levice. Díky.
4: Děkuji, naschle.
1: A také Petr Cibulka, Volte pravý blok www.cibulka.net. Díky, naschledanou.
0: Taky, děkuji, naschle.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Český rozhlas plus encyklopedie. Hudební festival Pražské jaro. V květnu roku 1946 se začala psát historie prestižního hudebního festivalu Pražské jaro. Jak upozorňuje Jindřich Bálek z Českého rozhlasu Vltava, cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast se stala nedílnou součástí festivalu.
7: 12. května je úmrtní den Bedřicha Smetany a toho dne se hrála Má vlast už na tom prvním ročníku. Na tom prvním ročníku to ale nebyl zahajovací koncert, Pražské jaro začínalo o den dřív a chvíli trvalo, než se ustálilo to, na co jsou všichni zvyklí, že Pražské jaro začíná 12. května Mou vlastí.
2: Zakladatel festivalu, dirigent Rafael Kubelík, o rok dřív v Londýně přiblížil přípravy Pražského jara.
8: V prvé řadě jsem přijel navázat styky. Po svém návratu pojedu do Moskvy. A v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
2: Od samého začátku se festivalu účastnili významné hudební osobnosti. Vedle už zmíněného Rafaela Kubelíka také klavírista Rudolf Virkušný. Záštitu tehdy převzal prezident Edvard Beneš.
7: Ty první ročníky jsou velmi klíčové. Už ten rok 1946 byl významný tím, že poprvé mimo Ameriku přijel mladíček Leonard Bernstein, který se později stal vlastně nejslavnějším americkým dirigentem. Byl zde přítomen Yehudi Menuhin, legendární židovský houslista, David Oistrach také jako nejvýznamnější tehdy sovětský houslista, ale jinak je to také houslista s židovskými kořeny.
2: Přišel rok 1948 a s ním celospolečenské změny v důsledku uchvácení moci komunisty.
7: Na začátku 50. let se skutečně musela hrát budovatelská díla, ale je to spojeno také s řadou zajímavých paradoxů. Jeden z legendárních umělců 20. století je původně ruský klavírista německého původu Světoslav Richter, který na Pražském jaru vystoupil poprvé v roce 1950, ale i pro něj to vlastně bylo osvobození, protože to byl naopak umělec, kterého Stalin měl problém pustit na západ, takže opakovaně jezdil třeba na Pražské jaro.
2: I přes nepříznivou politickou situaci v zemi se dramaturgům Pražského jara dařilo zachovat vysokou úroveň a zvát významné zahraniční umělce. Budovatelská agenda vydržela v podstatě jen několik ročníků.
7: V 60. ale i v 70. 80. letech se dařilo zvát slavné světové hosty. Na druhou stranu Pražské jaro bylo také vnímáno jako určitá výkladní skříň toho nejlepšího z českého interpretačního umění. Takže určitou stálicí Pražského jara byl například Josef Suk, houslista, nebo Smetanovo kvarteto. Samozřejmě Česká filharmonie, jak s domácími, tak s hostujícími dirigenty.
2: Stejně tak události roku 1968 se částečně promítly do života festivalu. Podle hudebního znalce Jindřicha Bálka se to projevilo menším počtem zahraničních interpretů.
7: Na začátku 70. let se trochu poznalo, že sem někteří západní umělci nechtějí jezdit, ale pak se to přece jenom změnilo, protože takový ten tvrdý názor, že nikdy nebudu vystupovat v komunistické zemi, mělo relativně málo umělců. Měl to samozřejmě Rafael Kubelík jako emigrant, měl to Leonard Bernstein, ale řada umělců jako třeba Claudio Abbado nebo Herbert von Karajan to takhle striktně neměli, takže ti slavní z nejslavnějších i ti se sem dostali.
2: Dalším stěžejním datem pro Pražské jaro byl rok 1990. Zahajovací koncert tehdy otevírala prezidentská fanfára, která poprvé vítala Václava Havla. Vedle toho se tam po desítkách let sešli ti interpreti, kteří byli u začátku festivalu v roce 1946. Rafael Kubelík, Rudolf Virkušný a také Leonard Bernstein. Přestože v roce 2000 prošlo Pražské jaro transformací ze státní příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost, kontinuita dramaturgie zůstala.
7: Pražské jaro to tradiční renomé pořád má a pořád si přece jenom může vybírat. Po revoluci se ty orchestry mnohem víc střídají, přijíždí mnohem víc zahraničních orchestrů, včetně těch dvou vůbec nejslavnějších, což je Berlínská a Vídeňská filharmonie.
2: Pražskému jaru neodmyslitelně patří dílo Antonína Dvořáka. Stejně tak jako Ludvíka van Beethovena. Jeho 9. symfonie Óda na radost dlouhá léta celý program festivalu uzavírala.
9: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Interview Plus. Česko je čestným hostem právě probíhajícího knižního veletrhu v německém Frankfurtu. Dostávají čeští nakladatelé a spisovatelé absolutní podporu, jak je ujišťoval ministr kultury Otto Klempíř? Petr Vizina se zeptá spisovatelky Kateřiny Tučkové, která se frankfurtského veletrhu účastní. Interview Plus zítra po 11:30 dopoledne na Plusu. Radiokniha.
10: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak světcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.
9: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Smlčí-li spisovatel pravdu, lže. Prohlásil básník Jaroslav Seifert na sjezdu československých spisovatelů roku 1956. O životě básníků v soukolí dějin je říjnový cyklus Jak to bylo doopravdy. Ivana Chmel-Denčevová bude vyprávět příběh věčného rebela Františka Gellnera. Peripetie téměř zapomenutého a přesto hvězdného Ivana Blatného. Životní cestu Vítězslava Nezvala od poetismu a surrealismu ke komunistickému papalášství. A také cestu morálně nepokřivených básníků v čele s Janem Zahradníčkem do vězení. Sérii Básníci v soukolí dějin poslouchejte každé říjnové pondělí po 8 hodině večer v cyklu Jak to bylo doopravdy. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Poslance čeká další debata o státních zaměstnancích. Při studentských protestech ve Francii se střetli demonstranti s policií. Hokejisti Komety Brno vedou v extraligové předehrávce na ledě Sparty. Na dálnici D8 za Prahou popojíždí kolona směrem na Ústí nad Labem. A počasí zítra bude jasno až polojasno. Od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Sněmovna se příští týden mimořádně vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel v září zákon vetoval, protože podle něj nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy, tak jak doporučuje Evropská komise. Koalice ale vysvětluje, že chce zaměstnávání úředníků přiblížit zákoníku práce. Opozice souhlasí s prezidentem a změny kritizovala při minulém projednávání zákona. Připomíná to předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, už to ukázala tato vláda, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
11: Pozměňovací návrh přiložený k zákonu má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Koalice je připravena veto přehlasovat. Francouzská policie se v Paříži blízko náměstí Bastily střetla se studenty, kteří demonstrují za lepší podmínky ve školách. Studentům vadí například nedostatek učitelů a zanedbané budovy. I dnes zablokovali stovky škol. Francouzský premiér Sébastien Lecornu ve včerejším projevu slíbil víc peněz do školství. Studenti ale vnímají jeho sliby skepticky. Soud odmítl správní žalobu státního podniku Diamo v souvislosti s ostravskou haldou Heřmanice. Diamo v žalobě zpochybnilo postup Ministerstva životního prostředí, které zastavilo prověřování České inspekce životního prostředí ohledně funkčnosti tzv. Vzdušné oddělovací stěny. Ta má zabránit rozšíření požáru z haldy na blízkou skládku nebezpečného odpadu. Podle Diama je z nevhodných materiálů. Státní podnik bude podle svého mluvčího Tomáše Indré stěnu dál zkoumat.
13: Technický ústav požární ochrany zpracovává znalecký posudek, který má její funkčnost jednoznačně posoudit. Pokud se na základě těchto závěrů ukáže, že by podniku vznikly další náklady, bude je Diamo požadovat v občanskoprávním sporu.
11: Na Petřinách v Praze 6 je nová pamětní deska gymnastky Věry Čáslavské. Umístěná je na budově tamní základní školy.
14: Deska je na fasádě školy vedle jednoho z vchodů. Spoluautorem je Jan Dvořák.
15: Je to klasická bronzová deska se siluetou Věry Čáslavské, tak jak cvičila. Já jsem to dělal podle samozřejmě fotografie z roku 68 z olympijských her.
14: Doplněná je o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Připomínky se zúčastnila i její dcera Radka.
16: Na maminku vzpomíná moc ráda, to víte, teď bylo 10 let, kdy odešla, tak opravdu není den, kdybych si na ní nevzpomněla, kdybych na ní nemyslela.
14: Lidé symbolicky v památný den sokolstva zavzpomínali i na celoživotní vztah gymnastky k sokolským hodnotám. Z Petřin, Richard Webs, Radiožurnál.
17: Čtyři kluby hrají předehrávku 9. kola hokejové Tipsport Extraligy. České Budějovice dorazily do Plzně a je tam také reportér František Kuna.
18: Po dvou třetinách vede Plzeň nad Českými Budějovicemi 3-1 na dvougólový náskok. Dostal Západočechy druhým gólem v zápase 2 sekundy před druhou sirénou obránce Robertson. Na utkání Sparta Praha Kometa Brno je reportér Martin Charvát.
19: 3 minuty do konce první třetiny. Sparta prohrává po gólu Fleka z Kometu Brno 0-1. Z Prahy Martin Charvát, Radiožurnál.
17: Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. V čele organizace je 58-letý slovinský funkcionář od roku 2016. Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy zájem neprojevil. Volit se bude na kongresu v dubnu příštího roku.
20: Kolony na D1 za Prahou a nehoda u Tábora. Na dálnici D1 popojíždějí kolony za Prahou směrem do Brna. Od 13. kilometru pojedete pomaleji asi 20 minut až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Ucpaná je taky dálnice D8 za Prahou směr Ústí nad Labem. Na 7. kilometru stojí nákladní auto míchačka a na krajnici má defekt směrem do vozovky. Zavřeli taky pravý pruh. Popojíždět budete od 3. kilometru 15 až 20 minut. V Praze stále silný provoz komplikují nehody na Štěrbohu. Holské spojce. Ve směru na Barandovský most se za sjezdem na Běchovice srazil kamion s osobním autem. Jsou v pravém pruhu a kolona od IKEA na Černém mostě zabere asi 20 minut. Stále zavřená je Vídeňská ulice ve směru z centra do Krče. U jižní spojky se snaží vyprostit zaseklou vrtací soupravu pod mostem. Okolí se ucpává. A v Praze taky stále regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech. A před tunely se tvoří kolony. Třeba v Patočkově ulici postojíte přes půl hodiny. A ještě silnice 19, výjezd z Tábora na Písek a Plzeň. U Všechova u letiště se srazila 3 auta a je to vážná nehoda. Policisté podle potřeby zastavují provoz v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra čekáme jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
22: Premiér Andrej Babiš se sešel se zástupci CIA a dozvěděl se podrobnosti o hrozbách z Ruska.
23: Varování CIA rozhýbalo Pavla i Babiše, píše deník N.
24: Rostou obavy z možného ruského útoku proti některé z evropských zemí.
23: S prezidentem jsem jednal o krocích v případě ruského útoku, řekl Babiš serveru deník CZ.
25: Aktuálními hrozbami by se měla zabývat 20. října i Bezpečnostní rada státu.
21: CIA varovala Česko. Před čím konkrétně? Babiš a Pavel to budou řešit na Bezpečnostní radě státu. O čem nakonec rozhodnou a jak jsme připraveni na případnou ruskou agresi? Ptám se Tomáše Pojara, bývalého poradce pro národní bezpečnost vlády expremiéra Petra Fialy z ODS. Dnes je čtvrtek, 8. října. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
26: Dobrý den.
21: Za jak závažné považujete to bezpečnostní varování CIA prezidentovi a premiérovi České republiky? V září se s nimi sešel zástupce americké zpravodajské služby přímo v Praze.
26: Tak já nevím, jestli to je závažné, ale každopádně to byl velmi důležitý a jasný signál ze strany CIA, respektive ze strany Spojených států, kdy chtěli upozornit českou stranu, českého prezidenta, českého premiéra na to, co se děje a že situace tedy není jednoduchá.
21: A vyvolala teda ta návštěva CIA v Česku třeba v bezpečnostních kruzích znepokojení? Jak velké případně?
26: Já myslím, že nevyvolala znepokojení. Já myslím, že ta návštěva byla o tom upozornit i současnou vládu, že prostě situace je do určité míry vážná, respektive, že není prostě dobré ji podceňovat a že musíme společně se spojenci pracovat na tom, abychom žili nadále jako v bezpečí a musíme něco dělat a musíme se snažit. Takže to si myslím, že nebyl vzkaz do veřejnosti, nebyl to ani vzkaz do bezpečnostní komunity, protože myslím, že ty lidé z bezpečnostní komunity si to uvědomují. ale byl to vzkaz prostě jako české politické reprezentace, tak to bych to četl.
0: A to, že někdo ze CIA přijede do Prahy a setká se s prezidentem a premiérem, to se děje běžně, nebo je to výjimečné, ta schůzka, která se odehrála v září?
26: Běžně se to neděje, ale tu a tam se to stane. Tady to bylo velmi cíleně s ohledem na novou českou, tedy vládu, novou českou politickou reprezentaci. Myslím si, že to bylo poprvé tedy v rámci mandátu této české vlády vzešle z posledních voleb.
0: To znamená, že vy jako bývalý národně bezpečnostní poradce bývalé vlády Petra Fialy z ODS, ten na takové schůzce v minulosti taky byl?
26: Tak já jsem na takové schůzce byl a já jsem sám měl tu možnost hovořit několikrát, jednat několikrát i se současným i s minulým ředitelem CIA například, takže to bylo jedno jako z mých poslání, respektive důvod té funkce.
0: Podle deníku NCIA nastolila Česku několik možných scénářů útoku Ruska nebo ruské agrese směřované vůči Evropě. Jaký z těch scénářů, které se objevují teďka v médiích, třeba obsazení kusů po Baltí nebo útoky dronů startujících z lodí ve Středomoří, jaký z těch scénářů považujete za nejnebezpečnější?
26: Tak za nejnebezpečnější považuji ten scénář, který se vymkne kontrole, respektive kdy dojde k eskalaci, kterou nebude možné jako zastavit. Ta ruská strana všechny testuje, snaží se znervozňovat, snaží se vždycky jít o kus dál a testovat to, co jí projde, a jednou se může tedy jako přepočítat. A ve chvíli, kdy ale vypustíte prostě eskalací toho džina z láhve, tak pak někdy není jednoduché, někdy je to dost často nemožné možného vrátit zpět. Takže ruská strana tímto jako riskuje a neví, jaké to bude mít důsledky pro Rusko samotné a pro všechny ostatní.
0: To znamená, ale takový útok třeba na pobaltské státy v příštích měsících teoreticky vy byste považoval za možný, protože o potenciálním útoku na NATO mluví i šéf BIS Koudelka, že se stát může.
26: Ano, já si myslím, že se stát může, ale ta ruská strana testuje tu hranici toho, co je skutečný útok, co ten útok může spustit, znervozňuje druhou stranu, a já bych neočekával, že to bude útok prostě pomocí tanků a letadel, že to bude prostě masivní jako vojenská operace, ale že to bude útok, který se bude snažit být na pomezí toho, kdy nebude možné nebo nebude jednoduché, nebo podle ruských kalkulací nebude jednoduché tedy to za jasný a přímý vojenský útok, o kterém bylo rozhodnuto v Kremlu a který provedly ruské ozbrojené složky, takže to se budou snažit nějakým způsobem zamaskovat. Prostě právě proto se jedná o útoky hybridní a já bych očekával nějaké takovéto hybridní testování, klidně s tím, že dojde k obsazení části území, ale ne řádnou armádou, respektive ne lidmi označenými za řádnou armádu například.
0: Současně tedy šéf NATO říká, že přímý útok podle něj nehrozí. BIS zase taky mírní obavy přímo v Česku, že by Česku něco takového hrozilo, ale my víme, že třeba šéf CIA, nemluvím teďka o zástupcích té služby, ale skutečně šéf CIA byl na konci srpna na jednání v Kremlu. Jak čtete takové zprávy, které jdou tak trošku teda proti sobě, jak veřejnost má odtušit, co jí teda hrozí?
26: Tak já si myslím, že to je v té definici, co to je přímý útok. Tak pokud si pod přímým útokem prostě představíme to, že přiletí ruské stíhačky, které naruší vzdušný prostor členské země Aliance a začnou bombardovat jako pozemní cíle, tak takovýto útok si myslím, že nehrozí a takovýto útok v tuto chvíli plánován není. Takže ano, přímý útok to nebude, ale snaha o útok nepřímý, snaha o to rozklížit Alianci, snaha o to ukázat, že nejsme jednotní a že si nepřijdeme na pomoc, že nejsme připraveni se bránit, natož pak prostě to tomu útočníkovi vrátit, tak to je dlouhodobá ruská snaha a v tomto Rusko bude pokračovat. Konec konců Rusko na nás už zaútočilo. Vrbětice byla akce ruského státu na území českého státu, provedená příslušníky tedy ruské vojenské rozvědky, a v zásadě to byl útok na český stát, ale jako nebyl to frontový útok ruské armády.
0: Ta vzájemná pomoc, o které jste se zmínila, která
21: která je zakotvená v Severoatlantické smlouvě, ta je důležitá, protože se k ní odkazuje, nebo na ní odkazuje i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
1: Samozřejmě, že se připravujeme.
21: On totiž řekl, že pokud by došlo k napadení některého ze států na to, tak Česko pošle podle článku 5 dvě mechanizované brigády.
1: Samozřejmě bychom byli akční a mluvíme o tom, ale...
21: Současně třeba tvrdí, kdyby ten útok měl být na Polsko, že Polsko je v jiné pozici, už třeba geograficky, než třeba Česko.
3: Tím jsem přesně jenom v jiné pozici, jak Polsko, které samozřejmě je vlastně plně blízko toho konfliktu. A...
21: To obstojí takový argument v moderní válce, kdy ty drony můžou skutečně asi letět, kdyby to bylo drony, ten útok vedený, tak můžou letět asi kam chtějí.
26: Takhle Rusko nás samozřejmě může zasáhnout přímo ze vzduchu raketami už dlouhá desetiletí, drony v poslední době, ale pravdou je, že my nejsme tím frontovým státem naštěstí. My naštěstí nesousedíme s Ruskem a máme mezi námi a Ruskem Polsko a konec konců i tu Ukrajinu a v tom máme určitou výhodu. A je správně, když český premiér nespochybňuje článek 5 a říká, že pokud bude někdo napaden, takže že přijdeme na pomoc, to v zásadě nás také chrání, protože když ta druhá strana, když ten agresor vidí a ví, že se ostatní spojí okamžitě proti němu, tak si ten útok třeba i rozmyslí. Ta cesta ředitele Radcliffe a ředitele CIA do Moskvy byla také o tom, aby informoval ruskou stranu, co Spojené státy vědí, co jim neuniklo a aby Rusko varoval před eskalací a před přímými i těmi nepřímými útoky.
21: Po ukládání korunovačních klenotů, je to pár dní zpátky, se pan premiér s prezidentem Petrem Pavlem podle deníku CZ sešli, aby to všechno probrali, všechno to, co slyšeli od zástupců CIA.
4: Je určitě na místě, abychom se bavili o tom, jaká opatření konkrétně přijmout.
21: A taky to, co budou řešit společně na Bezpečnostní radě státu 20. října.
4: Já už jsem to premiérovi avizoval, abychom tento bod, jak čelit hybridním hrozbám, na program jednání zařadili.
21: Co byste si přál, aby z ní vzešlo jako rezime, jak se postavit těm varováním?
26: Tak já myslím, že jasná deklarace toho, že jsme připraveni se bránit a že jsme připraveni společně bránit i naše spojence, ať si každý rozmyslí na nás útočit, že nás prostě jako nerozklíží a že to nemá pro toho útočníka cenu a zároveň předpokládám, že se tam budou řešit i nějaká konkrétní opatření, nejenom výměna informací, kdo co ví, co se chystá, co se děje, ale zároveň konkrétní opatření a konkrétní reakce, ale já u toho jednání nebudu. Já jsem teď svobodný občan naštěstí a takže přesně prostě jako nevím a jsem o tom, aby tyto informace prostě byly v éteru, tak aby i ta ruská strana se mohla všechno dotýct.
21: Babiš chce oznámit projekt ohledně našich služeb. Tak to řekl, to je citace. Ohledně našich služeb, co to může být? Může to být třeba ten plán, jak o tom píše Deník N, přesunout civilní rozvědku z ministerstva vnitra pod úřad vlády? Co by tím získal?
26: Tak on si myslí, že by tím získal kontrolu asi, pokud by toto nad tou službou, že by jí mohl lépe jako ovládat. Dost možná by ta služba tím ztratila svoji reputaci a respekt ve světě, protože by si ostatní mysleli, že je zasahováno do fungování té služby a pak samozřejmě ty služby přestanou spolupracovat, respektive spolupráci omezí. Jakýkoliv takovýto přechod nebo přesun by musel být jednoznačným způsobem a jasně a důvěrně sdělen ten nejbližším partnerům, proč se to dělá, že to nebude zneužito, že jaký to má prostě vlastní jako význam. Těch modelů je spousta, každá země to má trochu jinak, tady neexistuje jeden správný model, ale ve chvíli, kdy něco funguje, tak není dobré si zahrávat s tím, aby ostatní prostě znervoznili a myslím si, že prostě funkční věci se mají nechat spíše běžet. Na druhou stranu nevím, co chce premiér udělat a jak říkám, těch modelů je více.
21: A není naopak třeba dobře, že chce mít nablízko úřad vlády, ten úřad pro zahraniční styky a informace, totiž tu civilní rozvědku i z toho důvodu, aby mohl právě spolu s ní velmi rychle sdílet tajné informace v momentě, kdy Česko v tuto chvíli nemá národně bezpečnostního poradce, tedy člověka, kterým jste byl vy za minulé vlády?
26: Takhle já si nemyslím, že takovýmto sesunem by došlo k jakékoliv jako změně nebo k zrychlení toku informací. Ty informace můžou téct v tuto chvíli stejně rychle jako při jakýchkoliv změnách. Prostě informace se předávají, mohou předávat ústně i elektronicky a záleží o tom nastavení jako systému. Tam není potřeba měnit zákony nebo celou strukturu fungování prostě jako českých služeb. To nevyřeší, to nezmění nic, jako to, kde je vůle koordinovat, kde je vůle spolupracovat, kde je vůle slyšet hlas zpravodajských služeb, kde je ochota s nimi diskutovat a třeba se i přijít o to, s čím přicházejí, tak tomu samozřejmě nemá být bráněno a kde ta vůle není, tak jako mechanický přesun ničemu nepomůže.
21: A propo ten národně bezpečnostní poradce, kterým byl do srpna Hynek Kmoníček, dnes velvyslanec při OSN, taková funkce chybí teď? Nebo tento člověk, který by radil vládě, radil by premiérovi?
26: Tak ono to není o tom, že jako radíte, ono je to o tom, že mají ostatní to telefonní číslo a že vy se můžete bavit s ostatními a napomáhá to předávání informací a napomáhá to komunikaci, napomáhá to tomu, že vy se něco dozvíte, ale zároveň to napomáhá tomu, že můžete někomu něco sdělit. Kdyby došlo k nějakým změnám ve fungování služeb, respektive v tom systému, tak to je jeden kanálu, kde můžete zavolat nebo zaletět jak do Washingtonu, tak do Londýna, tak prostě třeba do Tel Avivu nebo jinam, kam chcete, k těm službám a k těm zemím, s kterými více spolupracujete a můžete tyto kroky vysvětlovat. Ve chvíli, kdy nemáte takového člověka, tak nemá kdo komu zavolat a vy nemůžete předávat zprávy, které chcete ostatním a nemůžete je zároveň jako přijímat. Tak ono to není jenom o poradenství, no je o tom fungování toho mezinárodního systému a určité důvěře, která je s tím nějakým způsobem spojována. A když to nemáte, tak to používat nemůžete. No tak je to nástroj.
21: Pan premiér to rád dělá sám přeci, tak možná by to obsáhli tuto funkci sám od sebe. Ale teď řešil teda s panem prezidentem, že bavili se prý o tom, že by možná něco takového do budoucna zase mohli mít, totiž on poradce.
26: Takhle, poradce pro národní bezpečnost existuje v naprosté většině zemí Severoatlantické aliance nebo Evropské unie. Existuje samozřejmě v Jižní Koreji, existuje v Japonsku, existuje v Izraeli, takže to není jenom prostě výmysl jako toho našeho euroatlantického světa a existuje to proto, protože to je prostě mechanismus funkční a je to nástroj, který pomáhá, když s ním pracujete. Není to tak, že se svět zhroutí, když takový nástroj nemáte, ale prostě jste ochuzen o to, s čím pracujete.
21: Na stole je teď dohoda o dronech, takzvaný drone deal.
2: Už 10 zemí se s Ukrajinou dohodlo, že na rozvoji dronů s ní bude spolupracovat.
21: Je to dohoda, kterou nám nabízí Ukrajina.
5: This deal will bring together Ukrainian ingenuity and Europe's industrial scale.
21: Jak dlouho ta nabídka, kterou jsme ještě nepřijali a řešíme ji podle toho, co ministr obrany za SPD Jaromír Zuna řekl Respektu, jak dlouho je na stole? Řešila se třeba už za mnichovské bezpečnostní konference? Vy jste tam byl na pozvání zbrojařské firmy CSG. Nezaslechl jste o tom něco?
26: Ale to se řeší už dlouho, to se řeší od začátku, co existuje tento problém a různé aliance a různé spolupráce jsou navazovány a my, že jsme se nepřipojili, tak tím se jedině jako ochuzujeme a to se ochuzujeme nejenom prostě o zajištění vlastní bezpečnosti, ale konec konců se ochuzujeme i o to, že české firmy prostě nebudou součástí těchto velkých dílů. Ochuzujeme se ekonomicky, ochuzujeme své zaměstnance o zaměstnání, prostě ochuzujeme se o příjmy do státního rozpočtu, protože ta aliance již vznikla, ten takzvaný Airbus již vzniknul a my u toho prostě nejsme, takže kdyby jsme u toho byli, tak část těch peněz, které do toho budeme dávat a část toho know-how si můžeme udržet nebo vybudovat v České republice a tak toto bude jenom o tom, že budeme platit za ty služby, respektive za ty zbraně a za ty systémy jako ostatním, takže ano, již teď se ochuzujeme a vzhledem k tomu, že nepatříme mezi zakladatele těchto iniciativ, tak to místo jsme již ztratili, ten vlak již odjel. Je to možné do něj nasednout, ale a já doufám, že do něj někdy nasedneme, ale ten prvotní okamžik jsme prostě promarnili, to je potřeba si říct.
21: Obrana je v gesci SPD a poslanec SPD Josef Nerušil ze sněmovního výboru pro evropské záležitosti si myslí, že Česko má srovnatelné fabriky na výrobu dronů, tak třeba ten vlak ještě neodjel.
26: No, tak já nevím, kolik dokážeme vyrobit raket na sestřelování těch dronů, které lítají 500 kilometrů rychle, nebo balistických střel. Já jsem si teda nevšiml, že máme jednu fabriku jedinou, respektive, že tyto technologie máme. Prostě
21: on mluví o výrobě dronů. Zmiňuje firmy, které jsou v Česku, které vyrábí drony.
26: Ano, tak to máme výrobu dronů. Konec konců drony si můžete nakoupit v zásadě v samoobsluze, ale a mnoho lidí to dělá, takže jako nějaké drony mít budete. Ale abychom sami vybudovali protidronovou obranu, nebo abychom sami vybudovali na základě i pouze vlastních systémů armádu, která bude prostě jako respektovaná jenom s použitím vlastních technologií, tak to je prostě iluze. To neexistuje, to nemají ani ty velké země, to můžou snít možná Spojené státy nebo vojenské velmoci, jako je Izrael, ale prostě v Evropě je to o tom, že máte firmy, které spolupracují, které mají fabriky v různých dalších členských státech Aliance, a které spolupracují nejenom na výrobě dronů, ale na všech těch komunikačních systémech, na propojení s velením a zřízením. A to je prostě něco, co opravdu nemáme a sami nevybudujeme. Takže buď to budeme součástí nějakého takového systému, a včetně toho výrobního, nebo včetně toho vědecko-výzkumného, a tím na tom budeme lépe, anebo budeme odkázáni pouze na to, že nakonec si budeme nakupovat většinu těch systémů od ostatních, protože to není jenom o tom, že vyrobíte nějaký dron, byť zaplať mámu za to, že máme firmy a dobré firmy, které drony tu a tam vyrobit dokáží.
21: K tomu nakupování dronů do roku 2028 máme mít 3000 dronů za 2 miliardy korun. Je samozřejmě velkou otázkou, jestli takový počet je dostačující. Jak tomu se chci zeptat. Česko tento týden dostalo prvních skoro 8 miliard z unijního obraného úvěrového nástroje SAFE a ČTK píše, že peníze půjdou do tanků a Tater. Tak neměly být spíš do dronů?
26: Tak SAFE je jedna z možností financování českého státního rozpočtu. Nic jiného to není. Je to určité rozložení rizika financování jako státního rozpočtu skrze půjčku, která je nějakým způsobem kolektivně garantovaná a má možná někdy lepší úrokovou sazbu, než bychom si půjčovali jako stát, ale zároveň nepokrývá nebo neřeší prostě kurzové riziko posilování nebo naopak oslabování koruny. Ale ono je nakonec jedno, jestli to koupíte ten systém, ať už je to dron nebo tank, z peněz tohoto mechanismu nebo ze vlastního státního rozpočtu. To, co je naprosto zásadní, je, abychom ty drony a ty systémy obrané, ale zároveň i útočné, abychom je prostě nakoupili, abychom do nich investovali. A pak je to vlastně na účetní operaci a na ministerstvu financí, jakožto na správci českého dluhu, aby rozhodovalo o tom, z které kapsy to půjde. Takže můžeme nakupovat tanky, stejně jako můžeme nakupovat drony. Ten důvod, proč nakupujeme tanky a Tatrovky, jak bylo řečeno, tak ten spočívá v tom, že ty projekty byly připravené před více než rokem, kdy se o těch penězích hovořilo a kdy se o ně žádalo. My jsme nemohli žádat o věci, které připravené nejsou, tak abychom potom je nedokázali ty finanční prostředky vyčerpat, protože prostě bychom nedokázali nakoupit. Takže bereme to jako nástroj financování českého dluhu a jako dobrý a pozitivní nástroj, ale ne jako něco, co nám vyřeší všechny problémy, respektive z kterého budeme financovat veškerou naší obranu, tak to nebude.
21: Tomu rozumím, ale jestli se prostě nezaměřit teď spíš na ty drony nebo na interceptory, protože pan premiér volá po společném systému protiraketové obrany, říká tomu Europatriot, k tomu dodejme teda, že on už existuje jakýsi panevropský projekt iniciovaný Ukrajinou Freja, do kterého jsme se taky ještě teda nezapojili, a plus pan prezident i pan premiér řeší využívání tady vodochodských letounů L-39 Skyfox k sestřelování dronů. Jestli ten boj ve vzduchu není teď ta priorita spíš než ty tanky a Tatry, na to jsem se ptal.
26: Nikdy neházejte všechny prostě vajíčka do jednoho košíčku, prostě jako musíte mít pozemní armádu funkční, stejně jako protivzdušnou obranu, stejně tak musíme mít i útočné systémy, protože jakýkoliv predátor, který prostě prostě se na vás bude chystat a který se na vás pokusí nebo bude přemýšlet o tom, že se pokusí zaútočit, tak vždy kalkuluje s tím, jestli ho to něco bude stát, nebo respektive kolik ho to bude stát. A vy ve chvíli, kdy máte jenom obranné systémy a nemáte útočné systémy, nemáte tu sílu odstrašení, tak samozřejmě prostě toho predátora neodstrašíte. A nakonec vás ta obrana bude stát strašně moc peněz, protože vy se budete donekonečna bránit a ten útočník vás neustále bude testovat a nechá vás jako ekonomicky krvácet. Takže nevsázejme jenom prostě na letectvo nebo jenom na pozemní vojsko nebo jenom na protidronovou obranu nebo jenom protiraketovou obranu. Musíme prostě ten systém budovat jako celek a zároveň v propojení v rámci prostě Severoatlantické aliance, a tam je poměrně jasně napsáno a my jsme se k tomu zavázali, co máme dělat, jaké schopnosti máme mít, do čeho máme investovat pro dobro naší obrany i pro dobro té obrany kolektivní, takže jako nemusíme vymýšlet kolo.
21: Já rozumím vaší myšlence, ale zase si říkám, že tak do košíčku se vyjede jenom určitý počet vajíček a někdo musí určit jejich prioritu. Tak kdo to má ve výsledku být? Nemá to být třeba armáda?
26: No jasně, že to má být armáda.
21: Protože když jsem teď poslouchal bezpečnostního analytika Otakara Foltýna u Marie Bastlové, tak ten říkal, že máme víc naslouchat armádě, je teďka v prezidentské kanceláři.
26: Ale jasně, že máme naslouchat armádě a armáda ty plány dává dohromady se v rámci Severoatlantické aliance s našimi klíčovými spojenci, takže to nemá být tak, že politici, ať už z jakékoliv vlády nebo z jakékoliv strany, se ráno přečtou nějaký článek a řeknou si, a tohle to máme prostě jako nakoupit. Jasně, že to je postaveno na dlouhodobých schválených plánech naší armády, stejně tak, které jsou potom prostě součástí těch jako širších plánů budování schopností jak českých, tak v rámci Severoatlantické aliance.

0: se zeptám, vy tedy tak závažně to varování v tuto chvíli necítíte, je dlouhodobé, žádné velké zemětřesení v bezpečnostní komunitě v tuto chvíli nevyvolává?
1: Já myslím, že nevyvolává zemětřesení, ale že ho nemáme podceňovat. Ta situace je jiná, než byla před těmi 5 lety, protože tehdy většina nevěřila těmto zprávám. Teď si myslím, že většina představitelů státu nebo i zpravodajských služeb těmto zprávám více věří, protože prostě vidí, že jsou reálné, že jsou na nějakém reálném základě a vědí, že skutečně na východ od nás vypukla největší válka v Evropě od té druhé světové. Takže varování jsou závažná, k eskalaci může dojít. Rusko je do určité míry zahnáno, respektive se zahnalo do kouta, vidí, že na Ukrajině mu to příliš nejde, tak se snaží prostě jako ten konflikt nějakým způsobem z svého pohledu rozšířit, respektive řízeně rozšířit, ale to se může vymknout kontrole. Takže nepodceňujeme ta varování a zároveň nepropadejme panice. Buďme silní, investujeme do naší obrany a bezpečnosti a tím nemůžeme prohloupit.
0: Tak jo, tak moc díky za rozhovor.
1: Mějte se pěkně, naschledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska bývalý vládní poradce pro bezpečnost Tomáš Pojar. Já jsem se ho ptal na varování CIA před Ruskou federací, jak závažné je, co přesně hrozí a jakých obranných iniciativ jsme a nejsme součástí. Naslyšenou zítra.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Slavné únosy.
3: Za únos a zabití 20-měsíčního syna legendárního amerického pilota Charlesa Lindbergha byl odsouzen a popraven Bruno Hauptmann. Našli u něj peníze z výkupného a poznali ho po hlase, ale...
4: Obhajoba namítala, že neexistují žádné přímé otisky prstů v domě, ani v dopisech, ani na tom žebříku, že tedy to Hauptmann nemohl udělat sám i z hlediska toho, jak by to dítě vlastně dostal z té postýlky a jak by s ním vylezl ven.
3: Říká historik Jan Adamec.
2: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dobrý den, i čtvrtek 8. října přináší nové příspěvky do Vědy Plus, kde se na svět díváme vědeckou optikou. Díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tygrů, mořských želv nebo slonů afrických. Celkově ale živočichů v přírodě rychle ubývá. Co dalšího vyčteme z právě zveřejněné letošní zprávy o stavu světové přírody? Jaké jsou aktuální trendy v jednotlivých oblastech vzdělávání a jak je zajištěno financování programu Erasmus Plus do budoucna? Vědci na Jižní Moravě objevili 2 v Česku dosud neznámé druhy pavouků. Odkud se vzali, co o nich víme? A k Světovému dni zraku se podíváme na nemoci sítnice. Začínají nenápadně, ale můžou vést i k oslepnutí. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Věda Plus.
5: Stav světové přírody se kriticky zhoršuje, ale daří se ochrana některých původně ohrožených druhů jako tygr, slon africký nebo mořská želva. Tento paradox vyplývá z nové dnes zveřejněné zprávy o živé planetě. Světový fond na ochranu přírody v ní každé 2 roky shrnuje, v jakém stavu je přírodní svět, na kterém i my lidé životně závisíme. Letošní report prostudoval náš klimatický reportér Jan Kaliba a přešel ho shrnout do studia. Vítej, dobrý den.
6: Dobrý den, ano, i se změnou klimatu to souvisí.
5: Jak je možné, že se zvyšuje populace zmíněných ohrožených druhů, když jinak příroda degraduje a právě živočišných druhů rychle ubývá?
6: Ono to vysvětlení není vlastně složité. Ty ikonické druhy, na ty se soustředila, které si jmenovala, na ty se soustředila pozornost i peněžní pomoc, ale celkový trend zůstává stále velmi negativní, vysvětluje Lenka Fričová, ředitelka České pobočky Světového fondu na ochranu přírody.
7: To vůbec neznamená, že jsme na tom dobře. Znamená to jenom to, že když máme dostatečnou vůli, finanční prostředky, máme dostatek poznání, tak jsme schopni ty negativní trendy zvrátit. Pravda je taková, že jako celek se to zatím vůbec nedaří a většina druhů takovouhle pozornost nemá. A nejméně polovina druhů dál vlastně ubývá. Vlastně ochrana přírody takovýmhle způsobem jednotlivě není schopná ochránit. Opravdu je potřeba chránit krajinu a ty ekosystémy jako celek.
6: A celkově se za posledních 52 let, kdy to reporty monitorují, zmenšily ty sledované populace obratlovců ve volné přírodě o 73%, tedy docela dramatický úbytek zvířat, který pokračuje, a hlavní příčinou je právě způsob hospodaření v krajině, to znamená lesy, zemědělství, způsob výroby potravin, anebo také právě fosilní paliva způsobující změnu klimatu.
5: Nejrychleji mizí živočišné druhy v Jižní Americe nebo Africe. Jak je na tom Česko?
6: S tou Jižní Amerikou, Afrikou je to samozřejmě dané tím, že tam bylo v posledním půlstoletí ještě v uvozovkách hodně co zničit. Evropa, Severní Amerika, to jsou regiony, které si populace živočichů průmyslovou a zemědělskou činností zahubily už dřív, takže možná proto i ty rozdíly. Takže teď ten pokles už není ve srovnání tak dramatický, ale i v Česku za posledních ani ne 50 let ubylo třeba přes 40% ptáků v zemědělské krajině. Ohroženo je třeba 61% druhů ryb v Česku. Problém podle biologa a bývalého ministra životního prostředí Ladislava Mika není v tom, že bychom přírodu chránit neuměli, ale v tom, že chráníme jenom její ostrůvky.
8: On to málo kdo ví, ale dá se říct, že přes všechny peripetie, diskuse a kontroverze, tak my máme velmi kvalitní a dobře manažovaný systém chráněných území. To znamená, tohle u nás v úvozovkách ve srovnání se světem funguje. Ale to, co můžeme udělat, to je změna přístupu ke krajině. To znamená hospodaření v krajině, a to jak v zemědělské, tak v lesnické. V obou máme vlastně docela hodně možností, jak hospodařit šetrněji a přitom bez ztráty samozřejmě té ekonomiky.
6: A taky v Česku platí ten světový paradox, tedy příroda degraduje, ale zvýšila se třeba populace vlků nebo jeseterů. To jsou ty druhy, na jejich ochranu se zaměřila v poslední době pozornost a taky peníze tady v Česku.
5: No právě peníze hrají podle té zprávy Světového fondu na ochranu přírody důležitou roli v tom, jak situaci řešit. V jakém smyslu?
6: Ano, kromě té transformace zemědělství, způsobu výroby potravin, třeba jde o Amazonii, kde její degradaci způsobuje zemědělství, chov dobytka, pěstování soji, anebo toho odchodu od fosilních paliv, co by hlavní příčiny člověkem způsobené změny klimatu, patří podle té zprávy k příčinám destrukce přírody také nastavení finančních toků do aktivit, které přírodu ničí, proudilo v roce 2023, za který máme data celosvětově v přepočtu přes 140 bilionů korun, tedy přes 140 tisíc miliard korun, kdežto na ochranu a obnovu přírody jen zlomek toho, asi 4,5 bilionů, tedy 4,5 tisíce miliard korun.
7: Ta disbalance v tom, jak jsou ty prostředky vynakládány, často veřejné prostředky, tak ta disbalance je obrovská. Vlastně na $1 vynaložený na ochranu přírody připadá asi $33, které mají negativní efekt na přírodu a životní prostředí.
6: Říká šéfka české sekce Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Ještě dodejme, že podle dopadové studie Evropské komise každé euro nebo koruna investované do obnovy přírody má benefity v hodnotě 38x vyšší.
5: Dodává náš klimatický reportér Jan Kaliba, se kterým jsme nahlédli do dnes zveřejněné zprávy o živé planetě. Děkujeme za to, měj se hezky, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
5: Na Jižní Moravě žijí pavouci, které jsme v Česku dosud neznali. Vědci tam při průzkumu mokřadů poprvé doložili výskyt dvou nových druhů skákavky a snovačky. Výzkumníci vývoj tamních mokřadů nejen dlouhodobě sledují, ale také je obnovují. Více si teď řekneme s vedoucí pracoviště Envirops Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Marií Kotasovou Adámkovou. Vítejte, dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
5: Kde jste tyhle dva pro Česko nové druhy pavouků objevili? Co vás k jejich nálezu přivedlo?
9: Ten první druh, kterým je skákavka Atulus inexpectus, jsme nalezli na slanisku Trkmanec Rybníčky u obce Rakvice. Ten druhý druh, to je druh snovačky Krustulina stikta, jsme našli v ptačím parku Kosteliska u obce Dubňany. A k tomu nálezu nás vlastně přivedla realizace našeho projektu Life in Salt Marshes, v rámci kterého my revitalizujeme jednotlivé mokřady. Jsou to mokřady, které mají v sobě podíl slanisek, takového specifického mokředního typu, a my vlastně sledujeme, jakým způsobem na tu naši péči, na obnovu těchto habitatů reagují různé rostliny, živočichové, a právě jednou z tou sledovanou skupin jsou právě pavouci, kteří jsou takový opravdu jakoby výborný bioindikační model.
5: Odpovídají ty jejich názvy skákavka, snovačka, jejich podobě tomu, jak vypadají, nebo čím jsou zajímaví nebo výjimeční?
9: Do jisté míry určitě ano. Jejich velká zajímavost a výjimačnost je vlastně dána zejména tím, že jsou opravdu pro Českou republiku druhy úplně novými. Jsou to vlastně druhy, které opravdu vyžadují takové, řekněme, zachovalé lokality, zachovalé habitaty těch lučních mokřadů. A právě zrovna ta slanitka, která jsou taková hodně otevřená, představte si je třeba jako nějaký vyschlý mokřad s obnaženými ploškami půdy, tak tím právě velmi vyhovují. Takže na tyto obnažené plochy jsou vlastně i ty druhy vázány a tady tedy žijí.
10: Jsou to povahuci, kteří se k nám nějak nově dostali, nebo už tu žijí dlouho a jenom nějak unikali naší pozornosti?
9: Pro tu Českou republiku jsou tyto druhy určitě nové, ale jak dlouho v té České republice přežívají, to nedokážeme říct. Každopádně je jasné, že dosud nikde nalezeny nebyly, takže se opravdu můžeme domnívat, že po nějakou krátkou dobu té pozornosti mohly unikat, anebo že se skutečně na tyto lokality dostali poměrně nedávno a měli jsme tedy to štěstí a zachytili je. Každopádně na jiných lokalitách dosud zaznamenány nebyly, ačkoliv ten monitoring probíhá i na jiných místech, třeba v rámci celonárodního sledování různých lokalit, takže určitě zde nejsou, řekněme, třeba dlouhá desetiletí.
10: Co nám to říká o jejich výskytu právě v jihomoravských mokřadech?
9: Říká nám to dvě zásadní věci. Ta první je opravdu to, že o té přírodě my dosud nevíme vše a je vlastně opravdu důležité se těm lokalitám věnovat, zabývat se skutečně monitoringem biodiverzity, protože se tady nebavíme jenom, řekněme, o nějakém vědeckém zkoumání, ale skutečně o tom, jak fungují ekosystémy, jak funguje příroda, jak fungují opylovači v krajině, kteří jsou pro nás nesmírně důležití. A k tomu nám to vlastně říká, že je i důležité se opravdu věnovat těm ohroženým lokalitám, ohroženým stanovištím, které by bez té péče zanikaly, protože právě tyto druhy nějakou formu péče o lokality skutečně vyžadují. A my se právě snažíme tu péči provádět využitím, řekněme, tradičních způsobů obhospodařování, a sice, že my různé vlastně na živiny bohaté louky kosíme, hlavně tedy paseme, a to jsou opravdu formy péče, která těmto i mnoha dalším druhům velmi vyhovují.
10: Na které další zajímavé nebo vzácné druhy můžeme v jihomoravských mokřadech ještě narazit, kromě těch nových druhů pavouků, skákavek a snovaček?
9: Určitě na mnoho a mnoho různých dalších. Momentálně máme třeba na lokalitách kvetoucí nádherný druh rostliny, aby jsme nebyli jen u těch živočichů. Je to astřička panonská, která momentálně se v České republice vyskytuje už pouze na dvou lokalitách. Jednou z nich je slanisko Unesitu a druhá lokalita je zase naše projektové slanisko obce Dobré pole. Je to kousek od města Mikulov a právě ta astřička panonská zde vytváří opravdu nádherné fialkové porosty. Takže opravdu je to mnoho druhů různých motýlů, zajímavých rostlin, třeba i ptáků. Tady na ty luční mokřady je například vázáno velké množství bahňáků, kteří jsou právě jedním z těch nejohroženějších druhů zemědělské krajiny.
10: Je potřeba právě ty mokřady udržovat nebo obnovovat, abychom do krajiny mohli vracet nebo se mohli vracet původní nebo vzácné druhy, jako pavouci, o kterých jsme začali mluvit?
9: Jednoznačně ano. A není to přitom jenom o těch druzích samotných, ale je to i o tom, že ty zdravě fungující mokřady nám poskytují různé množství, řekněme, ekosystémových služeb. Oni dokáží zadržovat vodu, dokáží tu vodu čistit, jsou samozřejmě úžasnými místy i k trávení volného času a podobně. Takže bezesporu určitě potřebujeme se těm lokalitám věnovat, zajišťovat na ně prostředky, realizovat osvětu, aby opravdu i ta veřejnost rozuměla a chápala jejich význam.
10: O dvou Česku dosud neznámých pavoucích žijících v jihomoravských mokřadech mluvila ve Vědě Plus Marie Kotasová-Adámková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Děkuji moc. Naslyšenou.
9: Naslyšenou.
10: Zájem vzdělávacích institucí o evropské programy nadále roste. Dům zahraniční spolupráce, který je příspěvkovou organizací ministerstva školství, dostal letos v první kole výzvy v programech Erasmus Plus a Evropský sbor solidarity pro letošní rok na 2000 žádostí, meziročně o 8% víc. Rozpočet programu ale umožní podpořit jen každý šestý projekt partnerské spolupráce. Kromě výjezdu studentů do zahraničí jde i o další typy mezinárodního partnerství, které se dotýká institucí a škol od mateřských až po univerzity. Jaká je budoucnost těchto aktivit? O tom už si více řekneme s ředitelem Domu zahraniční spolupráce a Národní agentury pro mezinárodní vzdělávání a výzkum Michalem Úlem. Vítejte, dobrý den.
11: Dobré odpoledne.
10: O čem ten zvýšený zájem o evropské programy podle vás vypovídá?
11: Tak celkově instituce v Česku se proměňují, proměňuje se celá Evropa a ta spolupráce se stává přirozenou součástí světa, svět je čím dál tím globalizovanější a zároveň podle výzkumu, které máme, víme, že ta mezinárodní zkušenost, výměna přináší řadu klíčových kompetencí, které jsou užitečné pro žáky v tomhle velmi komplexním propojeném světě 21. století.
10: K tomu se určitě dostaneme. Řekněte takové nějaké obecné rysy, ve kterých krajích, dejme tomu, roste zájem o Erasmus nejrychleji, kde naopak školy a další organizace žádají o podporu nejméně. Jak s tím pracujete?
11: Tak je to tak, že jsou takový tradiční šampioni, jako je Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj nebo Praha. A dlouhodobě vnímáme relativně menší zájem z Karlovarského kraje, byť vlastně meziročně tam došlo k významnému posunu, takže máme radost, že právě kraje jako Vysočina nebo Karlovarský kraj významně rostou a dohánějí ty jiné kraje. Ale celkově se dá říct, že ten zájem je po celé republice, jenom některé kraje bychom rádi viděli ještě aktivnější.
10: Na čem ta snaha závisí? Je to o lidech nebo o tom, jak složité je třeba podat žádost na Dům zahraniční spolupráce?
11: Je to primárně o kapacitách. My máme výzkumy a ptali jsme se právě nezapojených organizací, protože mapujeme ty bariéry a často jsou to obavy z administrativní náročnosti a nedostateční personální kapacity. Také se pak, když ty školy se zapojí, zjišťují, že ta administrace a administrativní náročnost není tak velká, jak třeba na začátku očekávali. Ten program Erasmus Plus je výrazně jednodušší než třeba strukturální fondy, ale hodně záleží taky na velikosti instituce. Ona, středně velká škola, má větší operační kapacitu než třeba malotřídka, což vlastně v kontextu Evropy v Česku je poměrně hodně malých škol, což znemožňuje nebo komplikuje ten přístup k tomu programu. Proto my se snažíme hodně pracovat s krajema, aby kraje zřizovaly takzvaná konzorcia, to znamená, aby pod svá křídla vzali ty menší školy nebo ideálně všechny školy, udělali konzorcium a získali u nás akreditaci. Takže vlastně touhle cestou se snažíme ty kraje provést, abychom právě byli schopni zapojit i ty menší školy, vesnické školy, kterých je v Česku celá řada.
10: Asi se vám to daří, když ten zájem je vyšší. Pro program Erasmus Plus bylo pro letošek vyčleněno v Česku skoro 105,5 milionů eur. Nestačí to? Je to tedy málo?
11: Je to málo. 2,5 miliardy korun je prostě málo. Ono v té vzdělávací soustavě je poměrně dost lidí a ten zájem je výrazně větší. Ta jako absorpční kapacita těch škol českých by byla přibližně trojnásobná k tomu rozpočtu, který máme. Ale ten rozpočet je rozpočet Evropské komise, Evropské unie a je to nějaké vyjednávání a diskuse, co vlastně v Evropě považujeme za důležité a na co ten společný evropský rozpočet jde. Musím říct, že za posledních 7 let se ten rozpočet prakticky zdvojnásobil, což je vlastně jako dobrá zpráva. Před 7 lety ta vlastně možnost podpořit instituce byla výrazně menší.
10: Ale pro vás to znamená, že tedy musíte nějak zpřísňovat kritéria, které žádosti uspějí, které ne, nebo jak s tím pracujete?
11: Dům zahraniční spolupráce neurčuje kritéria. My administrujeme program, který je řízen, definován Evropskou komisí, takže veškerá kritéria nastavuje Evropská komise. To, co se vlastně děje, je, že my máme grantovou výzvu a pravdou je, že potřebujete víc bodů, abyste uspěli, protože je větší konkurence, ale pravidla jsou stejná.
10: No a jak zjišťujete, vy jste o tom taky mluvil v úvodu, jaký dopad mají tyhle podpořené projekty pak na výuku, jak pomáhají rozvoji škol, místních komunit?
11: Poměrně významný. My máme povinnost i sledovat dopady toho programu. Máme řadu výzkumů, jak kvantitativních, tak kvalitativních. Víme, že například u odborného vzdělávání průměrný absolvent Erasmu, když někdo vyjde třeba na odbornou stáž, učeň učiliště, tak má v průměru o 12% vyšší mzdu. V případě u vysokoškoláků je to o 6% vyšší mzda. Častěji pracují v mezinárodním prostředí a častěji také pracují v oboru. Takže vlastně my víme, že i přes třeba měsíční výjezd do zahraničí u žáka, žákyně z průmyslovky nebo z učiliště, tak to má zásadní dopad na tu životní dráhu. U vysokoškoláků ten dopad je taky významný. A my se snažíme o těch dopadech hovořit, děláme konference, máme, oceňujeme ty nejlepší projekty, máme ceny, kdy vlastně oceňujeme za ty nejlepší projekty, které vlastně v tom programu jsou. Máme teďkon aktuálně putovní výstavu na Jižní Moravě, teďkon v Brně, kde ukazujeme ty nejzajímavější projekty z Jižní Moravy a příští rok budeme slavit 40 let Erasmu, kde právě chceme připomínat ty dopady toho programu.
10: Tolik ředitel Domu zahraniční spolupráce a Národní agentury pro mezinárodní vzdělávání a výzkum Michal Úl. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
11: Naslyšenou, děkuji.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: U příležitosti Světového dne zraku si řekneme, že v Česku trápí statisíce lidí věkem podmíněná makulární degenerace, odhadují to oftalmologové. Nemoc vážně poškozující centrální část sítnice neboli žlutou skvrnu začíná nenápadně, ale může skončit i slepotou. Tomu se ovšem dá zabránit. Pacientům s vlhkou formou nemoci pomáhají injekce přímo do oka.
12: Vidíte jakoby linie, které mají na sobě takový puchýřek, takový kolečko. Nejsou úplně rovný.
13: Popisuje 66-letý Milan. Právě přišel na oftalmologickou kliniku do fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, kde se dlouhodobě léčí s věkem podmíněnou makulární degenerací.
12: Musíte třeba tím okem pohnout a chytíte detail, který když tam koukáte tak napřímo, nebo nevidíte.
13: Nemoc, která se obvykle objevuje až v seniorském věku, se u něj rozvíjí už od 45. Její takzvanou vlhkou formu způsobuje prorůstání nově vytvářených cév do sítnice. Při kontrole se Milan zmiňuje, že se mu zrak v posledních 14 dnech zhoršil. Primář Miroslav Fajt ho proto vyšetřuje na šťarbinové lampě.
14: Dívám se na čučku a už tam mám představu, co se děje, ještě se prostě to podíváme, jestli tam nevidíme otok na sítnici a zejména krvácení, které by mohlo signalizovat novou aktivitu cév, které tou léčbou potlačujeme.
13: Ukazuje se, že aktuální potíže způsobuje Milanovi skalení oční čočky kvůli šedému zákalu. Ten se dá odstranit snadno pomocí krátké operace. Zbavit se makulární degenerace, ale i přes pokroky v léčbě možné stále není. Injekce podávané přímo do oka, ale nemoc dlouhodobě stabilizují.
14: Je tam zlepšení vidění po těch prvních injekcích a pak se ten nález začne jako udržovat na nějaké jako stejné úrovni.
13: I když je Milanův nález stejný jako při poslední prohlídce, dostane injekci do oka také dnes.
12: Je to takový štípnutí a to je všechno.
13: Před samotnou aplikací injekce mu sestřička v čekárně opakovaně podá do oka kapičky proti bolesti. Pak už pacient vstupuje do další ordinace, kde uléhá na lůžko.
15: Otevřete obě oči, provedeme dezinfekci.
14: Tenhle typ vlastně léku už je v takový předplněný stříkačce. Nemusíme to nikde natahovat, je to bezpečnější.
16: Takže nasouváte jehlu.
14: A doleva a nahoru.
16: V tu chvíli je látka podávána do oka. Malý vpich tam zůstal.
14: Tak zhruba 3 až 4 mm od okraje vlastně rohovky.
13: Nemoc může jednoduše odhalit také samovyšetření pomocí takzvané Amslerovy mřížky. Pokud člověk vidí čtvercovou síť s bodem uprostřed rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
10: A na téma ještě navážeme s prezidentem České sítnicové společnosti a lékařským ředitelem očních klinik Lexum Pavlem Němcem. Vítejte, dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Jak je to s vyšetřením sítnice při preventivních prohlídkách u lékaře? Je jejich běžnou součástí nebo si o to vyšetření při potížích třeba pacient musí říct?
17: No, mělo by být jejich integrální součástí, tedy běžnou součástí, zvláště po tom 40. 45. roce věku. Musíme vyšetřovat i sítnici, to znamená nejenom ten přední segment, to posluchači dobře znají, že svítíme do oka na nějakém mikroskopu, ale podívat se i na oční pozadí a odhalit případné počínající změny, ať už na zrakovém nervu, nebo v té vámi zmiňované centrální části sítnice.
10: Vlhká forma nemoci, o které jsme slyšeli v reportáži, se nedá vyléčit, ale vlastně díky těm injekcím udržovat. Jaká je vaše zkušenost z klinické praxe? Chodí lidé s tímhle onemocněním k lékařům včas?
17: No ano i ne. A to ano i ne je taková zvláštní odpověď. Ještě před pár lety bych řekl, že nechodí včas. Ta léčba, musíme si uvědomit, ta biologická léčba, o které mluvil kolega z Vinohrad v té předchozí reportáži, tak je vlastně 25 let stará. My ji používáme relativně krátkou dobu a znamenala obrovský zlom v perspektivě našich pacientů. A tehdy, před těmi lety, kdy se zaváděla tato terapie, tak jsme měli velké množství pozdních nálezů. Dneska edukovaná společnost, jednak ta laická, jednak edukovaná oftalmologická společnost, zachytí tu nemoc daleko dříve a proto ten efekt té léčby je také daleko účinnější. Buď to skutečně tak, jak jste řekla, zastavíme tu nemoc a v některých případech dokonce zlepšíme, ale většinu z těch případů dokážeme aspoň zpomalit ve svém přirozeném vývoji.
10: Existuje také suchá forma věkem podmíněné makulární degenerace, ta je mnohem častější, na ní nějakou léčbu taky máte?
17: Suchá forma je vlastně to, co předchází té vlhké formě. Je to přirozená věková degenerace sítnice, kdy ty světločivé elementy a některé další nervové buňky, které v sítnici máme, tak postupně odumírají a mizí. Na tuto formu onemocnění v té střední fázi té nemoci se používají takzvaná suplementa, to jsou ty vitaminové a luteinové doplňky. A existuje na to taková celoevropská studie AREC, ale to není úplně přesvědčivá a nejdůležitější forma léčby. A na tu pozdní fázi suché formy degenerace, která je velmi nebezpečná v tom, že už lidem skutečně vypadává zraková ostrost, tak existuje léčba nyní schválená ve Spojených státech a některých jiných zemích, která je cílí na komplement, tedy zpomaluje určitou kaskádu chemických reakcí v sítnici, ale v Evropě není schválena, protože ta účinnost, popravdě řečeno, té léčby je trošku sporná. Je to asi jenom o 25% zpomalení vývoje té nemoci a to při nákladech na tuto léčbu EMA, tedy ta Evropská léková agentura, nepovažovala za vhodné pro evropský trh zatím schválit. Zatím je důležité slovo.
10: Ano, tak jednou to třeba taky přijde. Oční pozadí, o kterém jste mluvil, se vlastně vyšetřuje, nebo z něho se dá poznat i třeba cukrovka, jestli se nemýlím. A právě u diabetiků se setkáváte s otoky sítnice. V čem se tahle jejich nemoc od věkem podmíněné makulární degenerace, o které mluvíme, liší?
17: Tak vy jste správně řekla, my jsme celou dobu mluvili o té věkové degeneraci a ta se týká většinou centrální části sítnice. My tomu říkáme makula, tomu centru sítnice, tedy makulární degenerace. U cukrovky postihuje oční pozadí nebo tu sítnici ta nemoc celkově, to znamená i periferní části, mění zcela zásadním způsobem vaskulaturu, tedy cévy očního pozadí a v některých případech se potom soustředí ta nemoc cukrovková na sítnici i do centra a vzniká takzvaný makulární edém nebo takzvaná diabetická makulopatie. Takže je to daleko komplexnější záběr, to, co udělá ta cukrovka na sítnici a musíme skutečně zahájit tu léčbu včas a relativně agresivně u toho cukrovkáře, u toho pacienta s diabetem, protože jinak, když se propásne ten dobrý okamžik a ta dobrá fáze toho, kdy můžeme něco účinně udělat, tak většinou ty následující těžké pokročilé stavy už jsou špatně řešitelné. Takže tam ta prevence, o které jsme mluvili na začátku, je ještě důležitější možná než u té suché formy degenerace.
10: Když mluvíme spolu ve Světovém dni zraku, tak jaké další nemoci sítnice ještě existují? Už to prosím stačí jenom krátce, nebo třeba které jsou na vzestupu?
17: Jejich obrovské množství a zabývá se naše společnost, je ta sítnicová, ale ty, které se vztahují k biologické léčbě, o které jsme dominantně mluvili, tak tam musíme kromě té cukrovky a věkové degenerace připomenout ještě některé stavy spojené s krátkozrakostí a to je obrovský celosvětový trend, rozvoj krátkozrakosti u lidí a některé zánětlivé stavy, které léčíme podobnými preparáty, které se píchají opakovaně do oka. A samozřejmě okluzivní stavy musím ještě vypíchnout směrem k té biologické léčbě, to znamená něco, co si pacienti tedy posluchači mohou představit jako infarkt v oku nebo cévní příhoda v oku, zkráceně řečeno. Tak toto je základní pětice pro tu biologickou léčbu.
10: Děkuji, tolik prezident České sítnicové společnosti Pavel Němec. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
10: To byl závěr dnešní Vědy Plus. Najdete ji celou jako vždy na stránce plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších plusových pořadů přeje Renata Kropáčková.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Vodní nádrže v Česku dál bojují se suchem. Europoslanci odmítají uznat legitimitu nové ruské Dumy. Plzeňští hokejisti zvítězili v extraligové předehrávce nad Českými Budějovicemi. A počasí zítra bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Vodní nádrže v Česku dál bojují se suchem. Například Lipnu chybí 50 tisíc olympijských bazénů vody. Povodí Vltavy ale ujišťuje, že všechny nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou naplněné dostatečně a nehrozí omezování dávek. Kvůli dlouhodobému suchu nově povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. Most se objevil nad hladinou vodní nádrže a lidi po něm přecházejí mezi břehy. Podle mluvčí povodí Ohře Dany Zikeš je to ale nebezpečné.
19: Protože předpokládáme, že jeho konstrukce je v havarijním stavu, umístili jsme zde značení se zákazem vstupu. Veřejnost prosíme, aby na most s ohledem na své bezpečí nevstupovala.
18: Hasičům se v Praze dál nedaří vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Zasekl se pod ním i s nákladem včera večer. Nepomohl ani druhý tank, který na místo dorazil zhruba před hodinou. Na místě to sleduje reportér Ondřej Mikušek.
20: Hasiči kamion k vyprošťovacímu tanku připojili řetězem a několikrát si ho pokusili trhnutím vytáhnout. Pokaždé neúspěšně. Problém je v tom, že podvalník kamionu je zarytý do silnice a především vrtná souprava, kterou převážel, je zaseknutá nahoře v mostní konstrukci. Hasiči proto už odpoledne část mostu odbourali, ale ani to nepomohlo. Ta vrtná souprava, to je vlastně sám o sobě pojízdný stroj, jenže nestartuje. Hasiči ho proto zkusí nahodit vnějším zdrojem a čekají momentálně na příjezd ještě druhého vyprošťovacího tanku. Ten by měl dorazit zhruba za půl hodiny, ale ani tak se nedá předpovídat, jak dlouho jim ještě práce zaberou. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
18: Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. Vládnoucí prokremelská strana Jednotné Rusko si v dumě udržela ústavní většinu, druhá ve volbách skončila komunistická strana Ruska a třetí nacionalistická liberálně demokratická strana Ruska. Dnes je to přesně 85 let od takzvané akce Sokol. V noci ze 7. na 8. října 1941 němečtí okupanti zatkli asi 1500 představitelů České obce Sokolské a rozhodli o zákazu organizace. Většina zatčených se konce války nedožila. Na cestě akci provedli na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
21: Němci věděli, že Sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že Sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
22: Hokejisté Plzně si v předehrávce 9. kola Tip Sport Extraligy poradili s Českými Budějovicemi, nad kterými vyhráli 4-1. Dvěma góly asistencí se na triumfu podíl domácí obránce Carter Robertson. To pražská Sparta hostí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Kometu Brno a aktuality doplní Martin Charvát.
23: Tak je postupem Radlana. 30 sekund do konce druhé třetiny, Sparta zásluhou Blimla snižuje na 1-2. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Prahy. Martin Charvát, Radiožurnál.
24: Kolonii na dálnici D8 u hranic s Německem a na Pražském okruhu. D8 u hranic byla zhruba půl hodiny neprůjezdná. V tunelech mezi kilometry 83 až 87 rušili omezení. Podle kamer se kolona směr Praha vepředu rozjíždí na Drážďany. Auta ještě stojí. To omezení by mělo každou chvíli skončit. Na Pražském okruhu směr D1 od sjezdu na Jesenici se vytvořila kolona. Je to kvůli omezení mezi kilometry 81 až 77 se nově jede jedním pruhem. Aktuální zdržení kolem 15 minut. Místy silně prší. Vodu na vozovce čekejte například v Praze, v Brněnské ulici na výjezdu do Brna.
25: Chodová je velmi silný akvaplénik. Je tam velká louže. Jak já, tak i vedle kamion jsme s tím jako měli trochu problém.
24: Praze nehoda ve Kbelské ulici ve směru do města s Ústí nad Labem u odbočky na Proseckou. Se srazilo osobní auto s nákladním před nehodou zhruba 2-kilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se pak v severozápadní polovině Čech místy přidá i déšť a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Ten případ vzrušil v roce 1932 celou Ameriku. Neznámí pachatelé unesli syna slavného pilota Charlesa Lindbergha. Zprávu během několika hodin převzali noviny z celého světa, které pak sledovali vše, co se dělo dál. O případu, nad jehož údajným vyřešením se pořád vznášejí otazníky, si dnes ve speciálu portrétů věnovaných významným únosům povídám s historikem Janem Adamcem. Honzo, hezký den.
1: Dobrý den.
0: A dobrý poslech přeje David Hertl.
2: Slavné únosy.
0: Začneme malým výletem do historie, 11. červen roku 1927. Já vám tedy musím říct, že tu následující nahrávku si asi moc neužijete, není moc kvalitní, ale berte to jako důkaz toho, co všechno zajímavého ukrývá archiv Českého rozhlasu.
3: And as President of the United States, I bestow the distinguished flying cross as a symbol of appreciation for what he is and what he has done. Upon Colonel Charles A. Lindbergh.
0: Stalo se 3 týdny poté, co 25-letý Charles Lindbergh jako první člověk na světě překonal sám v letadle bez mezipřistání trasu z New Yorku do Paříže, a to za 33,5 hodiny. Skoro by se dalo říct, že tuhle celosvětově sledovanou slávu za několik let vystřídalo celosvětově sledované neštěstí, to když v březnu 32 byl unesen Lindbergův syn. To je téma dnešního pořadu. Mimochodem, stalo se to den poté, co tehdejší americký prezident navrhl v kongresu opatření na potírání rostoucí zločinnosti. Honzo, napadá mě, opravdu měli v té době Spojené státy tak velké problémy s kriminalitou?
4: Ano, tam šlo o souběh dvou fenoménů. Jednak toho, že ta po první světové válce schválená prohibice zrodila obrovský ekosystém zločinců, mafiánů, kteří disponovali obrovskými částkami a v podstatě vytvořili jakýsi protisystém proti tomu tradičnímu a měli obrovský vliv na justici, na policii, a teprve na konci 20. a na začátku 30. let se ten systém s tím začal nějak vyrovnávat, profesionalizovat a bojovat s tímhle opravdu organizovaným zločinem. A druhým fenoménem byla hospodářská krize. Bída, nezaměstnanost, lidé, kteří dlouho nepracovali, neměli co do úst, tak často jako poslední akt zoufalství se uchylovali k zločinu, nebo prostě to, co by za normálních okolností neudělali, byli ochotni krást, loupit nebo dokonce unášet. A ty únosy v tehdejších Spojených státech byly poměrně běžné. V letech 1930 až 1932 bylo v USA údajně zaznamenáno kolem 2,5 tisíce únosů a jen v samotném Chicagu v letech 30 až 32 bylo nahlášeno 400 případů a jen den po únosu Lindbergova syna byl unesen jiné dítě, 11-letý James DeJude, o něm vlastně nic nevíme. Tak to jenom pro ilustraci, že to nebyla nějaká výjimka, ale byl to v té době poměrně masový jev. A já bych ještě dodal, že vlastně ani policie v té době neměla vyjasněné kompetence, neměla nástroje, jak tenhle ten typ zločinu, tenhle kriminální čin vlastně správně vyšetřovat, jak se k němu postavit, a je to pak vidět i na tom průběhu toho Lindbergova případu.
0: Mimochodem, i na tu mafii dneska dojde, nechte se překvapit, jak to dopadne. 1. březen roku 1932, to je datum, které si teď pamatujte. Ukázka, kterou uslyšíme, je z knížky Jimmyho Fishera Duchové Hopewellu. Hopewell je místo, kde měl Charles Lindbergh svoje, řekněme, víkendové sídlo. A teď už má slovo David Schneider.
7: Bylo 21 hodin. Seděli v obývacím pokoji a Lindbergh uslyšel hluk, jako by ze židle v kuchyni spadly lamely z bedínky na pomeranče. Ve 22 hodin šla Betty Goová zkontrolovat dítě. V postýlce nahmatávala tělíčko, ale nemohla ho najít. V panice na to upozornila. Lindberg spěchal do dětského pokoje. Uviděl, že pravá okenice u jihovýchodního okna je otevřená. Samotné okno bylo zavřené, ale na krytu radiátoru, který tvořil parapet, si všiml bílé obálky. Nezvedli, aby nezničil otisky prstů. Prvními policisty, kteří dorazili, byli ve 22:40 dva strážníci z Hopewellu. V dětském pokoji si pod oknem všimli hrudek hlíny. Venku pod oknem našli v blátě otisky po žebříku. Pomocí baterky sledovali stopy, které vedly k žebříku nedaleko domu.
0: Tím uneseným byl syn Charlese Lindberga, syn stejného jména, také Charles Lindberg, tedy junior. Honzo, policie měla asi hodně problémů s tím, že ta událost, to se rozkřiklo velmi rychle a nahrnulo se tam obrovské množství lidí na ten pozemek té vily.
4: No, policie vlastně z dnešního pohledu, tak jak my si představujeme ideální vyšetřování, tak čelila třem problémům. Nevyjasněným kompetencím a nedostatku know-how, jak vlastně tohle řešit. Pak to byla samotná osobnost Charlesa Lindberga, který si samozřejmě z pozice otce pochopitelně vymínil, že bude on rozhodovat, jak bude vyjednávat, jakým způsobem ta celá akce bude prováděna, ale tím vlastně jako de facto přebral vyšetřování a ti vyšetřovatelé, velitel policie státu New Jersey a další složky to vlastně akceptovali. A tady si myslím, že couvli trošku před tím hvězdným statusem Charlesa Lindberga. No a třetí, možná si zase ten největší problém je, že okamžitě se to dozvěděla média a do toho sídla se nahrnuli novináři, zájemci a stal se z toho obrovský mediální cirkus. Takže nejenom, že zničili velkou část stop a policie vlastně nedokázala velmi rychle zajistit to místo, tak aby vlastně tam nikdo nezničil tu odchodovou trasu a tak dále, ale vlastně okamžitě se z toho stal mediální cirkus, který tomu případu také moc nepomohl. No a v tomhletom kontextu se rozvinula snaha nějak zachránit to dítě, respektive otevřít komunikační kanály s těmi únosci tak, aby se hlavně nestalo nic tomu dítěti, což byla Lindbergova samozřejmě hlavní priorita a tomu vlastně vše podřizoval.
0: No a čteme si dál ukázka z knížky Ludovika Kennedyho, která se jmenuje Letec a truhlář, případ Lindberg. Proč truhlář, o tom se také ještě v tomhle pořadu dozvíte.
7: Rozkaz policie zněl: zatčení únosců je druhořadou záležitostí. Každý člen policejního sboru je oprávněn zahájit osobní důvěrná jednání za účelem bezpečného navrácení dítěte, aniž by nesl odpovědnost za dopadení či zatčení únosců. To sice bylo v rozporu s policejní praxí, ale odráželo přání většiny amerického obyvatelstva. Každý den zasedala komise čtyř plukovníků, včetně Lindberga. 2. března vydali únoscům zprávu o stravě dítěte. Půl šálku pomerančového džusu po probuzení, žloutek vejce denně, půl šálku švestkového džusu po odpoledním spánku, která se 3. března objevila na titulní stránce všech novin. Téhož dne Lindberg prohlásil, že kdokoliv z jeho zástupců bude připraven setkat se zástupci únosců kdykoliv určí. Veškerá ujednání budou důvěrná. Zavázal se, že se nebude snažit ublížit osobám spojeným s návratem dítěte.
0: Honzo, ta čísla těch různých údajů kolem toho, co musela všechno policie prověřit, ta jsou neuvěřitelná. Policie v New Jersey 200 000 hlášení s údajnou stopou, FBI 50 000 typů, New Yorkská městská policie 16 000 vyslýchaných. Ty už si říkal, že Lindberg opravdu dělal úplně všechno pro to, aby se mu dítě vrátilo, takže nejen, že ta fotka se objevila vůbec poprvé v televizi v souvislosti s pátráním po někom zmizelém, ale a už jsme to říkali na začátku, Lindberg dokonce do toho případu tak trochu se snažil zapojit i tu mafii.
4: Tam byla otázka, kterou si musel položit každý kriminalista, profil pachatele, kdo vlastně mohl tenhle zločin spáchat. A Lindberg byl přesvědčen, společně se svým právníky a poradci, že je ten únos dílem profesionálního gangu, to znamená někoho z řad organizovaného zločinu. Proto se snažil navázat přes nejrůznější takové ty lodějíčky nebo ty, kteří mají vazby na ten organizovaný zločin, kontakty a snažil se získat nějaké informace nebo navázat ten komunikační kanál s někým, o němž byl přesvědčen, že o tom něco ví nebo dokonce je součástí toho organizovaného zločinu. Případu nepomáhalo ani to, že se nenašly žádné otisky, takže od počátku nebylo žádné vodítko, kdo by tím pachatelem mohl být.
0: Mimochodem, my jsme neřekli, co bylo důležitého v tom dopisu, který našli.
4: V tom dopisu byla žádost o výkupné ve výši 50 tisíc a bylo tam dokonce specifikováno, v jakých bankovkách. Ale ani to vlastně nemuselo ukazovat na to, jestli je to dílo nějakého zoufalého, chudého, nezaměstnaného nebo někoho, kdo se ocitl v nouzi, anebo nějakého profesionála, který už třeba nějaké únosy má za sebou. Jenom pro dokreslení toho kontextu v rámci toho hledání uvnitř toho organizovaného zločinu se do toho zapojil i slavný Al Capone, v té době tedy již ve vězení za ty daňové úniky a snažil se do toho vložit prostřednictvím tisku, ale to zase se nějako mnoho jiných mediálních vyjádření, jiných osob bylo vysvětlováno jako snaha získat pozornost a trošku se jako přiživit na tom slavném jméně.
0: Po čtyřech dnech dostali Lindbergovi druhý dopis od pachatelů, ten už žádal vyšší výkupné 70 tisíc dolarů a odůvodňoval to tím, že rodina zapojila do toho pátrání policii a média, takže ty náklady údajné tedy pro pachatele se tím zvyšují. A zároveň se tady v tuhle chvíli objevuje důležité jméno John Condon, 72-letý penzionovaný učitel z Bronxu. Jak on do toho zasáhl?
4: To je velmi zajímavá postava. On se o ten případ zajímal jako každý, kdo četl noviny nebo sledoval média a ten únos syna národního hrdiny vnímal jako celonárodní hanbu a prostě se do toho sám o sobě vložil a 8. března 1932 v lokálních novinách Bronx Home News otiskl dopis, kde nabídl únosci své celoživotní úspory a tak dal o sobě vědět. No a 9. března 1932 tento pan Condon našel ve své poště obálku, která mu byla určena a kterou pak vyšetřovatel identifikoval jako někdo, kdo vlastně předtím komunikoval s Lindbergem. To znamená, že to je ten únosce. A takhle Condon se skontaktoval s Lindbergovými, s policií a začal být prostředníkem. On je spíš známý pod tím kódovým jménem Jeff C., protože on pak nevystupoval pod svým jménem, ale pod iniciály JFC. A on pak začal vydávat šifrované inzeráty od 11. března, kde začal vlastně po své linii, ale svědomím Lindberga, komunikovat s tím únoscem. No a takhle se pak dostali i k tomu, že byla smluvena první schůzka, konkrétní fyzická schůzka mezi Condonem a tím údajným únoscem.
0: Stalo se 12. března na hřbitově v Bronxu. Co si tam řekli?
4: Ta schůzka probíhala velmi záhadně a zajímavě. Condon tam u brány hřbitova spatřil muže, který na něj mával bílým kapesníkem a pak se chvilku jakoby hledali a nakonec tedy s tím údajným únoscem zavedl rozhovor, ve kterém se muž představil jako John, pak se o té osobě hovořilo jako o takzvaném Cemetery John, John ze hřbitova, Honza ze hřbitova, asi bych řekl. A zajímavé je, že on se v tom rozhovoru s Condonem ptal třeba na to, jestli ho čeká trest smrti, pokud je to dítě už mrtvé, což mohlo leccos naznačovat. Údajně ten Cemetery John poznal některé konkrétní věci spojené právě s tím Charlesem Juniorem, s tím dítětem. A pak po té schůzce 16. března Condon obdržel poštou balíček, v němž byl vypraný šedý vlněný spací úbor značky Dr. Denton No. 2, jak se tomu říkal, což byl důkaz, že to opravdu patří tomu dítěti. V té době nikdo nevěděl, jestli to dítě je naživu nebo je už po smrti. Takže takhle bylo potvrzeno, že ten Condon jednal s největší pravděpodobností s někým, kdo opravdu ten únos páchal a kdo zná ty detaily, které znala jenom policie, Lindberg nebo právě ten únosce.
0: Předání výkupného si smluvili na 2. duben 1932 a k tomu se teď za chvíli dostaneme.
2: Posloucháte sérii portrétů o únosech, které šokovaly svět. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
0: Historik Jan Adamec je hostem ve speciálu portrétu, ve kterém si povídáme o únosu syna Charlese Lindberga. Honzo, slíbili jsme 2. duben 1932, nakonec tedy ten únosce obdržel 50 tisíc dolarů. Stalo se to prý zase na hřbitově?
4: Ano, tam bylo důležité a nakonec se ukázalo jako pro dopadení toho pachatele klíčové to, že jeden z těch vyšetřovatelů trval na tom, že ta fyzická částka těch peněz má být sestavena z takzvaných zlatých certifikátů, které měly brzo být staženy z oběhu, nebo předpokládalo se, že budou staženy z oběhu, tím pádem se předpokládalo, že budou nápadnější a bude je možné lépe vystopovat, což se nakonec také stalo. Tedy na tom předávání důležité je to, že tam v tom autě byl i Lindberg, který údajně zaslechl hlas přímo toho únosce, to je to slavné Hey Doctor, podle něhož pak Lindberg při soudním líčení identifikoval nebo označil toho pachatele. Částka byla předána a ten únosce předal Lindbergovi údaje, kde by se mělo jeho dítě, jeho syn nacházet na údajné lodi. Nicméně pak, když Lindberg i sám osobně létal nad tím pobřežím a hledal tu loď, tak žádnou nedašel. Takže logicky dospěl k závěru, že byl podveden a že tedy stále nemá žádnou jasnou informaci o tom, co s jeho synem je.
0: Jenom připomenu únos 1. března 1932 a teď se přesuneme do 12. května 1932. Čteme si z knížky Johna Douglase a Marka Olšakera.
7: Odpoledne 12. května 1932 řidič nákladňáku William Allen jel na Hopewell s nákladem dřeva. Zastavil, aby si odskočil do lesa. Tam spatřil něco, co vypadalo jako lebka dítěte a nohu trčící ze země. Zavolal kolegu, aby se také podíval. Pak se vydali do města hledat policistu a vrátili se s ním na místo činu asi 4 míle od Lindbergova domu. Jeho světla byla odtud v noci jasně viditelná. Tělo dítěte bylo v mělké prohlubni. Deštěm nasáklé, zčernalé, leželo tváří k zemi, pokryté listím a hmyzem. Chyběla levá noha od kolena dolů, levá ruka a pravá paže. Většina orgánů a část dolní poloviny těla zmizela, odnesla je zvířata. Betty Gowa ostatky identifikovala na základě oděvu, vlasů, rysů obličeje, zubů a Charlieho překrývajících se prstů na nohou. Nebyly zjištěny známky škrcení ani střelného zranění. Příčinou smrti se zdála být rozsáhlá fraktura lebky. K té došlo v noci únosu pravděpodobně, když se zlomil žebřík a spadl jutový pytel, který byl nalezen u silnice a obsahoval blond vlasy shodné s vlasy Charlieho.
0: Tak tedy policie a bohužel i rodiče měli tělo mrtvého dítěte. A teď se 2 roky nic neděje. 2 roky policie dostává tisíce informací, které vůbec nikam nevedou, vydává se na falešné nebo nikam tedy nevedoucí stopy. Ale v roce 1934 se najednou v New Yorku a v jeho okolí začínají v oběhu objevovat ty takzvané zlaté dolarové bankovky z toho výkupného. A pak jde všechno ráz na ráz a 1. září 1934 je zatčen německý truhlář nebo tesař, nelegální imigrant Bruno Richard Hauptmann. Co vlastně přivedlo policisty právě k tomuhle člověku? Byly to ty peníze?
4: No, já bych neřekl, že se začaly objevovat. Ono spíš došlo k tomu, co přesně ten jeden z vyšetřovatelů předpokládal. On v roce 1933 prezident Roosevelt opravdu nařídil stažení těch zlatých certifikátů a těch zlatem krytých bankovek. A tím pádem se vlastně začaly vyměňovat a každá, která se ocitla v oběhu, tak byla nápadnější a lidé si jich přirozeně začali všímat. A to se stalo i u toho vedoucího té čerpací stanice, který si tedy všiml té zlaté 10-dolarové zlaté bankovky a zároveň se zapsal číslo toho auta, jehož majitel nebo jehož řidič tou bankovkou platil. A tím vlastně se dostali na Hauptmana. A 18. září 1934 v bance identifikovali, že to je přesně ta 10-dolarová bankovka, kterou měli podle čísla zaznamenánu, že byla v tom výkupném a to byl vlastně jako přímý důkaz a 19. září FBI zatkla Hauptmana a v jeho bytě začala nacházet některé z poměrně přesvědčivých důkazů, jako třeba některé z těch peněz, které chyběly. A v podstatě vyšetřovatelé si začali být jistí, že mají konečně toho pravého. A v lednu 1935 pak mohl začít samotný soudní proces.
0: Neuvěřitelný, říkalo se tomu proces století ve Spojených státech. 162 svědků, bylo provedeno 381 důkazů a v únoru 1935 byl Hauptmann uznán vinným z vraždy a odsouzen k trestu smrti. Ta poprava se odehrála 3. dubna 1936. Hauptmann do poslední chvíle tvrdil, že je nevinný, ale těch důkazů proti němu bylo opravdu hodně. Honzo, ty už si říkal to nalezené výkupné, potom ještě dřevo z toho žebříku, po kterém patrně tedy Hauptmann lezl nahoru do toho okna, protože se shodovalo s prknem na podlaze v Hauptmannově půdě. Potom písmo a pravopis těch dopisů, už jsme říkali, že Hauptmann byl německý imigrant, takže tam byly zjevné tedy germanizmy v té angličtině, kterou on používal. Navíc ještě ve skříni jeho bytu se podařilo najít tuškou psanou adresu toho doktora Kondna, o kterém jsme se bavili, toho zprostředkovatele. A pak tady nakonec Charles Lindbergh, který v době předání výkupného seděl v autě před hřbitovem, tak potvrdil, že slyšel tedy ten Hauptmannův hlas. Ale to je ta, řekněme, strana té obžaloby. Obhajoba tvrdila poměrně důležitou věc, že prostě není možné, aby neznámý truhlář, tesař z New Yorku, přišel do domu, ve kterém v životě nebyl, věděl, pod které okno postavit žebřík, našel místnost, ve které bude to dítě, když ani nebylo jasné, že to dítě tam bude. Zkrátka, tam byly nějaké pochybnosti, jaká je role Hauptmanna a jaká byla asi role těch lidí z té rodiny. Co k tomu se dá dodat?
4: Obhajoba namítala, že neexistují žádné přímé otisky prstů v domě, ani v dopisech, ani na tom žebříku, že tedy to Hauptmann nemohl udělat sám i z hlediska toho, jak by to dítě vlastně dostal z té postýlky a jak by s ním vylezl ven. A samozřejmě jedna z těch liní vyšetřování hned od začátku směřovala dovnitř rodiny, takže intenzivně se zpočátku vyslýchala Betty Goová jako chůva, směřovalo se i na ty kamarády těch lidí, kteří pracovali přímo v té rodině. Asi nejvíce z pozornosti se pak soustředilo na Violet Sharpovou, což byla britská služebná, nikoli přímo u Lindbergových, ale u Murrowových, což byly rodiče Lindbergovy ženy v Englewoodu. A ta dokonce se ocitla pod tak velkým tlakem, že nakonec spáchala sebevraždu, protože byla informována, že s ní bude učiněn další výslech a toho ona se tak bála, že prostě spáchala sebevraždu. Ale nakonec se ukázalo, že všechna ta podezření, která směřovala na její kontakty mimo ten dům, nezakládala žádné podezření na to, že by někdo z jejího okolí mohl být skutečně tím spolupachatelem. Problém byl i v tom, že Hauptmann prostě mlčel, vinu nepřiznával, ale také neodhalil nikoho, s kým by mohl spolupracovat, přestože, a to obhajoba také zdůrazňovala, policie vůči němu postupovala často velmi brutálně, podrobovalo ho extrémnímu tlaku, musel psát dlouhé texty a byl dokonce jako fyzicky napadán, tak aby vlastně na základě těch několika důkazů z něj získali i to přiznání, které ale on nikdy nepodal. A konec konců i ten odklad jeho popravy svědčil o tom, že existovaly pochybnosti o té jeho vině a vyvolávalo to i velké spory uvnitř policie ohledně kompetencí a ohledně toho, že tam existují určité pochybnosti, ale nakonec tedy Hauptmann byl popraven a pravděpodobným pachatelem zřejmě byl. Je otázka, jestli byl jím sám, nebo jestli do toho byl nějakým způsobem zapleten někým jiným, kdo zůstal v pozadí, o něm vlastně se dosud nic neví.
0: Mimochodem zajímavé je, že Lindbergovi do Hopewellu na to víkendové sídlo jezdili sice už nějakou dobu, ale pokaždé odjížděli v neděli večer, maximálně v pondělí ráno. Tohle byl jediný případ, kdy kvůli rýmě právě toho později uneseného Charlese tam zůstali až do úterka. Zase, jak je možné, že to Hauptmann věděl?
4: Ano, to, co říkala obhajoba, že prostě to byla znalost, kterou mohl mít jen někdo, kdo měl uvnitř té domácnosti a kdo měl ty bezprostřední znalosti, ale žádné jako spojení se neprokázalo, nepodařilo se ustanovit.
0: Možná právě tahle nejistota vedla k tomu, že vdova po Brunu Hauptmannovi dalších 60 let, tedy až do své smrti, žádala o znovu otevření případu, ale nikdy jí nebylo vyhověno. A ještě takové dvě drobnosti na závěr. Lindbergh měl s manželkou, ty už si říkal Annou Morrowovou, což byla dcera amerického velvyslance v Mexiku, celkem 6 dětí, tedy včetně i uneseného a potom zabitého nebo zemřelého Lindbergha Charlese juniora. Dalších ale 7 nemanželských dětí měl se 3 ženami v Německu. On tam žil téměř jakýsi paralelní život po druhé světové válce. Zemřel 26. srpna 74 na Havaji, bylo mu 72 let. No a ještě tečka k tomu, co ty jsi říkal na úplném začátku, k té, řekněme, nejistotě policie. Američtí zákonodárci v reakci na tuhle událost přijali velmi rychle nový zákon, podle kterého se únos stal federálním zločinem. No a vlastně musím říct, že tenhle případ inspiroval i Agátu Christie a tohle téma využila pro svoji slavnou detektivku Vražda v Orient Expressu. To je vše z dnešního speciálu Portrétu. Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, technička Ivana Možná. Mým hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel, a zase příště naslyšenou.
4: Děkuji za pozvání.
0: K pořadu se můžete vrátit také na našem webu plus.rozhlas.cz, samozřejmě v audioportálu Můj rozhlas, no a také na dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zase za týden se těší David Hertl.
2: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. 2030. Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Volební místnosti po celém Česku se otevřou zítra ve 14 hodin. Lidi budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míně než v předchozích volbách. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů jako na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Bývalý Andrew, britský

0: El Niño. A v Praze začal Mezinárodní festival studentských filmů FOFR. Do soboty nabídne v kampusu Hybernská a čítárně Unijazz 50 soutěžních krátkých snímků mladých tvůrců, besedy i workshopy. Začínající filmaři navíc můžou představit své dosud nerealizované nápady a získat na ně podporu až 60 tisíc korun. Hlavním hostem čtvrtého ročníku bude herec a režisér Jiří Mádl. Českobudějovičtí hokejisti prohráli v Tipsport Extralize třetí z posledních čtyř utkání. V předehrávce devátého kola si připsali porážku 1-4 v Plzni. Co je nového v duelu Sparta Kometa Brno, řekne Martin Charvát.
1: 47. minuta zápasu, Sparta prohrává s Kometou Brno 1-2. Z Prahy Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Nebezpečí na D1 na Benešovsku a taky dálnici D11 u Chlumce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně i teď za sjezdem na Chocerady na 25. kilometru v omezení u Šmejkalky stojí v levém pruhu osobní auto s defektem jen na blikačích. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové nebezpečná překážka u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. 62. kilometr podle našeho zpravodaje v levém pruhu převrácené značení. D8 u hranic po uzavírce v tunelech už průjezdná v obou směrech. Na Pražském okruhu směr D1 od sjezdu na Vestec kolona. Je to kvůli omezení mezi kilometry 81 až 77 se jede jen jedním pruhem. V Praze podle našeho zpravodaje neprůjezdná Kbelská ulice ve směru do města u Molky překáží nehoda kolona od Cínovecké.
3: Ten osobák je hozený na středových svodidlech. A ten kamion, se kterým se tam asi potkal, tak stojí normálně v pravém pruhu zhaslej a za ním to všechno stojí.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť a nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 a v tisíci metrech na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Zdražování v Česku se v září vrátilo vysoko na 2%. Způsobily to především ceny nafty a benzínu, které kvůli jejich růstu už týden reguluje vláda. Co se bude muset změnit, aby se ceny pohonných hmot vrátily zpět do přijatelných mezí? Jak se Česku vyplatí vládní regulace? I na to se budu ptát mého dnešního hosta, kterým je ekonom Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz. Dobrý den, vítejte ve studiu.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
4: Řečí peněz.
5: Benzín a nafta zdražují a situaci řeší nejen trhy, ale také politici. Česká vláda před týdnem přijala balík opatření proti vysokým cenám pohonných hmot.
7: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám.
5: Stejně jako na jaře určuje maximální ceny paliv, snižuje spotřební daň na naftu a současně stropuje marže obchodníků Přihodil, ale navíc také mimořádnou daň vůči rafinériím, což je podle opozice příliš silná regulace.
8: Nesouhlasíme s tím stropováním cen, protože tím vlastně vláda určuje cenu, kde někdo může být pod tou cenou a mohl by nabízet levnější ceny a někdo by mohl být nad tou cenou. Takže z těch tří opatření, který vláda dělá, my jsme navrhovali tu jednu, a to je snížení spotřební daně.
5: Vládní opatření kritizují také prodejci pohonných hmot, kteří upozorňují, že vysoké ceny nejsou způsobeny nepřiměřenými maržemi čerpacích stanic, ale především cenami ropy a hotových paliv, tedy geopolitickou situací, rafinérskými maržemi a globálním nedostatkem nafty.
9: Kabinet zavádí regulace v okamžiku, kdy sám říká, že na vině za vysokými cenami nejsou čerpací stanice, ale že je to mezinárodní situace a díky ní vysoké rafinerské marže.
5: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů většina čerpacích stanic už pracuje s maržemi, které se do limitu vejdou. Výraznější dopad tak může být především u dražších stanic, například na dálnicích. Cena podle něj vysílá ale důležitý signál o nedostatku. Pokud je například málo nafty, vyšší cena omezuje spotřebu. Stát podle této argumentace cenový signál potlačuje, namísto toho, aby nechal trh přirozeně reagovat. My víme, že po jarní vlně zdražování se v červnu a červenci zdálo, že se ceny pohonných hmot vrátily do takových, řekněme, normálních kolejí. Jenže geopolitická situace se opět zkomplikovala, ceny ropy a zejména ropných produktů zamířily opět vzhůru a už v srpnu byly meziročně dražší o čtvrtinu, 26%. A v září se pak cena benzínu zvýšila o dalších 5% a nafta zdražila o dalších zhruba 7%. Potvrzuje se tak, že letošní rok je u paliv hodně nepředvídatelný. Připomenu, že nafta stála v lednu necelých 33 korun a koncem září atakovala 50 korunovou hranici za 1 litr. Aleši Rode. My už týden vidíme, jak na trh působí vládní regulace. Jaký je jejich efekt?
6: No, já bych po tom týdnu rozlišoval tři věci. Tím prvním je snížení spotřební daně z nafty. To má mechanicky poměrně jasný efekt, který byl dobře popsaný. Při plném promítnutí je to nějakých 2,35 koruny na litr. Druhý je ten strop marže na 2,50, to jste tam víceméně popsal, takže to nemusím opakovat. Drtivá většina pump tohle splňuje a opatření povede k omezení nějakých lokálních extrémů. Přesně jsou to nějaké dálnice nebo nějaké více koncentrované trhy, kde není taková konkurence a někdo tam prostě mohl tu cenu na tom podkonním minimálním trhu určovat. No a třetí věc je ten samotný vývoj trhu. V den, kdy natáčíme, tak ta maximální cena je stanovena na nějakých 46 korun a 7 haléřů u naturálu a 47,97 u nafty. Právě tyhle maxima ukazují, že ten český strop není pevná cena. Každý den to kopíruje velkoobchodní trh a to je ta lepší varianta, kdy ten strop není jednoznačně určený na nějaké tvrdé hranici, ale reaguje na ty velkoobchodní ceny, protože to jsou právě ty, my jsme jako ten price taker, my přejímáme tu cenu a to jsou ty, na které my musíme reagovat.
5: Takže máme už po těch prvních dnech regulace jasný důkaz o tom, že ta vládní opatření skutečně snížil ty ceny výrazně oproti tomu scénáři, kdyby vláda neudělala nic.
6: No, u toho samotného stropu marže zatím ne, tam víme, že on zabránil prodej nad administrativně stanovenou maximální cenu, ale nevíme, jaké ceny by stejné pumpy měly bez regulace. U spotřební daně je ta situace o mnoho jednodušší, tam to snížení daně odpovídá tomu, co vidíme na trhu. Probírali jsme to tady už několikrát, ten český trh je skutečně poměrně hodně konkurenční a tím pádem, pokud jeden, a my víme, že stát to minimálně dobře kontroluje u čerpacích stanic, které vlastní tu cenu sníží, tak ho kopírují i ostatní. Takže ten cenový efekt lze oddělit poměrně dobře. U toho maržového stropu, jak jsem říkal, po týdnu žádné velké kauzální závěry nedělejme. Tím, že ten náš strop je flexibilní a právě se počítá jako ne podle nějaké absolutní pevné ceny, ale ten základ se mění podle velkoobchodních cen a právě i podle té kotace plac, která je pro nás velmi důležitá na té rotterdamské burze, takže víme, že když zdraží skutečný vstup, tak maximální cena může růst a ten trh může reagovat zvýšením ceny a nehrozí nedostatek, tak to je ekonomicky podstatně méně nebezpečné, než zmrazit cenu bez ohledu na trh, ale jinak, kdybychom chtěli vytvořit nějaký model na to, aby jsme popsali ty jednotlivé důsledky, tak bychom určitě potřebovali mikrodata jednotlivých čerpacích stanic, pak bychom vytvořili experimentální skupinu pump, které měly před regulací marži nad 2,50, kontrolní skupinu pump a pak bychom sledovali nějaké jako cenové diference po tom 1. říjnu. Jo. Je to typický model prostě defendiv, jak se říká. Bez takové analýzy není korektní říct, kdo a co způsobilo pokles ceny, ale samozřejmě bychom jej u nás v týmu zvládli udělat takový model a samozřejmě zvládnu i na ministerstvu financí, takže když budou chtít, tak si dobře spočítají a vyhodnotí, jaký faktor hrál při tom změně ceny, jakou roli ten rozklad těch efektů se dá udělat.
5: Když se tedy podíváme, aby to posluchač měl jasné, na tu rovnici, jejíž výsledkem je cena například 1 litru nafty, tak jsou tam proměny, jako je světová cena toho produktu, rafinérská marže, kurz koruny, protože nakupujeme samozřejmě v dolarech, daně, doprava, marže samotných čerpacích stanic. Která z těch proměnných je vlastně nejdůležitější pro tu konečnou cenu? Co to nejvíce ovlivňuje?
6: Já bych na první místo 100% dal evropskou cenu hotové nafty. To znamená toho produktu, který můžete v cisterně přivést a zavést ho pod tu čerpací stanici. A jak jsme tady už párkrát říkali, u průměrné čerpací stanice se to dělá jednou až dvakrát týdně. Někdy se to dokonce dělá každý den, když tam ty zásobníky jsou malé a je tam velký výtoč. Na první místo 100% evropskou cenu hotové nafty. To znamená nejenom ropu,
5: ale tu moc ovlivnit nemůžeme.
6: Ale i tu rafinérskou marži a crack spread, jak jsem říkal, tu my přejímáme, nemůžeme ji úplně moc ovlivnit. I u nafty dovážíme nějakých přes 40% do České republiky, takže není to o našich rafinériích tady v České republice. Druhá je kurz koruny, na ten se často zapomíná, ale ten opravdu významně prostupuje do té ceny. A náklady dopravy, pojištění a logistiky. To znamená, vlastně tohle je ta druhá taková ta operativní složka a třetí jsou samozřejmě daně, to znamená spotřební daň a DPH.
5: Prodejci pohonných hmot namítají, že vláda řeší problém na špatném místě, jak jsme slyšeli Ivana Indráčka. Má tedy ten cenový strop vůbec ekonomické opodstatnění nebo jde především o politicky dobře viditelné opatření?
6: Já bych řekl, že obojí a samozřejmě se do toho promítá i to, že okolní státy reagují, to opatření zavádějí, takže ono jako zůstat, stát opodál a vysvětlovat voličům, kteří volají a stěžují si a víme, že současná vláda je hodně responsivní, co se týče prostě těch mikrodat a reakcí na sociální sítě a požadují, aby vláda něco udělala, tak oni logicky jako něco udělat mohou. Ten plošný pokles ceny o několik korun, strop marže sám o sobě nevytvoří, protože hlavní problém skutečně nevzniká u pump a bavili jsme se tady o tom, že ta standardní marže je pod tím stropem. Ekonomické opodstatnění může mít jako pojistka proti tomu, aby mimořádná situace vedla v těch některých lokalitách nějakým mimořádným
5: přirážkám. A omlouvám se, že vám do toho skáču. Jsme v té mimořádné ekonomické situaci. Máme nějaký, dejme tomu, cenový šok, který nastal, protože připomenu, v lednu nafta stála 33 korun, vypadalo všechno poměrně růžově, pak během roku zdražila o téměř 20 korun.
6: Když se podíváme na data a na to, jak se to propisuje do inflace, o tom možná ještě budeme hovořit, tak prostě tam vidíme, že ten efekt nelze podceňovat a že může způsobit ten sekundární impuls k tomu, že se začne jako propisovat do cen zboží a služeb, konec konců. Už jenom to, že ten samotný index spotřebitelských cen vyšel tak, jak vyšel v září, tak je nám jasné, že se to děje. Na druhou stranu ta schopnost absorbovat ten šok u té nafty je poměrně velká. A český průmysl, česká ekonomika tyhle šoky umí absorbovat poměrně dobře. Jsou na to i nějaké empirické evidence, které ukazují, že skutečně si dokážeme poradit s lečím. Ono to hodně souvisí i s tím, že ta doprava, a zejména ta nákladní doprava, o které se bavíme, je velmi mezinárodní. My jsme otevřená ekonomika, vyvážíme hodně do zahraničí, to všichni vědí. To znamená, že vy s tím kamionem, který naložíte, jedete do Španělska a zpátky, nebo jedete do Belgie, pak zajíždíte do Terstu prostě a pak jedete zpátky do České republiky a přejedete spoustu krajin, ve kterých můžete tankovat. Samozřejmě už na to dneska existují optimalizační modely, které ten kamion navedou přesně prostě na konkrétní pumpu, kde natankuje a spočítají, že se vyplatí natankovat jenom půl nádrže, protože dojede ještě k levnější pumpě v Itálii, tam může natankovat a prostě ta optimalizace tam probíhá. Takže ta nákladní doprava, která tvoří velmi významnou logistickou nákladovou položku u toho českého průmyslu, je schopná na ty ceny reagovat a není vázaná jenom na ten lokální trh, tak jako třeba ve Velké Británii, která je ostrovem, takže tam je tato reakce omezena.
5: Když jsme u Evropy, já musím připomenout, že česká vláda není v boji proti vysokým cenám pohonných hmot osamocena. Německo snižuje daně, spolková vláda si od takzvaného tankrabatu slibuje celkové snížení o 17 centů za litr, tedy asi o 4 koruny, a platit má do konce roku. Rakousko to kombinuje daňovou úlevu s omezením marží, jejich Spritpreisbremse, tedy brzda cena pohonných hmot, by měla zlevnit naftu o 3 koruny. Polsko to obnovilo program ceny paliva nižej, který bude fungovat také do konce roku. Stát snižuje DPH na pohonné hmoty z 23% na 8, snížil spotřební daň, zároveň stanovuje maximální maloobchodní ceny benzínu, nafty pro všechny čerpací stanice a státu pomůže zaplatit nový odvod z mimořádných zisků rafinérských společností, ty náklady, které s tím má. Slovensko, pozor, to zatím pouze zlevňuje veřejnou dopravu a do cen nijak nezasahuje. A Maďarsko po té smutné zkušenosti z jara se cenovému stropu vyhýbá a volí adresnou pomoc, kdy vybrané domácnosti, jich přibližně milion, dostane jednorázovou kompenzaci 20 000 forintů a zemědělci dostávají zpět část spotřební daně. Když se tedy podíváme kolem nás, tak máme jakousi laboratoř, kde vidíme několik opatření. Které z nich se vám líbí nejvíce?
6: Ty opatření jsou většinou dvojího druhu. Buď jsou velmi cílená a adresná právě na ty, které nejvíc...
5: A potom ekonomové často volají.
6: Přesně tak, to je ten maďarský model. Ale zároveň je třeba si uvědomit, že tato opatření jsou velmi pomalá a drahá v tom, že potřebujete dobře vydefinovat ty adresáty a nějakým transitovat tu pomoc tak, abyste odfiltrovali podvody a zbytné věci. Na druhou stranu ta nejjednodušší akce je nějaký jednoduchý cenový strop nebo jednoduchá daňová úspora, která vlastně přerozdělí ty peníze od těch, kteří nejezdí, k těm, kteří jezdí, promítne se to do ceny, poruší to ten cenový signál a říká, nebojte se, používejte ten vzácný statek dál, jak jste byli zvyklí, nereflektujte cenu, my vám to zkompenzujeme. No tak když bychom si měli vybrat, tak bychom určitě jako ekonomové volili to první opatření, byť chápeme jeho politickou složitost i administrativní složitost, ale ten váš výčet byl podle mě jako největším odůvodněním toho, proč česká vláda nesedí se založenýma rukama a proč prostě reaguje na tenhle podnět tím, že také něco dělá. V tomhle úhlu pohledu bych řekl, že česká vláda udělala dobře dvě věci. Za prvé, že to časově omezila, byť já bych nevylučoval, že tam budeme svědky nějakého prodloužení. Říká, není to stálá věc, děláme to dočasně v reakci na nějaký šok. A za druhé, že do toho stanovení maximální ceny dala tu velkou obchodní cenu, která se flexibilně mění, protože trh může reagovat na zvýšení produktu hotové nafty zvýšením cen. To je podle mě velmi důležité. No a teď zpátky k té vaší otázce. Já osobně jsem většinou kritikem podobných opatření, ale když už je děláme, tak je můžeme dělat nejlíp, úplně blbě, nebo nějakou střední cestou. A česká vláda udělala tu střední cestu, která, když skončí v říjnu a prohlásí se situace za úspěšnou, tak bude jenom pak na nějakých ex post analýzách, nakolik se to skutečně do toho promítlo. Ale ten náklad, který my neseme, protože to naše opatření není úplně drahé, co se týče výdejů státního rozpočtu.
5: Tak něco přes miliardu.
6: Něco přes miliardu měsíčně. Je to hodně peněz, ale v tom relativním...
5: A vyplatí se to tedy podle vás?
6: Já bych neříkal, že se to vyplatí, protože si nemyslím, že to nějak dramaticky změní chování těch lidí a že i kdyby jsme měli zhruba o ty 2 nebo 3 koruny dražší pohonné hmoty, tak by se zhroutil svět. To se určitě nezhroutí. Teď mi budou zase někteří říkat, že si neuvědomuju cenu peněz. Uvědomuju, ale data a reálné mzdy, které rostou významně, a přepočet, kolik litrů nafty nebo benzínu si můžeme koupit v porovnání s nějakými lety 2015-2010. Už jsme to tady měli, vidíme, že jsme si nějak dramaticky nepohoršili a tím pádem by to jako společnost určitě unesla.
5: Ale vy sám jste to řekl, že už to vidíme v tom předběžném odhadu zářijové inflace od Českého statistického úřadu, která vystoupila ke 2,5%. Drahá nafta se propisuje v dopravě, v potravinách, ve stavebnictví, v zemědělství. Jak silně se ta zvýšená cena pohonných hmot může propsat do české inflace? Máme se připravit na to, že příští měsíce bude inflace vyšší a máme se připravit také na to, že Česká národní banka například na svém listopadovém zasedání zvedne ke zvýšení úrokových sazeb, aby opět krotila, dejme tomu, trh, aby ty ceny nerostly tak prudce?
6: Já myslím, že bude hodně záviset právě na říjnové inflaci, ale pokud se tenhle trend protvrdí, tak bych vůbec nevyloučil zvýšení sazeb. Konec konců bankéři to říkají dost transparentně a není to nějaké jednání.
5: Což je zase pro ekonomiku taky problém.
6: No jasně. A tím pádem...
5: A je to balancování, jestli máme zlevňovat naftu, anebo nechat spotřebitele, aby sám zhodnotil, zda ještě sedne do svého dieselového nebo benzínového auta, nebo zda pojede veřejnou dopravou. A jestli se nám to vyplatí nebo ne, vyplatí?
6: No tak ta hospodářská politika se tady v tom případě jako opravdu větví na ty dva cykly. Jako první je ta fiskální, kde vláda řeší cost benefit mezi politickým opatřením, které dobře prodám veřejnosti, zvlášť nezapomeňme, že o víkendu máme volby, byť municipální, ale velmi důležité pro politické strany. A k tomu ten fiskální náklad, který, jak jsem říkal, je relativně velmi malý k tomu, co stát standardně utrácí. A na druhou stranu je to ta měnová politika České národní banky, která dlouhodobě upozorňuje na to, že vládo, my vás vidíme, jak utrácíte fiskální peníze. Tyhle fiskální peníze zhoršují náš inflační výhled a tím pádem, pokud budeme držet vysoké sazby nebo je dokonce zvyšovat, tak můžete částečně poděkovat i sami sobě. To znamená, tyhle dva světy jsou oddělené. Guvernér Michl se velmi významně vymezil proti vládě a myslím si, že se centrální bankéři nebudou podle těch svých modelů a dat rozpakovat ty úroky zvednou, což je pro zkrocení inflace dobře. Nikdo si nepřeje tu vysokou inflační periodu a my víme, že inflace přerozděluje bohatství mezi dlužníky a věřiteli a způsobuje řadu ekonomických problémů. Na druhou stranu s těmi ultravysokými úrokovými sazbami ekonomický růst nenastartujete. Proto by i vláda měla důsledně vyhodnocovat své výdajové chutě tak, aby si řekli, je to opravdu ta nezbytnost, kterou platíme, nebo jenom utrácíme peníze a dáváme tomu ten přídomek, je to investiční, prorůstové a tak.
5: A poprosím dále. Jednou větou, je to tedy to nezbytné, ta regulace pohonných hmot, nebo bychom se bez ní obešli?
6: Obešli bychom se bez ní, ale je to politicky velmi nákladné rozhodnutí, které se nám tady lehko
5: velmi
6: říká.
5: Nákladné, velmi líbivé.
6: Udělat tu regulaci je politicky líbivé, neudělat to a akceptovat neustále dotazy voličů, proč nic neděláte, když Maďaři a Poláci a Němci a tak dále něco dělají, je politicky velmi nákladné. Proto ta teorie her vás často dovede do toho suboptimálního čtverce, který říká, vím, že to není úplně to ideální, ale udělám to, protože ostatní to dělají taky a já bych nesl zbytečně náklady svého neudělání.
5: Říká ekonom Aleš Rot, který zůstává i nadále naším hostem.
4: Posloucháte pořad Řeči peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Příčinu vysokých cen ropy a pohonných hmot vidíme v situaci v Hormuzském průlivu a na propustnosti ropy a plynu skrze tuto klíčovou energetickou tepnu. Politická prohlášení zatím nenaznačují, že by se situace v konfliktu s Iránem sklidnila, ale přeprava surové ropy přes Hormuzský průliv se výrazně obnovila. A agentura Reuters s odkazem na Kapler, to je přední globální datová analytická platforma, která poskytuje informace o komoditních trzích a také námořní přepravě, v reálném čase uvádí, že v září se vývoz ropy a dalších produktů ze zemí Perského zálivu mimo Irán dostal v průměru na 81% předválečné úrovně. Samotná surová ropa a kondenzátů, tam je to ještě více, je to 91% předválečné úrovně, ale rafinované produkty, ty jsou pouze na nějakých 60%. Spojené státy na konci uplynulého týdne naštěstí ustoupily od toho radikálního plánu, o kterém mluvil americký prezident Donald Trump, a to bylo zmrazit vývoz nafty pro zbytek světa. American, earlier today I spoke with members of the G7 nations and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves and that's starting immediately. Americký prezident řekl, že Evropa slíbila urychleně uvolnit vlastní strategické rezervy. Podle čísel se tedy zdá, že to nejhorší v Hormuzu máme alespoň na chvíli za sebou. Jak to, že se to výrazně nepromítá vlastně do cen ropy a té zpracované ropy, tedy nafty? Protože ropa, Brent, je stále nad $100 za barel a my už se blížíme k těm předválečným číslům.
6: Na trhu pořád platí to riziko, takže ono nestačí, že ten tanker plopuje dnes, ale ten trh musí věřit, že bude bezpečně proplouvat i za týden a za měsíc, a tam ještě nejsme, protože už jenom v té otázce nebo v tom konstatování jste přečetl tolik jako faktorů, které se mísí dohromady, že prostě ta nejistota se do té prémie projevuje. Proto může na tom trhu zůstat i situace, kdy ta ropa Brent bude klesat, ale zatímco ta evropská nafta zůstane drahá, protože ten tlak na dieselový trh tady je a ten trh potřebuje nějaký výhled, že ta situace opravdu je na trajektorii sklidnění. Že
5: tam, a to zatím není.
6: A to zatím není, protože prostě nemám, když se zeptáte analytiků, kteří tohle analyzují 24/7, jestli mají důvěru v to, že za měsíc ode dneška bude všechno srovnané, budeme na předválečných úrovních a nebude hrozit žádné velké riziko, které to volatilně zase rozkmitá, tak oni řeknou, no takovouhle jistotu nemáme. Logicky proto se bude vždycky projevovat ta riziková prémie, jak na surové ropě, tak na jejím dovozu, tím pádem se nám bude promítat do pohonných hmot a zároveň bude platit, že ten trh bude napjatě očekávat každou tiskovou konferenci Bílého domu nebo každé ráno, kdy se probudíme a podíváme se na to, kolik rafinérií prostě v různých státech světa schytalo nějaký zásah nějakou raketou a omezilo to jejich výrobu, nebo jestli prostě nebylo přerušené nějaké potrubí, které pomáhá tranzitovat. No a tím pádem budeme pořád platit prémii za nejistotu.
5: Buďme optimisté. Řekněme, že už se ta situace začne zlepšovat. Za jak dlouho ten trh přestane tu hormuzskou rizikovou prémii vybírat? Za jak dlouho začne věřit? Co ho musí přesvědčit?
6: No, já jsem vždycky optimista, takže věřím, že tohle nastane. I v důsledku jedné věci, jednou jsme tady o ní, myslím, hovořili docela dlouho, a to bylo, že pokud by naopak lidé přestali věřit, že se ta situace uklidní, tak by udělali ten technologický krok směrem k elektrifikaci.
5: Což konec konců už vidíme i v České republice, že elektromobily získávají na popularitě.
6: Vidíme to a samozřejmě pro ten biznis zpracovatelů ropy je důležitá ta nákladní doprava, a pokud by ten cenový efekt, ten cenový šok byl tak velký, že by udělal výnosné přáhnutí na nějakou elektrifikaci nebo částečnou elektrifikaci vozového parku těch nákladních dopravců, tak by to mohlo s tím budoucím biznesem výhledově velmi zahýbat. Takže samozřejmě kartel OPEC i další tohle pečlivě sledují a nemůžou si prostě dovolit dlouhodobě tu situaci zachovat v tom, že si řekneme, no tak tohle nemám zapotřebí, přecházím do elektrifikace. Ale zpátky k vaší otázce, pokud se ta situace uklidní, tak samozřejmě se v řádu jako dnů až týdnů to začne projevovat na tom, že začne klesat ta světová cena ropy, od ní se budou odvíjet i ceny produktů ve zpoždění nějakých jednotek týdnů a můžeme se klidně dočkat toho, že se na konci roku ceny vrátí na tu úroveň, na které jsme byli hned na začátku, a to bychom byli asi hodně optimističtí. Nicméně já nepředpokládám, že ta situace by se velmi dramaticky zhoršovala na to úroveň, nad kterou jsme dnes. I konec konců zpátky k tomu vládnímu nařízení, i proto bylo oznámeno jenom do konce října.
5: Aleš Roth byl naším dnešním hostem, já za to moc děkuji.
6: Já moc děkuji za pozvání, pěkný den.
5: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
4: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Česko odeslalo odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmu premiéra Babiše. Pražští hasiči vyzývají lidi, aby nevolali na tísňové linky s radami na vyprošťování uvízlého kamionu. Hokejisti Plzně porazili v extralize České Budějovice a jsou čtvrtí. A počasí zítra bude jasno až polojasno. Od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť. Teploty do 17 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zpravodajskému serveru i rozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní mimo jiné, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmu při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmu zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmu vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Lidi zahltili tísňové linky pražských hasičů. Volají jim s radami, jak vyprostit kamion uvízlý pod železničním

0: Hosteme ve Vídeňské ulici v Praze. Radiožurnálu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Zásah na místě trvá od včerejšího večera. Hasiči se pokoušejí vůz vyprostit mimo jiné pomocí speciálních tanků. Na místě jsou podle Řezáče odborníci, se kterými zásah konzultují.
1: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
0: V Madridu zemřela důchodkyně, která se stala symbolem protestů proti bytové krizi. 87-letou Mari Carmen Abascalovou vystěhovali z bytu v Madridu před 14 dny. Na její podporu protestovali v ulicích španělských měst tisíce lidí.
2: Mari Carmen žije, boj pokračuje. To bylo jedno z hesel, které provolávali demonstranti procházející madridskými ulicemi k sídlu parlamentu po oznámení, že Mari Carmen Abascalová zemřela. Její advokátka Beatriz Durová španělským médiím řekla, že rok, kdy se důchodkyně bránila vystěhování z bytu, ve kterém žila přes 70 let, se na jejím zdraví podepsal. Pod tlakem protestů na podporu důchodkyně předložila vláda premiéra Pedra Sáncheze parlamentu dva zákony upravující práva nájemníků a majitelů bytů. Opozice je ale odmítla a premiér Sánchez proto vyhlásil na 29. listopadu předčasné volby. Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Studentská iniciativa Báňská kapka krve letos slaví 10 let. Z původně komorní výzvy studentů Ostravské technické univerzity je dnes iniciativa, do které se zapojují každého půl roku všechny fakulty, a to včetně učitelů. A právě studenti jsou pro krevní centrum v Ostravě velkým přínosem, vysvětluje Pavla Čapková.
3: Protože my ty mladé hlavně potřebujeme, a tím, že si to řeknou mezi sebou, dají si to na sociální sítě, tak tohle je pro nás ta obrovská pomoc. A zároveň za těch 10 let jsme tady odebrali 1000 prvodárců ze studentů, takže to je naprosto perfektní.
4: Hokejová Plzeň se po předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy vyhoupla v neúplné tabulce na 4. místo. Nad Českými Budějovicemi Indiáni zvítězili před svými fanoušky 4-1. Pražská Sparta bojuje o body proti brněnské Kometě a jak se utkání vyvíjí, dodá Martin Charvát.
5: Druhá minuta prodloužení za stavu 3-3, zatím gol nepadl, přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. Z Prahy Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Florbalisté Mladé Boleslavy porazili v dohrávce 4. kola Superligy doma Vítkovice 5-4. V prodloužení a ve 4. utkání v sezóně ztratili první bod. Úřadující šampioni ale i tak natáhli svoji rekordní vítěznou sérii v nejvyšší domácí soutěži na 69 utkání.
6: Nehoda na dálnici D10 u Prahy a zdržení na Pražském okruhu. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy pozorně za sjezdem na Horní Počernice. Na 5. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Z auta se kouřilo, k nehodě proto vyjeli hasiči. Čekejte omezený průjezd. Na Pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Ořech. Zhruba kilometrová kolona. Na kilometru 16,5 je nově zavřený levý pruh. Zdržíte se tam 5 až 10 minut. V Praze v komplexu Blanka směr Smíchov havarovalo osobní auto a nehoda omezuje průjezd u sjezdu na Dejvice. V Praze je další nehoda i na jižní spojce směr Barandovský most. U Europarku Štěrboholi se srazila 3 osobní auta. Čekejte pomalejší provoz. A v Praze připomínáme stále neprůjezdnou Vídeňskou ulici. Za jižní spojkou směr Krč pod mostem se stále snaží vyprostit uvízlé nákladní auto s vrtnou soupravou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. A nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Mimořádně významná práce o mimořádně důležité osobnosti. Tak hodnotili recenzenti publikaci Václav Havel Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století, vydanou v roce 2011. Jejím autorem je literární historik a kritik Martin C. Putna. Knihu v roce 2012 přečetl, zajímavé ukázky z ní vybral a v repríze pořadu Politická literatura okomentuje Jiří Berounský.
7: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Kniha Martina Putny Václav Havel Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století se právem setkala s velmi příznivou kritikou, hovořící o mimořádně významné práci, o mimořádně důležité osobnosti českých dějin. Z kritiků jmenujme alespoň Erazima Koháka a Jiřího Suka. Shodují se na tom, že se nejedná o běžný životopis, ale o kultivovaný výklad o zdrojích a inspiracích pro Havlovu tvorbu. Martin Putna byl přímý účastník havlovských událostí a s nadhledem historika pak nabízí výklad toho, co popisuje. Pečlivé studium zdrojů a zároveň čtivost textu a invence autora činí tak z knihy výjimečný počin v dosud většinou povrchních a často tendenčních informacích. Nastavuje mu novou a vysokou laťku. Knihu vydala knihovna Václava Havla v roce 2011. Pořadem vás bude provázet Jiří Brousk. Úvod své knihy autor nazývá Rám k portrétu a chce v něm ozřejmit, proč tuto knihu napsal. Nemá to být normální životopis. Tato kniha by měla jít hlouběji a poukázat na intelektuální koncepty, ze kterých Havlovy životní, tvůrčí i politické akty vyrůstaly. V úvodu Putna přímo říká:
1: Havel je příkladem tvůrčí osobnosti, vyjadřující se kontinuálně napříč žánry a obory. Místo detailní analýzy samotných Havlových textů chce tyto texty vsadit zpět do myšlenkového kontextu, ve kterém vznikaly. Neboť Havel rozhodně nebyl originálním myslitelem, tvůrcem nového myšlenkového systému či proudu. Avšak díky svému centrálnímu postavení v alternativní a neoficiální kultuře sehrál v českých kulturních dějinách roli průsečíku, ve kterém se potkávaly a střetávaly rozmanité duchovní tradice, domácí i světové, prastaré i nejnovější. Podstata Havlovy osobnosti a tvořivosti není ani tolik iniciační, vynalézající nové ideje a směry, jako spíše receptivní, přejímající a přetvářející různé ideje a směry do nové podoby, nejčastěji do podoby prakticko-společensko-politicky aktualizované. Řečeno metaforou Ladislava Hejdánka, jednoho z Havlových svého času nejbližších lidí i nejpronikavějších komentátorů, čím by byl Václav Havel, kdyby byl chemickým prvkem? Zdá se mi, že určitě uhlíkem. Právě uhlík se dovede jak přímo sám, tak s pomocí dalších prvků slučovat v nejrozmanitějších kombinacích s dalšími a dalšími prvky a otvírat stále další chemické možnosti.
0: Osobnost a myšlení Václava Havla není nevyhnutelně závislé na osobnostech a názorech jeho předků. Ale rodina, z které vzešel, nebyla naprosto běžnou rodinou bohatých podnikatelů, ale rodinou se svéráznými intelektuálními a duchovními zájmy, které se zde různými způsoby tradovaly a jejich stop je užitečné si v díle Václava Havla uvědomit. Děd Václav Havel, žijící v letech 1861 až 1921, byl budovatel secesního paláce Lucerna na Václavském náměstí, jednoho z center veřejného života tehdejší moderní Prahy a celé země. Jeho působení představuje spojení podnikatelského záměru s intencí národně kulturně mecenášskou. K tomu patřili jeho přátelské kontakty jak s dobovým světem politickým, tak s dobovým světem kulturním. Na konci života se stal autorem knih pojednávajících svérázným způsobem témata na pomezí náboženství, vědy a filozofie. Vydával je pod pseudonymem Atom. Inspirací k tomuto počinu bylo setkání a později přátelství se sousedkou na Havlovském letním sídle, Annou Pamrovou, která se cítila být unikátní duchovní bytostí, vyvolenou ke zvláštnímu celosvětovému poslání. To mělo spočívat ve zvěstování mýticko-mystického, ekologického a pacifistického feminismu. Pro Václava Havla seniora a později pro celou rodinu tkvělo jádro přitažlivosti Anny Pamrové v originalitě její osobnosti a v jejím celoživotním soustředění na věci duchovní. Havlův otec Václav Miloš Havel je charakterizován jako podnikatel, Masarykovec, studentský aktivista a zednář. Pokračoval v rodinné dráze stavebního podnikatelství. Jeho otec vytvořil secesní Lucernu, nejvýraznějším stavebním dílem syna byl funkcionalistický Barrandov. Duchovní svět byl nejprve formován vlivem otce, včetně zapojení do spiritistických seancí. Vliv T.G. Masaryka, který přišel později, byl mnohem mohutnější. Cítil se mu velmi blízko. Masarykova životní dráha se stala V.M. Havlovi modelem.
1: K dokreslení kulturní a duchovní atmosféry vládnoucí v havlovské rodině je zapotřebí zmínit kulturní orientaci a tvořivost dalších jejich členů. Manželka V.M. Havla Božena Havlová, rozená Vavrečková, studovala dějiny umění, zabývala se kreslením a svým synům vnukala zájem o výtvarné umění. Umění a věda jsou v havlovském světě propojeny a v rámci vědy náleží největší pozornost výzkumu kosmu, té oblasti, v níž věda hraničí s filozofickými, potažmo náboženskými otázkami. Boženin otec Hugo Vavrečka byl vysokým úředníkem Baťových závodů, novinářem a diplomatem identifikovaným s Masarykovou republikou stejně jednoznačně jako jeho zeť. Mimo jiné byl Vavrečka prvním československým velvyslancem v Budapešti. Navíc byl i literátem, konkrétně autorem humoristických próz, dobově celkem konvenčních a proto i úspěšných. On to tudíž byl, kdo do rodové tradice vnesl prvek tvořivosti na vědomě literárním poli. Co však pro vývoj jeho vnuka bylo ještě důležitější, Hugo Vavrečka náhodou objevil knihu Josefa Šafaříka Sedm listů Melinovi. Nadchl se a podstrčil ji vnukovi, pro kterého se pak nadlouho stala jakousi filozofickou biblií. Naopak bratr Václava M. Havla, Miloš Havel, jakoby se z havlovské, respektive havlovsko-vavrečkovské mentality zcela vymykal. I on se podílel na rodinném podnikání, byl hlavním producentem českého filmu 30. let i doby válečné. Miloš proslul svým provokativním bohémstvím, svými pitkami ve společnosti herců a literátů, ve své vile na Barrandově, i svou homosexualitou, která byla veřejným tajemstvím, ale nikdy nepřerostla ve skandál. I tento bohatýrský život Miloše Havla, ač zcela neintelektuální a neduchovní, ukáže se být v budoucnu důležitým pro porozumění rozličným polohám života a díla Václava Havla.
0: V letech 1953 až 54 Havel jako 17-letý organizuje literární a politickou skupinu Šestatřicátníci. Název byl vybrán dle roku narození členů. Podle věku to byla parta teenagerů. Parta dosti výjimečná svými ambicemi literárními, politickými a filozofickými. Cílevědomě se vymezující proti obdobným proudům doby nejtemnějších stalinských let. Šestatřicátníci nevěřili ani na počátku 50. let na oprávněnost režimu jako řada jejich vrstevníků. Rozhodně se také nechtěli režimu přizpůsobit. Chovali se nedobově svobodně. Vliv mělo jistě i to, že většinou pocházeli z rodin, které byly postižené hned na samém začátku vyvlastněním či dokonce soudním stíháním. Skupina těchto mladých se snažila ne o přímou konfrontaci s režimem, ale o vytvoření vlastního alternativního svobodného světa. V průběhu let se skupina mění na post šestatřicátníky, v podstatě literární skupení. Členové jsou vesměs osobnosti umělecky výrazné a svébytné, také duchovně i nábožensky velmi nekonvenčně a velmi různě profilované. Jmenujme alespoň dramatika Josefa Topola, poetičku Violu Fischerovou a spisovatelku Věru Linhartovou. Po sovětské okupaci se i toto uskupení rozpadá. V následující době se kolem Václava Havla vyskytovali lidé směřující nikoliv k umění, ale k politice. Byli to zpravidla lidé spatřující alternativu ke komunistickému režimu v nějaké variantě demokratického socialismu.
1: 60. léta znamenají pro Václava Havla jednak umělecký úspěch v roli autora divadelních her a jednak společenské angažmá v roli jednoho z nekomunistických protagonistů liberalizačního hnutí ústícího do takzvaného pražského jara roku 1968. Po sovětské okupaci v srpnu 1968 pak na tuto roli plynule navázala role jednoho z vytrvalých obhájců dílčích vydobitých svobod, jednoho z vůdců ústupového boje. Právě proto však tato léta znamenají spíše odklon od intelektuální práce. Život u divadla pak kromě samotné umělecké tvorby obnášel i všechnu poetiku žití tady a teď, to jest i všechno bohémství, lehkomyslnost a povrchnost. Morální libertinství, zvláště v erotické oblasti, přetrvalo pak v havlovském prostředí i do období disentu. Tehdy ovšem vzbuzovalo nejen líčené pohoršení komunistické propagandy, ale i upřímné pohoršení exulantů a zahraničních přátel českého disentu. Životním stylem jakoby se tedy Václav Havel přibližoval spíše zaniklému filmově bohémskému světu svého strýce Miloše. Naopak angažmá Václava Havla ve prospěch demokratizace společnosti lze pokládat za cestu ve stopách společenského působení jeho otce. Zde především na půdě oficiálního svazu československých spisovatelů, jehož je nyní členem, se ovšem Havel ocitá v úzké spolupráci s reformně komunistickými spisovateli, jako byli Pavel Kohout, Milan Kundera, Ludvík Vaculík či Ivan Klíma. Ti sami v tuto dobu spíš řešili, jak daleko lze ještě jít po cestě reformování marxismu a socialismu. Konkrétní dobové návrhy a projekty jsou velerozmanité, avšak všechny jsou výrazem jednoho velkého konceptu, který lze nazývat demokratickou levicí, demokratickým socialismem, socialismem s lidskou tváří, vzhledem k dobově oblíbenému československému termínu, radikální demokracií, vzhledem k dobovému americkému úzu, sociálním radikalismem, vzhledem k dobovému britskému úzu, či dokonce již opravdu s velkými posuny v akcentech levicovým liberalismem. Odstranění zmrtvělých institucí a ideologií, dosažení formální i faktické rovnosti lidí, spravedlivé rozdělování vytvořeného bohatství, omezení moci mocných a majetných ve prospěch bezmocných a nemajetných, posléze pak i osvobození jedince spout neosobních mechanismů a předsudků, to všechno jsou cíle vyplývající z určité komplexní vize světa, z určitého duchovního, nikoliv jen materiálního a nikoliv jen praktického postoje k světu. Pohled na společenské a intelektuální dění v 60. a raných 70. letech v západní Evropě a severní i jižní Americe pak ukazuje ještě daleko barevnější paletu hnutí a proudů, jež do různých stran rozvíjejí tento základní duchovní koncept. Neomarxisté, postmarxističtí strukturalisté, pozdní existencialisté, hlubinní psychologové, ekologisté, hippies, feministky, gay aktivisté, stoupenci New Age, západní buddhisté, radikální reformátoři katolické církve.
0: Do Československa pronikaly mnohé západní proudy opožděně, oslabeně či vůbec ne. I tak ovšem působili jako obrovská inspirace. Atmosféra 60. let zanechala v Havlovi rozechvělou vzpomínku a pocit identifikace se vším revoltujícím. Československé hnutí 60. let i přes všechna omezení představovalo ne nevýznamnou variantu celosvětového proudu a bylo na západě se zájmem sledováno. Intelektuální křídlo u nás tvořili především filozofové demokratizující se levice. Na této myslitelské, politické a umělecké demokraticko-levicové scéně nachází své místo i Václav Havel. Jsou tu jeho hry 60. let. Vystupuje politicky, například kritikou nedemokratických poměrů v literárním životě. V roce 1968 navrhuje v Literárních listech v článku na téma opozice zrušit například i mocenský monopol komunistické strany.
1: Havlova divadelní tvorba je neméně intelektuální než umělecko-estetická. Je do velké míry praktickou aplikací teoretického intelektuálního konceptu, který měl autor předem hotov. Postavy zahradní slavnosti vyrozumění a stížené možnosti soustředění sice tlachají hrozné nesmysly, případně se pokoušejí vést pseudointelektuální řeči a ve výsledku tedy tlachají nesmysly ještě hroznější. Činí tak ale proto, že autor se rozhodl ukázat na nich, na jejich chování a jazyce, fenomén neidentity. Kromě zmíněných tří her napsal ostatně i teoretické pojednání, v němž svůj koncept vykládá, diplomovou práci na DAMU. Autor zde mluví o svých teoretických východiscích, o tom, že jeho hry jsou a v budoucnu mají ještě zřetelněji být hrami s filozofickým obsahem. Témata mých předchozích dvou her, Zahradní slavnosti a Vyrozumění, souvisejí s problémem rozkladu lidské identity. Tento rozklad identity člověka musím zachytit tentokrát poněkud jinak. Nikoli v jeho formách, jak je determinuje zkušenost společenská, ale v jeho podstatě, jak je determinována základní zkušeností noeticko-ontologickou. Chtěl bych se dobrat jakési filozofické dimenze problému, uvidět neidentického člověka na pozadí jeho celkové zkušenosti světa, jak se konstituuje v epoše, v níž žijeme. Princip absurdního divadla, v němž je záměrně deformována a popírána logika děje i jazyka, Havel převzal od Samuela Becketa, Eugena Ioneska a dalších tehdejších klasiků, mezi něž začal být brzy sám počítán. Adaptoval však tento princip na české poměry 60. let tím, že z obecného existenciálního podobenství učinil politickou satiru. Bezprostředním domácím vzorem pro Havlovo divadelnictví byl bez pochyby Ivan Vyskočil. Ivan Vyskočil vzal Havla, tehdy ještě politicky téměř nezaměstnatelného, do divadla na zábradlí, jež řídil. Vyskočil Havlovi svou tvorbou ukázal, že absurdní divadlo nemusí být jen tragické i děsivé, jako je divadlo Becketovo a Ioneskovo, nýbrž i plné komiky. Vyskočil Havlovi svou osobností demonstroval, že psaní a inscenování absurdní her se nemusí vylučovat s ukotvením autora v pevném metafyzickém řádu. Ivan Vyskočil je totiž katolík. Vyskočil poskytl Havlovi, formálně působícímu v divadle jako pouhý kulisák, první tvůrčí příležitosti. Společně napsali hru Autostop v roce 1961. Od dávných let této spolupráce mezi učitelem a žákem, ředitelem a kulisákem se ovšem táhne také spor o to, jak velký byl Vyskočilův autorský podíl na díle, jež založilo Havlovu slávu Na zahradní slavnosti. Podle Vyskočila je totiž původní námět Zahradní slavnosti jeho a na první verzi hry pracovali společně. Letitý a dosud lidsky ani odborně nedořešený spor Havla s Vyskočilem ukazuje, že Havlův mimořádný receptivní talent, jeho schopnost přebírat a adaptovat cizí náměty, nápady a žánry, se může ukazovat jako obrovská výhoda pro jeho typ tvořivosti i pro jeho společenské působení, ale i jako potenciální důvod pohoršení při nárazu na neviditelné etické hranice autorské originality.
0: Posloucháte Český rozhlas, vysíláme pořad Politická literatura na českých pultech. Dnes se zabýváme knihou Martina Putny o Václavovi Havlovi.

0: Nejvýznamnější nedivadelní intelektuální vlivy působící na Havlovu tvorbu byly v podstatě tři. Franze Kafku si objevili dříve jmenovaní šestatřicátníci dávno před vlnou kafkovské módy 60. let. Jevil se tenkrát jako ideální symbolické zrcadlo všech stesků na nefungující socialistickou společnost. Pro Havla se Kafka stává jakousi univerzální literární normou, sdělující existenciální a filozofickou zkušenost člověka. Hlásí se k němu trvale. Při přebírání čestného doktorátu na Hebrejské univerzitě pronáší velkou řeč o celoživotním vztahu k němu a vyslovuje provokativní tezi, že kdyby byl býval Kafka nenapsal to, co napsal, a on uměl psát lépe, než umí, byl by to býval napsal on sám. Jako druhý bychom jmenovali vliv filozofa samouka Josefa Šafaříka. Martin Putna ho zařazuje jako volného souputníka poválečného existencionalismu a personalismu. Václav Havel jej četl jako snad svůj první filozofický text a nesmírně jej zaujal. Konečně třetí vliv přichází od Havlova mladšího bratra Ivana M. Havla, vědce, který je současně amatérský literát a poskytuje mnohé nápady, vědomosti a pomoci svému bratrovi literátovi, který se současně amatérský zajímá o vědu. Ivanův život a myšlenkový vývoj šel svou vlastní originální cestou, ale současně se vždy do určité míry odehrával ve stínu bratra. Přitom leco z toho, co je veřejně spojeno se jménem Václava Havla, ve skutečnosti vzešlo z jeho bratra. Například se jedná o dva klíčové motivy dvou her. Ve Vyrozumění myšlenka umělého jazyka Ptidepe a u hry Stížená možnost soustředění téma umělé inteligence. Plodná komunikace obou bratrů se plně projeví v době, kdy je Václav ve vězení a vznikají dopisy Olze. Izolace nepohodlných osob v 70. letech se nakonec obrací v pozitivum. Komunita vyhoštěnců se brzy organizuje jako disent, vzniká Charta 77 a spolu s Václavem Havlem se jedním z prvních mluvčí stává Jan Patočka, filozof fenomenologické orientace Husserlův žák. Brzy ho všichni začnou považovat za hlavního inspirátora celého disidentského společenství.
1: Havel sám popisuje dějiny svých kontaktů s Patočkou ve vzpomínce Poslední rozhovor, sepsané pouhých pár týdnů po Patočkově smrti. Vzpomíná, jak jeho knihu Přirozený svět jako filozofický problém četl už jako teenager. Měl před Patočkou vzhledem k jeho filozofické autoritě vždy ostych a tak spolu vedli jen jeden jediný skutečný filozofický dialog. A to během společného čekání na policejní výslech po zveřejnění charty. Já se ho nejen ptal, ale dokonce se mu předestřel některé své vlastní filozofické nápady, věc dříve nemyslitelná. A on, zdálo se mi, přímo ožil tím, že nemá ve mně pouze zdvořilého posluchače. Bohužel šlo však právě o ten nevědomky poslední rozhovor, neboť místo oběma stranami slibovaného pokračování následovala Patočkova smrt. V pohnuté situaci po Patočkově smrti sám se nachází ve vyšetřovací vazbě, tedy Havel prezentuje Patočku jako svého sice dálkového, ale vlastně odedávného filozofického učitele. Nicméně v Havlových textech před rokem 1977 není o Patočkovi téměř zmínky. Co vyplyne z tohoto vlastně nečekaného a nenávratně přerušeného semináře Patočky s Havlem v předdveří policejní výslechové místnosti? Určitě ne to, že by Havel všeho nechal a jal se pilně studovat Patočkovy knihy. Není to možné, protože Havel je mluvčím charty, je opakovaně zavírán a v mezičase všelijak jinak šikanován. Vyplyne však to, že Havel začne sám filozofovat. Hrádeček se během roku 1978 přece jen na chvíli promění v tvůrčí poustevnu. Tehdy, přesně v říjnu 1978, zde vznikne Moc bezmocných, dedikovaná Patočkovi, Havlův první souvislý programový text. Moc bezmocných se posléze stala jedním z nejproslulejších výtvorů svého autora, skýtajíc nejen morálně filozofický program pro aktuální české chartisty, ale i obecně srozumitelnou filozofii občanského disentu napříč politickými systémy. V moci bezmocných zaznívají ony později mnohokrát opakované, komentované i ironizované teze o životě v pravdě, neboli o občanské vzpouře proti diktátu rituálu. O tom, že jedině ten, kdo poruší diktát rituálu, znovu nalezne svou potlačenou identitu a důstojnost, naplní svou svobodu, jakož i o tom, že skupiny takto vzbouřených

se zpočátku zdálo, že těžiště leží poněkud mírně vlevo, postupně se tato rovnováha stále více vychylovala směrem doprava. Rozplývaly se představy o socialismu s lidskou tváří, ba možnosti dobrého socialismu vůbec. Mladí lidé, kteří do Charty vstupovali v pozdějších letech, v tomto směru již neměli vůbec žádné iluze.

0: Různost názorů v disentu byla nesmírná, ale dala se překonat. Vyvažující element utváří Václav Havel, který svou diplomací dosáhne toho, že se tato heterogenní komunita udrží až do konce režimu pohromadě. Už proto a priorně se Havel nemůže jednoznačně přiklonit na žádnou názorovou stranu. Zhruba kolem roku 1976 dochází ke spojení českého undergroundu vzešlého z prostředí režimem zakazovaných rockových skupin v čele s Martinem Jirousem Magorem, ideovým vůdcem The Plastic People of the Universe, hledání intelektuální a duchovní alternativy k vyhořelému socialismu, bylo spojeno s pohoršlivým životním stylem, plným alkoholu, drog a sexuální nevázaností, ale zároveň příklonem mnohých k náboženství. Byla to jakási svatost na ruby. Havel říká, cítil jsem prostě najednou, že pravda je na straně těchto lidí, ať si říkají, kolik chtějí z prostých slov a ať mají vlasy třeba až na zem, kde si v útrobách tohoto společenství jsem tušil zvláštní čistotu, stud a zranitelnost. V jejich hudbě byla zkušenost metafyzického hoře i touha po spáse. Konec citátu. V tomto společenství, zvláště po jeho začeních, se rodil počátek mýtu Havel. Vězeňská zkušenost dala vzniknout jednomu z nejdůležitějších děl jeho tvůrčí dráhy, Dopisy Olze. Stali se jedním z opravdu nemnoha děl českého písemnictví, jež vstoupili do světového podvědomí. Přeloženy byly do desítek jazyků. Zprvu soukromé, v podstatě praktické dopisy. Později se počnou pod oslovením Olgo skrývat jiní adresáti, zejména bratr Ivan, později mnoho dalších filozofujících přátel a nakonec by se dalo říci, že adresátem byl celý svět. Nejvlastnější jádro Havlova vězeňského zážitku a z něho plynoucí spirituální úvahy jsou obsaženy v listu číslo 41 ze 7. srpna 1980.
1: Člověk si tu ovšem, ať chce nebo nechce, musí často klást otázku, zda to má všechno smysl a jaký. Odpověď, pozitivní odpověď, nalézám nakonec vždycky jen v sobě, ve své celkové víře, ve smysl věcí, ve své naději. Čemu je totiž člověk vlastně odpovědný? K čemu se vztahuje? Co je posledním horizontem jeho počínání, absolutním úběžníkem všeho, co dělá, neobelstitelnou pamětí bytí, svědomím světa i nejvyšší soudní instancí? Co je tím rozhodujícím měřítkem, pozadím či prostorem každé jeho existenciální zkušenosti? A co je zároveň tím nejdůležitějším svědkem či záhadným partnerem jeho každodenních rozprav se sebou samým, tím, čeho se člověk, ať je vržen do jakékoliv situace, nepřetržitě ptá, na co spoléhá a k čemu se svým konáním obrací, tím, co ho svou vševědoucností a nepodplatitelností straší i zachraňuje, tím, na co člověk vlastně jedině dá a kvůli čemu se snaží. Od dětství cítím, že bych nebyl sám sebou, lidskou bytostí, kdybych nežil v trvalém a mnohotvárném napětí s tímto svým horizontem, zdrojem smyslu i naděje. Od mládí si nejsem jist, zda tu jde o zkušenost Boha či nikoliv. Ať je tomu však jakkoliv, rozhodně nejsem správný křesťan a katolík, jako tolik mých dobrých přátel, z mnoha různých důvodů. Například proto, že toho svého Boha neuctívám a naprosto nechápu, proč bych ho měl uctívat. Tím, čím je, obzorem, bez něhož by nic nemělo smysl a já bych vlastně ani nebyl, je ze své podstaty. Nikoli tedy díky nějakému siláckému výkonu, který by zasluhoval úctu. Nezdá se mi, že bych jeho vzorným uctíváním mohl zlepšit sebe nebo svět.
0: V druhé polovině 80. let byl nejen disidentskou komunitou, ale stále širšími kruhy brán Václav Havel nejen jako dramatik, nejen jako disident, ale jako morální a intelektuální autorita. Přispěli k tomu nejen Dopisy Olze, ale i kniha rozhovorů s exilovým novinářem Karlem Hvízdělou. Překlady obou těchto děl ho učinili ve světě nejznámějším představitelem československé neoficiální kultury. Těsně před pádem bolševického režimu píše slovo o slovu, místí téměř teologickou úvahu, ať zde není vysloven žádný konkrétní duchovní, náboženský či dokonce církevní program. Prohlašuje slovo Kristovo za jeden z nejmocnějších kulturotvorných impulzů v dějinách světa, ale jedním dechem upozorňuje na zlo, které ze zneužití tohoto slova vzešlo. Z autora, který se v 60. letech veřejně proslavil kritikou odličtěnosti a neosobnosti panujícího řádu, se ve druhé polovině 80. let stává autor, od něhož veřejnost, zatím neoficiální, očekává pozitivní vizi a on jej ochoten poskytnout. Je připraven stát se Masarykem. Já teď hovořím s panem Karlem Hvíždělou, který s Václavem Havlem napsal několik knih rozhovorů a který nám tak může velmi dobře přiblížit a osvětlit osobnost našeho bývalého prezidenta i jeho dílo. Pane Hvíždělo, prosím vás pěkně, tak na začátek. Autor knihy o Václavu Havlovi píše, že začátek jeho věhlasu vlastně začal mnohými překlady vašeho dálkového výslechu a dopisů o lze jen stručně. Máte asi tak představu, kolik těch překladů mohlo být?
2: Ano, bylo jich kolem 30 dálkového výslechu a přes 10, prosím, stručně.
0: Mezi tím vaším dálkovým výslechem a mezi rovněž vaší knihou, prosím stručně, uplynulo zhruba 20 let. Pozoroval jste nějaký rozdíl a jaký na bývalém prezidentovi prostě za doby té prvé knihy, to znamená v době, kdy byl disident, a té druhé, kdy byl vlastně již prezident?
2: Tak to uplynulo přesně 20 let. Na první knize jsme pracovali 84-85, na druhé 2004-2005 a vlastně ty názvy by se měly správně přehodit, přestože u té první knihy ta vzdálenost byla mezi Bonem, Prahou a Hrádečkem, tak ale šlo vlastně o klasický rozhovor, víceméně face to face na dálku. Zatímco kniha, prosím stručně, vznikla tak, že on si s mými otázkami, které bylo taky přibližně 60, jako u dálkového výslechu, odjel do ticha kongresové knihovny ve Washingtonu a tam odpověděl, a já neměl už žádnou možnost do toho zasahovat. Takže to je jeden rozdíl a druhý rozdíl určitě je v tom, že první kniha vznikala v době, kdy byl Václav Havel soukromou osobou a druhá kniha, kdy skončil prezidentském úřadě. Jsou to knihy, které přesně reflektují různé údobí jeho života.
0: Václav Havel používá, nevím, jestli to je i v těch vašich knihách, ale velmi často pojem čecháčkovství. Setkal jste se vy s ním, s obsahem tohoto pojmu třeba za doby vašeho pobytu v zahraničí, nebo co si o něm myslíte?
2: Tak ten termín je Václava Černého, a Václav Havel ho od něj převzal a v podstatě jde o to, že si rádi zúžujeme kontext. Zatímco Václav Havel se snažil vždy uvažovat nejenom v evropském, ale i v euroatlantickém kontextu a to je naše chyba, kterou vidíme dodnes. My nejsme schopni vlastně všechny naše problémy vnímat v kontextu 27 zemí Evropské unie.
0: Jaký zůstává odkaz jeho díla a osobnosti dnes a zejména třeba pro nás, pro Čechy?
2: No tak často se připomíná takový slogan, že v euroatlantické civilizaci je nahrazen měřitelný účinek velikostí měřitelnou velikostí účinku. Václav Havel byl přesně opak. Ten neustále riskoval, bojoval, někoho se zastával, něco prosazoval a tím nám vždycky prakticky dokazoval, že skutečný smysl může být jen v tom, co se jeví předem jako neúčelné, co se nevyplatí. A v tom je, myslím, ten nejvyšší jeho odkaz, protože poukazoval, že je největší čas prolomit vypočítatelnost našich obětí. Obětí, neboť skutečně hrdinství je větší než vypočítavé a vypočítatelné. Ten, kdo předem ví, že když udělá tohle, má šanci na vítězství, tak vlastně zrazuje tu oběť, čili ten nový vztah člověka k oběti, který Václav Havel tak názorně předváděl, je myslím tím nejhlubším odkazem Václava Havla.
0: Já vám děkuji za rozhovor.
2: Nemáte zač, děkuji za pozvání.

0: Revoluce z listopadu 1989, která smetla komunistický režim, se v zápětí sama proměnila v novodobý český mýtus, a to jako mýtus vnímaný i světem. Mýtem se stal i Václav Havel, zvolený v prosinci 1989 prezidentem republiky. Muž, který neměl s komunistickou stranou nikdy nic společného, muž v plné síle tělesné i duševní. Muž, kterého disidentské hnutí téměř jednomyslně uznávalo za svého vůdce a které on dovedl přes všechnu jeho chaotičnost a heterogenost udržet v nesnadné jednotě. Muž, který dával naději, že se stane druhým Masarykem. Hned na počátku se ale musí dopouštět kompromisu a spolupráce s bývalými aparáčíky. I když je těžko odhadnout, jak brzy ji měl Havel ukončit, je tady někde začátek pozdějšího antimýtu Havel. V roce 1991 vydává Letní přemítání. Potom již jeho státnické povinnosti neumožňují se příliš psaním věnovat.
1: Havel zdůrazňoval, že filozofuje a etizuje proto, že to od něj lidé očekávají a žádají. V Letním přemítání tak píše: jak často se pravidelní posluchači mých hovorů v Lánech dožadují toho, co by se dalo nazvat filozofickými či etickými úvahami. Občas je vynechávám z obavy, abych se příliš neopakoval, ale vždy znovu je po nich voláno. Nikomu žádný konkrétní návod, jak čelit zlu ve svém okolí, nedávám a ani dávat nemohu. A přesto lidé chtějí slyšet, že slušnost a odvaha mají smysl, že je třeba v zápase se špinavostí i co si riskovat. I samo Letní přemítání je prezentováno jako kniha, kterou vlastně Havel, co by prezident, napsat musí. Co svým občanům dlužím, totiž jasné, souvislé a stručné slovo o tom, kde stojím, co vlastně chci a co zamýšlím. Poprvé Havel začne filozofovat v souvislosti s otázkou vztahu národa a státu. Místo, co by rozvíjel úvahy o historických důvodech československého sporu, k nímž by mu stejně scházely odborné znalosti a je tudíž lépe, že je nepředstírá, předloží fenomenologickou úvahu o domově, co by filozofické kategorii, samozřejmě s odvoláním na Patočku. Domov je existenciální zkušenost, soubor soustředných kruhů, v jejichž centru se ocitá naše já. Z této definice se druhotně odvozuje i národní princip. Národ není nic více než jeden z mnoha kruhů domova. Stát tudíž nemůže být vybudován na národním principu, co by druhotné, odvozené a relativní hodnotě, nýbrž na principu občanském. Podruhé a soustavněji vyloží Havel k závěru knihy svoji představu duchovního státu a mravního státu, kteréžto pojmy jsou pro něj identické a naopak protikladné k pojmu ideologického státu. Budovat duchovní stát neznamená budovat stát ideologický. Ideologický stát není státem duchovním. Znamená to pravý opak. Vymanit lidskou bytost z krunýře všech ideologických interpretací a rehabilitovat ji jakožto svéprávný subjekt individuálního svědomí, vlastní a vlastní existencí zaručované myšlenky individuální odpovědnosti a zcela neabstraktní lásky k bližnímu. Pevným výchozím bodem onoho mravního státu či duchovního státu je tudíž jen a pouze lidský jedinec, vztahující se k nadosobnímu celku jen a pouze svým vlastním autonomním způsobem, svým rozumem a zkušeností.
0: Od roku 1990 se stalo pravidelným rituálem v českých a zprvu i slovenských domácností v neděli poslouchat Hovory z Lán. Tento exkluzivní pořad byl dobrou příležitostí, jak veřejnosti sdělovat své reflexe, zkušenosti a názory, jak se širokému publiku představit a přiblížit. Polovina 90. let byla pro Havla nečekaně těžká. Zemřela jeho žena Olga, velmi oblíbená, dalo by se říci národem milovaná. Havel sám téměř zemřel na rakovinu. Znovu se oženil se značně mladší herečkou Dagmar Veškrnovou, neskušenou a poněkud nezvladatelnou. Havlovi nepřátelé ji použili k útokům na Havla a rodí se antimýtus Havel. Ve světě je však stále velice oceňovaný, za to doma má plno těžkostí. Jedna z posledních kapitol je v knize nazvána Havel podvečerní. Autor knihy zde používá apokryfního výroku Leonarda da Vinci. Věci jsou nejkrásnější v podvečer, kdy světlo je stlumeno. Barvy nejsou tak ostré a tvary nabývají větší plastičnosti. Po 12 letech unavený a ne zcela zdravý opouští prezidentskou funkci. Sám sobě se nespronevěřil. Bránil se, aby neukusil, jak chutná moc, a s humorem sobě vlastním pronáší výroky: sa u moci jsem si permanentně podezřelý. Vedu trvalý a dost neúspěšný zápas s výhodami, jimž se těším, a tak dále, a tak dále. Píše, prosím stručně, o tom jsme již mluvili, a hru odcházení, kde ironicky ukazuje, jak nebezpečná a přímo oblbující je účast na moci. Krutě, jedovatě a sarkasticky zde zobrazuje sebe, svou ženu a další osoby ve své blízkosti. Nakonec si plní svůj sen a hru převede do filmové podoby a sám ji s humorem režíruje. Prosím stručně a odcházení představují Havlovu dvojjedinou intelektuální závěť. Dvě základní linie jeho díla, syntetizující a analyzující, pozitivní a karikaturně negativní. A závěr Martina Putny.
1: Havel je beze vší pochyby původním uměleckým tvůrcem, ale stejně je beze vší pochyby a vší hany tvárným měkkým recipientem všemožných stylů a směrů, poetik a myšlenek, s nimiž se potkává ve své době a ve svém prostředí. Badalo by se říci, že původnost a originalita jeho tvorby tkví právě v nadání všechny tyto vlivy přijímat, reflektovat, transformovat, počešťovat, havlizovat a předávat dále. Tvář vítěze Václav Havel se již za života proměnil v český mýtus. Neboť co je mýtus? Mýtus je vyprávění, které spojuje. Příběh, který si nějaká komunita vypráví a skrze něj rozumí svým dějinám a své mentalitě. Českými mýty jsou příběhy praotce Čecha, svatého knížete Václava, reformátora Jana Husa i prvního prezidenta T.G. Masaryka, ale i křivé zrcadlo češství, příběh dobrého vojáka Josefa Švejka. Příběh Václava Havla se řadí po bok těchto příběhů. Na rozdíl od velké části příběhů, které si Češi vyprávějí jen sami o sobě, tento příběh si o Češích vypráví i svět. Příběh o muži, jenž svým dětstvím a rodinným zázemím představuje kontinuitu ke zlaté éře Masarykovské republiky, jenž vyrůstal uprostřed komunismu, ale nikdy se mu nepřizpůsobil, protože zůstal věrný starým hodnotám, jenž se komunismu a jakémukoliv odličtěnému systému vysmíval formou absurdního divadla, jenž vytvářel uprostřed normalizace paralelní obec Charty 77, jenž šel kvůli svým postojům několikrát do vězení a málem tam umřel, jenž byl pro svět symbolem boje celé střední a východní Evropy za svobodu, jenž se stal na podzim 1989 vůdcem nekrvavé revoluce, nazvané proto sametovou, jenž byl vůlí celého národa dosazen na Pražský hrad jako první nekomunistický prezident, jenž říkal z Pražského hradu po 13 let národu i světu názory populární i názory krajně nepopulární a jenž i po odchodu z Pražského hradu zůstal jednou z hlavních morálních autorit, možná dokonce více ve světě než doma. Havlův pokus z počátku 90. let učinit z Čechie cosi více než jen jeden řadový malý stát, učinit z něj duchovní, intelektuální a morální centrum evropského a světového významu, v podstatě selhal. Česká republika zůstala právě jen jedním řadovým malým státem. Jestliže pak byl Václav Havel zvláště na počátku prezidentské éry přirovnáván k Masarykovi, jestliže byl podvědomně vnímán jako navrátivší se král v oné tradici, kterou kdysi kanonizoval Karel IV., nelze si nepřipomenout, že to byli právě Karel IV. A T.G. Masaryk, kdo měli podobnou státnicko-spirituální vizi. kdo chtěli Čechy povýšit na model duchovního státu, každý podle dobového i svého vlastního intelektuálního a náboženského přesvědčení. A nelze si nepřipomenout, že oni ve svých velkolepých plánech ztroskotali. Ztroskotání Havlova snu o duchovním státě je tedy třetím ztroskotáním českého snu. V obou předchozích případech však i po ztroskotání zůstalo mnoho, velmi mnoho hodnot, ze kterých mohly žít další generace. Mohli z toho žít a museli z toho žít, vzhledem k tomu, že to, co přišlo po ztroskotání Karlova a Masarykova velkého snu, bylo malé. A tak se děje i po třetí.

0: Slyšeli jste prezentaci a ukázky z knihy Martina Putny Václav Havel Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století, vydané knihovnou Václava Havla. Za režii pořadu a přečtení ukázek děkuji Davidu Schneiderovi, za technickou spolupráci Valerii Racmanové. Od mikrofonu se loučí Jiří Berounský.
1: To byly dnešní návraty časem, ve kterých jsme si připomněli 90 let od narození Václava Havla. Další pořady věnované Václavu Havlovi najdete také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas se můžete vrátit také k cyklu Slyšet Havla, kde najdete i seriál Českého rozhlasu Plus Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu nebo speciál Archivu Plus s unikátní nahrávkou rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968.

0: Byl podzim 1991, utekly 2 roky od listopadu 89, pomalu se blížily zase jedny volby a bylo jasné, že dříve nebo později se asi bude muset stát něco, co definitivně rozhodne o budoucnosti, spíš o existenci nebo neexistenci společného státu Čechů a Slováků. Atmosféra ve společnosti byla zvláštním způsobem napjatá a mnozí občané měli dojem, jakoby někteří politici, které zvolili, najednou zastupovali někoho jiného, ale rozhodně ne své voliče. Mnichovské rádio Svobodná Evropa tehdy stále ještě přinášelo do českého mediálního prostoru potřebný kritický hlas zvenčí. Při jedné z návštěv Bratislavy zastihl Václava Havla redaktor Ivan Hofman.
1: Pan prezident, vaše eseje zpred novembra 1989 boli pre mnoho ľudí akýmsi návodom, ako sa brániť pocitu bezmocnosti. Ľudia trpiaci pocitom bezmocnosti sú tu aj dnes. Či už sa cítia byť bezmocní, že nemôžu odvolať politikov, ktorým prestali veriť, alebo presne naopak trpia pocitom bezmocnosti, že nemôžu odvolať tých novinárov, ktorí podporujú nedôveryhodných politikov. Aký návod, aký liek by ste dnes ponúkli občanovi, ktorý trpí pocitom bezmocnosti, že nemá vplyv na chod vecí verejných?
2: Smím-li radit občanům, tak bych jim asi poradil za prvé takový určitý rozmysl, určitý nadhled, určitý odstup. Nepodléhat jakémusi heslu, které někde zaslechnou, ale trošku si různé informace ověřovat, vlastním rozumem o tom přemýšlet, a pak, když je s něčím občan nespokojen, pak má dnes ve svobodných poměrech mnoho příležitostí, jak dát své mínění najevo. Může napsat do novin, může napsat petici, protest, může na schůzích mluvit a podobně. Tu základní možnost projevit svůj názor má, že spíš jde o to, aby občané si zvykli, aby nalezli to sebevědomí občanské, tu občanskou hrdost. A ta právě předpokládá i ten rozmysl, ten určitý odstup, nepodléhat těm okamžitým takovým náladám. To je nebezpečí, které hrozí nám všem, nejen takzvaným prostým občanům, i těm, kteří jsou v nejvyšších politických funkcích. Hrozí to nebezpečí, že náhle jim přijde všechno beznadějné, připadnou si bezmocní a podléhají tísni nebo frustraci nebo podobně. I oni se musí učit tomu určitému odstupu, tomu takovému nadhledu, a musí si zvykat na to, že politika je nekončící kontinuální proces, který vyžaduje nekonečnou trpělivost. Bohužel tím se liší politika třeba od povolání zedníka, slovenský murára, že který staví zeď a jednoho dne je ta zeď hotová, on ji omítne a pak si zakouří a vidí hotový dílo, který prostě dělal 3 dny stavěl a pak vidí zeď. V politice nikdy žádnou hotovou zeď člověk nevidí. Furt to pokračuje dál a dál a dosahují se určité dílčí třeba výsledky, ale ty zase nejsou konečné a zase jsou zproblematizovány určitým způsobem, ale nesmí člověk podléhat panice a podléhat těm náladám, které v něm může probouzet ten fakt, že nevidí okamžitě ty viditelné a hotové výsledky své práce. Pokud jde o občany, tak ti mají konec konců, když se jim politici nějací nelíbí, tak mají možnost je nevolit v příštích volbách. Volby budou poměrně brzy, za 3/4 roku, takže tam budou mít příležitost dát svůj hlas těm, kterým připadají důvěryhodný.
0: Řekl Václav Havel v Bratislavě na podzim 1991 pro vysílání rádia Svobodná Evropa.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Husinecká nádrž jako první v Česku téměř vyschla. Poslance čeká další projednávání prezidentem vetovaného zákona o státních zaměstnancích. Hokejová Kometa Brno vyhrála v extralize na ledě pražské Sparty v prodloužení a počasí zítra bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne, večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Husinecká přehrada na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Podle vodohospodářů se dostala na minimální provozní hladinu. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. Nádrž teď bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Se suchem se potýkají i další menší přehrady, říká Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Možná bych mohl jmenovat Klabavu, kde také v podstatě už jsme na stejném stavu, nebo třeba Březová na Teplé je velice blízko tomu, aby se vlastně přestala fungovat jako nádrž. Ty velké nádrže byly navrhovány tak, aby překonaly několik suchých let za sebou, ale viděli jsme, že i vlastně Vltavská kaskáda musí snižovat odtok té vody. Už tam také není tolik, abychom mohli být úplně v klidu.
4: Vodohospodáři mimo jiné snižují odtok z přehrady Římov a stav nedostatku vody je vyhlášený na Vltavě i Labi ve Středočeském kraji. Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Předseda dolní komory Tomio Okamura z SPD ji svolal na žádost všech koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Podle prezidenta i opozice ale nový zákon oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Koalice má dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovala. V Píšti na Pelhřimovsku zítra v sobotu nebudou komunální volby. Zůstali tam jen 3 kandidáti do obecního zastupitelstva, 5 lidí se postupně kandidatury vzdalo. Mezi nimi je taky končící bezpartijní starosta Josef Jelínek, podle kterého rozpad nezávislé listiny způsobily osobní neschody.
6: Došlo tam k nějakým výměně názorů, kde jsme se nějak nepohodli. Momentálně teďka jednáme s ministerstvem vnitra, kde máme mít jmenovaného správce z krajského úřadu kraje Vysočina, který by měl být jmenován dnešním dnem. A zítra už by měl vlastně dorazit na přebrání agendy obecního úřadu.
4: Hlasovací místnost v Píšti se ale přesto otevře. V Pelhřimovském obvodu budou lidi volit senátora. Jižní Korea stáhne z Kyjeva svého velvyslance na Ukrajině. Oznámilo to jeho korejské ministerstvo zahraničí. Soul tím reaguje na spor kolem předání 2 severokorejských zajatců do Jižní Koreje, kteří na straně Ruska bojovali na Ukrajině. Soul obvinil Kyjev z vyzrazení informace, která podle něj měla zůstat utajená. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský totiž o předání zajatců veřejně mluvil na valném shromáždění OSN. Ukrajina tvrdí, že dohoda o mlčení nebyla. Hokejisti Sparty prohráli v předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy s Kometou Brno 3-4 v prodloužení, přestože ještě na začátku 58. minuty ztráceli 2 góly. To Plzeň porazila České Budějovice 4-1, utkání ovlivnilo i střídání brankářů na straně Českých Budějovic. Zraněného strmeně vystřídal v 9. minutě Mařík a ani se nestihl rozcvičit. Mluví o tom střelec poslední branky v utkání, útočník Jan Schleiss.
7: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetého zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj stříleli. A já nevím, jestli už chytal, nebo jestli to byl první zápas. Chvíli to z něj padalo, ale určitě pokyny jsou vždycky, kdykoliv se mění golman, tak každý mužstvo to má, že se má hned na něj střílet.
4: Florbalisti Mladé Boleslavy porazili v dohrávce 4. kola Superligy doma Vítkovice 5-4 v prodloužení a ve 4. utkání v sezóně ztratili první bod. Úřadující šampioni natáhli svoji rekordní vítěznou sérii v nejvyšší domácí soutěži na 69 utkání.
8: Nehody na dálnici D1 u Brna a D10 u Prahy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice havarovalo osobní auto. 180. kilometr aktuálně zavřený levý i pravý pruh. Jede se po krajnici, kolona před nehodou teď kilometrová. Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy do Turnova narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice 5. kilometru a blokuje pravý pruh.
9: Hasiči mají zabraný pravý jízdní pruh, takže se vlastně z pravého jízdního pruhu musí přejíždět do levýho.
8: V Praze je od včerejška neprůjezdná Vídeňská ulice za jižní spojkou směr Krč. Pod mostem od včerejška stojí nákladní auto s vrtnou soupravou. Zatím se ho nepodařilo vyprostit. A v Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce směr Barandovský most u Europarku. Štěrboholi sjezdu na Průmyslovou se srazila 3 osobní auta. Je tam 2-kilometrová kolona podle našeho zpravodaje. Jsou to hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Profesor Tomáš Grimm je vedec, ktorý dokázal urobiť radikálny krok vo chvíli, keď mal úspešnú akademickú kariéru. Ako ornitológ sa dlhé roky venoval výskumu kukučiek a jeho práce patria k hojne medzinárodne citovaným. V roku 2018 však univerzitné prostredie opustil a vyrazil do sveta. Na cestách strávil viac ako 7 rokov, prešiel všetkých 7 kontinentov a všade fotil vtákov. Výsledkom je jeho kniha Ptačí svět očima fotografa. Prečo sa k vede zase vrátil a kam najradšej chodí fotiť vtákov? Aj na to sa profesora Tomáša Grimma opýtam v hovoroch. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
3: Hovory.
10: Vítajte v hovoroch.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Tomáš, vy jste v roku 2018 po rokoch na Univerzitě Palackého v Olomouci odišli z akademického prostředí. Dokázali jste v sebe vypnout to nastavení vědce, který neustále jako báda, zkoumá, alebo ten vědec byl vo vás ďalej a to bádání pokračovalo aj v tom medzičase?
11: Určitě zůstalo a spousta z těch věcí, co jsem se naučil v vědě, se mi potom hodila právě v té kariéře, jestli se to tak dá nazvat, v té kariéře vlastně fotografování a dokonce, jestli se to dá taky nazvat, v kariéře ptáčkaře nebo birdwatchera. Můžu říct, že dokud člověk neskusí opravdu tu vědu, i to fotografování, tak nemá absolutně sebemenší představu, co stojí za tím napsat třeba přijatelnou větu do odborného článku, nebo co znamená a obnáší vyrobit fotku, která má hlavu a patu a není to obyčejná atlasovka, kdy pták sedí na větvi a civí.
10: Pomáhá vám při tom, že poznáte ten vtáčí svět?
11: Konkrétně znalost těch zvířat je jako zásadní a to ti fotografové samozřejmě vědí, že je dobrý jako vědět, jak ten konkrétní druh se chová. Příklad, ať nechodím kolem horký kaše, teďka před pár týdny jsme byli na Madejře, ostrov v Atlantiku, kde je několik druhů morských ptáků, jsou to buřňáci a někteří z nich jsou opravdu jako ultra super špeky, jsou to vlastně jeden z nich jako jeden z nejzácnějších ptáků na světě, ale jak na potvor, on vypadá skoro stejně jako jiný druh, který je naopak velice běžný. Takže tam nevědět, že musím koukat na tyhle ty úplně konkrétní typy pér na spodní straně křídla a přesně na tenhle ten tvar zobáku a ne nakrapit jiný tvar zobáku, tak by znamenalo, že velice snadno mi ten největší špek uteče. Jo, čili občas je úplně zásadní vědět do nejmenších detailů, jak to zvíře vypadá, vědět, jak se ozývá. Když jste třeba někde v tropickém lese, tak se tam zároveň ozývá 50 druhů ptáků. A představte si, když to přenesu do Česka, že nebudete znát ptáky a všude se ozývají síkorky a pěnkavy, což jsou šunty, to jsou běžné druhy, které jsou prostě všude.
10: Šunty, no tak to teda.
11: To je odborný termín, to není nic zlého. Jsou takzvané špeky a šunty. To vlastně používám i v knížce. Špek je super vzácný druh,
10: ano.
11: A šunt je ten, který je běžný, ale z toho neplyne nic negativního. Já rovnou dodávám, že mým nejoblíbenějším druhem ptáka je vrabec, což je největší šunt na světě. Vrabec je nejpočetnější ptačí druh na zeměkouli, takže já proti šuntům nic nemám, naopak jsem vysazený pozitivně na tady tyhle ty šedáčky a běžné druhy.
10: Já bych se ještě ale vrátila k vaší vědecké kariére, protože tam jste se velmi intenzivně věnovali kukučkám a vašou hlavnou témou badania byl hniezdný parazitismus kukučiek. Tu som zostala fascinovaná, pretože Stanfordský rebríček sleduje citačný vplyv vedcov z celého sveta. Teda nakoľko na ich práce nadväzujú a odvolávajú sa ďalší vedci. Vy sa v jeho celoživotnom hodnotení držíte medzi 2% najcitovanejších vedcov sveta. A to od prvého vydania až do dnes. Ako vy toto čítate sám pre seba? Je to nejaká satisfakcia vašej badateľskej práce? Alebo?
11: Je to docela paradoxní věc, protože ten žebříček, teď si nejsem jistý, je to 8 nebo 9 sezón to běží, tak myslím, že teď zrovna bude vycházet asi 10. nebo nějak tak, já si číslem nepamatuju. Když mě můj vlastně bývalý student a současný teda velmi dobrý vědec, Jindřich, abych ho nejmenoval úplně konkrétně, třeba by se styděl, tak mě psal, hele, jsi na Stanfordském seznamu nejcitovanější vědců světa, tak já jsem psal Jindro, to si zase překlepil ve zprávě, protože on pracuje na Ústavu organické chemie a biochemie, což je nejlepší ústav Akademie věd Česko, a tam bych čekal, a taky samozřejmě správně tam ti kolegové z tohohle ústavu jsou, protože to jsou opravdu jako světové špičky. A Jindřich mě pak napsal, to není omyl, já jsem se nepřeklepil, podívej se na ten seznam, protože on je veřejný, takže každý si to může zkontrolovat. A já jsem se na to podíval a ke svému šoku jsem teda zjistil, že tam jsem, což bych nikdy absolutně nečekal, protože já jsem tak přemýšlel, proč to je, že proč jsem se takhle jako absurdně podcenil v podstatě, a pak mi došlo, že to bylo z velké části asi tím, že já jsem byl zvyklý přímo spolupracovat s kolegama, kteří jsou opravdu jako absolutní strop v tom hnízdním parazitismu na světě, a to jsou lidi, kteří mají citovanost větší než půlka České republiky dohromady. A samozřejmě v tomhle srovnání, i když my jsme vyráběli prostě jeden odborný článek za měsíc, jo, což bylo šílený tempo, prostě 12, 13, 15 článků impactových za rok, přičemž v tom oboru je průměr tak jako maximálně jeden článek za rok nebo ještě míň, tak já pořád jsem se vedle nich cítil jako úplný loser, protože oni jsou jako opravdu top, a oni nejsou v tom horních 2%, oni jsou v horní setině promile nebo něčem takovém, že jo. Ale takhle to prostě dopadlo a co se dá dělat, je to veřejný, už to nezatajím.
10: Zaujímá vás, na které vaše výsledky dnes najviac nadvezuje další výzkum, čo je tak citované z toho, zaujímali jste se o to?
11: Tak já to samozřejmě jakoby vidím, protože když někde řešíme grant a podobně, nebo řešívali jsme granty a už se teď snažím tu vědu dělat úplně minimálně, tak samozřejmě po vás chtějí seznam publikací, kolikrát jste citovaní, kolik máte autocitací, kolik citací spoluautory, to jsou jako desítky parametrů a vy samozřejmě si to musíte dohledat a zjistit si, jaký ty vaše parametry jsou, že jo, protože to po vás prostě chtějí a na tom závisí, jestli ten grant jim to dostanete, protože když se řeknou, tady je citovaný v učebnicích a takhle, tak to je prostě přesně to, co jim dá těm posuzovatelem těch grantových žádostí najevo, že tady je dobrý ty grantové peníze investovat, protože z toho něco přijde dalšího, nějaký výsledky.
10: Tomáš, nie je ale paradoxné, že jste v tomto zozname medzi 2% najcitovanejších. Sám hovoríte, že byste v tejto chvíli mohli brať významné granty, protože ta citácia je dôležitá, ale vy ste sa rozhodli, ako ste povedali, z vedy takmer úplne odísť. Napriek tomu v roku 2024 ste sa znovu vrátili do toho akademického sveta a teraz pôsobíte na nejakom čiastočnom záväzku na Ostravskej univerzite. Tak čo rozhodlo, že ste znova vplávali do akademického sveta?
11: Asi nějaká nerozvážnost, ale uvidím, jestli to bude fungovat, nebo zatím to funguje, poněvadž já jsem pochopil, že kdybych tu vědu dělal na 100%, tak jak jsem dělal dříve, respektive na 100% úvazek a přibližně na 200-300% normálního lidského výkonu, který vás jako nezničí, tak by mě to znova semlelo. Takže já jsem si nastavil jasnou hranici a mám úplně miniaturní symbolický úvazek, mám dohodnutý se šéfem, že ročně vyrobím 1-2 články, ne víc, přesto prostě nejede vlak. Zatím se mi to daří publikovat co nejméně, takže děkuji Aleši. A ještě musím dodat jednu věc, taková poznámka pod čarou. Vy jste řekla, že bych mohl brát ty granty a pokud tohle poslouchá nějaký kolega, tak se musel hrozně naježit, protože my ty granty snažně jako nebereme, takže řeknete, nebo že bychom řekli, podívejte, já jsem jako super citovaný, já jsem citovaný v hlavních oborových učebnicích a prostě vím, jak to jako všecko je a teď mi dejte další peníze. Jo, i pro ty opravdu i mnohem zkušenější a lepší vědce, než jsem já, je extrémně těžké dneska získat peníze. Konkurence je obrovská a bez nadsázky brutální, kdy úspěšnost v těch grantových agenturách se měřívá prostě v procentech. Tam máte jeden grant z 20.
10: Ale byla by to významná pomoc?
11: Určitě by to byla, ale já jsem v situaci, kdy já mám tak obří, jak říkáme, backlog, čili jakoby nazbíraných dat v šuplíku, že já opravdu, teď doufám, že to šéf neposlouchá, ale do konce života vlastně už žádný grant nepotřebuju, protože pokud budu ročně dělat 2 články, no i kdybych dělal třeba 5 článků, tak pořád budu mít dostatek dat, který by bylo dobré zpracovat, protože tam spousta zajímavých a opravdu jako fascinujících věcí. Samozřejmě tím, jak odjedete ven, tak se to všechno zpomalí, jak se vracíte zpátky, tak je to pomalejší a já se navíc snažím to tempo udržet tak nějak lidsky, což pak obnáší, že zase jako přeháním to s tím focením a práci na těch knížkách, takže ono to nakonec pomohlo jenom v určitým můlu.
10: A kej téme se tam venujete výzkumnej?
11: Tak zrovna dneska ráno shodou okolností po delší době přišel rukopis, na kterým jsme pracovali na jaře, a to je právě to antipredační chování ptáků, konkrétně krkavcovitých ptáků ve městech.
12: Co to znamená?
11: V podstatě je to, my tomu říkáme lidově, plašení. Asi jste si všimla, že městští ptáci fungují úplně jinak než ptáci mimo města, což je teda téma, hlavní téma další knížky, na který dělám. A když půjdete někde mimo město lesem a uvidíte kosa, no tak ten kos od vás bude třeba 100 metrů, vy půjdete směrem k němu, a když budete od něho takový 60-70 metrů, tak ten kos začne volat vyplašeně a odletí pryč. Naopak, když půjdete tady někde přes Rigrovy sady, tak ten kos nejenže neodletí a nebude divoce volat, ale vy ho budete muset pomalu tou nohou z toho chodníku odsunout pryč, protože je naprosto splachovací. Čili ti městští ptáci ztratili plachost a jsou extrémně těžko vlastně vyplašitelní, což je jako triviální obecný pozorování, který ho si všimne každý laik, ale my na to jdeme konkrétní souvislou konzistentní metodikou a zkoumáme to jako na velkých gradientech, třeba několik tisíc kilometrů přes Evropu, a srovnáváme městské populace mimo městský nebo gradienty uvnitř měst, a zajímá nás úplně jako do detailu vlastně, jak to souvisí třeba s typem toho prostředí, když bych to řekl úplně lidově, jestli kos, který je na asfaltu a nemá kam utéct, bude mít jinou unikovou vzdálenost než kos, který bude v parku a má to 3 metry do keře.
10: Hovorí host hovorov, ornitolog, vedec a fotograf profesor Tomáš Grimm.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Tomáš, já bych se teraz rada dostala k vašej knihe Ptačí svět očima fotografa, čo je pre mňa veľmi také zaujímavé, že pri každom vtákovi v tej knihe je krátky buď príbeh, ako ste tú fotografiu vyfotili, alebo je tam nejaký postreh ku krajine, k atmosfére, alebo k tomu samotnému vtákovi, nejaká jeho zoológia. A keď si čítam tie texty, pretože tie sú tam pre mňa naozaj dôležité, tak som myslela na to, či si počas tých ciest robíte nejaké pravidelné zápisky, aby ste ich potom mohli použiť, alebo či si to uchovávate v pamäti.
11: To jste mě dostala, protože mě teďka došlo, že já na cestách si občas ty poznámky dělám. A rovnou ta věta pokračuje a dělám chybu, že si je namluvím do e-mailu a ten pošlu sám sobě na svou vlastní adresu a pak na to zapomenu. Takže já ty e-maily objevím třeba i po několika letech a říkám si, ježišmarja, to mohlo být úplně skvělý popisek té fotce, která už bohužel teda vyšla, a tady tu pointu jsem úplně zapomněl. Takže děkuji za připomenutí a tady tenhle ten rest budu muset pořešit a projít si svoje e-maily, no.
10: Chce to nějaký možno jiný systém.
11: Chce to zjevně jiný systém, ale ono vlastně v tom extrémním stresu při tvorbě té knihy, kdy byl jako jasný deadline a já jsem pak ke konci už dělal 16 hodin denně a 3 měsíce v kuse v podstatě a byl jsem z toho teda opravdu na prášky, tak ono se to... Jakoby v tom tlaku vás napadnou věci, co by vás jako nikdy nenapadly. Jo? Prostě se spojí témata, kdy jako víte, jak popsat jedno téma a jiný téma, najednou je tam nějaká alchymie a teprve z toho spojení těch různých věcí vlastně něco vznikne dalšího. A ta knížka je hrozně o tomhle právě, že tam je nejenom pestrost těch kontinentů, zemí, druhů, čeledi a tak dále, ale česky nikdy nevyšla kniha podobného konceptu, takovéhohle jako globálního a rozmanitého, a dokonce i ve světovém měřítku ta knížka má jako rekord v počtu právě těch zemí, druhů, čeledí, a trochu bych si tvrdit, že i témat. A v knížce je hrozně moc ptačí ekologie, ochrana přírody, urbání druhy, městské druhy, jak jsme se teďka bavili, ptačí invaze a tak dále, je tam i humor a podobně, takže ta knížka má celou řadu jakoby různých rovin významových, takže si myslím, že v té knižce nějaký potenciál je.
10: Vy s touto knihou Ptačí svět očima fotografa dnes chodíte za ľuďmi a robíte besedy. Čo ľudí viac zaujíma? Ta fotka alebo tie vaše vedomosti vedca, ktorý systematicky bádá ten vtáčí svet?
11: Je to hodně pestré, myslím, že přímo jako na vědce se ptá asi málo kdo. Spíš se lidi zeptají na biologii těch zvířat, nebo na to, jak ta fotka vznikla, jestli bylo těžký pořídit a já nevím, musel jste se někde brodit nebo topit a podobně. Spíš takovýhle ty příhody z natáčení lidi baví. taky se snaží občas, někdo mi říká, to jako příliš zdůrazňuješ, a já říkám, ale vůbec, protože když se s tou o tom tématu bavím, tak vidím, že jsi vůbec nepochopil, co je podstatné a co je míň. Takže si myslím, že v těch knížkách i přednáškách je třeba říct opravdu pozor, stop, teďka vám řeknu věc, která je úplně zásadní, a pokud si z tohohle povídání něco odnesete, tak to je tahle ta věta. Ne, nic dalšího, že lidi si většinou pamatují nějaké podružnosti nebo takové ty příhody z toho natáčení. Fajn, je to veselý, zasmějem se, pro mě je dobrá přednáška i pouze a jenom tak, kde se lidi zasmějou, ale taky by tam mělo zaznít něco podstatného, něco s přesahem, něco, co dá lidem věci do souvislostí, co je při mě k tomu, aby oni sami o tom začali přemýšlet a pak cestou domů v tramvaji si řekli, ježišmarja, to je přesně ono, teď se mě spojilo to, že... Já nevím, vrabec a Nový Zéland a invazní druhy a u nás kočka na zahradě. Tak třeba tohle, tak to je jako můj cíl tohohle těch lidí dosahovat.
10: Tomáš, keď jazdíte po světě, boli jste na všetkých těch 7 kontinentoch, v akom stave jsou populácie vtákov? Dá se to povedat, že se někde mají lepšie a někde horšie?
11: To je možná nejlepší shrnutí toho stavu, protože v novinách a vůbec v médiích teda se hrozně zdůrazňují ty negativa. Až takovým způsobem, že jako vědec jsem zděšen tím, jak selektivním způsobem se reportuje, jak se opravdu vybírají ty čistě negativní zprávy, takže vznikají takové ty různé, jak se tomu říká, klimatická úzkost nebo ty věci. Jak říká jiný kolega tady z Prahy, klimatickou úzkost má pouze ten, kdo sedí doma u počítače a nechodí do přírody a nevidí, jak to vypadá v reálu. A tohle je opravdu jako velký problém, takováhle ta digitální demence. Myslím si, že tohle opravdu je digitální demence.
10: Tak to uvedě na pravou míru.
11: Některé populace se některým se daří a jiným ne. Ono totiž, když se udělají nějaké opravdu velké studie, čili ne to, co se děje někomu na zahradě, tam se může stát úplně cokoliv. A vezmeme si širší kontext, to znamená, tím opravdu nemyslím Českou republiku, tím celou Evropu minimálně a celý svět, tak pak zjistíme, že v podstatě se děje to, co bychom tak čekali, kdyby se jakoby nic nedělo. To znamená, že půlka populací nebo druhů jde nahoru a půlka jde přibližně dolů. Jo, samozřejmě jsou druhy, které jsou extrémně ohrožené, jako tady ten buřňák z té Madeiry, kterého jsem zmínil, tam, abych to konkretizoval, tak populace celosvětová je asi 100 až 200 jedinců. A na opačném extrému máme toho vrabce, který nejenže není jakkoliv ohrožený, jak si lidi naprosto nesmyslně domnívají, protože lokálně ubyl, ale lokálně je úplně jedno, protože v těch jiných lokalitách tak oni přibývají.
10: A jaké jsou to lokality například?
11: U toho vrabce úplně všechno, protože člověk zavlekl vrabce uměle z Blízkého východu do celé Evropy, Afriky, Severní Jižní Ameriky, Austrálie, na Nový Zéland, na oceánské ostrovy a tam všude ten vrabec vůbec nemá co dělat. Vrabec je jenom díky člověku, díky tady té nerozvážnosti a zavlečení vrabce na všechny kontinenty nejpočetnější ptačí druh na světě. Asi 1,5 miliardy jedinců. Žádný ptačí druh volně žijící, teďka zdůrazňuju, protože samozřejmě domácích kurů, slepic je víc, ale to není volně žijící druh, tak těch vrabců je zdaleka nejvíc. Čili zaobírat se nějakou ochranou vrabců nebo ubýváním vrabců u nás jenom znamená odvést pozornost od těch reálných skutečných problémů.
10: To znamená, že vy o vtáčí populace nemáte strach, protože aj keď sa na nějakou dobu nějaký vtáčik, na kterého jsme zvyknutí v našem okolí, v záhradách, ztratí, tak zase sa objaví niekde inde a po nejakej dobe trebárs sa zase rozmnoží u nás. Pochopila som to.
11: Perfektní příklad, děkuji za další nahrávku, protože vy jak vlastně gestikulujete, tak ukazujete přesně to, co bych řekl na přednášce. A totiž, když se, řekněme, z vaší zahrady vrabec ztratí, tak to neznamená, že vyhynul. On se mohl přesunout na moji zahradu.
10: No a nehovorme stále o vrabcu.
11: Čili u mě vrabcu
10: hovorme o nějakom jinom vtáku.
11: Tohle je krásný příklad, že takhle to opravdu skutečně funguje. A tohle se i skutečně stalo přímo v mojem bývalém bydlišti, poblíž Olomouce, kdy vrabci zmizeli v naší ulici. A já jsem si říkal, já furt píšu, že vrabci teda nevyhynuli a najednou tady vyhynuli. Pak mě došlo, že to je úplně nesmyslná úvaha, protože co vypovídá moje ulice o světě, no samozřejmě vůbec nic, jo. No a pak jsem zjistil, že ty vrabci se přesunuli asi o 2 ulice vedle, protože naši vykáceli keře, zase tam byly jiné keře, no a o 2 roky později se ty vrabci vrátili i k nám a nakonec zůstali tam i tam, čili celkový výsledek je, že jich přibylo, ne ubylo. Jo. A na tohleto pozor, to je zase pro posluchače jako obecný velký poučení, protože velká většina těch naprostých nesmyslů, co se píše na Facebooku, je, jak se lidi stěžují, že někde něco vymřelo. Ale psát pokaždé, prosím vás, to je naprostý nesmysl. Vy vůbec nemůžete nic vyvozovat z toho, co se děje u vás na zahradě. Jako vaše zahrada není svět, vaše zahrada o světě nevypovídá vůbec nic. Ani málo, nic. Takhle to berte jako výchozí bod a pak objedete 100 000 zahrad a teprve potom zjistíte, jak to opravdu chodí.
12: Tomáši, ale v médiách sa pravidelne objavujú informácie, že ja neviem, každý rok sa stratí z povrchu zemského niekoľko, nechcem teraz hovoriť nejaké nepresné čísla, ale dajme tomu desiatky až stovky druhov zvierat. To znamená, že medzi nimi nie sú žiadni vtáci?
11: Jak říká kolega David Čtor, ktorého tímto zdravím, když si o tom psal článek, myslím, do Lidovek, ktorý se přímo jmenoval, veškeré čísla v ochraně přírody jsou naprostý house numera. Tohle to jsou odhady z různých statistických modelů a to bychom zapředli někam, kam nechceme chodit, ale jenom takový příklad, když si za mých mladých let vyšla knížka Přežij rok 2000, možná si taky pamatujete, byla to velice populární knížka. A jak psal zase jiný významný český ekolog Vojta Novotný, v roce 2000 napsal a tedy o tom esej a napsal ano, úplně všechny ty druhy, které jsou v té knize zmíněny, přežili rok 2000. Jo, čili pozor na to, tady tyhle ty různé představy, co kde vyhnulo, většinou se to týká různých odhadů, jo. Pokud se s tou populací děje to a to, tak nejspíš za tolik a tolik let klesne tak nízko, že se nebude moc schopna dál rozmnožovat a tak dále a pak teda vyhne. Ale je tam je spousta problémů, třeba i to, zkuste doložit, že nějaký druh vyhynul. To vlastně znamená doložit, že neexistují trpaslíci. Jo, negativní důkaz jako v principu nelze vlastně udělat. Jo, čili my potřebujeme jako pozitivní důkazy a určitě nějaký extinkce, čili vyhynutí budou, to jako bezpečně ano, ale i díky silným ochranářským hnutí za posledního, no to máte po druhé světové válce, čili 70-80 let, velká většina těch druhů, co byla na pokraji vyhynutí, prostě nevyhynula. Druhy, který v 70. letech, třeba poštolka Mauricijská, to byly 4 jedinci, tam bylo prakticky tutový, že tohle vyhyne, tak dneska je ten druh dobře v počtu nějakých stovek v podstatě zachráněný. Jo? Čili my máme jako obrovský kvantum těch příkladů, kdy skoro něco vyhynulo, ale reálně potom ne, takže pozor na to, reální důkazy toho, že by něco opravdu vyhynulo ve stylu datel knížecí, tak takovýhle případů máme naprostý minimum.
12: Vlastně toto je optimistický rozhovor, v takom se darí dobře.
11: Samotného mě to zaskočilo, ano, je to vlastně optimistický rozhovor.
12: Čím vás vtáci fascinují?
11: Úplně vším. Chtěl bych být postupně úplně všema těma 11 tisícema druhů ptáků, prožít si každýho od embrya, vajíčka přes mládě až po toho schátralého dospělce, kterého sežere krahujec a všechno bych to chtěl jako zažít a vidět zevnitř vlastně, protože mě fascinuje ta autenticita, prostě opravdovost. Jo.
12: Čím se můžeme my lidé inspirovat z říše ptáků?
11: Tomu bych se zásadně vyhnul, protože ta ptačí říše je tak pestrá, že si tam můžete vybrat úplně cokoliv. Můžete být tím krahujcem, který je prostě predátorem a můžete být i, já nevím, pěnkavou, která je pěvcem a je pak sežraná tím krahujcem. Tady tyhle ty inspirace v přírodní říši jsou úplně jako nesmyslný, protože lidi jako vůbec netuší, jak se ty zvířata chovají a co mají za lubem a jak vypadá třeba jejich intimní život. A když to potom zjistí, tak jsou úplně zděšení. Já jsem kdysi na přednášce ukazoval fotku pěvušky. To je zase takový uhápečko, prostě malý šedý ptáček, nenápadný vzhledem, nenápadný zpěvem, ale vypadá tak jako pěkně, sympaticky a kdo si říkal, to je pěkný, abych chtěla být jako pěvuškou. A já říkám, no madam, to jste si vybrala moc dobře, protože to je nejpromiskuitnější a nejzvrhlejší pták na země kouli. Jo, oni mají monogamii, čili sameček, samička. Mají polygyny, sameček má dvě samičky nebo víc. Mají polyandrii, jedna samička má dva a více samců. Mají dokonce polygynandrii, to znamená, že jedno hnízdo si postaví dva nebo tři samci plus dvě nebo tři samice. A tahle ta šílená skrumáž těch ptáků tam snese vejce. Všichni se podvádějí, zanášejí, klovou se do kloaky, aby se zbavili spermií toho konkurenčního samce. Je to naprosto šílený. Ale já té paní říkám, madam, vybrala jste si pěvušku, hodně štěstí.
12: Hostem hovorov byl profesor Tomáš Grimm. Tomáš, já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor.
11: Děkuju, omlouvám se, říkal jsem všechny pravdy, které nikdo nechce slyšet.
12: Od mikrofonu zdraví Tatiana Čabáková.
3: Osobnost plus.
13: Vláda Andreje Babiše vejde do dějin jako ta, která zničila lidskoprávní agendu, napsala právnička Andra Procházková po rozdělení ochrany lidských práv mezi jednotlivá ministerstva. Kdo patří mezi nejzranitelnější skupiny lidí v Česku a s čím bude v nové roli radit zástupci ombudsmanky?
3: Osobnost Plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
14: Czech Radio News in English.
15: Czech authorities have responded to European Commission concerns over Prime Minister Andrej Babiš's, from the ANO party, potential conflict of interest. Czech Radio's news website irozhlas.cz has learned. The Ministry for Regional Development says its response outlines safeguards preventing EU subsidies from being granted where conflicts of interests are identified. Czechs will go to the polls on Friday and Saturday in municipal elections and the first round of Senate elections. Around 190,000 candidates are competing for some 62,000 council seats in over 6,000 municipalities, with particular attention focused on Prague and other major cities. Unemployment in Czechia remained at 5% in September for the third consecutive month, according to figures released by the Czech Labour Office on Thursday. Health officials in South Moravia warn that the hepatitis A outbreak could intensify this autumn as infections have started rising again after a temporary decline in August.
14: Weather.
15: The skies will be clear to partly cloudy, with cloud cover increasing from the northwest. Daytime highs will range from 11 to 15 degrees Celsius.

0: Czechia, there wasn't any exhibition or publication presented yet, and I felt really sorry for that. So I saw some potential, and because I am part of the program board of DesignBlog, I was just telling my colleagues about what's happening, and they really supported me in this idea to create the exhibition in this form, and the topic of light was ideal for that.
1: So the exhibition focuses on lamps produced in Czechoslovakia between the 1950s and 80s, roughly. Why is it a story worth telling?
0: Because no one was interested in these guys, so I wanted to really highlight the Czechoslovakian authors and designers as creators, because no one was really perceiving them as designers before. They were just people working for these big companies that were owned by the state, and no one really was interested in them. So I wanted to give them the highlight that these people had really artistic background usually, and they just didn't have any other chance to be creative. This was their only chance.
1: These designers, I imagine, were limited in terms of material and technology. How did these limitations actually shape their work? And finally, what does this exhibition say about Czechoslovak communist era design, and how do these lamps compare to what was produced at the time in Western European countries, or in the West in general?
0: You can see some similarities, of course, because at the time copying wasn't really a thing, like negative thing, because they saw it as an inspiration. They wanted to be ambitious. They saw the technology in some magazine, or just sometimes they were allowed to travel, so they were trying to integrate it into their work. So it's really interesting part of the design history in general, and how they were basically creative by themselves as well. So this is really important part of the design history that is missing, and we are trying to fill this hole up.
2: Great, Eva Slunečková speaking to Ruth Franková. And that's all from us for now, but you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Rozdíly mezi úhradami za stejnou péči v různých nemocnicích by se měly zmenšovat. Regionální nemocnice to vítají, velké nemocnice mají výhrady. Nedohodli se proto zatím s pojišťovnami na úhradách pro příští rok. O jejich konečné podobě teď jednají s ministerstvem, které je stanoví úhradovou vyhláškou. A ve zdravotnictví se odehrává ještě jedna důležitá změna. Nejnáročnější operace se mají dál přesouvat do specializovaných center, jaká jsou typicky ve fakultních nemocnicích. Co budou změny znamenat pro pacienty?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty jsou předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel nemocnice Prachatice Michal Čarvaš, dobrý den.
5: Dobrý ráno.
4: A předseda Asociace nemocnic České republiky, ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové Aleš Herman, dobrý den.
6: Pozdrav pán Bůh.
4: A začněme od vás. Proč se nemá, pane řediteli, za stejný výkon platit v každé nemocnici stejně? Co by to navrhované srovnání podle vás znamenalo pro velké nemocnice?
6: Za prvé si musíme říct, že stejný výkon v různých nemocnicích má různé náklady. To znamená, ve velkých nemocnicích výkon, který je třeba operace žlučníku nebo operace kýlí slepého střeva, má vždycky větší náklady než operace v menších nemocnicích. Je to dáno tím, že příklad když u nás začne služba, u nás slouží 6 chirurgů a další 5 kolegů je na telefonu různých odborností. Takže výkon, který je proveden ve službě, nemá náklady 2 chirurgů, ale 6 chirurgů ve službě plus 5 dalších lékařů v příslužbě. Takže ty náklady na ten výkon jsou mnohem vyšší, než když v nějaké jiné nemocnici slouží 2 chirurgové nebo 3 a ten výkon je tam proveden. To je
4: rozumím,
6: obecně.
4: Děkuju.
6: Čili nikdy nebudeme mít tak nízké náklady, jako dosáhnou malé nemocnice.
4: Já myslím, že to je jasné. Děkuju vám na úvod za odpověď. Pane řediteli Čarvaši, není toto odůvodnění právě toho faktu, že úhrady za stejné výkony se mezi jednotlivými nemocnicemi, mezi regionálními a těmi velkými fakultními liší?
5: Oni se liší, ale oni se liší třeba o dvojnásobek, takže jako my uznáváme, že některé v případech jsou vyšší náklady na těch centrových pracovištích a kdyby ten rozdíl byl, řekněme, do 10-20%, tak si myslím, že je adekvátní těmto změnám, ale ono v některých případech, třeba u těch interních hospitalizací, to bylo u spousty diagnóz 100% rozdíl. A u nás samozřejmě zase ve službě sice těch lékařů je méně, ale udělají i méně výkonů, takže oni mají víc času, kdy jsou na pohotovosti, kdy čekají na práci a kdy samozřejmě pojišťovna je neplatí a platí je ten provozovatel té nemocnice. Naproti tomu v těch velkých nemocnicích oni v těch službách vykonávají víc výkonů a logicky si na sebe nebo na část své mzdy jsou schopni si vydělat.
4: Pane řediteli Hermane, nejsou ty rozdíly v úhradách za stejný výkon tak velké, že už jsou možná těžko ospravedlnitelné?
6: Filozoficky jsme přijali to, že malé nemocnice historicky mají menší základní sazbu a z toho vyplývá, že mají menší úhrady. Proto jsme akceptovali, že v průběhu 3 let dojde k postupnému přiblížení těchto základních sazeb. Pokud říká Michal Čarvaš, že je to až 100% rozdílu mezi těmi nemocnicemi v interních diagnozách, tak pokud jsem se díval na ty interní diagnozy, tak některé taky jsou výrazně nákladnější v našich centrálních nemocnicích s metodou léčby než v těch malých nemocnicích, ale to bychom zacházeli do podrobností. Je relevantní, aby se ten rozdíl zmenšoval a je třeba ho napravit někdy v průběhu třeba 3 let postupně přiblížit, nicméně srovnání těch sazeb pokládám za ekonomicky špatné.
4: Takže vy říkáte, že ta změna se prosazuje příliš překotně, že by měla být pozvolnější.
6: V rámci dohadovacího řízení jsme souhlasili, že naše navýšení úhrad bude zhruba polovina navýšení úhrad pro malé nemocnice. Toto se zopakuje 3 roky po sobě a tím dojde k přiblížení těch základních sazeb. To si myslím, že je správné a tak to by to mělo být. Podle návrhu úhradové vyhlášky, který jsme měli oponovat do 23.9., kdy jsme měli dát připomínky, byl ten rozdíl ale 7-násobný. To znamená, nám to vycházelo někde kolem 1% a pro malé nemocnice to bylo 6,9% a to si myslím, že je velmi překotný rozdíl.
4: Pane řediteli Čarvaši, není teď ta změna, to narovnávání úhrad mezi vámi jakožto regionálními nemocnicemi a mezi velkými fakultními nemocnicemi příliš překotná? Neměl větší smysl ten původní pozvolný plán?
5: My jsme se na tom pozvolném plánu nedohodli ani se zdravotními pojišťovnami. Tam vznikla parciální dohoda mezi našimi nemocnicemi, těmi regionálními i soukromými a zdravotními pojišťovnami, kde jsme se dohodli na nějakém postupu zbližování. Ministerstvo to nějakým způsobem potom překlopilo do toho návrhu úhradové vyhlášky. On to jako ten nárůst je někde mezi 107-106% pro regionální nemocnici a 101% mezi pro ty fakultní nemocnicemi. Takže
4: možná nám jako vysvětlete, co to znamená, abychom se v těch číslech nestratili, jestli můžete prakticky ukázat.
5: Je to meziroční nárůst úhrad za tu hospitalizační péči, kde ano, v okamžiku, kdy ten rozdíl je řádově 30 a víc procent, tak pokud přiblížíme o 5%, tak to není tak z mého pohledu razantní a není to určitě likvidační pro fakultní nemocnice, to určitě jako není zájem likvidovat. Spíš je otázka toho, že pokud od nás v rámci té centralizace odchází ty diagnózy složité a velké případy do fakultních nemocnic, které jsou specializované na to, aby dělali tu centrovou vysoce specializovanou péči, tak je logické, že i ta motivace, která v té úhradové vyhlášce je, aby tu základní péči, kterou teďka budou mít hůře hrazenou, než měli v minulosti, přesouvali zase oni do těch okresních pracovišť, do těch regionálních nemocnic, a kde pacient může být ošetřen stejně kvalitně a dříve, protože ty čekací doby tam jsou menší.
4: Obracím se na vás, pane řediteli Hermane. Nesouvisí to narovnávání úhrad za péči právě i s tou probíhající centralizací?
6: No, to je věčný spor o tom, jak mají vypadat ty nemocnice, ale pokud vím, tak fakultní nemocnice není jenom centralizovaná, specializovaná nemocnice. Pokud budu mluvit o nemocnici v Olomouci, v Plzni, v Hradci Králové, co jsou fakultní nemocnice, můžeme říct i všeobecnou na Karlově náměstí, to jsou všechno nemocnice, které slouží jako normální městská a okresní nemocnice. V Hradci Králové je 100 tisíc obyvatel, okres má 160 tisíc obyvatel a pro tyto lidi jsme normální prvosledová nemocnice, která musí zajistit ošetření našich obyvatel. A pakliže je budeme posílat na výkony do menších nemocnic, které jsou kolem nás, a podotýkám, že jsou ve vzdálenosti 45 až 50 kilometrů od Hradce Králové, tak je to spíše otázka pro politiky, aby vysvětlili občanům města a okresu, že budou na tyto výkony jezdit 50 kilometrů z Hradce, když nemocnici tady mají uprostřed města. A za druhé, není možné, když by nám vypadly všechny malé výkony a my budeme dělat jen ty specializované, tak nás to neuživí. Protože těch specializovaných výkonů je zase menší počet. Máme to spočítáno, narůst platby za ty specializované výkony by musel narůst 3x až 5x, aby vyrovnal ztrátu těch malých výkonů, protože těch specializovaných výkonů jsou desítky, někdy stovky, ale těch malých výkonů jsou tisíce.
4: Tak prosím, ať se zase nestratíme v těch číslech, byť samozřejmě chápu, pánové ředitelé, že musíte se na čísla právě odvolávat, tak podle všeho už jsme se přesunuli k otázce centralizace těch nejnáročnějších operací. Pane řediteli Čarvaši, uznáváte to, na co tady teď narazil váš pan kolega, že fakultní nemocnice, ty velké nemocnice ve městech, budou muset dál poskytovat i tu běžnou péči a že není zkrátka možné na nich nechat jenom tu péči specializovanou?
5: Takhle to nebylo řečeno ani myšleno. Oni, když se vezme třeba Prahu, tak tam samozřejmě není standardní okresní nemocnice, která by vyřizovala tu všeobecnou základní péči, takže všechny fakultní, nebo většina fakultních nemocnic vlastně plní tu funkci zároveň těch nemocnic toho základního typu. Takže a i z hlediska vzdělávání lékařů samozřejmě oni musí dělat i tu základní péči, ale v okamžiku, kdy v té základní péči mají významně vyšší náklady, tak samozřejmě i z hlediska jako systému je prostě výhodnější tu péči dělat v těch menších regionálních pracovištích, kde ty náklady jsou menší, těch výkonů se za stejný objem peněz může udělat víc, ale rozhodně jsem tím jako nemyslel, že by fakultní nemocnice nebo velká krajská nemocnice neměla dělat základní péči. Určitě ano, jednak tam má dostatek pacientů, jednak bude tam na nich vychovávat lékaře, stejně jako to děláme my.
4: Rozumím.
5: Ale samozřejmě pokud mají na některé výkony čekací doby třeba 6 nebo 7 měsíců a v těch regionálních pracovištích jsou čekací doby měsíc až 2, tak ten pacient prostě může dostat tu nabídku, že ten žlučník mu otoperují třeba v Prcheticích a má možnost tam za tím plánovaným výkonem jet.
4: Pane řediteli Hermane, tak váš pan kolega vůbec nepopírá, že u vás ve fakultních nemocnicích nadále i po té centralizaci specializované péče musíte poskytovat i péči základní, ale říká, že by dávalo smysl na druhé straně část té základní péče potom zase přesunout do regionu. Vám to smysl nedává?
6: No, já myslím, že za prvé Michal přiznal teď před chvílí, že my máme vyšší náklady, než oni mají vyšší náklady, to mě velmi těší. Za druhé je jasné, že my nemůžeme rezignovat na tu v uvozovkách běžnou péči. A to, co říkám, má pravdu, oni mají kratší čekací doby a my to rozhodně budeme pacientům doporučovat. Ale to znamená, že ten pacient se musí rozhodnout, jestli pojede 50 kilometrů z města nebo nepojede. Ale to já si netroufám odhadnout, jaká bude volba těch pacientů. Jo? Ale to stále neospravedlňuje jako propastné rozdíly na příští rok, které nám byly navrženy v tom návrhu úhradové vyhlášky. A my jsme na to teda dávali připomínky. No tu a já doufám, že ty připomínky ministerstvo zohlední, protože si myslím, že je to správce nemocnic, který má rozhled a ví, že se to musí dít postupnějším způsobem a včetně zdravotních pojišťoven. Takže ano, my se v podstatě shodneme, kompromis ano, u nás se bude zmenšovat ta péče plánovaná a budeme to navrhovat pacientům, aby chodili do nemocnic v kraji, které mají nižší čekací dobu, kratší čekací dobu, ale nemůžeme to těm pacientům zakázat, kdyby chtěli být u nás.
4: Pane řediteli Čarvaši, tak zdá se, že se shodujete s vaším panem kolegou přinejmenším částečně?
5: Částečně se shodujeme, já samozřejmě jako nesouhlasím s tím, aby to tempo se nějakým způsobem zmenšovalo. Já si myslím, že v tomhletom tempu je potřeba jet minimálně 3 roky, možná i 5, abychom nějakým způsobem sevnali ty rozdíly, které tady historicky jsou.
4: V tempu tedy zmenšování těch rozdílů v úhradách za stejnou péči v různých nemocnicích.
5: Těch rozdílů, tak jak se děje v návrhu vyhlášky, protože ty rozdíly, které tady narostly za poslední 4 roky, když byl nám ministrem pan profesor Válek, tak narostly do takových výšin, které jsou dneska těžko ospravedlitelné a i ty regionální nemocnice mají vysoké náklady a dneska ty úhrady v řadě diagnóz jsou významně nižší, než jsou reálné náklady, které na tu péči máme. A pak to musí dofinancovávat státní, respektive krajské samosprávy nebo města a pak ta péče je logicky státová a státová být neměla.
4: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel nemocnice Prachatice Michal Čarvaš a předseda Asociace nemocnic České republiky, ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové Aleš Herman.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Pánové, zaměřme se tedy teď zvláště na tu už probíhající centralizaci zdravotní péče, to znamená na ten pokračující přesun těch nejnáročnějších operačních výkonů z regionu směrem do nemocnic velkých, třeba právě typicky fakultních, ve které působíte vy, pane řediteli Hermane. Probíhá ta centralizace z vašeho pohledu zatím dobře? Funguje?
6: No, to je správná otázka. Centralizace teď měla proběhnout na operaci hepatobiliární oblasti, to jsou nádory slinivky, jater a okolí. A my jsme na to byli připraveni, pan ministr nám zadal úkoly, pan doktor Hauer, který to měl na starosti také, my jsme se na to velmi pečlivě chystali několik týdnů. Všechno je nachystáno, zařízeno, uděláno. A do našeho regionu měl spadat pro tuto centrální oblast region Pardubického kraje a já jsem se dověděl a dneska za pár hodin jedu za panem generálním ředitelem do Pardubic. Jsem se dověděl, že Pardubice jsou v soudním sporu s naším ministerstvem a do doby vyřešení soudního sporu na tuto centralizaci nebudou reflektovat a budou pokračovat dál po své linii. Čili když jste se ptal na to, jak funguje, tak my jsme plně připraveni, připravili jsme vše. Já jsem panu řediteli na to napsal přesný dopis. Dneska to probereme všechno, jak bychom to udělali. Nicméně mi sdělil, že oni na to zatím reflektovat nebudou, což mě velmi mrzí, protože jsme na tom hodně odpracovali a v tuto chvíli se zdá, že ta centralizace minimálně v našem regionu, který nám měl spadnout, tedy Pardubický kraj, tak zatím neproběhne a teď je otázka, jak to bude probíhat dále.
4: Pane řediteli Čarvaši, připustil byste, že centralizace na některých místech může drhnout?
5: Tak tuto informaci třeba z Pardubického kraje já teď slyším poprvé. Na druhou stranu já třeba zkušenosti z našeho Jihočeského kraje, tak tady ta centralizace jako funguje docela přirozeně, docela dobře. My tyhle ty specializované výkony posíláme do Budějovic, do specializovaného pracoviště Centra.
7: A nemáte s tím problém u vás v Prachaticích?
5: Nemáme s tím problém, ne. Nemáme s tím problém ani v Prachaticích, ani ve Strakonicích, ani v Krumlově, ani v dalších českých nemocnicích. My jsme se tady jakoby domluvili a u nás jako ten systém jako funguje. A možná je to tím, že jsme všechny krajské nemocnice, máme jedno vedení, ale nicméně tenhle ten problém, co je v Pardubicích, tak ten slyším teďka poprvé.
7: Na druhé straně ale, pane řediteli Čarvaši, pokud vím, tak vy konkrétně máte výhrady k tomu, které všechny operace by se měly dál přesouvat do velkých nemocnic, do velkých specializovaných center?
5: Ano, my jsme jako Asociace českých a moravských nemocnic měli výhrady k té výzvě na onkourologii, kde v podstatě se přesouvaly všechny výkony, nejenom ty, kterých se dělají stovky v rámci republiky, v rámci roku, ale i těch, kterých se dělají tisíce, jako byly operace na prostatě a ledvinách. A tam jsme navrhovali, aby tyhle ty výkony zůstaly v těch vyšších regionálních pracovištích, aby vznikly takzvaná centra druhého typu, která tyhle ty výkony budou moci dělat. A samozřejmě tyhle ty centra by posílali výkony na rektu a další specializované výkony do těch velkých center, do fakultních nemocnic, ale tyhle ty středně těžké výkony by dělali, poněvadž je na to dneska v podstatě nastavený vzdělávací systém a v okamžiku, kdyby přestali tyhle ty výkony dělat, tak nebudou moci vzdělávat mladé lékaře. Mladí lékaři by u nich nemohli dojít k atestaci a logicky by neměli zájem tam pracovat a nastoupit a ten obor jako takový by tam skončil.
7: Pane ředitel Hermane, co říkáte na tento námět? Nedávalo by smysl, aby vaším panem kolegou zmíněné operace ledvin a prostaty zůstaly v regionech, dál byly ve větším množství prováděny v těch centrech druhého typu nebo v centrech nižší úrovně?
6: To je otázka, jak teda myslíte důslednost té centralizace. My jsme naprosto rezignovali na operace jícnu, které jsme akceptovali, že budou dělat 2 nebo 3 pracoviště v republice a nemáme s tím problém a předáváme pacienty z fakultní nemocnice Hradec do fakultní nemocnice Motol, protože to tam dělají.
7: Takže promiňte, nemáme jenom s tím problém. Pro vysvětlení, jestli tomu správně rozumím, teď vlastně popisujete centralizaci, která je směrem od vás, jakožto fakultní nemocnice.
6: Ano, ano.
7: Radci směrem do Prahy.
6: Přesně tak, jako chci říct, že my akceptujeme, že je to obousměrný proces, nikoliv jenom od nás, od malých nemocnic k nám, ale i my jsme akceptovali, že počet výkonů tohoto typu v naší nemocnici je nízký a budeme to dávat tam, kde to dělají. A to je analogie k tomu, co jste se ptal, že je spočítáno, že ta velká centra, která na to budou vybavená, mají na to operační týmy, ten rozdíl v té operativě, jenom na okraji říkám, plánovaná operativa té onkourologie se plánuje někdy za 3 roky, takže teď ještě jako hodně povíků pro nic, protože to má nastat někdy v roce 2029-2030, ale je spočítáno, že ty výkony ty centra pojmou, takže pokud pan ministr rozhodl, že tu centralizaci chce uplatnit, tak já jsem s tím plně v souladu a myslím si, že bychom to měli dodržet, protože těch oblastí, kde se má centralizovat je více, my se na to připravíme, my to uděláme a bude to všechno fungovat. A pak si musíme říct, jako, kde je ta úloha. Samozřejmě to, co říká Michal Čarvaš o tom vzdělávání, pan ministr, když jsme spolu hovořili, předloží novelu zákona o vzdělávání lékařů, tak aby lékaři se mohli vzdělávat i na menších nemocnicích a ta bude změna vzdělávání. A když se hovoří o těch lékařích, tak já jsem teď ve státnicové komisi, protože jsem v kolegiu děkana, zkoušel jsem mediky, tak vím, že z ročníku jde 1800 lékařů v této každý rok. My víme, do velkých nemocnic přijde asi 300 až 400 těchto nových kolegů. Řekněme, že nějaké procento, je tam velké procento slovenských kolegů a ukrajinských kolegů a kolegyň, ano. Tak řekněme, že 400 těchto kolegů nenastoupí v České republice a zbývá 1000 kolegů, který nemůžou jít nikam jinam, než do jiných nemocnic, než jsou fakultní.
7: Tak,
6: takže musí někde nastoupit.
7: Pane řediteli Čarvaši, nestavíte se vlastně tím svým postojem, když říkáte, nechte nám v regionech operace ledvin a prostaty proti celému tomu systému a smyslu té probíhající centralizace, to za prvé, a za druhé, jestli byste uznal, že na to vzdělávání, které byste tady podtrhoval, se myslí?
5: Ano, na vzdělávání se myslí, nějaká ta novela je v plánu ministerstva a určitě je potřeba, aby byla. My jsme na ní apelovali už u předchozího vedení ministerstva, ale nedošlo k tomu, takže jsme rádi, že pan ministr k tomu teďka přistupuje aktivně a že tu novelu chystá. Co se týká té centralizace, tak myslím si, že tam nejsme ve spoju. Tam Aleš to správně popsal, že ta centralizace se týká všech nemocnic, nejenom těch regionálních směrem do centra, ale i těch velkých nemocnic, že některé ty výkony se opravdu sousedí třeba do 3-4 pracovišť v rámci celé České republiky, takže i z těch velkých pracovišť, jako je Hradec Králové fakultka nebo třeba krajská nemocnice Budějovicích, se některé výkony prostě posílají třeba do Motola.
7: Promiňte, moc se omlouvám, že vás přerušu, nemáme už moc času, tak ať je to úplně jasné na závěr. Vám se ovšem nelíbí to, že byste se měli ve velkém vzdávat operací ledvin a prostaty?
5: My se nechceme vzdávat těch operací, které děláme vyšší desítky nebo i stovky na těch pracovištích, kde ty týmy jsou na to sehrané, kde třeba v některých nemocnicích si pro tenhle typ operací pořídili i robota a provádějí ho vlastně robotickou chirurgií, a v okamžiku, kdy tyhle ty investice by vlastně byly zmazené, v okamžiku, kdyby ty výkony přestaly dělat, protože je pořizovali vlastně ze souhlasem ministerstva zdravotnictví, byl pořizován ten přístroj. Mm-hmm. Ten robotický systém a teď v podstatě by neměl uplatnění.
7: Pane ředitel Hermane, vaše stručná, velmi stručná reakce na závěr. Nehrozí, že v důsledku centralizace určité investice, třeba právě do toho nemocničního vybavení v regionech, přijdou vniveč?
6: Ale to je rozhodnutí managementu těch nemocnic. Ministerstvo o ničem nerozhodovalo. Ministerstvo pouze schválilo, když o to požádali, že si to můžou koupit, ale každý ředitel musí počítat business case a ziskovost svého pracoviště a musí vědět, jestli se mu to vyplatí koupit nebo nevyplatí.
7: Takový je pohled předsedy Asociace nemocnic České republiky, ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové Aleše Hermana, který v dnešním Pro a proti diskutoval s předsedou Asociace českých a moravských nemocnic, ředitelem nemocnice Prachatice Michalem Čarvašem. Pánové ředitelé, děkuji vám oběma za váš čas.
6: S pánem Bohem.
5: Děkuji taky, hezký den.
7: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy. Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Spojené státy nebudou podle prezidenta Trumpa na Irán útočit minimálně do voleb do kongresu. Hokejisté Komety vyhráli v Tipsport Extralize na Spartě 4-3 v prodloužení. A zítra bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť, teploty do 17 stupňů. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě ztrátově.
8: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
9: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
8: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopová, Radiožurnál.
10: Městský soud v Praze odmítl žalobu státního podniku Diamo na ministerstvo životního prostředí. Ten rezort žaloval v souvislosti s kauzou oddělovací vzdušné stěny na ostravské haldě Heřmanice. Česká inspekce životního prostředí v roce 2024 zjistila, že příkopy jsou zasypané demoličním odpadem, včetně kusů plastů nebo dřeva. A podle inspektorů ho tam navezla firma Ridera Bohemia, která zakázku na zásyp dostala. Ministerstvo životního prostředí letos případ inspekci odebralo a pro nedostatek důkazů v červnu zastavilo. Halda už je několik let uvnitř pomalu hoří. Vzdušné stěny měly zabránit tomu, aby prohořela až k nedaleké skládce s chemickým odpadem. Spojené státy neobnoví útoky na Irán do listopadových voleb do amerického kongresu, tvrdí to americký prezident Donald Trump na své síti True Social. Dodal, že Washington s Teheránem vede produktivní jednání. Blokáda iránských přístavů bude ale podle Trumpa dál pokračovat. Spojené státy a Izrael zahájili válku proti Iránu v únoru. Teherán poté omezil provoz v Hormuzském průlivu a to celosvětově zvýšilo ceny ropy. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 46 korun a 31 haléřů, a to je o 24 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. A podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u naturalu 95 o 60 haléřů. Výhru 4-3 v prodloužení si hráči Komety Brno odvezli z utkání hokejové Tipsport Extraligy na Spartě. Domácí vyrovnali v závěru po velké chybě útočníka Zbořila. Ten při hře Sparty bez brankáře nedal z jasné šance gól, následně fauloval a domácí z přesilovky poslali utkání do prodloužení. Zbořilův spoluhráč Filip Král k tomu nakonec po vítězném zápase řekl.
11: Je to stejná chyba, jako kdybychom ten gol dostali. Prostě prázdná brána a měl jsem ten zápas na lopatě, bohužel jsem to nedal. No, bohužel potom soupeř z té šance v protiútoku v podstatě rozhodnul, že nás to de facto stálo vítězství, a takže mě to mrzí samozřejmě, ale nedá se nic dělat. No.
10: Ve druhém dnešním utkání hokejové Tipsport Extraligy Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Dvěma góly pomohl domácím k vítězstvím kanadský obránce Robertson.
12: Na jedničce na Vysočině překážka a u Brna nehoda. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Měřín. Na 122. kilometru zasahuje z krajnice do pravého pruhu spadlý strom. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice 180. kilometru odklidili následky nehody. Kolona od kilometru 178 ze vepředu velmi rychle rozjíždí. Poblíž na trase Rosice D1 exit 182 další hlášená nehoda osobního auta má být převrácené na nájezdu na dálnici. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav uvízlo osobní auto. To 50. kilometr stojí na krajnici, místo už označené. Na silnici 25 z Jáchymova na Boží dar nepřehlédněte další odstavené osobní auto. Stojí na půl trasy v lesním úseku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při slabším větru až na 3 stupně. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť a nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Donald Trump v kampani republikánů slibuje volební překvapení. Angličtí zelení posouvají stranu k antisionismu. Bude soupeřem Petra Pavla v prezidentských volbách Miloš Zeman? Rusko vede studenou válku proti Německu. Po kapitalismu přichází technofeudalismus. To jsou témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
13: Evropská unie v těchto dnech zvažuje svou budoucí politiku vůči Číně. Jde o vzájemný obchod, kdy Evropané nedokážou čelit nadprodukci dotovaných čínských výrobků a sami naopak mají omezený přístup na čínský trh. Ve studiu je teď se mnou analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Jaké možnosti má Evropská unie, pokud by chtěla narovnat své obchodní vztahy s Čínou?
14: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová si teď nedávno stěžovala, že jsme dosáhli jakéhosi bodu zlomu, kdy obchodní deficit s Čínou už přesáhl úroveň 1 miliardy eur denně, což je obrovská částka, když si to představíme. On ale není problém ani tak v tom samotném deficitu. Je to vlastně tak trochu normální, že ho státy různě mezi sebou mají. Je to něco, co se třeba nedaří úplně vysvětlit americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Já mám třeba také velký obchodní deficit se supermarketem, vedle kterého bydlím, protože tam chodí jim hodně nakupovat a oni ode mě ještě pořád neodebrali žádnou službu. Nicméně problém je spíš v tom, že se v posledních letech nebo dekádách úplně proměnila povaha obchodních vztahů mezi Evropou a Čínou. Čína už zdaleka dávno není jen dodavatelem levných výrobků, ale sama už je schopná produkovat a dodávat ty pokročilé technologie, konkuruje evropským firmám, navíc často konkuruje neférovým způsobem, třeba za pomoci státních subvencí, což významně urychluje deindustrializaci Evropy, protože to vede k tomu, že evropské firmy zkrátka nejsou schopné konkurovat, bankrotují a Čína tak může obsazovat trhy dále a dále. No a v neposlední řadě také Čína je velmi zdatná v tom, že úplně obsazuje globální dodavatelské, surovinové a zpracovatelské řetězce. Takže to je i problém nejenom co se týče obchodu, ale také ekonomické bezpečnosti, řekl bych. Takže tady se nacházíme v dosti složité situaci, kdy navíc Čína čelí tlaku ze Spojených států, obchodní válce, která vede k tomu, že když nemůže Čína tolik vyvážet do Spojených států, tak o to více chce dovážet do Evropy, ale to je právě i ten nástroj nebo ta možnost, který má v rukou Evropská unie, protože tím spíšem je evropský trh teď pro Čínu důležitý a je to určitě karta, se kterou teď mohou evropští vyjednavači hrát.
13: V této souvislosti německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno napsali dopis Evropské komisi, ve které ji vyzvali k rozhodnějším krokům ve vztahu k Číně. Co navrhovali konkrétně?
14: Oni přišli s několika, řekl bych, dosti technickými návrhy, které asi není třeba úplně do detailu představovat, které by ale v principu měly dát Evropě do rukou nové možnosti, jak Číně zkomplikovat třeba vývoz do Evropy ve chvíli, kdy stejné nebo alespoň srovnatelné podmínky současně nemají evropští vývozci směrem do Číny. Já myslím, že ale problém není ani tak v tom, že bychom měli nedostatek nástrojů, které bychom mohli využívat, ale spíše, že často nám schází politická odvaha k ním sáhnout. Viděli jsme to velice názorně v době, kdy se schvalovaly ona vyrovnávací cla na dovoz čínských elektromobilů státem subvencovaných, obrovský problém pro evropské výrobce elektromobilů, kdy se některým státům příliš nechtělo k tomu sáhnout, mezi nimi také Německo z obavy z odvetných opatření a ta situace se zase tolik nezměnila. Jestli ten dopis něco signalizuje, tak možná, že má právě v tomto nastává nějaký bod obratu, protože je pod ním podepsané právě Německo. A pokud by to bylo skutečně tak, že Německo samotné by teď bylo odvážnější, asertivnější, řekněme, ale třeba i další státy, tak řekl bych, že politicky by to vyslalo velice významný signál, který by Evropě mohl skutečně pomoct, signál, že máme v rukou nástroje, které jsme sice v minulosti nevyužívali, ale tentokrát už jsme ochotní k ním sáhnout.
13: Spekuluje se také o možnosti, že by nejkrajnější řešení mohlo spočívat v tom, že by byla Čína úplně odstřihnuta od vnitřního trhu Unie. Je to vůbec reálné?
14: Já si myslím, že to reálné rozhodně není. To je něco, co by těžko mohla Evropa i Čína přežít. Myslím si, že spíše ta vyjednávání půjdou sektor po sektorech. Zároveň si myslím, že není úplně možné se omezit jenom čistě na ta vyjednávání, na tu obchodní politiku samotnou. Je to kombinace více věcí. Musíme se více zaměřit na naši vlastní konkurenceschopnost a také na budování obchodních vztahů jinde než s Čínou.
13: Dodává analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
14: Díky, hezký den.
13: Ve Spojených státech se blíží listopadové volby do kongresu a třetiny senátu. A s tím také roste angažmá prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani na straně republikánů. Chce tím zvrátit pro něj nelichotivé výsledky průzkumu veřejného mínění. Více už v komentáři politologa a publicisty Jiřího Pehe.
15: Průzkumy ve Spojených státech už nějakou dobu ukazují, že republikánská strana ztratí většinu ve sněmovně reprezentantů kongresu. Nyní stále více naznačují, že republikáni ztratí i většinu v senátu a že mohou prohrát řadu klání o posty guvernérů ve státech, kde dosud jasně dominovali. Prezident Donald Trump si je vědom toho, že takový výsledek voleb, které se budou konat za měsíc, by znamenal nejen to, že už nebude moci rozhodovat o řadě věcí bez kongresu, ale že se také spustí vyšetřování jeho nejrůznějších kontroverzních rozhodnutí a činů. Posledních 30 dnů před volbami se tedy rozhodl strávit kampaní, během níž vystoupí na více než 35 předvolebních shromážděních. Demokraté jeho zapojení do kampaně vítají, protože Trumpova popularita se dál propadá. Někteří republikánští kandidáti se snaží od Trumpa distancovat. Odkazy na něj mizí z jejich webových stránek a řada z nich nepřijala na předvolební sjezd republikánů, který se konal v Trumpově režii v texaském Dallasu. Trump je naopak přesvědčen, že jeho zapojení do kampaně je záchranou republikánské strany. Opakuje, že jeho účast na předvolebních shromážděních a podpora pro jednotlivé kandidáty zlomí nepříznivé trendy. Trumpova předvolební shromáždění se všechna odehrávají v podobném duchu. Tvrdí, že americká média úmyslně zamlčují, že americká ekonomika je prý pod jeho vedením ve skvělé kondici. Pravdu překrocují prý i agentury pro výzkum veřejného mínění, které přinášejí opakovaně průzkumy ukazující, že Američané jsou většinově nespokojení se stavem ekonomiky a válkou v Iránu. Podle posledních průzkumů by demokraté mohli získat až 10 senátorských křesel ve státech Unie, kde dosud dominovali republikáni. Demokraté mohou sice přijít o několik senátorů ve státech, kde dosud dominovali oni, ale i tak se nyní zdá být pravděpodobné, že získají v senátu většinu. To by byl pro Trumpa problém i kvůli tomu, že senát schvaluje prezidentovi nominace do vysokých vládních postů a na místa soudců v nejvyšším soudu. Demokraté mají šanci získat senátorská křesla ve státech, kde to bylo ještě před pár lety nemyslitelné, například v Texasu, na Aljašce nebo v Jižní Karolíně. Jejich kandidáti mají slušné šance i v dalších červených státech, tedy státech, kde dominují tradičně republikáni, ku příkladu na Floridě, v Ohio, v Nebrasce nebo v Kansasu. Republikánská strana, kterou podporují nejbohatší američtí podnikatelé, utrácí na podporu svých kandidátů až 10x více než demokraté. Podle průzkumu ale ani to nestačí. Sám Trump svými vystoupeními na předvolebních shromážděních i jinde zatím republikánům moc nepomáhá, ač je zjevně přesvědčen o opaku. Jeho slib, že jeho vláda všem dospělým Američanům vyplatí $5,000 v případě, že republikáni ovládnou obě komory kongresu, je i mnohými republikánskými politiky vnímán kriticky. Jeho výzvy, aby si voliči představovali, že volí jeho, i když sám nekandiduje, jsou pro mnohé republikánské kandidáty ponižující, navíc kvůli jeho klesající popularitě nejspíš i kontraproduktivní. Trump nejnověji oznámil, že se Američané dočkají ve volbách překvapení. Není jisté, zda tomu tak má být, protože je přesvědčen, že nepříznivé trendy zvrátí svým zapojením do kampaně. A nebo proto, jak se obávají někteří jeho kritici, že má v plánu v případě vítězství demokratů výsledky voleb zpochybnit. Kdyby zůstal stranou volebního klání, mohl by samozřejmě případnou prohru republikánů vysvětlovat tím, že republikánská strana bez jeho aktivního zapojení bohužel nedokázala nominovat kvalitní kandidáty. Takové výroky už z jeho úst před časem zazněly. Nyní se ale rozhodl spojit svoje jméno a prestiž s výsledky voleb. Jelikož porážky odmítá uznávat, panují obavy, aby se nezachoval v případě prohry republikánů podobně, jako když v roce 2020 neuznal v prezidentských volbách vítězství Joea Bidena.
13: Tolik politolog a publicista Jiří Pehe. Anglická strana zelených odsouhlasila prohlášení, podle kterého je sionismus forma rasismu. Tato zpráva je důležitá nejméně ze dvou důvodů. Za prvé proto, že zelení možná budou důležitým partnerem příští labouristické vlády. A za druhé proto, že zelení dovedli dosavadní tendenci západní levice dále než všichni ostatní. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
16: Zelená strana Anglie a Walesu jasnou, i když ne drtivou většinou, odsouhlasila text, podle kterého je sionismus etnonacionalistický politický projekt, jehož nevyhnutelným důsledkem jsou etnické čistky, apartheid nebo genocida. Řešením izraelsko-palestinského konfliktu je prý zrušení Izraele a zřízení společného židovsko-arabského státu v oblasti, kterou nazývají historická Palestina. Přiznávají palestinskému hnutí odporu právo na ozbrojený boj všemi dostupnými prostředky. ke své dřívější podpoře hnutí za bojkot a sankce proti Izraeli a kritici izraelské vlády, tedy zelení oficiálně odmítli sionismus jako takový. Představitelé strany zdůrazňují, že jsou proti rasismu ve všech jeho podobách a že jejich antisionismus nelze zaměňovat za antisemitismus. Zelení šli tedy dále než všechny antisionistické strany západní Evropy tím, že za nelegitimní považují v podstatě celou myšlenku židovského státu a nežádají dvojstátní řešení, tedy zřízení palestinského státu vedle Izraele, ale jeho nahrazení novým celkem. V něm by židé měli menšinou, která by se prý těšila všem právům. Šli mnohem dále třeba i než Labour Party v době Jeremyho Corbyna, a to je co říci. Rezoluce má několik slabin. Jedna z nich je, že jde příliš daleko nejen ve věci antisionismu, ale i v otázkách vztahu k britským židům. Například předpokládá, že by členové zelených, kteří navštěvují údajně sionistické synagogy, mohli čelit stranickým trestům. Britské židovské organizace považují podobné kroky za nepochybně antisemitské a varují, že vedou k atmosféře strachu nebo podněcují útoky na židy. Text si definuje sionismus podle svého a nikoli podle toho, jak sami sebe chápou lidé, kteří se k sionismu hlásí. A za druhé se deklaraci vyčítá, že v této podobě vnáší rozkol do samotné strany. Zatímco místopředseda Motin Ali text schvaluje, další místopředsedkyně Rachel Milwardová s ním nesouhlasí. Podobně se vyjadřují i někteří další zelení. Bývalý místopředseda strany zelených ve Walesu dokonce ze strany vystoupil. Někteří členové vyčítají předsedovi Zaku Polanskému, že je slabý vůdce, který dopustil nebezpečné vnitrostranické rozpory. On sám byl v době hlasování v obvodu, kde se snaží získat parlamentní křeslo uvolněné po odchodu Kira Starmera. Sám má za sebou řadu silně protiizraelských výroků. Posun strany ve věci antisionismu může paradoxně vést k tomu, že Polanský ohrozí svůj vlastní pokus dostat se do parlamentu. Hlasování bylo stanoveno na 8. října. Stejně tak se ozvala kritika ze strany Labour Party, která se sice také profiluje jako k Izraeli silně kritická, ale krok zelených ohrožuje její vlastní plány. Pokud zelení budou pokračovat ve své radikalizaci, ohrozí tím nejen své vlastní perspektivy, ale i možnost pro libristy uzavřít se zelenými koalici. A podle momentálních predikcí bude Labour Party po příštích volbách levicové koaliční partnery k sestavení většinové vlády potřebovat. Kritici Zaka Polanského tvrdí, že jeho podpora této podoby antisionismu se nakonec obrátí proti němu a jakmile sehraje svou úlohu mouřenína, vytlačí ho jeho vlastní zástupce Motin Ali.
13: Konstatuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Česko žije komunálními volbami, ale také informací, že prezident republiky Petr Pavel v nich pravděpodobně hlasovat nebude, protože ho čeká zrovna zahraniční dovolená. Na Petra Pavla se snesla vlna kritiky, a to i od těch, kteří ho jinak obvykle podporují. Chování hlavy státu by nakonec mohlo mít dopad i na příští prezidentské volby, soudí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
17: Komunální volby jsou v tuzemsku oblíbené, protože jsme zemí starostů s malým s. Vybírají se zastupitelstva více než 6250 měst, městských částí a obcí. Většinou lidé volí kandidáty, které znají, často i osobně. Vědí, jak se chovají, zda plní své sliby a je na ně spolehnutí. A zajímá je především to, zvelebí-li jejich bydliště. Významný celostátní dopad volby druhého řádu nemají, pochopitelně kromě největších měst a Prahy. Tam výsledek naopak může ovlivnit složení stranických centrál. Poprvé v historii ale toto hlasování zasáhlo i do nejvyšších sfér. Lépe řečeno, nehlasování. Když mi v 15 minutách na Deník.cz prezident Petr Pavel řekl, že odjíždí na dovolenou, okamžitě mi bylo jasné, že si zadělal na malér. Do Senátu se v jeho obvodě letos nevolí, do zastupitelstva v Černoučku už nekandiduje Eva Pavlová a hlasovat nelze korespondenčně, natož elektronicky. Nic z toho by neměl být důvod prezidentovy absence, která bude první od vzniku České republiky. Logicky se na jeho hlavu snesla lavina kritiky, z opozičních řad možná větší než z vládních. Navíc Petr Pavel i dost kostrbatě popsal, jak vnímá volební právo. Cituji, každé volby se liší účastí podle toho, jakou jim přikládají občané důležitost. Většinou ty prezidentské a parlamentní přitahují větší pozornost než komunální nebo doplňovací senátní. Je také věcí urgence, jak občané vnímají současnou situaci, protože pokud jsou se stávající politickou reprezentací spokojeni, necítí důvod k volbám jít a paradoxně to může vést k nižší volební účasti, pravil ve zmíněném rozhovoru. Chtěl tím sdělit, že nemá potřebu volit, protože je s aktuálním rozložením sil spokojen? Opozici musel běhat mráz po zádech. Radost z Pavlovy Minely neměl jen předseda motoristů Petr Macinka, ale také šéf pro Jindřich Reichl. Možná teď v jeho hlavě zraje plán, jak osvěžit prezidentský souboj. Mohla by to být tato strana, která by sehnala podporu, ať už poslaneckou nebo občanskou, pro Miloše Zemana. Ten je v Reichlově přítomnosti vidět stále častěji, v Lánech se nudí a podobné zpestření důchodu by uvítal. Sám tuto variantu už před časem nadhodil v Mladé frontě Dnes. Co vypadalo jako čiré pábení, může se stát za rok faktem. V 84 letech by si asi reálně na časově a fyzicky náročnou misi netroufl, ale na kampaň ano. Hlavním důvodem by byl střet s Petrem Pavlem, odčerpání co největšího počtu jeho voličů, postup do druhého kola. A po celou dobu by neúnavně útočil na Pavlovy slabiny, skutečné i vykonstruované. K těm prvním by bez diskuse patřila Pavlova neúčast v letošních volbách. Pokud má prezident stále jednoho či více přátel po boku, neprodleně by mu měli poradit, aby volno přerušil a přijel odvolit. Jako primus inter pares musí jít příkladem, nebo počítat s následky.
13: To byla komentátorka Deníku Kateřina Perknerová. Ruský prezident Vladimír Putin testuje červené linie Západu. Varoval německé poslance šéf civilní rozvědky Bruno Kahl během pondělního slyšení parlamentního kontrolního výboru Spolkového sněmu. Působení ruských tajných služeb v Německu je podle něj, ale i dalších dvou šéfů tajných služeb, stále agresivnější. Přibylo případů špionáže i sabotáží. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
18: Příčina ruského zájmu o Spolkovou republiku je podle německých zpravodajců zcela zřejmá. Německo hraje, a to doslova v celosvětovém měřítku, v podpoře Ukrajiny jednu z nejdůležitějších rolí. Pomáhá totiž napadené zemi nejen vojensky, ale i finančně, humanitárně a obecně ekonomicky. Z hlediska Kremlu je Spolková republika hlavní překážkou v uskutečňování ruských otevřeně hegemonistických ambic v Evropě. To před pár dny zdůraznil šéf Spolkové zpravodajské služby BND Martin Jäger na půdě Bundestagu a rezolutně dodal. Pokud Německo ve svém tlaku povolí, rozkolísá to celou Evropu a společně s ní i další podporu Ukrajiny. Německé tajné služby jsou si jisty, že Rusko se cílevědomě snaží naočkovat západní pospolitosti nejistotu a oslabit její dosavadní stabilitu. Takovéto počínání je v prostředí německých tajných služeb vnímáno jako chladnokrevně prokalkulované destabilizační operace. Podle německých zpravodajců vzrůstá i ruské odhodlání k otevřeným sabotážím a dokonce i k vraždám. Mimořádnému riziku jsou přitom vystaveny dopravní infrastruktura, armádní objekty i podniky obranného průmyslu. Spolková civilní kontrarozvědka je obzvlášť znepokojena stále častějším využíváním tzv. Jednorázových agentů. Rusko už do jiných zemí nemusí nasazovat své špionážní profesionální. Stačí přes sociální sítě naverbovat domácí lidi z nejnižších vrstev společnosti, jako jsou ku příkladu narkomani či bezdomovci. Ti pak mohou podle pokynů ruského ústředí pořizovat fotografie, získávat informace nebo se dokonce dopouštět otevřených diverzí. Spolková rozvědka BND považuje za alarmující i to, jak Rusko svými přesně cílenými aktivitami postupně stírá krajní meze toho, co je ještě přípustné. Jako příklad šéf BND Martin Jäger uvedl průlety ruských dronů nad členskými zeměmi NATO či porušování vzdušného prostoru Moldavska. Rusko zcela vědomě snižuje laťku a fakticky se snaží nastolit jakousi novou normalitu, je přesvědčen ředitel spolkové zpravodajské služby. Už v blízké budoucnosti se zkrátka máme na co těšit.
13: Tolik komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Prudký rozvoj umělé inteligence bude mít silný vliv i na budoucí ekonomické modely, ve kterých budeme žít. Podle názoru části odborníků to bude ještě kapitalismus, podle jiných expertů nějaká nová forma, která bude mít jisté podobnosti s feudalismem. Podrobnosti dodává Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
19: V poslední době se různě spekuluje o tom, kdy či zda bude z AI takzvaná superinteligence, nebo kdy nastane singularita, tedy stav, kdy umělá inteligence překoná lidský intelekt a začne sebe sama rychle vylepšovat. Ve společenskovědním smyslu by se podobně dalo spekulovat o tom, kdy nastane takzvaný technofeudalismus. To je například podle definice řeckého ekonoma Janise Varoufakise fáze společenského vývoje, která nastává po kapitalismu. Zatímco kapitalismus stojí na volném trhu a úspěch se měří ziskem, feudalismus se opíral o léno, tedy svěření statků do správy vazalovi, výměnou za věrnost a výdělkem byla renta. Technofeudalismus není návratem do středověku, ale novým pojetím předmoderních majetkových vztahů. Stojí na digitálním lénu a rentě z cloudu. Varoufakis je přesvědčený, že technofeudalismus již nastal, že kapitalismus přestal být dominantním způsobem organizace ekonomiky a vznikl nový výrobní způsob. Digitální platformy jako Amazon, YouTube, Meta a další podle něj nefungují jako normální trhy. Jsou to soukromně vlastněná prostředí, do nichž ostatní firmy musí vstoupit podle pravidel vlastníka. Například Apple tak nejen soutěží na běžném trhu, ale podobně jako středověký feudál vlastní samotný prostor, v tomto případě App Store, kde se obchod odehrává a může z transakce vybírat poplatek. Řecký ekonom tvrdí, že digitální platformy nejsou jen v uvozovkách velké kapitalistické firmy, ale něco strukturálně nového. V současnosti kapitalistické podniky samozřejmě dál existují, ale už nejsou na vrcholu hierarchie. Jsou stále více závislé na vlastnících digitální infrastruktury, jako dříve vazal a jeho poddaní byli závislí na panovníkovi. A teď jestli technofeudalismus již nastal. Ze seznamu nejbohatších lidí světa, který tento týden zveřejnila agentura Bloomberg, by se na to skoro dalo vsadit. Žebříček přinesl podstatné změny, tak například nejbohatší muž světa Elon Musk je opět dolarový bilionář. 10 nejbohatších lidí světa jsou historicky poprvé čistě Američané. A především technologičtí multimiliardáři opět meziročně zbohatli, souhrně o astronomických 845 miliard dolarů. Ostatní boháči souhrně schudli. Co se týče nováčků, nemusí to být ani podnikatelé, ale primárně lidé spojení s AI a datovými centry. Do seznamu nejbohatších lidí světa se tak dostalo 7 spoluzakladatelů jednoho z lídrů AI Anthropiku, nebo lidé, kteří vyrábějí součástky pro stavbu datových center. Shrnuto, nůžky mezi majiteli technologických platform, tedy novodobými lenními pány a zbytkem světa, se rychle rozevírají. Není se čemu divit. Každý, kdo tvoří či lajkuje příspěvky na sociálních sítích, posílá maily či jen sleduje internet, jim posílá drobné do kapes. Každý podnikatel, co prodává zboží jinak než někde venku na trhu, je jejich vazalem. A jestli se tomu ještě říká kapitalismus, je vlastně jedno.
13: A v této chvíli jsme se dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Pro a proti.
20: Nezdařená poprava americké vražedkyně Christy Pajkové vyvolala novou vlnu žádostí o milost a oživila debaty o trestu smrti. Patří absolutní trest do civilizované společnosti, anebo americká praxe hraničí se sadismem? Je morálně přípustné popravovat těžké zločince, anebo je právo na život naprosto nescizitelné? Nejen o těchto otázkách budu diskutovat s publicistou Romanem Jochem a s bioetikem a knězem Markem Orkováchou. Poslouchejte nás.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské, zítra po 9:30 na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové @.rozhlas.cz.

On připomínal jako jednu z příčin, pro které se vzdával formálního vedení řádu, nebyly výmyslem ani záminkou. Kvetoucímu zdraví se netěšil nikdy a nemoci z jeho mládí, k nímž se přidružili ty ze zajetí v Perugii, zanechali zřejmě hlubší stopy. Jeho drobné postavě odpovídala křehká fyzická konstrukce, kterou život naplněný posty a odříkáním rychle a předčasně opotřeboval. Pobyt ve svaté zemi, či spíše vražedné měsíce na přelomu léta a podzimu, strávené v nezdravém podnebí Nilské delty, mu zasadili poslední ránu. Zde si zřejmě přivodil nemoc zažívacího traktu, která se zhoršila drastickými dietami, které si ukládal, dále malárií, jejíž horečnaté záchvaty ho již nikdy neopustily, a konečně trachom, který ho od té doby sužoval neustálým pálením a slzením očí, postupně ho zbavil možnosti číst a nakonec zraku vůbec. Také toto jsou poslední roky Františkova života. Světlo, které postupně zhasíná a které v posledních měsících přechází do jakéhosi polostínu, prozařovaného snad jen paprsky bratra slunce a záblesky bratra ohně. Při tomto postupném, ale poměrně rychlém ubývání fyzických sil si František uvědomuje, že je třeba vytvořit jasnou řeholi. Díky ní a díky své bdělé přítomnosti bude moci, byť z ústraní, dále sledovat své syny. Cítí, že večer se blíží. Je mu už téměř 40 let a to není málo pro člověka na počátku 13. století, který téměř od svých 15 let žije z almužny a obléká se do hadrů, pro člověka, který poznal mrazivou zimu Apenin i výheň pouště. Pro sebe a malou skupinku svých stoupenců František nikdy nevytvořil opravdovou řeholi. Striktně vzato to nebylo ani zapotřebí, protože toto bratrstvo, fraternitas, nikdy nepředvídalo, tím méně plánovalo, že se stane řeholí, religio. Zdálo se, že naprosto postačí to, co Tomáš z Čelána nazývá pravidla způsobu života neboli řehole, tedy několik úryvků z Evangelia, doplněných několika málo pokyny nezbytnými pro společný svatý život, které byly papeži Inocencovi předloženy v letech 1209 až 10. František je však nesestavil jako nějakou normu, ale spíše jako pobídku, jako trvalý základ, jako duchovní pomůcku pro život ve společenství.

Zmíněný text bohužel k dispozici nemáme. Můžeme ale předpokládat, a prameny nám k tomu dávají určité oprávnění, že byl celý včleněn do řehole zvané Regula Prima, označované také non bullata, protože ji papež Honorius nikdy oficiálně neschválil, a představující dokument předběžný a přechodný. Tuto řeholi, která byla poprvé předložena na kapitule konané o letnicích 30. května roku 1221, František sestavil na základě požadavků mnoha svých spolubratří a také na nátlak Ugolína z Ostie a papeže. Řád nemohl vzniknout bez řehole a řehole zase nemohla být sestavena a přijata příliš jednoduchým způsobem. Řehole obvykle vznikaly v počátcích existence řádů, v době, kdy řády ještě mladé činily své první kroky. Situace minoritů byla odlišná. Bratrstvo rostlo a více či méně vhodně reagovalo na své potřeby tak, jak vznikaly. Teprve nyní dosáhlo bodu, kdy nebylo možno dále odkládat jeho formální vymezení. František se zpočátku domníval, že by stačil velmi jednoduchý text. Jediné, co nesmělo být žádným způsobem omezováno, byla role písma svatého.

František je nedobrovolným zakladatelem vlastního řádu. A ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že se jim stal, vzdal se hned, jak to bylo možné, jeho formálního vedení, i když ne své podstatné úlohy v něm. Mluvíme-li o Františkovi jako o nedobrovolném zakladateli, neznamená to, že by se mu přeměna bratrstva v řád nelíbila. Je pravda, že původně nebyla jeho úmyslem, že bylo sporné, zda pro uskutečňování jeho cesty je právě řád tím nejlepším prostředkem. Kdyby ale neměl takový úspěch, kdyby jeho příklad nepřitáhl tolik následovníků, kdyby jeho osobnost nebyla tak fascinující, řád by z bratrstva nikdy nevznikl. Na druhé straně, kdyby vznikl příliš brzy, pravděpodobně by svou strohostí a uzavřeností svých institucí udusil to, co vedlo k jeho rozšíření a rozkvětu. Úspěch minoritů se zrodil a dosáhl kolosálních rozměrů právě mimo tradiční řády a v jistém smyslu proti jejich logice. Mnozí nalezli v kutně znebarvené látky, v pokorné kapuci a v prostém přepásání provazem odpověď na svůj požadavek křesťanství přimykajícího se k evangeliu a neriskujícího přitom, že upadne do osidel hereze. Ne všichni ovšem mohli plně porozumět Františkovu poselství. Byli zde tací, kteří od něho očekávali absolutní odmítnutí všech předchozích zvyklostí, rozbití hierarchie a institucí, příchod o něch nových nebes a nové země, které kacířské sekty zvěstovaly každé nové generaci, aniž by se cokoliv z jejich předpovědí uskutečnilo. Jiní by v něm zase rádi viděli zakladatele společenství dokonalých, které by předčilo všechna předchozí, hlásaná nejrůznějšími reformátory církve a tvůrci nových společenství, která se ukázala jako nedokonalá. Pro tyto všechny, kteří příliš rychle a příliš nadšeně přispěchali, aby na sebe vzali kutnu barvy země, byl František lampou příliš brzy skrytou pod nádobu, drahokamem příliš brzy zakaleným. Jeho začátky byly oslnivé a on zůstával stále jediným dokonalým, vždy napodobitelným a nikdy nedosažitelným vzorem, ale teď už překročil svůj zenit a pro dobro řádu i jeho samotného bylo třeba odsunout ho do ústraní. V zásadě bylo vhodné, že se tam uchýlil sám a dobrovolně. Mezi minority to vřelo. Jedni chtěli, aby se z nich stal nejdokonalejší řád v církvi, což nikdy nebylo Františkovým úmyslem. Druzí se cítili na to, že církev od kořenů promění a přizpůsobí Františkově úrovni a ptali se, zda právě chudoba, žebrota a manuální práce jsou těmi pravými prostředky pro tak vysoký cíl. Jiní naopak neviděli nic jiného než tyto prostředky a cíl jim unikal. Další zase měli o Františkově poselství mínění tak vysoké, že pokládali za nezbytné, aby bylo podáváno vybroušenou formou a ve vysoce teologických pojmech a viděli proto nebezpečnou překážku v nedůvěře k vědě.

0: Řehole non bullata je nejstarší z minorických řeholí, která se dochovala do dnešní doby. Ostatně nikoli bezdůvodně, neboť je zřejmé, že byla první řeholí v písemné podobě a že František, aby zajistil návaznost a důslednost, v ní zachytil literu a do jaké míry to bylo možné i ducha původního způsobu života. Šlo o předmluvu a 24 krátkých kapitol, z nichž poslední tvořila zároveň závěr. První kapitola předepisovala, že život bratří se musí vyznačovat čistotou, poslušností a odmítáním jakéhokoliv vlastnictví. Dále se pak mluvilo o oděvu, o bohoslužbě, o vztazích představených provincií a míst domů bratří, které se později nazývaly konventy, k ostatním bratřím, o kázni, o povinnosti pracovat a zákazu přijímat peníze, o almužně a o způsobu chování k nemocným spolubratřím, k ženám, k laikům a k nevěřícím. Bylo ustanoveno, že každý představený se dostaví spolu s bratry, kteří mu byli svěřeni, na kapitulu, konanou každý rok na svátek svatého Michaela Archanděla, a všichni představení se měli na své kapitule scházet vždy o letnicích v Porciunkule. Náboženský život byl doporučován přísně ortodoxní. Důraz byl kladen především na pokání a na úctu k Eucharistii. Závěr řehole pak tvoří text povzbuzení a chvály, který bratři mohli recitovat kdykoliv a s kýmkoliv chtěli. Tento text obsahuje některé charakteristické prvky, které známe z Františkových kázání a které určitým způsobem předznamenávají píseň tvorstva. Zmíněná řehole se nemohla líbit mnoha bratřím. Patrně se ale nelíbila takřka nikomu. Jedním se zdála vzhledem k potřebám řádu příliš detailní, druhým zas přeplněná starozákonními i novozákonními úryvky, ale málo normativní. Jedni vypozorovali jakousi její vnitřní tuhost, v níž spatřovali nebezpečí, že řád nebude schopen pružně reagovat na nové požadavky, především pokud se týkaly chudoby. Druzí zase naopak pokládali za příliš otevřenou a tedy nedostatečně tvrdou, schválně sestavenou tak, aby umožňovala nejrůznější výmluvy a kompromisy. František se ocitl pod tlakem ze všech stran, hrnuly se připomínky a výzvy všeho druhu. V letech 1221 a 1222 prožívá jakési babí léto a jako posedlý novou energií se navzdory nemocem dává do cestování a kázání. Kontakt s minority z různých provincií, s lidmi přicházejícími si vyslechnout jeho kázání, s mocnými i chudými, kteří ho zahrnovali láskou a úctou, mu bez pochyby dodával novou energii. Na počátku roku 1223 přijal návrh odebrat se spolu se dvěma bratry do poustevny ve Fonte Colombo ve Valereatina a tam sepsat nový text řehole, přehledný a stručný, který by měl být předložen k definitivnímu a tentokrát i formálnímu schválení papeži. Řetěz nejrůznějších a nevždy příjemných konzultací se uzavřel a letniční kapitula roku 1223 byla určena jako termín schválení nové řehole. Novou řeholi papež Honorius III. Schválil bulou. V této řeholi z roku 1223, jakkoliv zkrácené oproti první verzi z roku 1221 a odlehčené o celou řadu biblických úryvků, bylo jistě obsaženo vše podstatné.
1: Řehole a život bratří menších je toto. Držet se svatého evangelia našeho Pána Ježíše Krista, žít v poslušnosti, v čistotě, nic nevlastnit. Všichni bratři nechť se oblékají do hrubých kuten, které mohou vyspravovat pytlovnou a jinými záplatami s Božím požehnáním. Napomínám je však, aby nesoudili ty, kdo jsou oblečeni v šatech z měkkých barevných látek, jedí vybraná jídla a pijí vybrané nápoje, ale spíše ať každý soudí sám sebe a sám sebou opovrhuje.

Období let 1221 až 23 František prožíval své druhé mládí. Přes dramatické zhoršení jeho zdravotního stavu mu právě potíže uvnitř řádu, časový tlak při sestavování řehole i odchod z formálního vedení řádu, díky němuž si znovu našel čas k modlitbě, meditaci i kázáním, dodali novou energii. Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že ho druzí nemusí poslouchat z povinnosti jako svého generálního představeného, zesílilo v něm vědomí toho, že musí být neustále příkladem a vzorem. To se stalo jeho trvalou starostí, kterou mnohokrát projevil. Na přelomu let 1221 a 1222 pobýval František delší dobu ve střední Itálii, kde také kázal. Nepoužíval tedy tradiční způsob kázání, obvykle používaný kněžími, ale spíše způsob laický, střízlivý, používající jednoduché věty s výrazy srozumitelnými všem. František však nesahá na tradici. Nechová se jako novátor za každou cenu s rizikem, že dezorientuje nebo pohorší své posluchače. Ale používá obřady, obrazy i jazyk, který všichni mohou sledovat a porozumět jim.

Co bylo pro Františka dokonalou radostí? Jistě není snadné, zvláště v dnešní době, přijmout dokonalou radost, která se rodí nikoli z úspěchu, z moci, z požitků, ale z ponížení a nespravedlnosti, kterým se člověk podrobuje. Ovšem pozor, ne trpně, ale plný vnitřního veselí. A není ani třeba dovolávat se doktora Freuda k tomu, aby člověk pohlížel na takovýto postoj s obavami a odsunoval jej do oblasti sadomasochistických pudů, za které se kdysi lidé styděli a které je dnes naopak módní stavět na odiv i tehdy, když je člověk nepociťuje. Takovýto postoj je ovšem jen jedním z mnoha projevů naší neschopnosti Františkovi porozumět. Náš omyl spočívá v tom, že toto učení o dokonalé radosti chápeme jako produkt heroického a ve svých extrémech až hysterického asketismu, který by ovšem byl odsouzeníhodný nebo přinejmenším nebezpečný právě pro morální rizika, která sebou přinášel. František je ale nahony vzdálen jakékoliv duchovní píše. Naopak, jasná a klidná racionalita. A pokud je tu nějaký heroismus, a on je, je pouze jejím důsledkem. Mít radost z toho, co člověk má, nebo co za své zásluhy obdrží, je zcela přirozené. Mnohem obtížnější je uchovat si pokoj v duši a nepřestávat se radovat ze života jakožto příležitosti k uplatnění božích darů uprostřed protivenství, zvláště takových, která pociťujeme jako nezasloužená. Takováto dokonalá radost se nerodí jinak než z úvahy o Kristově lásce k člověku a o nutnosti tuto lásku napodobovat, pochopitelně svědomím toho, že každé napodobování je nedokonalé.

0: Františkova náklonnost k mnohým zvířatům patří k podstatným rysům jeho života. A jestliže to může být řečeno i o mnoha jiných svatých, ve Františkově případě je tu ještě něco navíc. To navíc je analogie životních podmínek. A to ne v symbolické, ale ve zcela reálné každodenní podobě. Svatí poustevníci mohli snadno pociťovat náklonnost k lesním zvířátkům nebo i k šelmám, které je čas od času navštěvovali, neboť jejich společným domovem byl les, lesní samota. Mniši zase pohlíželi s náklonností na zvířata, která s nimi přebývala v jejich opatstvích. Byl to však uspořádaný svět, ve kterém měl každý své přesné místo a hierarchické vztahy byly jednoznačně vymezeny a dodržovány. U Františka je tomu jinak. Ve svém bloudění žebráka beze střechy nad hlavou sdílí život se zvířaty. Podobně jako některá z nich žebrá o jídlo, jako jiná pracuje, aniž by čekal odměnu, a opět jako jiná je zase každému podroben, každý s ním může špatně nakládat a on i špatné zacházení přijímá s radostí. Všude jsou nějaká zvířata. Nahoře Verna to byl ku příkladu sokol. Verna je hora, kterou mají ptáci zvláště v oblibě. František na ní vystoupil 15. srpna 1224 na den nanebevzetí Panny Marie a chtěl zde strávit 40-denní půst k poctě bytosti rovněž okřídlené archanděla Michaela. Když František dorazil do půly hory, obklopilo ho hejno ptáků a všude kolem bylo slyšet zpěv a šustot křídel. František si našel příbytek v jedné ze skalních jeskyní pod vrcholem hory. Každou noc ho pak sokol, který na vrcholu hnízdil a se kterým světec navázal pevné přátelství, budil právě v hodinu, kdy byl čas k modlitbě. Někdy ovšem Františkovi nemoci nedopřávali oddechu a tehdy sokol tlumil svůj křik, aby mu dopřál odpočinku. Nahoře Verna se také přihodila událost, kterou je možno uvést pouze bez jakéhokoliv komentáře. František sem přišel, aby se na tomto místě soustředění snažil dovršit to, co před léty s prostotou a zbožností započal. Pobýval nahoře již měsíc. Začínalo se ochlazovat. Nevíme, zda byl den nebo noc, ani zda František spal nebo bděl na modlitbách, když se dle životopisce Tomáše z Čelána přihodilo následující.
1: I zjevil se mu muž v podobě serafína se šesti křídly, vznášel se nad ním ve vzduchu s křídly roztaženými a nohama spojenýma, přibitý na kříži. I uviděv blažený služebník Boží toto zjevení, pocítil veliký obdiv, ale nedokázal pochopit, co ono znamená. Byl zaplaven i radostí, překypoval veselím, vida, jak mile a něžně na něho serafín pohlíží. Současně byl ale naplněn úzkostí při pohledu na tuto bytost nevýslovné krásy, přibitou na kříž v bolestném utrpení. A zatímco se nalézal v tomto stavu znepokojení a nejistoty, tuhle na jeho rukou a nohou počaly se objevovat i stejné stopy po hřebech, jaké předtím viděl u onoho tajemného ukřižovaného.
0: Z teologického hlediska stigmata nepředstavují zázrak. Náležejí spíše k mimořádným projevům víry. Ukazují sílu víry, schopné psychickou cestou vyvolat fyzické změny. Naším úmyslem ovšem není dokazovat pravdivost epizody, ani s její pomocí proniknout do složitých záhybů Františkovy duše. František je však prvním svědcem, u kterého se tento jev objevuje a jak z hlediska psychického, tak teologického je u něho podstatné spojení stigmat s následováním Krista. Když František skončil 40-denní půst, vrátil se do Porciunkuly. Nechtěl, aby se o tajemství stigmat dozvědělo příliš mnoho lidí. Vyhýbal se proto tomu, aby své rány ukazoval. Bolest, kterou mu stigmata působila, se přidružovala k nemocem, kterými již trpěl. Jeho všeobecný zdravotní stav se od září 1224 vůčihledně zhoršoval. František byl velice unavený. Přijímal sice ještě návštěvy, stále ještě se mu dařilo zůstávat navenek klidný a laskavý, ovšem ubohost lidí ho zřejmě tížila ještě víc než jejich ničemnosti. Jejich slabosti a výmluvy ho rozesmutňovaly víc než jejich hříchy. Extrémní slabost a rány na nohou mu prakticky nedovolovaly chodit. Přemísťovat se mohl pouze na oslíku. Bratr Eliáš, který ho provázel a staral se o jeho potřeby s takovou obětavostí, že ho světec nazýval matkou, naléhal, aby se František uchýlil někam, kde by si mohl odpočinout a věnovat se léčbě zraku, neboť zhoršení jeho trachomu vedlo téměř ke slepotě. František neustále dostával nabídky, aby byl hostem některého z mocných prelátů nebo laiků, ale vyhýbal se jim. V těch několika málo případech, kdy pozvání přijal, se necítil příliš dobře. Zůstávala tedy jediná možnost – San Damiano. A tak k radosti Kláry a ostatních paní nalezl otec zakladatel útočiště v konventu přiléhajícím ke kostelíku v San Damianu, se kterým bylo spojeno jeho povolání. Na místě, kde k němu promluvil ukřižovaný Kristus a které bez pochyby na světě nejvíc miloval. –

0: František strávil v konventu svatého Damiána přibližně 2 měsíce. Pohybovat se nemohl a tak se věnoval především psaní. V té době zřejmě dokončil řadu svých spisů, kterých není málo, i když psaného jeho vlastní rukou se nám téměř nic nedochovalo. Když říkáme, že František psal, a to platí pro mnohé jiné středověké autory, je to třeba chápat tak, že diktoval některému ze svých žáků. Podstatnou část Františkových spisů tvoří soubor dopisů a několik modliteb a chval, všechno psáno přirozeně v latině. Něco se ztratilo, jako například korespondence s Klárou. O ostatních dokumentech, o kterých se zmiňují soudobé prameny, nemáme dnes zprávy. To, co se dochovalo, není vždy snadné chronologicky seřadit. Navíc se František k některým tématům vícekrát vrátil. Existují kupříkladu 2 různé redakce dopisu věřícím, ve kterém se zdůrazňuje pokání. Tento dopis byl evidentně určen těm, kdo se rozhodli zvolit život kajícníků. Dopis všem kněžím z roku 1220 se soustřeďuje na úctu k tajemství Eucharistie, tedy na Františkovo zásadní téma, které novější literatura o svědci z Asízy nejvíc zanedbala a podcenila. V dopisech posílaných představeným, kustodům a všem členům řádu se neustále zdůrazňuje pokání, Eucharistie, úcta k slovu Božímu, každodenní chválení Boha. Z knihy Franka Cardiniho František z Asízy připravila Blanka Kostřicová. Překlad Vítězslav Pavlík. Dramaturgie Alena Blažijovská. V režii Radima Nejedlého četl Michal Bumbálek. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Havel se ptá Peroutky.
2: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
2: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Lidé v Česku budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele. Třetina obvodů volí i senátory. Ukrajinská delegace bude ve Washingtonu jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem. Hokejisté Sparty prohráli v Tipsportech Stralize s Kometou 3-4 v prodloužení. Dnes bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů. Je pátek 9. října, hlavní zprávy a Martin Matějka.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. A k volebním urnám můžou voliči dorazit dnes od 14 do 22 hodin a v sobotu pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem 3, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvo vnitra Tomáš Jirovec.
6: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmén napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
5: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat také pro kandidáty do Senátu. Některá města budou mít méně volebních okrsků než dřív. Jejich počty se měnily třeba v Děčíně, Plzni nebo Jihlavě. A tam se některé volební místnosti kvůli úsporám také přesunuly do městských budov.
7: Pracovník města Daniel Doležal uložil vybavení pro volby v mateřské škole, kde bude volební místnost.
8: Nástěny, velký urny, malá přenosná urna.
7: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
9: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
7: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Radiožurnál.
5: Ruský útok na východoukrajinský Kramatorsk má další nejméně dvě oběti, informovala o tom městská rada. Celkem podle ní ve městě zemřelo ve čtvrtek 35 lidí, 30 z nich při ruském úderu na dva linkové autobusy. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko se zatím k útoku nevyjádřilo. A do Spojených států mezitím odcestovala delegace ukrajinských vyjednavačů. Ve Washingtonu budou dnes a zítra jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem.
10: Ukrajinskou delegaci vede šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov a jejím členem je i šéf rozvědky Rustem Umerov. Ve Spojených státech budou jednat nejen se zmocněnci prezidenta Donalda Trumpa. K dvoudenním rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie i zástupci Evropské unie a NATO. Jednat budou o novém společném mírovém návrhu, který má podle Bílého domu zahrnout všechny aspekty války. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro a jeho manželka si v New Yorku vyslechli nová obvinění. Americká prokuratura je viní ze spiknutí s cílem mučit politické odpůrce. Soud zároveň zamítl žádost Madurovy manželky, aby kvůli nemocnému srdci mohla do procesu zůstat v domácím vězení. Oba jsou ve vazbě od ledna, kdy je americká armáda unesla z Caracasu.
11: Prokurátor Jamie McDonald, který za Spojené státy žalobu vede, popsal, že Maduro schvaloval metody mučení. Jednomu vězni vyhrožoval, že mu zabije dítě. Jeho žena Celia Floresová podle prokuratury pomáhala celý systém budovat. Obžaloba popisuje 9 obětí, mezi nimi 3 Američany. Soud Floresové domácí vězení zamítl, důkazy proti ní totiž považuje za silné. Maduro obvinění odmítá. Pokud je soud uzná vinnými ve všech bodech, hrozí oběma nejméně 50 let vězení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: V německé vazbě je od minulého pátku údajný šéf hackerské skupiny Killin. 28-letého Rusa předala vyšetřovatelům japonská policie, která ho zadržela, když byl v Ázii na dovolené.
12: Skupina Killin je podezřelá, že v posledních dvou letech provedla nejenom v Německu několik tisíc hackerských útoků na různé firmy, nemocnice, ale třeba i politické strany, od kterých za obnovení přístupu k systémům a datům požadovala výkupné. Přepočtu skoro 3,5 miliardy korun skutečně inkasovala, shrnul Herbert Reul. Němečtí vyšetřovatelé podle něj skupinu infiltrovali a sledovali několik měsíců. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Po více než 24 hodinách se podařilo hasičům vyprostit kamion zaklíněný pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Nákladní auto, které převáží vrtnou soustavu, se tam zaseklo ve středu večer. Vyprostit se ho podařilo až hodinu před čtvrteční půlnocí pomocí dvou vyprošťovacích tanků a připojenému externímu hydrofonu. Ulice je i nadále neprůjezdná, pokračuje mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
13: Hasiči pomocí těch vyprošťovacích prací dostali tu soupravu mezi mostní konstrukci. Nyní budeme pokračovat v podstatě s rozebíráním té vrtné soupravy, abychom získali průjezdnou výšku a následně se tedy bude řešit vlastně vyjetí té soupravy spod toho mostu.
5: Kdy se podaří ulici zprůjezdnit, není podle mluvčího zatím jasné. Kvůli zásahu musela do hlavního města přijet speciální technika z Plzeňského a Olomouckého kraje. Sněmovna se příští týden mimořádně vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel v září normu vetoval, protože podle něj nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy, jak doporučuje Evropská komise. Koalice ale vysvětluje, že chce zaměstnávání úředníků přiblížit zákoníku práce. Opozice souhlasí s prezidentem. Změny kritizovala při minulém projednávání zákona, připomíná předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
14: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, už to ukázala tato vláda, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
5: Pozměňovací návrh přiložený k zákonu má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a koalice je připravena veto přehlasovat. Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z více než 280 nominací. S medailí a diplomem je spojená i finanční odměna v přepočtu přes 26 milionů korun. Loni dostala Nobelovu cenu za mír lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová.
15: Cenu by mohla získat například sudánská humanitární organizace Emergency Response Rooms nebo organizace pro pomoc dětem Save the Children. Za nejpravdopodobnější kandidáty je považuje největší světová firma pro obchodní predikce Polymarket. Mezi jednotlivci tato společnost dává největší šance Mikulovi Kulebovi, zakladateli a řediteli organizace Save Ukraine, která zachraňuje ukrajinské děti z Ruska a jim okupovaných území. Mezi další možné kandidáty řadí například pediatra a ředitele nemocnice v pásmu Gazy Husama Abu Safiju nebo papeže Lva 14. Pavel Novák, Radiožurnál.
5: Spartanští hokejisté podlehli Kometě Brno 3-4 v prodloužení. Kometa celý zápas vedla domácí, ale vyrovnali v závěru díky dvěma gólům při hře bez brankáře. U obou branek byl obránce Ronald Knott, který pak mohl v jasné šanci v prodloužení i rozhodnout. Ale Knott netrefil prázdnou bránu.
16: Je to stejná chyba, jako kdybychom ten gol dostali. Prostě prázdná brána a měl jsem ten zápas na lopatě, bohužel jsem to nedal. No, bohužel potom soupeř z té šance v protiútoku v podstatě rozhodnul, že nás to de facto stálo vítězství, a takže mě to mrzí samozřejmě, ale nedá se nic dělat. No.
5: Kometa se po výhře posunula na 10. místo extraligové tabulky, Sparta je i přes porážku 8. A ve druhé čtvrteční předehrávce Plzeň doma porazila České Budějovice 4-1. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel kanadský obránce Robertson. A Plzeň díky vítězství poskočila na 4. příčku, Motor naopak klesl na 6. Jihočeši navíc venku prohráli po 4. za sebou.
17: Omezení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice na Prostějovsku. Na Pražském okruhu směr dálnice D1 je za sjezdem na Ořech noční uzavírka. Na kilometru 16,5 kvůli opravám mostu zavřený levý pruh projedete plynule, je to krátký úsek. Už jste slyšeli ve zprávách, Vídeňská ulice v Praze za jižní spojkou směr Krč stále neprůjezdná. Hasiči uvolnili z konstrukce mostu nákladní auto s vrtnou soupravou, práce na místě pokračují. U zavírku objedete po ulicích v Podzámčí a Sulické. A na Prostějovsku je neprůjezdná trasa Protivanov-Niva. V úseku spadl na cestu strom, odklízet ho budou hasiči a ti jedou na místo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Teď v noci se ochlazuje na 9 až 5 stupňů, při slabším větru až na 3 stupně. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat, večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť, nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Jsou vysoké školy černou dírou na peníze? Jak mohou tyto vzdělávací instituce racionálně šetřit? Proč máme dlouhodobě počet vysokoškolsky vzdělaných lidí hluboce pod evropským průměrem? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, předseda České konference rektorů Milan Pospíšil. Dobrý den.
19: Dobré odpoledne.
18: Vysoké školy mají v příštím roce získat ze státního rozpočtu skoro 36 miliard korun. Proč to podle vás nestačí?
19: Dlouhodobě vlastně stát nekryje náklady studia na veřejných vysokých školách v plné výši. Existuje dlouhodobý deficit, který měl postupně srovnat model financování, který jsme domluvali s ministerstvem školství, a to byla varianta 3 plus 3 plus 3 v jednotlivých letech, to znamená 27, 28, 29.
18: No a 3 plus 3 plus 3 znamená 3 plus 3 plus 3 miliardy.
19: Ano. Tím by se srovnal ten deficit, který tam je dlouhodobě vyčíslený z různých našich výpočtů, nejenom teda Česká konference rektorů, ale Rada vysokých škol, zhruba asi na 10 miliard, takže by se postupně mělo snížit. A ta skutečnost, kterou teď máme, to znamená 1,1,1, to znamená 1 miliarda na rok 2027 a ten střednědobý rámcový výhled další miliarda každý rok, tak úplně ten deficit nesnižuje a spíše ty nůžky do budoucna ještě prohloubí.
18: Co se kvůli tomu bude muset omezit? A nebo ten problém nastane až v roce 2028?
19: De facto ten problém nastane až v roce 2028, protože ty finanční prostředky, které má, tak je vlastně provozu v provozních prostředcích na vzdělávání. Nutno podotknout, že to vzdělávání, aby to pochopili posluchači, aby jim to bylo jasné, protože ta problematika vysokých škol, si troufám říct, že je poměrně náročná pro běžného posluchače, tak se 1 miliardy vlastně musíme uhradit veškeré provozní náklady, to se týká i vlastně mest učitelů, mest ostatních zaměstnanců, energie, veškeré další služby, opravy materiálu a tak dále. A někdy se zdát, že vysokoškoláci nebo učitelé vysokých škol, že jsou vlastně v klidu, protože na ně platí stejná pravidla jako na učitele střední školy. My nejsme sféra teda státních zaměstnanců, my musíme, že vystačit s tím, co teda získáme, že z těch ostatních peněz a všechno pokryt. My jsme jak běžný podnikatel, který ale 90% vykonává nějakou zakázku, který si u nás objednává. Takže my máme, když to teď, jak jste se ptal, takže reálně hrozí, že nebudeme schopni motivovat naše učitele, tak se může stát, že by ty kvalitní učitelé mohli odejít a samozřejmě teď nám nastupují poměrně silné populační ročníky, takže budeme možná mít problém s tím, že kdo by učila, kvalitně učil.
18: Místopředseda školského výboru sněmovny Miroslav Krejčí za Motoristy řekl v České televizi, že vysoké školy jsou černou dírou na peníze a měly by svěřené prostředky vynakládat efektivněji. Lze jeho tvrzení zcela vyvrátit?
19: My tomu úplně nerozumíme, protože mělo by to být podložené nějakými fakty, protože toto prohlášení bereme čistě jako politické. Úplně nám nedává, nebo vůbec nám nedává smysl, protože každý opouští vysoké školy asi 70 tisíc absolventů, které najdou zaměstnání a jsou důležití pro společnost. Takže tam úplně tomu nerozumíme. Černá díra znamená, že ty peníze úplně propadnou někam pryč a tady prostě tomu tak není. Jinak ten financování vysokých škol podléhá auditu. Máme každá vysoká škola, každý rok odezdává, že auditní stopu, stejně jako každý podnikatel, že v tomto státě. Takže černá díra tomu absolutně nechápeme. O co se může jednat.
18: No, cestu vidí poslanec Krejčí například ve větším využití elektronických nebo IT technologií ve výuce. Je tohle schůdná cesta k úsporám?
19: Já si myslím, že jinak elektronizace výuky od doby covidu, tak velice pokročila doba a dnes si troufám říct, že 50% výuky využívá nejmodernější elektronické technologie a e-learningy, všechno možné, ale samozřejmě elektronizace, co se týká třeba experimentálních prací nebo výuky lékařů, výuky techniků, tak samozřejmě všude elektronizaci a tyto pomůcky využít nemůžu. Takže elektronizace by asi nějakým řešením, neumím si úplně představit, co by ještě elektronizace nebo nějaký zefektivní použití elektronizace. Naopak se nám zdá, že řada těch úkolů, co na vysoké školy spadá, to se týká zavádění různých výkazních systémů a tak dále. Teď máme cyber security, kybernetickou bezpečnost, že to je daleko náročnější z hlediska pak finančního tyto systémy zavádět. Takže spíš ta elektronizace spojená ne přímo s výukou, s těmi ostatními záležitostmi, že spíše, že nám škodí těm vysokým školám, než pomáhá.
18: A kde vidíte tedy reálnou možnost ušetřit?
19: Otázka je, co se myslí tím ušetřit, protože když ty vysoké školy nějakým způsobem jsme financované tak, jak jsme, například jenom pro porovnání, teď jsme si samozřejmě dělali analýzu, jak to vypadá v ostatních státech, jenom pro ilustraci třeba ETH Zürich, což je prestižní vysoká škola švýcarská, která má 25 tisíc studentů, tak státu dostává zhruba 60-70% toho nesoutěžního financování, co dostanete z veřejných zdrojů, a to je ve výši 37 miliard korun ročně, takže to je více, než dostává celý sektor veřejných vysokých škol v České republice v součtu s Univerzita Karlova, Masarykova univerzita. Takže v tomto ještě dále více šetřit, tak samozřejmě se nad tím zamýšlíme. Příležitost by byla, a teď nás tomu samozřejmě nutí okolnosti, že bychom mohli, dejme tomu, slučovat studijní programy s menším počtem posluchačů do celků, že, aby se vyučovala větší množina studentů, tak to možná jediná možná úspora, kterou teď v současné době prověřujeme a dáváme dohromady. A tomu dojde každá škola časem, každá musí k tomu dojít.
18: No, jsou vůbec vysoké školy schopny se efektivně reformovat? V průběhu léta se v médiích podrobně probíral pokus vedení Pražské filozofické fakulty sloučit z úsporných důvodů některá pracoviště a ten narazil na houževnatý odpor učitelů i studentů.
19: Samozřejmě je jednodušší, pokud se nic nemění, běží všechno za běžných kolejích. Ta akademická obec je známá tím, že tam je ta svoboda bádání, svoboda vymýšlení nových věcí, a jakmile se musí něco reformovat, něco, co nějakou dobu fungovalo, tak samozřejmě v té akademické obci je to trochu složitější proces, než třeba v případě korporátu, kde hlavní velení zavělí a tak to se stane. Je to podloženo diskuzemi různými, je nutno hledat nějaký konsensus, protože zase vysoké školy nabízejí studijní programy a tu výuku, kterou je zájem. Když samozřejmě teď se změnou třeba AI, co se týká i na té filozofické fakultě, to se týká třeba překladatelství, tlumočnictví, vypadá to, že se ta doba trošku změní, tak nějaká reforma, že jo, nakonec sice tam byly, že jo, protesty, ale po vysvětlení poslední informace, co jsou, tak to proběhlo v řadě těch studijních programů, nakonec ta dohoda tam byla a situace se uklidní a zase to nějakým způsobem fungovat dál a myslím, že to bude ku prospěchu.
18: Profesor Milan Pospíšil je hostem 20 minut Radiožurnálu. V Česku je méně vysokoškolsky vzdělaných lidí, než je průměr Evropské unie. Takzvané terciální vzdělání má u nás 29% lidí ve věku 25 až 64 let. Průměr zemí OECD je 43%. Čím to je?
19: Je to dlouhodobá vlastně záležitost, to se ještě táhne, že jo, z dob minulého režimu, kde byl velice omezený přístup ke studiu, tak teď, když to nějakým způsobem máme dohnat, dobře víme, že vzdělatelná na vysokých školách je kohorta lidí mezi 19. až tím 30. rokem, když to rozšíříte na tu kohortu, už dejme tomu až do 65., tak samozřejmě musíme dohánět tou malou kohortou, která zrovna studuje, to chybějící procento, takže tam se to pak násobí. Jinak v současné době proto dělám maximum. Jsme se dívali teď na poslední statistiky, co jsou z loňského letošního roku, tak zhruba na vysoké školy nastupuje 56% úspěšných maturantů z daného ročníku, takže to je poměrně velké číslo. Takže je to otázka času, kdy toto nějakým způsobem doplníme.
18: No, ale co pro to dělat víc? Protože přece jenom ta čísla jsou zatím alarmující, nebo ne? Je to jenom otázkou peněz?
19: Nevím, jestli to úplně otázkou peněz. Je to otázkou samozřejmě, kolik máme studentů na středních školách a kteří potom by chtěli pokračovat na těch vysokých školách. To číslo, které teď se bude nějakým způsobem navyšovat, teď máme k tomu prostor a šanci, protože teď budou následovat velice silné populační ročníky, kdy bude asi meziroční nárůst mezi teď 27, 28, 29. Vypadá to, že bude mezi 8 a 9 tisíci každý rok studentů, kteří by se mohli zapsat na vysoké školy, takže to by nám mohlo pomoci. Takže teď ten prostor je, abychom teda ten rozdíl trochu trochu smazali a samozřejmě, když budou ty silné populační ročníky, tak tomu by měly teda odpovídat i ty finance, že, které potřebujeme pro zajištění kvalitní výuky těch studentů, abychom měli že, kvalitní lékaře. Myslím, že společnost potřebuje, nedovedu si představit, taky teď je třeba problém, co se týká praktických lékařů, dětských lékařů, co se týká psychologů a tak dále, takže teď ten prostor k tomu je a tomu by měl teda odpovídat, když bude větší kohorta studentů nastupovat, je i samozřejmě statistická pravděpodobnost, že bude i více studentů na těch žádaných oborech. Samozřejmě to by měl ten stát nějakým způsobem podpořit i finančně.
18: Podíl mladých dospělých s vysokoškolským vzděláním se v zemích OECD zvyšuje. Jak je to u nás? Jak jste řekl, u nás taky, ale stejným tempem?
19: To tempo je stejné, ale je stejné to tempo zhruba. To znamená, že ten rozdíl zůstává stejný. Se potřeba, aby to tempo bylo násobně vyšší, ale to je samozřejmě, to bude o nějakou desetinku nebo nějaké procento vyšší, dejme tomu, než těch zemích OECD. Takže ten časový horizont, kdybychom dohnali země OECD, tak samozřejmě to nějakou dobu bude trvat. Protože pokud nastupovalo v dobách minulého režimu na vysoké školy do 15% populace daného ročníku, dnes nastupuje zhruba 56 nebo 60%, tak to je obrovský rozdíl, takže to se těžko samozřejmě dohání. Takže teď samozřejmě, jak budou odcházet i do důchodu, že jo, ty starší ročníky, je tam náhrada, že jo, těmi mladšími ročníky, kde už to vysokoškolské vzdělání je přece jenom daleko vyšší.
18: Zhruba 2/3 dospělých v České republice mají středoškolské vzdělání, s tím si tady v budoucnu nevystačíme.
19: Já si myslím, že nevystačíme, protože ty profese potřebujeme do budoucna, ten svět se mění hodně a ukazuje se, že právě vysokoškoláci díky tomu, že mají, teď hodně se diskutuje, jak mají být připraveni si komplexně nebo zaměřeni na určitou problematiku, ukazuje se, že ten svět půjde cestou přípravy komplexní, aby byli schopni reagovat na potřeby společnosti. Takže tady pak možná, co by mohlo pomoci do budoucna, na to také se připravujeme. To znamená vlastně další vzdělávání, rekvalifikace, zvyšování si kvalifikací. A tam by byl, dejme tomu, prostor, že i pro současné středoškoláky, kteří by si chtěli zlepšit kvalifikaci, tak se dá přes ten systém, který teď je docela propracovaný i právě využitím těch elektronických systémů e-learningu a všeho, takzvané mikrocertifikáty, že by ty středoškoláci, kteří neměli tu třeba v minulosti možnost studovat tu vysokou školu, tak by si v nějakém časovém okruhu mohli vlastně doplnit ty znalosti a mohli by, že, dejme tomu, že získat třeba ten bakalářský titul. Takže to další vzdělávání je skutečně a bude asi velice významné do budoucna i z hlediska té měnící situace.
18: Na druhou stranu, nezmění náš vzdělanostní svět od základů AI, ostatně už jste na to sám narazil?
19: To je velký problém a změní. Určitě změní, protože bude muset se změnit celý přístup vlastně k výuce, ke vzdělávání. To znamená, že ten osvědčený starý model znalostní tak bude mírně řečeno stranou, protože dneska AI během několika sekund vám vygeneruje veškerý přehled, veškeré souhrny, všechno. Takže daleko větší tlak bude muset být na projektové uvažování, na vlastně analýzu celého komplexního systému, což úplně, dejme tomu, AI, že nám si může pomoci, ale tam ten člověk v tom hraje významnou roli. To znamená, když to řeknu, projektová výuka studentů, de facto každý student do budoucna bude muset mít něco jako osobní individuální plán a pro jejich učitele vyučující na vysokých školách to znamená to, že bude muset být, že jo, třeba výuka stažená, že jo, na skupinky maximálně pěti studentů do 10 studentů a budou pracovat projektově, budou řešit komplexní nějaký problém i třeba s využitím AI, ale to znamená, že jo, daleko větší zátěži pro ty učitele, budou tomu se na to se připravit, individuální příprava, to znamená, že jeden učitel nepostihne, dejme tomu třeba 20 studentů ve studijní skupině, ale bude muset být se bude muset změnit poměr třeba počtu studentů na jednoho učitele, což zase samozřejmě může být problém z hlediska efektivity ekonomické, protože by se protože se změní významně třeba počet učitelů, které budeme potřebovat pro výchovu těch studentů.
18: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s předsedou České konference rektorů Milanem Pospíšilem. Ministr školství Robert Plaga sám na vysoké škole působil, takže se dá říct, že problémy vysokých škol dobře zná. Jak vypadá jeho komunikace s Českou konferencí rektorů?
19: Ta komunikace, musím říct, že je velice dobrá. Je de facto skoro na denní bázi, když je potřeba nějaký problém vzniká nebo něco vysvětlit, tak pan ministr komunikuje jeho tým i celá vlastně sekce, která má na starosti vysoké školy, sekce, která má na starosti operační programy. A já oceňuji panu ministrovi to, že se bavíme a je to podloženo daty. Takže když něco diskutujeme, tak říkal, tak vážené vysoké školy, vážení páni rektoři, máte to podložené daty, takže ta diskuze skutečně není o dojmech, je na základě datových analýz a z toho vlastně vyplývala i ta věc, jak jsme se vlastně shodli, jaké ty finanční prostředky by byly racionální pro ten vysokoškolský sektor, ty 3 miliardy, tak to je také podloženo dlouhodobými datovými analýzemi a co vlastně budeme potřebovat do budoucna.
18: Vládní výdaje na vzdělávání od základních po vysoké školy v Česku v roce 2023 činili 3,6% hrubého domácího produktu. Průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dosáhl 4%. No a vracím se k tomu, že podfinancování vysokých škol je podle rektorů celospolečenský problém, který bude mít dopad především na mladé lidi a jejich rodiny. Můžete tohle vysvětlit?
19: Je to samozřejmě problém v tom, že Česká republika si buduje značku dlouhodobě i do budoucna, jsme průmyslová i znalostní ekonomiky a tam je to samozřejmě založeno na tom, jak kvalitní budou že top manažeři a vlastně lidé nejenom že ve výrobě, ale i v oblasti služeb a všude okolo, abychom byli schopni že prodat to naše známé že ze Škody auto Simple Clever. Takže tam je potřeba a ukazuje se, že vysokoškolské vzdělaní lidé vlastně té společnosti přinášejí hodnoty třeba v tom, že mají že vyšší mzdy potom, že i vyšší odvody, jsou schopni samostatně podnikat, zakládat nové směry podnikání. Takže to je velice, velice důležité. Na druhou stranu studovat na vysokých školách, máme velice dobrou komunikaci se studentskou komorou Rady vysokých škol. Není vůbec jednoduché, protože ty náklady spojené, sice vzdělání bezplatné, ale ty ostatní náklady, které dopadají na rodiny, potom to se týká že i třeba že ubytování, to se týká stravování, to se týká pak dojíždění, jsou poměrně velké, takže ten dopad na ty rodiny je poměrně velký samozřejmě potom.
18: Dá se to chápat jako investice do budoucna, tedy individuální. Přichází k úvahu zavést na vysokých školách alespoň symbolické školné?
19: O tom je diskuze i třeba i ta, že by v případě, že nebude kapacita vysokých škol pro ty populační ročníky velice silné, které teď přijdou ze středních škol, takže by to vykryly soukromé školy, ale to je postupný přechod de facto že jo, i ke školnému, protože soukromé vysoké školy ty jsou založeny že jo, na školném. Notabene soukromé vysoké školy jsou součástí České konference rektorů. Tyto věci velice úzce komunikujeme a i sami soukromé vysoké školy říkají, ale my nejsme schopni pokrýt úplně všechny obory, studijní programy za úplatu. Jsou to většinou zdravotnické z těch hodně sledovaných, to jsou soukromé školy, ale ostatní jsou že ekonomika, management. Jsou tam nějaké věci společensko-vědního charakteru, ale ty, dejme tomu, co se týká technických oborů nebo přírodovědných oborů nebo lékařských, tak to samozřejmě střední školy nejsou schopny, soukromé pokryt.
18: Čem tady jsou specifické studijní programy, které nabízejí ty soukromé školy?
19: Jsou to studijní programy, o které velký zájem je třeba pro zvyšování kvalifikace třeba pro státní správu, tak většinou to byla že ekonomika, management, jsou tam věci že sociálního charakteru, jsou tam věci že co se týká politologie, jsou tam nějaké věci, co se týká i humanitních studií, takže to je doména soukromých vysokých škol, jak jsem říkal, i zdravotnická, nelékařská studia zdravotnictví, to znamená sestry zdravotní, takže těch ale samozřejmě se nedostává, takže tam velice i soukromé vysoké školy v tomto mohou pomoci, takže to je ta doména hlavně těch soukromých vysokých škol, říkám, jako ty náročnější obory, kde je potřebná i infrastruktura, to znamená, že jo, laboratorní vybavení, speciální laboratoře, přístroje, tak je tam samozřejmě ty vysoké, soukromé vysoké školy už z hlediska, že jo, i ekonomiky, toto nejsou schopny, že jo, stát.
18: Podle rektorky Akademie muzických umění v Praze Ingeborg Radok-Žádné by vysoké školy měly být institucemi, které budou lidem poskytovat celoživotní vzdělávání. Bez toho se asi do budoucna neobejdeme.
19: To ano, to potvrzujeme do budoucna určitě, protože teď máme populační boom. Zhruba za 10 let se dá očekávat, že bude populační zase pokles těch absolventů středních škol bude méně. A může být otázka, když teď nainvestujeme do vysokých škol nějaké finanční prostředky, vrátí se nám to potom? Ano, říkáme ano, vrátí se, budeme na to připraveni a právě to se týká toho dalšího nebo toho celoživotního vzdělávání, takže teď v současné době tvoří nějaké menší jednotky procent, takže předpokládáme, že do budoucna v nějakém horizontu 10-15 let se možná bude dostávat až jedné třetině, možná jedné polovině všech výukových kapacit vysokých škol formou právě toho celoživotního, to my neradi říkáme, protože z toho mají obyvatelé mají trošku problémy, že by se měli celý život vzdělávat, říkáme toho dalšího nebo toho rekvalifikačního vzdělávání.
18: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou České konference rektorů a rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, profesorem Milanem Pospíšilem. Děkuju vám, nashledanou.
19: Za pozvání.
18: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
20: Posloucháte Český rozhlas Plus.
21: Jak si čeští žáci a

0: Relativně laciné letenky, dálnice, spolehlivá auta a internetové aplikace, které umožní zařídit si ze svého mobilu během pár minut ubytování téměř kdekoliv na planetě, udělali z cestování běžnou součást života. Turismus se stal důležitým průmyslovým odvětvím. Kdy se zrodil? Proč lidé začali cestovat? Odkdy je lákají hory, lesy a moře? Co od cestování očekávali a očekávají? O tom je kniha Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Paseka. Příští minuty budou patřit právě jí a jejímu autorovi.
1: Ex Libris. Současný turismus neboli cestovní ruch je v poměru k délce lidských dějin nedávným vynálezem. Skládá se totiž z množství moderních praktik, zážitků a pocitů, které se rodí teprve ve druhé polovině 18. století a které tak středověký a novověký člověk nemohl zakusit. Jedinečnost moderního turismu spočívá v jeho odlišnosti od předmoderních podob cestování, které je staré jako lidstvo samo.
0: Vymezuje Jan Pezda v jedné z úvodních kapitol své knížky Slunce, voda, vzduch, časový rámec, do kterého čtenáře zavede. Jan Pezda působí na Fakultě historie Ostravské univerzity. Specializuje se na kulturní dějiny, dějiny těla a tělesné kultury. Otázka na úvod je jasná. Čím ho téma turismu zaujalo?
2: Mě vždycky zajímala historická témata a badatelské problémy, které oslovují současný svět, adresují dnešní palčivé problémy a hlavně pomáhají poznávat současnému člověku sebe samého. Takže technologie, prostor, cestování, imaginace, tělesnost, to všechno se mi tak krásně propojilo v tématu turismu, který tvoří pevnou součást identity snad každého člověka v dnešním globálním světě, takže asi proto.
0: Čtenáře může zaujmout povaha pramenů, ze kterých čerpal. Pezdova knížka hojně cituje deníky, zápisky nebo dopisy turistů, ať už z řad významných osobností, jako je třeba František Palacký nebo Božena Němcová, tak těch méně známých. Třeba ředitele vítkovických železáren Paula Kuplvízra, který se v 70. letech 19. století vypravil na poloostrov Istrie v Jaderském moři.
3: Země byla neobyčejně hospodářsky zanedbaná, což mi tehdy přišlo mnohem markantnější než dnes po 10 letech. Jako Rakušan jsem cítil hanbu. Do té doby jsem jich Rakouska neznal a bylo pro mě nepředstavitelné, že by něco tak spustlého a zanedbaného mohlo být součástí naší vlasti.
0: Jenom dodám, že navzdory tomu, anebo možná právě proto, si Kuplvízr v 90. letech zakoupil nedaleké ostrovy Brijuny, kde vybudoval vyhledávané turistické letovisko. Podobných ukázek z pramenů osobní povahy je v knížce opravdu mnoho. Vyhledat je a schromáždit musela být náročná práce.
2: Tématem té knihy nejsou dějiny turistické infrastruktury. Vlastně v té knize necílím na vývoj legislativy, hotelových služeb, dopravních společností nebo cestovních kanceláří. Přinejmenším ne primárně. Vlastně ohniskem té knihy jsou samotní turisté a jejich imaginace, fantazie, emoce, takže vlastně subjektivita, která je, řekněme, klasickému historikovi na obtíž. A ta se v rukou kulturního historika, historika každodennosti, stává samotným předmětem výzkumu, takže mě zajímaly primárně osobní zážitky, prožitky, emoce, fantazie, smyslové dojmy turistů. Díky tomu je ten text vlastně pastištější a vtahuje čtenáře dovnitř, do minulosti, do ulic metropolí, do kupé vlaků, do lázní, do hor, do lesu i na pobřeží. Nepoužívám jenom psané prameny, natož pak pouze ty zdánlivě autentické, z nichž má odkapávat objektivita a historická pravda. Nepoužívám úřední agendu, statistiky, kroniky, ale v knize preferuju právě vyprávěcí prameny, jako jsou osobní deníky, paměti, korespondence anebo různé cestopisy a cestopisné čerty. Vlastně ta kniha obsahuje velký kus mého vysokoškolského studia. Jde o produkt desítek cest a dlouhého vysedávání.

0: a focení materiálů v archivech, muzeích i knihovnách po celé republice a vlastně jsem tyto zdroje sbíral léta, dá se říct, koncentrovaně jsem potom psal asi jenom rok.
1: Kapitalismus, vytvoření početné střední třídy, která má prostředky a především volný čas, to jsou asi obecně známé příčiny toho, proč se v 19. století začalo cestovat tak, jak to známe nyní. Jan Pezda ale poukazuje ještě na další jevy, které přivedly obyvatele západního světa k tomu, aby si zbalili kufry a vydali se objevovat svět.
2: Turistu, po kterém byste ještě v polovině 18. století v davu pocestných tovaryšů, kupců, umělců a kavalírů pátrali marně, totiž přivádí na svět až revoluční proměna vnímání času, k níž dochází okolo roku 1800. Tato změna časového režimu probouzí romantickou touhu po ztracených rájích i osvícenské sny o utopiích, v důsledku čehož turisté zatouží spatřit děsivou vznešenost velehor, zažít středověk uvnitř tajuplných hradních ruin, pocítit blahodárnou sílu minerálních zřídel, ponořit se do mořské vody u prosluněných pláží nebo nasát kosmopolitní atmosféru a technologickou vyspělost metropolí.
1: Až do přelomu 18. a 19. století lidé příliš neoddělovali minulost, přítomnost a budoucnost. Jak Jan Pezda upozorňuje, když šli evropští křižáci dobývat svatou zemi, šli s tím, že jdou zprovodit ze světa Ježíšovy katy, nikoliv jejich potomky. Náměty barokních divadelních představení byly sice starověké příběhy, ale postavy byly oděné jako současníci a tak dál a tak podobně. Pocit, že to, co bylo, už není a to, co je teď, nemusí být zítra, přinesla Francouzská revoluce.
2: Zprávy o průběhu francouzského politického vření, popravě krále, rušení šlechtických výsad, rozdělování půdy rolníkům a vyhlašování občanských práv jsou natolik ohromující, že se zdají překonat jakékoliv dosavadní zkušenosti. Vnímavější doboví pozorovatelé mají okolo roku 1800 pocit, že poslední dlouhá staletí nemohou vykázat ani zlomek těchto naprosto převratných událostí, jež v sobě najednou stěsnává jejich krátká, několikaletá přítomnost. Čas jakoby zrychlil a veškeré existující znalosti, kterými historie poskytovala lidem měřítka, opory a příkladné vzory, jsou teď coby zbezvýznamněné haraburdí revolučními událostmi ve Francii odklízeny z proměnlivé přítomnosti pryč na nově objevené smetiště zvané minulost, což zároveň otevírá širý horizont nejisté budoucnosti.
1: Cestování se tak stalo způsobem, jak si odskočit od pádících změn. Něčím jako výpravou do minulosti, za historickými památkami, na venkov, který ještě není zasažen pokrokem, do přírody, která odolává změnám. Ovšem ani místa, kam se lidé tehdy začali vypravovat a vypravují dodnes, nebyla do té doby cílem cest. Například moře. Pro starověký i středověký svět zdroj obživy a prostředek obchodu, případně dobývání nových území. Zároveň ale tajemná a nebezpečná oblast plná nevyspytatelných stvoření, rozhodněné místo k odpočinku a koupání. I když první, kdo se k moři jako místu rekreace přiblížili, byli už starověcí Římané. Ti bohatí si stavěli vily v přímořských letoviscích, kam houfně prchali z rozpáleného letního Říma.
2: Lákadlem na pobřeží tak není moderní dovádění ve vlnách, ale vzrušující zážitky nepodobné těm v moderních turistických letoviscích. V ulicích přímořských destinací se tehdy potácejí opilí a hluční rekreanti, jiní nakupují suvenýry a debužírují v restauracích. Další rybaří nebo se projíždějí podél pobřeží ve veslicích. Ostatní navštěvují lázně, nevěstince, divadla a koncerty, stanečníky, akrobaty i žongléry a zbylí pak jako nějací sportovní fanoušci zuřivě skandují v gladiátorských amfiteátrech.
1: Ve středověku se evropské obyvatelstvo opět stáhlo od mořského břehu do uctivé vzdálenosti. S podobným respektem a obavami se dlouho pohlíželo také na lesy. Také z nich byl prospěch dřevo, zvěř, lesní plody. Zároveň ale nikoho nenapadlo, že by do lesa chodil jenom tak pro radost, aby si odpočinul a viděl něco krásného. Ještě odtažitější byl postoj k horám. Zatímco dnes vzdycháme nad majestátní nádherou alpských štítů, naši předci je často považovali za vysloveně ošklivé a hrozivé. Kde bychom mohli vidět podobnost mezi námi a našimi dávnými předky, je cestování za architekturou a krásnými městy.
2: Ve středověku se tak na cestách míjejí žebraví tuláci, umělci a poslové, diplomati i preláti, kupci a obchodníci, univerzitní studenti. Dnešním turistům se ale podobají nejvíc poutníci prosící za uzdravení či vykoupení z hříchů, kteří míří do Jeruzaléma, Říma, Canterbury, Santiago de Compostela, Cách, Hnězdna či Prahy. Moderní, bohapustý turismus prosvítá středověkými a novověkými poutěmi kajícníků svým přáním navštívit památku nebo spatřit krásné místo.
1: Zrod moderního turismu, jak už jsme uvedli, je podle Jana Pezdy spojený s uvědoměním si pomíjivosti. To posílilo také rozvoj věd a osvícenství. Zásadním pojmem je pokrok, který všechno rychle mění.
2: Budoucnost, od níž lidé přestávají očekávat, že bude vypadat jako minulost, znepokojuje nepřátele průmyslového pokroku. Ti proto svůj pohled obracejí zpět do této nově objevené minulosti, ke starým pořádkům a ztraceným jistotám předků. Obránci industriálního pokroku naopak minulost odvrhují a vpřed do budoucnosti nejenže hledí s oblibou, ale navíc ji rádi zaplňují svými nadšeně spřádanými utopickými vizemi.
1: Jedni tak cestují do moderních velkoměst, kde vidí budoucnost, druzí do zaostalejšího zahraničí, kde mohou vidět minulost. Zprůmyslnění společnosti podnítilo romantické hnutí, které se krom jiného obracelo k přírodě, a to nejen pohledem. Romantikové začali s výstupy na rozeklané vrcholky hor a rozvaliny středověkých hradů, aby se kochali jejich půvabem. V českých zemích, ale nejen tam, výletníky na památná místa a za přírodními krásami pohánělo vedle touhy vidět něco povznášejícího, často také vlastenectví. Oblíbeným cílem národoveckých turistů bylo pobřeží Baltského moře, kdysi osídlené slovanským obyvatelstvem. Zejména ostrov Rujána, kde na nejsevernějším německém mysu Arkona bylo objeveno staré slovanské hradiště.
2: Turista hledící do dálav má špicovat své panslavistické uši a snažit se zachytit ozvuky ze slovanského zásvětí. Celý rozlet fantazie turisty, který umocňuje krajina podmaňující si jeho smysly, měl přitom mít opět podobu sladkobolného romantického rozjímání nad někdejší slovanskou mocí, kterou krutě spláchly vlny dějin. I z naší vlasti sem mnohý zabloudí a každého, v jehož prsou vřelé, upřímné srdce slovanské bije, pojme bolný pocit a jeho myšlenky zalétnou daleko zpět v dávnou minulost života slávy a moci pobaltských nešťastných Slovanů.
3: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dnes listujeme knihou Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu. Jak už jsme naznačili, 19. století spojovalo cestování také s upevňováním zdraví. V souvislosti s tím došlo k rozvoji lázeňství. Zatímco dříve byla návštěva lázní výsadou šlechty, v 19. století vyráží za léčivými prameny také měšťané, kteří se tak přibližují dříve izolované šlechtě.
2: Koupele nesou navíc i silný sociální, třídně alegorický významový odstín. Užívání teplé vody, co by zmalátňující látky, patří luxusnímu světu spohodlnělé a slábnoucí aristokracie, která si termální lázně staví.

0: staví z přepichového mramoru blízko parků či oranžérií, kde se kulturní svět má pomyslně dotýkat s divočejším světem přírodních sil. Vlažnou či přímo studenou vodu si naopak coby prostředek, který zoceluje ducha i morální charakter, symbolicky přivlastňuje posilující měšťanstvo, které pro sebe objevuje blízké říční toky, kde se zřizují bazény a sprchy.
1: A není to jen léčivá voda, co měšťané k utužení tělesné schránky objevili. Začali se nořit také do dosud obávaných mořských vln. Zpočátku jen na oddělených plážích, zvlášť pro muže a ženy. To sebou přináší mnoho nového.
0: Změna přispívá k tomu, že koupání už není intimní osamocenou činností, ale také se díky ní náhle vedle sebe ocitá vícero osob téhož pohlaví pohromadě. Turisté na pláži tak objevují dříve nemyslitelné důvody, proč se na ní zdržet o něco déle, a koupel se stává poloveřejnou věcí. Byl-li dříve krátký kontakt s vodou, rychlé osušení a odcupitání zpět do lázeňských budov jediným plážovým programem, dostává se nyní do hry vítaný i nežádoucí pohled na tělo druhého člověka s jeho přednostmi i nedostatky, ale i zvýšená ostražitost vůči tělu vlastnímu.
1: Až do poloviny 19. století byl turismus omezován možnostmi koňských a lidských sil. Na daleké cesty bylo takových sil potřeba hodně. Vynález parního stroje a parní lokomotivy to zásadně změnil.
0: Turismus se přitom s hlučným příjezdem parního vlaku, který začne lidi strhávat s sebou, nenávratně promění. Nejenže díky železnici bude možné vidět stále více, ve stále větším počtu lidí a ve stále kratším čase, ale vlak současně ihned nabourá dosavadní zakoušení souladu mezi časem a prostorem, trváním a vzdáleností, přičemž jízdu obrátí ve sledování divadelního představení. Turismus se tak stane trojjedinou formou. Turistickou technikou, turistikou s technikou i turistikou za technikou.
1: Sem patří cestování za moderními, rychle se rozvíjejícími velkoměsty, jako je Amsterdam, Paříž nebo Londýn, která začnou zastěňovat dosavadní centrum evropské městské kultury Řím. Jejich kosmopolitismus, společenský a kulturní život, technické vymoženosti, organizace veřejné správy, moderní urbanismus, to všechno přitahuje turisty.
0: Před fascinovanými zraky turistů se tak během 19. století ocitají hospodářské prostory, továrny, trhy, burzy nebo přístavy, ale také veřejné instituce jako věznice, parlamenty, univerzity či soudy, které se během 19. století proměňují v plnohodnotné turistické atrakce s otevíracími hodinami, vstupným a průvodcem. Návštěvy národních divadel v metropolích ke konci století doplní populární varietní show a rozpočet turisty po celé 19. století ohrožují velké obchodní domy.
1: Dnes je cestování ještě jednodušší díky létání a digitálnímu propojení celého světa. Cestování se tak stala běžná součást života, ale zároveň i statusová záležitost.
0: Člověk zasíťovaný na Instagramu, TikToku i dnes už boomersky působícím Facebooku se mnohem častěji psychicky užírá nejen vlastní tělesnou nedostatečností, hubeným kontem, nenaplněností partnerského vztahu, technickou zastaralostí vlastního smartphonu, ale i nudnou dovolenou bez moře a velehor. Telekomunikace je dnes otázkou okamžitosti. Trh chrlí nové a nové digitální hračky, nepřestajný tok obrázků, videí a zvukových smyček tříští pozornost, stimulanty a drogy naopak bičují smysly, diáře se plní čím dál šibeničnějšími termíny a zdánlivým únikem je turistický úlet za falešnou autenticitou na palubě neekologického a nepohodlného low-costu.
1: Místa, která musíte vidět, zaplňují masy turistů, kvůli kterým často není vidět skoro nic. Výsledkem je přeturistování, overturismus, který ničí původní autentický život kolem těchto míst a vytváří z nich jen kýčovité kulisy. Mnozí tak hledají nová, neokoukaná místa, kde nejsou turisté, a těmi se pak chlubí na sítích. Jenže
0: vkrádání se do stále nových a nových míst s dosud ukrytou estetikou a nevšední opravdovostí vede totiž záhy poté zaplavením rostoucími počty dalších postturistů, propagováním přes sociální média a přikrášlením přes filtry Instagramu plynule k jejich opětovnému zevšednění či rovnou zničení overturismem. Turismus se stal geografickým přesunem mezi stejným a stejnějším, neboť globalizační vlivy stírají rozdíly mezi jednotlivými destinacemi. Turismus tím začal ztrácet svou původní funkci, kdy ze všednodennosti již není úniku. Začali jsme se ocitat na místech k nerozeznání podobných těm, ze kterých jsme unikali.
1: Z vlastní zkušenosti musím říct, že čtenář, který cestuje, a to i na místa zasažená overturismem, se po přečtení těchto i dalších slov posledních kapitol knihy Slunce, voda, vzduch, tak trochu stydí. A zároveň ho napadá, zda Jan Pezda také cestuje a jestli se třeba vyfotil na Eiffelovce.
2: Ale jo, jakmile ta kniha vyšla, tak jsem se musel cestovat naučit znovu. Vlastně ten můj vztah k tomu cestování byl, protože jsem byl do toho tématu opravdu ponořen až po uši, jaksi deformovaný. Moje chápání světa, krajiny, turismu, co by něčeho nevinného prostě ovlivňovala věda, různá teoretická východiska, environmentální kritika, postkolonialismus a řada jiných izmů. Samozřejmě cestuju, rád se koupu, sluním, posrkávám drinky na pláži. Vyfotil jsem se i na Eiffelovce kdysi ve 14 letech, ale asi to nedělám tak intenzivně, jak by se dalo čekat od člověka, který píše o dějinách turismu. Ale myslím si, že takový odstup té knize vlastně prospěl. Jo, pořád jde o jako odborný spis.
1: Jak Jan Pezda říká, nechtěl psát knihu o tom, jak turismus napomáhá ekonomice, poznávání a spojování lidí a rozšiřování obzorů. Takových je dost. Chtěl ho nasvítit z většího odstupu a z jiné strany.
2: Pokud čtenáře ta knížka vlastně dovede k uvědomění, že ten turismus tady není od nepaměti, že vlastně nespadl z nebe, ale že jsme se cestovat museli naučit, že je to fenomén, který souvisí s rozpukem průmyslové revoluce, s industrializací a s proměnami představ o tom, co je dobrodružství, autenticita, krajina, krása nebo zdraví, tak splnila svůj účel.
1: Uzavírá Jan Pezda ex libris věnované jeho knížce Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu, kterou představujeme v rámci série Češi na cestách, radosti i úskalí světa za hranicemi. Ukázky četl Ivo Tajmr, dramaturgii měla Naďa Reviláková, technicky spolupracoval David Šindelář a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.
3: Interview Plus. Česko je čestným hostem právě probíhajícího knižního veletrhu v německém Frankfurtu. Dostávají čeští nakladatelé a spisovatelé absolutní podporu, jak je ujišťoval ministr kultury Otto Klempíř? Petr Vizina se zeptá spisovatelky Kateřiny Tučkové, která se frankfurtského veletrhu účastní.
4: Interview Plus dnes po 11:30 dopoledne na Plusu. Smlčí-li spisovatel pravdu, lže, prohlásil básník Jaroslav Seifert na sjezdu československých spisovatelů roku 1956. O životě básníků v soukolí dějin je říjnový cyklus Jak to bylo doopravdy. Ivana Chmel-Denčevová bude vyprávět příběh věčného rebela Františka Gellnera. Peripetie téměř zapomenutého a přesto hvězdného Ivana Blatného. Životní cestu Vítězslava Nezvala od poetismu a surrealismu ke komunistickému papalášství. A také cestu morálně nepokřivených básníků v čele s Janem Zahradníčkem do vězení. Sérii Básníci v soukolí dějin poslouchejte každé říjnové pondělí po 8 hodině večer v cyklu Jak to bylo doopravdy. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Dnes začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Spojené státy zavádí nové sankce na íránskou stínovou flotilu. Hokejisté Komety Brno zvítězili v tip sport extralize na ledě Sparty 4-3 v prodloužení. A dnes bude jasno až polojasno. Od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť a teploty do 17 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Dnes se po celém Česku otevřou volební místnosti. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos skončí mandát 1/3 z nich. A volit můžou lidé dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Kvůli suchu dál ubývá vody v jihočeských nádržích. Třeba Římovská přehrada je naplněná už jen přibližně z poloviny. Nádrž přitom funguje jako zdroj pitné vody pro téměř 2/3 Jihočechů. Vedení kraje kvůli tomu vyhlásilo stav sucha.
6: Na odtoku můžeme vidět průtok 500 litrů vteřinových. Tento průtok bude snížen ještě o dalších 100 litrů.
7: Popisuje situaci ředitel závodu Horní Vltava z povodí Vltavy Jiří Baloun. Jeho český kraj kvůli tomu vyhlásil stav sucha, který usnadní manipulaci s vodou na všech nádržích. Podle předsedy jeho českého vodárenského svazu Antonína Prince je přesto v nádrži stále dostatek vody.
8: Ta stávající zásoba při zachování tohoto stavu, to znamená meteorologické situace, je tam zásoba minimálně na 3/4 roku.
7: Jihočeský kraj současně s vyhlášením stavu sucha i přes nízký stav spouští provoz úpravny vody v písku na řece Otavě. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Spojené státy uvalily na Irán nové sankce, které se zaměřují na plavidla přepravující ropu nebo petrochemické výrobky. Informovalo o tom americké ministerstvo financí. A to se tak snaží omezit iránské financování války se Spojenými státy. Spojené státy v červenci znovu zavedly blokádu iránských přístavů a tento krok má ještě víc omezit možnosti prodeje iránské ropy. Díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tygrů, mořských želv nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkový trend je ale stále negativní, živočichů v přírodě rychle ubývá.
9: Nejrychleji vymírají sladkovodní ryby či obojživelníci. Ve volné přírodě se jejich počet za půl století snížil o 85%. Celkově zmizelo 73% sledovaných populací obratlovců.
10: I v české krajině nejohroženější skupinou jsou sladkovodní živočichové.
9: Říká ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Dílčím úspěchem je například návrat vlků do přírody. Mezi hlavní řešení krize světové přírody patří změny v zemědělství a šetrnější výroba potravin, odchod od ropy, uhlí a plynu zdrojů energie a přístup k dotacím. Finanční podpora činností, které přírodu poškozují, mnohonásobně převyšuje peníze vydávané na její ochranu. Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Sparta v hokejové tip sport extralize proti Kometě Brno prohrávala o 2 góly, ale v závěru při hře bez brankáře dokázala vyrovnat. V prodloužení měl Ronald Knot na hokejce vítězný gól, jenže minul prázdnou branku. Kometa nakonec vyhrála 4-3. Ve druhém čtvrtečním utkání Plzeň zdolala České Budějovice 4-1, když kanadský obránce Robertson prosadil 2x. Čeští judisté v hmotnosti kategorii do 90 kg se o medaile z mistrovství světa prát nebudou. David Klamert vypadl už v prvním kole šampionátu v Baku, když ho porazil Francouz Ngaya Pambu. Adam Kopecký pak prohrál v osmifinále s Francouzem Mitrovičem a nesplnil tak svůj cíl.
11: Já jsem před očima měl jenom medaily a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle judo, chyby děláme.
12: My Nehoda na D8 u Roudnice a komplikace omezení na dálnici D1 u Ivanovic na Hané. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Roudnici na kilometru 32 nebo mezi kilometry 32 až 33 narazilo osobní auto do svodidel a je to čerstvá nehoda. Na D1 z Brna do Ostravy pozorně na sjezdu z exitu 286 na Ivanovice na Hané. V odbočovacím pruhu jsou kusy pneumatiky a na mostě nad dálnicí stojí nákladní auto z defektem. Podle kamer tam stojí, bliká těch aut hned několik. Na dálnici D8 za hranicemi s Německem směr Ústí nad Labem už bez omezení. Za exitem 87 Petrovice před tunelem stálo nadrozměrné vozidlo. Je pryč a v tunelu jsou opět průjezdné oba pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Přes den čekáme zpočátku jasno až polojasno, od severozápadu bude oblačnost přibývat a teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
13: Czech authorities have responded to European Commission concerns over Prime Minister Andrej Babiš's from the ANO party potential conflict of interest. Czech Radio's news website irozhlas.cz has learned. The Ministry for Regional Development says its response outlines safeguards preventing EU subsidies from being granted where conflicts of interests are identified. Czechs will go to the polls on Friday and Saturday in municipal elections and the first round of Senate elections. Around 190,000 candidates are competing for some 62,000 council seats in over 6,000 municipalities, with particular attention focused on Prague and other major cities. Unemployment in Czechia remained at 5% in September for the third consecutive month, according to figures released by the Czech Labour Office on Thursday. Health officials in South Moravia warn that the hepatitis A outbreak could intensify this autumn as infections have started rising again after a temporary decline in August. Weather. The skies will be clear to partly cloudy, with cloud cover increasing from the northwest. Daytime highs will range from 11 to 15 degrees Celsius. A new exhibition at Prague's Museum of Decorative Arts, part of this year's design block, shines a light on mass-produced lamps produced in Czechoslovakia from the 1950s to the 1980s. Ruth Franková went to have a look and spoke to the exhibition's curator Eva Slunečková.
14: What was the initial idea for this exhibition? Who came up with the idea in the first place?
15: The story began 2 years ago, I think, when one gallery from Paris, Initio Arts and Design, approached me to be part of a publication about Czechoslovak lamps and Hungarian lamps. So when I was researching the material, I found out that in Czechia and Slovakia there wasn't any exhibition or publication presented yet, and I felt really sorry for that. So I saw some potential, and because I am part of the program board of Design Block, I was just telling my colleagues about what's happening, and they really supported me in this idea to create the exhibition in this form, and the topic of light was ideal for that.
14: So the exhibition focuses on lamps produced in Czechoslovakia between the 1950s and 80s, roughly. Why is it a story worth telling?
15: Because no one was interested in these guys, so I wanted to really highlight the Czechoslovakian authors and designers as creators, because no one was really perceiving them as designers before. They were just people working for these big companies that were owned by the state, and no one really was interested in them. So I wanted to give them the highlight that these people had really artistic background usually, and they just didn't have any other chance to be creative. This was their only chance.
14: These designers, I imagine, were limited in terms of material and technology. How did these limitations actually shape their work? And finally, what does this exhibition say about Czechoslovak communist era design, and how do these lamps compare to what was produced at the time in Western European countries, or in the West in general?
15: You can see some similarities, of course, because at the time copying wasn't really a thing, like negative thing, because they saw it as an inspiration. They wanted to be ambitious. They saw the technology in some magazine, or just sometimes they were allowed to travel. So they were trying to integrate it into their work, so it's really interesting part of the design history in general, and how they were basically creative by themselves as well. So this is really important part of the design history that is missing, and we are trying to fill this hole up.
13: Curator Eva Slunečková speaking to Ruth Fraňková. And that's all from us for now, but you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz.
16: Dobrý den. Vítejte u pravidelné půl hodiny, ve které naši hosté každý den komentují aktuální dění. Jinak tomu nebude ani dnes. Naproti mě už sedí ve studiu kolegyně Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu, autorka podcastů Peníze a vliv, nic osobního, prostě biznis. Dobrý den, Jana.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
16: Zeptám se vás zejména na to, jaký daňový mix by snížil státní rozpočet 2027, jak se Česká

0: je naplánovala na 386 miliard korun, jeden vůbec z nejvyšších v historii Česka, tak ten chce snížit o 20 miliard korun v příštím roce a Alena Schillerová vlastně už připustila, že to nepůjde jenom dalšími úsporami, ale že bude muset hledat mix nějakých opatření a to jsou právě úspory a zvýšení nějakých daní. No a to, co jste jmenovala, tak to je právě to, co je ve hře, co by asi nejméně bolelo, alespoň vždycky nějaké skupiny obyvatel, a nebo by to mělo nějaký prospěch i pro ekonomiku, to znamená, jsou to právě ty daně spotřební jako typu prostě nějaké kratomy a nějaké prostě návykové látky a tak dále. Samozřejmě se nabízí alkohol, tabák, tam je určená nějaká pětiletá trajektorie, jak se teďka ta daň zvedá a ta bude končit, protože to bylo ještě nastaveno od minulé vlády v rámci minulého konsolidačního balíčku z roku 24, takže tam se to i nabízí, že se bude muset určit vlastně nějaká nová strategie. Pak jsou to právě ty daně z nemovitostí, o tom se hodně mluví, o zdanění takzvaných investičních bytů, to znamená, když má někdo více bytů a teď je otázka, co to znamená více, jestli jsou to už dva, nebo je to pět, nebo deset a jak se to přesně bude zdaňovat, to zatím nevíme, ale Alena Schillerová mluvila o tom, že by se měla vzít nějaká suma, kolik daný člověk platí na daní z bytů a pokud platí víc, než se určí nějaký limit, tak tam, že by byla nějaká výrazně větší daň, ale zatím nevíme nic bližšího. No a pak se nabízí. Alena Schillerová a další lidé z vládní koalice mluví o možnosti těch sektorových daní, což by také méně bolelo celou ekonomiku samozřejmě. Vy už jste zmiňovala tu rafinérskou daň, ta už byla určena, no ale pak jsou tady další sektory, kde Alena Schillerová říká, že mají strašné zisky a to jsou banky a zbrojaři.
1: Mimochodem také v Německu řeší díry v rozpočtu, tak říkajíc, tam by od léta příštího roku 2027 měly platit dva nové druhy daní na slazené nápoje a na plastové obaly. Má to trošku háček, protože na to potřebují zase persona, kdo by se tím zabýval.
0: No tak třeba o slazených nápojích to právě patří tak trochu mezi ty neřesti, to je cukr, že jo, spotřeba, který vlastně má zdravotní jako nějaké dopady. O tom se u nás také mluvilo, ale právě hnutí ANO bylo proti tomu, takže to nevím, jestli by u nás prošlo teď.
1: No a jak obecně může náš státní rozpočet se vyhnout v budoucnosti obřím deficitům?
0: Tak jedině tím, že bude konsolidovat veřejné finance, to znamená, že přijme nějaké opatření jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, protože teď je to tak, že ty nůžky se neustále otevírají mezi výdaji státního rozpočtu nebo veřejných rozpočtů vůbec a příjmy toho rozpočtu. To znamená daňové příjmy vůči HDP dokonce mírně klesaly třeba v minulých letech, výdaje naopak rostou. Teď je to tak, že v těch jednotlivých letech třeba stoupá příjem, výběr daní a různých poplatků a pojistného a tak dále, protože se zvyšují mzdy, takže ty poplatky se zvyšují, ale rostou pomaleji, než prostě roste ten výdaj a to na důchody, sociální služby, na školství, na dopravu, na obranu, vlastně zbrojení, což jsou nově vlastně povinné výdaje, takže tam se bude muset udělat nějaké opatření, nepůjde to jenom ušetřit, protože ta situace se prostě mění.
1: A kdy nastoupíme na tuto trajektorii vlastně té konsolidace veřejných financí?
0: Původní slib ještě minulé vlády byl, že další konsolidace po tom balíčku, který byl v roce 2024, jak už jsem zmiňovala, že přijde právě od roku 2027. Takhle se to nastavilo, aby se ty deficity začaly opět snižovat. A to ale tato vláda řekla, že není možné, že to byla past od minulé vlády a rozvolnila si, jak víme, ty pravidla pro schodky státních rozpočtů s tím, že ale slíbila, že vlastně to bude jenom dočasné a že potřebuje větší čas a že ta konsolidace

0: se začne od roku 2028, že proběhne tedy hlavně v letech 28 a 29. A na to všichni ekonomové říkají, tak to chceme vidět, protože v roce 2029 jsou volby a to obvykle opravdu nebývají roky, kdy nějaká vláda začne dělat nějakou prudkou konsolidaci veřejných financí.
1: Jak se jenom politikům v Česku daří vůbec dodržovat slovo nezvyšování daní? Nebo vůbec své sliby?
0: No tak v tomto bodě se to politikům nedaří. Samozřejmě je to obrovské populistické heslo, nebudeme zvyšovat daně, ale potom přijde ta realita. A to je, že vy nechcete prostě rušit sociální stát, vy nechcete prostě škrtat výdaje na všechno, naopak na ten stát se hrnou další a další agendy, různé regulace a tak dále. Máme tady novou geopolitickou situaci, kdy prostě je potřeba zvyšovat výdaje na obranu států a za takové situace neustále lidem slibovat, že nebudou platit víc, tak kde se to jako vezme, sami se nám množejí ty peníze prostě a jenom to, že je budete lépe vybírat, prostě ty systémy dneska na výběr daní jsou funkční a bez změny nějaké legislativy, to znamená, že zdaníte nějakou oblast, která se daní málo prostě, nebo prostě přenastavíte ty daně tak, abyste přece jenom vybrala víc, tak si myslím, že se to prostě dělat nedá a že jsou to nefér sliby.
1: Pohled hlavní ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Růst spotřebitelských cen v září meziročně zrychl na 2,5%, jak vyplývá z odhadu inflace, který zveřejnil Český statistický úřad. Konečnou hodnotu za uplynulý měsíc rozvíme příští týden. Proč se jenom inflace v září vrátila na letošní zatím nejvyšší hodnotu, kterou dosáhla také v dubnu?
0: Tak jednoznačným tahounem byly ceny energií a v tom především ceny pohonných hmot. Vidíme samozřejmě, co se děje na světovém trhu a tím pádem i u nás a to je obrovský nárůst cen ropy a také právě pohonných hmot na burzách a ty táhnou vzhůru inflaci, protože jak víme, tak teď tedy se ceny začaly znova regulovat, ale až od 1. října, čili v tom září, tam se projevilo prostě to, že to předchozí kolo regulací bylo ukončeno vlastně, takže tam vyrostly ceny pohonných hmot, ale zároveň nejsou to jenom pohonné hmoty, zvyšují se i ceny především u plynu, třeba na velkoobchodním trhu. Takže to do toho vstupuje a zároveň i předtím sice rostly také ceny pohonných hmot, ale pořád poměrně rychle klesaly ceny nebo zlevňovaly potraviny. To pořád platí, ale ten pokles už není tak velký, aby vymazal ty nárůsty.
1: Jaký model zvolila naše vláda při kompenzaci těch vysokých cen paliv? A nakolik vůbec, Jano, vyjde naší státní kasu měsíčně ty kompenzace?
0: No tak naše vláda zvolila to, co je do značné míry obvyklé a to je, že státy sahají vlastně do daní, protože ceny pohonných hmot jsou zatížený jak spotřebními daněmi, tak daní z přidané hodnoty a ty tvoří třeba až polovinu té ceny, za který si kupujeme litr třeba nafty u pumpy. Takže to je vlastně taková nejjednodušší cesta, nejrychlejší, jak se dá ta cena snížit. Takže vláda sáhla tady k tomu a to je, že snížila cenu spotřební daně u nafty, nikoliv tady u benzínu, protože u té nafty je větší problém, více se to propisuje ta cena nafty do ekonomiky. A zároveň zastropovala marže pro čerpací stanice a vyhlašuje tedy maximální cenu na základě třídenních průměrů velkoobchodních cen ze světových trhů. No a to druhé opatření, které je nové oproti té první vlně regulací, ke které přistoupila vláda v první polovině roku, a to nové opatření je, že zavedla ještě rafinerskou marži za rok 2026. To znamená, že tu budou platit rafinérie.
1: Co to znamená pro Orlen Unipetrol? Jak se s tím vyrovná?
0: No tak vyrovnává se s tím samozřejmě špatně, vůbec se mu to nelíbí, protože přijde o velký část svého zisku. A tedy ta marže, to není jako čistý zisk, jo, to je prostě všechno mezi nákupem, prodejem. A Orlen Unipetrol tady v minulých dvou letech vykazoval poměrně velké ztráty, takže on spoléhal na to, že právě tady ta opravdu zvýšená, to má vláda naprosto opravdu zvýšená rafinérská marže, že mu pomůže se zahojit na další roky a pomůže mu s investicemi, které musí dělat ve velkém v současných letech, a to se mu asi nepovede.
1: Ceny pohonných hmot v Polsku jsou od počátku tohoto měsíce oproti Česku v průměru o 6 až 7 korun na litr levnější. Polský prezident Navrocky stvrdil zavedení mimořádné daně ze zisku petrochemických firem. Tak jak vnímáte ten rozdíl?
0: Tak Polsko šlo v té rafinerské dani vlastně ještě dál, protože u nás je to stanoveno jako 50% rozdílu mezi výší té rafinerské marže v letošním roce oproti roku 2025, a Polsko je na, nebo stanovilo tu přirážku vlastně na, nebo tu sazbu prostě pro to mimořádné zdanění na 60%, takže ty jsou ještě přísnější, a zároveň snížilo tedy také tu spotřební daň na ten nejnižší povolený limit v rámci Evropské unie. A to je stejné jako u nás vlastně, ale co udělal Polsko ještě navíc, tak to je, že tam, myslím, poklesla i daň z přidané hodnoty z 23 na 8%. To je obrovský skok a to se samozřejmě promítlo v tomhle. Poláci nějak mají víc otevřenou peněženku státní pokladny, protože stejným způsobem pokračovali, postupovali tedy i v minulých letech inflační krize, která přišla s energetickou po roce 2022, kdy třeba rostly ceny potravy, na Poláci zavedli nulovou daň dokonce, nebo 5%, nebo něco takového.
1: Ceny paliv nejsou vysoké pouze kvůli nekončícímu konfliktu mezi Spojenými státy a Iránem, který začal 28. února. Evropa se potýká také s nedostatečnou kapacitou rafinérií. Tak jak se daří a jak dlouho se bude, Jano, podle vás dařit reagovat na ty výpadky dodávek?
0: Tak je to otázka. Skupina nejvyspělejších zemí G7 se dohodla, že vlastně uvolní nějaké zásoby nafty a ropy na trh právě, aby se zmírnilo to napětí. Faktem je, že prostě asi, já nevím, třetina až 40% rafinerských kapacit v Evropě se v posledních letech zrušilo nebo prostě se nevyužívá, tak je to prostě dané tím, že ten trh se mění, prostě ropa je fosilní palivo a cílem Evropské unie je přestat tady ta paliva využívat. Dohodla se na tom v rámci známé dohody Green Deal.
1: Konstatuje Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu.
2: Jak to vidí?
1: V Brně vrcholí 67. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu a dalších 5 technologických veletrhů. I vy jste se na něj, Jano, podívala. Tak je strojírenství pilířem české ekonomiky, jak na zahájení uvedl premiér Andrej Babiš?
0: No, tak nevím, jestli je úplně pilířem. To bych řekla, že je především automobilový průmysl v Česku, ale ono to strojírenství je s ním velmi provázané samozřejmě. Každopádně, když si vezmeme jenom samotné strojírenství, tak to má třeba na celkovém českém exportu podíl asi kolem 11% a na tvorbě přidané hodnoty v ekonomice skoro 30% oproti průměru EU, který je asi 19%, což jsou čísla, které zmiňoval šéf vládní agentury Czech Business Rudolf Klepáček, s kterým jsem také mluvila včera na tom veletrhu. A to samozřejmě znamená, že to strojírenství pořád významný vliv má, ale samozřejmě, že se potýká s problémy, jakýkoliv další průmysl stojí před obrovskou proměnou. Nastupují automatizace, robotizace, AI, čínská konkurence, a to je pro ty firmy samozřejmě velká výzva.
1: Nakolik klíčové je pro tento sektor nebo segment ženský element? Narážím na to, že poprvé bylo uděleno ocenění žena průmyslu.
0: No, je to tak, tak mně se zdá, že je to spíš výjimečné potkat ženy ve strojírenství, ale ženou průmyslu byla vyhlášena Denisa Materová, což je dědička firmy Promet, která má 10-miliardové tržby, daří se jí, působí v metalurgii, dělá různé ocelové výrobky, třeba, já nevím, když si koupíte auto a prostě jsou tam takové ty kovové sloupky, které drží čelní sklo, prostě ty bočnice auta, tak to třeba vyrábí závody Promet Group a v jeho čele a jako hlavní majitelka je vlastně dcera toho zakladatele třicátnice, která byla vlastně po náhlém úmrtí otce před 2 lety hozena takto do vod, kde mladé ženy moc nenacházíme. Navíc Promet Group má podíl v Tatrovce, kde je většinovým akcionářem zbrojařská skupina CSG Michala Strnada a ti chtěli vlastně tu Tatrovku spíše ovládnout pro sebe, takže tam došlo k nějakému akcionářskému trošku souboji v uvozovkách a to všechno musela Denisa Materová podstoupit, takže všechny věci dohromady si myslím, že jí vynesly oprávněně to ocenění žena průmyslu.
1: Říká Jana Klímová, autorka podcastu Peníze a vliv, nic osobního, prostě biznis, hlavně ekonomická analytička Českého rozhlasu. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji krásný den. Naslyšenou.
0: Děkuji také, mějte se hezky.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Půl druhé. Český rozhlas plus. Zprávy.
3: Volební místnosti po celém Česku se otevřou dnes ve 14 hodin. Lidi budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách. V 6 obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. A bývalý britský princ Andrew uspěl u soudu v případu domovních prohlídek. Policie uznala, že příkazy k nim nebyly vydány řádně. Vyšetřování případu ale dál pokračuje. Bratra krále Karla III. Zadrželi v únoru kvůli kauze zesnulého odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Princ Andrew čelí podezření, že poskytoval Epsteinovi důvěrné informace v době, kdy byl britským zmocněncem pro mezinárodní obchod. K východnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán Isaias. Je prvním letošní sezóny a k pobřeží by měl podle meteorologů dorazit v noci z pátku na sobotu. Americký úřad pro hurikány varoval před vydatnými dešti a přívalovými povodněmi. Letošní sezóna hurikánu je v Atlantiku nezvykle klidná a podle meteorologů tomu přispívá silný klimatický jev El Niño. A Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová a kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. V českém překladu loni vyšel jí román ve verších Autobiografie Rudé. Po téměř 3 týdnech se znovu rozběhne první fotbalová liga. Vedoucí Slávia nastoupí v 6 večer na hřišti posledního Zlína. A Pražané v soutěži ještě neprohráli, zatímco domácí mají jediný bod a čekají na první vítězství. Slávia si 10. kolo předehrává kvůli úternímu zápasu Ligy mistrů v Baku.
4: Překážka na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou a uzavírka v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně za zavřeným sjezdem na Sadskou. V omezení na kilometru 33 stojí osobní auto, blokuje pravý pruh. Kolona se v místě netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy stále pozorně za sjezdem z exitu 236 na Ivanovice na Hané. Na mostě nad dálnicí stojí nákladní auto s defektem. V Praze je od středečního večera neprůjezdná Vídeňská ulice. Za jižní spojkou směr Krč pod mostem odklízí následky nehody nákladního auta s vrtnou soupravou. Objíždí se po ulicích v Podzámčí a Sulické. V Sulické teď pozorně srazila se tam dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci se ochlazuje na 9 až 5 stupňů při slabším větru až na 3 stupně. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno. Od severozápadu bude oblačnost přibývat. Večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá déšť. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku si za svého předsedu zvolili zástupce Alternativy pro Německo Tobiase Rauše. Je to vůbec první politik AFD v čele regionálního parlamentu. Padá tím takzvaná protipožární zeď, která má izolovat extremisty. Jak to může ovlivnit celostátní politiku a pozici kancléře Friedricha Merce? Zeptám se politoložky Petry Guasty, která je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
5: Po vyhlášení výsledku hlasování nastalo v plenárním sále zemského Sasko-Anhaltského sněmu ticho, které prolomil až šéf AFD v téhle spolkové zemi, který stal a začal tleskat. Je to začátek nové politické éry v Německu?
7: Myslím si, že je to velký zlom. A myslím,

0: Nicméně se množí, jako investigativní novináři samozřejmě se o to zajímají, jsou tam další čtyři strany, ale to jako největší předpokladem je, že je rozdělený klub křesťanských demokratů, jehož jako šéf, který je také dosavadním premiérem Saskánhalska, se vyjádřil tak, že jeho celý klub se zdrží, ale zdrželo se celkem pouze 5. A to znamená, že se předpokládá, že uvnitř křesťansko-demokratického klubu je nějaká štěpná linie a je velmi pravděpodobné, že část poslanců, tedy 4, hlasovali také.
1: Mě by zajímalo, co to znamená pro tu protipožární zeď, protože pro AFD do té doby, než tady zvolili za předsedu zemského sněmu politika AFD, platilo, že s touhle extremistickou stranou nikdo nebude spolupracovat. Tak padá tím tenhle val proti extremistům?
0: Já si myslím, že jako ta protipožární zeď je trochu v plamenech. Tohle je symbolicky důležité, ale není to úplně poprvé. Podle výzkumu německého berlínského institutu pro sociální výzkum je již v komunální politice spolupráce s AFD probíhá. A to nejenom ve východních spolkových zemích, ale také v západních. Ale tady jsme již na úrovni spolkové země a to je poprvé. Já bych nemluvila o úplném konci té protipožární zdi, ale spíše o přechodu od relativně jasné bariéře, která je stále více děravá a stále obtížněji udržitelná, především proto, že ta CDU, křesťansko-demokratická strana, má prostě dva impulzy. Jeden je být součástí té koalice, jako těch stran, které chtějí tu protipožární zeď udržet. To jsou ale kromě CDU, CSU především středolevicové strany. To znamená, že jakoby ta křesťansko-demokratická strana je ve středu, nebo je více ve středu, než by si část jejich především elit přála. A nebo je ta cesta doprava.
1: A bude to udržitelné do budoucna? Tahle ta protipožární zeď? Když vidíte ten vývoj, který je nějakým způsobem, to je nějaký trend, který vidíme.
0: Já se domnívám, že to, co budeme sledovat v Německu na té zemské úrovni, budou různé konstelace. Ale to samozřejmě není dobrá zpráva pro šéfa federální celé té strany, protože to znamená, že on a křídlo, které v té straně reprezentuje, se jako neochvějně staví na stranu té protipožární zdi. Ale ty straníci na té zemské úrovni, například premiér Hesenska, už se vyjadřují o tom, tak neubližujeme si tím vlastně, naši voliči si přejí pravicovou politiku. Každopádně na té, jako podle výzkumu, které máme, si voliči CDU, CSU nepřejí otevřenou spolupráci s AFD.
1: Myslíte si, že tohle vítězství AFD, velký úspěch Die Linke, je dlouhodobý trend v Německu, anebo je to nějaký výkyv?
0: Já si myslím, že je to dlouhodobý trend. Myslím si, že dobrým příkladem jsou zemské volby. Letos v roce 2026 jich proběhlo 5. A v každých těch volbách vyšel z nich jiný vítěz a jiná konstelace. V Berlíně, hodně jsme o tom hovořili, Linke, v Mecklenburgsku jako zůstala relativně silná SPD, v Saskánhalsku samozřejmě AFD, Dále jsme tam měli v Bádensko-Württembersku zelení. To znamená, že vlastně vznikají jako nové koalice, nové konstelace a ty strany nejsou rovnoměrně silné a především vlastně je to celé na úkor těch dvou dříve velkých stran.
1: Takže ta tradiční německá politika, jak jsme ji znali, končí?
0: Určitě. Ta politika těch dvou velkých lidových stran končí. Vlastně můžeme říct, ten začátek toho konce už jako přišel v 80. letech, kdy vlastně přichází strana zelených, která postupně se etablovala. Nyní ty dva extrémy. Ta německá politika, stejně jako politika v mnoha jiných zemích i u nás, je více fragmentovanější. A vlastně je to proto, že těm lidovým stranám je pro ně stále obtížnější udržet ty široké koalice, protože v ním prostě není jednotná skupina těch voličů.
1: Alternativa pro Německo a Die Linke výrazně uspěly ve třech spolkových zemích. Jakou zprávou je to pro centrální vládu? Co to znamená pro Friedricha Merce? Myslíte si, vsadila byste na to, že dokončí ten svůj mandát?
0: Já nejsem sáskový typ, ale musím říct, že Friedrich Merz je ve velmi obtížné situaci, a to jak jako samozřejmě v mezinárodním kontextu, ve federálním, ale i uvnitř té své strany. Ta strana není jednotná. Ty hlasy, že by se měl vyměnit, že na vině všeho je ta široká koalice s SPD, se množí. A já si především nejsem jistá, jako chci být fér a říct, že ta doba je strašně obtížná. A že by byla obtížná i pro někoho, kdo je velmi dobrý politik.
1: A je Friedrich Merz velmi dobrý politik?
0: Já nevím, jestli je politikem pro tento moment. A já bych to nehodnotila a nechala bych to ohodnotit německé voliče. A tam je s jeho výkonem funkce spokojených pouze 10% voličů.
1: Myslíte si, že tuhle situaci ustojí?
0: Já si myslím, že to záleží na tom, jak velkou má toleranci k tomu, k té negativitě i vůči té své osobě. Já si prostě myslím, že je to velmi obtížné období a prostě Friedrich Merz není zkušený politik. Prostě on v té politice dlouho nebyl a já si myslím, že ta politika, ze které odešel, a ta politika, do které se vrátil po svém působení v soukromém sektoru, jsou úplně odlišné. Teď se vyžaduje autenticita, nějakým způsobem i empatie, nebo alespoň jako schopnosti nějakým způsobem imitovat vůči lidem. Já si myslím, že si CDU prostě moc nepomáhá. A myslím si, že nejsem si jistá, že si je kancléř vědom toho, jak se řadě lidí, včetně jeho voličů, daří.
1: Mají AFD a Die Linke něco společného?
0: Myslím si, že určitě mají něco společného. Řekla bych dvě věci. Můžeme je jistě srovnávat, ale nejsou symetrické. To, co mají společné, je kritika těch lidových stran a samozřejmě také zelených. To, co mají také společné, je, že mají radikálně jiné představy o tom, jak by měla demokracie v Německu vypadat. To, v čem se ale liší, je jejich přístup k liberální demokracii a jestli by se měla zachovat, anebo jestli by mělo vlastně dojít k tomu, o čem se v českém kontextu hovořilo jako o změně režimu. A tam vlastně mezi nimi je rozdíl, protože AFD se spíše přiklání k té změně toho režimu, včetně velkých proměn obyvatelstva a tak dále.
1: Co to znamená v praxi, že AFD by si přála změnu režimu a Die Linke naopak jde asi o tu zásadní transformaci rozdělení ekonomické a politické moci. Tak v praxi, když si to představíme, co by to v Německu znamenalo změna režimu v podání AfD?
0: Já si myslím, že to zatím nevíme. Německo bylo po druhé světové válce, se velmi upnulo ke konceptu takzvané militantní demokracie, která vlastně umožňuje to, proč se jmenuje militantní, je, že vlastně chápe, že to nebezpečí pro demokracii nečíhá jen venku, ale že nejvíc je vevnitř. A umožňuje to zákaz politických stran. Ale vlastně ta militantní demokracie v Německu, ty instrumenty pro zákaz politických stran, které jsou extremistické, existují. Ale samozřejmě, přestože máte ten instrument, tak platíte určitou politickou cenu za to, když ho využijete. A ta cena stoupá s legitimitou té strany, které by se to týkalo. A prostě přesto, že ty instrumenty jsou, tak není politická vůle. A znovu, to jsou další hlasy, které se ozývají z CDU, že prostě je potřeba na federální úrovni AfD zakázat, ale vy nemůžete jako zakázat nejsilnější politickou stranu. Prostě ta politická vůle už chybí. Já bych řekla, že ta militantní demokracie, ty instrumenty, je jedno, jestli máte v ústavě, když nejste ochotní je použít.
1: Takže AfD se dá označit jako strana extremistická?
0: Já bych neřekla na federální úrovni, na zemské úrovni v řadě spolkových zemí ji tak úřad na ochranu ústavy již označil, včetně Saska Anhaltska v jejím programu, nebo někteří její nejradikálnější, nejextrémnější představitelé, kteří teď sedí v Sasko-Anhaltském parlamentu, hovoří o potřebě čistek, o potřebě vyčištění Německa, o remigraci. Na jejich mítincích zaznívalo, stačí nás 60 milionů, to znamená, Německo má 83 milionů obyvatel. Německé je to, co vidí německé oči. Oni definují německé občanství etnicky, nikoliv občansky, proto mluví o takzvaných pasových Němcích, to jsou lidé, kteří, občané a občanky, kteří nejsou etnickými Němci. To všechno samozřejmě je velkým nebezpečím a je otázkou, jestli existuje vůle se tomu postavit.
1: Podle vás je Die Linke radikální, ne extremistická? Jaká je její představa o tom, jak by mělo Německo fungovat?
0: Já si myslím, že i Linke má uvnitř sebe extremistické proudy. Elementy, extremistické proudy, nebo minimálně někteří její nejradikálnější členové a členky jsou napojeny na některé organizace, které úřad na ochranu ústavy hodnotí jako extremistické. Otázka je, ale ta strana jako celek nikdy nebyla takto zařazena. Oni si představují, jako Linke se především dívá na ten socioekonomický program. To samozřejmě dělá tu sociální otázku, řeší i Alternativa pro Německo. Ta nabízí řešení, když nás tady bude méně, bude na každého z nás zbývat více. To samozřejmě jako ekonomicky neplatí, ale na ty voliče ano. Ta Linke to vnímá tak, že například daňové zatížení není spravedlivé a chce větší ekonomickou spravedlnost, větší převorozdělení, větší zdanění těch nejbohatších.
1: Říká Petra Gvasty, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Když se podíváme na to, jak hlasoval východ a západ země, jsou tam jasné základní rozdíly, které jsou typické pro východní a západní část Německa?
0: Jistě. A já než o nich promluvíme, bych ráda řekla důležitou věc pro naše posluchače nebo diváky. My si to často neuvědomujeme. Já sama jsem byla překvapena, jak velký, když jsem si hledala ta čísla, jak velké to je. Ve východních spolkových zemích žije přibližně necelých 13 milionů obyvatel, zatímco v těch západních 67,5 milionů obyvatel. To znamená 81% žije v západních spolkových zemích, přibližně 19% na tom východě. To je pro nás důležité, protože když mluvíme o té podpoře těch politických stran, tak my ji vyjadřujeme v procentech. A ta procenta se vyjadřují jakoby z těchto těch čísel. To znamená, že je důležité si říci, že jak pro AFD, přestože AFD i Linke dělají velké dvojciferné až jako volební výsledky v východních spolkových zemích, které i v případě AFD začínají trojkou, což je samozřejmě šokující, tak dvě třetiny až tři čtvrtiny voličů obou těchto stran žijí v západních spolkových zemích.
1: Jak velký je rozdíl mezi tím, jak se žije lidem na východě, na západě, ve městech, na vesnicích?
0: Já se domnívám, že jedna věc je ta objektivní realita, jak se jim žije, a ta druhá, jak vnímají ten svůj osud. O tom, že se ve východních spolkových zemích nežije dobře, svědčí velká vnitroněmecká migrace z východních spolkových zemí na západ. A ta se týká především žen. V Sasku-Anhaltsku je disproporce žen. Ženy jsou mobilnější, jsou vzdělanější v těchto spolkových zemích a je pro ně snadnější odejít. Samozřejmě podobné je to v těch rurálních oblastech, kde ty příležitosti jsou menší, kde dojezd k lékaři je obtížnější, ale především stále zůstává ten pocit od toho sjednocení těch občanů druhého řádu a těch nenaplněných snů a vlastně nedocenění. Mám pocit, že vlastně v Německu všichni cítí křivdu. Ty občané těch východních spolkových zemí křivdu za to, jak proběhla ta jejich především ekonomická transformace, to, že vlastně ztratili spoustu sociálních jistot, ale vlastně se cítí ukřivněni také, protože mají vyjadřovat vděk. A na západě je ta křivda, že již více než 30 let se platí speciální solidární daň na rozvoj těch východních spolkových zemí a vlastně nedosahuje se té očekávané toho vděku.
1: Když mluvíte o tom nenaplněném očekávání, je možné, že by se takovéhle politické síly objevily nebo měly víc a víc prostoru taky v Česku? Vidíte tady ty tendence, že se právě extremistické a radikální politické síly dostávají víc a víc k moci?
0: Určitě. To vidíme na těch českých volebních mapách. Vidíme, jaké jsou volební výsledky v těch periferních oblastech České republiky. Ty periferie nemusí být jenom na geografickém okraji, mohou to být i vnitřní periferie. Můžeme se podívat, jaká je dostupnost lékařské péče, jaké jsou průměrné mzdy a tak dále. To už vnímáme i v České republice a dochází tam k nárůstu volební účasti. To znamená, že lidé, kteří nevnímají pozitivně to, jak se jejich život vyvíjí, vlastně dříve byli pasivnější a nyní je mobilizují především strany, které nabízejí radikální kritiku té existující situace, která s nimi rezonuje, tak zároveň její radikální řešení.
1: Jsou Češi jiní než Němci, pokud jde o citlivost k extrémním nebo radikálním názorům?
0: Tak na to jsem neviděla žádné výzkumy. Já si myslím, že Češi a Němci jsou si velmi podobní v mnoha věcech, ale myslím si, že ta velmi odlišná historická zkušenost druhé světové války, to, že jedna občané jedné té země stáli na straně těch viníků a ti druzí, tedy občané České republiky, na straně těch obětí, tak to jako formuje ten náš postoj k těm extrémům. Dlouho v Německu vlastně se jako hovořilo a dodnes se hovoří o historické odpovědnosti. Levicové strany nyní mobilizují, jako je důležité říct, že ten vzestup Linke není pouze volební, ale je také členské základny. Oni přímo se hlásí k tomu dědictví antifašistického boje. Nyní stále více i sociální demokracie se k tomu jakoby vrací a bude se to samozřejmě ještě více polarizovat. My takovou zkušenost nemáme.
1: Vaše komentáře k výsledkům německých voleb vzbudily velký ohlas na sítích. Mm-hmm. Vy jste se nakonec rozhodla ze sociální sítě X odejít. Proč?
0: Myslím si, že to, co hledám, tam nenacházím. Já si myslím, že je důležité, aby jsme komunikovali nějakým způsobem ty výsledky, nabízeli možnost nějakým způsobem se na ně podívat, ale myslím si, že ta moje víra v to, že existuje nějaká digitální sféra, kde dochází k dialogu, prostě nekonvenuje, nebo jsem si empiricky ověřila, že algoritmické boje je to, co je nyní preferováno a já se toho nechci zúčastňovat.
1: Vy jste na síti X napsala, studuju demokracii, takže nesouhlas je můj každodenní chleba. Demokracie nevyžaduje schodu, vyžaduje pluralitu. Někteří mají pocit, že jsou uvnitř bitevního pole kulturní války řízené algoritmy. Vedeme tu kulturní války, které řídí algoritmy?
0: No tak algoritmy je určitě řídí, někteří se kulturních válek účastní, já ne, já se domnívám, že pokud je naším cílem, aby jsme dále žili v demokratické společnosti, tak musíme na jednu stranu tolerovat ten pluralismus, ale samozřejmě součástí demokracie je taková, demokracie má v sobě samozničující mechanismus, který popsal Karl Popper jako tolerance, netolerance. Prostě ten absolutní pluralismus, tedy že budeme tolerovat absolutně všechno, znamená, že budeme tolerovat ty, kteří tu demokracii chtějí zničit. A já si myslím, že prostě přicházíme do doby, kdy tohle už není jenom nějaký teoretický teorém, ale kdy si musíme říct, kde ta hranice je. Někde jinde je pro demokratické instituce, někde jinde je pro volené politiky a někde jinde je pro každého z nás jako jednotlivé občany. Ale myslím si, že bychom si měli nad tím zamyslet, nebo já se nad tím zamýšlím, kde ta hranice je pro mě a určitě není jako v nějakém necivilním chování.
1: Vidíte v čase proměnu veřejné debaty a schopnost kultivovaně nesouhlasit? Schopnosti?
0: Myslím si, že v tom osobním jednání je to jiné než té digitální sféře. Myslím si, že řada lidí jako ztrácí před tou obrazovkou zábrany a malé procento by to řeklo do očí. Takže já si myslím, že mají cenu setkávání s oponenty osobně, ale boje na síti, mám určitě lepší věci na práci.
1: Veřejnou sféru podle vás taky formuje mlčení. I to, co postupně začneme považovat za normální, co bylo dřív nemyslitelné a dnes považujeme za normální podle vás?
0: Myslím si, že v kultivovaném, minimálně mezi těmi, kteří se považují za kultivované lidi, tak jako myslím si, ta necivilita toho napadání, toho, že vlastně nejsme ochotni diskutovat o argumentech, že se to stává osobní. Myslím si, že je to také o tom, že máme pocit, že prostě máme dva tábory a buď jste jako v jednom, nebo jste v druhém.
1: Říká Petra Gbasty, socioložka, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Pro a proti.
3: Nezdařená poprava americké vražedkyně Christy Pajkové vyvolala novou vlnu žádostí o milost a oživila debaty o trestu smrti. Patří absolutní trest do civilizované společnosti, anebo americká praxe hraničí se sadismem? Je morálně přípustné popravovat těžké zločince, anebo je právo na život naprosto nescizitelné? Nejen o těchto otázkách budu diskutovat s publicistou Romanem Jochem a s bioetikem a knězem Markem Orkováchou. Poslouchejte nás.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu. 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kde budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele, třetina obvodů volí i senátory. Rusko podle městské rady zabilo v Kramatorsku ve čtvrtek nejméně 35 lidí. Hokejisté Komety Brno porazili v Tip Sport Extralize Spartu na jejím ledě 4-3 po prodloužení. A dnes bude jasno až polojasno, od severozápadu se zatáhne a večer se místy přidá déšť.